0: Okamury dobře, že se vrátil na volby. Slovensko se jako jediný unijní stát nepřipojilo k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Hokejisté Třince jsou v extralize 100% i po 9. kole. Tentokrát porazili Hradec Králové. A dnes bude převážně zataženo s deštěm, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Každý vysoký ústavní činitel by se měl podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD voleb účastnit. Reagoval tak na to, že prezident Petr Pavel kvůli volbám přerušil dovolenou. Hrad přitom původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě volit nepůjde. Do Česka se nakonec vrátil a v Černoučku na Litoměřicku v pátek odpoledne odvolil. Podle Okamury je rozhodnutí prezidenta správné.
2: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
0: Rozhodnutí prezidenta Pavla volit uvítali i opoziční politici. Třeba předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že je rád, že jde prezident lidem příkladem. Slovensko je podle parlamentní opozice jediným státem Evropské unie, který se nepřipojil k výzvě požadující návrat ukrajinských dětí z Ruska. Tvrdí to poslankyně za stranu Sloboda a solidarita Vladimíra Marcinková a bývalý diplomat Ivan Novotný. Výzvu, kterou iniciovala Kanada společně s Ukrajinou, podpořilo přes 50 států. Podle Novotného jejím odmítnutím Slovensko překročilo červenou linii.
3: Toto se volá kolaborácia. Absentuje tu záujem Slovenskej republiky. Na toto sa nedá nič povedať. Toto je kolaborácia s Kremlom.
0: Rusko podle Ukrajiny uneslo z okupovaných oblastí přes 20 tisíc ukrajinských dětí. Vrátit se podařilo zhruba 2,5 tisíce z nich. Délka povinné praxe klinických psychologů by se mohla zkrátit ze současných 4 let na 1 rok. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, které tak chce rychleji zlepšit dlouhodobý nedostatek klinických psychologů. Vysoké školy a profesní organizace ale se změnami nesouhlasí. Obávají se horší kvality péče a ohrožení bezpečnosti pacientů. Ministerstvo slíbilo, že se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení.
4: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků v systému zdravotních služeb, protože potřeba psychologické péče roste.
0: Kliničtí psychologové diagnostikují psychické poruchy nebo můžou vést osobní a skupinové psychoterapie. Hokejisté Třince vylepšili vlastní rekord v Tipsport Extralize. V základní hrací době vyhráli i 9. utkání v sezóně. Tentokrát doma porazili Hradec Králové 5-2. Oceláři vedou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zvítězili ve Vítkovicích 3-2. O gol vyhrálo taky Kladno, které doma zdolalo Mladou Boleslav 4-3. Středočeské derby rozhodli Rytíři v závěrečné třetině, kterou otevřeli dvěma rychlými góly. V dresu Mladé Boleslavy nastoupil znovu po 9 letech útočník Tomáš Hika, který přišel v týdnu ze Sparty.
5: Tak já jsem se na to strašně těšil, tak bylo to 9 let, co jsem naposledy tady za Mladou Boleslav hrál a strašně jsem si to užil a kluci mě přivítali dobře a říkám, škoda, že jsme nevyhráli, protože jsme to měli dobře dohrány.
0: Liberec deklasoval Karlovy Vary 5-0 a Litvínov porazil Olomouc 3-1. A fotbalisté Zlína dál čekají na vítězství v sezóně šance ligy. V předehrávce 10. kola podlehli doma 0-1 vedoucí Slávii. Ta naopak zůstává neporažená.
6: Překážka na D1 za Koberovicemi a nehoda u Liberce. Na D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za odbočkou na Koberovice. Na 77. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. D1 Brno-Praha, 77. kilometr, pozor na pneumatiku v pravém pruhu. V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru od D1 do centra. Práce na údržbě mají skončit do 5 ráno. Na Liberecku komplikuje provoz nehoda v Krištofově údolí. Na konci obce směrem na Andělskou horu se převrátilo osobní auto. Na místě policie, hasiči, průjezd je omezený. A u Velkých Albrechtic na Novojčínsku odklízejí popadané stromy, které blokují silnici do Studénky. Silnice je teď neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasní déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Snažil jsem se poctivě malovat i řadu obrazů, nechť každý pohlíží na obrazy bez předsudků, nehledá v nich nic, co se vymyká tomu výtvarnému, zvláště všechno literární a tendenční, a nechá na sebe působit především ruforem a barev, nechť oblast umění výtvarného je především forma a barva. To jsou slova akademického malíře Jaroslava Krále, jehož výstavu aktuálně najdete v Prachenském muzeu pod příznačným názvem Písecké návraty. Mými hosty jsou kurátorka výstavy, která potrvá ještě do 1. listopadu, Blanka Frajerová, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A Martina Měřičková, kurátorka Prachenského muzea v Písku, dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
1: Hovory.
7: Jaroslav Král bývá označován za korunního prince brněnské moderny. Jak byste jeho osobnost přiblížili posluchačům?
8: Jaroslav Král by jistě s tím korunním princem byl velmi spokojený, protože to byl člověk velice skromný a myslím si, že králem, opravdovým králem té brněnské moderny byl Antonín Procházka. Jaroslav Král začínal daleko později se všemi moderními styly. Jeho současníci s nimi začali dřív, on se nikdy nevzdal toho akademismu, ale později se propracoval k těm všem moderním formám a k těm všem vlivům, které k nám přicházely ze zahraničí. Jeho dílo jako celek působí velice kompaktně, velice esteticky a Jaroslav Král zanechal pozůstalost, která čítá 550 děl, stačil je namalovat během svého krátkého života, dožil se 59 let. A myslím si, že všechny své současníky tou svojí prací dohnal.
7: Narodil se v Malešově, působil mimo jiné v Mladé Boleslavi, později v Brně. Jaký měl vztah k Písku?
8: Jeho rodiče se přestěhli do Písku v roce 1905, kdy jeho otec, vzdělaný v oboru zemědělském, František Král, se na Šumavě, kde žila rodina 18 let, nepohodl s baronem Dlouhoveským, od kterého si pronajímal statek. A rodina se přestěhla do Písku zřejmě proto, protože v té době již působil v Písku pan primář doktor Václav Šťastný, zakladatel písecké nemocnice, také jeden čas starosta města a zřejmě rodina předpokládala, že jim pomůže do začátku. Jaroslav Král, si myslím, že to pro něho bylo šťastné období. On v té době přestupoval z umělecko-průmyslové školy na Akademii výtvarných umění do ateliéru Vojtěcha Hinajse a ve městě se dostával do společnosti, ať už prostřednictvím svého strýce, právě Václava Šťastného, do společnosti, kde mohl portrétovat významné osobnosti Písku. Líbilo se tam i jeho mladším sourozencům, protože jeho sestra Marie byla 10letá, nejmladší syn, nejmladší bratr Emil, mezi kterým bylo 15letý rozdíl mezi Jaroslavem a Emilem byl 15letý rozdíl věkový, tak těm dětem se tam líbilo, že nemuseli chodit pěšky do školy, nebyli na samotě na Šumavě. Pro Františka Krále otce to už bylo trošku složitější, protože tam měl jenom menší hospodářství, přece jenom z přírody se stěhoval do města, ale Jaroslav zde získal velmi významné zakázky.
7: K tomu se ještě dostaneme. Kdo byl králův strýc Václav Šťastný?
8: Václav Šťastný byl primářem písecké nemocnice, založil zde moderní nemocnici a byl to bratr matky malíře Amálie Šťastné. Oba pocházeli ze Svolšiny za Brnem, že oba rodiče Jaroslava Krále pocházeli z Moravy.
7: Mimochodem, jak byl Jaroslav Král příbuzný s Františkem Halasem?
8: Zase jeho nejmladší bratr Emil si vzal jistou Emílí Rejlovou a ona měla sestru Libuši Rejlovou. Byly to nejkrásnější dvě dívky z Brna a Jaroslav Král podle všech rodinných dokumentů a písemností byl do Libuše zamilovaný, ale ona se potom seznámila s Františkem Halasem a ten ji asi udolal těmi básničkami a vzala si, tedy Halasi, byla to švagrová jeho bratra.
7: Aha. No, té současné výstavě předcházely dvě, jedna v Klenové a druhá v Karlových Varech. Čím je ta písecká význačná?
8: Písecká je význačná v tom, jednak tady uzavírá tu sérii těch výstav ale předchozí výstavy byly sestaveny výhradně ze soukromých sbírek. Tady to také, ano, jsou tam obrazy ze soukromých sbírek, ale zároveň je doplněna o sbírkové fondy z Práchenského muzea.

0: a vztah tady k Václavu Šťastnému, doktorovi, o kterém už taky byla řeč. Zároveň tady první místnost, do které návštěvník vstoupí, jsme pojali jako průřezovou, kdy začínáme prvním obrazem už ze studií z roku 1906, kde je to ženský akt a ta místnost se vlastně uzavírá kresbou, která vznikla ve vězení 4. února roku 1942, tedy zhruba měsíc a půl předtím, než byl Jaroslav Král tedy v Osvětimi zavražděn. Takže ta první místnost ukazuje průřez tvorbou, kdy je na ní krásně vidět, jak Jaroslav Král dokázal vlastně proplouvat mezi různými uměleckými styly a všechny je vlastně s velkou bravúrou a lehkostí dokázal zvládnout. Ta poslední místnost, což je taková chodba, tak v ní je právě vystaven soubor karikatur ze sbírek Prachinského muzea, tedy nejenom ze sbírek, ale ze soukromých sbírek. Takže vlastně jsou tam čtyři takové jako okruhy, kterými může návštěvník projít.
1: A jak se vám podařilo získat zápůjčky ze soukromých sbírek?
2: Já samozřejmě nemohu jmenovat, kdo nám ty obrazy zapůjčil, ale protože se osobností Jaroslava Krále už zabývám od roku 2022, tak jsem se seznámila s jeho širší rodinou. On sám rodinu nezaložil, neměl děti, protože, jak jsem říkala, byl zamilován do Libuše Rihlové, později Halasové, potom ještě do jedné sestry své švagrové, ale oč měl menší úspěch u žen, o to jich víc namaloval, ale ta širší rodina mě napojila na té soukromé sběratele a ti mi tedy ty obrazy zapůjčili, ale myslím si, že to je jedna z posledních příležitostí na delší dobu, kdy jsou vystaveny, protože tam, jak už tady říkala kolegyně Martina, tak jsou tam z roku 1906-1909 a těm obrazům nedělá zrovna dobře to stěhování a navíc jsou ještě v původních rámech všechny.
1: Pro jeho píseckou tvorbu tady byly charakteristické právě ty karikatury?
0: Myslím, že se to nedá takhle říct úplně, protože kresbám karikatur se vlastně věnoval už od svých studií a vlastně je to obrovský soubor prací, kde bychom je všichni chtěli dát dohromady. Ta písecká sbírka je zajímavá tím, že ty postavy nebo ty lidi, kteří jsou portrétováni, tak jsou tam identifikováni, což se u většiny karikatur vlastně nedá spojit s konkrétní osobou.
1: Takže on i portrétoval významné písecké osobnosti, které například?
0: Já myslím, že Písek měl to obrovské štěstí, že na začátku toho 20. století byl opravdu jako výrazným kulturním centrem a bydleli tam osobnosti, které rozhodně svým věhlasem překračovaly ty hranice píseckého okresu. A je to například Adolf Hejduk, Otakar Ševčík, jeho houslová škola, Mikoláš Aleš, Karel Ninger a další, takže opravdu výrazné osobnosti.
1: A jak jsem vyrozuměl, tak namaloval i město samotné.
0: Ano, máme, jak jsem říkala, na výstavě 6 pláten s motivy z Písku, ale s tím Pískem ho pojí vlastně i zakázky portrétní, kde opět ve sbírkách Prachinského muzea máme takové 3 reprezentativní portréty ještě v duchu akademické malby z roku 1909 a je to opět Adolf Hejduk se svojí manželkou Emílií Hejdukovou, který, tyto dva obrazy tedy pochází z památníku Adolfa Hejduka, který je pobočkou Prachinského muzea a dále je to portrét pozdějšího starosty Václava Špíra Hanzla, který tady byl starostou v období první světové války a právě za jeho tedy panování v uvozovkách jsme si v Písku vyhlásili samostatný československý stát o 14 dní dříve než zbytek naší republiky.
1: A které práce obsahuje sbírkový fond muzea?
0: Jsou to ty 3 zmiňované portréty, pak tam máme opravdu velmi krásný můj oblíbený obraz Pískaři na řece Otavě, což je obraz z roku 1939, který sám autor tedy v tom roce 1939 do Prachinského muzea věnoval a v té době už vlastně pobýval pomalu 15 let, více jak 15 let v Brně, takže přesto vlastně cítil nějaký vztah k tomu městu, i když něm dávno nepobýval. A je to soubor 25 karikatur, které byly už před rokem 1939 věnovány do sbírek panem doktorem Cukrmanem, který pravděpodobně možná měl nějakou návaznost přes pana doktora Šťastného, protože to je opravdu velkorysý dar.
2: Já bych si ještě dovolila doplnit, že tam, jak jsou obrazy v té druhé místnosti, jak jsou obrazy pohled na Písek, tak je tam jeden obraz, kde poprvé můžeme vidět už ten uvolněnější styl od Jaroslava Krále, kdy on trošičku ustupuje od toho akademismu a to je obraz, který mohl být rozhodně vystaven na výstavě 8 v roce 1907. Mohl tam vystavovat se svými spolužáky s Emilem Filou, Kubištou, Vilim Novákem, ale on se k ním nikdy nepřidal, ale mohl tento obraz už být počítán do té moderny a mohl tam být vystaven. Je to takový první projev.
1: V hovorech si povídáme s kurátorkou Prachinského muzea v Písku Martinou Měřičkovou a Blankou Frajerovou, kurátorkou výstavy Jaroslav Král, písecké návraty.

0: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V úterý 13. října pořádáte komentovanou prohlídku výstavy Písecké návraty. Už jí předcházela jedna. Jaký byl zájem a na co se návštěvníci nejčastěji ptají?
2: Zájem byl, byla opravdu plná ta výstavní síň, byla jsem mile překvapená. Přijeli i lidé z Národní galerie z Prahy. Měla jsem z toho trému, musím říct, mám ji pokaždé, protože tím, že o tom hodně vím, nebo minimálně o té rodině a o těch osudech, tak jsem jim chtěla všechno říct, tak nevím, jestli si mě nezahltila, takže už se ani raději na nic neptali. Já si myslím, že je třeba zajímavé to, že řada těch obrazů, které tam jsou vystaveny, tak tu válku doslova přežili ve sklepě, kam je zazdil bratr malíře, bratr Josef. Přestože ta jeho vila i vila malíře, ty jsou na stejném pozemku, tak ji hlídalo celou válku gestapo.
1: Jak se malíř Jaroslav Král dopracoval k lirickému kubismu?
2: Tak on s tím kubismem začínal, jak jsem říkala, později. On v roce 1924 a 1926 podnikl cestu do Itálie a do Francie, kde tedy viděl v uvozovkách naživo kubistická zátiší, ale ten jeho lirický kubismus vychází z jeho duše. Když srovnáme třeba kubistická zátiší Emila Fili, tak tam vidíme ten temperament. Emil Fila byl úplně jiného ražení. On řekl, že ho akademismus svazuje a odešel v roce 1906 z akademie. Zatímco Jaroslav Králí dostudoval, jednak k tomu tíhnul, k té klasické malbě, jednak by si to asi ani nedovolil vůči rodičům. Takže on se k tomu kubismu propracoval později, ale tam vidíte tu jemnost té duše, ty jemnější tahy, nemá tam ty silné černé čáry, a má tam daleko jemnější barvy. A myslím, že to také byla vzpomínka na zámecký mobiliář, s kterým se setkával už jako dítě na Šumavě, kdy teda je baron Dlouhoveský zval k sobě domů a on v těch zátiších nejvíce používá takové to stolování, to nádobí. Jeho neoslnila ta cena těch servisů, ale prostě ta estetika, ta krása. A je tam třeba zátiší s melounem. V tehdejší domácnosti se těžko našel meloun, to znamená, že ho musel vidět u toho barona Dlouhoveského. Je to prostě už taková ta poetika, kterou on měl v duši. A ta poetika je právě v tom lirickém kubismu.
1: Jaroslav Král, to už zaznělo, studoval u Vojtěcha Hynajze. Jak ten ho po umělecké stránce nejspíš ovlivnil?
2: Já si myslím, že navždy, protože on už na umělecko-průmyslové škole u Jana Preisleda, tak si Jaroslav Král vybral ornamentální kreslení a klasickou malbu a stejně tak si vybral klasickou malbu u Vojtěcha Hynajse. A on se nikdy úplně nevzdal toho akademismu. Jemu se líbila ta klasika a nikdy se nevzdal úplně té hmotné předmětnosti, to, co vidíme. Ale přesto ta jeho kubistická zátiší jsou ceněna, i má obrazy s tou geometrickou dixí, ale stále tihnul k tomu akademismu a sám si potom vytvořil takový svůj styl, velké figurální postavy, jsou to většinou návraty spole, protože on vzpomínal na ten Hodějov, kde viděl tu dřinu těch lidí, ale vzpomínal i na ten písek, protože to nejsou jenom pohledy na písek a ty portréty, ale třeba pradledy na Otavě namaloval v roce 1938, to znamená, že ten písek i tu Šumavu měl pořád v sobě.
1: No v Hodějově máte pamětní desku na kapličce. Jakou inspirací mu vlastně mohla být právě Šumava, kde prožil mládí?
2: Velkou, protože tam právě viděl tu dřinu těch rolníků a dělníků, tam se velice těžce hospodaří. Nevím, proč jeho otec z Malešova si vybral, v Malešově začínal jeho otec, tak proč si vybral zrovna Šumavu, ale ovlivnil ho i povahově, protože on tam byl odkázán na svého o pár měsíců mladšího bratra Josefa. Oni spolu vyrůstali jako dvojčata, později se potom narodili další tři sourozenci, ale spolu chodili do školy. Závějemi byli na sebe odkázáni a Jaroslav byl velice, velice mírné povahy. Josef za něho všechno vyřizoval. On vlastně nikdy, protože patřil v dobrém slova smyslu k té lepší rodině, tak nikdy neřešil žádné rvačky nebo žádné klukoviny a nenaučil se nikdy bránit a vlastně nikdy neměl, jak říkal Albert Kutal, jeho recenzent, tak se mu nikdy nevyvinuli lokty.
1: A co ho přivedlo k levicovému smýšlení a protifašistické činnosti?
2: Já si myslím, to jeho celkové zaměření, ta mírná povaha, ten zájem o ty sociální problémy, jak říkám, už jako dítě viděl tu hroznou dřinu a na druhé straně prostě jak žila třeba ta šlechtická rodina. A potom ona ta doba tomu také nahrávala, protože z toho Hodějova potom tedy, když se přestěhovali do Písku, tak hrozba první světové války, první světová válka, viděl všechno to neštěstí, po první světové válce hospodářská krize a pak už zase hrozba fašismu. Takže to si myslím, že on to všechno prostě prožíval a hodně maloval ty rodiny, které odpočívají na poli, vracejí se z pole, ty udřené dělníky. A potom tedy samozřejmě ta hrozba fašismu tam udělala největší starost a už v době, kdy z toho všichni vycouvali kolem něho ty osobnosti, že cítí, že to je nebezpečné, tak Jaroslav tam zůstal dál a dál bojoval, byl členem Levé fronty, ale to nejenom on, ale ona celá rodina.
1: A jak konkrétně se angažoval v odboji?
2: On byl spoluzakladatelem a členem mnoha kulturních a politických spolků. Zúčastnil se všech debat, rozdával letáky, měl tolik politické literatury, že bratr Josef ji potom raději zakopal na zahradě, ale on se angažoval třeba i jeho bratr František, o tom jsme ještě nemluvili. On žil na Svolšině, odkud pocházela maminka, je to velká samota s mlýnem a tam se právě odbývaly ty schůze, ty levé fronty a byla tam dokonce do konce války uschována veškerá literatura a veškeré dokumenty od Bedřicha Václavka.
1: Jaké byly okolnosti toho, že mohl tvořit i ve vězení?
3: Tam byla ta šťastná náhoda vlastně, že spoluvězněm byl amatérský malíř, který se jmenoval Sum a který poskytl Jaroslavu Královi vlastně kreslířské náčiní a papíry, protože on v tom vězení neměl možnost, nebyly mu dávány tyhle ty propriety k tomu, aby mohl tvořit. A k tomu, aby se ty kresby dostávaly z vězení, tak je podepisoval právě ten spoluvězeň, ne Jaroslav Král. A poslední kresba, o které já jsem mluvila, kterou máme vystavenou na naší výstavě, tak je právě podepsaná Sum v pravém spodním rohu, což je právě to krytí.
1: A jsou něčím typické, mají něco společného, jsou jiné třeba než ta předchozí tvorba?
3: Na této konkrétní kresbě je matka s dětmi. Je to jako opět sociální téma, kdy v těch obrazech i v těch plátnech je, myslím, jako určitá naléhavost, nějaká osudovost i vlastně v takové jako běžnosti, vteřina věčnosti, taková melancholická linka.
1: Které umělecké pole jsme zatím v tom našem rozhovoru pominuli?
3: Jak jsem říkala, tak ta první místnost, do které návštěvník vstoupí, tak je braná jako průřezová. Takže tam máme plátno, které je v těch intencích akademické malby, ale projdeme tam přes různé polohy, ať už je to neoklasicistní malba, ať už je to právě lyrický kubismus, klasické zátiší, anebo ty pracovní motivy, kdy jsou to, jak už bylo zmiňováno, práce na polích, zmiňovaný obraz pískaři na řece Otavě, anebo opravdu nádherný obraz Pradleny na řece Otavě.
1: Výstava Písecké návraty potrvá do 1. listopadu. Chystáte v souvislosti s dílem Jaroslava Krále nějakou další akci?
2: Jak jsem říkala, já si myslím, že na delší dobu je to poslední příležitost vidět obrazy z těch soukromých sbírek a zejména teď, co byly zazděný ve sklepě. Já si myslím, že teď jsme udělali proto, aby se oživil ten zájem o dílo Jaroslava Krále a o něho jako o člověka, který tady se zapojil do odboje zatím dost, ale plánujeme ještě jednu pamětní desku, která by měla být na domě v Písku. Stará se o to patriotka písecká paní Kukrálová. A já doufám, že to dotáhneme do konce. Rodina s tím velice souhlasí a zase by tu pamětní desku vytvořil Prasinovec malíře, pan inženýr architekt Rostislav Žubka se sochařem Václavem Kyselkou.
1: Jak jste se vůbec k Jaroslavu Králi dostala vy sama?
2: To byla taková zvláštní náhoda. Mě požádal o spolupráci pan doktor Štíbr, který je kurátorem v památníku Terezín a on se velice přátel právě s jedním Prasinovcem, který bohužel už nežije, s panem doktorem Janem Galuškou, ředitelem Poštovního muzea v Praze. Pan doktor Galuška v té době už byl velice těžce nemocný, byl na paliativní péči a prosil mě, zda bych nesepsala takové ty rodinné vztahy kolem Jaroslava Krále. On se o to celý život zajímal, on sám neměl rodinu a procestoval všechna ta místa. A já jsem to tenkrát chtěla odmítnout, že jsem měla rozdělené jiné projekty a když jsem viděla, jak je těžce nemocný a říkala mi, že by nemohl v klidu umřít, tak jsem se do té práce pustila. Začalo to tou výstavou, s kterou jsem dělala doktorem Štíbrem v památníku Terezín, pak byla výstava v Liberci, ale to byly pouze kresby a potom tady následovala Klenová a Becherova byla v Karlových Varech a teď je v Písku. Pan doktor Galuška se bohužel nedočkal ani té první výstavy, ale dočkal se toho katalogu a já jsem opravdu objela ta místa, kde rodina žila. Navštívila jsem všechny ty domy, kde žili, scháněla jsem pamětníky, samozřejmě ty už jsem nemohla sehnat, ale třeba jsem se dostala k baronu Dlouhoveskému, což je potomek barona Dlouhoveského, který pronajímal ten statek a ten také zjistil, že ví, kdo byl Jaroslav Král, ale musel se na to upamatovat. A také jsem se dostala k té práci, která vlastně pokračuje. Seznámila jsem se s celou širší rodinou a dneska si mám pocit, že jsem trošku jejich člen rodiny.
1: A co vás přimělo, že jste se rozhodli v Práchnickém muzeu v Písku mu věnovat poměrně rozsáhlou výstavu?
3: Já myslím, že pro mě jako pro kurátorku regionálního muzea, v tomto případě tady Práchnického muzea v Písku, je vždycky velkou radostí mít možnost spojit naše město s nějakou výraznou malířskou osobností. Takže to byl určitě ten důvod. Každopádně myslím, že by bylo fajn zmínit, že to nebylo úplně z mojí hlavy a že s tou nabídkou nebo
1: S tím nápadem,
3: přesně tak. Přišla paní Irena Šenehenová, která je návštěvnicí Práchnického muzea, takže mojí zásluhou na tom je, že když už mi někdo vnukne nějakou geniální myšlenku, tak já jsem schopná ji vzít za svou a zrealizovat ji.
2: Bych k tomu řekla, že mě hrozně překvapilo, že třeba na zámek Klenová, kde teda měl Jaroslav Král výstavu, tak právě paní Šenehenová přijela, taková ta písecká komunita, ale i pan doktor Prášek, bývalý a dlouholetý ředitel Práchnického muzea, dnes tady v penzi, který mimo jiné ráda bych řekla, že dělá teďka velkou výstavu v Práchnickém muzeu August Sedláček, nejplnější český člověk.
1: Takže navzdory tomu, že Jaroslav Král byl rodák středočeský, tak ho písečtí berou za svého.
3: Já myslím, že pro mnohé písecké vlastně je trošku objevná tahle ta výstava, protože přece jenom je mnohem známější v Brně, kde je zastoupen ve stále expozici Moravské galerie, tak v Písku až ta osobnost tolik známa nebyla, takže já si troufám tvrdit, že je i trošku objevná.
2: A možná, že je i zajímavé, že Práchnické muzeum je jedno ze dvou státních institucí v této republice, které nejenom, že vlastní práce Jaroslava Krále, ale sídlí i v místech, kde přímo vznikly. To, co teda Práchnické muzeum má od Jaroslava Krále, to on tam přímo namaloval. Tou druhou institucí je Moravská galerie v Brně a Muzeum města Brna, kde Jaroslav Král v Brně prožil největší část svého krátkého života, bylo to 25 let. A tam si ale myslím, že byl i nejšťastnější, protože mu bratři dopomohli k vlastnímu ateliéru, k vlastnímu bydlení a dokonce pracoval jako profesor kreslení na brněnské technice, takže jistou dobu měl i svůj příjem.
1: Kde by měla být umístěna přesně, na kterém domě ta pamětní deska?
2: Měla by být v Písku, je to Gregorova ulice, ten dům se teď opravuje, ale paní Kukrálová je už ve styku snad s majitelem a snad to nějak dopadne.
1: Tak to byla kurátorka Práchnického muzea v Písku Martina Měřičková a kurátorka výstavy akademického malíře Jaroslava Krále Písecké návraty Blanka Frajerová. Oběma děkuji a ať se daří, mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkujeme za pozvání, naschledanou.
3: Děkuji, taky tak, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
0: Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí řeší stovky podnětů v souvislosti s letošní předvolební kampaní. Od lidí jich chodí desítky denně. Další případy zjišťují úředníci při monitoringu v terénu. Převažují v nich podezření třeba na využívání peněz z obecných rozpočtů k vlastní propagaci. Prošetřování většiny podnětů úřad ukončí po komunálních a senátních volbách. Ty opodstatněné skončí ve správním řízení. Za porušení pravidel hrozí pokuty. Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku se ještě dnes můžou v místním referendu vyjádřit k plánu výstavby spalovny nebezpečných odpadů. Vybudovat jich chce v areálu Hurka společnost Quail. Záměr už dřív odmítli zastupitelé obce a v petici také obyvatelé blízkého okolí. Aby bylo referendum platné a závazné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. A před Národním technickým muzeem v Praze mohou lidé ještě dnes odevzdat staré elektrospotřebiče. Akci Recyklační víkend pořádá muzeum letos po 12. jako oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu. Ten připadá na středu. Cílem akce je získat do sbírky muzea nové exponáty. Ty přístroje, o které muzeum mít zájem nebude, můžou lidé na místě nechat k ekologické likvidaci. Fotbalový brankář Jiří Pavlenka bude několik měsíců mimo hru. Gólman PAOK Soluň musel na operaci po vykloubení ramena. Řecký klub to oznámil na síti X. A fotbalisté Karviné zvítězili na stadionu Táborská 1-0 a vedou tabulku druhé ligy o 3 body před Ústím nad Labem. To podlehlo Opavě 2-3. V dalších zápasech 10. kola slávistická rezerva prohrála s Vlašimí 0-2 a Jihlava remizovala s Prostějovem 2-2.
5: Překážka na D1 za Bílovcem a uzavírka v Pisáreckém tunelu v Brně. Na D1 z Ostravy do Přerova opatrně za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 339 stojí porouchaný kamion. Místo je označené světelnou šipkou. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel ve směru od D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě. Ta potrvá až do 5 hodin ráno. V Krištofově údolí na Liberecku zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Nehoda omezuje provoz na konci obce ve směru na Andělskou horu. A ve Velkých Albrechticích na Novojičínsku je uzavřený výjezd směrem na Studénku. A na vozovce pracují hasiči, odstraňují tam popadané stromy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Komunální volby a volby do třetiny Senátu. Ceny pohonných hmot před volebním boji ve Spojených státech či letošní Nobelova cena za literaturu. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
0: Názory a argumenty.
6: Dnešek a zítřek jsou pro Česko velmi důležitými dny. Koná se to, co bývá nazýváno svátkem demokracie, tedy volby. Letos volby komunální a do třetiny senátu. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Začněme komunálními volbami. Přestože je to hlasování, které přímo ovlivňuje to, co se děje v bezprostřední blízkosti každého voliče jeho obci, oproti volbám sněmovním či prezidentským v nich bývá účast výrazně nižší. Proč?
7: Je to překvapení, možná lidé nevnímají důležitost těch voleb, myslí si, že se stejně nic nezmění, možná někde je to dáno tím, že v některých obcích to jsou sice volby, ale nejsou to volby v pravém slova smyslu, kdy se dá horko těžko dohromady jedna kandidátka. Určitou roli také může hrát to, že lidé, když chtějí volit v komunálních volbách, tak musí volit v místě svého trvalého bydliště, nikde jinde to nelze, nemohou tedy využít voličský průkaz, ale nemohou také využít nějakou formu hlasování na dálku, ať už se to týká třeba nějakého způsobu korespondenční volby, což třeba je běžné u našich sousedů, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku, i pro tento typ voleb, to znamená voleb komunální. vězněních. Možná je to dáno také tím, že v těch větších městech, kdy kandiduje hodně kandidátů a hodně různých uskupení, tak to jsou obrovské plachty, protože je to dáno i volebním systémem, kdy vy můžete vybírat buď to konkrétní kandidátku, anebo i na těch dalších kandidátkách si vybírat další lidi. Bylo to původně koncipováno tak, aby lidé měli pocit, že skutečně mohou sami rozhodnout o tom, jak bude vypadat to konkrétní zastupitelstvo, že nebude záležet na těch kandidujících uskupeních, ale pouze na občanech, a rozrostlo se to do těch měřítek, že zkrátka na jedné plachtě je spousta různých uskupení a různých kandidátů a není to úplně přehledné, takže to možná také může někoho odrazovat a možná to také odrazuje někoho od účasti v těch volebních komisích, protože pak počítat takovéto výsledky není úplně jednoduché a platí to tedy o těch velkých městech a například před 4 lety ty definitivní výsledky v hlavním městě byly známy až 6 hodin ráno.
6: Ještě k volbám do třetiny Senátu. Letos nastala zatím neobvyklá situace. Už nyní je v podstatě jisté, že v jednom z volebních obvodů bude volba jen jednokolová a k druhému kolu vůbec nedojde. To se sice občas stává, ale nikdy s takovou jistotou. Jak tomu došlo?
7: Došlo k tomu tak, že skutečně v jednom obvodu nebyl zájem kandidátu takový, aby se našlo víc než dva, takže volby to jsou, ale je to souboj mezi dvěma a těch volebních pravidlech je, že v prvním kole může zvítězit ten, kdo získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, a vzhledem k tomu, že jsou jenom dva kandidáti, tak tam se to nemůže rozdrobit mezi více, takže je prakticky jisté, že jeden z nich tu nadpoloviční většinu získá a tudíž získá mandát senátora už v prvním kole, lidé nebudou muset chodit ke kolu druhému, i když existuje velmi málo pravděpodobná varianta, že by oba dva získali úplně přesně stejný počet hlasů a pak by se muselo konat kolo druhé. Tak uvidíme, zda někdy k takovéto kuriozní situaci dojde.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
6: Ujíždí nám vlak, obává se dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Proč, to vysvětlí v následujícím komentáři.
8: Václav Havel by se divil. Jeho nedožité devadesátiny si po celé zemi připomínají lidé nejen v těchto dnech. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení a vzpomínkové večery na jeho počest začaly už v září a konat se budou až do konce roku. Až se zdá, že je v tom pořádný kus nostalgie po časech, kdy jsme sice před sebou měli trnitou, ale přece jenom otevřenou cestu k lepším zítřkům. Teď to vypadá, že nám ujíždí vlak. Kreml přitom zkouší znovu a znovu, co si může dovolit. Hybridní válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Západu už před řadou let, se stupňuje. Ruský dron, přednedávnem objevený na letišti v Lipsku u ukrajinského letadla, nesl poprvé od dosavadních dronových přeletů nad západními strategickými objekty výbušninu. Na Černém moři napadly drony s vysokou pravděpodobností z Ruska, nedaleko od rumunského a bulharského pobřeží, jen od počátku října 3 nákladní lodě. V Německu sice podle průzkumů veřejného mínění roste podpora posílit obranu země, ale současně sílí mezi mladými lidmi odpor k povinnosti jít na vojnu. Jen od ledna do srpna letošního roku dostaly německé úřady 3x víc žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodů svědomí než za celý loňský rok. Stejně jako Německo patří i Česká republika k většině unijních států, které povinnou vojenskou službu v minulosti zrušily nebo pozastavily. Jen 10 států Evropské unie je zachovalo anebo v nedávné minulosti obnovilo. Je to 30 let, co Václav Havel pronesl v Cáchách u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého projev Evropa jako úkol, který zní dneska jako proroctví. Evropská unie má podle jeho slov historickou šanci stát se politicky integrovaným útvarem založeným na mírové spolupráci. Promarní-li tuto šanci, doplatí na to jako celek, Otevře tím totiž dveře všem, kteří mají raději konfrontaci než dialog a raději se vymezují proti jiným než vedle nich, čili nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. Tolik Václav Havel. Doufejme, že ještě není pozdě.
6: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Již za měsíc čekají Spojené státy takzvané midterms, důležité volby v polovině prezidentského volebního období. O jednom z klíčových bodů, který může zásadně ovlivnit rozhodování amerických voličů, hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
9: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanů s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Íránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump ukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Íránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohlo jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední 2 roky zdražila přibližně o 10x této částky, z ceny pod $4 na nedávný vrchol okolo $6,5. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo další právní krok, například schválení kongresem. Prodejcům tak hrozí, že budou muset daň později doplatit. Otázkou proto je, kolik z úlevy vůbec pocítí koncový zákazník. Trumpův nejnovější manévr přitom otvírá silničním vozidlům přístup k takzvané červené naftě, běžně určené pro zemědělské a další mimosilniční stroje a proto osvobozené od federální silniční daně. To je riskantní krok v momentě, kdy jsou to právě středozápadní farmáři, kteří před nadcházejícími volbami svou dřívější podporu pro Trumpa přehodnocují. Pro Trumpa je to přesto určitý posun k lepšímu. Před několika měsíci bez okolků říkal, že na finanční situaci Američanů během války s Íránem nemyslí vůbec. Jeho počínání v ekonomice teď podle nedávného průzkumu AP a KFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se k uzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
6: Slyšeli jste komentář Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Před 2 lety podepsal ruský vůdce Vladimír Putin dekret číslo 702, který umožňuje cizincům přestěhovat se do Ruska, pokud sdílejí takzvané tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a odmítají, cituji, destruktivní neoliberální ideologické postoje svých domovských států. Ruská vláda pak schválila seznam 47 západních zemí, včetně Česka, jejichž občané si o toto vízum mohou požádat. co čekalo a čeká ty, kteří Putinovu výzvu vyslyšeli a do Ruska se stěhují, přiblíží na osudu jednoho z nich Aleksandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
10: Aaron Feenstra byl farmářem v kanadském Saskatchewanu. V roce 2024 prodal hospodářství a přestěhoval se do ruské Nižně-Novgorodské oblasti s manželkou a 8 z 9 dětí. Byl proti liberálním pravidlům života ve své zemi, neměl rád LGBT+, a obecně nesouhlasil se směřováním Kanady. Rusko mu připadalo jako tradiční země, kde by jeho rodina mohla najít druhý domov. Zjednodušený přechodný pobyt bez zkoušky z ruského jazyka byl této rodině udělen na základě výnosu o podpoře cizinců sdílejících tradiční ruské duchovně-morální hodnoty. Byla to první cizinecká rodina v oblasti, která získala přechodný pobyt na 3 roky podle tohoto schématu. Gubernátor Gleb Nikitin informoval, že doklad umožňuje zaregistrovat farmářské hospodářství a sjednat povinné zdravotní pojištění. Feenstra začal hospodařit. V říjnu 2026 však ve svém videu uvedl, že změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt je možné pouze po podpisu kontraktu s ruským ministerstvem obrany. Řekl však, že nepřijel proto, aby podepisoval takový kontrakt. Doma prý má 8 malých dětí a farmu. Odjet na rok a více nemůže. Pokud je postaven před volbu mezi kontraktem a návratem, raději to prý zase riskne v Kanadě, i když ani tam se mu život nelíbí. Co tedy tato kanadská rodina doporučuje případným zájemcům o přestěhování do Ruska? Pravidla se mění, cesta vpřed neexistuje. Podle údajů šéfa konzulárního odboru ruského ministerstva zahraničí Alexeje Klimova bylo v roce 2025 v rámci programu tradičních hodnot vydáno 1112 víz. Cizinců, kteří přijíždějí do Ruska, není málo. Část přijala sama kvůli práci, studiu, anebo i tradičním hodnotám. Část byla přivezena pod příslibem civilní práce. Ne všichni cizinci v ruské armádě jsou obětmi donucení. Válčí i dobrovolníci kvůli penězům nebo příslibu ruského občanství. Podle údajů ukrajinského koordinačního štábu pro válečné zajatce bylo do dubna 2026 identifikováno přibližně 28 400 cizinců ze 136 zemí, kteří bojovali nebo bojují v řadách armády Ruské federace bez pravidelných jednotek Korejské lidově demokratické republiky. Ukrajinský projekt Chci žít do května 2026 napočítal 12 919 občanů zemí Střední Asie s kontrakty s ruským ministerstvem obrany. Šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v květnu 2025 hovořil o nejméně 20 tisících naturalizovaných rodácích ze Střední Asie na frontě a dalších přibližně 10 000 na zákopových pracích. Nezávislá úplná statistika neexistuje. Putinův výnos z listopadu 2025 nařídil, že cizinci mužského pohlaví ve věku 18 až 65 let musí při změně z přechodného pobytu na trvalý pobyt nebo při získání občanství podepsat kontrakt s armádou nebo ministerstvem pro mimořádné situace minimálně na 1 rok. nebo prokázat zdravotní neschopnost, a nebo mít ze sebou předchozí službu na základě uvedených důvodů. Výjimkou jsou občané Běloruska. Opatření zasáhlo i ty cizince, kteří již v Rusku žili.
6: To bylo tradiční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Letošní Nobelovu cenu za literaturu včera získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
11: Víme, co je poezie, tak dobře, že ji neumíme definovat jinými slovy, stejně jako neumíme definovat chuť kávy, červenou či žlutou barvu, nebo význam hněvu, lásky, nenávisti, východu slunce nebo naší lásky k vlasti. Tyto věci jsou tak hluboko v nás, že se dají vyjádřit pouze těmi běžnými symboly, které sdílíme. K čemu bychom potřebovali nová slova? A každý ví, kde poezii najít. A když poezie přijde, cítí člověk její jazyk, to zvláštní chvění poezie. Napsal před lety argentinský a světově proslulý spisovatel, především mistr povídky, ale i básník Jorge Luis Borges, nominovaný skoro 40krát na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ale nikdy nedostal. Tento mimo jiné velký znalec a ctitel starořeckého písemnictví by si ovšem asi rozuměl s letošní nobelistkou kanaďankou Anne Carsonovou, která je původem klasická filoložka, vlastní literaturu začala publikovat až před půlí života, dnes je jí 670, a pro kterou byla desetiletí strávená překlady a výklady antických tragédií a výukou starořečtiny na řadě prestižních severoamerických univerzit, cituji, naprostou radostí. A k tomu se váže i její zřejmě nejoceňovanější kniha Autobiografie Rudé s podtitulem Román ve verších, pocházející z roku 1998, od loňska prvé dílo Carsonové v češtině, vydané nakladatelstvím Argo v převodu básníka a esejisty Tomáše Gabriela. A to dílo překvapivé z více důvodů. Nejen proto, že jde o hybrid mezi prózou a poezií, ale asi hlavně proto, že autorka vychází z mýtu o řeckém hrdinovi Heraklovi, který se při plnění svých slavných úkolů také na ostrově Erytheia utkal s tříhlavým okřídleným obrem Gerionem, celým rudým, zabil ho a zmocnil se jeho ohromných stád dobytka, jak si přáli olympští bohové. O čemž napsal zřejmě rozsáhlý epos lyrik Stésichoros, dochovaly se ale jen fragmenty. Jenomže u Carsonové je Gerionem dospívající citově zmatený chlapec z našich časů a Herakles jeho o něco starší prvá láska. Dá se říct, že s četbou Carsonové je to trochu podobné jako s laickým prvním poslechem moderní vážné hudby. Je třeba se nenechat odradit a případně se i k dílu vracet, než to začne působit. A nevšední útvary jsou pro autorku charakteristické, například v díle nazvaném The Creation, něco jako zrušení tvorby, spojila poezii, eseje a dokonce operu. Předseda Nobelovu výboru pro literaturu Anders Olsson také vyzdvihl, že Carsonová se odpoutala od lyrické poezie vázané na vyprávějící já a inspirovala nové formy současné literatury. Tento způsob psaní vede k hravým a ironickým dílům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezií, ale také mezi různými žánry a uměleckými formami. Konec citátu. Ona sama pak před časem na otázku, proč mnohdy přechází z jedné formy na jinou, odpověděla s příznačným humorem, že nejspíš z nudy, neklidu z toho, že existuje spousta forem, které se dají vyzkoušet. A rovněž sebeironicky dodala, že právě kvůli tomu se ale její dílo často rozpadá a stává se příliš podivným, než aby ho chtěl někdo číst. Jenomže Carsonová čtenáře má po celém světě, ať už jejímu podmanivému, zároveň přitom až avantgardnímu stylu propadly i hned, nebo osvědčili onu zmíněnou trpělivost, přinášející příslovečné růže. což se týká také autobiografie Rudé, kterou by určitě ocenil i v úvodu citovaný Jorge Luis Borges. Nejen kvůli tomu, že se podle Švédské akademie téměř celá tvorba čerstvé laureátky soustředí, cituji, na průnik mezi filologovou posedlostí slovy a touhou po nových významech, že jde o odkaz na starořeckou literaturu a že se dokonce část knihy odehrává v Borgesově Buenos Aires. Ale především proto, že by mu magická síla osobitého psaní N. Carsonové nemohla uniknout. Tady je na závěr její malá ukázka. Heráklovo rodné město Hades leží na druhé straně ostrova asi 4 hodiny autem, město menší velikosti a malého významu až na jednu věc. Už jsi někdy viděl sopku, řekl Herákles. Geryon se na něj podíval a ucítil, jak se mu v boku hýbe jeho duše. Potom Geryon napsal vzkaz plný lží pro svou matku a přicvaknul jej na lednici. Sedli do Heráklova auta a vyrazili směrem na západ. Chladná, zelená letní noc.
9: O letošní držitelce Nobelovy ceny za literaturu N. Carsonové hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Poslouchat víno. Tak nazvala dnešní závěrečnou glosu její autorka, hudebnice a publicistka Eva Turnová.
12: Vyrazila jsem na své autorské čtení a hraní do krásné galerie v Kobylí. Její majitel, pan Jaroslav, je velmi pozoruhodný muž. Má vlastní vinohrad, hraje na housle, zpívá. A ve věku, kdy se většina lidí rozmýšlí, jestli vyjde do 3. patra bez výtahu, vylezl na Matterhorn, novozélandský Mount Cook a Kanchenjengu. Skoro. Hned po příjezdu mě mocně objal a nalil mi sklenku silvánského zeleného, jaké jsem ještě nepila. Během hraní mi odešel aparát, pan Jaroslav hbitě omotal konektor tejpou, jednou rukou ho přidržoval a druhou celé vystoupení natáčel. Tento muž snů mě po skončení pozval ještě s několika dalšími ženami do sklípku. Ochutnávali jsme burčák, bílé i červené víno a on nám vyprávěl, jak ho vyrábí. Na necelém hektaru má 6 000 keřů. Víno nesíří, nedoslazuje, ani ničím nedochucuje. Hrozny pomele nechá je 48 hodin ležet ve vaně a potom je přečerpá do sudů. Tam víno kvasí na vlastních kvasinkách. No největší bohatství je ve slupkách, já neodkaluju. Protože v kalech a kvasinkách je to nejcennější. A kdo stříká chemii, musí pak tohle bohatství vylít. Já to víno prostě jenom poslouchám, řekl pan Jaroslav něžně. Já už jsem v té chvíli poslouchala vlastně hlavně víno. Po několika skleničkách jsem vyrazila ven na vzduch. Kam pak nám utíkáte? Ale trochu se odkalit. Když jsem se vrátila, rozhovor byl v plném proudu. Snad jsem o nic nepřišla, řekla jsem. Ale ne, to už jsou jen takové perličky, řekl Jaroslav a pokračoval v přednášce. No a nám se to prostě vůbec, ale vůbec nedařilo naškrobit. Vůbec to nedrželo tvar. Přidávat do vína škrob? Jaroslav přece tvrdil, že do něj nepřidává nic. A ten škrob to dáváte rovnou do vany nebo až do sudů? Zeptala jsem se nesměle. Do vany, do sudů ne, to bych se tam nedostal vařečkou. Jo, a ještě přidat špetku soli. Cože? Vyjekla jsem. No, jinak by se dělaly žmolky. Aha, a necháváte to tam teda těch 48 hodin? Pro boha ne, to by nám všechno stvrdlo. Jasně, a potom to hned stáčíte. Ne, potom to žehlíme. Žehlíte. A nezničí se tím ty kvasinky? Jaké kvasinky, paní Evo? Vy jste byla dlouho pryč, ale my se teď bavíme o škrobení krojů. Nalili jsme si další sklenici, zakrojili trochu klobásy a pak už jsme jen poslouchali víno.
9: To byla závěrečná glosa hudebnice a publicistky Evy Turnové. Páteční názory a argumenty končí. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
0: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Pavel nakonec přiletěl do Česka volit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem o prodeji ruské ropy. Fotbalisté Zlína ani v 10. ligovém kole nevyhráli, doma podlehli vedoucí Slavii. A dnes bude převážně zataženo, většinou s deštěm, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Koaliční i opoziční politici oceňují, že prezident Petr Pavel nakonec dorazil ke komunálním volbám. Pavel původně neplánoval hlasovat kvůli soukromé zahraniční cestě. V pátek odpoledne ale odvolil ve svém bydlišti v Černoučku na Litoměřicku. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD by se každý vysoký ústavní činitel měl voleb jako svátku demokracie účastnit. Prezidentovo rozhodnutí uvítali třeba i šéf hnutí STAN Vít Rakušan nebo předseda ODS Martin Kupka.
13: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuju a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
4: Včera k urnám dorazila nejčastěji 1/5 až 1/3 voličů. Dnes budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích. Dohodli se na tom prezidenti obou zemí Donald Trump a Vladimir Putin. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Dobrovolníci se dnes zapojí v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 9:30 do 10:00 u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Účastníci se mohou nechat vyvést lanovkou na vrchol Sněžky zdarma a pozbírané odpadky pak odložit na vyznačených místech u jednotlivých tras. Odpadu zajistí pracovníci Krkonošského národního parku. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Fotbalisté Zlína v 10. kole šance ligy podlehli Slavii 0-1. V tabulce tak zůstali s jedním bodem a bez vítězství poslední. Podle zlínského útočníka Daniela Šmigy přesto může těsná prohra s obhájci titulu a vedoucím týmem soutěže fungovat jako povzbuzení.
15: Srdnatý a slušný výkon, ale bohužel jsme nedali gól, takže pozitivum si z toho vzít to, že takhle musíme hrát v ostatních zápasech a prostě já pevně věřím, že to přijde, protože soupeři si myslím určitě budou ne takový, jako je Slavie.
4: 10. kolo bude dnes pokračovat 4 zápasy. Plzeň nastoupí v 15 hodin proti Mladé Boleslavi, Hradec Králové proti Artisu Brno a brněnská Zbrojovka proti Jablonci. Od 18 hodin se pak Bohemians utkají s Baníkem Ostrava. A v hokejové Tipsport Extralize je Třinec dál 100%. Tentokrát porazil Hradec Králové 5-2. Vítkovice podlehly Pardubicím 2-3. Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0. Litvínov nad Olomoucí 3-1 a Kladno zdolalo Mladou Boleslav 4-3.
5: Zavřená D8 za Lovosicemi a nehoda u Kadaně na Chomutovsku. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Litoměřice. Na 41. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. A policie odhaduje uzavírku asi na 3/4 hodiny. Poslední je sjezd na 45. kilometru. Nehoda překáží na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů. Před Kláštercem nad Ohří, před kruhovým objezdem na Kadaň, osobní auto srazilo zvěř. Na překážku pozor na silnici 380 z Hodonína do Mutěnic. Za křižovatkou na Dubňany stojí porouchané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu. A v Brně je uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra. A kvůli noční údržbě neprojedete až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasní déšť nebo přeháňky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Disident, novinář, spisovatel a několikanásobný vězeň komunistického režimu. To byl Jiří Lederer, jedna z klíčových osobností české žurnalistiky roku 1968. Byl ale také kronikářem normalizace a později v exilu i nepřehlédnutelnou osobností exilové publicistiky. Málo známé nahrávky s jeho hlasem pro vás vybral a dobrý poslech následujícího pořadu přeje David Hertl.
18: Archiv Plus.
19: Já jsem vyrostl v rodině levicového intelektuála. Odešel jsem na střední školu, to byl rok 68-69, a to jsem začal vnímat, jak si ten život takovým tím radikálním způsobem, všecko jsem odmítal, že jo, vzdoroval jsem, a to, no, víme, oč jde v pubertě. Do toho přišla teda ta okupace a otec jakožto levicový novinář, redaktor, prosazoval určitý reformní kurz, na kterém se spolu podílel a který významně ovlivňoval a který byl vlastně tím vstupem těch sovětských vojsk byl vlastně poražen. Pochopitelně v očích tohoto dítěte, teda mě, 15-letého, nesmírně otec vyrostl v mých očích jaksi do hrdiny a do nositele něčeho nesmírně pozitivního a pokrokového a tak dále a tak dále. Tam došlo k jakýmusi zauzlení. Já jsem se dostal do určité slepé uličky, jaksi názorově, myšlenkově, protože v několika následujících letech jsem v tomto shledával tu správnou orientaci, to správné východisko, to, jak by to mělo být, jak by ten svět měl vypadat. Slepá ulička tomu říkám proto, protože jsem to dneska schopen, nebo dneska už to nazírám jinak, ten reformní komunismus. Aha. Proto to, samozřejmě tehdy jsem to tak neviděl.
17: Takhle mluvil o Jiřím Ledererovi jeho syn Aleš, publicista, nakladatel, producent. Šlo o záznam jeho rozhovoru s Otounucem. Přiblížit složitou osobnost Jiřího Lederera během několika minut je téměř nemožné. Jaro roku 68 jej zastihlo coby redaktora slavných literárních listů a snad ještě slavnějšího reportéra. Jenže přišel 21. srpen 68 a všechno bylo jinak. Právě z 21. srpna pochází i záznam hlasu Jiřího Lederera z vysílání Československé televize. Jen dodám, že nejprve uslyšíte moderátora, potom Jiřího Rumla a nakonec Jiřího Lederera.
20: Přátelé, jsou tu další telegramy, ale právě v této chvíli ještě mezi nás přišli členové předsednictva Ústředního výboru Svazu československých novinářů, soudruh Jiří Ruml a soudruh Jiří Lederer. Prosím vás, jejich stručné prohlášení, neboť se hlásí o slovo Brno.
21: Dnes ráno se sešlo v Praze předsednictvo Svazu českých novinářů, vládě, legálnímu prezidentovi, legálnímu vedení komunistické strany Československa. Nikomu jinému sloužit nechceme a nebudeme v přesvědčení, že nás podporuje většina československého obyvatelstva. V této chvíli vycházejí v Praze zvláštní vydání deníků. Nejen Svobodné slovo, ale také Mladá fronta a v této chvíli také Zemědělské noviny.
22: Před půl hodinou se sešel koordinační výbor tvůrčích svazů, zástupci novinářů, spisovatelů, filmových a televizních umělců a ostatních. Na této schůzce jsme se dohodli na této výzvě, kterou se obracíme na každého občana Československé republiky, na všechny vrstvy, na obyvatele každého věku, ve všech krajích, ve všech obcích. Výzva zní, lidé Československé socialistické republiky, my zástupci podepsaných svazů a organizací vás vyzýváme, abyste úderem 12. hodiny zastavili na 2 minuty práci, zastavili dopravu, přestali prodávat, přestali obsluhovat, aby se na tyto 2 minuty zastavil pohyb v ulicích. Rozezvučte sirény, rozezvučte klaxony, manifestujte v těchto 2 minutách, proti neslýchanému aktu, jehož jsme ve své zemi svědky.
17: Jiří Lederer zůstal celý život věrný myšlence socialismu jako pokusu o sociálně spravedlivou společnost, samozřejmě bez vedoucí úlohy jakékoliv politické strany. Pro takové úvahy ale po dubnu 69, tedy po nástupu Gustáva Husáka do čela komunistické strany, nebyl ve veřejné debatě prostor. Rok 69 byl také nadlouho posledním, kdy se Jiří Lederer mohl svobodně podívat na západ. Rozepsal se o tom v jednom z fejetonů, který v roce 82 osobně namluvil pro rádio Svobodná Evropa.
1: Stáli jsme před Přepichovým hotelem Ermitáž, žena, dcerka a já. Žena pravila dcerce. Tady jsme bydlívali, když jsme sem jezdívali ještě z domova z Československa. Naposledy jsme tu byli v 69.

0: Byli jsme tady ke všemu zaopatření. Dostali jsme taky průkaz do všech veřejných budov knížecích. I do kasina, i do botanické zahrady, i do krytých lázní. Na pobyt v Monte Carlu jsme se vždycky těšívali několik měsíců. Bylo to zcela mimořádné povyražení. Z mnoha důvodů. Říkávali jsme, jdeme se zas na jih nadýchat vzduchu, abychom to potom opět celý rok vydrželi pod vodou. Už to, že jsme odjížděli ze sichravé zamračené střední Evropy zimních měsíců do oblasti slunečné a poměrně teplé riviéry, bylo okouzlující. Potom ten přepich, příjemná společnost ze všech konců světa a i z domova bývala společnost k pohledání. Jan Werich, taky tu byl Jiří Trnka a potom naši exiloví přátelé. Julius Firt, Miloš Havel, strýc Václava, dramatika, Jaroslav Pecháček, Jiří Planer a mnozí jiní. Rádi jsme sedávali v Café de Paris hned vedle kasína a drbali jsme všechno možné i všechny. A v sobě jsme měli zvláštní pocit. Horečnací pocit uvolnění, domácí starosti byly daleko za námi. Ale přece jen někde hluboko v duši tkvělo vědomí, že tohle všechno je jen na chvíli, že to rychle přejde a opět nastane potopení.
1: Jako mnozí další byl i Jiří Lederer počátkem roku 69 otřesen smrtí Jana Palacha. Jeho čin se mu stal námětem pro sepsání knihy, jejíhož vydání se ale nedočkal. Vyšla poprvé v roce 1990 v Praze. A je k neuvěření, jakým způsobem Jiří Lederer Palachův příběh uchopil a především pečlivá práce, s níž se do psaní pustil. V době, kdy nebyl internet, kdy dohledat články ve starých novinách znamenalo nekonečnou práci v knihovnách, v době, kdy najít svědky a dohodnout si setkání nebylo otázkou několika mailů, ale několika týdnů či měsíců dopisování, tedy v této době objevil Jiří Lederer neskutečné množství nových informací. Takhle třeba popisoval poslední hodiny před Palachovým činem.
0: Od hlavní pošty odešel Jan do Opletalovy ulice, to je nedaleko. Až na konci Opletalovy ulice je studentská menza. Do ní Jan vstoupil sám. Ještě zbývají 3 hodiny. Znám jen zlomky z těch zbývajících 3 hodin. Že si Jan koupil bílý kbelík z umělé hmoty, který byl opatřen víkem, pravděpodobně v bílé labuti. Do tohoto kbelíku potom kupoval několik litrů benzínu, pravděpodobně u velké pumpy v Opletalově ulici. A od benzínové pumpy zřejmě šel tam, k rampě Národního muzea. Na místě otevřel víko kbelíku a nadnesl kbelík nahoru, nad hlavu. Lidé šli dál za svými starostmi. A Jan vylil celý obsah kbelíku na hlavu a tělo. Učinil to velmi rychle. Vzal do ruky zápalky a škrtl. Všechno se na něm vzňalo. A potom běžel přes frekventovanou ulici směrem k domu potravin. Lidé se zděsili.
1: Pasáže ze své knihy načetl sám Jiří Lederer v 80. letech pro rádio Svobodná Evropa. Nabízím ještě jednu ukázku, neméně dramatickou. Jak se matka Jana Palacha dozvěděla, k čemu se její syn odhodlal.

Ještě na nádraží zahlédla inženýra Bartoníčka ze Všetat. Když nastoupila do vlaku, sedla si do kupé, kde byli lidé, které neznala. Svítila tam slabá žárovka. Proti ní se usadil muž středního věku. Když se trochu rozehřál, vytáhl z kapsy noviny a zabořil se do jejich četby. Maminka přemýšlela, co všechno bude v Praze zařizovat. Muž převrátil noviny, když si prohlédl první stránku. Začal číst poslední sportovní stránku. Před očima Janovy maminky se objevila první strana novin. Dívala se na tu stránku bezděčně. Náhle spozor.

0: zaklaněla. Zdálo se jí, že na té stránce vidí fotografii svého jeníka. Proti pravidlům slušného chování se naklonila a tváří se dostala do bezprostřední blízkosti novin. Muž přestal číst, nic neříkal, jen se na ní nechápavě díval. V jejich očích se objevila hrůza, která jí dala zapomenout na všechno, na to, co se má, co nemá, na slušné chování. Vytrhla muži noviny z rukou a běžela vagonem. Nevěděla, co činí. Srdce bylo sevřeno strašnou bolestí. Hledala nějakou známou tvář a náhle dopadla s novinami v ruce do klína paní Brůškové. Padla a nic, jen hlasitě lkala. A podávala noviny paní Brůškové jako na vysvětlenou. Paní Brůšková byla v rozpacích, nevěděla, co se děje. Ptala se maminky, co se jí stalo. A přitom hledala odpověď v novinách. Odpověď našla. Potom se už neptala nic.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Na začátku pořadu jsem Jiřího Lederera označil za kronikáře normalizace. Stačí se začíst do druhého dílu jeho vzpomínek, které pod názvem Touhy a iluze vyšly u Škvoreckých v Torontu v roce 1988, tedy opět několik let po Ledererově smrti. Autor se smyslem pro detail líčí život svůj a svých přátel po roce 69. To postupné propadání se do určité disidentské uzavřenosti, doplněné v Ledererově případě hned třikrát pobytem ve vězení. Lederer své vzpomínky načetl pro rádio Svobodná Evropa, které je vysílalo na pokračování a na přání posluchačů i několikrát opakovalo.
3: Takřka nepozorovaně náš život ztrácel onu barvu, kterou získal v 68. roce. Ty proměny si člověk uvědomí, když začne srovnávat, když se na chvíli, kterou zrovna prožívá, podívá jako na bod ležící na dlouhé časové čáře. Měnily se projevy vládců i obyčejných občanů. V prvních dnech a týdnech po nastoupení k moci Husákovi projevy byly útočné. Někdy byly i sprosté, ale byly živé, měly šťávu, obsahovaly určitou dramatičnost. Prostě pořád ještě byly zajímavé, dali se poslouchat. Často mluvil bez papíru nebo se odchyloval od napsaného textu. Vzbuzovali zájem ve veřejnosti, dokonce se o nich mluvilo. Někteří z nás vyhozených, zejména bývalí pracovníci stranického nebo státního aparátu, tyto projevy analyzovali a podle nich odhadovali, jaké jsou Husákovi záměry a jaká je jeho pozice. Při svých úvahách tito bývalí experti vycházeli z faktu, že Husák je do jisté míry osamocen. Patříval do značné míry k bouřlivákům 68. roku, i když k bouřlivákům obezřetným a opatrným. A nyní ti bouřliváci byli likvidováni. Husák nemohl mít oporu ve stranickém aparátě, protože v něm pracovali už dávno jiní lidé, než ti, s nimiž byli v kontaktu před svým zatčením na počátku 50. let. V policejním aparátu, zvláště ve státní bezpečnosti, vzbuzoval nejen nedůvěru, ale i vyslovený odpor, dokonce mnohdy i hlasitě projevovaný. Musel hledat nové spojence, Biláka, Korčáka, Kapka, Hofmana, lidi, s nimiž dosud neměl nikdy nic společného. Ale protože Husák je člověkem mimořádně ambiciózním a protože ho nesla myšlenka, že jen on je schopen se domluvit s moskevskými pány a tím uklidnit jejich obavy, spojoval se Husák s kdekým, aby dosáhl svého. A popravdě třeba říct, že se mu to navzdory mnoha různým předpovědím podařilo.
2: Jak už jsem říkal, Jiří Lederer byl vězněn třikrát v roce 1970 a dále v letech 72 až 73 a 1977 až 1980. Ten třetí, nejdelší pobyt ve vězení souvisel s podpisem Charty 77. Na druhé věznění vzpomínal mimo jiné takto.
3: Koncem října 72 byla dokončena přestavba 5. oddělení Borské věznice. V létě jsme opustili toto oddělení, rozhodili nás po celé věznici. Od té doby bylo 5. oddělení zahaleno tajemstvím. Snažili jsme se získat zprávy, co se tam děje. Jen vybraní vězni na této přestavbě pracovali. Pověsti byly různé. Že z toho bude oddělení pro ženy, nebo že to bude oddělení pro duševně nemocné. A taky se říkalo, že se tam připravuje speciální uzavřené oddělení jen pro politické vězně. Fantazie vězňů, zejména je-li krmena aspoň drobty zpráv, nezná hranic. Nakonec jsme se dočkali. Byl jsem mezi těmi, kteří opět byli převedeni na 5. oddělení. Tak přece jen z toho bylo politické oddělení. Zavedli mne do cely v prvním poschodí. A ke mně dali ještě 2 další, mladší. Z nich jednoho jsem znal od prvního dne pobytu na Borech. Byli jsme jak uvíjeveni. Všechno se blízkalo. Postele renovované, podlahy nalakované, stěny vybílené. My 3 jsme obývali 2 cely. Nevídaný přepich. Ještě nedávno nás ve stejném prostoru bylo 8. A kromě záchodu tam bylo umyvadlo a nad ním zrcadlo. Nevycházeli jsme z údivu. Brzy jsme se dověděli, že jedna cela je dílnou a druhá ložnicí. A vlastně, že toto je prostor, v němž budeme stále zavřeni. Už nebudeme moci vycházet na návštěvy do jiných cel. Izolovaný nás. Už nepoznáme jiné vězně. My 3 budeme odkázáni jen na sebe.
2: Z Ledererových vzpomínek z první poloviny 70. let ještě jedna ukázka. Popisuje dobu, kdy se mnozí disidenti stěhovali z Prahy na venkovské chalupy. Také Ledererovi se rozhodli si chalupu koupit. Je to k neuvěření, ale prodal jim ji náměstek generálního ředitele jednoho z největších národních podniků.
3: Zcela náhodou jsme se dověděli, že náměstek ředitele mladoboleslavské automobilky prodává venkovskou chalupu. I hned jsem mu zavolal, vylíčil mi, kam máme přijet. Vesnice se jmenovala Doubravička a byla blízko Bezna. Když jsme projížděli krajinou okolo Bezna, nedělalo to na nás nejlepší dojem. Krajina v sobě nenesla žádný půvab. Byla fádní, rovinatá, skoro depresivní. Doubravička to bylo pár rozhozených chalup. K chalupě pana náměstka se jelo úzkou cestou mezi zahradami. První zeď, kterou jsme z chalup viděli, byla díratá. Okolo nepořádek, všechno zarostlé, skoro metr vysoké kopřivy. Na dvorku hora škváry. Chalupa vlastně měla jen jednu místnost normální. Ještě tam byla malá cimerka s dlaždicovou podlahou zakrytou několika vrstvami linolea. Neutěšený pohled. Panu náměstkovi, který jsem přijel se služebním autem a šoférem, jsme pověděli, že mu dáme vědět do 3 dnů, jak jsme se rozhodli. A začala dlouhá diskuze s Eluš. Cena byla výhodná, jen 30 000 i se značným množstvím stavebního i palivového dřeva. Já jsem se jako vždy nemohl rozhodnout. Nic mě nenadchlo natolik, abych pověděl jednoznačně ano. Ale Eluš něco na chalupě neustále přitahovalo. Nejen přijatelná cena, nejen výhodná vzdálenost od Prahy pouhých 50 kilometrů, ale ještě něco víc. Sama chalupa, její okolí, celá vesnice, která tvořila výjimku v rovinaté krajině, byla vsazena na počátek takového malého údolí, které vypadalo jako miniaturní kokořín, ovšem bez řeky. Eluš si možná dovedla představit, co by se z toho všeho dalo udělat. Proto byla rozhodnutá mnohem dřív než já.
2: Po propuštění Jiřího Lederera z vězení v roce 1980 byla rodina zařazena státní bezpečností do akce a sanace. A když Ledererově manželce Elzbětě jako občance Polské lidové republiky hrozilo, že jí nebude prodloužen pobyt v Československu, rozhodla se rodina pod nátlakem vystěhovat do Německa. Lederer tam působil jako novinář a publicista. V archivu Rádia Svobodná Evropa se dochoval jeho projev z roku 1981 na dvoudenním sympóziu k 25 letům trvání exilového časopisu Svědectví.
3: My se musíme naučit ctít hodnoty, my je musíme se naučit, ctít hodnoty vytvářené, zrozené v exilu.
4: a ctít je bez ohledu na to, v jaké dílně vznikly. Ať je to třeba dílna, ke které já nenáležím, ať je to kterákoliv skupina, když je to hodnota, je jí třeba ctít a vážit si a hovořit jí o ní. Prostě vážit si hodnot bez ohledu na parciální zájmy. Podle mého soudu nás všechny, i když jsme zdánlivě nepatrná skupina, která se zde sešla, nás všechny spojuje něco velkého a významného. A já se v souvislosti s těmito otázkami, o kterých hovoříme a budeme hovořit v těchto dvou dnech vlastně, já se nebojím nadneseného slova v tomto případě. Spojuje nás služba. Opakuju, služba domovu. Naší zemi, zemi, z níž pocházíme a k níž náležíme, služba lidem, nám blízkým, lidem nejen a ne pouze našeho jazyka, ale především našich tradic duchovních, lidem, kteří tvoří náš národy.
2: Na zdravotním stavu Jiřího Lederera se podepsala období věznění i léta psychického nátlaku, kterému byl od roku 69 vystaven ze strany Státní bezpečnosti. Pravidelní posluchači Svobodné Evropy tak mohli koncem června 83 zaslechnout po odvysílání dalšího dílu Ledererových vzpomínek následující poznámku redaktora Pavla Kóna.
5: To byla další část vzpomínkového seriálu Jiřího Lederera na 70. léta. Slyšeli jste ji ze zvukového pásku. Jiří Lederer několik částí svých vzpomínek natočil předem. Dnes by u našeho mikrofonu ani nemohl být, je totiž v nemocnici se srdečním infarktem. A my mu asi i vaším jménem přejeme, aby se z téhle vážné nemoce brzo dostal.
2: Jiří Lederer zemřel v říjnu 1983 v Německu. Zprávy o jeho úmrtí se objevily v předních denících v Německu, Francii a Rakousku. Svobodná Evropa odvysílala nekrolog z pera Ledererova kolegy Slávy Volného.
6: Psát o příteli, o kterém víme, že už ho nikdy neuvidíme, je obyčejně těžké. Co říci na závěr života, který byl vlastně plný neuvěřitelného optimismu a také trpký ranami, které mu uštědřovala bezohledná státní moc. Jiří Lederer si totiž neuměl život zjednodušovat a taky to ani nechtěl.
2: Osobnost Jiřího Lederera vám v dnešním pořadu z cyklu Archiv Plus přiblížil a nashledanou zase příště se od mikrofonu těší David Hertl.
7: Jak si čeští žáci a studenti vedli v mezinárodních srovnávacích testech PISA a co výsledky vypovídají o jejich schopnosti rozumět textům, s nimiž se v praktickém životě setkávají? O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.

0: půl čtvrté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Většina lidí sice má zapnuté automatické aktualizace, ale někteří ne a je třeba to zkontrolovat ručně. Digitální agentura naposledy e-občanku ve velkém aktualizovala v létě, aby byla připravená na komunální volby. Krajně pravicový kandidát Flavio Bolsonaro vede v průzkumech před druhým kolem prezidentských voleb v Brazílii. Vyplývá to z průzkumu agentury Datafolia, který přisuzuje Bolsonarovi 49% hlasů. Jeho soupeř Lula da Silva má podle prognóz o 4% body méně. Průzkum ukazuje, že se Bolsonarovi daleko lépe daří získávat hlasy kandidátů, kteří nepostoupili do druhého kola. Příští hlavu státu si Brazilci zvolí v neděli 25. října. Francouzská policie objevila dva obrazy malíře Renoira. V září je dvojce mužů ukradla z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionisty. Policisté zadrželi celkem 6 lidí, mezi kterými jsou podle francouzské televize BFM i dva pravděpodobní pachatelé. A kino v Sušici dnes hostí 16. šumavský fotomaraton. Soutěžící mají za úkol během 5 hodin zpracovat 5 témat, a to v přesně daném pořadí. Použít přitom můžou fotoaparát nebo mobilní telefon. Součástí šumavského fotomaratonu jsou i přednášky o cestovatelské a reportážní fotografii. České fotbalistky zahájily baráž o účast na mistrovství světa prohrou. Na úvod semifinále play-off o světový šampionát podlehly v Pardubicích 0-2 Skotsku, které bude hostit úterní odvetu. Vítězky si o postup na závěrečný turnaj zahrají s lepším z dvojice Litva Švédsko. A nizozemský pilot Red Bullu Max Verstappen ovládl kvalifikaci na sprint velké ceny Singapuru vozů Formule 1. Druhý skončil Brit George Russell z Mercedesu a třetí Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Sprint se pojede od 11 hodin českého času. Kvalifikace na hlavní nedělní závod začne o 4 hodiny později.
3: D8 průjezdná a nehoda před Kláštercem nad Ohří. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy byla zavřená za odbočkou na Litoměřice. Na 41. kilometru vyprošťovali havarovaný kamion. A teď už je to průjezdné, provoz ještě ale může být omezený. Kolona už se rozjela. Na Chomutovskou pozor na nehodu na silnici 13 do Karlových Varů mezi Prunéřovem a kruhovým objezdem na Kadaň. Osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. A v Brně počítejte s uzavírkou pisárecké tunelu ve směru od D1 do centra. Práce na údržbě tam mají trvat až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Američanka Krista Pajková, která ve svých 18 letech brutálně zavraždila spolužačku a ve státě Tennessee měla být první popravenou ženou po 200 letech, bojuje v Nashvillu o život. Exekuce trestu smrti, na kterou Pajková čekala přes 30 let, se totiž nezdařila. Neusmrtila ji ani druhá injekce pentobarbitalu a lékaři ji teď zachraňují, aby mohla být možná popravena znovu. Guvernér Tennessee totiž výkon absolutního trestu ve státě pouze pozastavil. Mezi Američany se opět zvedla vlna žádostí o milost a opět se otevřela debata o smyslu trestu smrti. Proč mají být nejhorší zločinci zbavováni práva na život? Existuje cosi jako humánní poprava? A co s tyrany, kteří nařizují masakry nevinných? I o tom bude dnešní debata.
1: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Ve studiu Plusu srdečně vítám publicistu Romana Jocha, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A bioetika a kněze Marka Orkováchu, dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Pánové, na úvod, je pro vás trest smrti jako takový obhajitelný a ve výjimečných případech spravedlivý, anebo by měl být naopak nejlépe všude po světě zrušen? pane Vácho?
0: Zrušen, neobhajitelný.
4: Jaký názor má Roman Juch?
5: Trest smrti sám o sobě není zlem pro úmyslné vrahy nebo pro zrádce, kteří se zavážou, že nevyzradí státní tajemství, pak prozradí hodné lidi v zahraničí, ti lidé budou umučeni. Zrádce nemusel pracovat pro stát, on se rozhodl pracovat pro tajné služby a zradil. Takže pro tyto dvě kategorie trest smrti není zlem samým o sobě. Poprava Karla Hermana Franka v Praze na Pankráci v květnu 1946 nebyla zlem, byla aktem spravedlnosti. Možná tou největší spravedlností, kterou on ve svém mizerném životě zažil, ale to neznamená, že trest smrti musíme mít vždy a všude. A já jsem rád, že v této české společnosti nyní trest smrti nemáme.
4: Pane Vácho, nemůže být trest smrti aktem spravedlnosti, jak teď mluvil Roman Juch?
0: No tak to jistě, ty argumenty jsou na to dost silné. Oko za oko, zub za zub a život za život, pochopitelně. Jo? A byl obrovsky zajímavý vývoj, řekněme, posledních takových 60-70 let v katolické církvi, kdy ještě v 95. Karol Wojtyla, když píše tu bioetickou encykliku Evangelium Vitae, tak ho připouští. A ta myšlenka, když tak pan Roman Juch mě opraví, ta myšlenka je taková, že v zásadě jsme v nějaké, řekněme, středoamerické zemi, která je velmi chudá, vězení jsou děravá, mafie vládne všude a my nejsme schopni toho šéfa té mafie udržet v tom vězení. A víme, že on se z toho vězení prostřílí, skorumpuje všechny a bude potom škodit a bude zabíjet, takže v tuto chvíli jistě ne z důvodu pomsty, ale z důvodu legitimní obrany zbytku národa to můžeme udělat.
4: Ale tedy v civilizované společnosti byste to neviděl?
0: Jan Pavel II. Tam říká, ale tyto případy se vyskytují velmi zřídka a pokud vůbec. A 2018 papež František v zásadě bouchl do stolu a říkal, to už jako se na této zemi nevyskytuje nikde a zastavil to. Jo? Z pozice víry jistě sicut spiro spero, dum spiro spero, dokud dýchám, doufám, takže vždycky je tam ta možnost toho obrácení, takže tam by, pokud to je minimálně možné, tak ten trest do životí je lepší.
4: Tak tady padlo vlastně několik argumentů, ale víra v obrácení, pane Jochu, vy jste také křesťan, vy jste tady oba křesťani. Tak jak jde dohromady trest smrti s křesťanstvím?
5: Všichni velcí myslitelé křesťanství, filozofové i svědci připouštěli trest smrti. Svatý Pavel, svatý Augustin, svatý Tomáš, takoví nekatoličtí velcí myslitelé jako Immanuel Kant například, státníci jako Tomáš Garrigue Masaryk, sám podepsal několik trestů smrti. Charles de Gaulle, mohl bych pokračovat. Trest smrti pro vrahy a ty nejtěžší zločince, vědomé zločince, ne psychicky nemocné lidi, považovali za správný. A z křesťanského hlediska, když člověk ví, že bude popraven, tak smrt koncentruje jeho mysl a má silnou motivaci olitovat svých hříchů, protože mu stále v mysli straší v uvozovkách. Vidina, že půjde před Boží soud.
4: Co když olitoval během trestu a křesťanství, přece evangelia mluví celkem jasně o tom, že i ten nejzoufalejší, nejhorší z nejhorších má prostě možnost být zachráněn.
5: Spasen, ano, přesně tak, je ten největší zločinec, který olituje svůj hřích, může jít po smrti z křesťanského hlediska do nebe, do ráje. To je možné, ale to může stejně tak popravený vrah, anebo člověk, který žije ve vězení po vraždě, dejme tomu 40 dalších let, a může se obrátit a jít do nebe. Takže trest smrti nebo doživotní vězení ani jedno, ani druhé negarantuje ani spásu, ani peklo. To záleží na tom člověku, jak lituje svých hříchů.
4: Pane Vácho, tady padají docela silné argumenty. Nemá pravdu pan Juch?
0: No, tak ty argumenty jsou na obou stranách. Kdybychom měli teda zhrnout, tak proč bychom to měli dělat? No, tak ještě ta proporcionalita. Oko za oko, život za život. Pak je tam ten argument té definitivní ochrany společnosti. Prostě fakt je to těžký zločin.
4: Ne, ale my jsme teď, kdybyste mohl navázat třeba ohledně té spásy a ohledně toho, jestli je nebo není možné obrácení.
0: No, to je naprostá pravda, co říká pan Roman Juch, protože samozřejmě obrácení člověka, to, že lituje svých který hříchů, kdybychom byli jaksi v tom náboženském kontextu, tak není zaručeno ani doživotím, ani trestem smrti. To je zaručeno tím, že ten člověk opravdu to... Ale to není moje starost. Moje starost je, že ano, můžeme tomu člověku vzít svobodu, ale nemůžeme, nebo neměli bychom mu brát budoucnost.
4: A jo, proč bychom mu neměli brát budoucnost a neměli bychom mu brát tedy život, protože vy jste proti trestu smrti?
0: Kdybychom teda měli argumentovat biblicky, no tak i Kain tam zabije Abela, a pán Bůh ho nezabije.
4: Ale nemusíme biblicky. Jo. Pojďme si uvědomit, že jsme tady v roce 2026. Krista Pike je v Tennessee ve vězení. Ona teda, ten její případ zvednul velkou vlnu debat. Ale proč tedy by se neměli vlastně zbavovat života lidé, jako jsou masoví vrazi, tyrani a tak dále?
0: V zásadě ty důvody jsou čtyři. Tak první, co nás napadne, je ta možnost justičního omylu. Jo, to je, pokud nám někde běhá tady po zemi těžký zločinec, který ještě není ve vězení, tak je to napravitelný omyl. Pokud naopak popravíme nevinného, tak je to nenapravitelný omyl.
4: Justiční omyl. No? A ty další, kdybyste
0: je
4: zmínili.
0: Ta možnost obrácení, to je mezi tím člověkem a Bohem, takže my bychom mu neměli brát ten čas. Dokud on tady žije a my musíme schopni zajistit to do životí, tak on má přece jenom jako delší možnost se sebou něco udělat. Ale nebudu to já, kdo mu ten život bude zkracovat. No?
4: A jenom v rychlosti dva, anebo já nechám reagovat, jasně, Romana jasně, Jocha. No? Tak tady je velice silný argument justičních omylů. Tím, že trest smrti je nevratný, připustme, když se tedy exekuce v uvozovkách povede, nebo když se povede i bez uvozovek, tak je to nevratný krok. Neberete tento argument?
5: Beru vážně, ano. A kde je ta nejmenší pochybnost o vině, tak by trest smrti rozhodně neměl být vynášet, protože pokud nemáme jistotu, ne 99%, ale 99,99, tak bychom to neměli dělat.
4: A tu v dnešní době případě, jakoby máme tedy?
5: V mnoha případech ano. Víme, že Reinhard Heydrich byl vinný vraždami a mučením. Karl Hermann Frank rovněž. Josef Stalin taky. Neměli jsme možnost ho popravit, bohužel. Krista Pajková se k tomu přiznala, byli tam svědkové, nepopírala svoji vinu. To jí slouží ke cti a myslím si, že Hospodin na ní bude alespoň částečně mírně pohlížet, právě protože toho teď lituje a přiznává to, nezapírá, nezatlouká.
4: A jak s tím časem na obrácení, že to není vlastně naše starost, že bychom to měli nechat mezi tím viníkem a Pánem Bohem?
5: Vědomí blízké smrti je motiv pro obrácení, ale tady je ještě jedna osoba vypuštěná a to je ten zavražděný nebo zavražděná, taky nedostala čas litovat nějaké své hříchy. Neznala datum své vraždy. Kdyby znala datum své smrti ta osoba, možná by se na to psychicky, mentálně, duchovně připravila. Vrah, vražetkyně této osobě nevinné tento čas vzala. A proto si myslím, že je nutné zohlednit i práva zavražděných, myslím, teď už ne lidská práva, protože jsou mrtví, ale jejich morální práva.
4: Rozumím vám. V tom se asi určitě shodnete, ale povězte mi...
0: Úplně ne, jo, protože místo jedné mrtvoly máte dvě, jo, ano, to se stalo, stala se strašná věc, jako hrozná věc. Nikdo jistě na světě neříká, nebo nějak to nebagatelizuje. Ta vražda byla příšerná a ty okolnosti, které člověk čte o tom, tak je ani jako nechce radši číst, protože tam se dělali fakt jako hrozný věci. Takže tohle jako nikdo nespochybňuje, ale otázka zní, když už tady tuhle hrůzu máme za sebou, tak jestli teda ještě máme pokračovat dál, tak jak to říkají někteří myslitelé, že místo jedné mrtvoly máte dvě.
4: Tak to je také silný argument. Pane Jochu, co ukázal ten případ Kristy Spike, že jde o, řekněme, politování hodnou chybu vězeňského systému, anebo v podstatě o dalšího mrtvého člověka, o nepřijatelné zacházení s člověkem?
5: Už ve středověké Evropě platila zásada, že když se poprava nepovede, tak je to, tehdy lidé věřili boží znamení a ten odsouzenec už nemá být popravován po druhé. A já velice doufám, že ať už tento guvernér, který bude do konce roku v úřadu, guvernér státu Tennessee, nebo guvernérka, dvě ženy kandidují za obě strany, takže bude to žena guvernérka, která bude zvolena v listopadových volbách v Americe a nastoupí v novém roce, že využijí svoji pravomoc a Christě Pajkové změní trest smrti na doživotí.
4: Na doživotí.
5: A myslím si, že když stát neumí rychle, efektivně a bezbolestně popravit vrahy, tak nemá popravovat žádné lidi. A tento výkon popravy nepovedený nebyl nekrutý, nebyl bezbolestný. A to je ten podle mě hlavní důvod, proč by Christa Pajková měla dostat milost. Ne propuštěna z vězení, ale trest smrti změněn na doživotí.
4: Tady se budete asi shodovat, no, ale ono nejde jenom o Christu Pajk, protože nepodařených anebo spackaných poprav se ve Spojených státech v posledních letech a dekádách vyskytla celá řada, jenom za posledních 5 let. Jich bylo prý 11 ze 148. Ptám se, co to dosvědčuje, že by měly Spojené státy změnit způsoby provádění exekucí, anebo by možná měli ten absolutní trest i úplně zrušit, protože zkrátka je to zcela nehumánní a možná i hraničící se sadismem. A mimochodem slovo sadismus zmínil na Facebooku pan Kosatík, proto se na to ptám.
0: Jo. Toto je spíš otázka na Romana Jocha, protože různé státy mají, pokud je mi známo, jako různé výkony toho trestu smrti. Já si opravdu myslím, že ta doba toho svatého Augustína, tady těchhle církevních učitelů, samozřejmě byl středověk, byla úplně jiná situace. Dneska, když jsme tak bohatí, že jsme schopni to do životí zajistit, tak si myslím, že opravdu už je to anachronismus z minulosti. Ale na ty způsoby trestu smrti, to je spíš otázka na pana Romana Jocha.
4: Ne, ale já ještě vás se budu ptát, aby to bylo vyvážené. Jak rozumíte tomu, že v Americe spousta odsouzených na smrt čeká na výkon tohoto trestu 20, 30, ano. Ale jsou případy, kdy i 40 let.
0: Ano.
4: Jak si tohle vysvětlujete?
0: Je mi známo, že třeba v Kalifornii trest smrti je, ale snad se tam jako nedělá, že prostě tam nechají, dokud zemřou. Ještě řeknu jednu poznámku, možná zajímavou z mé profese. Když se sekvenoval genom člověka, tak Eric Lander založil ten takzvaný Innocence Project, kdy se používají testy DNA, vlastně dneska jako naprosto jako už precizní, které dokázaly dostat z vězení celou řadu odsouzených a naopak tu a tam dostat do vězení nějakého, kdo běhal venku, a pokud je mi známo, tak se v několika případech jim podařilo prokázat i nevinu těch lidí odsouzených na smrt. Takže ta nová forenzní genetika najednou jako do toho udělala jako docela zajímavý průlom. Ne, že by to byla spasitelná metoda, ona má samozřejmě spoustu svých jako negativ, ale funguje to docela slušně.
4: Tak pane Jochu, i kdyby to byl jeden jediný případ justičního omylu, tak pro vás je pořád přijatelné, že v uvozovkách, když se kácí les, létají třísky, že když přeháním, že když prostě trest smrti by podle vás měl mít možnost existovat i za těch okolností, že jsou případy, kdy jsou popravováni nevinní?
5: Ne, v žádném případě. Jak jsem říkal, pokud je minimální pochybnost o vině, nemá být člověk popraven. V prvním století tohoto našeho letopočtu rabín Akiva, velká postava judaismu, říkal, že trest smrti má být jednou za 100 let. To říkal před 2000 lety.
0: Ano.
5: A myslím si, že měl pravdu. Ano. Takže toto by byla podle mě adekvátní míra. A já například nechci trest smrti v této naší společnosti, moderní evropské, protože my jsme ztratili jako společnost rozlišování mezi vinným a nevinným životem. Takže například se hodně diskutuje, nevím, jak to dopadne, legalizace eutanázie. Ano, na vlastní žádost, nevyléčitelně nemocní, trpící v bolestech, ale nevidíme problém zabít nevinného, tak jak můžeme být za trest smrti? A takhle já chápu poslední papeže, Jana Pavla II., Benedikta, Františka, myslím si, že i Lva, kteří osobně jsou proti trestu smrti. František dokonce velice ostře říká, že nejsou důvody v tomto světě pro trest smrti. V tom nesouhlasím. Jsou země, kde jsou důvody pro trest smrti. Není to naše, protože my jsme ztratili toto rozlišení mezi nevinným a vinným člověkem. Takže já nechci, aby český stát, který připouští, nebo možná připustí zabíjení nevinných eutanázií, aby popravoval někoho.
4: Eutanázie, nechme to na jiný pořad, ale dobře, tak na jednu stranu, jako nechcete to v České republice, ano. Ale ve Spojených státech vám to nevadí?
5: Uvedu příklad,
4: nebo
5: který
4: jinde,
5: byl
4: jako
5: zmíněn.
4: Vlastně to je takové, že popíráte sám sebe,
5: ne.
4: Protože já nevím, Eichmann, Hitler, Stalin, můžeme dneska zmínit Vladimíra Putina.
5: Přesně
4: jsou to
5: tak.
4: Lidé, kteří mají na rukou krev.
5: Přesně. A trest smrti na nich vynesený řádným soudem by mi vůbec nevadil. Země Mexiko, drogové kartely, jeden z těch vůdců El Chapo byl ve vězení a z vězení nařizoval vraždy. Kdyby byl popraven včas, určitě by už žádnou vraždu nenařídil.
4: Pane Vácho, co s takovými tyrany, vlastně lidmi, kteří mají opravdu ruce až po lokty od krve a mají na svém svědomí třeba i 100 000 lidí nebo dokonce miliony? Co s nimi?
0: Podle mého názoru to doživotí. Jo? A nepopírá nikdo ty strašné viny, pochopitelně se tady děli hrozný věci, Vladimír Putina a další. Avšak já bych teda hlasoval za doživotí. Jo, ale to teda nepopírám.
4: A proč? Protože ten život jako takový toho člověka má nějakou nescizitelnou cenu, myslíte?
0: Taky protože fakt jako vidím člověka z toho křesťanského úhlu pohledu, to znamená, že křesťanství tam jako odlišuje osobu a hřích a vždycky...
4: A to se dá?
0: To se dá, no, tak to se dá. Jo,
4: u takovýchto
0: ale,
4: lidí, o kterých
0: víte,
4: mluvím.
0: Já o tomto chci mluvit jako velmi, velmi opatrně, protože mě nikdo v životě neublížil. Nějak významně. Studoval jsem s Dorsi Rugambou, jehož tatínek byl poradce prezidenta v Rwandě a Dorsi viděl, jak toho tatínka a maminku rozsekali mačetami a 6 dalších sourozenců. A to potom jako jsou úplně jiné příběhy a to opravdu není tak, že bychom se chytli za ramena a řekli si, no tak jako odpusti nebo tak. To tak vůbec není. Takže tady se dostáváme opravdu těch jako hlubších věcí.
4: A teď mi řekněte, protože vy vlastně připouštíte, nebo aspoň já si to tak beru, vaší argumentaci, že na úrovni jednotlivců, na úrovni obětí, příbuzných obětí a tak dále, že je to jiná situace než z pozice státu. Čili z vašeho pohledu by trest smrti neměl existovat prostě v vůbec. Civilizovaných společnostech ano. vůbec, ano. ale řadoví lidé by měli mít právo
0: ne,
4: na pomstu.
0: Ne, já se chci jenom vymezit vůči tomu, že bych řekl, že se vlastně nic nestalo a že vlastně ten člověk třeba byl v prostředí genu a tak dále. Nestalo se. Opravdu ti lidi, jak jste správně řekla, mají polokty ruce v krvi a jsou za nimi nejenom tisíce, ale jako statisíce jako lidí. Ten Vladimír Putin je toho příklad. Takže odmítám to, že bych bagatelizoval tu vinu a chápu, že člověk, když je součástí toho příběhu, tam máte svoje členy rodiny a podobně, tak je to hrozný. Nicméně bych se přece jenom přimlouval, aby ten nejvyšší trest byl ten trest do životí.
4: No a k čemu ten čas, než ten tyran zemře?
0: Je ta šance patrně malá, protože jak víme všichni tři tady ve studiu, strom typicky padne tam, kam se celý život naklání. To tak je. Ale aspoň ta teoretická šance, že ten člověk nějak může aspoň zalitovat, tady je. A katolická církev udělala jednu obrovský moudrou věc, že má ten panteon těch svatých, ten svatý Petr, svatý Pavel, ale nemá zrcadlový panteon zavržených. Nikdo nikdy o nikom netroufal říct, že určitě v pekle, protože co my víme, co bude po smrti, co my víme o boží milosrdenství, etc. Takže ani Jidáš, ani Brutus.
4: Není to relativizace toho, že neumíme pojmenovat.
0: Právě proto to říkám, že oni mají opravdu lokty v krvi, jsou to zlí lidé, opravdu jsou zlí lidé a udělali strašné věci, jako nikdo nepochybuje o Stalinovi, nikdo nepochybuje Husajnovi, nikdo nepochybuje o všech tady těch masových vrazí Beriovi a Eichmannovi tady a všem, to jsou lidi, kteří opravdu jsou zlí. Na druhé straně, opakuji myšlenku, pro mě jako nejvyšší trest je doživotí.
4: Není doživotí svým způsobem větším trestem než trest smrti?
5: Těžko říct, jak to kdo vnímá. Jsou lidé, kteří by raději, když už spáchají tu vraždu, preferovali své doživotí a mít možnost číst, poslouchat hudbu, než být popraveni. A jsou lidé, kteří si preferují vlastní popravu, než doživotí. Vnímají to jako méně kruté. Co například s vrahem, který se přizná k vraždě, je odsouzen na doživotí a požaduje vlastní popravu. Nemáme mu vyhovět? No pokud máme zakázaný trest smrti, nesmíme mu vyhovět, pochopitelně. Takže to je těžké, jak kdo vnímá.
0: Já tady teda doplňuji ještě to, že právě u toho vzpomínaného K.H. Franka, no tak tam možná to doživotí by bylo pro něho mnohem horší. Protože najednou by mohl opravdu začít jako přemýšlet o tom, co se dělo v jeho životě. Jo, to možná by byl pro něho mnohem přísnější trest, než takhle poprava.
5: To je možné. Například Rudolf Hess, jiný nacistický zločinec, nakonec dožil, myslím, že to bylo nakonec v západu berlínské věznici, dostal do životí a dožil.
4: Mě zajímá jedna věc. Tady už několikrát padlo slovo vina, zejména z úst Romana Jocha. Co to vlastně ale znamená být vinný, byť to je také na delší debatu, když verdikt soudu nemusí být objektivní měřítko, že mě to zajímá proto, že vy jste vystudovaný lékař, vy jste bioetik, biolog a neurovědné výzkumy z posledních let jako významně zpochybňují třeba otázku svobodné vůle. A když se obloukem vrátím ke Kristě Spajkové, tak ona byla v dětství opakovaně znásilňována a jestliže zavraždila brutálně, nikdo to nepopírá, ani ona sama svou spolužačku v 18 letech, tak samozřejmě, že to bylo zlo, to je jasné, ale je otázkou, jestli ona opravdu jednala z pohledu svobodné vůle. Pane Jochu, není toto argument vlastně docela zásadní proti trestu smrti?
5: Jakákoliv psychická nemoc je rozhodující argument nejenom proti trestu smrti, ale i proti kriminální vině a na snadě je psychiatrické léčení. Obhajoba dokonce tvrdí něco ještě zásadnějšího, že trpí takzvanou bipolární poruchou, při které se střídají fáze manické a depresivní. A člověk pak není odpovědný za své konání. Ale pokud je to pravda, neměla být odsouzena do vězení k trestu smrti, měla být odsouzena, nebo nařízena jí měla být doživotní léčba, psychiatrické léčebně, kde by nemohla ublížit jiným lidem.
4: A proč doživotní léčba? Proč ne léčba a propustit na svobodu? Neměla by kdyby ona dostat ta milost třeba už teď hned, co nejdříve?
5: Kdyby ta léčba byla úspěšná, tak ano, ale my nevíme, jak by byla úspěšná. U některých případů není úspěšná.
0: No tak tohle je můj obor jako genetika. Takže tady je dvoubřitý argument. Tak ten člověk má sníženou svéprávnost. A tak co, dáte mu vyšší trest, anebo mu dáte nižší trest? Dáte mu nižší trest a on to udělá znovu, protože má sníženou svéprávnost. No, to není takhle. Takže jistě.
5: No a proto izolace.
0: A proto izolace. Takže genetika samozřejmě k tomu to má co říct. Ten první soudní proces v Americe byl 2001, to byla ta kauza Mobley, kdy obhajoba poukazovala na špatné geny. V Evropě první proces byl 2007, Abdelmalek Bayout, spojené s genem MAO A+. Ale Amerika, řekněme to nahlas, má jednu důležitou věc, říká, člověk je svobodný, je odpovědný za své jednání, takže máme trest smrti, já jsem udělal něco špatného a proto si nesu následky svých činů. Jo? V Evropě říkáme doživotí.
4: Bioetik a kněz Marek Orkovácha a publicista Roman Joch byli hosty dnešního Pro a proti. Pánové, děkuji vám. Děkuji, nasledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
6: Ted Kaczynski, zvaný Una Bomber, geniální matematik, který rozesílal po domácku vyrobené bomby. Zabili 3 lidi a 24 dalších zranili. Protestoval tak proti technickému rozvoji a konzumní společnosti.
7: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago. Tonight, this former Berkeley professor is being held.
8: The FBI has arrested a suspect in Montana after he was fingered by relatives.
6: Příběh dopadení Unabombera vypráví speciál portrétů Terorismus. Najdete ho na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Únosy Čechů a Čechoslováků v zahraničí mapuje říjnová série Tématu Plus. Popíše únosy, zatčení a věznění, které museli v historii řešit diplomaté i policejní vyjednávači. Vypráví příběh historicky největšího hromadného únosu Čechoslováků v Angole roku 1983. Zatčení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kubě v roce 2001. Popíše únos dvou českých turistek v roce 2013 v jihozápadní pákistánské provincii Balúčistán. A vrátí se k zatčení dvou českých entomologů v Indii roku 2008. Sérii Tématu Plus Slavné únosy poslouchejte v říjnu každou sobotu po 8 hodině večer a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
9: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Státy Evropské unie finálně schválily zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění a dopravu. Judista Krpálek bude bojovat o 6. medaili z mistrovství světa a dnes bude převážně zataženo s deštěm, teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. V Černoučku na Litoměřicku odpoledne v komunálních volbách odvolil prezident Petr Pavel. Původně se neplánoval hlasování zúčastnit kvůli soukromé zahraniční cestě. Po návratu do Česka a odevzdání hlasu Pavel své předešlé rozhodnutí označil za chybu. Řekl, že jako prezident by měl jít příkladem. Jeho návrat ze zahraničí kvůli volbám ocenili koaliční i opoziční poslanci, například předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
10: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji. Já jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
2: Prezidentovu účast ve volbách kvitoval i šéf vládní SPD Tomio Okamura. Emisní povolenky pro vytápění a dopravu budou podléhat měkkému cenovému stropu. Změnu systému v pátek finálně schválily státy Evropské unie. Cílem je zabránit prudkým cenovým výkyvům, které by dopadaly na domácnosti. Evropská unie má systém ETS2 spustit od roku 2028.
11: Nová pravidla zavádějí cenový strop ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má další růst cen omezit. Podle Rady Evropské unie změna přispívá k zajištění stabilního a předvídatelného trhu s povolenkami před plným spuštěním systému ETS2 v roce 2028. Evropský parlament už úpravu finálně odsouhlasil v polovině září. Cílem povolenek je motivovat firmy a spotřebitele ke snižování emisí CO2. Z Lucemburku Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého Zlínského kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí taky staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Lidé tak můžou porovnat, co rostlo na Valašsku dříve a co dnes. Výstava bude otevřená o víkendu a pak od středy do neděle 18. října. Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess a Besong, pokračuje Krpálek.
12: To nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit. On je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený. Jsem se s ním pral na Grand Slamu v Tokiu. A jsem tam udělal chybu a on vlastně mě hodil na vazáry a docela dlouhou dobu vedl. Až teprve potom se mi podařilo ten zápas otočit a vyhrát.
2: Krpálek bude na světovém šampionátu v Azerbajdžánu bojovat o svou 6. medaili. Jeho první zápas začne kolem 11. hodiny českého času a přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. A wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň, který se bude hrát od 8. do 15. listopadu v Indian Wells. Šanci na účast ve dvouhře má i poražená finalistka z londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
3: Nehody na D1 za Lipníkem a také u Kadaně na Chomutovsku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na nehodu za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 se střetlo osobní auto s kamionem a pravý pruh je uzavřený, zasahují tam záchranáři, pohybují se tam lidé na vozovce, tak opatrně zpomalte. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů překáží nehoda před Kláštercem nad Ohří. Před kruhovým objezdem na Kadaň osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s překážkou na vozovce. V Brně je uzavřený Pisárecký tunel směrem z D1 do centra. Je to kvůli plánované údržbě, potrvá do 5 ráno. A v Brně je také nehoda v ulici Cejl. Mezi Vranovskou a mostem přes Svitavu osobní auto narazilo do domu. Jede tam policie, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 7 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: To jsou příběhy 20. století.
14: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
15: Václav Havel by oslavil 90 let. Narodil se 5. října 1936 v Praze. Dnešní příběhy 20. století složíme ze vzpomínek mnoha lidí, kteří vyprávěli své příběhy Paměti národa a zmínili se o Václavu Havlovi. Co s ním zažili? Jak na něj vzpomínají? Proč ho milovali, měli rádi, anebo proč ho rádi neměli. Prošel jsem celou Paměť národa. 30 tisíc hodin nahrávek. A vybral jsem to zajímavé, pozoruhodné. Ptáte se, jak jsem to dokázal. Poprvé pro náš pořad využiji náš nový vyhledávací nástroj asistenta Paměti národa, který využívá umělou inteligenci. Prosím, nijak se nelekejte. Za prvé, Paměť národa je uložena v originále na discích, které jsou mimo internetovou síť a my pracujeme s AI asistentem v kopii. Žádný zlý agent AI nemůže Paměť národa poškodit nebo nějakým způsobem manipulovat. Za druhé, úkolem našeho asistenta bylo všechny naše audio a videozáznamy pořizované od roku 2001 a uložené na Paměti národa přepsat do textu a analyzovat je, propojit je, vyhledávat v nich heslem, ale i semanticky, tedy tematicky. Záleží samozřejmě, jak klademe otázky. AI tedy projde všechno, ale nabídne jen části, kde o Havlovi lidé vyprávějí. O Havlovi jsem našel stovky zmínek. Vybral jsem z nich prostě ty, které mě zaujaly. Od mikrofonu vás tedy těmito střípky provází Mikuláš Kroupa.
16: Odolal spoustě různých vákarel, to bylo jako dobře.
17: Víte co, teď se všecko ví, že oni je platili ze západu.
18: No to, že se Václav Havel stal prezidentem, byl pro nás všecky. To byla vlastně taková příjemná, zázračná, nepochopitelná, pohádková záležitost.
19: On to byl dobrý řečník, jo?
20: Byl to filozof. Myslel to dobře.
21: Pro mě Václav Havel je symbolem roku 89.
15: To jsou jen ochutnávky a ukázka, jak těžkou práci jsem měl. Na úvod mi ale dovolte pár slov k osobní vzpomínce na Václava Havla. Václav Havel vyprávěl pro Paměť národa v březnu roku 2010. Bylo mu skoro 74 let. Samozřejmě nikdo netušil, že má před sebou už jen 9 měsíců života. V rozhovoru se omlouvá za občasný kašel.
22: Omlouvám se, já jsem furt takový nezdravý. No.
15: Václav Havel pokašlával často. Kouřil snad 45 let. Od svých 15. Kouřit přestal až potom, co mu lékaři odebrali zhoubný nádor a s ním i polovinu pravé plíce. Kouření omezoval také ve vězení, kde byly cigarety vzácné a často mu je spoluvězni kradli ze skřínky.
0: Kvašek vždycky dostal balík od Oliny a cikáni mu to ukradli, že jo? A tak jsem tam s tím třískou šel, on ty cikány sflákal, zbyl je jako psi, říkal, ještě mu na to šáhnete, tak vás zabiju. No, jenže týden to vydrželo a za tři neděle mu to ukradli zas. A Vašek to byl právě, on vždycky na něj, more, prosím tě, proč mě to kradeš? Vždyť mě to poslala žena, zase s tou morálkou na ně šel. A to byly lumpové, že jo, ty se tomu smáli. Ty čekali, až to tam bude mít ty skřínce, aby mu to ukradli. No.
15: To byl Luboš Bažant, jeho spoluvězeň z 80. let sboru. Ještě se k němu dostaneme. Václav Havel patří k největším velikánům našeho národa. Postavil se, nebo spíše díky mnoha okolnostem, stanul v čele disidentského hnutí. Sepsal chartu 77, byl jejím prvním mluvčím, propojil mnoho proudů, intelektuálních, kulturních, duchovních, s undergroundem. Jak se mu to povedlo? Měl prostě respekt, byl chytrý, vzdělaný a přátelský. Lidé si ho prostě oblíbili. A mnozí z disentů ho také znali díky jeho textům. Jeho hry, eseje, úvahy z doby před rokem 1989 rozhodně stojí za to číst a poslouchat i dnes. A zdá se mi, že znovu silně promlouvají. Esej Moc bezmocných napsal v říjnu 1978. Jen krátká ukázka.
4: Nic na plat. Vize nějakého alternativního politického modelu, byť by byl sebekrásnější, skutečně dnes asi není tím, co by bylo sto, opravdu živě oslovit onu skrytou sféru, zapálit lidi a společnost, vyvolat reálný politický pohyb. Skutečným polem potenciální politiky je v posttotalitním systému něco jiného. Totiž elementární potřebou člověka žít aspoň do jisté míry v souladu sám se sebou, žít prostě snesitelně, nebýt ponižován nadřízenými a úřady, nebýt neustále kontrolován policií, moci se svobodněji projevovat, moci uplatnit svou přirozenou tvořivost, mít právní jistotu.

0: vyšší, než zda je u moci jedna strana nebo více stran a jak se ty strany jmenují, je prostě to, zda lze či nelze lidsky žít.
1: Tolik ukázka z eseje Moc bezmocných, kterou napsal koncem 70. let. Díky rozhlasu se nyní k Havlovu dílu dostane každý. Koukněte třeba v aplikaci Můj rozhlas na projekt Slyšet Havla. Najdete tam jeho hry, třeba Audienci, Asanaci, Vyrozumění, jeho jedinou dětskou pohádku Pišduchové. Čtěte také knihy o Havlovi. Některé jsou skvostné, jiné spíše k diskuzi. Knihu o Havlovi napsali Martin Putna, Michal Žantovský a také Daniel Kaiser, Pavel Kosatík a další a další.
2: Václav Havel, jméno mé. Já pocházím z rodiny, která byla později označena za rodinu buržoazní a skutečně asi byla rodinou buržoazní.
1: Pro paměť národa to Havel příliš neřekl. Dlouho jsem se snažil k Havlovi dostat. Pravidelně jsem žádal jeho nejbližší spolupracovníky, zda by mne prezident nepřijal a mohli jsme jeho vzpomínky nahrát. Po mnoha prosbách jsem nakonec získal v jeho ceném čase pouze jednu hodinu. Takže jsme toho opravdu mnoho nestihli. Vyprávěl ale zaujatě a procházeli jsme jeho dětství, vzpomínky na tátu, na strýce Miloše, na skauting, na školu v Poděbradech, kde se potkal s bratry Mašíny, s Milošem Formanem a dalšími. Po hodině natáčení se už tlačila v předsálí další návštěva. Ale s Havlem, kterého paměť národa nesmírně zajímala a podporovali, jsme se domluvili, že musíme pokračovat, aby se jeho vyprávění zaznamenalo v celku. Ale už to nevyšlo. Brzy onemocněl vážněji a rychle ztrácel sílu. V závěru jeho života ho doprovázely boromejky, starali se o něj. Dvě z nich nám vyprávěly. Jejich svědectví si ale necháme na prosinec, na výročí úmrtí Václava Havla. Ale abych se vrátil k nahrávce Václava Havla, kterou jsem si jim pro paměť národa pořídil před 16 lety. Nyní tedy nabízím krátký sestřih pasáží, které považuji za výjimečné a stojí za to si je znovu poslechnout.
2: Pamatuji si, jak jsem například zlobil tím, že jsem chtěl SSákovi utrhnout si na památku ten střapec, co měl u Šavle, a byla se mnou vychovatelka, která byla bílá hrůzou, že mě ten SSák na místě zastřelí nebo že mi usekne hlavu. Znal jsem je, ty Mašíny. Byli to dobrodruzi, že jo, milovali battledrezy, chodili v battledrezech, hráli si na takový vojáky, osvoboditele. Nepochybně měli svůj vzor ve svém otci, který byl skutečným hrdinou válečným v odboji tedy.
3: Kdo se vypráví, že se s vámi prali, nebo tak?
2: Kdo, Mašíně?
3: Mašíně, jako již v dětství.
2: No, to já nevím. Není to vyloučeno, ale já se na to nespomínám, že by se se mnou prali.
3: Říká to Josef Mašín.
2: Kdo to říkal?
3: Josef Mašín, to říká v jednom rozhovoru.
2: Jo. No tak možná přání otce myšlenky, nebo se opravdu prali se mnou, ale já o tom nevím a to bych asi si pamatoval. Já bych řekl, že my jsme byli taková první neideologická generace, že ten hlavní spor byl mezi těmi o něco staršími, těmi, co se stali v 50. letech tvrdými komunisty a těmi, kteří naopak byli zavřený nebo byli zavíráni. A to byla tvrdá politická, ideologická konfrontace dvou světů, dvou orientací. My jsme už byli trošku mimo to, nebo o krok dál a spíš nás zajímaly ty kulturní fenomény a souvislosti a tohle jsme brali jako takovou součást světa, v němž žijem, a myslím, že já říkám pořád my, tím myslím hlavně sebe a i ty přátelé z toho okruhu těch 630-níků, ale nechci mluvit za žádnou generaci nebo tak. Jsem hospodský člověk, chodím do hospod velmi rád.

0: stejné, protože to je prostředí, kde mohu být mezi lidma a zároveň sám. Mám stoleček, kde sedím a buď to něco píšu, nebo něco jim, nebo něco čtu, nebo nedělám nic a jen se rozhlížím a kolem mě jsou lidé, které pozorují, odhadují, kdo je asi čím. Tak je všelijak hodnotím, ale mám zároveň samotu, že jsem přítel hospod a kaváren, na co nevidět, vás vyhodím a půjdu někam do hospody.
1: Když procházím paměť národa, nacházím skoro stovku pamětníků, kteří se o Václavu Havlovi zmiňují. Přátelé, kteří za ním jezdili na Hrádeček, znali se přes redakci literárního časopisu Tvář, nebo se potkávali na bytových seminářích, na setkáních chartistů. Někteří s ním polemizují, jiní vyjadřují obdiv k jeho statečnosti. Pojďme tedy některé z nich vyslechnout. Martin Hasa. V 18 letech podepsal chartu 77. Roku 1989 byl zatčen a hrozil mu soud za šíření samizdatu a petice několik vět. Do vězení ale nakonec nešel. Zachránila ho sametová revoluce.
2: Trošku možná, já nevím, jo, toto trošku vyčítám Havlovi, jo, že prostě, že hlavně to vidím třeba v soudnictví, jo, že prostě tam, to tady se udělalo generální pardon. Do dneška všichni ti soudci, co byli prostě, pokud opravdu neudělali nějaký, a kteří prostě kolaborovali s tím režimem, jo, všichni soudí. Jo. Soudní případ tady se táhne běžně, že jo, 8 let, prostě nikdo nemá za nic odpovědnost. No. Soudce je neodvolatelný, že když děláte chybu, tak prostě vás odvolají. Jo. No. A to jako, toto si myslím, že je třeba, a toto si myslím, že Havel jako hodně podcenil, jo? Že prostě, že fakt se jako měli ti komunisti postavit mimo zákon jednoznačně hned potom, jo.
3: Tak on razil toho slova, nejsme jako oni.
2: Nejsme jako oni, no a co myslím, že furt jako dojíždíme tady na to, jo.
1: U mnohých zaznívá výtka, že Havel byl příliš zdrženlivý v potrestání viníků z doby komunismu. Vyčítají mu jakousi tlustou čáru za minulostí, za kterou ovšem Havel vinu nenese. Lze-li vůbec o nějaké tlusté čáře mluvit? Zákony po roce 1989 v Československu samozřejmě přijímal parlament a navrhovala je vláda. Havel ale stál za slavným výrokem "Nejsme jako oni". V podobném duchu toto opakoval často. Mimochodem už 22. listopadu 1989 z balkónu Melantrichu na Václavském náměstí. V nejhustší mlze sametové revoluce, kdy nikdo ještě nevěděl, jak to dopadne, jeho slova zněla takto. Ti, kteří se dlouhá léta násilně a krvavě mstí všem svým protivníkům, se v tuto chvíli bojí nás. Nemají ale důvod. Nejsme jako oni a nikomu se nebudeme mstít. Chceme jen, abychom konečně měli vliv na osud své vlasti. V novoročním prezidentském projevu roku 1992 řekl, že nebýt jako oni znamená nenechat se zaslepit touhou po pomstě a nenávistí. Neznamená to ale, že jim můžeme cokoliv tolerovat, nebo že ty, kdo spáchali trestné činy, nemáme stíhat. Věc se měla podle něj řešit způsobem kulturním, právním a civilizovaným. Václav Havel však nebyl stoupencem otevírání archivu státní bezpečnosti, nicméně nebránil lustračnímu zákonu vzniku Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a mnohým dalším iniciativám. Pavel Záleský koncem 70. let začal opisovat a rozmnožovat zakázanou náboženskou literaturu. V 80. letech spolupracoval při výrobě samizdatu se Stanislavem IX., Jaroslavem Němcem a také s Augustinem Navrátilem. Od roku 1985 až do roku 89 byl sledován, šikanován, zadržován a vyslýchán státní bezpečností. Podepsal také chartu 77 a petici za náboženskou svobodu Augustina Navrátila, kterou rozšiřoval. Pocházel z katolické rodiny v Mutěnicích na Jižní Moravě. Jeho otec Petr a strýc František byli odsouzeni v 50. letech za protistátní činnost. Vysoké tresty si odpykali v uranových dolech na Příbramsku. Komunisté rodině zabavili pole, vinohrady a další majetek.
4: Jednoznačně morální odsouzení tady chybělo. Morální soud měl proběhnout, ale hlavně, co já vyčítám Václavu Havlovi, a tomu vyčítala i Věra Čáslavská, že se měl zabavit veškerý komunistický majetek a jejich satelitů, to znamená milicionářům, estébákům, všem, kteří se podíleli na podpoře komunistické strany a těch jejich organizací podnoží, to byly desítky a stovky, a ten majetek se odhaduje na zhruba 2 biliony korun, které nám teď chybí. A za to se mělo odškodnit politické vězně, ekologické škody, škody po 23 leté invazi sovětských vojsk, škody po národních kulturních památkách, zaostalých zříceninách, kostelích a hradů a zámků. Prostě z toho se měly zaplatit veškeré škody. A bylo by po komunistické straně.
2: To by asi na veškeré škody nestačilo.
4: Možná, že by to nestačilo, ale tím by byla likvidovaná komunistická strana, protože by neměla ani korunu.
1: Josef Klíma, ročník 1939, pochází z rodiny, která za první republiky vlastnila hostinec. Po válce jeho tatínek vstoupil do KSČ, hned po roce 1948 vystoupil, a to bohužel ošklivě dopadlo na jeho syna. Soudruzi mu nedovolili studovat. Vyučil se řezníkem, nastoupil do továrny, v 60. letech přijal nabídku a začal vyučovat na učilišti, odkud ho soudruzi vyhodili, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk na naše území. V srpnu 68 odmítal okupaci nazývat bratrskou pomocí. Po revoluci začal pracovat na čerpací stanici, kde se trval aj do své penze.
5: Tam byla hrozná chyba od Havla, že nezrušil. Měl zrušit naprosto jako fašistickou organizaci komunisty měl zrušit. Neměl pouštět taky ty zloděje tolik. Ale tak ty zloděje mohl pustit, ale ty menší, ale ty grázlí velký taky nemusel pouštět. No a jinak Havala jsem teda uznával a uznávám stoprocentně. Od ty doby tam není člověk kloudnej.
1: Vojtěch Sasín, narozen v listopadu 1929, pro paměť národa vzpomínal na své rodiče, kteří odmítali po roce 1948 vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Kvůli tomu byl v roce 1950 určen k pomocným technickým praporům. Od října 1950 pracoval v dole Pokrok v Petřvaldě jako politicky nespolehlivý. U PTPáku strávil 3 roky.
6: Poslouchejte, nejvíc nás mrzí, že Havel nezrušil komunistickou stranu a nezabavil jí majetek. Ano, a komunisté vládnou v pořádku. A on změnili kabát a spousta jejich zas mají se dobré, ještě lepší, než se měli. A hodně, že nebyl žádný potrest tady.
1: A 80-letý Jan Litomyský, agronom z vysočinské obce Vyskytná, široko daleko jediný, kdo podepsal chartu 77, vyprávěl o Václavu Havlovi 2 osobní příběhy. V 80. letech Litomyský pořádal na své chalupě setkávání filozofů, spisovatelů, duchovních, disidentů, písničkářů a nejrůznějších mániček. V roce 1981 ho soudruzi zavřeli na 3 roky na Bory, kde už seděl Havel a potkal se tam i s kněžími, Dukou, Líznou a dalšími. Jan Litomyský to měl ve vězení nesmírně těžké. Seděl na hromadné cele se zloději, vrahy, podvodníky a násilníky. Až 12 hodin denně pracoval jako brusič a nestíhal tempo stroje. Spoluvězni kvůli němu neplnili normu a dostávali proto méně jídla a hlavně méně cigaret. Co asi prožíval za peklo tento vzdělanec v temných borských katakombách? Jan Litomyský, v undergroundu přezdívaný Luther, tehdy domů poslal moták. Cituji. Ono to tady skutečně není žádná legrace. A tak se modlím slova žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní, lvíčata řvoucí po loupeži, aby hledali z rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od Hospodina a on také určuje její meze. Litomyský se s Havlem potkával ve vězeňské prádelně a podařilo se jim spolu mluvit. Vězeň Havel komplikoval mezinárodní jednání, když totiž představitelé západních zemí navštívili socialistické Československo, obvykle se vyptávali, co je s Havlem. Soudruzi tehdy usilovali o něco podobného jako v květnu 1977, kdy Havlovi ve vězení estébáci namluvili, že je už jediným posledním, kdo neodvolal podpis pod chartou 77 a copak chce být sám sobě mluvčím. A víceméně ho přesvědčili, že se Havel nakonec vzdal mluvčího. Havel byl pak propuštěn a když zjistil, jaká je situace, těžce nesl, že jeho předčasné propuštění působilo, jako by se komunistickému režimu podvolil. Během druhého věznění právě na Borech si odpikával 4,5 roku od roku 1979 a v polovině trestu dostal nabídku, že by mohl být za určitých podmínek předčasně propuštěn. Jan Litomyský si na tu chvíli velmi dobře pamatuje.
7: Jednoho dne nás předvolali do nějaké kanceláře. Tam seděl Václav Havel a ještě se svým spoluvězněm Františkem Valešem. A Václav Havel nám řekl, že dostal nabídku, aby podepsal žádost o milost, že když ji podepíše, takže mu bude vyhověno. No a tam u toho seděli teda ty estébáci a bachaři a tak a my jsme se, on říkal, že si vyžádal podmínku, že se poradí se třemi přáteli, takže jsme tam byli my tři. No Valeš radil, aby to podepsal František Lízna a já jsme radili, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to co už do té doby by obětoval. No.
8: Vedl nás do místnosti, kde to vypadalo na pro nás nadějně, protože tam byly vyšetřovny a tam se pouštěli lidé i ven.
1: Stejnou situaci popisuje někdejší politický vězeň, katolický kněz František Lízna.
8: Jsme čekali, co bude, ne? Říkali, že přijdou plkovat, takže nám řekne, že jsme propuštěni na svobodu, jsem se těšil na to. A najednou dovedli Václava Havla. A pak říkal, že se nám omlouvá, ale že prostě se setká dneska s dvěma pány z ministerstva a ty mu nabídli, že má požádat o podmínečné propuštění. On se jmenoval Vale, já nevím, jak se jmenoval. Já si vzpomenu, jsem unavený.
1: František Lízna si nemůže vzpomenout na jméno Valeš. Zmiňoval ho už předtím Litomyský.
8: On řekl, Vašku, udělej tu, nemá cenu, abys tady seděl.
9: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Informovalo to Marco Rubio jen několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navi Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči instituci vystupuje nepřátelsky dlouhodobě. Už dřív uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě oznámených sankcí bude možné trestat i firmy, které soudu poskytují služby. Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravy smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři. Z ruzínského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air 2x týdně. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících. A dobrovolníci se dnes zapojí v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 9:30 do 10:00 u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Tenista Jakub Menšík postoupil na turnej série Masters v Šanghaji do třetího kola, když porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude Argentinec Francisco Cerundolo. Vypadl naopak Tomáš Macháč, který podlehl Alexandru Bublikovi z Kazachstánu ve dvou setech. Dnes o účast ve třetím kole zabojují Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina.
11: Nehoda na D1 za Lipníkem a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zasahují záchranáři za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 se střetlo osobní auto s kamionem. Zablokovaný je pravý pruh, na vozovce se pohybuje větší množství lidí. Záchranářů raději zpomalte. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech Lochkov a Cholupice. Kvůli víkendové údržbě je v obou tunelech obousměrný provoz. A v každém směru je vždy volný pouze jeden pruh. A v Brně je ještě uzavřený Pisárecký tunel ve směru do centra. Kvůli noční údržbě neprojedete ve směru do centra až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
1: A dnes nasloucháme vzpomínkám lidí, kteří na paměti národa vypráví o Václavu Havlovi. Před zprávami jsme skončili ve vyprávění někdejšího spoluvězně Havla z Boru, kněze Františka Lízny. Havel na začátku 80. let požádal bachaře, aby mu do cely přivedli dva spoluvězně, Litomyského a Líznu, a mohl se s nimi poradit, zda má požádat o milost či nikoliv. Pořadem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
8: Václav, víš co? Nedělej to, protože tebe musí pustit totiž. Ty jsi nic nedělal nic proti tomu státu, ty tebe musí pustit a když to podepíšeš, tak to vyžádáš o milost a to je jako kdybys něco provedl.
1: Vladimír Kaláb se na Bory dostal v 80. letech za šíření samizdatu. Seděl 18 měsíců a potvrzuje, že Václav Havel byl ve vězení autoritou a pomáhal ostatním vězňům. Na blízku byl Havel především staršímu katolíkovi, teologovi, někdejšímu nakladateli Matice Cyrilometodějské Josefu Vlčkovi, který tam také seděl za šíření zakázané literatury. Havel díky Dukovi a Vlčkovi objevoval víru v Boha. Sice po propuštění do kostela nechodil, ale ve vězení se s kněžíma a zavřenými věřícími modlil, možná spíše meditoval. Pan Kaláb vzpomíná, že mu kardinál Duka, tenkrát kněz a řeholník, vyrobil růženec, tedy řetízek s chlebovými kuličkami, podle kterých se modlí dlouhá mariánská modlitba. Duka učil Havla modlit se.
12: No, byl tam samozřejmě Václav Havel, že jo, ten byl na jiném oddělení, on dělal v tiskárně. No a na celé jsme měli pátera Duku chvíli. Dělal ten růženec pro Václava Havla. Ten si to strašně považoval, seděl z chleba. Tam se dělali černý a bílý kuličky, ty černý se dělali chleba z cigaretový popel a jinak i chleba byly ty z chleba byly ty světlý kuličky, jo. Takže to si považoval Václav Havel, že páter mu udělal růženec. Nevím, k čemu to je.
1: I Dominik Duka se dostal do věznice na Borech v době, kdy tam seděl Havel, za šíření samizdatové náboženské literatury. Za tuto činnost dostal v roce 1981 trest 15 měsíců vězení. Za takzvanou mařenu, tedy trestný čin maření dozoru nad církvemi. S Havlem si byli na blízku. Hovořili spolu skoro každý den, v pracovní směně a na chodbě. Dominik Duka si ho velice oblíbil a velice se spřátelili. Už prý ve věznici pojal ideu, že by z Havla byl jednou skvělý prezident.
13: Odpovíte mi, když se zeptám, ke kterému z těch tří našich prezidentů jste měl lidsky nejblíže?
14: Také bez sporu to byl Václav Havel, protože to vyrostlo v době nesvobody a byl mým kandidátem od roku 82 na prezidenta. A toto psání se, moje takové niterné psání, až to rupne, aby byl prezidentem, se skutečně spojil, uskutečnilo a spečetilo se návštěvou, bych řekl, půlnočním mše 89 u svatého Jilí, kde pak za přítomnosti bratra Ivana, jeho manželky Dáši a přítomnosti Petra Pidhy řekl, budu-li prezidentem, čili přijal, bych řekl, tuto vizi, i když se o ní ještě nejednalo, ta se uskutečnila až později, tak to považuji za takový ten základ, proč to přátelství mohu nazvat za, jako bych řekl, největší, ale jako opravdu se nebojím říci a lidem to říkám vnitřním, zrovna tak považuji za prezidenta i Václava Klause na určitě jiné rovině a rovněž taky prezidenta Zemana.
1: S Dominikem Dukou vlastně docela krátce před jeho smrtí v roce 2025 jsme v našem studiu natočili postupně během 10 sezení více než 15 hodin jeho vzpomínek. Jeho vzpomínky tedy patří těm nejdelším z celé naší orálně historické sbírky.
14: 15 měsíců jsem dostal takovou tu večerní nebo mimořádnou dělnickou univerzitu na Borech, kde v té době se teda ocitlo vlastně vedení Charty, ale i teda katoličtí aktivisté, takže tam byl Václav Havel, Jiří Dinsbír, Albert Černý, pan před i po ministr obchodu a místopředseda vlády Valeš a někteří další. No a rovněž tam byl teda páter Lízna, páter Radím. To byla pro mě taková, mohu říct, jaksi osudová chvíle, kdy pak po roce 89 vlastně jsem se ocitl v roli běž do jednej, ty znáš, když znáš Havla, znáš Dinsbíra, znáš to, tak jsem se mohl takto jako pohybovat.
1: Duka vypráví podrobně, co zažíval ve vězení a jak potřeboval, aby mu ostatní vězni zvláště zpočátku ukázali, jak to ve vězení chodí. Nicméně jako pro řeholníka skromné a nepohodlné prostředí svázané pravidly nepředstavovaly příliš velké obtíže. Václav Havel Dukovi všechno ukázal a pomáhal. Záhy se ale kněz Duka stal Havlovi duchovní oporou. Duka také říká, že si všímal, že Havel fyzicky ve vězení chřadne.
14: Protože oni, ten, kdo byl jako delší dobu ve vězení, ten první rok, to, ten organismus žije z toho, co bylo předtím. Pak se to pozná, takže tam u těch jako Václav, že tam byl několik let, tak to potom začne, jednak to odnášejí zuby, jo, a takový ty určitý momenty tam byly, ten tenisový loket, no, takže to jako nepřidá. A pak i ty určitý stres, ten tam jako byl.
1: Václav Havel ve věznici na Borech v 80. letech fyzicky strádal. Bachaři měli o jeho zdraví obavu a tak mu přidělili takzvané mlíčenky, říká Luboš Bažant, také někdejší vězeň sboru, který vyprávěl pro paměť národa. Bažant za normalizace utekl do Rakouska a pak se vrátil zpátky do komunistického Československa na naléhání své dívky. Na hranicích byl ale zadržen a následně odsouzen za ilegální přechod hranic.
15: Vím, že Vašek Havel měl mlíčenku, což byl luxus, protože my jsme dostali kafe a on ještě šel tam a tam mu nalili 3 deci mlíka. Tak tomu dávali asi, protože věděli, že není moc zdravý, aby jim tam chvilku vydržel. No.
16: A jak to teda zvládal Václav psychicky?
15: No Vašek byl v pohodě, když jsme se sešli, no tak zkrátka mluvil tak, jak mluvil celý život a jak to zvládal psychicky, já nevím, protože já jsem s ním příliš mnoho času nestrávil. My jsme se potkali náhodně třeba někde, anebo jednou za 10 dní při nějaké příležitosti. Jo.
1: Lubomír Bažant ve věznici podepsal chartu 77. Co ho to napadlo? Dosti zásadně si zkomplikoval život. Svůj 3letý trest si na Borech musel odkroutit celý. Nebyl kvůli tomu předčasně propuštěn. Říká, že ho vězení zásadně proměnilo. Ten podstatný vliv na něj měli právě zavření disidenti, především Jan Litomyský a Václav Havel.
15: S těma klukama, s tátou a s Vaškem a s těma dle, protože jsem je měl rád a v hlavě se mě srovnalo to, že ty bolševiky nemám rád, že je nechci, no. Tak jsem to tam podepsal. Říkám, já jsem tam byl sám před sebou hrdina, já jsem si z toho dělal legraci. Nevím, koho by to napadlo v kriminále podepsat chartu, mě to napadlo. No?
1: Jan Litomyský a Luboš Bažant podávají cenné svědectví. Václav Havel na Borech málem zemřel. Stalo se to v zimě roku 1983. Oba mu zachránili život. Luboš tím, že vynesl informaci o tom, že umírá, ven. Svět se díky tomu dozvěděl o tom, jak s ním na Borech zacházejí. A soudruzi Havla rychle přemístili do nemocnice. Jan Litomyský nezávisle na tomto se shodou náhod jako vězeň ocitl na Marotce, kde Havla objevil v mrákotách a vyvolal tu poplach. Dozorci pak k Havlovi zavolali lékaře. Nejdříve tedy vyprávění o této události z ledna 1983 od Luboše Bažanta.
15: Ten Vašek přeci jenom měl trošku takový, tam byl někdo trošinku, no. A já se na to pamatuju, málo kdo to ví, on pracoval na prádelně, kde pral košile, tam bylo 30 stupňů a pára a pak byla taková tuhá zima, oni ho v lednu přeřadili na kovošrot a on z ty páry, kde byl 2 roky, šel najednou do těch minus 20 stupňů, tam jezdil s kolečkem, vozil narezaný kabely, z kterých tam ty beznohy muklové seděli a loupali z toho tu izolaci, aby hliníka měď byla čistá. No a Vašek tam byl asi 3 dny, rostl ten zápal plíc, že jo. Zbyňka vedli na ošetřovnu a na nosítkách šli bachaři a nesli chlapa, že jo, a teď on na něj kouk a byl to Vašek a říká mu: Vašku, nazdár. Takhle se potkali a Vašek úplně byl v tranzi, vůbec jako nevěděl, jo. A Zbyněk přišel a říká: člověče, Vaška nesli na ošetřovnu, on je úplně mimo. A tak já jsem právě tímhle kanálem okamžitě poprosil, ať kontaktuju Olinu. A byl řev na Svobodné Evropě a okamžitě se ozvali hlasy, že je Vašek nemocnej a oni ho teda z těch Borů odvezli do Prahy a pak ho asi za 14 dní pustili, když mu to zmírnili, jo. A protože on ty plíce měl moc špatný. Ale obávám se, že kdyby tenhle moment nenastal, takže ho tam nechali 2 dny ležet a bylo po něm. Moje domněnka, jo. Díky tomu Zbyňko Čerovskému. Ten mistr v té brusírně.
16: Jak se jmenoval?
15: Nevím. Nespomenu si.
1: Civilní zaměstnanec, mistr v brusírně, vynesl informaci ven. Zatím se nám nepodařilo zjistit jeho jméno. Jan Litomyský o tom, že už o vážném zdravotním stavu Václava Havla vědí ve Svobodné Evropě a vysílají o něm i další zahraniční média, nevěděl. Náhodou se sám ocitl s nějakou snad virózou na borské Marotce. Havla našel ležet na vedlejší posteli ve Vysokých Horečkách.
7: Docela těžce onemocněl, dostal zápal plic. Já jsem chvilku s ním byl i na Marotce. Mě ho tam přivezli, bylo to nějak, myslím, dokonce v sobotu nebo o víkendu. A měl vysokou horečku, sotva dýchal. A potom druhý den jsem se obrátil na toho bachaře, důstojníka, který tam měl dozor. Říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o tom mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
1: O Václavu Havlovi na paměti národa vypráví převážně lidé, kteří ho osobně neznali. Což je pochopitelné. K Havlovi prostě lidé mají svůj postoj, něco si o něm myslí. Vlastně všichni. S obtížemi ho přijímali v roce 1989 někdejší komunisté, politruci, soudruzi všeho druhu, protože do té doby o něm slyšeli, že se jedná o nejhoršího ztroskotance a zaprodance. Shrnuje to, myslím, výstižně. Někdejší politruk, voják z povolání, Josef Nitra, po revoluci vojenský publicista.
17: Havel byl nepřítel státu do 89. To si slyšel dennodenně. Jako prostě to v ty hlavě máš. Jako, takhle jsme ho brali. Ježišmarja, on má být prezident, teď on škodil nám celý čas, že jo? Jak si to v ty hlavě srovnáš? Ukaž mi toho genia, který prostě prozřel, 17. listopadem a hned řekl, aha, kurňa, teďka jsme to dělali špatně, ten Havel to bude dělat dobře. Já takového člověka neznám, jo? Takže ber to, že to myšlení je furt ovlivněno. Tak jako se říká, jako neexistuje bývalý černoch, jako prostě, no. Že čím si vyrostal, ty jsi byl, jako prostě to nikdo mi neodpáře a nikomu, jo. To si jenom někdo myslí, že jako prostě tento. Takže bych byl nějaký havlista, jo, nějak, tak to byl hál, jo, jako prostě teď něco takového říká. A nebo kdybych řekl opak, že Havel stál za nic a jako prostě jenom uškodil, tak tím pádem bych byl pokrytec zase, jako bych, nebo slepej, neuznával, ortodoxní, prostě zabedněnej, jo.
1: Zajímavé svědectví o Václavu Havlovi nám poskytl Jaroslav Proche. Je to sám velmi pozoruhodný člověk. Vypadá trochu jako klaun. Vlasy má jako takové bílé proplešatělé chmíří. Prostě jeho vizáž je velmi příhodná k jeho mnohaletému povolání cirkusáka. Proche se narodil 19. července roku 1942 v Říčanech u Prahy. Kvůli nepříznivému kádrovému profilu jeho otce, který odmítl vstoupit do KSČ, ho po maturitě nevzali na školu. A proto začal pracovat jako pomocný dělník u státního podniku Československé cirkusy, Varieté a Lunaparky Praha. V roce 1960 u cirkusu byl právě 3 měsíce, se vytahoval před holkama. Chtěl jim předvést, jaký je frajer. A taky zavedl ke kleci selvy. S jedním ze zvířat si jakoby začal povídat a hladit ho. Najednou lev chňap a vtáhnul mu nohu do klece. Než se Jaroslav zpamatoval a zapřel se druhou okovovou mříži, aby se mu vysmekl, měl lev i jeho druhou nohu v kleci. Trvalo dlouhých 5 minut, než ho zachránili. Lev svůj kořist bránil před ostatními lvy a tak ho v jednu chvíli pustil a ostatní ho vytáhli. Pan Poche omdlel až v nemocnici. Jednu nohu mu zachránili, druhou amputovali. Potom všem se ale vrátil a vypracoval se až na ředitele cirkusu Praga. V roce 1966 emigrovala jeho sestra, v roce 1968 jeho maminka a v roce 1977 také on, spolu se svou východoněmeckou manželkou Margot. V západním Německu pracovala na různých pozicích, ale i když dostal nabídku, k cirkusu se už nikdy nevrátil. Díky přátelství s Miroslavem Masákem, který se stal poradcem prezidenta Václava Havla, přijal v roce 1990 nabídku pracovat na hradě jako správce královské zahrady.
18: Ale Havel byl zajímavý tím, že ten, když se tam nastěhoval, tak tam byla taková krásná mramorová koupelna. Z té koupelny napravo se šlo do té chodby a hned jako do pracovny, kde byla dřív Husákova ložnice, a tam teďko byl betonový strop udělaný nový za Husáka. On měl strach, aby bombu na něj nehodili. Že? A když to teda jako bylo rozdělování těch místností, kde co bude, tak jsme se ptali tenkrát prezidenta, kde teda bude nakonec spát. A on říká, já si vemu tadyhle tu malou cimru vedle té koupelny. A já říkám, no když to dřív byla garderoba jenom. Tam měl Hadry Husák a prezidenti, že jo, to bylo vedle koupelny prostě. No to byla šatna jejich. Tam by se na dílku takhle vyšla postel jenom podle zdi. A on říká, no já jsem zvyklý celý život na kriminál, mně to stačí takováhle cimérka. Dejte mi sem postel a dejte mi na zem takovou tu, někdo od někoho dostal, já nevím, jestli to dostal tenkrát, jestli mu to přivezla Navrátilová nebo někdo nějaký prominent, mu přivez takovou, bylo to asi tak poloviční, jako tohle tebych, a byl v tom vzduch a vibrovalo to, bylo to na nějaký takový, to a ono to vrčelo a prostě toto. On říká, tady na tom budu relaxovat, na té zemi. A když na mě půjde spánek, tak si skočím do postele. A hotovo. A nic nepotřeboval, chtěl tam akorát lampičku a noční stolek nějaký si vybral a tím to skončilo. A on byl strašně skromný.
1: Jaroslav Ondráček se narodil roku 1941 v Pardubicích. Jeho rodiče se rozvedli, když mu byly 4 roky. S maminkou vyrůstal ve Skutíčku u dědy Josefa Novotného, který byl předválečným komunistickým poslancem. V 16 letech nastoupil Jaroslav na hornické učiliště. Po dokončení učení pracoval v dole Jan Švarma v Žacléři. Prošel tam různými pozicemi, zažil období těžké dřiny, kdy se v 50. letech v hornictví používala technika minimálně. Ve 20 letech vstoupil do komunistické strany, prošel v ní řadu funkcí. Nejvýše to dotáhl až na člena ústředního výboru KSČ. V této pozici prožil sametovou revoluci v listopadu 1989, proti které tehdy na půdě ústředního výboru vehementně vystupoval. Tvrdí, že se před listopadem 1989 žilo lépe. Celý svůj život spojil s hornictvím. Fárat nepřestal ani v době, kdy působil ve straně na vysoké funkci. Až do roku 1990 pracoval v dole Jan Švarma. Pak dostal kvůli zničenému zdraví invalidní důchod. Václav Havel je pro něj synonymum něčeho zvráceného a dekadentního.
19: No, já toho Havla znám velice dobře, víte? On totiž, pan Havel, má ten slavný hrádeček, což je zemědělské stavení 5 kilometrů, bo tam, kde bydlím já, jo? Takže já vím, jak on se choval v pivovaře v Trutnovském, jak ho tam, musím říct ještě SMBáci, jak ho tam hlídali, co tam dělali za bordeli ty děti ráje, nebo jak tomu říkali, když tam lítali nahatý potom a když je tam SMBáci vybrali a když ta dívčinka říká, pane majore, prosím vás, jenom to neříkejte našim doma, nebo mě naši zabijou, že a tak dále. Takže on, víte co, když se všecko ví, že oni je platili ze západu. To přece je úplně jasný. Zrovna tak platili toho Valesu. To všecko bylo zaplacené. A to se ale neříká. Dneska se furt jenom, furt se snažíme se, prostě všecko bylo špatný. To není pravda, že všechno bylo špatný.
20: Jenom 2 prosté otázky. Ten Havel v tom pivovaru byl proto, že mu zakázali živit se psaním.
19: No to je jedno.
20: No to není jedno. On tam.
19: A tak však nemusel se živit psaním, když mohl dělat toho kulisáka, nebo co dělal.
20: A on to nechtěl dělat.
19: No jo, nechtěl, to já nechtěl. To je taková, že ho nechtěl. To já když nechci, no tak.
20: No a kdybych vám já zítra z titulu nějaký funkce nařídil, že půjdete jako místo invalidního důchodu někam makat jako 8 hodin.
19: Ale to zas, víte co, ono to je vždycky...
20: No takhle to bylo. Ale...
19: No dobře, jenom já vám říkám svůj názor a já se ho nedožiju, samozřejmě vy možná už taky ne, nechci říct, ať se dožijete stovky, ale až to jednou objektivně někdo bude hodnotit, tak to je gauner všech gaunerů. Jo, to vám říkám na plný pecky, protože tohle to, co tady provedli, to bylo všecko tak perfektně připravené od přes toho Mitterranda a tak dále, co se dělo, a když on se měl jak prase v žitě v tom kriminále.
20: Ten člověk byl zavřený asi 7 let.
19: Já nevím kolik. Jo, to.
20: A to bylo v pořádku, že byl zavřený?
19: Ne, to já nevím, za co byl zavřený. Já jsem to nikdy neskoumal.
20: A když víte, že se tam měl jako prase v žitě, proč nevíte, za co byl zavřený?
19: Ale mě to nevadilo, že jako, protože vím, že prostě on dělal, připravoval takovýhle tyhle ty věci. Že?
20: Jaký věc?
19: Vždyť oni, poslouchejte, Dinsbier a tyhle ty v těch kotelnách, tam měli čas vymýšlet všecko to, co... Ale je to, co jsem vám říkal, je to odveta za únor 48 a to je můj názor a ten mě nikdo neveme.
1: Otázky a oponenturu někdejšímu horníkovi a přesvědčenému komunistovi panu Ondráčkovi, tak říkajíc, zajišťoval kolega Adam Trda. Jak jsem v úvodu říkal, Václav Havel měl rád paměť národa. Podporoval nás. Třeba tím, že pro nás natočil takzvanou zdravici na ceny paměti národa. Ty každoročně udělíme 17. listopadu. A tak si na závěr připomeňme Václava Havla touto jeho zdravicí.
0: Dámy a pánové, vážení přátelé, bez paměti není identity. my musíme ručit za to, čím jsme byli včera, i za to, čím jsme byli někde jinde. Teprve tím ručením se stáváme odpovědnou lidskou bytostí.
1: Tak to byl Václav Havel, který by oslavil 90 let. Ještě jednou poslouchejte jeho hry, které máte nyní k dispozici v aplikaci Můj rozhlas. Děkuji, že podporujete Paměť národa. Třeba tím, že vstoupíte do klubu Přátel paměti národa. S těmito lidmi pravidelně vyrážíme na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Nebo je zveme právě do Národního divadla 17. listopadu na ceny Paměti národa. Jak se stát členem klubu Přátel, najdete na webu. Děkuju a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
21: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
22: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
23: Alfred Russel Wallace, britský vědec, byl znám pro své učení o proměnlivosti životních forem a hlavně teorií o přírodním výběru. Inspirací pro zkoumání přírody mu byl svými teoriemi Thomas Malthus. Mnozí si v této souvislosti spíš vzpomenou na Charlesa Darwina.
24: Charles Darwin a Alfred Wallace jsou historickým příkladem pro ty, kteří tvrdí, že nové teorie a ideje jsou důsledkem obecného myšlení určité doby. Dva badatelé pocházející ze stejné země, ale lišící se výchovou i životním přístupem na začátku druhé poloviny 19. století, začali výrazně proměňovat smýšlení o živé přírodě.
23: Alfred Wallace se narodil v lednu 1823 ve Walesu. Během svého života vystřídal mnoho povolání. Byl učitelem, inženýrem, cestovatelem a přírodovědcem. V roce 1847 vycestoval se svým přítelem, přírodovědcem Batesem, do Jižní Ameriky, kde se společně snažili sběrem materiálu a jejich zkoumáním vyřešit otázku původu druhů.
24: Při zpáteční cestě však loď i se všemi sbírkami schořela. Wallaceovi se podařilo z plamenu uniknout a přežít. Po dvou letech strávených v Anglii se opět vydal na cestu, tentokrát na Borneo. Ve svých pracích mimo jiné uvádí jako příčinu vývoje také přirozený výběr, i když nepoužívá daný výraz.
23: Svou studii neposlal nikomu jinému než samotnému Darwinovi. Ten v té době připravoval už dnes velmi známé dílo O původu druhů. Darwin ale Wallace nezapřel a v roce 1858 publikoval jeho text společně s některými svými staršími rukopisy, které myšlenku vzniku druhů obsahovaly také.
24: Darwinova a Wallaceova teorie se ale na mnoha místech odlišovaly. Darwin byl abstraktnější myslitel a ve své teorii daleko více zdůrazňoval boj o život. Wallace naopak analyzoval spíše geologické a geografické faktory. Přestože se v mnohém oba badatelé rozcházeli, podíl na vzniku populární teorie Wallaceovi nelze upřít. Alfred Russel Wallace se dožil 90 let, zemřel v Anglii v roce 1913.
22: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Americký prezident uvolní sankce vůči Rusku, s Moskvou uzavřel dohodu o dodávkách nafty. Hokejisté Třince porazili Hradec Králové, 9. výhrou v úvodu sezóny vylepšili extraligový rekord. A bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 16 stupňů.
22: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. Po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
25: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
2: Policie dorazila taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle ní se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinérie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
4: Americký prezident Donald Trump chce osvobozením Ruska od sankcí srazit rekordní ceny nafty, a to necelý měsíc před volbami do kongresu. Analytici ale varují, že jde o zlomek americké spotřeby. Dohoda přichází ve chvíli, kdy do amerického Miami přiletěli ukrajinští vyjednavači jednat o podmínkách mírového ukončení ruské invaze s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu odsoudil a varoval, že peníze z ropy poplynou na válku proti Ukrajině. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
5: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. Řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
2: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Hokejisté Třince vyhráli za 3 body i 9. utkání v úvodu ročníku Tipsport Extraligy. Tentokrát porazili Hradec Králové 5-2. Za Východočechy poprvé nastoupil teprve 15-letý útočník Marek Domkář.
6: Tak za mě to je hodně rychlejší a zároveň i fyzičtější. Prostě z té juniorky nebo z toho staršího dorostu je to úplně jináčí tempo, než na který jsem zvyklý, ale myslím, že jsem se k tomu přizpůsobil a jsem rád za to, že jsem mohl dostat tuhle šanci si zahrát v extralize. Chtěli jsme porazit, škoda, že nám to nešlo. Prostě dostal jsem šanci, využil jsem ji, jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát proti týmu, který dosavat neprohrál.
2: Oceláři vedou extraligovou tabulku o 3 body před Pardubicemi, které zdolali Vítkovice na jejich ledě 3-2. Kladno porazilo Mladou Boleslav 4-3, Liberec vyhrál nad Karlovými Vary 5-0 a Litvínov nad Olomoucí 3-1. A fotbalisté Slávie po reprezentační přestávce zvítězili v předehrávce 10. kole Šance ligy. Vyhráli lídři tabulky na stadionu posledního Zlína 1-0.
9: Nebezpečí na D6 u Lokte a nehoda na D1 za Lipníkem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu velmi opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 147 se pohybuje stádo divokých prasat. Může jich být 10 až 15 kusů. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpomalte za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 302 zasahují záchranáři u srážky osobního auta s kamionem. Zavřený je tam pravý pruh a dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na překážku pozor na silnici 380 z Hodonína do Mutěnic. Za křižovatkou na Dubňany stojí porouhané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě bude ojediněle až 18, na horách kolem 7 stupňů. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Co říkal Václav Havel a jak se mluvilo o Václavu Havlovi ještě předtím, než se stal prezidentem? A jaké bylo zákulisí jeho první prezidentské volby v prosinci 1989? Osobnost významného českého spisovatele, dramatika a nakonec i prezidenta, od jehož narození uplynulo 90 let, připomene v následující hodině repríza pořadů Archiv Plus Pavla Hlavatého a zaostřeno na moderní dějiny Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka.
22: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
8: Svobodné vysílání z roku 1968, divadelní hry, eseje, rozhovory, pomluvy, tedy Václav Havel jako dramatik, občan a politický vězeň. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
11: Archiv Plus.
12: Drama jako první druh umění, nebo divadlo jako celek, ale samozřejmě drama v tom musíme počítat, velice opozičně a velice kriticky reagovalo na ty jevy, které dneska nazýváme byrokraticko-policejním systémem, nebo které nazýváme deformacemi.
8: Posloucháte ukázku z cyklu 50 let československého divadla 1918 až 68. Tato část obsahuje první dochovanou zmínku v archivu Českého rozhlasu o Václavu Havlovi. Díl je datován 9. července 1968.
12: Že totiž jako jedno z prvních začalo drama postihovat určité omezení člověka, omezení jeho svobody, omezení jeho možností, jeho nezařazení do jistého systému, z něhož není vyváznutí, a tento systém člověka drtí, ničí, likviduje a přivádí až na pokraj jeho možností. Myslím, že všechno, co následovalo potom, to, co jak si přejal film a to, co dneska, řekněme, přebírá proza, že to skutečně začalo první drama. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud jde o ten tvar, já si myslím, že tady je další významný rys, že totiž v té chvíli se přece jenom pootevřely dveře do světa a že naše drama velice plodným způsobem začalo přebírat určité typy světové dramatiky, že se vyrovnávalo se světem a říkám-li plodným způsobem, mám na mysli fakt, že jaksi nejenom nekopírovalo, ale dokonce to rozvíjelo právě na naše specifické české poměry. Když se na to podíváme z tohoto hlediska, řekněme, jedna z těch velkých her jsou nesporně Kunderovi Majitelé klíčů, které pro nás renovují a restaurují typ toho filozofického dramatu sartrovského typu. Ale restaurují ho na typický české problematice malého člověka. Totéž platí o Havlovi, který bere to absurdní drama, ale uplatňuje ho na problematice člověka v byrokratickém systému tak, jak ho nikdy neuplatnilo žádné světové absurdní drama.
8: První záznam hlasu Václava Havla, který máme k dispozici, pochází ze svobodného pookupačního vysílání Československého rozhlasu, konkrétně z vysílače Severní Čechy. Nahrávka pochází z noci z 21. na 22. srpna 1968. Ani Václav Havel se tehdy neubránil emocím a patosu.
13: Přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů, budou se tvářit jako zachránci národa. Zahrňte je svým opovržením, vyvrhněte je ze svého společenství, žádejte jejich stíhání pro vlastizradu. Uvědomte si, že tito lidé svým počínáním schvalují internaci našich legálních představitelů a že jim je lhostejné nebezpečí života, v němž se naši politici ocitají. Je jim lhostejný život Alexandra Dubčeka, je jim lhostejný život ostatních politiků. Tuto zemi nelze zachránit obětováním Dubčeka. Její jedinou šanci je naopak bezvýhradná a důsledná podpora Dubčeka. Možná se budou kolaboranti maskovat tím, že se také budou hlásit k Dubčekovi, tak jako se k němu hlásil a možná ještě hlásí i zrádce Indra. Nenechte se oklamat jejich slovy, ale suďte podle jejich činů. Kdo přijal jakoukoliv funkci z jiných rukou než z rukou lidu v řádných volbách, je zrádce Dubčeka a zrádce vlasti.
8: To byl Václav Havel ve svobodném vysílání Severočeského rozhlasu v noci z 21. na 22. srpna. Další zmínka o něm pochází z rozhlasových novin z 9. července 1969. Tehdy již nastoupil k moci Gustáv Husák, svobodné názory byly vytlačovány z veřejného prostoru a postupně byl umlčován svobodný tisk.
14: A nyní mi dovolte, abych v poslední zahraničně politické zprávě dnešního večera poněkud suploval rubriku Zrcadla kultury, která v pořadu Svět dnes večer nevystupuje. Rakouské ministerstvo školství udělilo významnému českému dramatikovi Václavu Havlovi státní cenu pro evropskou literaturu. Václav Havel se stal v Rakousku známým svými divadelními hrami Zahradní slavnost, Vyrozumění a Stížená možnost soustředění. Cenu odevzdá autorovi na podzim rakouský ministr školství dr. Alois Mock.
8: Další naše ukázka pochází z 12. prosince 1972. Muž nad jiné povolaný, ideologický tajemník Vasil Bilak, na aktivu komunistů Československého rozhlasu, který se konal na Žofíně, pronesl více než hodinu trvající projev. Václavu Havlovi byla věnována následující část.
7: Něco se rodí v současnosti, protože se nemohlo překonat všetko, co člověk so sebou nese z minulosti.

0: komunistou a toho socialismu, tak ten obchod by patřil nám. A ty by si celkom jinak vyrástal. Z toho vnuka možná bude velmi poctivý člověk. Ale nějaký ten jed z té minulosti se ještě očkuje i do těch dětí. Však si nenamýšlejme, že ten spisovatel Havel, který je syn pražského milionára, že on opravdu socialisticky cítí. Nás iba musí mrzet, že proletársky, robotnický spisovatel, že se necítí triedně a že se s ním zjednocuje často na protisocialistické platforme. Nás nesmí prekvapovat, že Havel je proti nám. Nás mrzí, jak prekvapuje, že druhý z dobrej, robotnické, rolnické, alebo i z rodiny pracujícího inteligenta, že si toto nevie uvedomiť a že podľaha jeho názorom, nebo si myslí, že tým bude väčší, slavnejší, keď sa k takémuto z tak dobrej rodiny sa prída.
1: Václav Havel byl na počátku normalizace vytlačen z veřejného prostoru jako dramatik, esejista i jako občan. Zabýval se psaním divadelních her, které byly inscenovány po hříchu většinou na západě, u nás pouze výjimečně a v undergroundu. Následující nahrávka pochází z 16. března 1986 a jde o poselství Václava Havla zahraničním divákům jeho her v Holandsku.
2: Jednoaktovou hru Audience jsem napsal v roce 1975 z náhlého nápadu. Psala se mi lehce a s radostí a měl jsem ji hotovu za 3 dny. Není to zápis nějaké skutečné příhody, nicméně inspirována byla mou osobní zkušeností. Krátce předtím jsem byl totiž zaměstnán určitý čas v jednom provinčním pivovaře. Původně jsem ji napsal spíš jen pro pobavení přátel. Nebyl jsem si jist, zda poněkud speciální situace zakázaného intelektuála, který pracuje jako dělník, může zajímat širší čtenářskou nebo diváckou obec. Ukázalo se, že jsem se mýlil. Audience se záhy stala velmi populární jak v mé vlasti, a to přesto, že v ní pochopitelně nemohla být uvedena, tak v zahraničí, kde ji hrálo mnoho divadel v různých zemích. Umění je dost tajemná věc a jeho smysl, účinek a rezonance zdaleka nemusí bezprostředně vyplývat z autorových ambic. Mohou za nimi tragicky pokulhávat, i to se mi už stalo, anebo je naopak šťastně přesahovat. V tomto případě jsem měl štěstí. Bezděčně se mi zřejmě podařilo dotknout se v základní situaci hry čehosi podstatného z prostoru a času, v nichž žiji, a skrze to i něčeho obecně lidského a tudíž i v jiných poměrech srozumitelného. Jsem samozřejmě rád, že se to stalo. Tématu cenzury se tato hra a její osud dotýkají hned dvojím způsobem. Ve hře je zpřítomněna situace zakázaného spisovatele, a osud hry ukazuje, že za jistých okolností může i divadelní text prolomit bariéru cenzury v tom smyslu, že z populární, aniž byl regulérně nějakým divadlem uveden.
1: Hru Audience máme ve zvukové podobě k dispozici hned ve 2 verzích. První pochází ze svobodné Evropy, kde vznikla v roce 1976.
3: Jednoaktovka Audience má tuto autorovou poznámku.
4: Na scéně je kancelář Sládka. Nalevo jsou dveře a nad nimi na zdi visí jakýsi zarámovaný diplom. Napravo je skříň a registratura a na nich sbírka lahví od piva s různými vinětami. Na zadní zdi je velká neumělá malba znázorňující Švejka a hostinského palivce. Pod malbou je ozdobný nápis, kde se pivo vaří, tam se dobře daří. V centru scény je kancelářský stůl a 3 židle, na stole je hromada různých listin, několik prázdných lahví od piva a několik skleniček. Vedle stolu stojí na zemi basa piva. Podél zdí a hlavně v rozích místnosti je různé, těžko definovatelné harampádí, jako různé vyřazené ventily, stařičké rádio, rozbitý věšák, stoh starých novin, holinky a podobně. Když se otevře opona, sedí u stolu Sládek v pracovním plášti, hlavu má položenou na stole a hlasitě chrápe. Po chvilce se ozve zaklepání.
5: Dál.
4: Do místnosti vstoupí Vaněk ve vatovaném pracovním úboru a v holinkách.
6: Dobrý den.
5: Pan Vaněk, no jen pojďte dál. Posaďte se.
4: Vaněk nesměle usedne.
5: Dáte si pivo?
6: Ne, děkuji.

0: Děkuju.
1: Proč ne, jen si vemte, člověče.
2: Sládek vytáhne z basy láhev, otevře ji, naleje do dvou sklenek, z nichž jednu přisune před Vaňka a druhou okamžitě vypije.
0: Děkuju.
2: Sládek si nalije další sklenku.
1: Tak co, jak to jde?
0: Děkuju, dobře.
1: Musí to jít, jo?
0: No.
1: A co pak dneska děláte? Koulíte?
0: Přikuluju.
1: No, přikulovat je lepší než koulet, jo?
0: Ano.
1: A kdo pak dneska koulí?
0: Šerky jsi.
1: On přišel?
0: Ano, před chvílí.
1: On je ožralej.
0: No, trochu.
1: Člověče, pijte. Proč nepijete?
0: A děkuju, já nejsem na pivo moc zvyklý.
1: Vážně ne? No, však my vás to tady naučíme. Tady si na to zvyknete. Tady pijem pivo všichni. To už je taková tradice.
0: Já vím.
1: Jo. A nebuďte smutný.
0: Já nejsem smutný.
1: A co jako jináč?
0: Jak jinak?
1: Tak vůbec.
0: Ale děkuju, ujde to.
1: No, třeba jak se vám tady líbí.
0: Líbí.
1: Mohlo by to být horší, co?
0: Ano.
3: Následující ukázka ze slavné audience pochází z roku 1978. Úvod k ní namluvil Karel Kincl.
4: Natáčet na jediný mikrofon v divadle je těžké, ne-li nemožné. A tak vás, rozhlasové posluchače, připravím o zážitek poslechnoucí text Václava Havla v holandštině. Ale možná ještě raději přivítáte citát z české verze audience, jaký natočili v Praze Pavel Landovský v úloze Sládka a sám Václav Havel v úloze zakázaného spisovatele Ferdinanda Vaňka, který si vydělává na živobytí válením sudů v pivovaře. Uslyšíte závěr aktovky, který začíná opivněným komentářem Sládka na to, že mu Vaněk odmítá psát pro STB hlášení sám na sebe.
5: Tak nemůžeš. Ty teda nemůžeš. To je výborný. Teď ses teda vybarvil. A i ses teda ukázal. A co já? Mě v tom necháš, viď? A mě se vykašleš. Já můžu být svině. Já se v tom barně můžu patlat, na mě nezáleží, já jsem jen obyčejnský pivarský trouba, ale pán, ten se podílet nemůže. Já se pošpinit můžu, jen když pán zůstane čistý. Pánovi tomu jde o principy. A co ostatní? Na to už se nemyslí, jen když on je hezký. Princip je mu milejší než člověk. O, jste celý vy.
0: Kdo my?
5: No vy, inteligenti, páni. To jsou jen samý hladký řečičky. Jenom, že vy si to můžete dovolit, protože vám se nic nemůže stát. U vás je vždycky zájem, vy si to vždycky umíte zařídit. Vy jste nahoře, jste dole. Zatímco obyčejný člověk se tady plahočí a má z toho prd. A nikdo se nedovolá, každý se na něj vysere a každý si s ním zamete a každý se na něho houkne a život žádný nemá a nakonec ještě o něm páni řeknou, že nemá principy. A pak flek ve skladu, to by to mě vzal. A vzít si taky kousek toho svinstva, kterým se musím denně brodit, to už se ti nechce.
3: To byli Pavel Landovský a Václav Havel sám v ukázce ze hry Audience. Hry Václava Havla byly inscenovány také ve Spojených státech. Blíže o tom Svobodná Evropa.
6: V newyorské Greenwich Village se právě uvádějí tři jednoaktovky českého spisovatele, dramatika Václava Havla pod názvem A Private View, což se dá přeložit buď jako vernisáž a nebo soukromý názor. Se tu uvádějí Havlovy hry Audience, vernisáž a protest. Představení má úspěch a nemalou zásluhu na tom jistě má paní Věra Blackwellová, to by se říct, že už standardní překladatelka Havlových her. Paní Věro Blekolová, já vás vítám v našem rozhlasovém studiu v New Yorku a moje první otázka, vás se to také jistě jako významné spolupracovnice týká. Jak se vám líbí toto newyorské představení?
7: No, mně se strašně líbí. Já myslím, že to je výborně udělaný. Já mám k tomu jisté výhrady samozřejmě, protože v podstatě, já si pořád nevím jistě, jestli je to správně nebo nesprávně. Prostě, ty hry jsou aktovky, která každá z nich trvá přes hodinu. To znamená, kdyby se to hrálo v jednom představení, tak by to bylo přes 3 hodiny. To je vyloučené. Každá ta aktovka má svůj smysl a když se to dá dohromady, jak to udělali, tak je to výteční představení. Ovšem, to znamená zkracování. To zkracování...
6: Říkáte zkracovat, a vola je škoda.
7: Zkracovat cokoliv je škoda. Když je to už jednou napsaný, tak člověk ví, každý autor ví, proč to tak napsal. Samozřejmě, na druhé straně ovšem, když je to dělaný pod jedným titulem a je to dělané jako jedno představení a opravdu ty věci do sebe zapadají jaksi tematicky a taky tou hlavní postavou Lankem,
6: postavou,
7: tak to opravdu je jako jedna hra a nikdo nejde na představení aktovek. Aktovky jaksi vícero méněro už dávno přestaly být přitažlivým představením pro lidi. Takže když je to pod jedním titulem výborný, samozřejmě to znamenalo zkracování. A to zkracování do jisté míry omezilo celou tu košatost těch postav. A mě osobně fascinovalo na těchto těch 3 aktovkách právě to, že Havel poprvé, já myslím, ve své práci vytvořil postavy živý, košatý, ohromně, který měli ohromný background, že ty postavy byly, jak tady se říká, jaksi rounded, že měli celou...
6: Ucelené integrální.
7: Ucelené integrální. No a to tam do jistý míry je omezený.
3: Zmíněná hra Vernisáž má rovněž svou dobovou zvukovou podobu. Odvysílána byla v rámci silvestrovského pořadu Svobodné Evropy v roce 1977.
8: Václav Havel, Vernisáž. Osoby a obsazení: Věra, Rozina Jaderná Pokorná, její manžel Michal, Miroslav Patera, Bedřich, spisovatel, v současné době zaměstnanec pivovaru, Karel Kryl. Režie a průvodní slovo: Milan Horník.
9: Co říkáš, jídelně?
10: Útulno.
9: Že je to hezký nápad. Zařídit ji takhle docela prostě, po selsku.
10: Víš, čeho mám ovšem největší radost?
11: Z čeho?
10: Z téhle gotické Madony. Potřeboval jsem totiž, aby šla přesně do toho výklenku, víš. A všude měli jako na schvál buď větší nebo menší.
11: A to nešlo ten výklenek zvětšit?
10: To jsem právě nechtěl. Zdá se mi, že jedině takhle to má správné dimenze.
9: Vidíš, to je celý on. Než by zvětšil výklenek, radši si nohy uběhá.
10: A co vy? Kdy vy se do toho dáte?
11: Do čeho?
10: No přece do kvartýru.
11: Nevím.
10: Měli byste s tím už konečně něco udělat. Nebudete přece pořád bydlet v tom hrozném provizoriu.
11: Už mi to ani nepřijde.
10: No, když se ti do toho nechce, proč se do toho nepustí Eva? Času má přece dost.
9: Já myslím, že by Eva vyloženě potřebovala něco takového dělat. Mohlo by jí to ohromně postavit na nohy.
10: My bychom jí přece nenechali ve štychu, kdyby si s něčím nevěděla rady.
9: Michal má těch spoustu zkušeností. Poradil by jí, co dělat, jak začít, co schánět.
10: Řekl bych jí, kde co mají, kam a za kým jít.
9: Je to pravda, Bedřichu, proč to vlastně nesvěříš Evě?
11: Eva na tohle moc není.
9: To víme, ale kdyby s ní nějak probudě zájem.
10: No něco s tím kvartírem přece sakra dělat musí.
9: Víš, my si s Michalem myslíme, že člověk žije tak, jak bydlí. Když máš to, čemu my říkáme kvartír s ksichtem, dostává tvůj život najednou, ať chceš nebo ne, taky určitý ksicht. Tak nějak novou dimenzi, jiný rytmus, jiný obsah, jiný řád.
3: Telefonický rozhovor s Karlem Kinclem pro BBC pochází z 27. ledna 1986. My si poslechneme jeho trochu ironický závěr.
4: Já jsem tím chtěl jenom na závěr našeho rozhovoru dát najevo, že Holandsko vám už k 50. pěkný dárek dalo a že by teď mělo být na řadě Československo. STB by vám například mohla dát pokoj a možnost nerušené tvůrčí práce, jenže to bych při vší skromnosti chtěl asi moc.
12: Dobře, oni tento náš rozhovor nepochybně slyší a monitorují, tak možná se vaši radou budou řídit, i když se tím nejsem zcela jist.
4: Děkuji vám za rozhovor.
3: Rozhlasový záznamů hlasu Václava Havla z posledních let před listopadem 1989 se dochovalo více, byť samozřejmě pocházejí z archivů zahraničních rozhlasových stanic. Vybrali jsme krátkou ukázku z obsáhlého bilančního telefonického rozhovoru pro Svobodnou Evropu, který byl odvysílán 15. července 1989.
13: Já bych v této souvislosti rád bych se možná měl zmínit o jedné trošku komické věci, jak mě nedávno přijeli varovat jako jménem ministerstva vnitra, že jako porušuju podmínky svého propuštění a že mě hrozí vězení a že už příště nepřijedou oni, jako takové jako poslední vážné varování, že příště už nepřijedou oni, ale rovnou mě seberou a dají do basy, tak byli takový strašně úřední a vážní a vůbec odmítali odpovědět na nějakou otázku a o něčem debatovat, ale potom přeci jen trošku roztáli a nakonec říkali, kdybyste se taky věnoval jenom divadlu a nechal těch všech občanských aktivit, oni asi použili jiný slovo než občanská aktivita, to by bylo bezvadný, vždyť vy se na ta jeviště přece vrátíte, to je nezadržitelný, a kdybyste se, a tak jsem se musel trochu vnitřně chechtat tomu, že oni mě 20 let říkají, že neexistují a že žádný hry nepíšu a pokud píšu, takže jsou blbí a prostě mě takovým jakýmsi způsobem vymazali z té literatury a teď mě najednou přemlouvají, abych se věnoval divadlu, že mě to taková groteskní situace. No.
3: Symbolicky skončíme dnes ukázkou z článku Václava Havla pro samizdatové Lidové noviny ze 7. října 1989. Svobodná Evropa ho odvysílala 1. listopadu téhož roku.
14: Zdá se, že skončil čas čehosi, co bych pro stručnost, čistě pracovně, nepřesně a ošklivě, nazval klasická disidence. Myslím tím dlouhou dobu, kdy jediným vskutku svobodným občanským hlasem, který tu zazníval, byl hlas onoho poměrně malého a v očích mnoha spoluobčanů poněkud sebevražedného společenství lidí, kteří se rozhodli nahlas říkat pravdu bez ohledu na všechny následky, jež jim to přinášelo. Toto společenství se sice těšilo sympatiím určité části veřejnosti. Byly to však sympatie pečlivě skrývané, protože málo kdo byl ochoten riskovat příchod týchž sankcí, které se rozhodli riskovat disidenti. Bezprostředních, viditelných a ověřitelných politických úspěchů toto nezávislé počínání pochopitelně mnoho nezaznamenalo. Jeho smysl byl, alespoň v mých očích byl, především mravní. Existoval tu jakýsi mravní horizont, jakýsi mezní měřítko hodnot, jakýsi úběžník, k němu se bylo lze vztahovat. Jakýsi tenký drát kontinuity napjatý v temném lese, proto aby přenášel ideu svéprávného občanství ze světlejších mítin minulosti do toužené světlejší mítiny budoucnosti. Nebylo záruk ničeho. Byla jen naděje, že se taková mítina přece jen jednou objeví a že se to donkichotské počínání přece jen zhodnotí. Protože těm, kteří se této mítiny dožijí, umožní na co si navázat, o co si se opřít, z čeho si vyjít. Že zkrátka nebudou nuceni stavět, tak říkajíc, na zelené louce.
3: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Václav Havel předprezidentský. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
15: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: Co zajímavého se v rozhlasovém archivu dochovalo s Václavem Havlem a o Václavu Havlovi ještě předtím, než se stal prezidentem, jsme tedy slyšeli. A teď už jak to bylo s jeho volbou. Připravena je repríza pořadu Zaostřeno na moderní dějiny Petrušky Šustrové a Josefa Mlejnka.
15: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
16: Zaostřeno na moderní dějiny. Historické souvislosti soudobých jevů a událostí hledají Petruška Šustrová
17: a Josef Mlejnek. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího vydání našeho pořadu. Dnes se zaměříme na událost zdánlivě všeobecně známou. Na zvolení Václava Havla prezidentem 29. prosince 1989. Dalo by se říci, že fotografie z této volby patří k ikonostasu sametové revoluce a nechybí v žádné učebnici dějepisu. Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, pronásledovaný disident je zvolen do čela státu na místo normalizačního prezidenta zapomnění Gustáva Husáka.
16: Jenže ve skutečnosti to nebylo tak jednoduché a neproblematické, jak by se na základě učebnicové pohádky mohlo zdát. Listopadová revoluce vystavila Václava Havla do situace, kterou dosud neznal. Musel převzít roli skutečného politika, tedy někoho, kdo oslovuje a vede široké vrstvy obyvatel. Občanské fórum v prvních dnech revoluce nepočítalo s tím, že by jeho představitelé přijímali vládní či parlamentní ústavní funkce. Myslelo, že dosáhne odchodu těch nejvíce zkompromitovaných funkcionářů starého režimu a ty méně zkompromitované, kteří je nahradí, pak bude kontrolovat.
17: Rychlý a dramatický spád událostí však občanské fórum donutil ke změně tohoto postoje. 10. prosince 1989 jmenoval prezident Gustáv Husák novou vládu. Jejím předsedou se sice stal komunista Marián Čalfa, ale většina křesel připadla zástupcům občanského fóra Slovenské veřejnosti proti násilí a členům satelitních národně frontovních stran, jež se ale rychle obrazovali a odtrhávali od vazeb ke KSČ.
18: Nový premiér se projevil jako obratný a zároveň mimořádně schopný státní úředník, znalý ústavních i jiných, méně viditelných stránek konstrukce starého režimu. Okamžitě přerušil vazby na dosavadního komunistického premiéra Ladislava Adamce a přeorientoval se na vedení občanského fóra. V situaci, kdy se fórum rozhodlo získat moc prostřednictvím ovládnutí stávajících politických institucí, se Čalfa ukázal jako užitečný spojenec. Havlovu důvěru premiér získal šikovnou zákulisní politikou při prosazování jeho prezidentské kandidatury. Myšlenka na ni se zrodila už na začátku prosince. Nicméně koordinační centrum občanského fóra nemělo jasnou představu o tom, jak ji úspěšně zařídit.
16: Píše brněnský politolog Lubomír Kopeček ve své knize Éra nevinnosti Česká politika 1989 až 97. Prezidentský post se totiž v prosinci 1989 uvolnil, neboť Gustáv Husák si uvědomil hloubku probíhajících historických změn a krátce po jmenování Čalfovy vlády abdikoval. Avšak federální shromáždění, jež mělo nového prezidenta volit, sestávalo z komunistických poslanců či z poslanců do té doby plně loajálních starému režimu. Začátkem prosince si tedy šlo jen obtížně představit, že by takto složený sbor zvolil Václava Havla, nepřítele komunistického režimu číslo 1, do nejvyšší ústavní funkce.
17: Václav Havel měl také několik konkurentů. O prezidentský post projevil zájem Ladislav Adamec. Jehož kandidaturu podpořila KSČ. Socialistický svaz mládeže podporoval Čestmíra Císaře, reformního komunistu z doby Pražského jara.
16: Ten už na prezidenta vlastně jednou kandidoval v roce 1968, kdy ho navrhovala také část studentů. Jeho tehdejší obliba mezi studenty pramenila z toho, že se jako ministr školství a kultury v letech 1963 až 65 zasadil o uvolnění situace ve školství. Z funkce byl ale odvolán a poté působil jako velvyslanec v Rumunsku. Do vlasti se vrátil právě na jaře 1968.
19: 22. března 1968 za mnou přišla delegace mládeže, že mě navrhli jako svého kandidáta na prezidenta. Nezapomeňte, že v tisku probíhaly všelijaké ankety oblíbenosti politiků, žebříčky a je fakt, že v několika krajích jsem byl na prvním místě. I když jsme s Josefem Smrkovským představovali horké kandidáty, na plénu ústředního výboru KSČ 28. března byl navržen generál Ludvík Svoboda.
16: Vzpomínal Čestmír Císař na svou první prezidentskou kandidaturu v rozhovoru pro týdeník Naše rodina. Tu druhou, k níž došlo o více než 21 let později, pak ve stejném interview líčil následovně.
19: Volal mě Karel Urbánek, který vystřídal Jakeše jakožto prvního tajemníka strany. Soudruh Husák se bude vzdávat prezidentské funkce. Co byste říkal tomu, kdybychom vás kandidovali? Kategoricky jsem to odmítl, že stávajícím parlamentem se po letech perzekuce zvolit nenechám. Celkově mi to bylo trapné, jenže pak přišli svazáci s druhou nabídkou kandidatury. Přiznám se, že jsem si říkal, co když to 2-3 dny nechám běžet, třeba bude legrace. A legrace opravdu nastala. Mládežníci vyrobili letáček, jak bych si představoval volbu prezidenta, a vylepili ho všude možně. Občanské fórum se ovšem postaralo, aby leták strhávali nebo zamalovávali. No, byla to ode mne trošku škodlivost.
20: Pokud si dobře vzpomínám, ten letáček byl tehdy docela rozšířený, takže s tím zamalováváním nebo strháváním to nebylo tak horké, jak to Čestmír císař po letech líčil. Navíc s odstupem se snaží celou věc bagatelizovat. Nicméně jenom z legrace tehdy na svou kandidaturu určitě nepřistoupil. A jeho kandidatura v roce 1989 každopádně nahrávala silám starého režimu, nikoli v těm, kdo usilovali o skutečnou a zásadní změnu. Nejvážnějšího Havlova soupeře však představoval Alexandr Dubček, hlavní postava Pražského jara, v té době mimořádně populární hlavně na Slovensku.
18: Improvizovaný průzkum veřejného mínění uskutečněný 6. prosince v pražských ulicích ukázal, že Dubčeka dokonce i v hlavním městě, kde se dala čekat největší podpora vůdce občanského fóra, preferovalo 11% respondentů. Adamce, císaře a Havla shodně asi 1%. Tehdy populárního Valtra Komárka, který ovšem prezidentské ambice neprojevoval, podporovalo necelých 8% dotazovaných. Havel nebyl v prosinci 1989 příliš veřejně známý, zvláště ve srovnání s Dubčekem. Mimo to kvůli předchozí dlouholeté ostouzející kampani režimních médií nebyl vnímán jednoznačně pozitivně.
16: Uvádí ve své knize Lubomír Kopeček. Tehdy se také na politické scéně poprvé objevil návrh, který z ní vlastně od té doby nikdy nezmizel a o němž se neustále diskutuje. Návrh na přímou volbu prezidenta. Paradoxně první stranou, jež návrh na přímou volbu prezidenta předložila, byla KSČ s podporou Socialistického svazu mládeže. Učinila tak 11. prosince na jednání u kulatého stolu, tedy na jednání tehdejších hlavních politických hnutí a stran.
20: Komunisté sice tehdy disponovali jasnou většinou v parlamentu, ale bylo jim jasné, že kdyby si jí pomocí zvolili prezidentem svého kandidáta, vyvolají tak vlnu nevole, demonstrací a stávek. Proto se uchýlili k taktice prosazení přímé volby, neboť doufali, že by přímá volba mohla hrát ve prospěch jejich kandidáta, Ladislava Adamce. Nikoliv snad v Praze, ale hlavně ve venkovských oblastech. Že by tedy v celkovém součtu mohl Ladislav Adamec porazit kandidáta občanského fóra. S odstupem se zdá, že komunisté tehdy svůj vliv na venkově či v menších městech přeceňovali. Nicméně obava, že se revoluce těší podpoře hlavně v Praze a ve velkých městech, kdežto venkov zůstává netečný, ba prokomunistický, byla tehdy v řadách občanského fóra a jeho příznivců hodně rozšířená.
16: Delegace občanského fóra vedená Petrem Pithartem a podporovaná Československou stranou lidovou a Československou stranou socialistickou tento komunistický návrh odmítla a vyslovila se pro volbu prezidenta federálním shromážděním v souladu s platnou ústavou. 13. prosince však spor o způsob volby prezidenta pokračoval. Komunističtí poslanci, kteří v parlamentu disponovali absolutní většinou, podali návrh zákona o referendu, jehož součástí byla přímá volba.
20: Téhož dne probíhalo další jednání u kulatého stolu, ale ani při něm nedospěly takzvané rozhodující politické síly k dohodě o způsobu volby prezidenta. Občanské fórum se svými spojenci prosazovalo volbu parlamentem. Komunisté a svazáci trvali na přímé volbě. A jak upozorňuje Lubomír Kopeček?
19: Proti tomuto na první pohled demokratizujícímu kroku, svěřujícímu volbu prezidenta z rukou komunisty ovládaného parlamentu do rukou občanů, se občanskému fóru špatně argumentovalo.
16: Prekérní situaci vyřešil až premiér Marián Čalfa, který inicioval tajnou schůzku s Václavem Havlem, jež se uskutečnila 15. prosince v úřadu vlády. Čalfa nabídl Havlovi spolupráci při prosazování jeho prezidentské kandidatury. Přislíbil, že se postará o to, aby se volba uskutečnila ve federálním shromáždění, aby parlament akceptoval Havla jako jediného prezidentského kandidáta a aby s ohledem na slovenské veřejné mínění zvolil Alexandra Dubčeka předsedou federálního shromáždění. Václav Havel tuto osudovou schůzku v knižním rozhovoru Prosím stručně, vydaném roku 2006, líčí následovně.
19: Bylo to v jedné místnosti na úřadu vlády, o níž měl Čalfa zjištěno, že není odposlouchávána. Právě tam naplno a bez jakéhokoliv sentimentu či vytáček řekl, že podle jeho mínění komunismus u nás definitivně skončil a je třeba udělat všechno pro hladký přechod moci do demokratických rukou a pro obnovu tržního hospodářství. Nenabídl mi nic jiného než svou pomoc při změně systému a nic ode mne nechtěl, tím méně jakékoliv protislužby. Přišel s ideou pro mne v té době převratnou, že má být zvolen už 29. prosince. Měl to všechno dobře promyšleno. A já také pochopil, proč chtěl se mnou mluvit mezi čtyřma očima. Nejen proto, že občanské fórum byla velká žvanírna, která by lecos z jeho scénáře mohla pomotat, ale hlavně asi proto, že nechtěl, aby se cokoliv, byť jen vinou naší neopatrnosti, dostalo ke sluchu lidí z druhého tábora, především poslanců. Oni by mohli začít organizovat různé protiakce. Dnes mě napadá, že možná věděl víc než já o spolupracovnících STB mezi námi a nechtěl, aby se to či ono přes ně dostalo k těm, které jsme tehdy nazývali přátelé starých pořádků. Je to legrační, ale byl to spíš Čalfa než já, kdo se tehdy choval jako správný revolucionář.
20: Často se lze setkat s interpretací, že součást dohod mezi Václavem Havlem a Mariánem Čalfou tvořila i jakási tajná doložka o beztrestnosti pro příslušníky starého režimu. To však Václav Havel, a nejenom v citované knize, vždy popíral. A poněvadž se jedná o téma minimálně na samostatný pořad, necháme ho nyní být.
16: Marián Čalfa svým přeběhnutím pochopitelně sledoval pragmatické cíle. Například a asi především ten, že se chtěl udržet ve vysoké politice, což se mu podařilo. Zůstal premiérem až do roku 1992, a to díky podpoře Václava Havla, jež mezi veřejností vyvolávala, diplomaticky řečeno, údiv.
20: A tím, že premiérem byl a měl zůstat Slovák, de facto vypadl ze hry o prezidenta asi nejvážnější Havlův soupeř, Alexandr Dubček. Neboť platilo nepsané pravidlo, že když je předsedou federální vlády Slovák, prezidentem musí být Čech. A naopak. Dubčeka navíc Havel neutralizoval již krátce před dohodou s Mariánem Čalfou.
19: Vzpomínám si, že ho nikdo nedokázal nebo se ani neodvážil přesvědčovat, aby své ambice vzdal. A tak to nakonec padlo na mne. Byl to jeden z nejabsurdnějších úkolů, které jsem v životě měl. Sám kandidát na prezidenta, navíc tak trochu z donucení, měl jsem za úkol někomu jinému vysvětlovat, že se nemá o tuto funkci ucházet. Měl jsem na to téma více důvěrných hovorů s Dubčekem a musím říci, že mi ho bylo velmi líto a že mi tohle poslání bylo příšerně nepříjemné.
16: Svěřil se Václav Havel Karlu Hvíždělovi v knižním rozhovoru Prosím stručně. Alexandra Dubčeka patrně obměkčila i tehdejší Havlova představa, že bude prezidentem pouze dočasně do svobodných voleb. Václav Havel se zprvu zdráhal na prezidenta kandidovat a své politické angažmá tehdy patrně opravdu považoval za přechodné. Že v úřadu československého a později českého prezidenta vydrží s půlroční přestávkou v roce 1992 13 let, s tím tenkrát asi opravdu nepočítal.
20: Nicméně na posunu od předpokládané krátkodobé provizornosti k dlouhodobému působení v úřadu je pěkně vidět, jak jsou postoje politických aktérů ovlivněny měnícími se okolnostmi. Ale je na něm patrná i přitažlivost prestižního prezidentského postu, byť ten silnými ústavními pravomocemi zrovna neoplývá. Sám Václav Havel o něj později hodně stál.
16: Mariánem Čalfou dirigovaná operace Havel na Hrad spěla ve druhé polovině prosince 1989 do finále. 19. prosince premiér Čalfa přednesl ve federálním shromáždění programové prohlášení federální vlády a jménem vlády navrhl Václava Havla do prezidentského úřadu jako jediného kandidáta. Programové prohlášení i Havlovu kandidaturu parlament jednomyslně přijal.
20: A 22. prosince dospěli k dohodě o obsazení úřadu prezidenta republiky a předsedy federálního shromáždění i politické strany a hnutí u kulatého stolu. Jedinými kandidáty na tyto funkce se stali Václav Havel a Alexandr Dubček. Rovněž byl dohodnut klíč k obsazení uvolněných mandátů ve federálním shromáždění a zásady další rekonstrukce zákonodárných sborů.
16: A jak se Mariánu Čalfovi podařilo dosáhnout souhlasu komunistického parlamentu s volbou ztroskotance a samozvance Václava Havla? Moc sdílný na toto téma nikdy nebyl. Utrousil vlastně pouze jednu větu.
1: Byl jsem opravdu hodně brutální, skutečně. Prostě byli poslanci, kterým se muselo domluvit.
16: Není třeba mít kdo ví jak bujnou fantazii, aby si člověk dokázal představit, jak asi taková domluva reálně vypadala.
20: 29. prosince byl na slavnostním zasedání federálního shromáždění na Pražském hradě Václav Havel jednomyslně zvolen československým prezidentem. Marián Čalfa se i v tento den radši pojistil, a to tak, že hlasování poslanců bylo veřejné. Mimochodem, další veřejné hlasování při prezidentské volbě proběhlo až při té zatím poslední v roce 2008. Studenti ukončili stávku, sametová revoluce, alespoň její hlavní fáze, skončila. Podle všech klasických děl o přechodech k demokracii je pro hladký přechod nejlepší aliance umírněné opozice a reformního či pragmatického křídla nedemokratického režimu, tedy v našem případě svazek Havel-Čalfa.
16: Byť tento svazek plně odpovídá teorii, zůstává po něm doposud pachuť a neustále se vracející otázky. Stálo to za to? Bylo to nutné? Neměla se pozornost občanského fóra napřít spíš k jiným, méně prestižním, ale mocensky reálně významnějším funkcím? Jenže lidé milují symboly. Platí to dodnes. Neboť volba prezidenta českou veřejnost přitahuje rozhodně víc, než třeba obtížně pochopitelné detaily důchodové reformy.
20: Více se nám do našeho pořadu dnes už nevejde. Písní Wind of Change, tedy Vítr změn německé skupiny Scorpions, inspirovanou událostmi roku 1989 v celé Evropě, se s vámi, milí posluchači, ze studia Českého rozhlasu loučí a vše dobré vám přejí
16: Petruška Šustrová
20: a Josef Mlejnek.

0: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Poslední prezidentský mandát Václava Havla skončil 2. února 2003. Pravidelný týdenní pořad Hovory v Lánech, ve kterém k posluchačům Českého rozhlasu Václav Havel promlouval od března 1990, skončil ale o něco dřív. Ten poslední díl byl odvysílán 29. dubna 2000. S prezidentem tehdy hovořil Robert Tamchyna. Tak pojďme zavzpomínat.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
2: Pane prezidente, vaše hovory nebo pozdější rozhovory v Lánech patřili 10 let ke stálicím programu Českého rozhlasu, takže to, že se dnes nad mikrofonem Českého rozhlasu potkáváme naposledy, znamená, že se čas vašich pravidelných vystoupení naplnil?
3: Ne, naprosto ne. Ale stává se občas, že se nějaká forma vyčerpá, naplní, promění trošku ve stereotyp. A já jsem leta letoucí v rádiu měl každou neděli své hovory v Lánech a v jistou chvíli se mi zdálo, že vždycky jen tak komentuji události toho minulého týdne, že se trošku opakuje a hledali jsme jinou formu a pak jsme asi 2 roky vysílali naše rozhovory, jiný program a i ten zdá se mi už jaksi dozrál. Já rozhlasu věrný zůstanu do konce svých dní, já ho mám rád, to jsem říkal ostatně víckrát v těch různých programech našich, já ho mám rád, protože u toho rádia lidé poslouchají, co člověk říká a nestudují, kolik má vrásek či jakou má kravatu a navíc se tam snadně dá i eventuální zakoktání vystříhnout, než třeba v televizním záznamu. To rádio přeci je takové vzdálenější od člověka, nespřítomňuje ho tak fyzicky, jako televizní obrazovka, to mě osobně velice vyhovuje. Čili, abych to uzavřel, rádiu věrný zůstanu, ale budeme přemýšlet a uvažovat o nějaké nové formě, nové podobě, mimo takové ty běžné aktuální vstupy, ke kterým jsem vždy připraven, budeme uvažovat o nějaké další variantě pravidelného eventuálního programu. Ale nemá podle mého mínění cenu, když člověk vnitřně dozrál k přesvědčení, že něco už přezrálo, tak nemá cenu to za každou cenu zalévat a udržovat při životě, spíš se porozhlednout po něčem novém. Život je změna.
2: Pane prezidente, za všechny, když se na těch hovorech nebo rozhovorech v Lánech s vámi podíleli, vám děkuju a samozřejmě taky za vaše posluchače. Nashledanou.
3: Děkuji, nashledanou.
1: To byly dnešní návraty časem, ve kterých jsme si připomněli 90 let od narození Václava Havla. Další pořady věnované Václavu Havlovi najdete také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas se můžete vrátit také k cyklu Slyšet Havla, kde najdete i seriál Českého rozhlasu Plus Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu nebo speciál Archivu Plus s unikátní nahrávkou rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968.
0: Havel se ptá Peroutky.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s ním potom začíná vlastně víc a víc zaplétat.
6: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: On strašně lidem pomohl, on fakticky nad nima držel ochranou ruku.
6: Tentokrát o českém filmovém magnátovi Miloši Havlovi. Hlasy paměti poslouchejte v sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Plus a už v pátek ve všech podcastových aplikacích.
8: Hezké ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: První den komunálních voleb dorazila k volbám pětina až třetina voličů. Prezidenti Ruska a Spojených států se navzdory mezinárodním sankcím domluvili na dodávkách ruské nafty na světový trh. Dnes je světový den duševního zdraví. V Česku počet lidí s psychickým onemocněním roste. V sobotu 10. října vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. ~20-30% voličů odevzdalo včera hlas v komunálních a senátních volbách. Tisíce volebních místností se v celém Česku zavřely v 10 hodin večer. Znovu se otevřou už za 2 hodiny.
9: Po prvním dni komunálních voleb přesáhala volební účast v centru Olomouce ve volební místnosti na základní škole svaté Voršily 20%, říká předseda tamní volební komise Pavel Lukaševič.
10: První volební den byl velice poklidný. V tomhle volebním okrsku je zajímavé, že jsme tady měli paní, která přišla volit ve svých 92 letech, což je úctyhodné.
9: Na průběh voleb pak dohlíželi také policisté, pokračuje krajská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
11: Během dnešního dne nebyla v našem kraji zaznamenána žádná mimořádná událost či situace, která by vyžadovala naši pozornost nebo přímo zásah na místě.
9: Solomouce, Michal Poláček, Český rozhlas.
8: Krchleby na Rychnovsku mají od půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. Úřední správa je v obci, protože se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh. Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon, který zpřísnil sankce na Rusko. Prezident Vladimir Putin tvrdí, že Rusko je na dodávky připravené navzdory ukrajinským útokům na ropné rafinérie. Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi. Z ruzínského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezipřistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
12: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
8: Na Slovensku dnes odhalí památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Vznikl ve Velké Mači přímo na místě jejich někdejšího domu. Místo tradičního pomníku má podobu zahrady s nakloněným terénem. Podle autorů tím má symbolizovat otřes slovenské společnosti po vraždě v roce 2018. Vítězný návrh památníku vybírali také otec Jána Kuciaka a bratr Martiny Kušnírové.
13: Původní dům nechali pozůstalí Kuciaka a Kušnírové před 3 lety zbourat. Památník má být nejen vzpomínkou na zavražděný pár, ale také symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Vražda investigativního novináře a jeho snoubenky vyvolala na Slovensku masové protivládní protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Ani po více než 8 letech přitom není případ soudně uzavřený. Vykonavatelé vraždy si už odpikávají tresty. O vině údajných objednavatelů, ale soud rozhoduje už po třetí. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Plusu. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin, upozorňuje ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová.
14: Kapacita neodpovídá tomu, jaká je vlastně poptávka ze strany té klientely. Je velmi náročné dostat ten termín u psychologů například do měsíce. To je vlastně něco, co se děje málo kdy. Řada těch psychologů a psycholožek vytváří různé pořadníky.
8: Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Býtýšky. Důvodem je pokles hladiny v nádrži. Dopravní podnik podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové předpokládá, že toto opatření bude platit do konce plavební sezony v závěru října.
15: Mimo provoz je ze stejného důvodu také zastávka u kotvy. Kvůli mírnému snížení přístupových lávek není přístup na lodě bezbariérový a proto není možné převážet osoby na elektrických invalidních vozících.
8: Dnes večer vystoupí v pražské O2 aréně Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet s Davidem Žbirkou, synem Miroslava Žbirky.
16: Duet Nespalme to krásné v nás naspívala Marika Gombitová s Miroslavem Žbirkou v roce 2001. Po 25 letech zazní píseň v pražské O2 aréně na oslavu zpěvaččiných 70. narozenin. Žbirkových partů se ujme jeho syn David. Nové písničky v Praze nezazní. Ty si zpěvačka šetří na své 10. studiové album. Koncert v O2 aréně je jediným letošním vystoupením Mariky Gombitové v Česku. Narozeninovou tour zakončí 7. listopadu v Bratislavě. Filip Svoboda, Český rozhlas.
8: Sobota 10. října bude převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami a s teplotami od 11 do 16 stupňů. Na jižní Moravě může být ojediněle až 18. Později odpoledne a večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a na západě Čech má ubývat taky mraků. To byly zprávy a teď už je připravená repríza Interview Plus.
17: Česko je letošním čestným hostem největší literární akce na světě, knižního veletrhu v německém Frankfurtu. Vystupují zástupci tuzemské literatury a kultury na této významné události odpovídajícím způsobem a o čem svědčí konflikt prominentní české spisovatelky s ministrem kultury hned v úvodu veletrhu. Začíná páteční Interview Plus, vítá vás v něj Petr Vizina.
18: Interview Plus.
17: Hostem interview je spisovatelka Kateřina Tučková, kterou zdravím do Frankfurtu. Dobrý den.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Na své sociální sítě jste napsala, že to, co se odehrálo na zahájení frankfurtského knižního veletrhu, bylo mimořádně ekl, tedy odpudivé. Co přesně tím myslíte?
19: No, slova pana ministra samozřejmě, která adresoval celému sálu, ve kterém se sešly stovky, ba bych řekla tisíce lidí nebo tisícovka lidí, bylo to obrovské auditorium, a ve které se zazněly proslovy jeho předřečníků, které pojmenovávaly problémy současného světa, vlastně nevěnovali se jenom knižnímu oboru, knižní kultuře, ale pojmenovávali problémy, jako je úpadek čtenářské gramotnosti, neochota lidí číst, neporozumění dlouhým textům a tím pádem jakési zkratkovité myšlení, hrozba AI, omezování svobody slova v některých státech, to, že upadá rozmanitost literatury a tím pádem není tady nabídka dostatku témat pro všechny jako možné čtenáře. Zkrátka byly tam proslovy, které velmi dobře pojmenovávaly stav současného světa. A pak vystoupil pan ministr s proslovem, který nás vracel do dob minulých a upozorňoval tedy na to, jaké štěstí měli čeští exiloví autoři, kteří mohli najít nový domov v Německu. Česku. A to samozřejmě vedlo k povstání nebo jako povyku v řadách českých posluchačů, protože to říkal právě on, který má tu minulost, kterou má. A navíc se zcela vyhnul vlastně problémům, které tahle sektor umění v současnosti řeší a které, ke kterým se mohl vztáhnout v případě svých předřečníků. A to je spíš to, co potom provokovalo ještě další následné diskuze a navozuje na to, co se v současnosti teda děje, čeho jsme svědky na té české kulturní scéně, a to je tedy ta neschopnost dialogu a výjití s celou kulturní obcí a nedobrá péče o její stav.
17: Čili když se k tomu vrátím, vám připadalo nepřípadné, že se ministr kultury vrací k minulosti, která v jeho případě je problematická, je to tak? To vám připadalo tedy odpudivé?
19: Ano.
17: Jak na ta jeho slova, nebo dá se říct, že projev Radky Denemarkové, čili té prominentní české spisovatelky, byl nějak reakcí na projev našeho ministra Klempíře?
19: No, reakcí byl ten velmi spontánní věta, vlastně jediná, se kterou vystřídala pana Klempíře na pódiu a ve které tedy řekla, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturní scénu, přicházejí a odcházejí, kdežto literatura zůstává. Za to sklidila tedy velký aplaus a to byla velmi spontánní tedy poznámka, která i ostatnímu publiku, které třeba dobře vidělo do toho, co se u nás děje, vysvětlila teda celou situaci. No ale posléze její text, který myslím, že teď už můžou číst, nebo její projev, který teď už můžou číst i čeští čtenáři na některých serverech, tak vlastně jako komentoval celkovou situaci v hnědnoucí, používám radši na slova, v hnědnoucí Evropě a hrozbu, která tím pádem pro kulturu vzniká.
17: A ta spontánní věta, že ministři kultury, kteří ničí českou kulturu, přicházejí a odcházejí, ta si měl brát ministr Klempíř osobně od Radky Denemarkové. Rozumím tomu dobře.
19: Nebudu mluvit tedy za Radku, ale tak to bylo pochopeno.
17: Ministr kultury Klempíř na výtky Radky Denemarkové odpověděl ve smyslu, že on na rozdíl od spisovatelky před rokem 1989 trpěl, když ho STB přinutila ke spolupráci. Vy sama jste v románech jako Žítkovské bohyně nebo Bílá voda portrétovala lidi pronásledované komunisty. Co říkáte argumentu pana Klempíře?
19: No, ono se to tady i v diskuzích, které potom sleduju, ale je pravda, že tady ve Frankfurtu nemáme příliš času sledovat nějakou diskuzi, protože všichni jsme nasazovaní na množství pořadů a ten provoz je teda skutečně náročný, ale když sleduju některé diskuze, všimla jsem si, že

0: sice takovouhle minulost, ale kdo zároveň především nepodporuje současné kulturní kruhy nebo současnou kulturní scénu.
1: To jsem se vás chtěl zeptat, jestli podle vás je hlavní problém Klempířova minulost nebo spíš to, co jako ministr kultury dělá dnes. Jinými slovy, jestli ty historie roku 1985, jestli nám nepřekáží v tom, abychom řešili to, co je aktuální.
0: Ne, ta pozornost asi by měla být upřena spíš na to, co je aktuální. To, co se dělo v minulosti, tomu tedy nepřekáží, ale navazuje to na to, protože autoritativní kroky pana Klempíře, se kterými tedy ovlivňuje chod kulturní scény, jako by navazovaly na to, co se děli v minulosti, a děláme krok zpět anebo krok bokem, inspirování tedy na vládě slovenskou cestou, vlastně podobným způsobem začínají zacházet i s kulturní scénou. Takže všecko to má vlastně nějakou souvislost, ale znova opakuju, teď je pro nás podstatnější mnohem to, co se děje nyní na kulturní scéně, vyhlášení nové státní kulturní politiky, přičemž ta předchozí, na které se shodly nejrůznější spektra nejrůznější oborové organizace napříč kulturní scénou, byla shozena ze stolu a v těchto dnech je představena nová státní kulturní politika.
1: Jaké gesto, když to otočím, nebo slova byste od českého ministra kultury ve Frankfurtu naopak ocenila?
0: Ocenila bych, kdyby se věnoval opravdu těm současným problémům, o kterých jsem mluvila na začátku, o kterých mluvili všichni jeho předřečníci. Protože to je něco, co nás zajímá. Budování vztahu se čtenářskou obcí, která dává přednost jiným médiím na svůj vlastní úkor snižování čtenářské gramotnosti, která má přímou souvislost s tím, že lidé nejsou ochotni porozumět komplikovanějším textům a myšlenkám, čili vlastně kultura plus vzdělání a jakým způsobem se k tomuhle problému dnes vztahovat, protože to bude právě tohle, co bude ovlivňovat současnou nejmladší generaci i nás vlastně do budoucnosti. Takže to jsou témata, která nás nezajímají.
1: A já se omlouvám, že se ještě zdržím s vámi na tom úvodním večeru, který jste sledovala, využiju toho, že jste svědek z první ruky. Dá se to taky vykládat tak, že si patrně nejpřekládanější česká autorka současnosti vyřizuje účty s momentální politickou reprezentací. Není to tak?
0: Na mě to působilo tak, jak už jsem říkala, věci, které pojmenovávala v tom textu, který už je jako veřejně dostupný i u nás, tak se věnují jako obecným otázkám střetu moci a autoritativního jednání. Měla tam krásné výrazy o partě bohatých kluků, kteří si rozdali moc, a to není vůbec český problém, jenom to je problém nadnárodní. Vyjmenovávala tam země, konflikty, ve kterých jednotlivci ovlivňují život ostatních, a spojovalo tohle politické hledisko samozřejmě s kulturou, protože to jsou její slova, se kterými, myslím, souzní většina kulturní obce. Politiku a kulturu nelze oddělovat, je to jedno a to též.
1: A ještě mi řekněte, ono to není úplně nezvyklé, to napětí mezi kulturní obcí a ministerstvem. Připomeňme si protesty proti ministrině Aleně Hanákové za TOP 09 a za Starosty ve vládě Petra Nečase, anebo proti ministru kultury Antonínu Staňkovi z tehdejší ČSSD za druhé Babišovy vlády. Oběma kulturní veřejnost vyčítala nekompetenci. Podobá se to podle vás nějak dnešní situaci?
0: O nekompetentním jednání a péči o celou oblast kultury samozřejmě tady mluvíme, protože ten odvržený a posléze nově, nebo spíš ten nově prezentovaný návrh státní kulturní politiky vykazoval tedy velké nedostatky, které byly jak nějak jako řekněme formální, tak i takové, že jako není tady úplně porozumění tomu, jak ta kulturní sféra, celý ten ekosystém, který je nesmírně složitý, ale zároveň velmi provázaný, ať už teda, když se bavíme o literatuře, tak ať už se bavíme o autorech, který píší, o nakladatelech v Čechách, o nakladatelech v jiných zemích, bohemistech, překladatelích, kteří potřebují určitý typ podpory a obezřetného zacházení, protože pakliže nebudeme dávat příspěvky jako Česká republika na překlady třeba knih, ztratí práci bohemisté, kterých je vlastně nedostatek, stále tenhle ten obor upadá, přitom jsou to naše hlásné trouby do zahraničí, které budují vztahy s Českou republikou, takže ten jako přínos třeba překladů literárních děl je těžce spočítatelný, ale úplně nedozírný, protože

0: že může oslovovat širokou skupinu lidí v zahraničí. Tak celý tenhle ten ekosystém, který je velmi jako specifický, vypadá, že není úplně dostatečně srozumitelný pro lidi na Ministerstvu kultury, kteří dnes tedy o nás rozhodují.
1: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: My už jste to dvakrát zmínila. Ministerstvo kultury pod Klempířovým vedením připravilo návrh státní kulturní politiky do roku 2029. Vláda návrh schválila a ten návrh je kritizovaný i vámi za to, že se o něm Klempíř nebavil s odbornou veřejností. Já předpokládám, že k té kritice byste se přidala.
0: K té kritice bych se přidala, ale zároveň ten nová státní kulturní politika byla zveřejněna, pokud to mám správné informace, den po zahájení frankfurtského veletrhu, kdy my jsme opravdu v obrovské pernamenci, tady stále prostě s někým mluvíme a vystupujeme, takže myslím, že nikdo tady z literární obce neměl ještě úplně čas se vším projít. Nicméně to, že ty hrozby, které se nad novou státní kulturní politikou stahovaly nebo nad námi stahovali, tak se pravděpodobně v ní projevili, tak o tom se tady diskutuje. No ale hlavně ten, nebo hlavně jako jeden z dalších jako momentů je taky třeba v mém případě mě taky dost ovlivňuje například předvolební video, které pan Klempíř svým hlasem namluvil a zveřejnil krátce před Frankfurtem, které je velmi děsivé a velmi tedy ovlivňující nebo velmi jako naznačující, jakým směrem se bude on i vůbec tedy celá partaj motoristů ubírat v tom videu. Nevím, jestli ho diváci viděli, ale přichází mladí lidé žádat něco na úřad a ti to mladí lidé jsou úředníci povaleni na stůl s obrovským razítkem, poznamenání násilně na čelo a potom vyhození s oknem. A tohle je taková metafora, s jakou já osobně teda mám pocit, že nejen na Ministerstvu kultury, ale vůbec ke kultuře teď přistupuje, kdy jsou umělci označováni za parazity a pijavice, které nějak jako týjí ze státního rozpočtu, přičemž realita je absolutně jiná. My všichni máme většinou civilní povolání, ze kterého se živíme, poctivě odvádíme daně a kulturní nebo literární, anebo vůbec prostě naše umělecké tvorby jsou něco, co děláme, protože musíme, ale rozhodně ne proto, abychom uživili rodiny, ale jsme stavěni do světla jako lidé nepohodlní, kteří se něčeho dožadují a kteří nemají pro společnost téměř žádný užitek, což je obrovsky dehonestující a pak se vede hrozně těžko dialog, o kterém tedy se z vlády stále ozývá, že tedy budeme vést dialog, ale s takovouhle pozicí vyjednávací se ty velmi těžce vede dialog.
1: Česko na své čestné hostování na frankfurtském veletrhu vynaložilo bezmála 200 milionů korun z veřejných prostředků. Nejspíš na to narážel ministr kultury, když se hájil tím, že čeští spisovatelé a nakladatelé mají od ministerstva absolutní podporu. To jsou slova ministra Klempíře. Vnímá máte to tak?
0: No, tady bych zdůraznila, že příprava frankfurtské prezentace, české prezentace ve Frankfurtu trvá několik let a největší díl práce v ní tedy udělal minulý pan ministr Martin Baxa se spoustou profesní, jako našich odborníků, profesionálů, kteří budovali roky most, aby jsme vůbec do Frankfurtu mohli přijít a se zde prezentovat a ta práce prostě je několika leta celé kulturní obce nebo literární obce, která se na to připravuje, takže vlastně dnes může sklízet plody pan ministr Klempíř, ale v podstatě je nesklízí úplně dobře, protože zase celou literární obec znejišťuje tím, že nepokračuje vlastně v tom, co bylo přislíbeno literární obci, nad čím se diskutovalo jako nad podstatnou součástí toho, že tady vystoupíme. A to je třeba podpora překladů, která byla vlastně až teprve včera. Tady bylo řečeno, že podpora překladů bude, ale v podstatě granty, všechny možné jako příležitosti a programy jsou vyhlášovány s obrovským zpožděním. Myslím, že pro část literární obce ještě ani vyhlášeny nebyly, a to jsou třeba festivaly, literární časopisy a tak dále. Takže vlastně ta podpora, kterou tedy jako demonstruje, není ovšem jako prakticky provozována, protože my nemůžeme spoléhat na nějaké slovo, které padne random někde na festivalu, protože zde pan, nebo na veletrhu, protože zde pan ministr čelí té kulturní obci. My potřebujeme samozřejmě plánovat, jinak je budoucnost mnoha periodik festivalů, domluvených překladů nejistá, to nejde prostě koordinovat ze dne na den.
1: A to zpoždění, které, jak říkáte, je pro vás ohrožující třeba ve věci překladů, tak to jde za ministerstvem, rozumím tomu správně?
0: Tak tomu rozumím také.
1: Na veletrhu ve Frankfurtu nás zastupují autorky a autoři, kteří mají aktuální překlad do německého jazyka. Proč to tak je?
0: No tak je to asi i velká obchodní příležitost. Frankfurtský knižní veletrh je zaměřen na prezentaci nejen teda, především knih, které jsou na trhu, knih, které se můžou čtenáři přijít koupit, ne sice sem, ale do knihkupectví. Tady se spíš debatuje nad novinkami, prodávají se autorská práva. Frankfurt je taková trampolína i do jiných jazyků, protože se sem sjíždí skutečně světové publikum, světoví profesionálové z řad nakladatelů, literárních agentů a tak dále. A ty knihy, které jsou tedy k mání, jsou tady potom diskutované, obzvláště tedy ta pozornost vždycky upřena na hlavní hostující zemi.
1: A s těmi zahraničními překlady, o kterých se bavíme, je metou spisovatelů a spisovatelek překlad do jednoho z velkých světových jazyků, což třeba je i němčina?
0: Tak meta to samozřejmě je. Ve chvíli, kdy ta kniha vyjde, tak samozřejmě to, že dosáhne pozornosti domácího publika, je skvělé. Další nějakou metou jsou překlady a většinou to tak je, že českou literaturu nejvíce reflektují okolní státy ze střední Evropy a pakliže se dostane do němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, tak skrze tyto jazyky pak může jít i na trhy, které jsou nám úplně minimálně dostupné třeba, takže ano, je to určitý turning point.
1: A my slyšíme velmi často z Frankfurtu, že veletrh může pomoci českým autorkám a autorům takzvaně do světa. Děje se to a je k tomu tedy znovu zapotřebí ministerstva, aby nějakým způsobem tomu pomáhalo?
0: No, to jestli se to děje, tak to asi budeme moci říct až po skončení festivalu veletrhu a poté, co naši nakladatelé a literární agenti přinesou vlastně ty výsledky, protože oni tady neustále s někým hovoří, že jo, snaží se také jako prodávat autorská práva, informovat o novinkách, o chystaných novinkách. Ten dopad budeme vědět asi až několik týdnů, spíš měsíců po konání veletrhu. Nejvíce potřeba je k tomu ten fungující ekosystém, který jsme tedy budovali dlouhé roky, České literární centrum, které vzniklo před pár lety, jako udělalo obrovský kus práce a dovedlo nás opravdu sem na to mezinárodní pódium. Autoři jsou podle mě připraveni přivést sem delegaci 75 autorů. To je samozřejmě nákladná záležitost, která ovšem, a to bych docela zdůraznila, protože si nejsem jistá, jestli se o tom dostatečně debatuje, která se vrátí v podobě těžko vypočitatelné, ale podle mě poměrně velké, protože my tady neprezentujeme naše knihy, my tady vystupujeme v nejrůznějších debatních fórech představující Českou republiku, českou kulturu. Jsou tady pouštěny pořady, jako je například Literární místopis, ve kterém Jaroslav Rudiš provází diváka po nejrůznějších koutech České republiky, takže to bude mít obrovský dopad na turistický průmysl. Jsou tady různé gastroakce k těm kulturním zpět, když se vrátím. Jsou tady výstavy českého umění, české knižní kultury, hudební vystoupení a tak dále. Čili ten dopad na českou kulturu a nebo do českého prostředí bude podle mě velký a budeme ho zase jako moc počítat nebo nějak zhodnotit až spíš roky po té naší účasti tady.
1: Čili berete to jako rozumnou a dlouhodobou investici do Česka jako takového?
0: Bez pochyby. Já si myslím, že se to v podobě jako většího přílivu německých turistů určitě brzy zúročí i lidem na nejrůznějších místech České republiky.
1: Hostem Interview Plus je spisovatelka Kateřina Tučková. Abychom nezapomněli, já se bavím se spisovatelkou, která je ve Frankfurtu, a bavím se s velmi úspěšnou českou spisovatelkou, a opravte mě, jestli se mýlím, otevřené zdroje uvádí, že vašich knih se v Česku prodalo zhruba 450 tisíc výtisků, nebo přes 400 tisíc, je to tak?
0: No, mělo by to tak být, protože toto zprávy vypouští moje nakladatelství. Ne, moje nakladatelství, takže oni to asi spočítané mají a já to vlastně neumím potvrdit, protože dostávám svodky každý rok a pak už si to nepamatuju, ale mělo by to snad tak být.
1: Já se teď chci na chvíli vrátit k tomu, co jste parafrázovala jako dost nešťastný obraz literatury, který jde jenom o prebendy a o granty a tak dál. K čemu vy, jako úspěšná spisovatelka a kriticky ceněná, vlastně potřebujete Ministerstvo kultury?
0: No, já asi neumím jako přemýšlet jako v konceptu já. Já funguji taky v nějaké kulturní obci, na literární scéně, která je velmi úzce provázaná. Já jako cítím jakýsi soucit a sounáležitost s lidmi, kteří se ocitají v nejistotě, kteří jsou v časopisech, organizátoři festivalů, organizátoři malých kulturních akcí, které povznášejí místa na nejrůznějších, v nejrůznějších oblastech České republiky, se kterými se pravidelně na té literární platformě vídáme, a všecko se vším souvisí. To nejde prostě nepodporovat celou literární scénu a říkat si, tak dobrý, já jsem vždycky měla nějakou práci, kterou jsem se živila, pak se mi tedy jako podařilo se začít živit i literaturou, díky i třeba divadlům, které hrají moje hry a tak dále, ale to vůbec neznamená, že bych dokázala fungovat bez celého tady toho ekosystému, který prostě spolu souvisí.
1: Vy se kromě literatury věnujete tématům, jako je třeba poválečné vyhnání Němců. Dlouho jste organizovala festival Meeting Brno. Souhlasíte s tím, co zaznělo v úvodu veletrhu od Radky Denemarkové, že není možné oddělovat literaturu od politiky, že literatura není jen nějaká kratochvíle pro zábavu?
0: No, rozhodně to je, myslím, to jsou slova, se kterými souzní, myslím, celá delegace, minimálně delegace, většina z delegace autorů, takže v tomhle Radka mluvila i za nás, za všechny, a jasně, i osobní je politické, jak my feministky, které se zabýváme emancipací ženskou, víme prostě všechno, i to nejmenší souvisí s tím největším, a pokud nebude možno o tom volně diskutovat, volně o tom psát a volně šířit a diskutovat o takových myšlenkách, no tak se ocitneme v izolaci. A tady bych vlastně jako docela vypíchla i projev, který možná vedle toho Radčina zapadá, projev Marie Iljašenko, která uhranula, opravdu oslnila to mezinárodní publikum jednak svou básní a jednak i krásným projevem, který měla a říkala, literatura může být nepohodlná, ale musí zůstat svobodná. A to zase přesně demonstruje stav, ve kterém se nějak nacházíme. My přeci nemůžeme být omezováni v nějakých tématech, a když se vrátím zpět k té státní kulturní politice, ve které visela určitá hrozba, že nebudou podporována díla, která se tváří nebo jsou nějak politická, že pouze apolitické umění tedy dostane nějakou podporu, tak to už je výhruška, kterou vlastně jako, která se bude dát použít jakkoliv a kterou nikdo z nás nebude moci ovlivnit, a povede to jedině k autocenzuře anebo prostě odklonu různých umělců od toho, aby to vůbec zkoušeli, a nepovede to prostě správným směrem.
1: My jsme začali tím úvodním dnem a tou krátkou roztržkou. Měla ona mezi, ta roztržka mezi českou literaturou a politikou, podle vás takový zahraniční ohlas, který nějakým způsobem převáží to pozitivní, co chcete na veletrhu vykonat konečně jako autorka Česko ve Frankfurtu zastupujete?
0: Já myslím, že ne. Já myslím si, že vlastně jako naopak, že se tady sešlo, nebo prostě je to literární veletrh, tady se scházejí lidé sečtělí, kteří dokáží přemýšlet v širších kontextech, než je prostě vnitřní politika jedné země, a protože všichni vidíme, jsme si vědomi toho, že se takovýhle tlak na kulturu anebo vůbec to tady to omezování svobodné společnosti děje v mnoha státech evropských, takže to byl takový určitý statement a večer, ve kterém jsme se ocitli všichni ve shodě a že to mezinárodní publikum tomu našemu výkřiku vlastně porozumělo. A i díky tomu jsme partneři do diskuze. My se neobracíme jenom ke svým vlastním problémům. My jsme si vědomi tím, čím prochází současná Evropa, současný svět a z téhle pozice můžeme debatovat naše témata s ostatními, kteří mají na to třeba podobný pohled. Takže spíš naopak, myslím, že je to všechno provázané.
1: Hostem Interview Plus byla spisovatelka Kateřina Tučková, které děkuji do Frankfurtu. Mějte se moc hezky.
0: Děkuji, mějte se taky, nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Komunální volby a volby do třetiny Senátu, ceny pohonných hmot před volebním boji ve Spojených státech či letošní Nobelova cena za literaturu. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
3: Dnešek a zítřek jsou pro Česko velmi důležitými dny. Koná se to, co bývá nazýváno svátkem demokracie, tedy volby. Letos volby komunální a do třetiny Senátu. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den.
3: Začněme komunálními volbami. Přestože je to hlasování, které přímo ovlivňuje to, co se děje v bezprostřední blízkosti každého voliče jeho obci, oproti volbám sněmovním či prezidentským v nich bývá účast výrazně nižší. Proč?
4: Je to překvapení, možná lidé nevnímají důležitost těch voleb, myslí si, že se stejně nic nezmění, možná někde je to dáno tím, že v některých obcích to jsou sice volby, ale nejsou to volby v pravém slova smyslu, kdy se dá horko těžko dohromady jedna kandidátka. Určitou roli také může hrát to, že lidé, když chtějí volit v komunálních volbách, tak musí volit v místě svého trvalého bydliště, nikde jinde to nelze, nemohou tedy využít voličský průkaz, ale nemohou také využít nějakou formu hlasování na dálku, ať už se to týká třeba nějakého způsobu korespondenční volby, což třeba je běžné u našich sousedů, dejme tomu v Německu nebo v Rakousku, i pro tento typ voleb, to znamená voleb komunálních. Možná je to dáno také tím, že v těch větších městech, kdy kandiduje hodně kandidátů a hodně různých uskupení, tak to jsou obrovské plachty, protože je to dáno i volebním systémem, kdy vy můžete vybírat buď to konkrétní kandidátku, anebo i na těch dalších kandidátkách si vybírat další lidi. Bylo to původně koncipováno tak, aby lidé měli pocit, že skutečně mohou sami rozhodnout o tom, jak bude vypadat to konkrétní zastupitelstvo, že nebude záležet na těch kandidujících uskupeních, ale pouze na občanech, a rozrostlo se to do těch měřítek, že zkrátka na jedné plachtě je spousta různých uskupení a různých kandidátů a není to úplně přehledné, takže to možná také může někoho odrazovat a možná to také odrazuje někoho od účasti v těch volebních komisích, protože pak počítat takovéto výsledky není úplně jednoduché a platí to tedy o těch velkých městech a například před 4 lety ty definitivní výsledky v hlavním městě byly známy až 6 hodin ráno.
3: Ještě k volbám do třetiny Senátu. Letos nastala zatím neobvyklá situace. Už nyní je v podstatě jisté, že v jednom z volebních obvodů bude volba jen jednokolová a k druhému kolu vůbec nedojde. To se sice občas stává, ale nikdy s takovou jistotou. Jak tomu došlo?
4: Došlo k tomu tak, že skutečně v jednom obvodu nebyl zájem kandidátu takový, aby se našlo víc než dva, takže volby to jsou, ale je to souboj mezi dvěma a těch volebních pravidlech je, že v prvním kole může zvítězit ten, kdo získá nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. A vzhledem k tomu, že jsou jenom dva kandidáti, tak tam se to nemůže rozdrobit mezi více, takže je prakticky jisté, že jeden z nich tu nadpoloviční většinu získá a tudíž získá mandát senátora už v prvním kole a lidé nebudou muset chodit ke kolu druhému, i když existuje velmi málo pravděpodobná varianta, že by oba dva získali úplně přesně stejný počet hlasů. A pak by se muselo konat kolo druhé. Tak uvidíme, zda někdy k takovéto kuriozní situaci dojde.
5: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
4: Naslyšenou.
3: Ujíždí nám vlak, obává se dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Proč, to vysvětlí v následujícím komentáři.
6: Václav Havel by se divil. Jeho nedožité devadesátiny si po celé zemi připomínají lidé nejen v těchto dnech. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení a vzpomínkové večery na jeho počest začaly už v září a konat se budou až do konce roku. Až se zdá, že je v tom pořádný kus nostalgie po časech, kdy jsme sice před sebou měli trnitou, ale přece jenom otevřenou cestu k lepším zítřkům. Teď to vypadá, že nám ujíždí vlak. Kreml přitom zkouší znovu a znovu, co si může dovolit. Hybridní válka, kterou Rusko rozpoutalo proti Západu už před řadou let, se stupňuje. Ruský dron, přednedávnem objevený na letišti v Lipsku u ukrajinského letadla, nesl poprvé od dosavadních dronových přeletů nad západními strategickými objekty výbušninu. Na Černém moři napadly drony s vysokou pravděpodobností z Ruska, nedaleko od rumunského a bulharského pobřeží, jen od počátku října 3 nákladní lodě. V Německu sice podle průzkumů veřejného mínění roste podpora posílit obranu země, ale současně sílí mezi mladými lidmi odpor k povinnosti jít na vojnu. Jen od ledna do srpna letošního roku dostaly německé úřady 3x víc žádostí o odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí než za celý loňský rok. Stejně jako Německo patří i Česká republika k většině unijních států, které povinnou vojenskou službu v minulosti zrušily nebo pozastavily. Jen 10 států Evropské unie ji zachovalo anebo v nedávné minulosti obnovilo. Je to 30 let, co Václav Havel pronesl v Cáchách u příležitosti udělení Mezinárodní ceny Karla Velikého projev Evropa jako úkol, který zní dneska jako proroctví. Evropská unie má podle jeho slov historickou šanci stát se politicky integrovaným útvarem založeným na mírové spolupráci. Promarní-li tuto šanci, doplatí na to jako celek. Otevře tím totiž dveře všem, kteří mají raději konfrontaci než dialog a raději se vymezují proti jiným než vedle nich, čili nevybudují-li zavčas vnitřní strukturu Evropy jako jediné politické entity demokraté, začnou ji budovat jiní a demokratům pak zbydou jen oči pro pláč. Démoni, kteří tak neblaze poznamenali dosavadní evropské dějiny a nejhůř ve 20. století, čekají na svou chvíli. Zapomenout na ně kvůli nějakým fondům, kvótám a tarifům by byla tragická chyba. Tolik Václav Havel. Doufejme, že ještě není pozdě.
3: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Již za měsíc čekají Spojené státy takzvané midterms, důležité volby v polovině prezidentského volebního období. O jednom z klíčových bodů, který může zásadně ovlivnit rozhodování amerických voličů, hovoří Matěj Schneider ze serveru Voxpot.
7: Málo co může velkou část Američanů nakrknout víc než zdražující pohonné hmoty. Donald Trump se sice od návratu do Bílého domu na veřejné mínění moc neohlíží, ale s blížícími se volbami do kongresu ho nespokojenost spoluobčanů s ekonomikou, zejména s cenami energií, přece jen trochu zajímat musí. Problém je, že hlavní příčinou současných vysokých cen pohonných hmot je Trumpem lehkomyslně rozpoutaná válka s Íránem. Tu americký prezident není schopný ukončit. Tak hledá jiné cestičky, jak z předvolební šlamastiky ven. Samozřejmě to není první energetický šok během této dekády. Svoje udělala i ruská invaze na Ukrajinu a pozdější útoky na ruské rafinérie. Na ty teď Trump ukazuje velmi rád. Chtěl by, aby si Američané vysoké ceny na pumpách spojovali s čímkoliv jiným, než právě s válkou s Iránem. Moc mu to ovšem nevychází. V posledních týdnech Trump žongluje s různými návrhy dočasných úlev. Jedním z nich byl zákaz exportu americké nafty. Analytici ovšem varovali, že by pomohl jen v některých regionech. A ceny jiných pohonných hmot by naopak mohl zvýšit. Od zemí G7 si ale Trump touto pohrůžkou vymohl uvolnění až 100 milionů barelů ropy a ropných produktů, přednostně nafty, ze zásob během následujících 4 měsíců. Ani to není zázračné řešení a pro evropské státy může být před nadcházející zimou politicky riskantní. I proto teď Trump dál koketuje s federálními daňovými úlevami na naftu. Ani ty nejsou žádným zázrakem. Mohou ušetřit okolo 25 centů na galon nafty, která za poslední 2 roky zdražila přibližně o 10násobek této částky. Z ceny pod 4 dolary na nedávný vrchol okolo 6,5 dolarů. Úleva ale není trvalá. Dekret placení daně pouze odkládá a její definitivní zrušení by vyžadovalo další právní krok, například schválení kongresem. Prodejcům tak hrozí, že budou muset daň později doplatit. Otázkou proto je, kolik z úlevy vůbec pocítí koncový zákazník. Trumpův nejnovější manévr přitom otvírá silničním vozidlům přístup k tzv. Červené naftě, běžně určené pro zemědělské a další mimosilniční stroje, a proto osvobozené od federální silniční daně. To je riskantní krok v momentě, kdy jsou to právě středozápadní farmáři, kteří před nadcházejícími volbami svou dřívější podporu pro Trumpa přehodnocují. Pro Trumpa je to přesto určitý posun k lepšímu. Před několika měsíci bez okolků říkal, že na finanční situaci Američanů během války s Íránem nemyslí vůbec. Jeho počínání v ekonomice teď podle nedávného průzkumu AP a KFF schvalují jen asi 4 z 10 venkovských voličů. A z toho se kůzlením s drobnými daněmi a rezervami G7 během pár týdnů nevyhrabe.
3: Slyšeli jste komentář Matěje Schneidera ze serveru Voxpot.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Před 2 lety podepsal ruský vůdce Vladimír Putin dekret číslo 702, který umožňuje cizincům přestěhovat se do Ruska, pokud sdílejí takzvané tradiční ruské duchovní a morální hodnoty a odmítají, cituji, destruktivní neoliberální ideologické postoje svých domovských států. Ruská vláda pak schválila seznam 47 západních zemí, včetně Česka, jejíž občané si o toto vízum mohou požádat. Co čekalo a čeká ty, kteří Putinovu výzvu vyslyšeli a do Ruska se stěhují, přiblíží na osudu jednoho z nich Aleksandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
8: Arend Feenstra byl farmářem v kanadském Saskatchewanu. V roce 2024 prodal hospodářství a přestěhoval se do ruské nižněnovgorodské oblasti s manželkou a 8 z 9 dětí. Byl proti liberálním pravidlům života ve své zemi, neměl rád LGBT+, a obecně nesouhlasil se směřováním Kanady. Rusko mu připadalo jako tradiční země, kde by jeho rodina mohla najít druhý domov. Zjednodušený přechodný pobyt bez zkoušky z ruského jazyka byl této rodině udělen na základě výnosu o podpoře cizinců sdílejících tradiční ruské duchovně-morální hodnoty. Byla to první cizinecká rodina v oblasti, která získala přechodný pobyt na 3 roky podle tohoto schématu. Gubernátor Gleb Nikitin informoval, že doklad umožňuje zaregistrovat farmářské hospodářství a sjednat povinné zdravotní pojištění. Feenstra začal hospodařit. V říjnu 2026 však ve svém videu uvedl, že změnit přechodný pobyt na trvalý pobyt je možné pouze po podpisu kontraktu s ruským ministerstvem obrany. Řekl však, že nepřijel proto, aby podepisoval takový kontrakt. Doma prý má 8 malých dětí a farmu. Odjet na rok a více nemůže. Pokud je postaven před volbu mezi kontraktem a návratem, raději to prý zase riskne v Kanadě, i když ani tam se mu život nelíbí. Co tedy tato kanadská rodina doporučuje případným zájemcům o přestěhování do Ruska? Pravidla se mění, cesta vpřed neexistuje. Podle údajů šéfa konzulárního odboru ruského ministerstva zahraničí Alexeje Klimova bylo v roce 2025 v rámci programu tradičních hodnot vydáno 1112 víz. Cizinců, kteří přijíždějí do Ruska, není málo. Část přijala sama kvůli práci, studiu, anebo i tradičním hodnotám. Část byla přivezena pod příslibem civilní práce. Ne všichni cizinci v ruské armádě jsou obětmi donucení. Válčí i dobrovolníci kvůli penězům nebo příslibu ruského občanství. Podle údajů ukrajinského koordinačního štábu pro válečné zajatce bylo do dubna 2026 identifikováno přibližně 28 400 cizinců ze 136 zemí, kteří bojovali nebo bojují v řadách armády Ruské federace bez pravidelných jednotek Korejské lidově demokratické republiky. Ukrajinský projekt Chci žít do května 2026 napočítal 12 919 občanů zemí Střední Asie s kontrakty s ruským ministerstvem obrany. Šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexander Bastrykin v květnu 2025 hovořil o nejméně 20 tisících naturalizovaných rodácích ze Střední Asie na frontě a dalších přibližně 10 tisících na zákopových pracích. Nezávislá úplná statistika neexistuje. Putinův výnos z listopadu 2025 nařídil, že cizinci mužského pohlaví ve věku 18 až 65 let musí při změně z přechodného pobytu na trvalý pobyt nebo při získání občanství podepsat kontrakt s armádou nebo ministerstvem pro mimořádné situace minimálně na jeden rok, nebo prokázat zdravotní neschopnost, a nebo mít ze sebou předchozí službu na základě uvedených důvodů. Výjimkou jsou občané Běloruska. Opatření zasáhlo i ty cizince, kteří již v Rusku žili.
9: To bylo tradiční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Letošní Nobelovu cenu za literaturu včera získala 76-letá kanadská básnířka a esejistka Anne Carsonová. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
10: Víme, co je poezie, tak dobře, že ji neumíme definovat jinými slovy, stejně jako neumíme definovat chuť kávy, červenou či žlutou barvu, nebo význam hněvu, lásky, nenávisti, východu slunce nebo naší lásky k vlasti. Tyto věci jsou tak hluboko v nás, že se dají vyjádřit pouze těmi běžnými symboly, které sdílíme. K čemu bychom potřebovali nová slova? A každý ví, kde poezii najít. A když poezie přijde, cítí člověk její jazyk, to zvláštní chvění poezie. Napsal před lety argentinský a světově proslulý spisovatel, především mistr povídky, ale i básník Jorge Luis Borges, nominovaný skoro 40krát na Nobelovu cenu za literaturu, kterou ale nikdy nedostal. Tento mimo jiné velký znalec a ctitel starořeckého písemnictví by si ovšem asi rozuměl s letošní nobelistkou kanaďankou Anne Carsonovou, která je původem klasická filoložka, vlastně literaturu začala publikovat až před půlí života, dnes je jí 670, a pro kterou byla desetiletí strávená překlady a výklady antických tragédií a výukou starořečtiny na řadě prestižních severoamerických univerzit, cituji, naprostou radostí. A k tomu se váže i její zřejmě nejoceňovanější kniha Autobiografie Rudé s podtitulem Román ve verších, pocházející z roku 1998, od loňska prvé dílo Carsonové v češtině, vydané nakladatelstvím Argo v převodu básníka a esejisty Tomáše Gabriela. A to dílo překvapivé z více důvodů. Nejen proto, že jde o hybrid mezi prózou a poezií, ale asi hlavně proto, že autorka vychází z mýtu o řeckém hrdinovi Heraklovi, který se při plnění svých slavných úkolů také na ostrově Erytheia utkal s tříhlavým okřídleným obrem Gerionem, celým rudým, zabil ho a zmocnil se jeho ohromných stád dobytka, jak si přáli olympští bohové. O čemž napsal zřejmě rozsáhlý epos lyrik Stésichoros, dochovaly se ale jen fragmenty. Jenomže u Carsonové je Gerionem dospívající citově zmatený chlapec z našich časů a Herakles jeho o něco starší prvá láska. Dá se říct, že s četbou Carsonové je to trochu podobné jako s laickým prvním poslechem moderní vážné hudby. Je třeba se nenechat odradit a případně se i k dílu vracet, než to začne působit. A nevšední útvary jsou pro autorku charakteristické, například v díle nazvaném The Creation, něco jako zrušení tvorby, spojila poezii, eseje a dokonce operu. Předseda Nobelovu výboru pro literaturu Anders Olsson také vyzdvihl, že Carsonová se odpoutala od lyrické poezie vázané na vyprávějící já a inspirovala nové formy současné literatury. Tento způsob psaní vede k hravým a ironickým dílům, která se pohybují nejen mezi klasickou a moderní poezií, ale také mezi různými žánry a uměleckými formami. Konec citátu. Ona sama pak před časem na otázku, proč mnohdy přechází z jedné formy na jinou, odpověděla s příznačným humorem, že nejspíš z nudy, neklidu z toho, že existuje spousta forem, které se dají vyzkoušet. A rovněž sebeironicky dodala, že právě kvůli tomu se ale její dílo často rozpadá a stává se příliš podivným, než aby ho chtěl někdo číst. Jenomže Carsonová čtenáře má po celém světě, ať už jejímu podmanivému, zároveň přitom až avantgardnímu stylu propadly i hned, nebo osvědčili onu zmíněnou trpělivost, přinášející příslovečné růže. Což se týká také autobiografie Rudé, kterou by určitě ocenil i v úvodu citovaný Jorge Luis Borges. Nejen kvůli tomu, že se podle Švédské akademie téměř celá tvorba čerstvé laureátky soustředí, cituji, na průnik mezi filologovou posedlostí slovy a touhou po nových významech, že jde o odkaz na starořeckou literaturu a že se dokonce část knihy odehrává Borgesově Buenos Aires. Ale především proto, že by mu magická síla osobitého psaní N. Carsonové nemohla uniknout. Tady je na závěr její malá ukázka. Heráklovo rodné město Hades leží na druhé straně ostrova, asi 4 hodiny autem, město menší velikosti a malého významu, až na jednu věc. Už jsi někdy viděl sopku? Řekl Herákles. Gerion se na něj podíval a ucítil, jak se mu v boku hýbe jeho duše. Potom Gerion napsal vzkaz plný lží pro svou matku a přicvaknul jej na lednici. Sedli do Heraklova auta a vyrazili směrem na západ. Chladná, zelená letní noc.
7: O letošní držitelce Nobelovy ceny za literaturu N. Carsonové hovořil komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Poslouchat víno. Tak nazvala dnešní závěrečnou glosu její autorka, hudebnice a publicistka Eva Turnová.
11: Vyrazila jsem na své autorské čtení a hraní do krásné galerie v Kobylí. Její majitel, pan Jaroslav, je velmi pozoruhodný muž. Má vlastní vinohrad, hraje na housle, zpívá a ve věku, kdy se většina lidí rozmýšlí, jestli vyjde do 3. patra bez výtahu, vylezl na Matterhorn, novozélandský Mount Cook a Kanchenjingu. Skoro. Hned po příjezdu mě mocně objal a nalil mi sklenku silvánského zeleného, jaké jsem ještě nepila. Během hraní mi odešel aparát, pan Jaroslav hbitě omotal konektor tejpou, jednou rukou ho přidržoval a druhou celé vystoupení natáčel. Tento muž snů mě po skončení pozval ještě s několika dalšími ženami do sklípku. Ochutnávali jsme burčák, bílé i červené víno a on nám vyprávěl, jak ho vyrábí. Na necelém hektaru má 6 000 keřů. Víno nesíří, nedoslazuje, ani ničím nedochucuje. Hrozny pomele nechá je 48 hodin ležet ve vaně a potom je přečerpá do sudů. Tam víno kvasí na vlastních kvasinkách. No, největší bohatství je ve slupkách. Já neodkaluju. Protože v kalech a kvasinkách je to nejcennější. A kdo stříká chemii, musí pak tohle bohatství vylít. Já to víno prostě jenom poslouchám, řekl pan Jaroslav něžně. Já už jsem v té chvíli poslouchala vlastně hlavně víno. Po několika skleničkách jsem vyrazila ven na vzduch. Kam pak nám utíkáte? Ale trochu se odkalit. Když jsem se vrátila, rozhovor byl v plném proudu. Snad jsem o nic nepřišla, řekla jsem. Ale ne, to už jsou jen takové perličky, řekl Jaroslav a pokračoval v přednášce. No a nám se to prostě vůbec, ale vůbec nedařilo naškrobit. Vůbec to nedrželo tvar. Přidávat do vína škrob? Jaroslav přece tvrdil, že do něj nepřidává nic. A ten škrob to dáváte rovnou do vany nebo až do sudu? Zeptala jsem se nesměle. Do vany, do sudu ne, to bych se tam nedostal vařečkou. Jo, a ještě přidat špetku soli. Cože? Vyjekla jsem. No, jinak by se dělaly žmolky. Aha, a necháváte to tam teda těch 48 hodin? Proboha, ne, to by nám všechno stvrdlo. Jasně, a potom to hned stáčíte. Ne, potom to žehlíme. Žehlíte. A nezničí se tím ty kvasinky? Jaké kvasinky, paní Evo? Vy jste byla dlouho pryč, ale my se teď bavíme o škrobení krojů. Nalili jsme si další sklenici, zakrojili trochu klobásy a pak už jsme jen poslouchali víno.
9: To byla závěrečná glosa hudebnice a publicistky Evy Turnové. Páteční názory a argumenty končí. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
12: Je 7 hodin, sobota 10. října, začíná sobotní ranní Plus dnes s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
12: V úvodní hodině rozebereme třeba tato témata. Česko čeká druhý den komunálních a senátních voleb, co si sebou vzít, jak správně hlasovat a kdy budou známé výsledky. A na Politkovská se narození své vnučky nedožila 20 let po vraždě známé ruské novinářky. A teď jí vnučka poprvé veřejně mluví o tom, jaký osud poznamenal rodinu. Jak dnes vnímá odkaz své babičky. A čínské automobilky míří ve velkém na pařížský autosalon. Evropské značky naopak účast omezují. Co to vypovídá o proměně automobilového trhu? A teď ale uslyšíte zprávy. Dnes ráno a dopoledne chystá Monika Vrchotová.
13: Přeji dobré ráno. Už za hodinu se opět otevřou hlasovací místnosti. Až do 14 hodin pak můžete vybírat komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
14: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
13: Policisté v Jihomoravském kraji zase prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepím, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Více se tomu budeme v Ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinerie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil.
15: Americký prezident Donald Trump chce osvobozením Ruska od sankcí srazit rekordní ceny nafty, a to necelý měsíc před volbami do kongresu. Analytici ale varují, že jde o zlomek americké spotřeby. Dohoda přichází ve chvíli, kdy do amerického Miami přiletěli ukrajinští vyjednavači jednat o podmínkách mírového ukončení ruské invaze s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dohodu odsoudil a varoval, že peníze z ropy poplynou na válku proti Ukrajině. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: A dohoda o dodávkách ruské ropy bude i tématem našeho dalšího vysílání. Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si často firmy rezervují příkon, který nakonec nevyužívají, a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
16: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů, a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
13: Hurikán Isaias zeslábl na první kategorii. Poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida, v něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny asi 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří právě na sever do Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři. Americké úřady předem vyzývaly k evakuaci obyvatele pobřežních oblastí.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb bude v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení jí mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jana Hanáka, který natočil prostě Českého rozhlasu Vltava.
17: Já jsem to přijala proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
13: Ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Stánek je u budovy Národního technického muzea v Praze na Letné. Kurátoři v něm budou vybírat exponáty do muzejních sbírek. Ocení, pokud předmět bude v původním obalu s příbalovými letáky nebo také fakturou za nákup, říká kurátorka Lucie Střechová.
18: Doplňujeme stávající sbírkové řady. Přece jenom už sbíráme v NTM od roku 1908 a technika v domácnosti patří k jedním z nejstarších sbírek v Technickému muzeu. První spotřebič byl do ní zařazen v roce 1917 a byla to elektrická žehlička.
13: Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let, kdy je domácnosti často měnily. Dnes se bude hodit deštník, bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, až později odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ubývat a teploty dnes vystoupí na 11 až 16, na jihu Moravy ojediněle až na 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
12: A posloucháte nás 6,5 minuty po 7 hodině. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. Za necelou hodinu se v Česku znovu otevřou volební místnosti. Druhým dnem můžete vybírat komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Hlasovat můžete do 14 hodin, pak začnou volební komise a Český statistický úřad všechny hlasy počítat. A my budeme průběžné výsledky sledovat v našem speciálním volebním vysílání. A víc si teď řekneme s Lucí Špetovou z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Hezké ráno.
12: Pokud někdo plánuje odvolit až dnes,
19: Jak by se měl připravit?
20: Hlavně je potřeba si sebou vzít občanský průkaz nebo cestovní pas, ale můžete se prokázat i elektronickou občankou v mobilní aplikaci e-doklady. U senátních voleb je hlasování jednoduché, jen vložíte do úřední obálky lístek svého favorita. Komunální volby jsou ale složitější, tam můžete zaškrtnout buď jednu volební stranu nebo jednotlivé kandidáty napříč stranami. A třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
21: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se jednalo o neplatný hlas.
20: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít do volební místnosti, můžete požádat komisi o přenosnou volební schránku. Stačí zavolat na číslo, které najdete na webu městského nebo obecního úřadu.
19: Volební místnosti se tedy uzavřou ve 14 hodin. Kdy budeme znát výsledky?
20: Hlavně ve větších městech si pravděpodobně počkáme několik hodin. Sčítání v komunálních volbách totiž trvá poměrně dlouho. A to právě kvůli různým způsobům křížkování, vysvětluje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
22: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků, přichází až v neděli ráno.
20: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na pražských sídlištích v Řepích nebo na Proseku. Víc práce budou mít komise i tam, kde se současně volí do Senátu. Výsledky pro vás budeme průběžně sledovat ve speciálním vysílání od 2 odpoledne na Radiožurnálu Plusu i na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
19: Vraťme se ještě ke včerejšku. K volební urně už dorazil třeba prezident Petr Pavel. Původně přitom oznámil, že bude na dovolené a k volbám nepřijde. Proč se nakonec vrátil?
20: Prezident svůj původní plán k volbám nedorazit označil za chybu. Kvůli plánované dovolené už několik dní čelil kritice, a to jak ze strany veřejnosti, tak i od politiků z koalice a opozice. Podle Pavla je kritika z části oprávněná, trochu jde prý ale taky o hysterii.
23: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl jít k volbám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
20: To, že prezident nakonec k volbám dorazil, ocenili předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD i třeba šéf opozičních starostů Vít Rakušan. Dodám, že odvolit včera přišel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten řekl, že pro jeho hnutí bude klíčový hlavně výsledek voleb v Praze. K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů.
19: A můžeš ještě na závěr říct, jestli včera volební komise řešili nějaké problémy?
20: Zatím nedošlo k žádným větším komplikacím. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce policie řešila jen několik menších podnětů.
14: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání, třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti.
20: A policie musela přijet taky do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které komise nenechala odhlasovat. Jejich jména totiž ze seznamu voličů vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Tvrdil, že voliči se k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Někteří z nich se už kvůli tomu obrátili na krajský soud v Ústí nad Labem.
19: Za necelou hodinu se v Česku znovu otevřou volební místnosti. Nejen o tom, co si sebou vzít a jak správně hlasovat, mluvila ve studiu Lucie Špetová z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
20: Díky, naslyšenou.
19: Ladíte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď je 7 hodin 11 minut a jdeme na jedno hlavní zahraniční téma. Americký prezident Donald Trump překvapil dohodou s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Po vzájemném telefonátu se lídři obou mocností dohodli na dodávkách ruské nafty na americký trh navzdory sankcím proti Rusku, které pátým rokem pokračuje v rozsáhlé agresi proti Ukrajině. Kyjev se proti dohodě ohradil. Dohodu kritizují i demokratičtí politici v Kongresu. Podrobněji teď téma probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
24: Dobrý den.
19: Známe nějaké podrobnosti o dohodě?
0: V první řadě má podle Trumpa Rusko okamžitě na americký a světový trh dodat 300 000 tun nafty a další ještě vyšší dodávky mají následovat v dalších měsících. V listopadu Rusko podle Trumpa dodá dalšího 500 000 tun nafty a hned poté má následovat další 1 000 000 tun. Šéf Bílého domu na svou sociální síť Truth Social napsal, že ještě navíc Rusko dodá v závislosti na stavu rafinérií v krátké době 3 000 000 tun nafty. Místopředseda ruské vlády Alexander Novak po Putinově telefonátu s Trumpem uvedl, že Rusko je tento měsíc připraveno dodat do USA i dalších zemí dodatečné množství. Nicméně, že v listopadu a v prosinci se prý ruský vývoz může zvýšit, až se po údržbě a obnovení, nebo až se podaří obnovit provoz rafinérií. Rusko v posledních měsících samo trpí nedostatkem pohonných hmot, protože Ukrajině, která se brání ruské agresi, se podařilo opakovaně úspěšně útočit na ruské rafinérie, které tamní ropu zpracovávají.
19: O to je právě ta dohoda zajímavější, ale Trump to zjevně s dovozem ruských pohonných hmot myslí vážně, ne?
0: Zjevně ano, přestože nedávno podepsal rozsáhlé protiruské sankce, které mají za cíl Moskvu dohnat k jednacímu stolu a vzhledem k existujícím sankcím vůči Rusku už vydalo americké ministerstvo financí pro dodávky ruské nafty dočasné povolení, které platí do 7. dubna příštího roku, jak napsala agentura DPA. Trumpův cíl je zjevný, snaží se snížit ceny pohonných hmot před volbami, které

0: snažil se tak odvádět pozornost od své a izraelské války proti Íránu, která v důsledku omezení v Hormuzském průlivu ceny, zejména nafty, ale i benzínu, jednoznačně zvýšila.
1: No a Rusku by takové obchody jistě pomohly financovat dál agresi proti Ukrajině, ne?
0: Ano, takhle samozřejmě argumentuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ten v reakci na dohodu o dodávkách ruské nafty uvedl, že zmírnění proti ruských sankcí bez jasné a trvalé dohody o deeskalaci je projevem očividné slabosti a dodal, že ujednání jen umožní Rusku zabít více lidí a způsobit větší škody. Zmocněnec Kremlu pro mezinárodní obchodní spolupráci Kiril Dmitriev nicméně spolupráci mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti nafty a energetiky pochválil a prohlásil, že z této spolupráce prý bude těžit celý svět.
1: Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh a mluvil o tom v našem studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: 7:14 v sobotním ranním plusu, teď krátký přehled událostí. V 8:00 se znovu otevřou volební místnosti, vybírat můžete své komunální zastupitele a ve třetině obvodů taky nové senátory. Rusko zautočilo na ukrajinské Záporoží, ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo 5-patrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé, další 2 jsou zranění. A Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou na Rusku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělal letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Před 20 lety v Moskvě skupina mužů zastřelila známou novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politovskou. Novinářka se tou dobou stahovala z veřejného života a těšila se na to, že se brzy stane babičkou. Toho už se ale nedožila. Tento týden ve středu na den 20. výročí dorazila do Evropského parlamentu právě její vnučka, narozená několik měsíců po její smrti. Poprvé tak dnes 19-letá dívka promluvila o rodinném dědictví. Rozhovor s ní natočil náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jakub Lucký.
2: Je to dnes 20 let od vraždy vaší babičky Anny Politkovské, kterou někdo zastřelil ve výtahu jejího domu cestou domů. Vy jste se rozhodla, že si tohle smutné výročí připomenete v Evropském parlamentu.
3: Já jsem se tu včera účastnila zasedání podvýboru Evropského parlamentu pro lidská práva, protože si myslím, že Evropský parlament je právě to místo, kde je možné dosáhnout smysluplné změny pro ty, kteří dál zůstávají v Rusku. Moje babička bojovala za lidi z různých regionů Ruska a já cítím, že je mojí povinností mluvit o nich a mluvit také o ní, připomínat jí a to, kým byla.
2: Ten váš projev jsem ve výboru slyšel, bylo z něj dost jasné, že jste sem přijela předat jednu konkrétní myšlenku, tak co chcete vzkázat?
3: Před mnoha lety jsem v Rusku potkala jednoho chlapce, o kterém jsem v tom projevu mluvila. Jmenoval se Saša. Saša byl ze Severního Kavkazu a dozvěděla jsem se, že jeho otec byl zachráněn při jedné z čečenských válek mou babičkou. Stali jsme se velmi blízkými přáteli. Pomohl mi vyrovnat se s tím, že jsem se musela přestěhovat z Ruska do Lotyšska a potom do Itálie. A mezi tím sám procházel vlastními potížemi. Svěřil se své rodině se svou sexuální orientací, že je homosexuál. Dokážete si představit, jaké to je něco takového říct rodině ze Severního Kavkazu. Čelil kvůli tomu spoustě problémů. Poslali ho z města, kde žil, do odříznuté vesnice, kde ho po mnoho dní mučili a on se pak odtud vrátil jako úplně jiný člověk. Nebyla jsem s ním v té době v kontaktu, ale změnilo ho to. Projevilo se to na jeho duševním zdraví, neměl pocit, že může Rusko opustit, nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
2: A to bylo to, co vás přimělo začít vystupovat veřejně, protože doteď jste se vlastně nikde moc neobjevovala.
3: Ano, to mě k tomu zhruba před rokem přimělo. On před rokem zemřel, mě bylo 18 a tak jsem mohla začít mluvit a připomínat si svou babičku. Mluvit o věcech s lidmi, ať už s novináři, s obyčejnými lidmi nebo třeba z politiky Evropského parlamentu. Je to pro mě čest tu být, protože kdybych teď byla v Rusku, tak by nic z toho nebylo možné.
2: Co pro vás vaše babička vlastně znamená? Vím, že jste ji nikdy osobně nepoznala, narodila jste se až po její smrti, ale co pro vás znamená, když jste vlastně trochu v tom jejím stínu vyrůstala?
3: Pro mě je to vlastně poněkud neuchopitelný zážitek. Žiju s tím celý život. Okolo doby, kdy mi bylo 6-7, se mnou maminka o těch věcech začala mluvit. Měla jsem spoustu otázek a postupně se dozvídala víc. Okolo 12 let jsem

0: Konečně pochopila, o co vlastně jde. Do té doby to byla nějaká vzdálená babička, která s námi z nějakého důvodu není. Plně jsem to nechápala. Okolo 12-13 let jsem pochopila, že měla obrovský vliv na obrovské množství lidí v Rusku. A začala jsem to zkoumat, začala jsem číst její knížky, její články, ptát se lidí okolo mne, kdo vlastně byla, jaké hodnoty zastávala, proč to vlastně dělala. A skrze tohle, internet, záznamy rozhovorů, knihy a historky skutečných lidí jsem objevila, kdo vlastně byla. To dědictví je pro mne taková oboustranná mince, je to pro mne obrovská zodpovědnost. A zároveň je to pro mne dar, protože moje babička mi dala to nejcennější, co mi mohla dát, její jméno. Ale nejsem jen Anna Politkovská, jsem Anna Viktoria Politkovská. Jsem trochu jiná a nemám ráda, když se o mě říká, že jsem Anna Politkovská junior. Já totiž nejsem Anna Politkovská junior, jsem Anna Viktoria.
1: A jaké to je žít s takovýmhle jménem?
2: Yes, it's been a part of my life, my entire life.
0: To jméno je součástí celého mého života. Každé ráno se budím a uvědomím si, že se jmenuji Anna Politkovská. A mou povinností je být tím, kým jsem. Přemýšlet o své babičce, myslet na to, jak ona by se zachovala, co by ona udělala. Ona je můj morální kompas, ona stála za svobodou a moje matka stála za svobodou. Má matka je také novinářka. To jsou hodnoty, které jsou pro mne klíčové. Hodnoty, které přešly skrze mou matku na mne. To jsou věci, na které myslím každý den. Co udělala, pro koho to udělala a proč.
1: Je vám 19 let, to je věk, kdy se člověk rozhoduje, co bude dělat, kam půjde studovat. Tak jak se s takovýmto rodinným odkazem, řekněme, vůbec dá něco takového rozhodnout?
0: Kdyby nezačala válka, tak bych v tuto chvíli nejspíš v Moskvě studovala letecké inženýrství. Chtěla jsem být leteckou inženýrkou, vždycky jsem měla ráda technické obory, opravdu dost. V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce. A tehdy mi došlo, že jsem vyrostla obklopená politikou. U večeře se u nás doma mluvilo o politice už od doby, kdy jsem byla úplně malinká. Je to pro mě normální. A tak mi došlo, že když půjdu studovat politiku, tak se budu cítit jako ryba ve vodě. To je pro mě důležité, pokračuju v odkazu své babičky. Sice ne novinářsky, ale jako člověk, který studuje politické klima v Rusku a může o tom mluvit. A to je to, co teď studuji.
1: No takže vlastně z letecké inženýrky politoložkou.
0: Vím, že něco podobného se děje více lidem, kteří se pohybují kolem ruských opozičníků. Spousta ruských opozičních představitelů jsou fyzikové, chemici a vůbec vědci, kteří se teď dali na politiku nebo na něco podobného. Rozhodně v tom nejsem unikátní.
1: A kdy jste vlastně přesně Rusko opustila?
0: Narodila jsem se tam, vyrostla jsem tam, v Moskvě. V roce 2022, když začala plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak jsem přišla do školy a začala jsem vysvětlovat, že ta invaze není tak skvělá věc, jak všichni říkají. A naopak, že to je zvěrstvo, které Rusko páchá na Ukrajině. A že Ukrajina je suverénní stát, který má právo nebýt napaden. A dopadlo to tak, že jsem čelila velkému odporu. Začala jsem dostávat výhrušky, volali mi, že zapálí můj dům i se mnou, že mě budou pronásledovat, že zabijou celou moji rodinu a že dopadnu jak moje babička, zastřelená. A to velmi brzy, pokud neopustím Rusko. A tak jsme zbalili všechno, co máme. Odjeli jsme do Petrohradu na 3 týdny. Tam jsme vše nacpali do auta, vzali jsme kočku a odjeli jsme na hranice s Estonskem. Hranice jsme přejeli a teprve pak jsem řekla komukoliv dalšímu, že jsme pryč. Že jsem nejela jen do Petrohradu, ale že jsme opustili Rusko. A že už mě nikdy neuvidí. Takže tak jsme odjeli. Bylo to velmi úzkostné a stresující období mého života, protože jsme se opravdu báli o své životy. Hrozili, že nám zapálí dům a krátce po tom, co jsme odjeli, nám skutečně zapálili chatu.
1: Jenom odjet a opustit celý svůj život, to zní jako stresující a k tomu navíc v 15 letech a k tomu všemu ještě ty výhrušky.
0: Být 15-letý je těžké samo o sobě, ale stěhovat se kvůli politickému pronásledování, to je asi zážitek, po kterém už mě v životě nemůže potkat nic horšího. Už nemůže přijít nic víc stresujícího, nic těžšího, než stěhovat se z Ruska do Evropy a přitom se ještě bát o svůj život. Tehdy jsem opravdu cítila, že ta hrozba je skutečná.
1: A dokážete si vůbec představit, že se do Ruska ještě vrátíte?
2: I dream of going back to Russia, at least for a visit. But I realized that
0: sním o tom, že se tam budu moct vrátit aspoň na návštěvu, ale uvědomuju si, že i kdybych se tam za 10-15 let vydala, bude to velmi jiné než to, co si pamatuji. Nebude to ta stejná země. Buď to bude rozrušená země po změně těch u moci, nebo bude v jiném ohledu odlišná, možná ještě víc autoritářská. Nikdo netušíme, jak bude Rusko za 10 nebo 15 let vypadat. Nikdo ani neví, co se v Rusku stane zítra. Chci ho navštívit, ale je to spíš ze sentimentálních důvodů. Chci se podívat na místa, kde jsem vyrůstala. Chci vidět lidi, se kterými jsem vyrůstala. Chci vidět své přátele. Mí přátelé nemohou přijet do Evropy, protože nedostanou víza. A já nemůžu jet do Ruska. A nemůžeme se potkat ani v Gruzii nebo nějaké podobné zemi, protože si nejsem jistá, jestli je to pro mne bezpečné. Proto je pro mne v podstatě nemožné potkat se s přáteli, které v Rusku mám.
1: No a co by se v Rusku muselo změnit, abyste tam ještě vyrazila?
0: Hodně jsem přemýšlela, ale vlastně nevím, co se tam může stát. Ten pocit nebezpečí, který na mne v Rusku číhá, mi asi zůstane po celý život. Nevím, co by se muselo stát, abych se tam cítila v bezpečí. Myslím, že se tam v bezpečí nikdy cítit nebudu. Ale je to jen moje volba, jestli to budu riskovat a pojedu tam.
1: Přijde mi, že do začátku války na Ukrajině měla Evropa ještě naději, že půjde nějak kurz ruské politiky změnit a snažila se o to. A po začátku války jsme to možná tak trochu vzdali. Tak přijde vám, že se evropský pohled na dění v Rusku za ty poslední roky změnil?
0: Řekla bych, že se věci staly mnohem přísnějšími, než byly, ale to je zkrátka součást našeho života. To jsou důsledky toho, že tam vládne Vladimir Putin jakožto prezident. Doufám, že Rusko bude jednoho dne demokratické. Doufám. Věřím v to. Chci, aby ten den jednou nastal. Opravdu chci. Ale v tuto chvíli nevidím způsob, jak by to mohlo nastat. To nejlepší, co pro to můžeme udělat, je mluvit o tom mimo Rusko a doufat, že nás obyvatelé Ruska uvidí a uslyší. Ale taky si uvědomuji, že spousta lidí v Rusku nechce přemýšlet o politice, nechtějí sledovat videa povídajících lidí v Evropě a Spojených státech, protože jim za to hrozí vězení. Mluvení a přemýšlení o protestech je cesta do vězení a z toho není úniku. Jediný únik je utéct ze země pryč. Ale to, co Evropa dělá, je, že tuhle cestu pro ruské občany stále komplikuje.
3: To byla vnučka Anny Politkovské v rozhovoru s Jakubem Luckým. Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 3 minuty bude 7:30 a to v této půl hodině stihneme ještě jednu reportáž. Dnes si připomínáme Světový den duševního zdraví a na to se zaměříme i v následující reportáži. V Otrokovicích vzniká Centrum duševního zdraví pro děti a mládež. Sídlit bude v nevyužívaných prostorách polikliniky. Jeho úkolem bude podchytit včas začínající psychické potíže. Ve Zlínském kraji už fungují 2 centra duševního zdraví pro dospělé v Kroměříži a Uherském Hradišti. A to Otrokovické, zaměřené na děti, bude první v regionu.
4: Tady na téhle straně budou konzultovny, tam zatím ještě to není vyzděno.
5: Budoucí Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty procházím s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem.
4: Tady ještě čekáme na sadrokarton, který bude zvukoodolný, aby se zaručila diskrétnost těch jednotlivých konzultací, protože opravdu bude se tady pracovat s velmi citlivými situacemi.
5: Až tady skončí zedníci, zabydlí se tu tým specialistů.
4: V Centru duševního zdraví bude docházet k individuálním konzultacím s dítětem, k individuálním konzultacím s rodičem, bude se řešit rodinné poradenství, rodinná terapie a zároveň vlastně do tohohle systému budou přijati všichni, kteří s tím dítětem nějak pracují.
5: Tedy širší příbuzenstvo, blízké osoby, učitelé nebo třeba trenéři a vedoucí kroužků.
4: A tím pádem došlo k velmi rychlé a efektivní změně tak, aby to dítě zase prožívalo radost ze života a mělo se prostě dobře.
5: Jaké případy se tady budou řešit?
4: Mezi nejčastější rozhodně budou patřit sebepoškozování, sebevražedné myšlenky, úzkostné stavy, různé sociální fobie, můžou tam být depresivní stavy a případně rodinné těžké situace, prostě cokoliv negativního, co může mít odraz na duševní zdraví dítěte.
5: Tým odborníků, který se bude o děti starat, už je podle Marka Mikláše kompletní, a to s výraznou podporou psychiatrické nemocnice Kroměříž.
6: My jsme se zavázali jako nemocnice k tomu, že v podstatě pokryjeme tu zdravotnickou část a dodáme, dá se říci, pedopsychiatra, což jsem v tuhle chvíli já a jeden můj kolega.
5: Vysvětlila náměstkyně kolegyně pro léčebnou péči kroměřížské psychiatrické nemocnice Marta Hyklová s tím, že tým doplní klinický psycholog a psychiatrická sestra. Zdravotníky pak doplní sociální pracovník, speciální pedagog a rodinný poradce.
6: Co já si od toho slibuju i jako odborník, tak že se nám podaří opravdu spoustu dětí udržet v tom jejich přirozeném prostředí, v domácím prostředí, a opravdu hospitalizace by měla být až ta nejzazší varianta, což v tuhle chvíli je velmi obtížné a často prostě ty děti končí v nemocnici a přitom by nemuseli.
5: Naplno by mělo centrum začít fungovat na přelomu března a dubna příští rok. Zájem ze strany rodičů je podle Marka Mikláše už teď velký.
4: Ku příkladu včera jsem měl telefonát od jedné maminky, která žádala o termín, jelikož termín, který dostala teďka od dostupného dětského psychiatra v ambulanci, má až někdy na květen v roce 2027.
5: Centrum duševního zdraví v Otrokovicích bude zdarma. V jeden čas bude schopné poskytnout pomoc až 50 dětem a mladistvým. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: A tématu duševního zdraví se budeme věnovat i v dalších minutách Ranního plusu. Řekneme víc i o plánovaných krizových centrech první pomoci, i o tom, co stále v psychiatrické síti chybí, s lékaři Tomášem Kašpárkem a Jiřím Uhlířem. A co uslyšíte v našem vysílání dál v příští půl hodině, třeba ještě o tom, že čínské automobilky míří ve velkém na pařížský autosalon, evropské značky naopak účast omezují. Bylo 7:30, je s vámi sobotní Ranní plus a zpravodajský přehled teď přidá Monika Vrchotová.
7: Český rozhlas plus.
8: Přeji hezké ráno. V Česku se za půl hodiny znovu otevřou volební místnosti. Až do 2 odpoledne pak můžou lidé vybírat své komunální zastupitele a ve třetině obvodů taky nové senátory. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo pětipatrovou obytnou budovu. Při náletu zemřeli nejméně 2 lidé, další 2 jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michailo Semikin. Podle něj můžou být další lidé pod troskami, proto je prohledávají záchranáři. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský kritizuje americký plán na dodávky ruské ropy na světový trh. Podle něj tak Kreml získá prostředky na vedení války. Zmírnění sankcí označil za dárek ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který prodlouží konflikt na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusku v říjnu umožní dodat na světový trh přes 300 tisíc tun nafty. Putin tvrdí, že Moskva je na to připravená navzdory ukrajinským útokům na Rusko. Rafinerie. Kvůli dlouhodobému suchu bude z přehrady Vrané na Vltavě otékat méně vody. Povodí Vltavy začalo snižovat minimální odtok na 28 metrů krychlových za sekundu. Chce tím zpomalit pokles hladiny Slapské a případně i Orlické přehrady. Opatření povolila Středočeská komise pro sucho. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly ale zatím nemusí omezovat odběr lidé, kteří mají povolení vodu čerpat. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má připomenout, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili je včas. V Česku počet pacientů s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Téma pro další vysílání Ranního plusu. Dobrovolníci se dnes zapojují v Krkonoších do tradičního úklidu Sněžky a jejího okolí. Sbírat budou odpadky po letní sezóně. Sraz je od 8:30 do 10:00 hodiny u hudebního klubu v Peci pod Sněžkou, kde organizátoři rozdají účastníkům rukavice a odpadkové pytle. Zároveň je nasměrují na trasy a do míst, kde zůstává po turistech nejvíc odpadků. Lidé se do úklidu mohou zapojit po celý den. Literatura pro dospívající a mladé dospělé dnes zaplní pražské O2 Univerzum. 11. ročník festivalu Humbug Fest přivítá přes 50 autorů a dalších hostů. Mezi nimi i americkou spisovatelku Marisu Majerovou, autorku série Měsíční kroniky. Z českých přijedou například Kateřina Šardická nebo Karolína Zoe Meixnerová. Návštěvníky čekají besedy, autogramiády a tvůrčí workshopy. Součástí programu bude také soutěž kostýmů inspirovaných knižními postavami. 10. říjen bude provázený převážně zataženou oblohou, na většině území občasným deštěm nebo přeháníkami. Až později odpoledne začne srážek ubývat a teploty vystoupí na 11 až 16, na jižní Moravě ojediněla až na 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
3: A pokračujeme 3,5 minuty po 7:30. Dobrý poslech od Martina Matějky. A palestinské parlamentní volby se odkládají. Podle agentury Reuters to oznámil v dopise adresovaném Francii palestinský viceprezident Hussan Ashaikh. Jako důvod označil zhoršující se situaci na okupovaných územích. Palestinci neuspořádali parlamentní ani prezidentské volby už 20 let. Do volebních místností měli zamířit na konci listopadu. Další možný termín by mohl být v září příštího roku. Probereme to s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, kterou zdravím do Jeruzaléma. Dobré ráno.
9: Pěkné ráno.
3: Jaká tedy je bezpečnostní situace na okupovaných územích?
9: Tak problémy s tou bezpečnostní situací byly už s registrací kandidátek. Ten původní termín pro registraci se původně prodloužil. A to hlavně kvůli tomu, že na západním břehu izraelská kontrolní stanoviště stále víc omezují cestování mezi palestinskými obcemi. Jsou tam velmi nepředvídatelné trasy, dlouhé fronty na těch checkpointech. A v podstatě každý den se taky objevují různé případy násilí od extremistických židovských osadníků. A ono to často potom vede k tomu, že některé vesnice nebo části těch vesnic izraelská armáda prohlásí za uzavřené vojenské oblasti, ze kterých zase je problém se dostat a někdy i pohybovat uvnitř nich. No a pak je tady ještě případ východního Jeruzaléma, ve kterém by nebyla zatím možnost zaručena hlasování pro Palestince, kteří právě mají ty jeruzalémské identifikační karty. Východní Jeruzalém totiž Izrael od roku 1967 okupuje.
3: Bylo by vůbec možné za současné situace uspořádat volby v Gaze?
9: Tak samozřejmě tam je velká otázka bezpečnosti, přestože už rok platí příměří, tak Izrael dál pokračuje v některých úderech. Izraelská armáda říká, že cílí na operativce Hamásu. Většina lidí v Gaze zůstává v tom provizorním ubytování, bydlení, jsou to různé stany nebo ty zbořené budovy, ale do Gazy by se dost možná kvůli izraelským omezením, který Izrael kontroluje vstup do pásma Gazy, nedostali volební pozorovatelé, volební urny, lístky ani třeba inkoust, který se používá na označení prstů voličů, kteří už odvolili. Palestinská volební komise sice říkala, že pracuje na nějakých alternativních způsobech volby, které by se obešly bez uran i bez toho inkoustu. Ale v tom dopise adresovaném do Francie se podle Reuters píše to, že palestinští představitelé očekávali zlepšení situace i díky iniciativě americké administrativy nebo Rady bezpečnosti, a to včetně třeba nasazení mezinárodních sil a palestinské policie v Gaze, začátku odzbrojení hnutí Hamás a taky stahování izraelských vojsk. Jenže nic z toho se zatím nestalo a nic nenasvědčuje tomu, že by to za měsíc a půl, kdy měly původně ty volby být, bylo nějak jinak.
3: Nemohly by důvodem odkladu být třeba i vnitřní rozpory mezi palestinskými politiky?
9: Tak kolem těch palestinských voleb panovaly vážné pochybnosti už v podstatě od chvíle jejich vyhlášení. Fatah, tedy ta vládnoucí strana v palestinské samosprávě na západním břehu Jordánu, je vlastně dlouhodobě vnitřně rozdělená, zejména kvůli způsobu vládnutí svého lídra, taky palestinského prezidenta 90-letého Mahmuda Abbase. Třeba americký deník New York Times popsal, že Abbas si upevnil svou situaci a svou moc tím, že sesadil své soupeře, odsunul soudnictví na vedlejší kolej a taky spolupracuje s Izraelem v oblasti bezpečnosti. Abbas byl zvolený na začátku roku 2005 a už 8 let vládne v podstatě pomocí prezidentských dekretů. Palestinská samospráva taky navíc dlouhodobě čelí různým obviněním z korupce a poměrně velké nedůvěře i od samotných Palestinců. Výsledky jednoho ze srpnových průzkumů palestinské nevládní organizace sice ukazovaly, že Fatah by teoreticky měl větší podporu než Hamás a podpora Hamásu mezi Palestinci klesla, ale Fatah by tak rozhodně neměl jistotu vítězství a opravdu někteří analytici říkají, že volby by prostě mohly být hrozbou pro ty vysoké představitele palestinské samosprávy okolo prezidenta Abbase.
3: Očekávalo se, že příští rok by mohly být i palestinské prezidentské volby. To stále platí?
9: No, To nevíme, protože termín těch prezidentských voleb ještě nebyl ohlášený, ale dá se předpokládat, že by se případně řídil těmi stejnými limity, jako teď tedy parlamentní volby, které údajně teda palestinští představitelé doporučují přesunout prezidentovi Abbasovi až na to září roku 2027. A on to není zdaleka první odklad. Volby už se plánovaly už třeba v roce 2021. Nakonec z toho sešlo. Loni v dubnu sice Palestinci zamířili, nebo letos v dubnu, Palestinci zamířili ke komunálním volbám na západním břehu Jordánu a v jedné obci Pásma Gazy, ale těch celostátních voleb se Palestinci naposledy zúčastnili opravdu až v roce 2006. Tehdy tedy Fatah porazila strana, která zastupuje teroristické hnutí Hamas, a to vedlo k tomu zhruba rok a půl trvajícímu nejistému rozdělení moci a de facto takové vnitřní palestinské válce. Až nakonec to tedy vyústilo v tu situaci, kdy Hamas ovládl Pásmo Gazy, zbavil se tam svých politických oponentů, Fatah zůstal na západním břehu Jordánu v čele palestinské samosprávy a ta situace je tedy zablokovaná od té doby. Palestinci v celostátních volbách ani prezidentských, ani parlamentních nevolili.
3: Tolik z Jeruzaléma, blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Karasová. Díky za informace, naslyšenou.
9: Pěkný den, naslyšenou.
3: Posloucháte sobotní Ranní plus, v 7 hodin 39,5 minuty se přesouváme zpátky k aktuálnímu domácímu dění. Prezident Petr Pavel nakonec přerušil dovolenou a přiletěl do Česka odvolit. Hlas odevzdal včera krátce před 3 hodinou odpoledne v Černoučku na Litoměřicku. Hrad přitom původně oznámil, že se prezident kvůli soukromé zahraniční cestě voleb nezúčastní. Pavel teď své původní rozhodnutí označuje za chybu a říká, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
10: Ještě ve středu přitom prezidentská kancelář tvrdila, že Pavel svůj plán měnit nebude. Obrat tak přišel až těsně před volbami. Prezident své rozhodnutí po odevzdání hlasu vysvětloval novinářům v Černoučku.
11: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápil mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
10: Kolize termínů přitom byla známá dopředu. U komunálních voleb není možné hlasovat ze zahraničí, ani na voličský průkaz mimo obec trvalého bydliště. A termín voleb, který letos vyplývá přímo ze zákona, prezident formálně vyhlásil už v červnu. Pokud tedy chtěl hlasovat, musel se vrátit přímo do Černoučku. Na otočku mezi Marokem a Českem cestoval soukromým letadlem. Po hlasování pak z Prahy krátce po 4 hodině odpoledne znovu odletěl do Casablanky. První dáma Eva Pavlová se voleb nezúčastnila. Pavel připustil, že část kritiky jeho původní neúčasti byla oprávněná, část ale označil za hysterickou. Právě změna postoje byla podle politického komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana vzhledem k prezidentovým dřívějším výrokům o významu voleb prakticky nevyhnutelná.
12: Pokud prezident chtěl dostát tomu, jak v minulosti vyzýval občany k tomu, že volby jsou důležité, že se nesmí podceňovat, tak mu nezbylo nic jiného, než tedy přehodnotit svůj úsudek a nalézt způsob, jak se vrátit alespoň na otočku do České republiky a zúčastnit se těch voleb.
10: Prezidentův návrat ocenili politici napříč politickým spektrem. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD zdůrazňuje, že podle něj by se voleb měli účastnit i nejvyšší ústavní činitelé.
13: Je svým způsobem dobře, když i pan prezident, který původně nechtěl volit, tak si to rozmyslel po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitelé volí.
10: Podobně reagoval i šéf opozičního STAN Vít Rakušan. Podle něj může prezident svou účastí pozbudit i další voliče.
14: Já si myslím, že v téhle chvíli to bylo jediné správné rozhodnutí. Já to velmi oceňuji a jsem rád, že pan prezident jde příkladem i ostatním lidem a doufám, že volební účast bude co nejvyšší.
10: Prezidentův návrat vítal taky předseda ODS Martin Kupka.
15: Ten krok pana prezidenta jednoznačně oceňuji a myslím, že tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
10: Pozitivně reagoval i ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka. Připomněl ale i praktickou stránku prezidentova návratu a řekl, že cesta z Maroka do Černoučku a zase zpátky může vyvolávat logistické otázky. Politologové pak upozorňují, že původně avizovaná neúčast mohla zbytečně oslabit důvěru v prezidentský úřad. Pavel napsal, že z vlastní chyby se poučil a věc považuje za uzavřenou. Michal Forst, Český rozhlas.
3: Za 2 minuty bude 7:45, v sobotu 10. října ladíte Ranní plus a tady je krátký přehled zpráv. Zhruba za 15 minut se znovu otevřou volební místnosti, vybírat můžete své komunální zastupitele a ve třetině obvodu taky nové senátory. Hlasování skončí ve 14:00 odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji 1/3 voličů. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku, dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá 100 000 tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinerie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil. A hurikán Isaias zeslábil na první kategorii poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida. V něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny asi 600 000 lidí. V Česku stále přibývá lidí, kteří potřebují psychiatrickou pomoc. Dostupnost péče ale jejich potřebám často nestačí. Psychiatrická společnost tento týden představila plán na vybudování sítě krizové pomoci, která by měla být nepřetržitě dostupná v každém kraji, a to i bez doporučení lékaře. Ministerstvo zdravotnictví zároveň chce podpořit vznik nejméně 15 nových center duševního zdraví. Co mohou nové služby změnit a jak by měla fungovat konkrétně nová krizová centra? Na to se v rozhovoru pro dnešní ranní ptala Daniela Vrbová, předsedy psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Tomáše Kašpárka, který je také členem Rady vlády pro duševní zdraví.
16: My jsme řekli, že krizová péče je systém, který by mohl být řešením rychlé dostupnosti pomoci pro lidi, kteří se necítí dobře. A oni už dnes existují krizové služby v některých městech a regionech a my ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví chceme, aby tahle služba byla modelová tak, aby byla dostupná v každém regionu, tak, aby lidé, kteří potřebují pomoc, tak ji mohli vyhledat právě tady v těchto centrech. Jak to vypadá? Krizová centra jsou centra, kde sedí lidé, kteří by měli být schopní rozpoznat, jak závažné potíže člověk má a jaké by mohly být způsoby, jak ty potíže řešit a nasměrovat je podle toho na další služby. To, že se člověk necítí dobře, neznamená automaticky, že má duševní potíže, a proto ta krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník a ve vašem okolí jsou dostupné tyhle služby. Takže je to něco, co pomáhá rychle rozpoznat a rychle navázat lidi na potřebnou péči.
17: Mám si to tedy představit jako takový rozcestník, jako takovou telefonní službu, když to tak řeknu, to je trochu samozřejmě přehnané, které lidi nasměruje na další služby, které jsou dostupné v tom kraji, anebo přímo už bude disponovat i s odborníky, kteří objednají dotyčného člověka na nějaký konkrétní termín?
16: Ona má víc těch funkcí a rolí krizová péče a ono záleží na tom, jaké to centrum je, jakou má přímo klientelu. V tom by měl i ten ministerský projekt pomoci říct, kde a jaká ta služba měla být. Nicméně to krizové centrum nemá fungovat jenom jako rozcestník, ono má jenom rychle rozpoznat, o co jde, a zároveň to tam člověk, odborník na krizovou intervenci dokáže už spoustu potíží vyřešit a není potřeba toho člověka navazovat na další služby. Takže je to něco, co my vidíme, že pomáhá včasné pomoci a pomáhá to i něčemu, čemu my říkáme depsychiatrizace. Ne každý člověk, který má potíže, musí končit na psychiatrii, ale když dostane adekvátní pomoc jiného typu, tak jeho problém je vyšetřený a nemusí pokračovat dál.
17: Teď se zeptám asi trochu laicky, ale v krajích už existuje řada různých krizových služeb nebo druhů pomoci. Proč dosud nebyly dobře propojené? Co tomu bránilo?
16: Protože oni ty služby vznikají poměrně živelně podle toho, kdo v nich vidí smysl a kdo na to má zdroje. Takže vedle sebe existuje množství různě zacílených služeb, které spolu více či méně komunikují, a ten projekt je má vzájemně provázat tak, aby člověk, který doputuje k jakékoliv z nich, tak aby ty služby byly schopné spolu komunikovat a provést toho klienta tam, kam potřebuje.
17: Ministerstvo zdravotnictví chce zároveň podpořit vznik nejméně 15 nových center duševního zdraví. Jak významný posun to může být pro českou psychiatrickou péči?
16: To je něco, co je služba, která cílí na trošku jinou klientelu a trošku na jiné problémy. A je to pilíř péče, který v České republice teprve rozvíjíme, takzvaná komunitní péče. A ta centra duševního zdraví jsou, řekněme, hodně specializované služby pro klienty, kteří trpí závažnými duševními potížemi a kvůli charakteru jejich potíží často vypadávají ze systému péče a jsou ohroženi tím, že ztratí svoje bydlení, ztratí svoje zaměstnání, skončí jako bezdomovci. To my víme, že lidé s závažnými duševními potížemi často nevyhledávají ani psychiatra, ale ani třeba obvodního lékaře a somatickou péči, takže jsou i ohroženi tím, že jejich tělesné nemoci jsou léčené adekvátně a proto třeba mají i kratší dobu dožití. Takže ta centra duševního zdraví mají být schopny poskytnout péči i těm lidem, kteří ze standardní péče vypadávají, a podpořit je tak, aby tady tyhle hrozby, o kterých jsem mluvil, aby jim bylo zabráněno.
17: Ale původní plán ministerstva počítal dokonce se stovkou center. Už do roku 2023 tento cíl se tady ani zdaleka nepodařilo splnit a Nejvyšší kontrolní úřad před 2 lety upozorňoval na nedostatek odborného personálu i na nejisté financování center. Tak změnilo se od té doby něco významně?
16: Já myslím, že to Národní kontrolní úřad popsal správně. Proč nevznikají ta centra, je právě proto, že tady chybí dostatek personálu a proto vznikají pomalej. Takže to není nějaký zlý úmysl nebo to, že by to někdo nedostatečně podporoval. Je to opravdu to, že aby vznikla tato specializovaná služba, tak potřebuje teda dohromady tým cirka 10 lidí a Česká republika nepřetéká množstvím odborného personálu, takže proto vznikají pomaleji. To, že je problematické financování, je pravda jenom z části. Ty centra duševního zdraví jsou složené ze sociální a zdravotní části. Financování té zdravotní části je už naprosto standardní a funguje cestou čerpání veřejného zdravotního pojištění. Trošku problematické je financování té sociální části, respektive u nově vznikajících služeb je ten proces toho nastavení financování trošku komplikovanější. A já teda upřímně nevím, jestli v tomto je nějaký větší posun, ale jednotlivé regiony deklarují, že ty nové služby jsou připravené podporovat a financovat.
17: A potom specifická klientela jsou samozřejmě děti a dospívající. Právě potřeba péče o ně, péče o jejich duševní zdraví se zdá být v posledních letech čím dál naléhavější. Jak tam se projevuje tedy ten nedostatek odborníků, jak rychle by bylo možné teoreticky jejich stavy doplnit?
16: Pokud se týká dětí a adolescentů, tak to je další typ těch center duševního zdraví, ne pro závažně duševně nemocné, ale právě pro děti a dospívající. A to se ukazuje jako velmi vhodná služba, která dokáže poskytnout pomoc dětem a dospívajícím, dominantně dospívajícím, protože tam je ten největší problém. Tam, kde ty děti žijí, protože jak jste sama naznačila, síť služeb pro děti a dospívající v oblasti psychiatrie je poměrně dostatečná a jsme rádi za každou novou službu, která vznikne. Zdá se, že i v tomto se trošičku začíná zlepšovat situace. Vznikají jak tady tyto komunitní služby, tak se objevují zprávy o tom, že se budou zřizovat denní stacionáře i lůžková péče. I v téhle oblasti se zdá, že se trošku situace začíná zlepšovat. Dostáváme zprávy, že se chystá vznik jak těchto služeb nových komunitních center duševního zdraví, tak denních stacionářů, tak dokonce mají vznikat i nová akutní lůžka pro dětskou psychiatrii.
3: Tolik předseda psychiatrické společnosti České lékařské společnosti a evangelisty Purkyně Tomáš Kašpárek, mluvila s ním kolegyně Daniela Vrbová.
7: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do půl desáté na Plusu.
3: A teď nás posloucháte v 7 hodin 53 minut. Příští týden začne pařížský autosalon, na kterém výrobci vozů představí světu své nové modely a technologie. A víc než tradiční evropské automobilky, přehlídka láká čínské značky. Letos jich dorazí asi 20, tedy rekordní počet. Je to dvakrát víc než naposledy v roce 2024. Oproti tomu třeba německý výrobce vozů BMW a Mini se přehlídky nejspíš nezúčastní vůbec. Co rostoucí čínská účast vypovídá o situaci na evropském trhu a mají velké autosalony pro automobilky ještě stejný význam jako dřív? Téma teď probereme s automobilovým novinářem serveru iDnes Františkem Dvořákem. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
3: Jak moc se velké autosalony za posledních několik let změnily? Mají pro automobilky pořád takový význam jako dřív?
18: No, změnily se hodně a právě v Evropě už jsou spíše takovou okrajovou záležitostí. Velké opravdu motor show se dnes pořádají v Ázii, tedy v Číně, ale v Evropě už to chvilku vypadalo, že nám nezbyde žádný velký autosalon. Nakonec ten pařížský je ten poslední, který přežil. Je to nejstarší autosalon na světě. Letos slaví 128 let. První se konal v roce 1898, ale už je to takový spíš stín toho, jak to vypadalo na pařížském výstavišti před 20-30 lety.
3: Do Paříže letos míří rekordní počet čínských značek. Proč právě teď tolik stojí o evropské zákazníky?
18: Čínské automobilky se tlačí do Evropy a vlastně do celého světa, protože mají sami doma obrovskou nadkapacitu. Oni si postavili velké fabriky, které nejsou využité, které jedou doslova na půl plynu. A když vám fabrika jede na půl plynu, tak nevyděláváte tolik nebo nevyděláváte vůbec. Takže oni se potřebují zbavit těch aut, která vyrobí. A Evropa je sice malá z pohledu automobilového trhu, ale naopak má v rámci celého světa velký zvuk. Evropský zákazník je nejnáročnější, evropský řidič je nejlepší na světě. A kdo uspěje v Evropě, tak to znamená, že to auto má dobré a může se tím chlubit ve zbytku světa. Toto dělali donedávna Japonci, nebo dělají to do dneška. Oni by v Evropě vlastně být nechtěli, protože je to pro ně dost komplikované to auto dovést a zhomologovat a tak podobně. Ale když se můžou v Americe pochlubit tím, že tohle auto uspělo v Evropě, tak to má úplně jiný zvuk.
3: Čím dnes čínské automobilky evropským konkurentům nejvíc konkurují? Cenou, technologiemi nebo rychlostí, s jakou dokážou třeba uvádět nové modely?
18: Přesně jste to pojmenoval. Ono, autosalony bývaly o tom, že se představovaly nové modely. Že tam byly ty velké světové premiéry nového modelu. Jen tak na okraji, letos je to 30 let, kdy se v Paříži na autosalonu představila první generace novodobá Škody Octavie, toho nejstěžištějšího modelu Škodovky. Bylo to v září nebo v říjnu 96. Ale zrovna ty čínské značky konkrétně na pařížském autosalonu spíš se představují sami sebe, prezentují sami sebe, protože evropské publikum je nezná, takže je potřebuje seznámit vůbec s tím, že existují a že vstupují do Evropy. Dnes jsou autosalony hlavně o té prezentaci značky. Když si to byly opravdu prodejní místa, když v roce 1955 představila Citroën v Paříži na autosalonu to jedno z nejslavnějších aut všech dob, Citroën DS, tu slavnou bohyni, tak během prvního dne nazbírali 12 000 objednávek. Tam se opravdu stála fronta. A lidi si to auto prohlédli, někdo se v tom svezl a okamžitě auto objednávali. Během první hodiny to bylo asi 1000 lidí, kdy se to auto objednali. Jenom na základě toho, že ho viděli na tom autosalonu. Tak to už to dneska nechodí. Dneska si na autosalonu prostě auto nekoupíte.
3: Jak je to s kvalitou těch čínských aut? Jak je to s dílenským zpracováním, s výdrží, motorizacemi a podobně? Jestli tam něco drží pořádně, jestli něco nevrže a podobně?
18: My jsme to trošku zamluvili, nebo já jsem to zamluvil. Oni opravdu tou technikou některých ohledech předhání tu zavedenou konkurenci v nějakých systémech autonomního řízení, například v elektrických pohonech, tam jsou opravdu na špičce a sami zavedení výrobci a nejen z Evropy přiznávají, že je Číňani předběhli v tomto, dokonce chtějí s nimi uzavírat partnerství právě v tomto ohledu. Na druhou stranu ty čínské automobilky právě proto, že obměňují tu modelovou řadu úplně překotným způsobem, oni jsou schopni vyvinout auto za 18-20 měsíců, tak se to projevuje na tom, že ty auta, ano, jsou funkční, jsou řekněme, jsou bezpečná, ale nejsou úplně doladěná. Už jsem říkal, že Číňanovi je v podstatě jedno, jak to auto jezdí. Tomu záleží na tom, aby to mělo co největší displej, aby si mohl každé 2-3 roky to auto koupit nové, aby se mohl v uvozovkách chlubit před sousedy. Takže ty auta nejsou tak vymazlená, když to řekněme, když to opíšeme takto, jako ty vozy tradičních značek. Teď aktuálně se v Číně řeší aféra, že se v modelu jedné čínské značky v testech jednoho magazínu ulomil dokonce brzdový pedál, tak to vyzkoušel ještě na dalších dvou exemplářích a podařilo se jim také ulomit ten brzdový pedál. Ale obecně ta kvalita se extrémně zvyšuje a téměř každá nová dodávka i stejného modelu je lepší. Sami překvapuje to i samotné importéry, že vlastně vyrazí trošku jiné auto, než které bylo před půl rokem.
3: Dodává automobilový novinář serveru iDnes František Dvořák. Mluvili jsme nejen o pařížském autosalonu, který začíná příští týden. Děkujeme za rozhovor a za váš čas. Hezký víkend. Naslyšenou.
18: Mějte se hezky, krásné ráno.
3: Osm hodin je s vámi sobotní ranní plus. Zdraví vás Martin Matějka.
7: Český rozhlas plus.
3: Co rozebereme v další hodině? V Česku se znovu otevřely volební místnosti. Kromě zastupitelů a senátorů lidé v desítkách obcí rozhodují také v místních referendech, často o větrných elektrárnách. O čem hlasují lidé třeba v Moravskoslezském kraji? Sucho v Česku nedopadá jen na zásoby vody, ale také na život v přehradách. Na Slapech už ochranáři zachránili desítky tisíc sladkovodních mlžů, zároveň tam sledují šíření invazního druhu. Jak sucho mění život v českých nádržích? A vlaky, metro i další dopravní technologie český železniční průmysl chce při podnikatelské misi posílit své pozice v Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Kde mají české firmy největší šanci získat nové zakázky? Teď ale ještě uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
8: Přeji pěkné ráno. Po celém Česku se znovu otevřely volební místnosti. Až do 14 hodin můžete vybírat nová vedení měst a obcí. Ve třetině okrsků také zástupce do Senátu. Z Liberce, kde v minulých komunálních volbách přišlo necelých 41% voličů, se hlásí reportérka Jana Pavlíčková.
19: Já jsem teď před základní školou Jabloňová v Liberci Pavlovicích, kde při minulých volbách byla ze všech libereckých okrsků nejvyšší účast, skoro 61%. Teď tu ale před 8 hodinou na otevření volební místnosti čekala pouze jedna paní. Ono teda začalo i hodně pršet. Včera jsem přišla odvolit zhruba třetina oprávněných voličů, což odpovídá i zájmu o volby ve zbytku kraje. Jinak v části regionu se volí ještě nový senátor za obvod Česká Lípa. Tam je zatím účast o mnoho nižší. V libereckém kraji se o přízeň volí uchází téměř 7 tisíc kandidátů a nejvíc za různá nezávislá sdružení. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
8: Doplním, že policie v celé republice včera řešila jen několik menších podnětů, a to hlavně kvůli možnému ovlivňování voličů ve volebních místnostech nebo jejich okolí. Sčítání hlasů začne hned po uzavření volebních místností ve 14 hodin. Podle Českého statistického úřadu může ve větších městech trvat až do nedělního rána. Spolu s volbami probíhá také téměř 40 místních referend. V ranním plusu hned po zprávách zamíříme do Moravskoslezského kraje, kde se koná celkem 6 plebiscitů. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Na Slovensku dnes otevřou památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň má být symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Památník vyrostl v obci Velká Mača na místě, kde dřív stál dům zavražděného páru. Vítězný návrh vybrali i pozůstalí Kuciaka a Kušnírové. Jejich vražda v roce 2018 na Slovensku vyvolala velké protesty a vedla až k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica. Pachatelé vraždy jsou ve vězení, proces s údajnými objednavateli ale dál pokračuje. Více o tom v následujícím vysílání Ranního plusu.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
8: Přes 100 ateliérů, uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Po celý víkend se lidi můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Některé z umělců vyjmenovala Monika Zárybnická z odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje.
20: Výtvarník Michal Hon nebo řemeslník Jiří Honis, který se věnuje podmalbě na sklo. Z těch, kteří otevírají mimo České Budějovice, je to pravidelně Tkalcovna Kubák ve Strmelově, v Táboře Teodor Buzu a například v Prachaticích Jiří Rosa, který má tatérské studio.
8: Japonské umění opravovat rozbitou keramiku zlatem inspirovalo novou inscenaci souboru For 20 People. Kintsugi má dnes premiéru v pražské La Fabrice. Choreograf Václav Kuneš v ní vychází z představy, že praskliny není třeba skrývat, zůstávají součástí příběhu a opravený předmět už nikdy není stejný. 6 tanečníků tak hledá možnosti obnovy i nový způsob, jak držet pohromadě. Sobotní ráno je zamračené a na řadě míst deštivé. Přes den máme na většině území čekat občasný déšť nebo přehánky. Až později večer budou srážky od severozápadu ustávat a na západě Čech bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí dnes na 11 až 16, na jihu Moravy ojediněle až na 18 stupňů, na horách bude kolem 7. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní plus.
3: A ladíte nás v 8 hodin 5,5 minuty. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. Desítky místních referent, z toho třeba 19 o větrných elektrárnách. I o to jsou dnešní volby. Jen v Moravskoslezském kraji vypsalo referenda 6 obcí. Jednou z nich jsou Sedlnice na Novojičínsku, kde je i náš reportér František Kuča. Dobré ráno.
21: Dobré ráno. Tady v Sedlnicích se hlasuje o tom, zda má obec uzavřít smlouvu s investorem o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Solární elektrárna v Sedlnicích má mít instalovaný výkon 35 MW, její součástí má být i bateriové úložiště o výkonu 22,5 MW a kapacitě 45 MWh. Po skončení přibližně 35letého provozu mají být panely konstrukce i technologie odstraněny. Pokud budou lidé v Sedlnicích s uzavřením smlouvy v referendu souhlasit, neznamená to automatické povolení ani okamžité zahájení stavby. Projekt by čekala změna územního plánu i zákonná povolovací řízení. Jinak během včerejška tady podle volební komise už odhlasovalo asi 50% voličů, to jak v referendu, tak v komunálních volbách. Dnes jsem tady potkal zatím 2 lidi.
3: Už jsme říkali, že velký počet referent se týká výstavby větrných elektráren. Jak je to v Moravskoslezském kraji?
21: V kraji je to téma hlavně na Bruntálsku, konkrétně v Zátoru, kde se rozhoduje o stavbě 7 větrníků. Horní Benešov zase leží v jedné vládou schválené akcelerační zóně. Radnice chce proto znát názor lidí, aby byla připravena, když se objeví nějaký investor. A ve Starých Heřminovech už jednání o stavbě probíhají. Referendum má rozhodnout o tom, jestli obec zastaví jednání s investorem a stavbu odmítne. No a chystá se i další referendum v Břidličné na Bruntálsku, opět o stavbě větrníků. Tady se ale bude rozhodovat až po volbách 30. října.
3: O čem ještě lidé v Moravskoslezském kraji v referendech rozhodují?
21: V už zmíněném Horním Benešově se ještě hlasuje o souhlasu se stavbou splňovací jednotky odpadů. Litultovice na Opavsku, tam jde o těžbu kamene v lomu. Referendum rozhodne, jestli má obec podnikat právní kroky proti rozšíření těžby. A v Kunčicích pod Ondřejníkem zase lidé rozhodují o tom, jestli má obec umožnit stavbu supermarketu, kvůli které by musela změnit územní plán. Ten vylučuje stavbu prodejen větších než 400 metrů čtverečních. Šlo by o výjimku pro jednu konkrétní parcelu, o kterou má investor zájem.
3: To byl ze Sedlnice na Novou Čínsku reportér František Kuča. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
21: Naslyšenou a krásný den.
3: Posloucháte Sobotní ranní plus. V 8 hodin 8 minut jdeme na další rozhovor. Nepříznivá hydrologická situace v Česku trvá, i přesto jsou podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou naplněné dostatečně a nehrozí omezování dodávek. A k tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by podle něj byly potřeba měsíce dešťů. Že Česko zažívá jedno z největších such v historii a s tím spojené nízké stavy vody, potvrzuje ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu Jan Daňhelka a připomněl podobné situace z minulosti.
1: Bylo to už opravdu hodně dávno a bylo to v úplně jiné situaci před výstavbou vodních nádrží. Takže ono vlastně srovnávat tu situaci dnešní s velkými suchy, které byly třeba v roku 1874 nebo 1904, úplně dobře nejde. Můžeme říct, že vlastně za moderní dobu, kdy žijeme v systému tak, jak je vybudováno vodní hospodářství dnes, tak je to opravdu poprvé. Velké sucho bylo ještě na začátku 90. let, kdy velmi výrazně klesla hladina Želivky. Tenkrát to bylo mediálně poměrně řešeno. Nicméně tam těch 13 metrů pokleslých velice rychle doplnilo a nedostali jsme se do toho, že nádrž by přestala fungovat. Ona je opravdu velká. A blízko jsme byli vlastně podobnému problému v průběhu zimy 2015 na severu Moravy a ve Slezsku, kde tamní nádrže se vlastně podobným způsobem, kdy velmi suché léto a pokračující vlastně nedostatek srážek, které se tam nedostaly ani na podzim, vedly k tomu, že nádrže se dál prázdnily a ta nejkritičtější situace nastala právě až třeba v období ledna.
3: Tolik Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu. Nízký stav vody v přehradách ohrožuje vodní živočichy a kvůli dlouhotrvajícímu suchu a poklesu hladiny zůstávají škeble a velevruby na obnažených březích. Jejich záchranné přenosy probíhají na Slapechy na Lipně. Naším hostem je teď Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
3: Kde všude, na jakých místech a jak dlouho už záchranné akce probíhají? Je o ně zájem? Máte dost dobrovolníků na pomoc?
2: Záchranné akce, aniž by o tom veřejnost věděla, probíhají v tomto roce už dávno. My jsme začínali na Orlíku už na konci června, protože Orlík ve Vltavské kaskádě je vždycky první na řadě s opouštěním vody, a protože to sucho vlastně trvá už po celý rok, tak na Orlíku ta voda šla dolů rychle a my už jsme tam na vybraných lokalitách škeble zachraňovali. Bohužel na Orlíku voda klesá každý rok, takže těch škeblí už je tam opravdu málo přes veškeré naše úsilí, tak samozřejmě posouvat škeble do míst, kde potom bude 13-metrová hladina a teď jsou zrovna na suchu, tak těm škeblím nesvědčí. Takže ta situace je špatná. Momentálně se zachraňuje na Lipně. Lipno má tu nevýhodu, že je různě placaté, takže tam úplně přesně nejde vzít škebly a posunout jí dál do vody, protože narazíte na bahno. No a teďka velká akce je na Slapech, kde se snažíme s pomocí veřejnosti, protože to sami absolutně nemůžeme zvládnout, to jsme rádi za každou ruku, tak máme kampaň Zachraň škeble a snažíme se prostě pomoci těm škeblím, posouváme je dál do vody, každý druhý den je potřeba tam přijet na ty lokality a ty škeble posunout zase o kus dál do vody a doufat, že ta voda přestane klesat, což není zatím úplně pravděpodobné.
3: O jaké druhy měkýšů se jedná, v jakých hloubkách zpravidla sladkovodní mlži za normálních okolností žijí?
2: Tak na normálních okolností oni potřebují potravu, to znamená, že jsou spíše na mělčinách, kde je světlo, kde mají dostatek potravy. Na Slapech je unikátní populace velevruba nadmutého, to asi nikde jinde na našich přehradách není v takovém počtu. Jsou tam i chránění velevruby malířští, menší množství, jsou tam jsou tam obyčejné v úvozovkách škeble říční, no, pak je tam řada invazivních druhů. Slapy se skutečně vymykají na Vltavské kaskádě tím, že se s její hladinou nikdy nehýbalo a jelikož jsou velké a dost mělké, tak tam ty škeblí jsou skutečně snad miliony.
3: Jakou roli vůbec mají sladkovodní mlži v ekosystému? Proč je důležité tyto živočichy chránit?
2: Patří do naší přírody, čistí samozřejmě vodu, jako asi si nikdo neuvědomuje, že spoustu práce právě udělají mlži při čištění vody a že kdyby na té Vltavě nebyly, tak o to více práce by pak měla čistička například v Praze. No a samozřejmě jsou součástí jakéhosi ekosystému přirozeného, že když by mizely mlži, tak se to může ukázat třeba na rybách, na ptácích. Nevíme úplně přesně na čem, my toho víme, o mlžích hrozně málo, bohužel. Hmm.
3: Jak dlouho ti to živočichové vydrží na obnažených březích bez vody?
2: Jsme se domluvili s Povodím Vltavy a moc za to díky, že oni tu vodu na slapech nebudou pouštět více jak 20 cm za den, výškových centimetrů. S tím, že si vzhledem k tomu, že už nejsou vedra, bylo na tom orlíku kritické,

0: se tam prostě skutečně na tu lokalitu obden vyjet, což není úplně jednoduché, zejména v pracovní době. Teď o víkendu třeba máme plno a jo, bude dobré, když někdo pomůže, ale není to tak nutné, ale během týdne je ta situace úplně jiná.
1: Dává Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Děkujeme za rozhovor, ať se daří. Naslyšenou.
0: Děkuju taky, nashledanou.
1: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, teď je 8:45. A jdeme do zahraničí. Zástupci Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO jednali v Miami o možnostech, jak válku na Ukrajině utlumit a ukončit. Americký zmocněnec Steve Witkoff označil rozhovory za konstruktivní. Mluvilo se také mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ochraně energetické infrastruktury a dalších možných krocích před zimou. Konkrétní dohoda ale oznámena nebyla. A podrobnosti teď probereme s komentátorem a odborníkem na Rusko a postsovětský prostor Liborem Dvořákem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Martine, jak vám, tak všem našim posluchačům.
1: Co tedy v tuto chvíli o výsledku jednání v Miami skutečně víme? Posunuli se Spojené státy, Ukrajina a evropské země v něčem konkrétně?
2: No, popravdě řečeno, nevíme o mnoho víc, než jsme věděli včera, ale to tak bývá. Obvyklé slova jako pozitivní, konstruktivní jsou sice pěkná a dávající jistou naději, ale řekl bych, že jsou to spíše takové floskule, které pro těchto rozhovorech zaznívají vždycky. Jinak z toho, co jste vyjmenoval, Martine, bych za velmi podstatné považoval ty případné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, to jest v případě nějaké dohody už přímo s Ruskem. Takže tady vlastně nevíme, oč přesně půjde, a navíc bych rád řekl, že jak si to, o čem budu mluvit za chviličku, že příliš vlastně tomu mírovému urovnání nepřispívá. Je to zejména počínání Donalda Trumpa.
1: Rusko v posledních dnech zesílilo útoky na mosty a další infrastrukturu v Kyjevě. Co nám to říká o postoji Moskvy právě ve chvíli, kdy se jedná o možném omezení bojů? Může to jednání mezi Spojenými státy, Ukrajinou a Evropou nějak poznamenat?
2: Já bych řekl, že hlavně neblaze to může ovlivnit, protože samozřejmě, když přišel se staronovým vysokým velitelem, generálem Surovikinem, prezident Putin, tak mu nakázal například zničení všech 7 kyjevských mostů, na které se zatím pálilo drony, ale je přirozeně v silách Moskvy vyslat na ně balistické rakety. O nichž víme, že by je Ukrajinci jen těžko sestřelovali, a znamená to tedy, že pokud by opravdu byly zničeny nebo alespoň poničeny všechny mosty tak, že by se nedaly využívat. Ukrajina má sice připraveny mosty pontonové, tedy ženýní stavby, které by velmi rychle ženýní vojska zřejmě udělala. Ovšem je otázka, zda by kapacitně vůbec byly 100 nahradit to, co by jaksi se zkázou všech mostních děl v Kyjevě, tedy co by mohlo přijít.
1: Spojené státy zároveň dočasně umožnili větší vývoz ruské nafty a prezident Trump oznámil dohodu s Vladimírem Putinem o jejich dodávkách na světový trh. Není to z pohledu Moskvy signál, že může získat část sankčních úlev ještě před případnou dohodou o Ukrajině?
2: Já si myslím, že právě tohle to je možná pro Ukrajinu ještě horší. Právě proto na to reagoval prezident Zelenský tak, že je to přímá investice do ruské agrese, a navíc přichází toto opatření ve chvíli, kdy vlastně uplynul pouhý měsíc od chvíle, kdy prezident Trump naopak zpřísnil protiruské sankce. Tohle je jejich jasné uvolnění a má-li být do příštího dubna, tedy 27, dokdy má platit tato dohoda, má-li být dodáno téměř 5 milionů tun na ruský a světový trh, tak je to opravdu problém, a ukazuje to každopádně, že Trump

0: se řídí příslovím lepší košile nežli kabát, a protože má problémy doma právě s vysokými cenami benzínu, které se na některých místech až zdvojnásobily, pokud správně počítám, tak je celkem jasné, že mu asi nic jiného nezbývalo.
1: Dodává komentátor a odborník na Rusko a postsovětský prostor Libor Dvořák. Děkujeme za vaši analýzu a za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Posloucháte sobotní Ranní plus. Teď v 8 hodin 20 minut je na řadě krátký přehled událostí. Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodu se vybírají také noví senátoři. Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin. Rusko zaútočilo na ukrajinské Záporoží. Ve městě naváděnými leteckými pumami zasáhlo pětipatrovou obytnou budovu. Při naletu zemřeli nejméně dva lidé, další dva jsou zranění. Informoval o tom šéf regionální vojenské správy Michal Semín. A Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělila letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Na místě, kde si novinář Jan Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová plánovali společnou budoucnost, dnes Slovensko odhalí památník svobody slova. Ve Velké Mači vznikla místo jejich domu zahrada, která má podle autorů připomínat otřes společnosti po vraždě páru v roce 2018. Od té doby uplynulo více než 8 let. Soudní proces s údajnými objednavateli vraždy ale stále pokračuje. Podrobnosti má naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak bude dnešní odhalení památníku vypadat?
2: Toho slavnostního odhalení se zúčastní i pozůstalí a začne v 10 hodin dopoledne přímo ve Velké Mači, což je necelou hodinu od Bratislavy. Právě tam Jan Kuciak a Martina Kušnírová žili a v únoru 2018 je tam nájemný vrah zastřelil. Ten památník vznikl na místě jejich někdejšího rodinného domu, který před 3 lety nechali pozůstalí zbourat kvůli, jak oni to sami popisovali, nepříjemným vzpomínkám. Projekt připravil Trnavský samosprávný kraj a vítězný návrh vybíral také otec Jana Kuciaka a bratr Martiny Kušnírové. Památník přitom nemá být jen místem vzpomínek na Jana a Martinu, on má připomínat také význam svobody slova, nezávislé žurnalistiky a práva veřejnosti na informace. A vlastně i tomu odpovídá jeho poměrně neobvyklá podoba.
1: Báro, v čem je ten památník neobvyklý?
2: Ona to totiž není klasická socha ani velký monument. Autoři vytvořili zahradu s nakloněným terénem, který se postupně svažuje a zase zvedá. To má podle nich symbolizovat společnost vychýlenou z rovnováhy právě po vraždě mladého páru. Součástí toho památníku je také krytý pietní prostor, kde bude možné uctít památku Kuciaka a Kušnírové, a celý ten návrh také počítá i s postupnou proměnou místa. Stromy a další zeleň budou v průběhu let totiž růst, takže ta zahrada vlastně časem získá trošku jinou podobu. Autoři nechtěli totiž vytvořit monument, který by návštěvníci jenom obešli, jednou si prohlédli a pak odešli. Památník má být také veřejně přístupným místem, kam se lidé budou moct vracet i mimo výročí vraždy. A zároveň má sloužit jako připomínka toho, že svoboda slova a nezávislá žurnalistika nejsou samozřejmostí.
1: Připomeňme také, jak vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové ovlivnila Slovensko.
2: Ta vražda vyvolala jednu z největších politických krizí v novodobé historii Slovenska. Jan Kuciak jako investigativní novinář odhaloval korupční kauzy a podezřelé vazby podnikatelů na politiky. Po jeho smrti vyšly do ulic desítky tisíce lidí. Na demonstracích požadovali nejen důkladné prošetření vraždy, ale také odchod politiků, kteří podle nich nesli odpovědnost za poměry v zemi. Byly to vlastně jedny z největších protestů nebo největší protesty od sametové revoluce v roce 1989. Nakonec vedli k rezignaci tehdejšího premiéra Roberta Fica a jeho vláda padla krátce po vraždě. Nicméně premiér Fico se po 5 letech do kabinetu nebo do čela vlády vrátil a premiérem je tedy i dnes. Vražda Kuciaka a Kušnírové zároveň otevřela debatu o korupci, propojení politiky s podnikateli a také o bezpečnosti novinářů na Slovensku.
1: No a jak daleko je po více než 8 letech soudní řízení?
2: Vykonavatelé vraždy si už odpykávají dlouholeté tresty ve vězení, o vině údajných objednavatelů ale soud stále nerozhodl pravomocně. Z objednání vraždy Jána Kuciaka je obžalovaný podnikatel Marian Kočner a jeho někdejší spolupracovnice Alena Žužová. Oba vinu odmítají, případ se teď u specializovaného trestního soudu projednává už po třetí. Nejvyšší soud totiž dvakrát zrušil předchozí rozsudky kvůli procesním chybám a nařídil nové projednání. Proces pokračoval i tento týden. Soud zasedal dokonce hned 3 dny, vyslýchal další svědky a zabýval se znaleckými posudky.
1: Jen o tom, že na místě, kde si novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová plánovali společnou budoucnost, dnes Slovensko odhalí památník svobody slova, mluvila v sobotním Ranním plusu zpravodajka Českého rozhlasu v Bratislavě Bára Vránová. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za 5 minut bude 8:30, v této půl hodině sobotního Ranního plusu stihneme ještě pravidelný komentátorský souhrn týdne od komentátora Petra Švarce.
3: Ještě dnes do 2 hodin odpoledne je možno oslavit svátek demokracie, jak se říká volbám, v tomto případě komunálním a ve třetině senátních okrsků i do horní komory parlamentu. A pokud jste tak ještě neučinili, jít k volebním urnám hlasovat a splnit svou čestnou občanskou povinnost, což ovšem obvykle v případě těchto voleb dělá o dost méně voličů než ve volbách sněmovních či prezidentských. Takže se můžete přičinit o to, aby to tentokrát bylo jinak. K volbám zastupitelstva v domovské obci Černouček nakonec přicestoval z marocké dovolené i prezident Petr Pavel, jehož původně ohlášená volební neúčast vzbudila širokou kritiku. Když jsem u prezidentů, připomenuli jsme si nedožité 90. narozeniny Václava Havla, dramatika, disidenta, prvního českého prezidenta a člověka, jakých nikdy nebude dost. Další velká osobnost nás tento týden opustila. Ve věku 99 let zemřel Jakub Švarc Trojan, účastník studentského protestu v roce 1948, načas pak vyloučený komunisty ze všech vysokých škol, později P.T. Pák, evangelický teolog a farář, který pohřbíval Jana Palacha a kterému za normalizace režim znemožnil vykonávat duchovní službu, organizátor bytových seminářů a jeden z prvních signatářů Charty 77, člen výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, po listopadu 89 profesor a děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, osobnost, jakých je vždycky málo a která i pro mne osobně opravdu hodně znamenala. Ale pojďme i do světa. Po smrti ruské výzkumnice na plicní mor se objevily zprávy, že v irkutské oblasti si tato nákaza vyžádala i další oběť. Ruské úřady to ale oficiálně nepotvrdili, vyhlašují, že v oblasti žádné ohnisko moru není a jinak kolem celé věci statečně mlží. Okolní státy Kazachstán, Kyrgyzstán a Uzbekistán zpřísnily karanténní a hygienické kontroly na hranicích. Světová zdravotnická organizace či evropské úřady se snaží z ruských činitelů vydolovat nějaké informace. Když se američtí novináři ptali prezidenta Trumpa, zda o vypuknutí moru na Sibiři hovořil s ruským prezidentem Putinem, Trump, patrně podle webu The New Republic vyrušený z klimbání při akci v oválné pracovně, odvětil, že Putin má právě narozeniny a on s ním má domluvený telefonát. A ptal se, zda novináři Putinovi narozeniny oslaví. Ruská armáda Putinovi k narozeninám nadělila další drastické útoky na ukrajinské civilisty, včetně dopoledního útoku na 2 linkové autobusy v Kramatorsku s 10 mrtvých. Ficova vláda na Slovensku se v rámci všeobecného zlepšování vztahů s Kremlem rozhodla obnovit činnost vojenských přidělenců na ambasádách v obou zemích, přičemž ten poslední ruský v Bratislavě musel Slovensko opustit po začátku agrese proti Ukrajině, když se proslavil uplácením spolupracovníka dezinformačního média Hlavné zprávy, který pak byl odsouzen za špionáž. V rámci oslav výročí bojů na Dukle byla za účasti slovenského ministra zemědělství Takáče z Ficova Smeru odhalena nová socha kontroverzního maršála Koněva, který se po válce podílel i na násilném upevňování sovětské moci v Maďarsku, Berlíně či Československu. Ruský velvyslanec Andrejev poděkoval za sochu Ficovi, který nemohl přijet kvůli viróze. Z jaké peníze ale socha vznikla, není jasné. Nikdo se k tomu nehlásí. Ruskou vládou kontrolovaný web Eurasia Daily Slovensko za Koněvovu sochu vychválil s tím, že už za Československa bylo prý Slovensko skutečnou zemí, zatímco Česko jen zavšivenou dírou. Mimochodem, ruská velvyslankyně v Česku Ponomariovová obvinila v rozhovoru pro ruskou státní agenturu RIA Novosti Česko z provokací, rusofobie a podpory Ukrajiny, která je podle ní nacistická. Takže nic nového, prostě obvyklé ruské řeči. Podle nových dat Eurostatu Češi v loňském roce vypili nejméně piva v historii, méně piva se ale pije i jinde. Jenže tam to většinou není nápoj považovaný za národní. Tak ať svátek demokracie oslavíme i jinak. Přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu, Petr Švárc.
1: Posloucháte Plus, svátky středu podzimu neboli Zlatý týden. Že taky netušíte, co to je, tak jde o asijskou obdobu dožínek, které právě končí. O jednom z největších čínských svátků celého roku budeme mluvit v příští půl hodině našeho vysílání. Bylo půl deváté, 10. října, posloucháte sobotní ranní Plus a na řadě je další zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
4: Český rozhlas Plus.
5: Přeji klidné ráno. V Česku druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají taky své zástupce do Senátu. Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin, pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Americký prezident Donald Trump uvolní sankce vůči Rusku. Dohodl se na tom při telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Rusko výměnou za zmírnění sankcí dodá tisíce tun ropy na světové trhy. Dohoda staví Spojené státy na stranu Moskvy proti Ukrajině, která ruské rafinerie bombarduje. Volodymyr Zelenský dohodu mezi Kremlem a Bílým domem ostře odsoudil. Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify pro vysoké a velmi vysoké napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za rezervované kapacity příkonu, které nevyužívají. Znemožňují tak připojení nových odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti. Bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder vyvolal v Německu pobouření. Návštěvu Moskvy využil k tomu, aby se zúčastnil oslavy narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina. S ním pojí Schrödera dlouholeté přátelství. Bývalý kancléř taky zastával pozice v ruských státních podnicích. V několika velkých evropských městech dnes budou propalestinské demonstrace. Účastníci si na nich připomenou 3 roky od začátku války v pásmu Gazy i rok platné příměří, které ale klid zbraní nepřineslo. Demonstranti se sejdou třeba v Londýně nebo Berlíně. Například v Římě a Miláně budou zároveň protestovat proti zadržení několika propalestinských aktivistů italskými úřady. Z ruzyňského letiště dnes v noci odletí první letadlo nové pravidelné linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air 2x týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa nezapomenou Norsku, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident to prohlásil několik hodin poté, co Nobelův výbor udělil letošní cenu za mír soudkyni Mezinárodního soudního dvora Navi Pillayové. Trump o jihoafrické právničce řekl, že o ní nikdo nikdy neslyšel. Americký prezident zároveň mluvil o konfliktech, kterým zabránil, a taky prohlásil, že brzy ukončí válku mezi Ruskem a Ukrajinou i tu v Iránu, kterou letos sám zahájil. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ode dneška ukazuje letošní úrodu z celého Zlínského kraje. Ovoce, zeleninu i obilí vystaví v Janíkově stodole. Návštěvníci uvidí taky staré a krajové odrůdy. Muzeum je samopěstuje přímo ve skanzenu. Lidé tak můžou porovnat, co rostlo na Valašsku dřív a co dnes. Výstava bude otevřená o víkendu a pak od středy do neděle 18. října. Dnes bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne budou srážky od severozápadu ustávat a teploty se budou pohybovat od 11 do 16 stupňů, na jižní Moravě může být až 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: A pokračujeme 3,5 minuty po 8:30. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. V Česku stále přibývá lidí, kteří potřebují psychiatrickou pomoc. Dostupnost péče ale jejich potřebám často nestačí. V našem vysílání jsme už mluvili o plánu na vybudování sítě krizové pomoci, která by měla být nepřetržitě dostupná v každém kraji i bez doporučení lékaře. Teď se zaměříme na pomoc dětem a mladistvým. I pro ně přibývá míst pomoci, například speciální centra duševního zdraví, ale rychlost změn naráží na dlouhodobý problém nedostatku kapacit. Jak se daří stavět síť pomoci pro mladé a kde naráží na limity? Ve vysílání teď vítám Jana Uhlíře, primáře dětské a dorostové psychiatrie Ostravské fakultní nemocnice a vedoucího tamního centra duševního zdraví pro děti a adolescenty. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
1: Předseda odborné psychiatrické společnosti a také člen Rady vlády pro duševní zdraví Tomáš Kašpárek v našem vysílání mluvil o krizových centrech, která by měla pomáhat i bez doporučení lékaře. Potřebuje podle vás systém takový doplněk péče a potřebují ho i děti?
6: Myslím si, že je to přesně ten doplněk péče, který nám tady dlouhodobě chybí, protože narážíme na to, že některé děti končí přímo jako u psychiatrů a bez toho, aniž by prošly nejdřív nějakou psychologickou pomocí, krizovou intervencí a podobně.
1: Když přejdeme k centrum duševního zdraví, tak ministerstvo chce podpořit vznik dalších nejméně 15. Pořád to ale zaostává za ambiciozními plány na stovku. Vy už takové centrum v Ostravě, jestli se nepletu, provozujete, tak s jakou zkušeností?
6: Ano, my už provozujeme Centrum duševního zdraví v Ostravě přes 4 roky, ta zkušenost je dobrá v tom, že myslím si, že můžeme nabídnout těm dětem takovou komplexní péči. Něco, co běžné ambulance nenabídnou, to znamená péči i speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, rodinného terapeuta. A to je pro to dítě a celou rodinu toho dítěte velmi výhodné, protože když máte dítě s nějakým duševním onemocněním, tak velmi často to duševní onemocnění právě zasahuje do toho systému vzdělávání, do celého rodinného systému a podobně.
1: Čili nějak konkrétněji z vašich zkušeností, jak významně můžou tahle zařízení zlepšit dostupnost dětské psychiatrické péče?
6: Myslím si, že jako zlepšit ji můžou významně, pokud vznikne ta síť těch center duševního zdraví a hlavně to může ulehčit té síti těch stávajících ambulancí, protože ta centra duševního zdraví právě řeší věci, které nejsou ty klasické ambulance schopny řešit, a nebo jim v tom může ulehčit práci, že ti sociální pracovníci a speciální pedagogové vyřeší věci, které buď jsou pro toho dětského psychiatra neřešitelné, nebo nad nima musí trávit spoustu času, který mu pak tomu uvolní ruce v tom, aby pečoval psychiatricky o děti, o které se teďka starat není schopen.
1: Kde dnes ta zařízení duševního zdraví pro děti a mladistvé nejvíc chybí?
6: No, chybí úplně všude. Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty jsou vlastně, my máme jedno v Ostravě, jak jste zmínil, další je v Praze, ve středních Čechách a je tím to vlastně momentálně končí. Teď ještě letos vzniklo jedno v Bohumíně, takže opět tady na severní Moravě, ale myslím si, že se mají rozrůst. Mám zprávy o tom, že jedno vznikne ve Zlíně, v Hradci Králové, v Pardubicích se rýsuje další centrum duševního zdraví, takže ta síť se postupně rozrůstat bude, ale aby byla funkční, tak je potřeba, protože centra duševního zdraví jsou jako regionální, mají nějakou regionální kapacitu omezenou na nějakou spádovou oblast a aby to byla funkční, tak ty spádové oblasti spolu musí sousedit a musí na sebe navazovat.
1: Tomáš Kašpárek také zmínil, že rychlost budování sítě pomoci brzdí nedostatek personálu. Trvá stále ale i u vás v kraji a proč se podle vás nedaří přilákat pořád dost lékařů, jestli se nepletu, jak je to věc, která se řeší už od startu první reformy, tedy minimálně od roku 2012?
6: Ano, to i vy, i pan profesor Kašpárek máte naprostou pravdu. Myslím si, že my totiž teďka narážíme na to, že se to dlouhodobě neřešilo v minulosti. Ti lidé v současné době z mých zkušeností ten zájem mají a hodně mladých lékařů do toho oboru nastupuje, ale vzhledem k délce vzdělávání Je to o tom, že teďka nestíháme doplňovat ty kapacity těch lékařů, kteří tady jsou a odcházejí do důchodu, protože asi třetina dětských psychiatrů je momentálně už v důchodovém věku. A ta rychlost té obnovy samozřejmě tomu nestačí.
1: Vy se věnujete také dětem, které se sebe poškozují. Kdy už takové dítě potřebuje psychiatrickou pomoc a kdy mu může pomoci krizová nebo komunitní služba? Máme mezi běžnou ambulancí a hospitalizací dost možností, jak těmto dětem včas pomoct?
6: No, momentálně těch možností tak moc není. Jak tady zmiňoval pan profesor Kašpárek, tak právě ta síť těch krizových center bez lékaře, si myslím, že tady tomuhle může hodně pomoct. Většina sebepoškozujících se adolescentů nepotřebuje přímo psychiatrickou pomoc nebo nějakou soustavnou déledobější psychiatrickou péči, případně potřebuje akutní psychiatrické vyšetření. Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, náhle, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením, protože to sebepoškození jim paradoxně přinese úlevu od tady tohodle emočního stavu, který je pro toho adolescenta nepříjemný a neumí ho nějakým rozumnějším způsobem zvládnout.
1: Analýza psychiatrické společnosti mluví také o tom, že se proměňují potřeby pacientů. Přibývá úzkostí mezi mladistvými, deprese, poruchy chování. Potvrzuje to tu změnu i u vás a reflektuje to dostatečně ta síť péče?
6: Máte naprostou pravdu. Nejvíce potýkáme právě s nárůstem těch úzkostných, takových jako lehčích psychiatrických nemocí, když to nazvu možná špatně, ale my vidíme, že ty závažné duševní poruchy, jako jsou těžké deprese, jako jsou psychotické poruchy, tak jich je zhruba pořád stejně. Těch nějak ani nepřibývá, ani neubývá, ale čeho razantně přibývá, jsou opravdu ty úzkostné poruchy nebo lehčí depresivní poruchy, které zahlcují ty ambulance psychiatrické. A je to právě to, co si myslím, že může dobře fungující síť jako krizových centrech psychologických ambulancí trošku pořešit, protože většina těch pacientů zase potřebuje hlavně tu péči psychologickou a ta péče psychiatrická, péče taková, která obsahuje i nějaké medikamenty, nějaká farmaka na sklidnění těchto stavů, by měla následovat až poté, co ten pacient projde právě nějakou psychologickou krizovou péčí.
1: Dodává Jan Uhlíř, primář dětské a dorostové psychiatrické ostravské fakultní nemocnice a vedoucí tamního centra duševního zdraví pro děti a adolescenty. Děkujeme za rozhovor, za vaši analýzu a hezký víkend. Naslyšenou.
6: Já vám moc taky děkuji, pěkný víkend, nashledanou.
1: 8 hodin, skoro 42 minut, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a tady je krátký přehled zpráv. Druhým dnem pokračují komunální volby, ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři a volební místnosti se zavřou ve 14 hodin. Rusko a Spojené státy se navzdory mezinárodním sankcím dohodly na dodávkách ruské nafty na světový trh, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého Rusko ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. A z ruzinského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude dvakrát týdně, v sobotu a v úterý, provozovat společnost Vietjet Air. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících. V Číně končí takzvaný Zlatý týden. Jde o asijskou obdobu dožínek a jeden z největších čínských svátků celého roku. Stovky milionů lidí se vracejí domů po dlouhém volnu, které strávili u příbuzných nebo na dovolené. Na vlastní kůži teď Zlatý týden prožívá i náš zpravodaj v Asii David Jakše. Dobré ráno.
7: Přeji hezké ráno.
1: Tak proč je Zlatý týden pro Číňany po celém světě tak důležitý?
7: No tak středobodem Zlatého týdne je svátek středu podzimu, v podstatě po oslavě Nového roku pro Číňany po celém světě svátek nejdůležitější. Lidé teď pečou sladké měsíční koláčky, stoly se prohýbají pod specialitami jednotlivých čínských kuchařských škol, všechno se to zapíjí rýžovou kořálkou nebo pivem, ale co je nejdůležitější, lidé jsou znovu pohromadě, mnohdy po velmi dlouhé době, ujišťují se, že spolu všechno zvládnou, protože mají jeden druhého a hlavně mají to, kolem čeho se celá čínská společnost vlastně točí už tisíce let, a sice ťa, neboli rodinu. No a Číňané, jak známo, žijí po celém světě, takže lidé za sebou cestují doslova napříč kontinenty, letenky, jízdenky, lodní lístky jsou vyprodány na týdny dopředu a je třeba přiznat, že ten komfort čínského cestování se za posledních 20 let neskutečně zvedl. Samozřejmostí jsou online nákupy jízdenek i letenek, ve vlacích i autobusech místenky, možnost refundace zakoupených lístků a podobně. Spíše jde o to, že při takovém masivním přesunu je nutné teď prostě počítat na silnicích a na železnici s nějakým tím zpožděním.
1: Jaké tradiční pokrmy jsou s tímto svátkem spojené?
7: No tak Číňané jsou vyhlášení gurmáni, takže pokud řekneme, že ten svátek jim prochází žaludky, tak je to pravda tak na půl. On jim ty žaludky doslova válcuje. Lidé říkají, že tak jako při svátcích středu podzimu je měsíc nejkulatější, tak teď jsou ty měsíční koláčky nejchutnější, knedlíčky vařené v páře jsou nejlahodnější, rýžová kořalka nejostřejší. No a ty čtyři vyhlasné čínské kuchyně, to znamená sečuánská, kantonská, šanghajská a pekingská, tak ty se předhánějí, která tabule bude honosnější. Číňané milují samozřejmě všechny druhy masa, teď speciálně o svácích to dražší maso hovězí. Mají rádi zeleninu na všechny způsoby, prim v čínské kuchyni teď hraje lilek a tak dále. Jde hlavně o to ukázat, že jsou lidé rádi spolu a také ukázat svému okolí, že mají peníze na to, aby si dopřáli.
1: A kolik Číňané za tento svátek obvykle utratí?
7: No, ani se neptejte. Jenom pár čísel pro ilustraci. Podle čínského ministerstva dopravy se během letošního Zlatého týdne vydalo jenom v pevninské Číně na cestu 800 milionů lidí. Přes státní hranici se převalilo 20 milionů čínských turistů a celkové cestovní náklady Číňanů přesáhly 100 miliard dolarů. K tomu připočtěte dárky pro všechny příbuzné, známé, kamarády, takže pochopitelně z ekonomického hlediska svátky středu podzimu to je takový velký, řekněme, obchodní mejdan, protože obchodníci mají skutečně žně a mimochodem, pokud Číňané v tuhle dobu výjíždějí na dovolenou, tak nejoblíbenějšími destinacemi jsou destinace, které nejsou vůbec levné, takže hlavně thajský Bangkok, korejský Seoul a také japonské Tokio.
1: Dodává zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
4: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7:30 na Plusu.
1: A teď nás posloucháte minutu po 9:15. Ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD vyráží na podnikatelskou misi do Ázerbajdžánu, Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Doprovodí ho zástupci skoro 20 českých firm, mimo jiné ze železničního průmyslu. Jaké zakázky tam české firmy hledají a jak velkou šanci mají na tamních trzích uspět? Ve spojení jsme teď s ředitelkou Asociace podniků českého železničního průmyslu Marií Vopálenskou. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
1: Tak s čím konkrétně na tuhle cestu vyráží české železniční firmy? Jde třeba hlavně o navazování kontaktu nebo už o jednání nad konkrétními projekty?
8: Ano. No, tak pokud mluvíme o příležitostech pro firmy českého železničního průmyslu právě v Azerbajdžánu, protože to je ta část cesty, které my se chceme účastnit, tak určitě nejviditelnější je dneska Škoda Group, která jedná s Baku Metro o dodávkách nových souprav a o zapojení do modernizace metra, protože Azerbajdžán plánuje rozsáhlé investice do městské i železniční dopravy a počítá právě s nákupem až stovek nových vozů.
1: Kterých firm se týkají dodávky pro metro v Baku a osobních vlaků pro železnice v Azerbajdžánu, kdyby k nim mohlo dojít, pokud se podaří spolupráci domluvit?
8: Tak tohle je právě taková jedna z těch otázek, kterou tam chceme projednávat a vlastně zjistit, jaký je ten konkrétní stav. Ale samozřejmě největší příležitost pro české firmy není právě dodávce těch vlaků nebo vozů pro metro, ale právě i v technologiích pro moderní železnici jako celek. to vlastně vytváří prostor pro širší zapojení těch českých firm, jak už jsme zmiňovali, a velký potenciál je právě také v zabezpečovacích a signalizačních systémech, elektrizaci. Dále pak tam můžeme jmenovat i telekomunikace či řízení provozu, anebo i vybavení samozřejmě pro železniční infrastrukturu. Takže šance, pokud se bavíme o infrastruktuře, určitě náš největší výrobce oceli a kolejnic v Evropě, a to je, to jsou třinecké železárny. A co se týká těch technologií, tak určitě je to buď to AŽD Praha nebo Starmon, elektrizace železnic, TTC Marconi a další výrobci komponentů.
1: Daří se českým železničním firmám obecně prosazovat v Azerbajdžánu a ve Střední Asii? Jak významný trh to pro ně dnes je?
8: Tak my ten Azerbajdžán bereme z pohledu toho, jak se mění ta geopolitická situace, a vlastně tím se i vytváří potřeba hledat a získávat nová exportní teritoria. A protože vlastně naše firmy mají vlastně reference z podobných projektů, například v Litvě, Lotyšsku a dalších zemích, kde vlastně je ten širší rozchod, než máme tady v Evropě, tak to je jeden z těch aspektů, který nám dává takovou tu šanci, že bychom tam mohli uspět.
1: Čili tam nemusí vztahy budovat, řekněme, úplně od nuly, jak se říká?
8: Určitě ne od nuly, ale pro nás je velmi důležité ta pomoc v rámci ekonomické diplomacie a účast vlastně našeho pana ministra Bednárika na těch jednáních.
1: Co ty další země, jako Kyrgyzstán a Kazachstán, jaké obchodní příležitosti vidíte tam?
8: Tam za nás ty příležitosti v současné době pro firmy z našeho oboru nejsou až takové. A spíš bychom se chtěli soustředit do budoucna třeba na trh, jako je Turecko, který pro nás přináší daleko asi zajímavější příležitosti.
1: Když se ještě zeptám dál, tak v Kazachstánu, jestli se nepletu, má česká delegace jednat také s tamními státní železniční společností. Co by z takových jednání mohlo konkrétně vzejít právě pro český průmysl?
8: U toho Kazachstánu právě za nás, jakoby za dodávky kovových vozidel či technologií, tam si nejsme úplně jistí, jestli tam ještě ta příležitost je, protože je tam samozřejmě silná konkurence právě třeba i z té Číny, o které jste hovořili v předchozím příspěvku. Za nás velká šance je právě Uzbekistán třeba, kde vlastně Škoda Group podepsala dohodu o dodávkách elektrických jednotek na začátku letošního roku a vlastně ten kontrakt se v současné chvíli připravuje.
1: Je pro české firmy zajímavější prodávat do těchto zemí obecně hotová vozidla nebo se zapojovat jako dodavatele technologií a těch jednotlivých komponentů?
8: Tak teď jste narazil na zásadní otázku, která vlastně ty exportní příležitosti provází. A to je to, že většina zemí má vždycky požadavek na určitou lokalizaci nebo spolupráci s místními firmami. Takže se může jednat buď to o kompletní dodávky nebo jenom o částečné dodávky, které se v místě například montují, kompletují, oživují. A určitě, co s tím hodně souvisí, je pak servis. Že v dané zemi se ten servis pak dělá lokálně, lokálními firmami a že to know-how mají právě v tom místě.
1: No a jak silná je na těchto trzích podle vašich zkušeností konkurence? S kým české firmy nejčastěji na těchto trzích soupeří?
8: Ta konkurence je velmi silná a především se jedná o asijskou konkurenci, která bohužel vytváří ale neférové podmínky, protože jejich firmy jsou dotované vlastně státem a mohou tak nabízet daleko zajímavější ceny. A co s tím i souvisí je financování. Že oni dokážou opravdu i ten projekt celý jako takový profinancovat a to je něco, co se Evropa jakoby učí a hledá ty prostředky, jakým způsobem vlastně tohoto docílit. A jedním z takových nástrojů je třeba právě Global Gateway.
1: Dodává ředitelka Asociace podniků českého železničního průmyslu Marie Vopálenská. Děkujeme moc za rozhovor a ať se vše vydaří. Naslyšenou.
8: Děkuju, naslyšenou.
1: 8 hodin, skoro 53 minut, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. A jdeme na další téma. Firmy v Česku mají poslední 3 měsíce na to, aby se připravily na změny u připojení k vysokému a velmi vysokému napětí. Dosud si mohli rezervovat kapacitu v síti zdarma, jenže podle energetického regulačního úřadu ji často nevyužívali a zbytečně tak blokovali připojení nových žadatelů. Od ledna proto bude rezervování nevyužité kapacity spoplatněné. Víc nám řekne redaktorka Veronika Sudková. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
1: Co je cílem těch změn? Čemu mají pomoct?
9: Tak aktuální postup je takový, že pokud firma očekává vysoký odběr elektřiny, zažádá o připojení na hladinu vysokého a velmi vysokého napětí. Do podniku potom vede silnější vedení a k dispozici má výkonnější trafostanici. Jenže podle energetického regulačního úřadu spousta firem zabírá takové kapacity úplně zbytečně. Teď by proto měli stávající zákazníci zvážit, jestli raději neuvolní místo pro ostatní žadatele, říká předseda úřadu Jan Šefránek.
10: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
9: Díky těmto změnám by se mělo uvolnit až 3300 MW, což je 15% kapacity soustav. Kdo nebude chtít optimalizovat, bude si muset od příštího roku za nevyužitou kapacitu připlatit. Pro některé firmy půjde o 100 000ové částky, pro jiné to můžou být miliony korun měsíčně, dodává Jan Šefránek.
10: Tím cílíme na to, že uspoříme vlastně v regulovaných cenách zhruba 2,5 miliardy korun ročně, což jsou pro představu zhruba 3% z regulovaných cen.
9: Peníze pak můžou jít na modernizaci soustavy opět se stejným cílem, tedy vytvořit v ní místo pro nové zájemce.
1: Veroniko, kolika firem se změny týkají a už na ně reagují?
9: Tak celkem jde asi o 25 tisíc velkoodběratelů. Výkonný ředitel Svazu energetiky Josef Kotrba ale říká, že zatím smlouvy příliš aktivně neřeší.
11: Zatím naši členové registrují spíše menší procenta těch, kteří už dělají aktivní kroky a vysloveně si žádají o snížení rezervovaného příkonu. Je to častější nějaký ten aktivní přístup u velkých výrobních firem nebo u výrobců energií.
9: Na změny přitom zbývají jen necelé 3 měsíce. Provozovatelé distribučních soustav už proto začali oslovovat jednotlivé firmy. Jak přesně, to říká za jednoho z nich, konkrétně za EGD finanční ředitel Václav Hrach.
12: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje, většinou je to e-mail. Vlastně každý ten z více jak 5300 našich zákazníků, kterých se to má týkat, tak dostal informaci.
9: Podobně ze zákazníky komunikuje skupina ČES nebo PRE. Dodám, že energetický regulační úřad už na svém webu zveřejnil taky online kalkulačku. Ta umí vypočítat dopady změn tarifní struktury. Firmám tak dokáže pomoct s rozhodnutím, jak optimalizovat své smlouvy. Tedy, jestli se jim vyplatí dál rezervovat příkon na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí nebo ne. Kalkulačku najdou na webových stránkách úřadu.
1: O tom, že energetický regulační úřad chystá od nového roku změny, které se dotknou zhruba 25 tisíc velkoodběratelů elektřiny, mluvila v sobotním ranním Plusu redaktorka Veronika Sudková. Děkujeme za informace, naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
1: Za 3,5 minuty bude 9 hodin a v sobotním ranním Plusu stihneme docela ještě jednu reportáž. Britská centrální banka oznámila, jak budou vypadat nové bankovky. Historické osobnosti nahradí obrázky zvířat. Třeba politika Winstona Churchilla vystřídá v budoucnu na 5-librové bankovce ježek. O tom, jaké zvířecí motivy budou na platidlech zobrazeny, rozhodli lidé v anketě, kterou Bank of England vyhlásila.
13: Na přední straně všech britských bankovek zůstává i nadále portrét panovníka, tedy krále Karla III. Motivy, o kterých je řeč, se nacházejí na zadní straně bankovek. Ty se, jak říká Victoria Clelandová z Bank of England, i v minulosti pravidelně měnily.
14: Je jasné, že spokojení nebudou všichni. Vím, že někteří by chtěli, abychom zachovali historické postavy. Ty byly na bankovkách přes 50 let. Před nimi byly na bankovkách geometrické vzory. Nevylučuji, že se někdy portréty osobností zase vrátí. Teď je ale čas pro přírodní motivy.
13: O tom, jaké motivy to budou, rozhodlo v anketě asi 500 000 Britů. Nejvíce hlasů získal čmelák, následovala sova pálená a ježek. ten jako první nahradí na pětilibrové bankovce Winstona Churchilla. Jeho vnučce Emě Soamesové to na rozdíl od mnohých politiků vůbec nevadí.
15: Bank of England odvádí skvělou práci. A to, koho nebo co zobrazí na bankovkách, je čistě na ní. Musím říct, že v naší rodině jsme si nikdy nemysleli, že můj dědeček bude na bankovce navždy.
13: Přesně řečeno, Winston Churchill byl na pětilibrovce od roku 2016. V nové emisi ho nahradí ježek. Následovat bude desetilibrová bankovka, na které je dnes vyobrazena spisovatelka Jane Austenová.
15: Připravujeme novou sérii bankovek s novými ochrannými prvky. Potřebovali jsme tedy nové obrázky. Je to skvělý způsob, jak vzdát hold britské divoké přírodě.
13: Říká Victoria Clelandová. Oznámení Bank of England sice v Británii vyvolalo mnohé reakce. Ekonomové ale upozorňují na fakt, že používání hotovosti, tedy i bankovek, v Británii v posledních letech prudce pokleslo. V roce 2024 bylo hotově uhrazeno méně než 10% všech plateb. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Teď je s vámi sobotní Ranní plus. Co pro vás máme v našem vysílání dál? Jak se útok na Izrael z října 2023 promítl do duševního zdraví svědků událostí? V jakém psychickém stavu jsou ukrajinské děti? Co zvyšuje naši odolnost vůči traumatu? Debatují v pořadu laboratoř neurovědec a psychiatr Jiří Horáček, evoluční psycholog Marek Špinka a zlatý medailista z Mezinárodní biologické olympiády student Jan Beránek. Pořad laboratoř uslyšíte po 10. hodině. Teď je 9 hodin, ladíte sobotní Ranní plus dnes s Martinem Matějkou.
4: Český rozhlas plus.
1: A co rozebereme ještě v čase do 9:30, v Česku pokračují komunální a senátní volby. Na některých místech lidé zároveň rozhodují v místních referendech. Třeba na severním Plzeňsku o plánovaných větrných elektrárnách. Co musí referendum splnit, aby bylo pro obce závazné? Stávková pohotovost na pražském letišti může po téměř 3 měsících skončit. Odbory už ale nejsou v hodnocení nového vedení jednotné. Co se na letišti od nástupu Radomíra Lašáka změnilo? A ze Seuty se po letní migrační krizi vracejí tisíce migrantů zpět do Maroka. Do města přitom příští týden přijede španělský král Filip VI. Uklidňuje se situace nebo zůstává Ceuta pod silným tlakem? Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Hezké ráno. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Po uzavření volebních místností ve 14 hodin začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
16: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
5: Spolu s volbami probíhají i místní referenda. V Ranním plusu po zprávách rozebereme, o čem rozhodují například obyvatelé severního Plzeňska. Krchleby na Rychnovsku mají od půlnoci úředně dosazeného správce obce. Funkční období dosavadního zastupitelstva totiž skončilo uplynutím prvního volebního dne. Úřední správa je v obci, protože se nepodařilo sestavit platnou kandidátní listinu pro komunální volby. Správce jmenovaný ministerstvem vnitra převezme většinu úkolů dosavadního vedení obce a zajistí její běžný chod.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně, informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle Ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí.
17: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Velkoodběratelé elektřiny v Česku mají poslední 3 měsíce na úpravu smluv, které se týkají připojení na hladiny vysokého a velmi vysokého napětí. Energetický regulační úřad rozhodl, že od ledna budou nově platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Vést by to mělo ke zvýšení kapacit v síti. O změnách už teď zástupce firem informují jednotliví distributoři, potvrzuje finanční ředitel společnosti EGD Václav Hrach.
12: Tam, kde máme možnost poslat do datové schránky, tak posíláme tu informaci. Tam, kde ne, tak posíláme na dostupné prostě kontaktní údaje, většinou je to e-mail. Vlastně každý ten z více jak 5300 našich zákazníků, kterých se to má týkat, tak dostal informaci.
5: Irské předsednictví v Radě Evropské unie dnes představí přepracovaný návrh nového 7letého unijního rozpočtu. Má platit mezi lety 2028 a 34. Proti původnímu návrhu se postavilo 17 členských zemí, včetně Česka, které varovaly před škrty v zemědělských dotacích a kohezních fondech. Ty slouží ke srovnání rozdílů mezi státy 27. Přepracovaný návrh 7letého rozpočtu pak bude jedním z hlavních témat říjnového unijního summitu, který začne ve čtvrtek. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Praze spadlo ráno do Vltavy policejní auto. Došlo k tomu poté, co na Hlávkově mostě z nezjištěných příčin prorazilo zábradlí. V autě byli muž a žena. Podle mluvčího policie Jana Rybanského jsou podchlazení, ale bez zranění. Podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové nehodu viděl svědek, který skočil do řeky, aby policistům pomohl. Záchranáři tak ošetřili 3 podchlazené lidi. Všichni jsou mimo ohrožení života. Okolnosti nehody policisté zjišťují. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
18: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
19: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
18: Výkony soutěžících ohodnotí 4členná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
20: Možní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
18: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Dnes máme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které mají později odpoledne ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 16, na jižní Moravě až na 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
4: Posloucháte Ranní Plus.
1: A posloucháte nás 6,5 minuty po 9. hodině dnes s Martinem Matějkou. Lidé v Česku druhým dnem volí v komunálních volbách. Kromě zastupitelů města a obcí voliči ve třetině okrsku vybírají i senátory. A 38 obcí spojilo volby i s místními referendy. Třeba obyvatelé Kralovic, Žihle a Kožlan na severním Plzeňsku hlasují o tom, jestli má vedení obcí plánované výstavbě zamezit nebo pokračovat v přípravách. A v Kralovicích je reportér Pavel Hala. Dobrý den.
0: Dobrý den. V Kralovicích chystá soukromý investor dvě větrné elektrárny. Loni tady sice proběhla mezi místními obyvateli orientační anketa, kde byli lidé těsně pro, občané si ale peticí nakonec vynutili řádné referendum. V Žihli chce společnost ČES stavět dva větrníky. Vedení obce nabídku původně vítalo kvůli milionovým kompenzacím. Místní se ale spojili do občanských iniciativ a prosadili hlasování v referendu. A v Kožlanech chystá soukromá společnost až tři větrníky. Po vlně odporu v okolí si i tady obyvatelé vybojovali místní referendum. Hlasovací otázky jsou všude formulované tak, zda mají zastupitelstva podniknout veškeré kroky k zamezení staveb větrných elektráren na svém území.
1: Jenže aby byla referenda pro zastupitelstva závazná, platí přísná pravidla účasti. Tak jaká jsou v těchto třech místních referendech?
0: Je to tak, pro platnost referenda musí přijít hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. V Kralovicích je to minimálně 916, v Kožlanech 419 a v Žihli 380 voličů. Aby bylo rozhodnutí pro radnici závazné, musí pro danou variantu hlasovat alespoň čtvrtina všech zapsaných voličů v obci. Já jsem tady před volební místností v Kralovicích od 8 a zájem je opravdu velký jak o komunální volby, tak o ta místní referenda.
1: Obce leží mimo státem schválené takzvané akcelerační zóny. Tak co z toho pro případný souhlas nebo nesouhlas občanů vyplývá?
0: Protože území obcí není v takzvaných akceleračních zónách, nemohou investoři stavět ve zrychleném režimu. Podléhají standardnímu dlouhému řízení, včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Pokud občané stavbu v referendu odmítnou, radnice neprodají pozemky a změní územní plány nebo je nebudou měnit. Zátěží pro případné větrné elektrárenské projekty je i ochranné pásmo, například nedaleké národní kulturní památky Mariánská Týnice nebo záložní vojenské letiště u Kožlan. Kromě Kralovic, Žihle a Kožlan, tady na severním Plzeňsku, rozhodují lidé o budoucnosti větrných elektráren ještě na čtvrtém místě v plzeňském kraji, a to v Měčíně na Klatovsku.
1: Tolik z Kralovic, reportér Pavel Hala. Děkujeme za informace, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 9 hodin 9,5 minuty je s vámi sobotní ranní plus a jdeme k dalšímu tématu. Odbory na pražském letišti Václava Havla budou rozhodovat, jestli po téměř třech měsících ukončí stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili kvůli nástupu Radomíra Lašáka do čela společnosti. Jejich pohled na nové vedení už ale není jednotný. Část odborářů mluví o pravidelné komunikaci, jiní si stěžují na nedostatek informací. Lašák mezitím začal měnit personální obsazení letiště a představenstvo schválilo od jara zvýšení poplatku za odlétající cestující. Letiště přitom hospodaří se ziskem, počet cestujících roste a čekají ho sáhlé investice do dalšího rozvoje. Ve hře navíc zůstává politická debata o možném prodeji menšinového podílu společnosti. Naším hostem je Vojtěch Očadlý z dopravního serveru z dopravy.cz. Dobré ráno.
21: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost v červenci. Teď část z nich připouští, že by mohla skončit. Tak co se za ty necelé tři měsíce změnilo?
21: Já si myslím, že se nezměnilo nic a pokud se něco změnilo, tak naopak k horšímu. Došlo k personálním změnám, bylo schváleno navýšení letištních poplatků a najednou tady máme ještě personální neschody pravděpodobně evidentně mezi odboráři. Jedna strana už začíná říkat, že vedení s nimi komunikuje a na druhou stranu ze všech možných zdrojů na sobě nezávislých jdou z informace letiště, že ta komunikace stále není dobrá nebo spíše vůbec neprobíhá, takže já upřímně nevím, co si o tomto myslet a vlastně ani sám nevím, co se ve skutečnosti děje.
1: Jak blízko vůbec odbory byly skutečné stávce? Byla stávková pohotovost především způsobem, jak vytvořit tlak na nové vedení nebo skutečně hrozilo omezení provozu letiště?
21: Já si myslím, že především chtěli odboráři upozornit na to, kdo se do čela letiště dostal. Z velké části pracují na letišti a právě mezi odbory lidí, kteří pamatují pana Lašáka z dob ČS a tedy velmi dobře vědí, co od něj mohou očekávat.
1: V červenci postupovalo 5 odborových organizací společně. Teď předseda jedné z nich Marek Sedlák říká, že vedení s odbory komunikuje pravidelně. Zatímco ale Vlasta Palová si stěžuje na nedostatek informací, tak jde jen o rozdílnou zkušenost s komunikací, nějakou rozdílné vnímání té situace, nebo se odbory rozcházejí i v názoru na samotného Radomíra Lašáka?
21: Jak už jsem naznačil, já si toto neumím vysvětlit. Opravdu veškeré informace ze všech možných personálních úrovní a pozic na letišti jsou takové, že ta komunikace je velmi špatná, takže já nerozumím, co vlastně stojí za tím, že tady najednou se objevila informace od jedné strany, že je něco jinak.
1: Můžeme připomenout, proč příchod Radomíra Lašáka vyvolal mezi odboráři tak silný odpor?
21: Hlavní důvod je jeho minulost v českých aeroliních, jak už jsem zmínil, vedl i v letech, kdy se firma snažila zachránit mimo jiné prodejem majetku. ČSA tehdy zaznamenaly rekordní ztrátu, navíc ani ta úroveň toho vedení firmy nebyla tehdy považována za úplně dobrou.
1: Vy už jste zmiňoval některé ty kroky Radomíra Lašáka. Za 2 měsíce jeho působení skončili 3 ředitelé, letiště zadalo forenzní audit hospodaření minulého vedení a ministerstvo financí hledá nové kandidáty na další 2 místa v představenstvu. Je to ještě běžná výměna týmu po nástupu nového šéfa, nebo můžeme mluvit o hlubší změně řízení letiště?
21: Tak určitě je očekávatelné, že pokud někam přijde nový manažer, tak si bude chtít dosadit kolem sebe své lidi. Na druhou stranu, pokud se k takovému kroku rozhodne, tak bych očekával, že bude i lépe vykomunikován a nebude vyvolávat pochybnosti. Tady je to takové typické pro, když se to tak, si to tak dovolím říct, pro tu současnou éru vedení letiště. Bohužel.
1: Představenstvo letiště také schválilo od příštího jara 6% zvýšení poplatku za odlétajícího cestujícího. Lašák to zdůvodňuje mimo jiné růstem cen energií. Je takové zdražení pro aerolinky výrazné, nebo jde v jejich celkových nákladech spíš o menší změnu?
21: Letecké společnosti jsou na každou změnu, co se týká poplatků, velmi citlivé. Na druhou stranu je třeba říct, že v loni se nezdražovalo a i v souvislosti s inflací, rostoucími náklady a podobně je nějaké zdražení pochopitelné. Určitě každopádně lze očekávat, že

0: může, řekněme, nejvíc týkat?
1: Tak nejznámější těmito kroky v případě, že nesouhlasí s vyšší poplatku, je největší evropská letecká společnost Ryanair. Ta ostatně už i v tomto týdnu oznámila velké škrty v Německu a další škrty ve Vídni. Opakovaně poukazuje na vysoké poplatky, případně daně v různých státech a na různých letištích. A já očekávám, že tady na toto bude velmi ráda reagovat. Je to její styl komunikace. A očekávám, že to využije minimálně k tomu, aby se pokusila získat nějaké výhody přímo na letišti. Jak to pocítí cestující? No tak pokud se letecká společnost rozhodne nějakým způsobem svou síť redukovat, tak bude horší nabídka, případně i toto může potom následně vést k růstu cen. A je taky pochopitelné, že může dojít k nějakému zvýšení na cen letenek, protože právě tyto poplatky jsou v nich započítány, takže pokud porostou, tak může dojít k nějakému zdražení. Nicméně asi si myslím, že můžeme posluchače uklidnit. Neočekával bych nějaké drastické zdražení. Opravdu toto budou korunové částky, které se mohou do letenek promítnout.
0: Když zůstaneme u hospodaření samotného letiště, tak samotné letiště přitom není podnik ve finančních problémech. Loni vydělalo přes 3 miliardy korun a počet cestujících dál roste. Tak co je dnes jeho největší ekonomickou výzvou?
1: Přesně tak, letiště se daří, vydělává, myslím si, že je to minimálně ekonomicky zdravá firma. Já si myslím, že tou výzvou bude právě to období, které má teď letiště za sebou a před sebou, zároveň s novým šéfem, protože utíká čas a konkurence jde dopředu a pokud jsou informace, které máme ze všech stran pravdivé, že se nic v uvozovkách neděje a neposouvá, no tak konkurence se posouvá, konkurence roste. Nejnověji Krakov například odstartoval stavbu rozšíření terminálu a v Praze sice ano, ty projekty se posouvají, ale pořád si myslím, že letiště utíká čas, pokud nebude jednotné i s vedením a nebude se schopno posunout, budou tam nějaké rozkoly mezi zaměstnanci a vedením, takže v tom bych teď viděl tu výzvu.
0: Dodává Vojtěch Očadlý ze serveru zdopravy.cz. Děkujeme moc za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
1: Děkuji, nastanou.
0: 9 hodin, 17,5 minuty posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plusa. Jdeme do zahraničí. Ulice španělského přístavu Ceuta na severu Afriky jsou po masivním příchodu více než 70 tisíců nelegálních migrantů z konce července stále plné běženců. Zoufalou situaci bez perspektivy stále víc běženců řeší návratem zpátky do Maroka. V uplynulých dnech se dobrovolně vrátili téměř 3 tisíce z nich. Ceuta se mezitím chystá na návštěvu španělského královského páru v příštím týdnu. Krizi ve španělském autonomním městě na severu Afriky včera poprvé promluvil v marockém parlamentu i král Mohamed VI. A víc si teď řekneme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou. Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Od srpna dobrovolně ze Ceuty odešlo podle španělských zdrojů skoro 11 000 migrantů, čtvrtina z nich v posledních dnech. Opouštějí zejména maročtí muži Ceutu skutečně dobrovolně nebo na ně španělské úřady vyvíjí tlak?
2: No, tých dôvodov je niekoľko, prečo Ceutu opúšťajú. Jednak si mnohí predstavovali, že po prekročení hranice na španielske územie do exklávy na severe Afriky to budú mať oveľa jednoduchšie, aby sa dostali ďalej do Európy cez pevninské Španielsko. Jednak si podľa ich výpovedí mysleli, že sa Španielsko lepšie bude vedieť o nich postarať, no ale tisíce migrantov už viac ako 2 mesiace prežíva vo veľmi zlých podmienkach na uliciach, pretože nie všetkým sa podarilo dostať sa do provizórnych prístreškov a stanov, ktoré im poskytlo Španielsko. Spávajú v parkoch, na pláži si vytvorili také stanové tábory, svojpomocne poznikali rôzne osady, či už teda na plážach, alebo v miestnom lesíku, v priemyselnej zóne. Mimochodom, jednu z tých plážových osad práve pred pár dňami úrady zlikvidovali. Miestni ľudia, Ceuťania, neustále protestujú proti prítomnosti týchto migrantov a stále častejšie sú aj potyčky medzi španielskou políciou, migrantmi, armádou a to, čo mnohých z týchto, hlavne teda Maročanov, vedie k tomu, že sa radšej teda navracajú, je ten fakt, že nechcú mať záznam v policajnom registri, ktorý by mali, ak by teda nesplnili podmienky na azyl.
0: Dá se odhadnout, kolik nelegálních migrantů v Ceutě je aktuálně a jakému počtu běženců i nezletilých vlastně?

0: úřady doposud udělali triáž, to znamená, že identifikovali a otevřeli jim spisy.
1: Španělská vláda odhaduje, že v meste zostáva okolo 5000 dospelých migrantov. Tie miestne úrady v Ceute hovoria až o 8000 osobách. Okrem dospelých sa v meste nachádza odhadom do 1500 maloletých bez sprievodu, o ktorých registráciu a návrat k rodinám sa práve ešte stále úrady usilujú. Tá triáž, teda tá identifikácia sa doposiaľ urobila asi 4000 dospelých a 2800 maloletým. Z tých maloletých, dá sa povedať, detí asi 100 putovalo za rodinami, ktoré majú v pevninskom Španielsku, asi 200 do centier pre maloletých migrantov opäť v pevninskom Španielsku, pretože tie centra v samotnej Ceute je, ako je dobre známe, sú úplne preplnené. No takže asi približne 5000 z tých, ktorí zostávajú v meste, spĺňa profil na žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo azyl a z tých formálne zaregistrovaných žiadostí približne 1800 spisov už sa vybavilo priamo teda v Ceute.
0: V úterý a ve středu navštíví Ceutu španělský král Filip VI s manželkou. Lubico, jak moc je tato návštěva důležitá?
1: No je dôležitá, lebo jednak ide o prvú oficiálnu návštevu Filipa VI. Do Ceuty od jeho nástupu na trón pred 12 rokmi, ale samozrejme, že táto cesta má aj geopolitický rozmer, lebo sa vníma ako podpora autonómnemu mestu Ceuta a dá sa vidieť aj ako také potvrdenie suverenity, pretože Maroko z času na čas si na španielské územie, a nie len na Ceutu, ale aj na druhé autonómne mesto Melilla, na teda sever Afriky si teda Maroko nárokuje a táto návšteva potvrdzuje, že Ceuta a Melilla sú plnohodnotnou súčasťou Španielska. Pravda, že tá návšteva je diplomaticky delikátna, nielen preto teda, že sa koná, kedy sa koná, teda v čase tohto zvýšeného napätia na hraniciach a v súvislosti s týmito migračnými tlakmi, ale aj preto, že hoci Madrid návštevu označuje za vnútroštátnu záležitosť, tak v Maroku to vyvoláva nevôľu a vlastne opäť to otvára ten spor pro štatut severoafrických enkláv.
0: Včera v marockém parlamentu poprvé od počátku této letní migrační krize promluvil i marocký král Mohamed VI. Co zásadního řekl? Vyjádřil se nějaký k nastávající návštěvě španělského krále v Ceutě?
1: Priamo k tej chystanej návšteve španielského kráľovského páru sa nevyjadril, ale otázku suverenity Ceuty spomenul. Aj povedal, že španielskí politici migračnú krízu zneužívajú a tiež povedal aj to, že sa tieto migračné krízy opakujú a že to znamená, že vzťahy medzi Rabatom a Madridom sú zastarané, sú prežité. Zároveň vyhlásil, že partnerstvo so Španielskom zostáva pre Maroko suverénou voľbou a oznámil plán predložiť novú strategickú víziu vzájomných vzťahov, čo samozrejme uvádza do istej pohotovosti nielen Madrid, ale aj Brusel.
0: Dodává spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Lubica Zlochová. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
1: Pěkný den prajem.
0: Posloucháte sobotní Ranní plus, teď v 9 hodin 23,5 minuty, jdeme krátce na zprávy. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se zavřou ve 14 hodin, pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 7 lidí a dalších 10 je zraněných. Informoval o tom náčelník regionální vojenské zprávy Michailo Semenkin na síti Telegram. Další lidé podle něj stále mohou být pod troskami. V ruském Rostově na Donu na jeho západě země je po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných, 2 z nich zůstávají v nemocnici. A hurikán Isaias zeslábl na první kategorii poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida. V něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny asi 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří právě na sever do Alabamy. 5,5 minuty před 9:30 je teď čas na pozvánku k poslechu nedělních příběhů 20. století. Nový díl našeho dokumentárního cyklu bude věnován osudům paní Mariky Arvan, která dnes žije v Kanadě, ale pochází z jižního Slovenska. Narodila se po válce v rodině přeživších holokaustu a její život zásadně poznamenal nacistický i komunistický antisemitismus. Posluchačům, čtenářům by jméno Mariky Arban mohlo být povědomé a v loni u nás totiž vyšla jí vzpomínková kniha Útěk před totalitou. Ve vysílání je teď ale s námi Adam Drda. autor příběhu 20. století. Dobrý den, Adame.
2: Dobrý den, dobré ráno.
0: Z jaké rodiny paní Arban pochází? Co měli její rodiče za sebou a jak se to promítlo do jejího života?
2: Oba její rodiče, jak tedy otec Imrich Reitman, tak její matka, která se narodila jako Magda Fenešová, tak jak zaznělo, byli přeživší holokaustu, že to vezmu z té matčiny strany, tak ta maminka byla deportována z Maďarska, při Jižní Slovensku zabrali Maďaři, tak byla deportována do Osvětimi se svou matkou a jak si přežila Auschwitz, ale z téhle strany té rodiny zemřelo 36 příbuzných. A ze strany otce Imricha Reitmana, jak si také zemřela řada lidí, ten otec se skrýval v Maďarsku za války před holokaustem a obě ty rodiny vlastně Mariky Arban, to, co by z matčiny strany, prošly takovýmihle věcmi. Oba její rodiče za války ztratili první partnery a teprve po válce se vzali. No a ta kniha Mariky Arban, já to popisuju příliš zdlouhavě, je právě zajímavá tím, že ona popisuje, jaké to je vyrůstat jako dítě lidí, kteří mají takovéhle trauma a co to vlastně je to, židovství ve střední Evropě, jaksi v takovéhle době.
0: V úvodu jsme zmínili, že se Mariky Arban dotkl i komunistický antisemitismus, tak jak, v jakém smyslu, jak konkrétně?
2: To je, myslím, dost důležité, protože ona je poválečné dítě, ona se narodila v roce 1948 a vlastně, když se ty rodiče trošku jak se dostali z těch válečných prožitků psychicky, tak začal komunismus a jejího otce Imricha Reitmana zatkli v roce 1951 na Slovensku. Bylo to v souvislosti s takovým tím komunistickým tažením proti sionistům v duchu teda komunistického hesla, že každý žijte sionista, každý sionista je špion. A ten otec Imrich Reitman byl vyšetřován bez soudu 2,5 roku. To 2,5 roku byl ve vazbě, aniž by byl odsouzen. A byl viněn v podstatě z různých spiknutí a z hospodářské kriminality. A tahle ta malá Marika Arban s matkou se snažili nejdřív zjistit velmi komplikovaně, kde je a jak si byli různě postihovány v civilním životě, museli opustit část svého domu a podobně. Takže to je další taková část a najednou to dítě, které se nejdřív teda vyrovnává s tím, jako tříletá holčička, že má trochu jiné rodiče, kteří mají nějaké problémy, tak se vyrovnává s tím antisemitismem přímo a s tím, že tatínek je ve vězení a pak to ještě vyvrcholilo tím, že Mariku Arban nějaké jiné děti na Slovensku napadly jako židovku. Takže je to taková kniha, co to je prostě v antisemitismus v běžném životě, který v podstatě nikdy nekončí. A ta knížka Mariky Arban, stejně jako to vyprávění její, se myslím vyznačuje tím, že je takové velmi, velmi úsporné a zároveň velmi hutné. My jsme ty příběhy 20. století z tohohle důvodu rozdělili na dvě části. První je tato historie válečná a poválečná a druhá část potom bude taky zajímavá, to je emigrace celé té rodiny do Kanady, což je zase další zajímavé, rozsáhlé téma.
0: Adame, máme poslední minutu. Nakolik se jí podařilo s těžkými zkušenostmi z dětství později vyrovnat? Dá se v jejím příběhu mluvit o určitém osvobození od minulosti?
2: Já si myslím, že to je prostě věc, která se s člověkem a s Marikou Arban tak, jak mluví, táhne. Ona se s ním samozřejmě vyrovnala tím, že to je člověk, který normálně funguje, ona je velmi inteligentní, učí, žije v Kanadě, ale zároveň ten antisemitismus jako nezmizel. No a to je taky součást těch příběhů, protože teď po celém západním světě zažívá velký nárůst a Marika Arban v tom našem rozhovoru zmiňuje, že v Kanadě má nějaké antisemitské incidenty v podstatě na denním pořádku, že to souvisí samozřejmě se situací v Gaze a tak dál. A pro zajímavost, v Kanadě bylo 6800 antisemitských incidentů v roce 2025, což je téměř 19 za den a ve srovnání se situací před 7. říjnem je ten nárůst asi 146%, takže ona o tomhle tom mluví a mluví o tom, jaký to proniká vlastně do života života, do různých kontaktů se známíme a tak dále.
0: Poslechu příběhů 20. století nás pozval Adam Drda. Díky za to, naslyšenou.
2: Já taky děkuju, naschledanou.
0: A už jen připomenu, že pořad vysíláme jako vždycky v neděli večer na Plusu krátce po 20. hodině. Teď už sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus končí. Za celý tým, který ho připravil a dnes si odvysílal, vám za vaši pozornost děkuje Martin Matějka. Mezitím bylo 9:30 a na řadě jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Až do 14 hodin můžou lidé hlasovat v komunálních volbách. Ve třetině obvodů vybírají také nové senátory. Hned po uzavření volebních místností začnou komise a Český statistický úřad sčítat hlasy. Ve větších městech to může trvat až do zítřejšího rána. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 7 lidí a dalších 10 je zraněných, informoval o tom náčelník regionální vojenské správy Michailo Semikin na síti Telegram. Další lidé podle něj stále můžou být pod troskami. V ruském Rostově na Donu na jihozápadě země je po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných, 2 z nich zůstávají v nemocnici, uvedl to gubernátor rostovské oblasti Jurij Sljusar. Čína a Evropská unie dosáhly dohody v důležitých otázkách, které hrozily přerůst v obchodní válku. Obě strany to oznámily na závěr dvoudenních jednání v čínské metropoli Pekingu. Za klíčovou pasáž považují obě strany tu část dohody, která by měla skončit konkrétním snížením cel na vybrané produkty, tak jak to požaduje Světová obchodní organizace. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Hurikán Isaias zeslábl na první kategorii poté, co zasáhl pobřeží amerického státu Florida. V něm vítr zpomalil ze 165 asi na 105 km za hodinu. Ve státech Florida a Alabama je teď bez elektřiny asi 600 tisíc lidí. Hurikán dál míří právě na sever do Alabamy, kde by měl ještě dnes zeslábnout na tropickou bouři. Pokračuje sbírka historických domácích elektrospotřebičů Národního technického muzea v Praze. Do 17 hodin je možné odevzdat staré elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend. Událost na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Jejím cílem je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. A v keltském skanzenu v Nasavrkách pořádají Archeoden. Speciální program k Mezinárodnímu dní archeologie nabídne ukázky přípravy březového dechtu nebo tavení rudy. V dílnách si pak návštěvníci můžou vyzkoušet výrobu barev nebo sestavit hrnčířskou pec. Opidum bude otevřené od 10 do 16 hodin. Dnes je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne má od severozápadu oblačnosti i srážek ubývat a teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni, na jihu Moravy se ojediněle dostanou až na 18 a na horách bude kolem 7 stupňů. To byly zprávy, následuje zaostřenový ta pohanky.
5: Od šokujících teroristických útoků Hamásu ze 7. října 2023 uplynuly 3 roky. Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny tenkrát v Izraeli zabili asi 1200 lidí, většinou civilistů. Do pásma Gazy pak odvlekli přes 200 živých rukojmích a odvezli také těla desítek zabitých, celkem 251 lidí. 41 rukojmích zemřelo v zajetí. Izrael pak reagoval rozsáhlými vojenskými operacemi. Od začátku války bylo v Gaze podle tamního ministerstva zdravotnictví zabitých přes 74 tisíc Palestinců, včetně tisíců žen a dětí. Historička Anna Hájková učí na University of Warwick ve Velké Británii a poznamenává.
6: Najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. To je jako velká změna, no.
5: V debatě o odpovědnosti za zabíjení palestinských civilistů se pozornost často soustředí jen na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podle Čechopalestinky Lamis Bartuškové Chalilové je to alibistický postoj.
7: Protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. a za to nemůže jenom Netanyahu.
5: Česká vláda se před necelým rokem vyměnila, ale její postoj a podpora Izraele zůstává beze změny. A česká společnost je i třeba židovským akademikům, jako je Irena Kalhousová, ochotná naslouchat.
8: Mám hodně pozvání třeba přednášet po českých městech, ale i jako vesnicích.
5: Další Palestinec, žijící v Česku, antropolog Yasar Abuchoš, naopak upozorňuje na to, co považuje za nedostatečnou pozornost věnovanou utrpení Palestinců.
9: Fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí, páchané skutečnými pachateli.
5: Při poslechu pořadu Zaostřeno o Židech, Palestincích a českém pohledu na jejich konflikt vás vítá a od mikrofonu zdraví Vít Pohanka.
3: Zaostřeno.
10: El marakamim shochen bameromemim.
5: Rabín brněnské židovské obce Menashe Kliment pronáší modlitbu za zemřelé. Je srpen a jsme v Ivančicích u Brna. Jako součást mezinárodního a multižánrového festivalu židovské kultury Štetlfest se tady před vilou průmyslnické rodiny Plačkových pokládají kameny zmizelých.
10: Began eden de menuchatam, lachem balarachamim, jastirem beseter kenafaf reolamim.
5: Obřad připomínající jednu z milionů tragédií holokaustu a potažmo celý festival nikdo nenarušuje, akce nevyžaduje žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Ani si to neuvědomujeme, ale na pozadí toho, co se děje poslední tři roky v Gaze a také na západním břehu Jordánu, je v tomhle ohledu Česko docela výjimečné. Potvrzuje mi to ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity Irena Kalhousová, když se o něco později procházíme starým Brnem.
11: Změnilo se něco na vašem profesním nebo osobním životě od 7. října 2023?
8: Tak zaprvé bych chtěla říct, že vlastně mám velkou radost, že Štetlfest se koná, že se právě koná v takhle otevřené atmosféře, že vlastně kdokoliv může přijít, nenarazí na bariéru policistů a další ochranky, protože to je něco, co by se dneska bohužel už ve většině zemích na západ od nás, včetně Spojených států amerických, nemohlo stát. Jo? A to si myslím, že je vlastně hrozně smutný, že po 7. říjnu jakékoliv diskuze nebo přednášky nebo jakékoliv akce, které se týkají témat Izraele, ale vlastně dneska už i židů, židovské kultury, židovského náboženství, tak vlastně vyžaduje naprosto jako speciální ochranu, protože jednoduše ty události na Blízkém východě se jako promítly do života židů v diaspoře. A co se týče mého osobního života, tak, nebo pracovního, tak určitě samozřejmě ta pozornost na mě je mnohem větší, protože prostě to téma rezonuje a já jsem se stala jako člověkem, který se k tomu tématu vyjadřuje poměrně často.
11: V médiích jste jako doma, bych skoro řekl?
8: V médiích jsem asi jako hodně. A takže mám hodně pozvání třeba přednášet po českých vlastně městech, ale i jako vesnicích, což je pro mě nová zkušenost a je to vlastně strašně zajímavý. A baví mě to. Určitě, co se týče výuky, tak na jednu stranu mám radost, že vlastně víc a víc studentů se o to téma zajímá. Ale samozřejmě vždycky, když jdu do té třídy poprvé na začátku semestru, tak mám trošku jako stažený žaludek, protože nevím, co mě v té třídě čeká. Jo? Jestli tam bude skupina studentů, která tam prostě jako mě přijde jako vykřičet a vypískat, nebo jestli tam budou studenti, kteří se budou snažit třeba jakoukoliv diskuzi unést jedním nebo druhým směrem.
11: A stalo se vám to někdy?
8: Stalo. Ale vlastně chci říct, že pro mě je strašně důležitý a snažím se to akcentovat, že z mé zkušenosti velká část studentů, a tady se bavíme opravdu jako o procentech 80-90+, se chce o tom tématu něco dozvědět, chce o tom tématu diskutovat, chce prostě vlastně se seznámit prostě s fakty. A pak je tady ta malá skupina, která se rozhodla, že vlastně je potřeba, aby ta diskuze vůbec žádná nebyla a snaží se pomocí různých metod, ať už právě křičením nebo nevím, zapínáním protipožárních alarmů, vlastně tak znepříjemnit jakoukoliv výuku nebo přednášky o Izraeli a Blízkém východě, že si spousta organizátorů řekne, že radši to ani dělat nebudou, protože to je prostě strašně složitý to zajistit a zabezpečit, aby to opravdu třeba nepřerostlo z toho verbálního násilí do nějakého fyzického.
5: Řekla mi v Brně Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity.
3: Posloucháte Zaostřeno.
5: Jak českou debatu o Izraeli a Palestincích vnímá člověk s palestinskými kořeny? Antropologa doktora Jasara Abuchoše, který bydlí v Praze a pracuje na Akademii věd, jsem se nejdřív zeptal, proč podle něj česká politická reprezentace tak výrazně podporuje Izrael.
9: Ty politici vysvětlují sami jako navázání na nějakou kontinuitu, jako způsob po posílení demokratické identity a legitimity polistopadových změn, dejme tomu. Takže je to vlastně něco, co nás činí demokratickými z hlediska těch politických elit a potvrzuje naši demokratičnost, proto k tomu patří prostě i změna vztahu k jiným politickým proudům a reprezentacím ty, které byly za období komunismu prostě preferovány. Přátelé, bývalí přátelé našich nepřátel se stali našimi nepřáteli. Takhle to vysvětlují ty politici. Já nevím, jestli to tak tahle z toho historické vysvětlení jde brát úplně za bernou minci. Já myslím, že je to politizace té otázky, vlastně, kterou vy jste položili. Jo? Že to, že jsme že český stát a česká veřejnost je proizraelská, je samo o sobě politikum spíš než popis nebo vysvětlení nějaké historie.
5: V článku, který jste nedávno napsal, používáte v souvislosti s Palestinci anglický výraz killability, česky možná killabilita. Mm-hmm. Jak byste význam toho výrazu vysvětlil posluchačům? O čem to je?
9: No, překládá se to jako zabitelnost, něco takového, a já jsem ten pojem, ho používám samozřejmě v přeneseném slova smyslu, nechce se tím říct, že česká veřejnost nebo Česko se podílí na zabíjení Palestinců, i když, jak víme, export vojenského materiálu do Izraele roste od 7. října z Československa do... Takže i tahle ta komplicita by se tam dala najít, ale to není to, na co já jsem mířil. Ta zabitelnost se týká vztahu k neštěstí a úmrtí lidí, kteří nejsou vnímáni jako plnohodnotní lidé. Ta zabitelnost poukazuje na to, že smrt některých je pokládaná v podstatě za netolik hodnou truchlení, netolik narušující vlastně náš vztah k právu a tak dále. Velmi, není to něco, co by se týkalo jenom Palestinců, to je konečně to, tenhle ten pojem pochází z takového proudu myšlení od Agambena po Judith Butler, kteří se zamýšlejí nad tím, za jakých okolností docházelo k masovému násilí, jako třeba v koncentračních táborech, kdy lidé byli nejdřív zbaveni svých práv jako lidí a proto vlastně neexistoval morální rozpor v tom, že jsou zabíjeni.
5: Malá vsuvka. Jasar Abuchoš byl mimochodem také jedním ze tří českých Palestinců, kteří se domáhali omluvy státu za výroky tehdejšího ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka za Starosty a nezávislé. Ten v české televizi označil nenávist ke všemu izraelskému za základ genetické výbavy Palestinců. Žaloba směřovala proti státu zastoupenému ministerstvem zahraničí, které po zrušení ministerského postu pro evropské záležitosti převzalo za jeho vyjádření odpovědnost. Soud před několika měsíci označil výroky Martina Dvořáka za protiprávní a nařídil omluvu. Ovšem ministerstvu. On sám nicméně později označil svá slova za nepřijatelná a omluvil se také.
9: Soudkyně, a to mě zaujalo, ta moje úvaha vlastně vychází z toho, že pro soudkyni to bylo naprosto jednoznačné, že je to nepřijatelný výrok. I pro mě to byl naprosto nepřijatelný výrok, přesto jsem nezaznamenal adekvátní odpovídající reakci na nepřijatelnost takových výroků. A ta osobní omluva vlastně nic neřeší. To, co já jsem, na čím já jsem se zamýšlel a k čemu ten pojem killabilita se ukázal docela nápomocný, bylo, za jakých podmínek je možný myslet tu anihilaci Palestinců jako okolnost, jako vedlejší škodu. A to je, myslím, to, co výrazně poznamenává místní reflexy válečných zločinů v Gaze a toho, co se za poslední roky v Gaze odehrává, o čemž máme spoustu dokladů. Přesto prostě fungují všechny ty mechanismy odclonění toho, abychom se na to podívali jako na utrpení skutečných lidí páchané skutečnými pachateli.
5: Antropolog Yasar Abu-Ghosh.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Válka ale zasahuje také do života Židů mimo Izrael. Historička Anna Hájková žije ve Velké Británii a přijala letos do Brna také na Štetlfest. V parku pod Petrovem jsme si povídali o tom, jak se v Británii od 7. října změnila atmosféra kolem židovských kulturních a vzdělávacích akcí.
6: My máme v Británii židovské festivaly, máme Jewish Book Week, myslím v únoru, a je Limut, spousta dalších.
11: A to je v Londýně? Pardon, se omlouvám.
6: Jewish Book Week je v Londýně a Limut je vždycky v jiném městě. Je samozřejmě, ta security vypadá úplně jinak. Ale antisemitismus v Anglii nezabrání židovské radosti a židovskému životu.
11: Ale zhoršil se za poslední dobu. Nebo je víc viditelný?
6: Antisemitismus ve Velké Británii je víc viditelný a možná je kolem něj trošku víc veřejné paniky, ale taky máme antimuslimský rasismus a násilí. Takhle, člověk si dává možná, nechci říkat větší pozor, ale ten duben a květen tohohle roku, to nebyla sranda, když bylo po sobě několik útoků, byl žhářský útok, myslím, na synagogu ve Finchley, byl ten útok nožem na tři lidi v Golders Green a samozřejmě poslední Jom Kippur byl útok na tu manchesterskou synagogu, takže to jako není pěkné, ale když se kolegové z Birkbecku upozorňovali na to, když se podíváme na větší obrázek, tak je taky otázka, kdy si lidi začnou děsit z jinak relativně izolovaných jevů. Jo. A je to taky zpráva, která si myslím jako dobře prodává, je docela medializovaná. Takže bych odpověděla na tvou otázku, antisemitismus v Anglii se zhoršil, ale taky veškerý i rasismus vůči muslimům se mnohem zhoršil.
11: A možná to souvisí celkově s polarizací společnosti, tak jak to vidíme i v jiných zemích, včetně České republiky konec konců.
6: Přesně tak.
11: Ale dá se asi říct, že od 7. října 2023 se přece jenom něco změnilo v tom, jak například, jak se říká anglicky, Jewish studies, Jewish culture, Jewish events jsou přijímány většinovou společností. Jakým způsobem?
6: No, abych to řekla slovy z mého, myslím, vratislavského kolegy Marčina Vodzinského, že jde jsou najednou ty zláci. Jo. Je takové vnímání na sociálních médiích, narrativu, kdy nejenom, že lidi, myslím, velmi zaslouženě kritizují okupaci palestinských území a násilí a těch settlers,
11: osadníků
6: a genocidu v Gaze, ale vlastně berou Izrael jako metaforu veškerého zla na světě. Což začíná být problematické, ale není nutně antisemitské, ale potom vlastně obvinují Židy v exilu schování státu Izrael a ptají se nás, nebo někdy se ani neptají, co si myslíme o Izraeli. A to začíná být samozřejmě antisemitské. A najednou vidím, jak studenti se třeba jako neberou židovské kurzy, nebo chodí lidi na moje přednášky a ptají se mě, co říkám, moje kniha o Gaze, moje kniha samozřejmě není o Gaze, já neumím hebrejsky a nepíšu o izraelských nebo palestinských dějinách. A nejenom, že jsou prostě některé přednášky se vůbec nekonají, ale najednou Židé, kteří dlouho byli vnímáni jako vlastně takový ten underdog, tak jsou najednou ten zlý pes. A to je jako velká změna, no.
11: Ale není to nakonec něco pochopitelného při všech těch zprávách, co lidé dostávají prostě z Gazy, jak to vidí v médiích?
6: Ne, Vítku, je to antisemitismus.
11: Je to antisemitismus.
5: Historička působící v Británii Anna Hájková. Nakonec ještě jeden palestinský hlas. Lamis Bartušková Chalilová, která má českou maminku a palestinského otce, vyrůstala ve Spojených arabských emirátech. Do Česka se vrátila na vysokoškolská studia a dneska žije s českým manželem a rodinou v Praze.
11: Změnil se podle vás za 3 roky od 7. října 2023 postoj Čechů, nebo ten český obecně řečeno pohled na Palestince a na válku v Gaze? A jestli ano, tak jak? A jestli ne, tak proč myslíte, že ne?
7: Podle sektoru, podle věkové kategorie, podle zájmu se určitě trošku změnil. Posun tam jako určitě je, to by byla katastrofa, kdyby se nezměnil. Ale bohužel to většinový gro a i média vlastně je co zlepšovat a je tam dost prostor na to reflektovat na tu realitu a respektovat to, co se tam děje a nějakým způsobem to vyhodnocovat. Bohužel jediná jakoby většinová reakce je to v některých segmentech přiznat, že to, co se tam děje, se tam nemá dít. Možná nepoužívají slovo genocida, válečné zločiny, horory a tak, ale přisuzovat to jednomu člověku, a to Netanyahu. A to je strašně alibistický postoj, nebezpečný, protože to je systémový výsledek politiky dlouhodobý státu Izrael. A za to nemůže jenom Netanyahu. Takže to vidím jako takový nebezpečný v českém prostředí, že svalujeme tu vinu na Netanyahua s tím, že teď budou volby, on prohraje a můžeme jít dál. A už není žádná jakoby responsibilita, zodpovědnost české společnosti, českých politiků, českého mainstreamu, českých médií a žurnalistů reflektovat, jak vlastně selhali za ty 3 roky.
11: Na druhou stranu jsme teď v českém veřejnoprávním rozhlase, povídám si s vámi, povídám si s jinými Palestinci a co jsem se díval, taky přinejmenším na českém rozhlase plus teda zazněly palestinské hlasy.
7: Musím říct, že český rozhlas je jeden z mála veřejnoprávních médií, který dali prostor pro nejenom Palestince, ale pro jiný pohled na věc, která nebyla jakoby s razítkem izraelské armády. A to mě potěšilo. Jenomže když vemu českou televizi, vemu hlavní noviny, tisk, tak k tomu tak nebylo. A bohužel se střídali, nebudu je jmenovat, ale střídali se 2-3 hlasy. Ty se jenom opakovaly a vlastně já to dost sleduju, takže vlastně ty talking points, které měli izraelský mluvčí, nebo v jeden týden všechny hlavní hlasy ve světových médiích jeli ty stejné body. Takže to bylo jako kdyby to dostávali e-mailem, tenhle týden se soustředíme na tyhle 5 bodů a budeme je opakovat. A to mě docela mrzelo, protože byly jiný hlasy, dokonce si tvrdím říct, že v Izraeli byla větší rozmanitost názorů a ta škála byla mnohem sebekritičtější, než jsme měli my tady v Česku.
11: Vy sama jste Češka i Palestinka, jestli to takhle můžu říct. Jak jste v těch posledních 3 letech, jak si osobně tu českou debatu o Gaze, o tom, co se děje v Gaze především, prožívala a změnilo to třeba váš pohled na českou společnost nějakým způsobem?
7: Já musím říct, že možná ten první šok nebo zklamání přišlo v roce 2021, kdy byla poměrně kratší válka mezi Izraelem a Gazou. To bylo hned po covidu. Ještě jsme se jako dostávali z toho covidu a já si pamatuju, že jsem vyšla ven na ulici a na státních budovách jako městský úřad byly obrovský vlajky Izraele. To jsem nechápala upřímně, proč. Jako. Takže to byl jako moje první příprava na to asi, co přijde, že jo, v roce 2023, když to přišlo, tak už jsem nebyla tak překvapená těmi vlajkami na ministerstvech.
11: Tak zase pro pořádek, bylo to po 7. říjnu, po tom, co se stalo 7. října a to
12: já chápu, jaká jsou čísla, ale to bylo naprosto šokující a drsné a kruté.
7: Ano, ale trvalo to pak strašně dlouho a ta podpora byla nekritická, absolutní a schovával se zatím trošku rasismus, islamofobie a antipalestinský rasismus, jak dneska víme.
12: Pardon, když říkáte, jak dneska víme, mohla byste dát příklad
7: toho? To jsem právě chtěla říct. Já si myslím, že obecně západní společnost a Česká republika možná taky se stala victim,
12: obětí
7: toho, co kritizovala u totalitních režimů. Totalitní režim si vybírá od OSN a od Amnesty a od Human Rights Watch a tak dále, z lidskoprávních organizací, jakou zprávu podpoří a vypíchne a bude citovat a jakou bude ignorovat, když se to týká jeho. To samé se stalo tady. Když Amnesty International, Human Rights Watch, různé organizace uvnitř OSN, experti na mezinárodní právo, Lemkin Institute, který přišel s definicí genocida, jako jeho raison d'être je genocida, toto nazývá jako válečný zločiny, tak česká společnost nebo český experti nebo politici absolutně tohle odmítali. Dokonce jsme měli premiéra, který sliboval Izraeli, že bude izraelský hlas uvnitř Evropské unie. To byla jako hysterie, absolutní hysterie. A strašně zvláštní, že v českém prostředí ta politická strana, která byla ve vládě, i ta opozice se na tomhle tématu shodly. To bylo velký zklamání samozřejmě. A ta dehumanizace palestinského lidu, tak jednoznačně v České republice, která dokázala před pár lety jenom tak souznět a tolik podporovat ukrajinský lid a otázku Ukrajiny a chápat tu šílenou humanitární krizi, kterou prožívali Ukrajince a přijmout je jako uprchlíky, takže to umí. To není, že je to společnost, která neumí mít soucit. Oni to umějí, ale nejsme si všichni rovni zřejmě. A ta dehumanizace Palestinců, že prostě nejsou na stejné úrovni lidskosti nebo si nezasloužejí naší solidaritu s nima nebo soucit s tím, co prožívají, byla vidět. No, a to zklame člověka.
12: Když bych to řekl úplně prostě naplno, Ukrajinci dobrý, protože jsou bělejší, když to takhle řeknu doslova, kdežto Palestinci, ty jsou tamhleti z toho Blízkého východu, který jsou tmavší a jsou to muslimové, takže ty si nezaslouží naši podporu stejně jako ti Ukrajinci.
7: Ano. A hlavně to nebylo overnight. To se nestalo
12: ze dne na den.
7: To je výsledek dlouhodobý mediální masáže, konkrétní, systematický, jak začerňovat určitou společnost, nepoukazovat na benefity diversifikace, nepoukazovat na to dobrý v té společnosti a nebýt sebekritičtí. Já jsem pochopila, že prostě Evropa se nezměnila. To samé udělala Židům, dehumanizovala je a pak byl holokaust. A Palestinci a Arabové a muslimové jsou noví Židé v určitých společnostech. A to si myslím, že je obrovský selhání. Protože když řekneme never again, tak to není jenom never again for the Jews. To je never again for anyone.
12: Pro všechny,
7: protože ono to nevypovídá o tom, co se děje té společnosti, té oběti. Jo? Ono to spíš vypovídá o tom, co evropská společnost, jak je ochotná se naučit ze své historie, ze své minulosti a jak neopakovat tyhle chyby. Ale když to budeme každých 70 let opakovat a pak zase postavíme 10 mauzoleů a muzeů a výstav a dáme pár věd do knih, do učebnic a poklepeme se po zádech a řekneme si, OK, jdeme dál, tak kdo bude další? Já to vidím jako strašně nebezpečné. A nejenom proto, že jsem Palestinka. Já to vidím jako nebezpečný, protože kdo bude další? Budeme mít špatný gen? Nebudeme mít dobrý oči pro novou budoucnost? Budeme mít nějaký syndromy? krevní skupina. Co bude to nový kritéria, který bude strašně jednoduchý, kvůli kterému se bude dehumanizovat společnost?
5: Slovy Lamis Bartuškové Chalilové končí dnešní Zaostřeno věnované Židům, Palestincům a českému pohledu na jejich konflikt 3 roky po teroristických útocích ze 7. října. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K jeho dalšímu poslechu vás zve Vít Pohanka.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
4: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Češi mají ještě 4 hodiny na hlasování o složení místních zastupitelstev i Senátu. Demokraté v americkém Senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Hezké dopoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Už 2 hodiny jsou dnes otevřené volební místnosti pro komunální a senátní volby. Včera dorazilo k urnám většinou 20-30% voličů. Jaký je dnes po ránu zájem o hlasování v Napajedlích na Zlínsku, sleduje reportérka Tereza Chrastinová.
13: Já se právě nacházím u městského úřadu v Napajedlích, kde je jedna z volebních místností. Volební účast ve městě se aktuálně pohybuje mezi 30 místy až 45%. A k volebním urnám přichází další lidé. Chodí jednotlivci, páry i rodiny s dětmi. Jedním z témat ve městě je kromě dopravy a nedostatku bytů pro mladé, například i osud uzavřeného Hřebčína. Ve volební kampani se řešilo i další fungování místního zámku. Ten aktuálně patří soukromému vlastníkovi a je na prodej. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se vyhradil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Z ruzyňského letiště dnes večer odletí první letadlo přímé linky do vietnamské Hanoje. Lety bude provozovat společnost Vietjet Air 2x týdně, a to v sobotu a v úterý. Letadla Airbus A330 budou mít mezi přistání v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle odhadu letiště mohlo využít více než 67 tisíc cestujících, říká jeho mluvčí Jiří Hanych.
14: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
4: V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko kontrolují svah nad hotelem Praha. Během včerejšího večera se na tamní parkoviště sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Podle mluvčího zprávy parku Tomáše Salova další následné řícení skalních bloků nehrozí.
15: Aktuálně skalní četa prohlíží svah nad vysokozátěžovými bariérami, pátrá po příčině toho řícení. Vycházíme z předpokladu, že se může jednat například o vyvrácený strom, který svými kořeny uvedl kameny do pohybu.
4: Parkoviště vedle hotelu zůstává uzavřené. Dnes máme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později odpoledne mají od severozápadu ustávat. Teploty vystoupí na 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až na 18, na horách bude kolem 7. Zítra pak bude v Čechách místy na Moravě ojediněle pršet a teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. To byly zprávy a teď už na Plusu otevíráme laboratoř.
16: Dá se říct, že jsme ve válce z pohledu toho, jak to dopadá na naši mysl?
17: Z mého pohledu určitě válka dopadá na nás buď to přímo, když jsme na územích, nebo když jsou lidé na území zasažených válkou, nebo se jí nějak aktivně účastní, nebo jsou vysídlení. A některé výzkumy ukazují, že vlastně lidé vykazují příznaky posttraumatické stresové poruchy i v případě, že to trauma je prostě zprostředkováno distančně na dálku.
16: Takže vlastně není divu, že někteří naši třeba přátelé známi vysedávají u sociálních sítí a sledují, jak se posouvá fronta.
18: Jakmile cítíme nějaké to ohrožení, ať už blízké nebo vzdálené, tak můžeme mít různé mechanismy, buď to úplně vytěsnit, anebo naopak na to tu svou pozornost soustředit, což nepochybně evolučně nějaký vyvinutý mechanismus, jestliže je něco, co nás potenciálně může velmi ohrozit, tak se to v té mysli usídlí a může pak podle individuálního nastavení, odolnosti, sociální podpory a tak dále, informovanosti těch lidí přeprojevovat různým způsobem. Ale potenciálně tam ten vliv určitě je.
16: I z pohledu vaší generace studentů.
19: Máme prostředkované ty zážitky z fronty a zároveň máme dostatek médií, která nám o té válce reportují.
16: Hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes jednak odborníci, kteří se zabývají lidskou myslí, lidskou duši. Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Vítám Marka Špinku, jehož oborem je nejenom etologie, ale také evoluční psychologie. Dobrý den.
20: Dobrý den.
16: Jan Beránek je zlatý medailista z Mezinárodní biologické olympiády, student. Děkuji, že jste zavítal mezi nás.
19: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
21: Laboratoř.
17: Ta nejistota prostě působí velmi negativně.
18: Ukazuje se, že ta sociální stránka v tom smyslu toho nejbližšího sociálního prostředí je u člověka vždycky nesmírně důležitá.
16: Co je k té odolnosti třeba?
17: Vazba na skupinu, flexibilita myšlení, kterou musíme podporovat a hledání smyslu ve událostech, které jsou třeba i negativní.
16: Psychiatři zkoumali dobu trvání psychických potíží lidí, kteří byli svědky útoku extremistů na Izrael ze 7. října 2023. Zajímavé je, že deprese zůstávaly během ročního sledování na stejné hladině, tak v nich rostlo něco, co ti odborníci nazývají pocitem zrady nebo zranění. Zaujalo je, a vlastně myslím i nás, kdo jsme tu studii četli, že závažněji se ty příznaky projevily u žen a u příslušníků etnických menšin. O čem to svědčí, pane profesore?
17: Pravé trauma má tendenci poměrně dlouho jako působit, ne-li navždy. Trauma je slovo, které se dneska používá, často musíme vědět, co to je trauma vlastně. Jo, musíme si to definovat napřed. Trauma je prostě nějaká negativní životní událost, která je natolik intenzivní, že nervový systém nebo mysl nemá na to ji zpracovat do standardních prostě map zkušenosti naší předchozí. A ta vzpomínka zůstane vlastně v té živé podobě, my říkáme v podobě senzoriality i s kvalitou těch vjemů, zrak, čich, prostě vidím to, slyším to. A ona zůstane jako v mysli, jako takové toxické těleso, které člověk má tendenci na něj nemyslet, vyhýbat se mu, což nejde, a ono se vlastně vrací a retraumatizuje dlouhodobě člověka. Takže negativní událost, která je nespracovaná, je to, čemu říkáme trauma. Ta studie, o které hovoříte, vlastně potvrzuje to, že bez adekvátní léčby to má tendenci prostě zůstat dlouho, dlouho, dlouho. Jo, v tomto případě rok.
16: Je to taková nezhojená rána. Tady v tomhle případě zkoumali 1052 Izraelců ve věku 18 až 40 let. Čelili třeba tomu, že někdo z jejich blízkých zemřel nebo byl unesen, musel se přesídlit, nebo oni se přesídlili. To mělo vliv zase na další věci, ztrátu příjmu a tak dále. Otázka pro Marka Špinku zní, čím to je, že některé ty psychické potíže se začnou zhoršovat až po řadě měsíců.
18: Zřejmě ta mysl v dané chvíli řeší nějaké aktuálnější problémy, a když se trošku usadí, tak se to začne nějakým způsobem vynořovat. Samozřejmě může se to vynořit v souvislosti s tím, když se objeví podobná situace, proto jedním z těch příznaků téhle z té poruchy je, že se ten člověk snaží vyhýbat podobným situacím a podobně.
16: Já jsem chtěla dát ještě slovo Janu Beránkovi, o čem jste v téhle souvislosti přemýšlel.
19: To první měření bylo zaznamenáno až po 4 měsících od té události. Zajímalo by mě, jak probíhal trend toho grafu v čase přímo po tom útoku, a vůbec by mě zajímalo srovnání aktuální úrovně úzkosti, deprese nebo té stresové poruchy v nějakém dlouhodobějším časovém horizontu.
16: Já nevím, jestli je to tedy měřitelné, my jsme řekli.
17: Měřitelné to je, a tohle je metodická chyba, ale vlastně vlastností posttraumatické stresové poruchy je to, že ona se vyvíjí postupně a já ji nemůžu stanovit tu diagnozu dřív než za měsíc. Ten měsíc je ta doba, kdy vlastně člověk by měl to trauma asi integrovat. Když to neudělá, nepodaří se mu to, tak teprv potom vlastně můžeme říct, aha, on to nespracoval, nemá to v nějaké té myšlenkové, kognitivní rovině, to trauma, ale má ho v té rovině toho zážitku, toho videozáznamu, a my to můžeme diagnostikovat. Je to problém, ale ne úplně fatální. To, co je pro nás důležité, je to číslo. 44% po těch 4 měsících mělo PTSD. U vojáků netrénovaných nebo u civilistů, kteří jsou přímo zasažený vlastně nějakou válečnou událostí anebo jsou vysídlení z důvodu války, tak to procento se pohybuje v okolo 25-30%, to má u těch Izraelců, to bylo vyšší. Takže ty parametry deprese, úzkosti a traumatizace PTSD postupně během toho roku klesaly, ale mnohem mírněji, než by měli. Proč? No prostě proto, že ten konflikt pokračuje, to tam oni vysvětluje. Kdyby ten konflikt skončil, tak by ten pokles byl asi výraznější. A to, co tam je o tom nejzajímavější, je prostě hodnocení toho, čemu ti autoři říkají vlastně na pocit zrady, nebo pocitem zrady působené morální zranění. Morální zranění je prostě něco, kdy člověk má pocit, že věci jsou špatně, ale jsou hůř, než by měly být, protože prostě někdo něco udělal sakramensky blbě. A v tomto případě ten pocit zrady je vlastně vázaný na vládu a na tu státní administrativu, že to dopustila za prvé a že s tím málo něco dělala. A ten pocit zrady vlastně postupně v čase mírně narůstal.
16: To je jeden z momentů, kdy se vědecká studie dotýká vysloveně aktuální politiky, protože to je něco, co se řeší v Izraeli v souvislosti s volbami, kde vlastně část společnosti říká, vy jste nám nepomohli, a vláda se brání, premiér se brání a říká, ale já jsem nemohl, protože jsem neměl dostatek informací. Takže trauma není jednorázová událost, ale je to něco, co pokračuje, nebo pokračuje v úzovkách jenom proto, že ten válečný konflikt se děje dál a dál.
17: Jedna z těch našich studií se tomu přesně věnuje. V případě posttraumatické stresové poruchy, což je doopravdy velmi vážná jako nemoc, jo. Má normální prevalenci v populaci u nás asi 3,5%, a jakmile prostě se něco děje, tak to leze prostě k 30%, 25%, když je válka nebo něco takového. Ale jsou dvě formy, jednak je to PTSD, to znamená, to je reakce na jednorázovou událost, typicky znásilnění, autonehoda nebo bitevní stres. Po měsíci se rozvine ten obraz, který jsme si popsali, člověk už se o tom zdá a tak dále. A pak je druhá forma, která se jmenuje komplexní PTSD, která vzniká tak, že se po jednorázovém traumatu to trauma ještě nějakým způsobem v čase má tendenci pokračovat. Jo, je to vážnější forma, má to vážnější příznaky. A to ti autoři tady neměřili, jo, aby se dalo diagnostikovat ta komplexní PTSD, což je přesně to, na co se ptáte, tak předtím ten člověk musí mít pravou PTSD a vlastně do toho je ještě dlouhodobě traumatizovaný a ono to pokračuje.
16: Poznámka Marka Špinky na závěr.
18: Sami ti autoři té studie podotýkají, že oni studovali tu izraelskou populaci, ale sami citují studie té palestinské populace. A tam právě ta situace je jiná, protože ty vlastní traumatické události v celé té své nepřijatelnosti v tom běžném životě nadále pokračují. A ty studie, já jsem se podíval do jedné z nich, které oni tam citují. A zdá se, že co se týče právě těch věcí, jako je úzkostlivost, právě ta posttraumatická porucha palestinské populace, jsou na dvakrát vyšší úrovni než té izraelské. A to počítáme tu izraelskou, která tím zasahena, protože prostě ten konflikt tam pokračuje a nadále ty lidi. Jo. Třeba jedna z těch věcí, které se ukazuje, že je důležitá v té odolnosti, je právě to moje postavení, jaké mám jistoty v životě. V té Gaze je 75% nezaměstnanost, čili lidi jsou, nemají vlastně žádnou jistotu a tím se to samozřejmě komplikuje. Takže záleží na tom opravdu, na té síle toho zážitku a na tom, do jaké míry pak je možnost nějakým způsobem se s ním začít vyrovnávat, nebo se na to kupí další zážitky, ze kterých ani nevím, kdy vůbec někdy vyjdu.
16: Tedy inspirativní ten pohled odborníku na události ze 7. října 23 a dál. Pane profesore, vy jste chtěl poznamenat?
17: Já ještě jednu asociaci k té studii. Mi to připomnělo jednu naší studii, kterou jsme publikovali, ve které jsme si kladli otázku, proč vlastně se někdo chtěl a někdo nechtěl očkovat proti covidu. Jo, byla to složitě fakt udělaná studie. A hlavní prediktor, hlavní faktor, jestli člověk se nechal nebo nenechal očkovat, byla důvěra ve vládu.
19: Mě ještě zaujal způsob, jakým vybírali ty respondenty, protože oni mají v Izraeli Panel for All, což je taková skupina asi 100 000 lidí, která má reprezentovat vzorek populace, který pro tyto účely má právě sloužit.
16: Dnešními hosty laboratoře jsou jednak Marek Špinka, který se zabývá především evoluční psychologií, také etolog, Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec, a Jan Beránek, student, který uspěl Mezinárodní biologické olympiádě.
3: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
16: Děti z Ukrajiny vykazují velkou míru úzkosti, posttraumatického stresu nebo spánkových poruch. Kvalita života je nižší hlavně u dětí, které žijí v oblastech, kde jsou útoky časté. Škola bohužel nefunguje jako ochranný faktor. Je zdrojem dodatečného stresu kvůli přesunům dětí, pobytu v úkrytu a narušení výuky. Já si teď sama vzpomínám na školu v Poltavě, kde jsme se byli podívat na východě Ukrajiny do sklepa, kde byla školní tabule a školní lavice, a působilo to na mě až jako šokujícím způsobem. Proč škola nepomůže?
18: Odolnost toho samotného dítěte nebo mladého člověka, ale snad ještě více nebo přinejmenším na stejné úrovni odolnost rodiče a vrstevníků a tak dále. To zvyšovalo tu kvalitu toho života. A zejména to emocionální fungování, ale i ty další oblasti toho fungování, jako je právě školní fungování, sociální fungování, fyzické fungování, které oni tam měřili, tak bylo do značné míry posíleno tou odolností těch nejbližších osob. Čili v tomhle je to velmi důležité a ukazuje se, že ta sociální stránka v tom smyslu toho nejbližšího sociálního prostředí je u člověka vždycky nesmírně důležitá. A na to samozřejmě evolučně byl selektován, protože máme velmi významnou a ve většině případů biparentální péči o toho mladého člověka dlouho, i v okamžicích, kde se jako už začíná distancovat nebo vymezovat svým způsobem oproti těch rodičům.

0: Například ta studie prezentuje, že jedinci s horším emočním fungováním měli nějaký způsobem lepší schopnost nad těmi emocemi, řekněme, přemýšlet nebo je zpracovávat, ale když si to člověk uvědomí jako opačnou optikou, ti, kteří na tom byli hůře a byli více traumatizováni, měli potřebu to nějak řešit, tak potom tento trend dává smysl.
1: Mluvili jsme tady v laboratoři o tom koktejlu hormonů, který provází, dejme tomu, každého z nás provází mladé lidi v tomhle věku. Tak tohle nálož opravdu si myslím náročná. Pane profesore, co vás zaujalo na téhleté práci o mladých lidech z Ukrajiny?
2: Mně se líbilo to, že vůbec proběhla. Oni tam hodně se věnovali vlastně těm mechanismům resilience. Já pracuji s představou, že resilience se vyvinula někdy na přelomu středního a pozdního paleolitu, v okamžiku, kdy vlastně většina homo sapiens, které existovaly už to má před asi 100 000 lety. Homo sapiens existuje asi 300 000 let. V této době prostě se rychle měnilo klima každých 10-15 000 let a většina našich předků vymřela a přežili jenom ty, vyselektovali se, kteří měli vlastně silné odolnostní mechanismy, aby obstáli.
1: Ano, my jsme potomky těch odolných.
2: A my jsme potomci těch odolných a nesem si ty mechanismy resilienční. A ty hlavní tři mechanismy resilienční je sociální vazba, vazba na druhého člověka, vzájemná podpora a schopnost koordinovat motoriku, chování, emoce a myšlení ostatními lidmi. Druhým pilířem je schopnost najít nová řešení v situacích, se kterými jsme se nesetkali. A třetím pilířem je schopnost rozumět té situaci, najít tam nějaký smysl. Byť se nezmění, tak když já ji rozumím, tak její dopad je výrazně menší. A to je zrovna jedna z věcí, kterou na té Ukrajině, aspoň jak já mám zkušenost, oni mají velmi dobře vypracováno. Protože oni vědí, proč bojujou. Když víme, proč bojujeme, víme proč, o čem ta válka je, že o animozitě Ruska proti Západu, která má kořeny někde u Ivana I. Prostě, když ta situace je srozumitelná, tak navzdory tomu, že je děsivá, tak ten její dopad je mnohem menší, než by se jako dalo čekat, kdyby to nemělo. Což je hrozně inspirativní a je to vlastně to, na čem bychom my v těchto složitých časech, které objektivně jsou složité, které žijeme, bychom měli stavět různé programy podpory, resilience a preventivní programy. Prostě ten svět je složitý. Máme dvě možnosti. Buď to bude měnit ten svět, což někdy jde, někdy ne, ale je to dost složitý.
1: V divadelní hře Obou bratři Čapku Adam Stvořitel, že se kanon negace přemění na zvony. To se stává málo, takže ty generály třeba nemusíme přesvědčit.
2: A nebo zvýšíme práh po dopadu, svůj práh, a ten mám pod kontrolou, pak to budeme lepší zvládat.
1: Deprese a trauma byly výrazně vyšší u dětí, které zažily přímé útoky nebo byly opakovaně přesídleny. To mě na tom ještě zaujalo, že vlastně tam jde o to, že to dítě vlastně musí změnit to svoje prostředí. Co si o tom myslíte, pane docente?
3: Ty faktory, jak moc a jakou mírou byli ti lidé traumatizováni, tak nejvíce předpovídali to emocionální fungování. Jo, a to dokonce s tím, jak se říká R-square, čili R na druhou korelní koeficient 0,5, to znamená, že polovina celého toho emocionálního fungování toho jedince byla určena těmi traumatickými událostmi, což je skutečně hodně. Takhle vysoké vysvětlení psychologii jako nebývá časté.
1: To je v té studii.
3: To je v té studii, ano. Zatímco to školní fungování, to sociální fungování, to fyzické fungování bylo také těmito faktory ovlivněno, ale zhruba jenom polovičně. Tak ve skutečnosti emocionálně ten člověk může být postižen ještě mnohem více tímhle. Ukazuje se, že to emocionální, sociální, fyzické fungování nějakým způsobem souvisí, ale zdaleka není totožné s tím emocionálním fungováním. Samozřejmě to emocionální fungování je to, o čem tady pan profesor předtím mluvil. To znamená, jak pak jsme schopni ty události zpracovávat, jak jsme schopni se soustředit na to, abychom jim rozuměli a tak dále.
1: Jan Beránek ještě přemýšlí o téhle studii v dalším kontextu. Můžete to ještě trochu rozvinout?
0: Ta nejistota, ať už je to, že se člověk neustále stěhuje, nebo to, že neví, zda uprostřed noci nebude vstávat a utíkat do krytu, mě právě jako připomíná analogii té nedůvěry k té izraelské vládě, která měla poskytnout ujištění, zajištění pro ty občany.
2: Nejistota je jedna z vůbec nejvíc negativních věcí pro lidskou mysl z podstaty toho, jak vlastně naše mysl funguje. Naše mysl funguje jako predikční systém, který má tendenci vytvářet nějaké modely, predikuje, jestli jsou nebo nejsou v pořádku a testuje pohledem do reality. To znamená, my okolní svět nefotíme, neděláme nějaké snapshoty toho světa, ale my si vyvozujeme, jaký ten svět asi je a testujeme. V okamžiku, kdy jsme v nějakém nejistém světě, příklad je třeba pro nás covidová doba, nevěděli jsme, umře u naši blízký, umřeme my, zhroutí se všechno, nezhroutí, bude to. Nějakou dobu, tak ta nejistota prostě působí velmi negativně. To, čemu se říká jazykem psychologie úzkost, jazykem informatiky, informatická nejistota. Jazykem fyziologie stres jsou vlastně tři různé názvy pro totéž, pro nemožnost vystabilizovat predikční systém a nejistota je úplně jako bazální, jako

0: mechanismus celé řady zásadních problémů, které jako se můžou stát, ale má to pozitivní stránku, protože tolerance nejistoty je psychologický rys, který je dynamický, dá se ovlivnit a my se můžeme naučit nejistotu tolerovat. My si můžeme přijmout fakt, že okolní svět je definován svojí nejistotou, že nejistota je vlastnost toho světa, který vlastně v každém okamžiku se štěpí do dalších a dalších možností a dimenzí. To je prostě vlastnost světa, ta nejistota, když to přijmeme a zvykneme si na to, tak budeme existovat mnohem bezpečnější.
1: Hosty laboratoře jsou Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec, Marek Špinka, který se zabývá především evoluční psychologií, a Jan Beránek, student.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: V další studii se ještě jednou zastavíme, vlastně dotkneme se toho tématu odolnosti. Výzkum vědců z britské King's College zkoumal psychické zdraví lidí zasažených válkou na Ukrajině. Tentokrát to nebylo záležitost dětí a zkoumali také výskyt posttraumatické stresové poruchy. Mně se líbil doprovodný článek, kde bylo tak moc zajímavě srovnáno to, co se teď děje na Ukrajině s událostmi, které třeba zažili Britové v letech 40 až 40. To je známo v historických záznamech jako Blitz. Se začaly budovat psychiatrické nemocnice, ale lidi do nich tolik nechodili. Jako kdyby se učili být odolnými. Tak nevím, jestli se trefují do něčeho, co si tady s tím tématem spojuje profesor Horáček.
0: Ukrajina se vlastně poprvé byl 2023, pak opakovaně. A to od prvního okamžiku vlastně, co vypukla ta plnohodnotná válka, jsem byl strašně překvapený, jak vlastně rozumně s tím oni nakládali. To byla vlastně vládní politika, že lidé se mají scházet, mají korzovat na ulici až do té hodiny, kdy se musí jít spát, to je 11. myslím. A že vlastně tím udržováním té pospolitosti se snažili snížit dopad toho traumatu. Jo. Prevalence PTSD, kterou v této studii, kterou teďka probíráme, oni měřili, je 25%, jo, což není tak moc zase. V té izraelské to bylo 44, připomínám. Mě to evokovalo vlastně naší studii, kterou jsme publikovali před rokem, kdy jsme si kladli otázku, kolik Čechů strádá příznaky PTSD, ne přímo PTSD. Jo, to dotazníkem se nedá stanovit diagnóza. Jo. Ale vlastně měli jsme velmi podobné nástroje, jako byly použity tady, na té Ukrajině. Ty jsme aplikovali na reprezentativní vzorek české populace. Ten jsme přeměřili v roce 24 a 25 a otázka zněla, kolik procent české populace vykazuje příznaky PTSD. Vyšlo nám 24%.
1: Tolik?
0: 24% Čechů je traumatizováno válkou na Ukrajině tak, že to prostě splňuje některé kritéria toho, čemu jsme si řekli, že budeme říkat trauma. Člověku se o tom zdá, budí ho to v noci, je to prostě silný, prostě takový komplex negativních jako emocí, má tendenci s tomu vyhýbat a stejně mu to straší v hlavě. Je to mimo jiné tou náturou, oni jsou trošku Ukrajinci jiný, bojovnější mnohem, a plus jako tou jasnou vizí a tou soudržností, kterou tam jako jsem pozoroval.
1: Já jsem trošku utekla od té studie samotné. Myslím, že Marek Špinka by měl vysvětlit, co z ní plyne.
3: Je to tady studie, která se na rozdíl té předchozí zabývala dospělými lidmi od 18 let výše. Podařilo se jim tam zahrnout populaci z celé části Ukrajiny, jak teda ukrajinsky mluvící, tak rusky mluvící obyvatele. A byly to zaměřeno na civilisty. To znamená, v té studii jenom 4% bylo takových lidí, kteří dříve sloužili v odbrojených silách, teď už ne. 50% těch lidí má někoho blízkého přímo na frontě, 45% mělo někoho zraněného nebo zabitého z toho nejbližších a 35% mělo někoho z těch nejbližších, kdo žil pod ruskou okupací. Že abychom si uvědomili, ta jakoby nálož psychická, která tam existuje, je skutečně obdivuhodný, že ta četnost té posttraumatické stresové poruchy není tak příliš vysoká, těch 25%, a navíc, že ta komplexnější forma, která se už objevuje tom, že nemám valné myšlení, že mám opravdu jako rozvalený nějakým způsobem emocionální život a tak dále, tak ta se vyskytla jenom u 6% těch Ukrajinců, což jako autoři té studie v kontextu jiných studií považují vlastně relativně nízké číslo a sami, ač to nestudovali, tak právě přisuzují tuto skutečnost tomu, že jak už to bylo několikrát zmíněno, Ukrajinci v tomto mají velikou odolnost. Mají tam osobní podporu od svých blízkých a mají nějaké, čemu se říká coping mechanismy, pozitivní, to znamená, na co se pozitivně zaměřit. Taky studovali to, jak to dopadá na muže a na ženy. Ty důsledky ve smyslu té stresové poruchy posttraumatické dopadaly asi dvakrát častěji na ženy. Což ale potvrzuje mnohé studie z jiných států a oblastí a situací, že při vystavení stejnému traumatu, takže u žen je skoro dvakrát větší pravděpodobnost, že se tato porucha vyvine, a je to dano mnoha různými věcmi, ale zřejmě i různým fungováním neurofyziologickým, například v amygdale. Což by teoreticky dávalo i smysl z hlediska toho vlastně, jak se s tou situací potřebovali v evoluci vyrovnávat. Muži většinou potřebovali tu situaci nějakým způsobem vyřešit, že jo, z čehož plyne taková ta reakce, buď to bojují, nebo uteč, nebo něco takového. Ale ženy potřebovali tu situaci nějakým způsobem zpracovat pozitivně do toho, jak se starat teda o ten každodenní život. Samozřejmě to zjednodušuje, ty role se ve velké míře překrývaly, ale do určité míry ten rozdíl tam byl, což je jako je možné, že teda opravdu v průměru, samozřejmě s nějakým velkým předstihem, ty neurologické základy toho fungování v určité poruše můžou být jiné u mužů a u žen.
1: Co oslovilo nebo zaujalo v téhleté záležitosti Jana Beránka?
4: Oni se snažili pokrýt Ukrajinu, kterou ovládá ukrajinská vláda, celé to území, a zároveň chtěli proporčně pokrýt všechny kategorie. Proto si vygenerovali několik desítek tisíc náhodných telefonních čísel a tyto lidi postupně obvolávali s těmi dotazníky.
1: To je takhle se dělá věda, pane profesor.
0: Jak určitě jo, ale má to limitace v té interpretaci. Stanovení diagnózy mě, a toto děláme já 35 let psychiatry, trvá minimálně hodinu a půl. Hodinu a půl musí být v kontaktu s tím člověkem, vnímat ho všemi smysly, vidět, jak reaguje, že odpovídá na ty otázky, stanovit diagnózu na základě dotazníku, který má 10 nebo 9 položek, jo, které jsou 1 až 5, po telefonu někdo, nebo i jako papírově, když to někdo prostě odebere ty data, tak samozřejmě i výpovědní hodnota má svá zásadní omezení. Podle mě těch 25% je ještě trošku nadhodnoceno, stejně jako těch 24% české populace, jak jsem zmiňoval, že vyšlo nám to, určitě to je nadhodnoceno tou metodikou toho sběru.
1: Zase se mi líbilo v popularizačním článku, který se vztahuje k této práci z King's College, že americká psycholožka Anne Mustin zjistila, že odolnost není výjimečná pro superhrdiny.
0: Posttraumatický růst znamená, že nejen já projdu tou negativní událostí, aniž by měla dopad na mé psychické nebo tělesné zdraví, ale že dokonce se z toho poučím a dá mi to nějakou novou hodnotu, kterou jsem neměl předtím. To je cílem naší práce, jo? Cílem psychiatrie toho klienta prostě vyléčit a současně mu nakonec položit otázku, co mu vlastně ta zkušenost, byť složitá, negativní, co mu dala. A abych ještě k té studii řekl jednu věc, jo? A to je ten samotný fakt, že ta studie vyšla v roce 24 a první polovině roku 25. Epidemiologické studie z Ukrajiny prostě zásadně jako nevycházely, protože tam bylo embargo. Protože všechny tyhle ty údaje jsou pochopitelně zneužitelné pro nepřátelskou propagandu a informační operace. A to, že to vůbec může vyjít a že ta data Ukrajina pouští do světa, znamená, že se něco změnilo k lepšímu, že ta situace strategicky je prostě aktuálně lepší, než byla před těma několika lety.
1: Poprosím ještě o stručný závěr Marka Špinku.
3: Ještě z té pozitivní stránky je možné taky, domnívám se, říct, já to tedy znám u jiných druhů, ale domnívám se, že to platí taky u člověka, že ona je určitá pozitivní zpětná vazba mezi tou úrovní té odolnosti a úrovní něčeho, co je naopak pozitivní, čemu se říká kompetence. Jestli si vypracovávám věci, když se mně nic neděje, že začínám si tu rozumět, postavím si sociální vazby, sám nahlížím, jak emocionálně funguje a tak dále, tak v okamžiku, kdy dojde k nějakému tomu narušení dramatického toho ustáleného stavu a musím projevit tu odolnost, tak to posiluje ty kompetence. Tak si vlastně buduji určité poznatky a dovednosti a schopnosti pro tu kompetenci.
1: Mluvili jsme o válce v kontextu nejenom negativních zpráv, které k nám přicházejí z Ukrajiny nebo z Blízkého východu, ale byly tam takové momenty, které ukazují na zdroje naděje. Já moc děkuji za inspirativní debatu svým hostům. Marek Špinka je evoluční psycholog a etolog. Děkuji vám.
3: Já také děkuji za pozvání.
1: Jan Beránek je student a také medailista z Mezinárodní biologické olympiády. Děkuji, že jste přišel.
4: Děkuji za pozvání.
1: Jiří Horáček je neurovědec a psychiatr. Jsem ráda, že jste tu s námi byl.
0: Děkuji za prýma setkání.
1: Martina Mašková, děkuji vám všem posluchačům za pozornost a v laboratoři se těším na slyšenou opět za týden. Laboratoř.

0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Až do 14 hodin můžou lidé vybírat své komunální zastupitele a ve třetině obvodu taky nové senátory. V některých městech a obcích můžou současně hlasovat v místních referendech. Sčítání hlasů podle statistiků může ve velkých městech trvat až do zítřejšího rána. Jednání zástupců Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války na Ukrajině skončila předčasně. Informoval o tom deník Ukrajinská pravda. Mezi tématy schůzky byly možné způsoby deeskalace konfliktu a ukončení války před zimou. Podle ukrajinské pravdy rozhovory skončily po překvapivé dohodě amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Proti ujednání vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V několika velkých evropských městech dnes budou propalestinské demonstrace. Účastníci si na nich připomenou 3 roky od začátku války v pásmu Gazy i rok platné příměří, které ale klid zbraní nepřineslo. Demonstranti se sejdou třeba v Londýně nebo v Berlíně. V Římě a Miláně budou zároveň protestovat proti zadržení několika propalestinských aktivistů italskými úřady. Na Slovensku dnes otevřeli památník zavražděného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Má být současně symbolem svobody slova a nezávislé žurnalistiky. Památník vyrostl v obci Velká Mača na místě, kde dřív stál dům zavražděného páru. Vražda v roce 2018 vedla až k rezignaci tehdejšího slovenského premiéra Roberta Fica. Pachatelé vraždy jsou ve vězení. Proces s údajnými objednavateli ale dál pokračuje. Kvůli Velké Pardubické bude zítra uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic a výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude dohlížet také policie. V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná rýgrova stezka u řeky Jizery, informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 000 000 korun. Rýgrova stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Býtouchov a Spálov. A v pražské O2 aréně dnes večer vystoupí Marika Gombitová. Slovenská zpěvačka měla v září 70. narozeniny. S místními fanoušky je oslaví svým jediným letošním koncertem v Česku. Láká například na duet s Davidem Žbirkou, synem Miroslava Žbirky. Od rána převažuje zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne mají srážky ustávat a teploty vystoupí na 11 až 16, na jihu Moravy ojediněle až na 18 stupňů. Tolik zprávy, teď už je tu Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
2: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát, začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. To platilo tehdy a platí i dnes, říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu, řekl Václav Havel v roce 2011. Platí to?
3: To jste si na mě připravila hned na začátek. Hádanku. No, bylo by krásný, kdyby to platilo.
2: Poznáme to, až to bude nejblbější takzvaně.
3: Teďka je to hodně blbý. Myslím, posledních 5-10 let. Od polovičky 10. let je to hodně blbý.
2: Takže by se to mohlo začít obracet k lepšímu, nebo tu naději zatím nevidíte?
3: To, co bylo pro mě důležité v 80. letech, kdy pro mě Havel byl velkou inspirací, bylo právě to, že jsme nevěděli, kdy se to obrátí k lepšímu. Dokonce mnoho z nás si myslel, že se to neobrátí k lepšímu do konce našich životů, rozumíte? A on vlastně on vlastně dal jakousi naději, že se dá žít smysluplně i v té situaci, když na té politické vrchušce je to úplně zablokovaný. Tak to byla jako důležitá věc. Občas si na to vzpomínám dneska, protože se mě občas dají ty geopolitická, ale vlastně i evropská a částečně česká situace hodně jako zablokovaná a že to jde směrem, kterým se mě nelíbí. A vzpomínám si na to a často řeknu před studenty. A studenti mě říkají, no ale to je strašně pesimistický. Vy vlastně byste rezignoval na to měnit tu politiku a čekal byste jenom. Takže ta analogie je asi zrádná, protože tehdy nám, já jsem nedávno taky řekl to, že tehdy jsme to taky mimo jiné řešili, takže jsme se přestali dívat na televizi a poslouchat rozhlas. Rozumíte, když nastoupil Černěnko po Andropovovi v roce 85 nebo 84 a zdálo se to úplně beznadějný. A vlastně to bylo nejrozumnější řešení. Jo? A studenti na mě začali volat, no jo, ale to byste úplně rezignoval, jako musíte přece sledovat, co se děje, abyste mohl zasáhnout.
2: Já říkám, jak máme zasáhnout. A tu naději dneska vidíte, že se to zlepší?
3: Právě, že ji moc nevidím nějak konkrétně, ale pořád občas jsou jako, jak bych to řekl, občas něco stane, co mě jí dá, jo. A takže úplně to nevzdávám.
2: Těm, kdo to myslí s demokracií vážně, podle Václava Havla váže ruce, zatímco těm, kdo ji neberou vážně, umožňuje téměř cokoliv. Která skupina má podle vás v současné době navrch ve světě a v Česku?
3: No spíš teda váže ty ruce za zády a jako například, abychom to řekli konkrétně, protože čím víc se odbourává těch pojistek ústavních, čím víc se zjednodušuje ten proces vládnutí, aby ta výkonná moc mohla dělat to, co chce, protože ona to slibovala, vlastně často ti populisté to slibují těm voličům, říkají, podívejte se, ta politická třída, jako kterou chceme svrhnout a budeme jednat jménem toho lidu, tak vlastně jim slibuje, že to bude rychlejší, že to bude účinnější. A řada těch populistů jsou vlastně podnikatelé, takže jak my budeme řídit ten stát jako firmu, jo, bude to účinný a tak dále. Na tom řekl bych, že to nelze odmítat úplně paušálně, jo, že určitě jako v něčem by se ta politická moc mohla poučit z účinného fungování jako jiných jako institucí, třeba i těch privátních, ale ve chvíli, kdy se to vezme do slova a začnou se odbourávat ty ústavní pojistky, které jako například nutí tu většinu danou, aby brala v úvahu práva menšin a té politické menšiny dané a aby vlastně pokračoval ten proces, kterým ta daná politická menšina se příští volby znova může ucházet o mandáty, popřípadě o tu výkonnou moc, tak to prostě začíná být vážný. Jo? Teďka vidíme a navíc je ten svět globalizovaný a ti národní konzervativci od sebe opisují. Že jo? Tak uvidíme, teďka budou volby do kongresu ve Spojených státech a mnoho těch mých kamarádů amerických, kteří jako jsou proti Trumpovi, tak se obávají, že on, když to prohraje, když to ta republikánská strana prohraje, že prostě bude dělat všechno proto, aby zneplatnil ten výsledek. Podobně jako se to jeho fanoušci pokusili udělat v tom...
2: 6. ledna tehdy, když byly volby.
3: Přesně. Takže tohle je to největší nebezpečí, to naštěstí, aby to tak nevypadalo, že to tak myslím, naštěstí to u nás ještě nehrozí. Jo. Já si myslím, že to už... Ale jak říkám, ti národní konzervativci od sebe opisují, takže všichni teďka máme upřeno. I Trumpovci, i protitrumpovci máme upřeny, budeme mít v listopadu upřený zraky, co se děje v Americe.
2: Když už mluvíte o Americe, jakou zprávu o Spojených státech nám výsledky těch voleb řeknou?
3: To bude právě jeden ze zdrojů, buď to beznaděje nebo naděje. No. Zdá se mně. Už jste zřejmě posluchači pochopili, na které straně stojím. Takže pokud ta republikánská strana prohraje, alespoň v té sněmovně reprezentantů, v Senátu to bude těžší samozřejmě, tak to bude velmi nadějná zpráva, že třeba se to za dva roky změní a tak dále.
2: Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000, i když neřekl, z čeho a jak je zaplatí. Co tomu říkáte?
3: No je to strašný. Jako já myslím, že to je už úplně mimo čáru. Jo, my to často vlastně se o tom bavíme, jako že to je nějaký jeden návrh vedle ostatních, aniž bychom si uvědomovali, že to porušuje principy ty demokracie. On nemůže přece někdo Jako ta demokracie je založena na tom, že ti občané volí na základě svého přesvědčení nebo zájmu, ale ne určitě na základě toho, že jim někdo, že se někdo pokusí podplatit, jo, aby je platili. Takže je to úplně mimo pravidla liberální demokracie, to, co on řekl.
2: Když mluvíme o demokracii, s čím si demokracii spojoval Václav Havel a s čím si ji spojujeme dneska my?
3: My, tak jak jsem to předvedl i teďka já, se hodně bavíme o tom procesu volebním a o těch politických stranách a tak dále. A samozřejmě Václav Havel, a to byla možná jeden ze zdrojů té naděje v 80. letech, kdy to bylo úplně beznadějný, a to byl ten citát z té diskuse, kterou jsem vedl o Halovi přednedávnem, kterým jsme zahájili ten rozhovor. V těch osmdesátkách vlastně to nemohlo tu naději klást do těch politických stran a do politického procesu, protože ten byl z definice jako neexistoval vlastně žádný demokratický politický proces, kterým by soutěžili strany. Takže tu naději vložil do tomu, čemu říkal, a my jsme to po něm opakovali, občanská společnost, a tím nemyslel, samozřejmě dneska už je to pro novou generaci, když se o tom bavím, já zase ze studenty, tak je to takový posunutý, protože oni vidí jako nevládní organizace, celý ten sektor se zprofesionalizoval, jo, ale tehdy, když se řeklo občanská společnost v druhé polovině 80. let, když se toho začalo toho termínu používat, tak se tím vlastně myslelo to, co, o čem je ten citát, že lidé prostě se
2: přestanou bát.
3: Propojí, přestanou se bát a nemusí to být nutně disident, jo, já jsem to potom v tom rozhovoru vysvětloval, že já jsem nebyl žádný disident, já jsem se pohyboval spíš v alternativní kultuře, která byla tak na pomezí mezi tím oficiálním a neoficiálním. A často lidé v oficiálních institucích se najednou rozhodli uspořádat nějakou akci, která implicitně trošku podvracela principy toho režimu. A takovýchhle akcí bylo čím dál tím víc v 80. letech a byly založeny na nějaké dobrovolném sdružení těch lidí, které bylo úplně nezištný, a že se domluvili, že něco uspořádají. A uspořádali to a vzniklo jakási enkláva, nebo jakýsi, jak říkával Fedor Gál, myslím, ostrůvek pozitivní deviace, který se trošku vychýlil a dal nám právě tu naději, že všechno není úplně tak strašný, jak se nám zdá, když si otevřeme televizi. A že ještě můžeme spolíhat na nějakou důvěru mezi náma, mezi pár lidma, kteří jsou schopni prostě provést něco smysluplného. Takže to byla ta občanská společnost tehdy. Dneska je to posunutý do té profesionalizace, ale ta idea podle mě tam je pořád, že bude něco, co nejsou ani ty politické strany, nějaká aktivita a smysluplná aktivita, třeba skupinová, která se neredukuje ani na politické strany a jejich programy a členství v nich, ani na privát, jo? Ani na korporát, ani na privátní zájmy.
2: A jak silná je dneska občanská společnost, ta neprofesionální, když mluvíte o tom, že dneska už je to trošku jinak, než to bylo dřív, tak vidíte mezi lidmi tu snahu nebát se, zastat se těch slabších?
3: No, vidím ji, je ji čím dál tím míň, jo? Nebo mám asi takový pocit, je to hodně subjektivní. A často je to spíš tak, že je nějaká kotva, která je přece jenom profesionální, že někdo dostane nějaký grant. Jo? Je to součástí toho, čemu se říká prekariát. Obzvláště mladí lidé, kteří jsou schopni získat nějaký grant na nějakou smysluplnou činnost a potom na sebe navázou lidi, kteří už za to žádný peníze nemají, a oni samozřejmě třeba za to mají jenom velmi malý peníze. Takže to je spíš taková ta mezipoloha mezi tou úplnou profesionalizaci, kdy ty lidi se tím můžou živit, a tím úplně nezištným jakýmsi dobrovolnictvím, jo. Tahle poloha existuje a taky myslím, že mě dává hodně jako naděje, že to není všechno úplně ztracené.
2: Vy jste před 5 lety říkal, že nemáte pocit, že by se pojem demokracie v Česku vyprázdnil, ale že si většina lidí jednoduše zvykla, že demokratické instituce v zemi fungují. Je to stejné i v roce 26, že máme pocit, že všechny instituce fungují a že to vlastně tohle je pro nás ta demokracie?
3: Já jsem ještě, právě já jsem byl takový kritik toho, řekněme tomu, antibabišovského tábora ještě v tom minulým Babišově období, protože jsem měl pocit, že ty instituce fungují, a že ten tábor zvedá tu kartu obrany demokracie proti té tehdejší Babišově vládě jako účelově vlastně, aby se potom mohla dostat k moci ta velmi různorodá, že koalice tehdy, vzpomeňme si, od Pirátů, liberálních až po konzervativce, takže jsem trošku kritizoval, ne trošku, hodně jsem kritizoval, že nás zbytečně prostě zavádějí do nějaký obrany demokracie ve chvíli, kdy ještě ty základní instituce fungují. Musím vám popravdě říct, že pořád si myslím, že instituce fungují, ale že jsem začal mít trošku obavu. Určitě tušíte proč. Jo? Ne ani tak kvůli Andreji Babišovi, který se může obrátit na jakoukoliv stranu, ale spíš kvůli těm dvěm dalším stranám, které jsou v té vládě.
2: Vidíte ve společnosti shodu na základních hodnotách, na tom, kam chceme patřit, kam míříme, nebo jsme jako společnost nedokázali tuhle shodu najít?
3: To se velmi prostě všechno začalo být hodně zmatený po té, co poprvé nastoupil Trump do funkce, protože dřív to bylo takový jako jednoduchý. Lidi, kteří obhajovali liberální demokracii, tak většinou byli pro Evropskou unii a pro Spojené státy a ta obrana demokracie byla spojena s nějakou geopolitickou loajalitou, jo, k Evropské unii nebo ke Spojeným státům. To ostatně taky symbolizoval Václav Havel. Ale tím nástupem Trumpa k moci a tím, že vlastně v té Americe získal moc proud, který vlastně podkopává tu liberální demokracii, tak se to všechno popletlo. Takže ti atlantisté naši, teďka se vlastně sami rozštěpili. Já slyším občas ty atlantisty, který jako vlastně někteří váhají, někteří jsou pořád s Amerikou, a i když je tam ten Trump, no a někteří ti liberálnější samozřejmě jsou zhrozeni a spíš se teďka soustředí na záchranu Evropské unie.
2: Václav Havel mluvil taky o tom, že by lidi měli žít v pravdě a nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Jak si život v pravdě v dnešní době umělé inteligence, dezinformací, sociálních sítí představujete? Jde to?
3: Je to jako obtížný právě kvůli těm věcem, co jste zmínila. Jako já pořád věřím na to, co jsem se naučil v těch osmdesátkách, jako přímý kontakt s lidma, jo, protože je to pravda, že ty sítě nás úplně obzvláště jako algoritmy a AI, když se to, že to skutečně hrozí úplným nějakým odcizením, že se všichni začneme pohybovat v těch bublinách, v kterých v podstatě ztratíme kontakt. Jo? S realitou, ztratit kontakt s realitou vlastně znamená ztratit kontakt s ostatníma lidma, jo? Bezprostřední. Jo? Že se někomu podíváte do očí, něco mu řeknete a on se na vás usměje a máte pocit, že si rozumíte. To je strašně důležitá věc, takže čím dál tím. Já myslím, že jediná obrana je obnovovat ty mezilidské kontakty, které jsou bezprostřední, právě jako třeba jako pořádat. Já čím dál tím víc se zúčastňuji nějakých akcí třeba na univerzitě, které nejsou právě součástí nějakého grantu, kde se lidi jenom sejdou, že chtějí besedovat o nějakým tématu, který zajímá. Nic za to nemají, nikde se to nevykazuje. A to jsou ty setkání a situace, které nám jako umožňují, které jako umožňují žít v pravdě, umožňují žít v pravdě v tom smyslu, že jste napojeni na nějakou realitu, která je žitá váma a těma ostatníma lidma, zatímco ty sítě, algoritmy a AI skutečně odvádí do nějakého divného světa, kde já teda už nechci žít a nechci, aby tam žili moje děti.
2: Podstatná je pro vás Havlova myšlenka o interakci svobodných lidí, která vede k tomu, že člověk je nakonec součástí něčeho, co ho přesahuje. Vy máte pocit, že jste součástí něčeho, co vás přesahuje?
3: Mám, já mám obrovské privilegium, že učím a že mě nikdo zatím nevyhazuje, já už jsem v důchodovém věku. A je to obrovský privilegium, že se setkávám jako s mladýma lidma, s kterými bych se normálně nesetkával, když už bych byl v důchodu, a že můžu komunikovat, že můžu pořád žít nějakým životem a přemýšlet o tom životě taky, protože ta univerzita je o tom, že přemýšlíme o tom, co se děje, učíme se o tom přemýšlet, a to je obrovský privilegium, kterýho si velmi vážím.
2: A kdy jste vy poprvé zaznamenal Václava Havla a co jste si o něm myslel? Protože já jsem četla v jedné vaší knížce, že vy jste býval přesvědčeným komunistou a najednou jste člověkem, který tu obhajuje Havla.
3: Já jsem byl pionýrem, jo? Já jsem z komunistické rodiny, takže jsem byl vychovaný v komunistické víře a samozřejmě během té vysoké školy se to začalo jako proměňovat, až jsem skončil teda Potom, když jsem skončil tu vysokou školu, tak už jsem nenastoupil na nějaký profesionální zaměstnání a spíš jsem tak jako se právě pohyboval v té alternativní kultuře. A já myslím, že někdy na konci té vysoké jsem poprvé četl Moc bezmocných a že mě to někdo jako v samizdatu dal nebo půjčil, tehdy se to půjčovalo, nedávalo, že to byly cenné věci a že jsem najednou měl pocit, že on tam právě popisuje to, co žijeme. Ne jako disident, já jsem nebyl disident, jak už jsem řekl, ale jako lidi, kteří se pokouší nějak paralelně s tou úplně oficiální mocí a s tím režimem, který byl nastavený na opakování těch ideologických frází, žít nějak autentičtěji v těch akcích, které pořádáme sami pro sebe a za sebe a tak dále. A to se mnou obrovsky rezonovalo, takže to byla někde polovička 80. let. No.
2: Když o něm přemýšlíte, je to pro vás víc dramatik, disident nebo politik?
3: Velká postava, kterou bychom neměli uctívat, podle mě, velký postavy bychom neměli uctívat, dělat z nich monumenty a štěpit se na ty tábory, kdo na ty uctívače a antiuctívače, občas nám to hrozí, obzvláště s Václavem Havlem, ale spíš bychom se měli učit přemýšlet o životě a světě s ním a poučovat se nejenom z jeho kladných stránek, ale i z těch záporných. On prožil několik období, já si vzpomínám, a v každých reagoval, jako na něm bylo podle mě silný právě to, že byl schopný reagovat na duch času. Jo? Změnila se, nebo já jsem byl jednou překvapený, jsem diskutoval o Havlovi s Alenou Wagnerovou, spisovatelkou, která byla součástí té skupiny 36. A ona mě popisovala nějaký text svého Václava Havla z konce 50. let a vysvětlovala mě, jak obrovsky inspiroval ten text. Jo? A inspirovali úplně něčím jiným, než mě inspirovala Moc bezmocných v polovičce 80. let. Tak to byla jeho, myslím, síla taky v tom, že žil dlouho, prožil asi tři epochy, můžeme říct, nebo dvě minimálně. A to na něm bylo velký, že byl schopný reagovat na proměnu času nějakou novou odpovědí.
2: A jak chápete jeho pojetí nepolitické politiky?
3: Zase to souvisí s tím, už jsem se toho tady dotkl, že ta občanská společnost je něco, co není ani dnes už profesionální zase politika nebo politika politických stran, ani biznis, jo, ani nějaký privátní zájmy, že to je nějaká třetí jako zóna, v které ty lidi jako nemusí být úplně ideologicky vyhranění, že jo, můžou se tam setkat lidi jenom na základě toho, že chtějí pomoci nějaké věci, oni si myslí, že ve veřejným zájmu, ani tam nesledují ty zjištní zájmy. Jo, to je ta nepolitická politika a v tomto smyslu někdy to je právě chápano, ti kritici to chápou tak, že samozřejmě, že byly tam formulace, obzvláště v Moci bezmocných, které vysloveně napadaly systém politických stran. A toho se tehdy právě v Moci bezmocných on píše, že ani ta pluralitní, jo, západní realita, že i ta pluralitní západní realita politických stran je jako neudržitelná, že třeba to nějak překonat. Je pravda, že tam byly tyhle radikální názvuky, ale v druhé polovině 80. let už Havel jako předpokládal, že pokud se něco změní, tak nastoupí nějaká standardní jako politická demokracie v tom smyslu, jak se potom nastolila v 90. letech a chápal tu nepolitickou politiku jako před politickou činnost té občanské společnosti, třeba obhajobu lidských práv, která je založena spíš na morálních principech nebo nějakých ústavních principech, která vytvoří ve chvíli, kdy jakoby zvítězí, tak vytvoří pole, na němž se může rozvinout potom ta politická činnost ve vlastním slova smyslu. Jo? Politické strany, její soutěž, volby a tak dále. A to je prostě podle mě gro té nepolitické politiky, nikoliv něčeho, co by šlo proti politickým stranám, někdy Václav Klaus to takhle definoval, ale něco, co připravuje půdu pro to, aby ta skutečně politická demokracie stran se mohla rozvinout.
2: Když se podíváte na Václava Havla kriticky, vidíte nějakou zásadní politickou chybu, kterou ve své kariéře udělal?
3: Já jsem určitě patřil právě k těm, kteří nikdy nechtěli Václava Havla uctívat, ale chtěli s ním přemýšlet o světě a tudíž jsem taky kritizoval některé věci a byl jsem velkým kritikem jeho zahraniční politiky, musím se přiznat. Ne proto, že bych odmítal ty ideály, jejichž jménem některé ty své kroky obhajoval, to znamená lidská práva a šíření demokracie, ale protože příliš úzce navázal na jednu hegemonní moc té doby, a to je na americkou moc. A potom ztráceli ta univerzální práva, tu univerzalitu, kterou vlastně i v jeho pojetí měli mít, jo? Že najednou bylo jasný, že selektivně vybírá, jo? Jaký porušování lidských práv kritizuje. Jo? Já jsem třeba měl kamarády, kteří byli jeho obdivovatelé v akademické sféře západní akademiky a oni se mě ptali, já nevím, po 2003, 2004, po invazi Iráku, kterou teda podporoval, já jsem myslel, že to byla hloupost, a pořád si to myslím a myslím, že to, co se stalo, to bylo svržení Saddáma Husajna 2003, že potvrdilo to ten můj jsou, takže to byla jedna z těch chyb, ale i poté byla možnost ještě nějak, ne se to třeba zříct z toho rozhodnutí, ale ti mi přátelé se mě ptali, proč nekritizuje zacházení s těmi zajatci v té válce proti teroru, například tu základnu Guantanamo Bay, mučení těch zajatců a tak dále. Ptali se mě, teď on by to měl říct tomu George W. Bushovi, že toto nejde. A Václav Havel mlčel. A to mě teda mrzelo, musím říct.
2: Říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Současná vláda deklarovala, že přechází v zahraniční politice od hodnotové k pragmatické. Jak tomu rozumíte?
3: Jenom z toho vyjádření by mě to nevadilo, protože druhá věc, kterou jsem Václavu Havlovi vytýkal, bylo to, že ty zahraničně politické volby jako prezident hodnotil čistě morálně, což znamená jako, že si řekl, ano, Saddam Hussein je tyran, musíme svrhnout tyrana, a nekladl si politickou otázku, co se stane, až se svrhne Saddam Hussein, jo? Co tam bude? Přispěje to k dodržování lidských práv, anebo statisíce lidí budou obrány o ta nejzákladnější práva, protože budou žít najednou ve válečném chaosu. To byla moje kritika a z tohoto hlediska čistě hodnotová politika, pokud by byla pojata tak, že prostě budeme dělat všechno, o čem si myslím, že je to správné, aniž bychom si kladli otázku po důsledcích toho, co budeme dělat, je špatně. Jo? A pragmatismus, pokud pragmatismus záleží, klaďme si otázku, co způsobí náš politický čin. To je to, jak si klade, jak by měl rozhodovat politik. Jo? Rozhoduju o něčem, takže je to vázaný na zájmy, ale myslím si, že v té karikatuře obávám se, že tato vláda to chápe. Tato vláda, která jako řada z jejich členů vyjadřují právě obdiv k Donaldu Trumpovi a tomuhle proudu politiky, to chápe trošku jinak. Jo? Oni to chápou prostě tak, že se nebudeme prostě řídit vůbec nějakými univerzálními hodnotami a budeme hájit naše národní zájmy. A to je něco, v čem pořád zůstávám havlovcem, že jako dobrá politika by měla být umět propojit, jo? Ty hodnoty univerzální a národní zájmy, nebo zájmy toho kolektivu, jehož jménem je prováděna. Takže obávám se toho, že to bude ta karikatura té pragmatické politiky. Skutečně dobrá pragmatická politika by měla mít zároveň nějaký univerzální horizont těch hodnot, protože když popřeme ty nejzákladnější hodnoty jako lidská práva, tak potom ztrácí ta politika svůj skutečný smysl.
2: Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla prohlásil, že by se nám teď Havel zatraceně hodil. Myslíte si, že by svět vypadal jinak, nebo že by naše společnost byla jiná, kdyby tu Václav Havel ještě byl?
3: Bylo by to krásný, kdyby Bill Clinton měl pravdu. Nevím úplně, spíš bych pochyboval, musím říct, o tom, protože jedna z posledních věcí, kterou Václav Havel udělal, možná, že bych to neměl říkat, ale nebo si na to vzpomínat, bylo tehdy, když bylo arabské jaro, a tak začal vyzývat už jako soukromá osoba, samozřejmě, ale s velkým morálním kreditem, ke svržení Kadáfího v Libii. A byla to podobná situace, řekl bych, jako s tím Saddamem Husajnem, že si vůbec nekladl otázku, co v té Libii nastane. Co nastalo, samozřejmě víme dneska. Nastala prostě občanská válka, dodnes vlastně není monopolizována moc v Libii. Takže obávám se, že Bill Clinton neměl pravdu.
2: A říká Pavel Barša, politolog, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
3: Děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Havel se ptá Peroutky.
4: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Ukrajina kritizuje dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem o prodeji ruské ropy. Firmy připojené k vysokému napětí musí do ledna upravit rezervovaný příkon podle skutečné spotřeby. V sobotu 10. října vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Už jen 3 hodiny mají voliči na hlasování o komunálních zastupitelích a třetině senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace, třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitman z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
5: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu a rozhodnou to definitivně soudy.
0: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Sčítání hlasů začne hned po uzavření volebních místností ve 14 hodin. Podle Českého statistického úřadu může ve větších městech trvat až do nedělního rána. Ukrajinské drony zaútočily na ropný terminál v Rostovské oblasti. Na místě vypukl rozsáhlý požár. Uvádí to ruský zpravodajský kanál Astra. O úderu na Rostov a okolí informoval taky gubernátor oblasti Jurij Slusar. Ukrajinský nálet na ruské ropné zařízení přišel jen několik hodin po uzavření dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty. Ukrajina se zmírněním sankcí proti Rusku ostře nesouhlasí.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že dárky pro Putina mír nepřinesou a on se za naftu odvděčí jen dalším terorem a podlostmi. Povolit Putinovi prodávat ropné produkty znamená investovat do války, napsal Zelenský a dodal, že jakékoliv zmírnění sankcí bez dohody o deeskalaci konfliktu je očividnou slabostí, která nahrává Rusku. To bude víc zabíjet, déle bojovat, bude ještě méně respektovat Spojené státy a světu způsobí ještě víc ztrát a škod. Podle ukrajinského prezidenta by dialog Spojených států s Ruskem neměl být slabý, ale silný. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Zhruba 25 tisíc českých firem musí upravit své smlouvy o připojení k síti vysokého a velmi vysokého napětí. Podle energetického regulačního úřadu si firmy často rezervují příkon, který nakonec nevyužívají a blokují tak připojení nových žadatelů. Od ledna tak velkoodběratelé nově zaplatí i za kapacitu, kterou nevyužívají. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka by je to mělo donutit k optimalizaci.
7: Cílem je, aby aktualizovali smlouvu o připojení. To rozhodnutí je samozřejmě daného odběratele. Kdo má teď aktuálně nastavený optimálně vlastně svůj rezervovaný příkon, tak samozřejmě nemusí dělat žádné změny. Zejména cílíme na ty, kteří blokují současné kapacity distributorů a samozřejmě je potřeba uvolnit ty kapacity pro ostatní.
0: Bývalý spolkový kancléř Gerhard Schröder vyvolal v Německu pobouření. Návštěvu Moskvy využil k tomu, aby se zúčastnil oslavy narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina. S ním pojí Schrödera dlouholeté přátelství. Bývalý kancléř taky zastával pozice v ruských státních podnicích.
8: To je verhöhnung der zivilen Opfer in der Ukraine Zahraničně politický expert křesťanských demokratů Roderich Kiesewetter označil Schröderovu účast na oslavě 74. Putinových narozenin za výsměch civilním obětem bombardování na Ukrajině a poškozování reputace Německa v zahraničí. Podobně kriticky se vyjádřila i domovská strana bývalého kancléře sociální demokracie. Její předseda a ministr financí Lars Klingbeil označil návštěvu za zcela nepřijatelnou. Schröder vedl německou vládu v letech 1998 až 2005. V Moskvě si byl oficiálně prohlédnout hypermarkety Hyperglobus jednoho z nejbohatších Němců Tomase Brucha. Schröder je od začátku října členem dozorčí rady společnosti, která je provozuje. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Srbští studenti na dnešek svolali velkou předvolební demonstraci. Ve městě Niš chtějí představit svůj program do parlamentních voleb, které budou v Srbsku za 15 dní. Studenti do nich posílají kandidátku složenou z univerzitních profesorů, právníků, ekonomů, sportovců nebo umělců. Ve volbách chtějí porazit vládnoucí koalici kolem srbské pokrokové strany bývalého prezidenta Aleksandra Vučiče, proti které už 2 roky protestují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. V posledních letech v Česku přibývá lidí s duševním onemocněním, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. V každém kraji má proto vzniknout minimálně 1 krizové centrum. Lidé by ho mohli navštívit bez doporučení lékaře. Informovala o tom psychiatrická společnost. Taková zařízení by mohla pomáhat i některým dětem, které se sebe poškozují, ale nepotřebují přímo péči psychiatra. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl primář dětské a dorostové psychiatrie Fakultní nemocnice Ostrava Jan Uhlíř.
9: Většinou se jedná o takzvané nesuicidální sebepoškozování se, což je v podstatě reakce na nějaký jako emoční stav, emoční vypětí, intenzivní, které se ten adolescent nenaučil řešit jiným způsobem než tím sebepoškozením.
0: Do konce roku 2028 by měla začít krizová centra fungovat v 5 krajích. S jejich vznikem počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu, vysvětluje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
10: Mezi stanicemi Praha Uhříněves a Říčany budou stavbaři rušit dočasnou přeložku koridoru, po které jezdily vlaky od loňského listopadu během budování Pražského okruhu.
0: Tuny suti už vyvezli specialisté na důlní stavby ze staré břidlicové štoly na Opavsku. Slezské zemské muzeum postupně obnovuje břidlicový důl v areálu Novodvorského arboreta. Přístupné jsou už hlavní chodby zhruba 50-metrového prostoru. Budoucí návštěvníci uvidí nad hlavou i dobové břidlicové portály, prozrazuje stavby vedoucí Jiří Kocur.
11: Je to spíše pro ukázku toho, jak se ty portály stavěly. Jeden je v románském stylu a druhý je v gotickém stylu. Takže aby návštěvníci potom budoucí viděli, jak se z toho kamene dali vyskládat ty portály, které umožňovaly vlastně průchod mezi těma jednotlivýma zdma horem anebo do těch jednotlivých komor.
0: Břidlicový důl pojmenovaný Kvído podle zakladatele arboreta se pro veřejnost otevře na jaře. Dnes je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, později odpoledne mají srážky od severozápadu ustávat, zítra se čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku spíš ojediněle přeháňky nebo déšť. A teploty budou podobné, dnes 11 až 16, na jižní Moravě ojediněle až 18 stupňů, zítřejší teploty mají být jen o stupeň nižší. Ze zprávy to vše, teď nás čekají hlasy paměti.
12: Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna, a jemu je pouhý 20 let a pak už se od filmu prostě nehne.
13: On strašně lidem pomohl. Velká většina té herců by byla nasazena do rejchu na práci nebo perzekovaná jiným způsobem a on fakticky nad nima držel ochranou ruku.
14: Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat. Že jo? Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
15: Já si myslím, že on byl ten, který dovedl jaksi lavírovat ve velmi komplikovaných situacích, že spíš udělal dobře pro český film, ale že aby to mohl udělat dobře, tak musel občas se opít s těma německýma důstojníkama.
1: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
12: Pokud jde o jeho zevnějšek, vzpomínali někteří pamětníci na Miloše Havla jako na vysokého a štíhlého muže. Kolik skutečně měřil, však není jasné, protože míry se v jeho žádostech o vydání cestovních pasů lišily. V jedné bylo uvedeno 173 cm, ve druhé 180 cm. Co na něm na první pohled zaujalo, byly výrazně modré oči a kučeravé světle rusé vlasy, které mu zbělely již během druhé světové války. Podle Jiřího Brdečky byly tak pravidelně zvlněné, že připomínaly trvalou ondulaci. František Novák zase popisoval jeho stříbrné vlasy, jeho blankitně modré oči plné inteligence a humoru. Lída Bárová byla toho názoru, že modré oči Miloše Havla podědil jeho synovec Václav. Když jsem ho viděla v televizi, říkala jsem si, to jsou oči Miloše.
15: Já si ho pamatuju jako takového milého pána, který na nás vyplázl řecký jazyk, který nám říkal špunti.
13: Se často jezdívávalo na ten Havlov, to bylo jejich sídlo letní na Užďáru na Vysočině.
16: Tatínek můj se s ním znal a prostě ten Miloš Havel mu tenkrát řekl, helejce, já mám v Nižboru vilu, chatu, ale to byla vila. A budeme tam dělat pánský večírky a budeme tam prostě dovolenou, tam může někdo trávit a takhle. A můj otec mu to říkal, jo, a kdo nám bude vařit? Protože můj otec miloval tu matku, ta báječně vařila, tak kdo nám bude vařit? A on mu říká, ty, a on říká, otec, já vařit neumím. A on říká, ale naučíš se. Hele, v elektrických podnikách je teď pro pány kurz vaření, tak se tam přihláš a nauč se vařit.
13: A tam bylo bezvadný, protože já z té vily, tam byl bazén, takový asi 20-metrový skoro, a tam se chodívávali koupat ty holky, Adina Mandlová a tyhle ty holky, já je šmíroval z toho bytu, což bylo velice příjemný pohled, zase tam opalovali, tak to jako bylo na tohle to hezký. Jo.
15: Dnes by se tomu říkalo, že producent. Tehdy to byl magnát, no tak co. On přímo netočil filmy, on jako je financoval a rozhodoval, kdo bude režisér. Tehdy snad casting taky neexistovalo, to se vybíral možná on sám, kdo bude koho hrát. A pohyboval se hlavně kolem toho filmu a je to tak trošku jako opačný typ než otec. Otec byl takový seriózní, vážný, přemýšlivý a uvážlivý, když to stříc byl takový spíš do větru.
12: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj Adame.
17: Ahoj Lucie, dobrý den.
12: Já jsem v úvodu citovala z knihy, kterou napsala Kristina Vanatovičová, a já jsem skoro všechny ty informace a znalosti do dnešního podcastu čerpala, přiznám se bez mučení, právě z té její knížky.
17: No, tak jiná knížka, myslím, lepší určitě není a myslím, že ani jiná není vysloveně o Miloše Havlovi.
12: Tak se do toho rovnou vrhneme, protože já se hrozně těším, protože Miloš Havel, podobně jako František Moravec, kterého jsme s Adamem měli naposledy, je taková osobnost, o které se dobře diskutuje a polemizuje. Tak se do toho vrhneme a než se tam dostaneme, tak trošku prolítneme letem světem asi jeho rodinné zázemí, z jaké rodiny pocházel a jak se vůbec k filmu dostal.
17: Tak možná připomenem, kdo byl Miloš Havel, ne? kdyby to někdo nevěděl, třeba mladí třeba.
12: To je dobrý nápad.
17: Mám to říct. Ta kniha Kristiny Vanatovičové se jmenuje Miloš Havel, český filmový magnát, což Miloš Havel byl. Pocházel z rodiny jaksi Havlů, to zná prezidenta Václava Havla, byl to jeho strýc, a z rodiny Václava Havla, staršího stavitele Lucerny. A Miloš Havel byl takový guru českého meziválečného filmu, nebo hlavní postava se možná dá říct producentská, a stavitel, budovatel barandovských ateliérů, to asi stačí takhle.
12: Já tam jenom dodám možná proto, abychom si dokázali představit, kolik mu třeba bylo potom během druhé světové války a potom v 50. letech a tak dále. Tak on se narodil v září 1897. A jak už si říkal, jeho otec byl Václav Havel a ten postavil mimo jiné palác Lucerna, kde ještě předtím, než ten palác byl dokončený, tak se otevřelo Bio Lucerna, tedy kino Lucerna. A to se otevřelo v roce 1909. Miloš Havel potom maturoval v roce 1916 a už v roce 1917 ho jeho otec pověřuje právě tím, aby vedl to kino Lucerna a jemu je pouhý 20 let a pak už se od filmu prostě nehne.
17: To je zajímavý, no tak Havlové byly taková podnikatelská prvorepubliková, že jo, výrazná rodina i před prvorepubliková samozřejmě. A mě na tom vždycky připadalo zajímavý jednak ten nástup Miloše Havla do toho filmového podnikání. Je to marná sláva, nástup zajištěnýho bohatýho člověka, který určitě má jistý schopnosti, ale není to člověk, který by budoval svou profesní dráhu od samého počátku. To je jedna věc a pak je, myslím, hrozně zajímavý na tom osudu Miloše Havla, jak ho budeme probírat a vlastně celé té rodiny Havlovy tehdejší, nemyslím tím samozřejmě pozdějšího prezidenta dramatika Václava Havla a jeho bratra, to jsou jiné příběhy, ale u Miloše Havla a jeho bratra ten příběh vlastně ukazuje, jak se nám proměňuje vnímání toho, co je přijatelný a

0: peněz na určitý biznis, teď si přesně nepamatuju, čeho se to týkalo, a bylo potřeba získat úvěr, tak se to vyřešilo tak, že se uspořádal na rodinném sídle na Havlově hon a tam se pozvali příslušní lidé, ať už politici nebo šéf živnostenské banky, a na tom lovu, na tom honu se to upeklo. Prostě myslím, že je provází celou dobu určitý výsadní postavení za první republiky.
1: Já ti tady ještě doplním, že bratr Miloše Havla, aby se to nepletlo, se jmenoval Václav Maria Havel. Takže pokud se budeme bavit o Václavu Havlovi v tomto díle...
0: Já v tom dělám trochu zmatek, já jsem si to uvědomil. Říkat Václav Maria v případě Milošova bratra a tatínka Václava Havla.
1: Přesně tak, ale pokud uslyšíte Václav, tak předpokládejte, že myslíme bratra Miloše Havla a ne pozdějšího prezidenta Václava Havla. Tak, no, aby se to nepletlo. Ale já ty na tebe navážu, jak jsi mluvil o tom filmu, o tom všem, co si dokázal Miloš Havel zajistit, tak on byl velice podnikavý už v tom mladém věku, jak jsme říkali, a v roce 1919 zakládá právě tu společnost American Film Company, která do Československa tedy dováží zahraniční filmy. A už o rok později, ten samý rok, co je dokončena výstavba Paláce Lucerna, tak s Juliem Schmidtem zakládá společnost AB. A společně otevírají jejich první filmové ateliéry na Vinohradech. Jeho otec umírá, to si říkal, oni jsou oba dva bratři velice mladí, je jim něco přes 20. A abychom se dostali k tomu, co si dnes vlastně hodně spojíme s Milošem Havlem, což jsou ty barandovské ateliéry, tak tady ještě taky těchhle vsunu pár dat, protože je to hrozně komplikované. Kristýna Vanatovičová to má krásně rozepsané. Já jsem si z toho jenom vytáhla ten postup, abychom se zorientovali. 1927 Václav Havel, bratr Miloše, začíná plánovat výstavbu nové čtvrti Barandov. 28 rok později oba bratři zakládají společnost Bratři Havlové a 31, tedy o 3 roky později, je zahájena výstavba barandovských ateliérů. Tak, a tím bych skončila s daty, protože už teď v tom asi všichni máme hokej. Ale samozřejmě ty barandovské ateliéry, to je i to, o co se potom hodně hraje během druhé světové války.
0: No, ty barandovské ateliéry, a to asi hodně lidí zná, že jo, tak v té době byly velmi moderní, velmi drahá záležitost to byla. A je to vlastně, pokud se nemýlím, inspirováno tím, jak se film natáčí ve Spojených státech. Myslím, že Miloš Havel měl vždycky určitý potíže s tím, jak ufinancovat jednak dluh, který na těch ateliérech vzniknul, a jednak ten samotný provoz. On počítal s tím, že ty ateliéry si budou pronajímat jiný produkce, zahraniční produkce. A součástí vlastně tady toho filmového světa na Barandově byl i rodinný podnik Barandovské terasy a slavný teda Trilobit bar. Je to asi jeho nejslavnější éra. Je to éra, kdy on patří opravdu k těm hlavním postavám československého filmu, kdy se pohybuje ve společnosti hvězd jako Adina Mandlová, Lída Bárová a další.
1: A Barandovské terasy dokonce navštíví i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. No, takže to opravdu je to ta nejvyšší společnost. Tak skočíme k okupaci.
0: No, já ještě řeknu jenom, tady ten příběh vlastně toho budování filmového impéria prvorepublikové je obdivuhodný a strašně zajímavý, ale vlastně na tom osudu Miloše Havla, myslím, je nejzajímavější to, jak se do něj opravdu ze vším všudy propíše 20. století. On vlastně to, co vybudoval, nestihl nikdy úplně rozvinout a teď můžeme přejít k okupaci Československa, respektive zbytku Československa nacistickým Německem, protože to je první rána pro jeho život a pro jeho filmové podnikání.
1: Vlastně okamžitě po okupaci Němci chtějí arizovat barandovské ateliéry, přestože už ve vedení ateliéru nejsou žádní židovští občané.
0: No, on propustil svý židovský zaměstnance.
1: On se s nima domluvil, že odejdou z těch funkcí ještě před tím 17. březnem, protože podle těch zákonů říšských, tak arizované měly být veškeré podniky, kde byly ještě židovští pracovníci po 17. březnu 1939. Oni se domluvili, že odejdou, tuším, že 16. března 1939. Tím pádem se neměla ta arizace na barandovské ateliéry vztahovat. Jenomže Němci říkají, nás to vůbec nezajímá, je nám jedno, jestli tady Židi jsou nebo nejsou, my prostě chceme ty ateliéry. A důležitou postavou tady je samozřejmě i Goebbels, ministr propagandy Třetí říše, který si moc dobře uvědomuje, že filmy jsou strašně mocný nástroj propagandy a chce i v protektorátu podporovat to, aby ty filmy vznikaly, aby byly plná kina.

0: protože samozřejmě tam můžou využít i toho, že předtím jdou ty týdeníky, předtím jde zpravodajství, předtím se dá říkat, Německo vítězí na všech frontách.
1: Ona vlastně tímhletím začíná éra válečná nebo okupační a velký problémy Miloše Havla v tom, že on se rozhodne svůj majetek, který má co nejlíp zhodnotit, nebo udržet ho nemůže, že jo? Ale aspoň získat, co se dá, protože, jak říkáš, Němci se rozhodli, že prostě ty ateliéry jim budou patřit. Vlastně s ním oproti jiným vlastníkům naložili, a teď se nedá říct dobře, nenaložili s ním dobře, že jo? Oni ho krátce věznili a velmi krutě na něj naléhali, nebo tvrdě, aby jim tu společnost předal. On si dokázal v tomhletom nátlaku vyjednat podmínky, které vlastně nebyly úplně špatný. Dostal hodně peněz, já si nepamatuju ty částky, ale bylo to asi víc, než mohl doufat. Dostal, myslím, i nějaký práva na distribuci těch filmů nebo na zisky z té distribuce. No a hlavně mohl točit filmy jako producent v protektorátu Čechy a Morava. A myslím, že tím začíná vlastně pro něj strašný problém. A to je jedno z nejzajímavějších témat, protože ten člověk, že jo, na začátku je to prostě podnikatel, který nechce přijít o svůj majetek, a já myslím, že ty lidi jednak úplně nevěděli, co ten nacismus je, mohli to vědět, ale prostě žili v představě, že se s Němci dá nějakým způsobem jako dohodnout, jemu se to taky za určitých obětí podařilo, ale zároveň tím začíná období, kdy on se s těma Němcema, ještě třeba zdůraznit, že Miloš Havel už předtím měl německý spolupracovníky a uměl německy, bylo to prostředí, který mu nebylo cizí, tak on se s nima potom začíná vlastně víc a víc jako zaplétat, že jo. Celá ta jako anabáze jeho filmové činnosti za protektorátu je vlastně strašně problematická.
0: On když vlastně nakonec opravdu, protože on dlouho odolává, je několikrát zatčen, několikrát u něj gestapo, dělá různé prohlídky a tak dále, tlačí na něj, ať prodá akcie. A tady samozřejmě se můžeme zamýšlet nad tím, jestli nechtěl pouze přijít o vliv, nebo jestli prostě opravdu chtěl zachránit český film. Možná to byla kombinace obojího. Každopádně, když potom prodává ten většinový podíl v té první vlně, protože on nakonec přichází o všechny ty akce, prodává všechny, ale v té první vlně, když prodává ten většinový podíl, tak ale mu Němci slibují oplátkou, že bude moct natočit 5 českých filmů ročně. Ty tam budou moct vzniknout. A je vlastně zajímavé, že ta kulturní sféra, teď myslím českých umělců, se shodla na tom, že je potřeba český film zachránit i po okupaci nacistickým Německem, že je potřeba, aby český film přežil. Miloš Havel tohle vlastně dělá, on to razí, on jde tím, co oni chtěli, on se stává možná nějakou hlavou tohoto celého, protože je producent, protože platí ty lidi. Pak se i dostaneme k tomu, že on i zachránil spoustu lidí. Ale vlastně po válce spousta těch lidí, kteří říkali, musíme zachránit český film, tak od Miloše Havla dávají ruce pryč a naopak na něj chodí řada udání. Já to samozřejmě trošku předbíhám.
1: Já myslím, že tam je problematický to, že jo, Miloš Havel byl po válce a k tomu se dostaneme, obviněn z kolaborace. Ale to, co dělal za nacismu, je strašně komplikovaný, protože tam záleží na tom, kde je ta hranice kolaborace. Na jedné straně to není člověk, který by někoho udával, který by se snažil, já nevím, nějakýma přepjatýma nebo vůbec nějakýma projevama sympatí k nacismu a k Hitlerovi si přilepšovat a získávat vliv. Na druhou stranu je to podnikatel, který prostě kooperuje s různými německými partnery, který v Lucerně hostí různý kulturní teda vyslance nacismu. A jako zaplejtá se do toho podle mě víc a víc. On se vždycky hájil tím, že zachraňoval český film. No to je takový, že zaprvé si člověk může položit otázku, jestli bychom toho tolik ztratili, kdybychom neměli český film z období protektorátu, to si vůbec nejsem jistý. A postupuje tím vlastně v intencích Němců, ty jsi to řekla před chvilkou, že jo. Zájem nacistů tady v protektorátu byl, aby byly plný kina a aby lidi prostě do těch kin chodili na český filmy, na různý komedie, veselohry a další filmy a aby prostě se potom vyspali a šli do práce, že jo? Aby měli pocit, že teda dělají něco vlasteneckého, dívají se na český film a pak pracovali pro říši. A pak je tam problematická věc ještě v tom, že přinejmenším jeden antisemitský film pod vedením Miloše Havla vznikl, to je Jan Cimbura z roku 1941, což je opravdu film odporný, nevím, jestli jsi ho viděla. Tam je...
0: Neviděla, doufám, že neuvidím.
1: Jan Cimbura, no to se pouští pořád v televizi, aniž by to někdo nějak dramaticky komentoval. Uh-huh. Komentoval to kdysi básník a disident a kritik a tedy Zbyněk Hejda. Prostě to je film, který je podle Jindřicha Šimona Bára a je to taková ta idealizace venkova a zároveň to ale obsahuje scény s židovským krčmářem, jestli to po paměti říkám dobře, který tam jak opíjí ty muže, ještě má, myslím, nějakou dceru, která s něma koketuje. No, skončí to tím, že tohohle toho žida, který je tam jako žid, tak ho pak vyženou a je to rok 41, začínají transporty. Prostě jsou to problematické věci. Dá se to hájit tím, že jiný výrazně antisemitský filmy pod Milošem Havlem nevznikly, ale zároveň jako je to problém. No. A druhý problém, který myslím z toho vyplývá, je, že samozřejmě on různým lidem pomáhal a některý lidi možná nebo asi zachránil. Často se zmiňuje pomoc Vítězslavu Nezvalovi, často se zmiňuje to, že podporoval různý český tvůrce, aby nemuseli do totálního nasazení, tak jim dával práci na scénářích a dramatizacích, která často byla fiktivní, aby mohli vykázat jaksi nepostradatelné zaměstnání. A to je určitě fakt, ale pak jsou lidi, kteří prostě v té situaci jako umřou, že jo. Nejznámější je případ herečky Anny Letenské, která po atentátu na Heydricha, teď nevím přesně, jak je ten její příběh, myslím si, že je to tak, že její manžel nechali u sebe přespat lékaře, který ošetřoval Jana Kubiše, že jo, jednoho z parašutistů. A jeho zatklo gestapo, jí sledovalo a Miloš Havel, myslím, že za ní intervenoval a je to tak, že Anu Letenskou nechali Němci dokončit poslední film a když se dokončí ten poslední film v roce 42, no tak jí seberou a za dva měsíce jí zastřelili v Mauthausenu. A jenom chci říct, že to se odehrává prostě to filmové podnikání v tomhle ovzduší. V době, kdy tohle to se děje, no tak se prostě v Lucerně scházejí jako lidi od českého filmu, mísejí se tam s různýma německýma funkcionářema, společně popíjejí a já jsem si třeba představoval, jaký to bylo, když měl premiéru ten film, kterým ta Anna Letenská hraje, myslím, že dokonce už byla mrtvá v té době. Jak se tam chovali ty lidi, jako jak to probíhalo, nevím. Zprávy o tom žádný nejsou. Snažím se tím jenom říct, že do určitý míry to prostě problematický je.
0: Ne, to určitě. Na druhou stranu, ty jsi zmiňoval třeba Vítězslava Nezvala, což kovaný komunista, který ale Miloše Havla vždycky hájil a hájil ho dokonce i v procesech potom po únoru 48, tak byl vždycky na jeho straně, vždycky mluvil v jeho prospěch. A samozřejmě po válce se objevuje, a pak se k tomu dostaneme ještě podrobně, já koukám na čas tak asi v bonusu, ale po válce se objevuje spousta udání, že to byl velkorysý kolaborant, že kolem sebe tvořil homosexuální bratrstvo, že korumpoval, pořádal orgie, ale vlastně, a to Kristina Vanatovičová taky zmiňuje, ta udání nejsou nijak konkrétní. Tam vlastně není nic konkrétního, nejsou tam žádná přesná fakta. Dost často je to od těch kolegů z Lucerna filmu, je to zvláštní, tak jako plíživé a ona sama mluvila o tom, že potom hledala jako novinářka, co opravdu by se dalo fakticky podložit, tak to je jediné a to byla ta největší přítěž, že jedno z těch udání bylo, že v Lucerně přímo byla tajná kancelář gestapa jménem Glava,
1: no,
0: ale
1: což nebyla,
0: protože ta sídlela vedle a dokonce i svědek u soudu, protože to myslím, že pronajala ta banka přímo gestapu, tak přímo ten svědek u soudu říkal, že Miloš Havel s tím rozhodně neměl nic společného. Ale, jelikož my se blížíme trošku ke konci, já jsem ještě chtěla udělat tečku a nalákat.
1: Nic jsme neřekli,
0: ale už budeme muset jít do bonusu. Já bych tady ještě chtěla malinko, protože Miloš Havel samozřejmě je ten český film, to je takové synonymum skoro toho předválečného a válečného filmu. A já jsem slyšela rozhovor s Kristinou Vanatovičovou a ona tam výborně vlastně mluvila o tom, že na jednu stranu samozřejmě ta nezměrná tragédie, okupace, ale zároveň vlastně ten začátek, ty první roky, poměrně zlatá doba toho českého filmu, protože Němci tím, jak chtěli podporovat ten filmový průmysl, tak do toho českého filmu teče mnohem víc peněz, než si mohl nechat ve 30. letech zdát. Ona tam říkala třeba to, že zatímco na konci třeba 30. let byl rozpočet jednoho filmu kolem 800 tisíc a mohl se točit jenom pár dní, tak během války ty rozpočty několikanásobně stouply a točilo se i několik měsíců. Samozřejmě, teď neřeším kvalitu, ale na druhou stranu zase je pravda, že ty první roky, asi do atentátu na Heydricha, to je takový zlom, tak se točily i vlastenecky laděné filmy. Němci ještě tak nějak dělali, je nám to jedno, hlavně když ti Češi do toho kina přijdou a tím tam přesně můžeme nacpat tu propagandu.
1: To je taková ta problematická česká pozice, že ty vlastenecké věci je třeba udržet, ale jako furt si musíme uvědomovat, že to je prostě období jako naprostý nesvobody a tady samozřejmě tam tekly větší peníze do toho filmu a určitá část lidí jako herci a některý režiséři, což je zase zajímavý téma, vystřelil Otakar Vávra, Bora, který u Miloše Havla začínal a pak teda se stane jedním z lidí, který ho velmi potopí. Tak chci říct, jako tahle skupina lidí kolem filmu z toho profituje, ale jako ty Němci prostě sledují nějaký svůj zájem.
0: No počkej, já tady nehájím jako protektorátní.
1: Ale ne, to já tě vůbec, to já si nemyslím. Já si prostě jenom myslím, že Miloš Havel v té době prostě je to podnikatel, který sleduje svůj zisk a sleduje svůj prospěch. Já si opravdu nemyslím, že by to moc dělal k nějaký záchraně českého filmu. A zároveň, a to je důležitý možná říct, než namíříme do toho bonusu, to, co se s ním dělo od května 45, je hnusný, protože ta osobnost je prostě rozporuplná. Některé věci jsou v dějinách složitý. On není kolaborant v tom smyslu, že by udával někoho, že by někomu ubližoval. Já myslím, že to asi byl hodnej člověk v podstatě. Ale spíš si myslím, že na tom příběhu je jako poučný. A to je důležitý pro nás. Bylo to důležitý potom za komunismu, je to důležitý i teď. Jak vlastně ty ústupky v určitých věcech vedou k tomu, že člověk se prostě potom zaplejtá a zaplejtá víc a víc, protože má nějaký zájmy. On samozřejmě měl na výběr, jako mohl odejít do emigrace. Já chápu, že to neudělal třeba kvůli rodině a kvůli rodinným závazkům. Mohl si vzít ty peníze a odejít z toho filmového světa. Jo, spousta umělců za války nepůsobí veřejně, protože to nechtěli. V duchu teda pravidla, že když je v zemi nepřítel, tak se kariéra nedělá. A on se pohybuje pořád na takový hraně. No,
0: ale víš co, na druhou stranu, on mohl klidně ty akcie prodat už v tom březnu 39, v dubnu 39. No jo, ale tím pádem by, a teď dobře, to, že by se netočily české filmy, tak můžeme si říct...
1: Tak by točilo někdo jiný.
0: Dobře, ale... Neříkám, ale já chci říct něco jiného. Tak dobře, netočily by se české filmy, ale zase na druhou stranu možná by neuchránil desítky lidí před totálním nasazením, protože najednou by se nezaměstnávali třeba čeští filmaři a umělci.
1: Jasně, to je pravda. Já tady mám trošku, já to musím říct, ještě než půjdem do toho bonusu. My to máme v rodině, že on takhle platil mýho děda. A smutný je, že tyhle ty lidi, včetně toho mýho děda, se k němu potom otočili zády po válce a to je hnusný. Jo? A stejně tak samozřejmě jeho obviňování z kolaborace, ty jsi zmiňovala tu údajnou kancelář SS v Lucerně a takovýhle věci, tak bylo účelový primární zájem hned po válce, ne až komunistického režimu, ale hned v roce 45, je připravit ho o jako znárodnit Joe film. A ten Miloš Havel, člověk, který vyčnívá, je to stělesnění toho buržoazního, jak se tehdy říkalo, prostě toho filmového kapitalisty. A on není trestán za to, co skutečně dělal. On je trestán za to, kým byl. Že jo? To
0: no
1: je
0: jasně, jako, stejně jako Adina Mandlová, stejně jako Lída Bárová.
1: Co symbolizoval.
0: A Miloš Havel, to chci říct, se stávají symbolem toho kapitalistického vyžírkovství, co musíme svrhnout a najednou se hodí vlastně všechno. Tak a jestli chcete vědět, tak se s Adamem zase budeme ještě takhle hezky překřikovat bonusu. Tak si nás určitě pusťte, my budeme moc rádi. Adame, já mám pocit, že...
1: A nalákejme jenom rychle na to, že ten příběh totiž Miloše Havla dramaticky pokračuje za komunistického režimu.
0: No právě. A já jsem chtěla říct, že na Miloše Havla jsme si měli vyčlenit asi tak 4 díly. Tak, každopádně tuhle chvíli se loučíme. Já jsem Lucie Korcová.
1: Adam Brda se loučí, děkuji.
0: A moc vám děkujeme, že nás posloucháte.
2: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Slavné únosy.
3: Před 25 lety byli na Kubě zadrženi Ivan Pilip a Jan Bubeník.
4: Nejdřív to vypadalo v podstatě až satiricky. To jsme si říkali, to až budeme vyprávět kamarádům, tak se zasmějeme.
3: Jejich situace ale nakonec k smíchu vůbec nebyla.
5: Tamní úřady označily oba české občany za agenty Spojených států.
3: A české diplomacii v čele s Petrem Pithartem dalo hodně práce přesvědčit Fidela Castra, aby je pustil.
6: Byla to vysoká hra.
2: Sérii Tématu Plus poslouchejte v sobotu po 5. odpoledne a v neděli po 11. dopoledne na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Odzvukové performance po moravskou cymbálovku. Festival České sny se ve válečném Lvově staly tradicí. Americké sousedské soutěže ve vaření chili mají svá pravidla, vlastní recept a jednoho vítěze. Nesvykle hutná byla zmrzlina, na které si dřív pochutnávali lidé ve východním Německu. Tradici ve městě Rostock před pár lety oživilo duo podnikavců a my se za nimi vydáme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů.
7: Západoukrajinský Lvov byl před pár dny centrem kultury. Pořádali tam festival České sny. Už po třetí se na něj vydali čeští umělci, aby dokázali, že múzy ani ve válce mlčet nemusí. My se teď s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem za festivalem ohledneme.
8: Tajemné prostory Art Centra Dziha ve starém městě Lvovském se naplnily ještě tajemnějšími zvuky. Petr Válek a Miloš Vojtěchovský vymysleli přímo pro tento tunelovitý prostor zvukovou instalaci, složenou z množství předmětů z našeho každodenního života. Tyto věci ale, jak se ukazuje, mají také svůj vlastní bohatý život a svou hudbu, vytvářenou ve vzájemné interakci, poháněné různými pružinami, pérky a mechanismy. A kdo zrovna k tomuto metamediálnímu umění nenašel vztah, mohl si nahoře na patře poslechnout třeba poctivé české blues Jana Fice. První české sny ve Lvově před třemi lety byly přitom zamýšleny jako jednorázová akce zaměřená spíš na klasickou hudbu, panelové debaty o zdravotnictví a tak, vzpomíná ředitel projektu David Dittrich.
9: Vlastně my jsme vůbec netušili, když jsme přijížděli na Ukrajinu, jak to pro nás bude silný zážitek. My jsme si mysleli, že pomůžeme trošku Ukrajině v době války prostě vnímat kulturu a nakonec jsme odjížděli tak zasažení a tak vlastně my v obohacení, že jsme děkovali to, že jsme mohli vlastně ten festival udělat.
8: A dnes už je to vlastně česko-ukrajinský festival. Odskočil si sem i náčelník oblastní vojenské správy Maxim Kozický.
10: Pro nás je důležité, že v době války máme už třetím rokem možnost vidět české sny. Můžeme prožít kouzelné kulturní projekty a cítit se jako součást současného světového uměleckého prostoru. Je to neuvěřitelné.
11: Česně děkuji České republice za podporu.
8: A co by to bylo za české sny, kdyby v nich nezazněla moravská cymbálovka?
12: Když před dvěma lety bylo řečeno, že se pojede do Lvova, tak David Dittrich ví, že jsme trošku jako cymbálka střelci, že se nebojíme. No a že prostě zahrát ve Lvově vlastně, i když je to tady občas pod poplachem a to, takže když se člověk chová bezpečně zodpovědně, tak proč by Simka nejel, tak jsme prostě přijeli a vlastně jsme si to strašně už ten první rok užili, protože to město má neskutečnou atmosféru a dá se říct, že jsme se do toho tady zamilovali a už sem asi chceme jezdit, dokud to bude možné.
8: Primář cymbálové muziky Antonína Stehlíka Jiří Ludvík byl tedy ve Lvově už po třetí. Na rozdíl od Davida Doubka, známého také jako Ventolin, který tady byl poprvé a festivalové dny svým tradičně nespoutaným vystoupením uzavřel.
13: Když se objevila ta nabídka, tak jsem si říkal, že prostě pojedu. Samozřejmě jsem se bál. Když jsme přijeli na hranice, tak vlastně byl poplach, hranice byly uzavřeny, chvíli jsme museli čekat, než nás pustili, takže to byly takový jako welcome drink.
8: A jak mi řekl jeden z diváků, tyhle české sny jsou i naše, ty ruské snít nechceme. Ze Lvova Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Pro mnohé je freediving, tedy potápění bez přístrojů na jeden nádech, extrémním sportem. Každý, kdo se takhle potápí, by vám ale řekl, že základem je absolutní klid a relaxace. O víkendu skončilo mistrovství světa ve freedivingu, které hostil kyperský Limassol. Ve čtyřech disciplínách se letos utkal rekordní počet soutěžících. A jak zjistila naše spolupracovnice Marie Sikorová, i když nemáme moře, patří český freediving ke světové špičce.
14: českou rekordmankou Irenou Váňovou nasedáme do člunu, který nás od břehu kyperského města Limassol veze asi tak 10 kilometrů na volné moře. Na lodi panuje zjevně veselá nálada, dávám se do řeči s freediverkou z Rakouska. Zrovna se vynořila z 58 metrů a zářila nadšením.
15: Vynořila jsem se, chytla se lana. První nádech. Sundala jsem nose clip, brýle a na rozhodčí jsem ukázala signál I am OK. Až pak jsem vytáhla tag, který jsem měla schovaný pod kapucí neoprenu. Byla to úplná burleska.
14: Směj se, Liza, která je z Vídně.
16: It's mostly in your head.
14: Tak jednoduše to zní, přitom je zatím hodně tréninku a hlavně hodně psychické pohody.
17: To si dáš pod hlavu.
18: To si dám pod hlavu, to se mi lépe spalo.
17: Je pravda, že tam si musíš úplně dáchnout.
18: Zrelaxovat.
14: Mezitím se ale Irena chystá na warm-up, tedy zahřívací ponor. Paluba lodi je rozdělena pro organizátory. V bílých tričkách jsou záchranné týmy, ve žlutých rozhodčí a v zelených média. Tedy ti, kteří sledují hlavně videozáznamy, které sestupují s potapěčkami až do hloubek. Druhá část paluby slouží pro soutěžící. Dnes jsou to ženy, a to v disciplíně konstantní zátěž s ploutvemi.
15: Jsem hlavní rozhodčí na lajně B, a to pro muže i pro ženy. Co je nejdůležitější ve freedivingu? Každý, kdo soutěží, musí přesně znát své limity, limity svého těla. A my musíme zajistit pohodlné, bezpečné a hlavně jisté zázemí. Jestli se potápěčky s námi cítí dobře a uvolněně, pak mají i lepší výsledky.
14: Říká mi Američanka Francesca Cowie, která je jednou ze 6 rozhodčích. Irena se už ve vodě chystá na zanoření. Kolem ní jsou asistenti, záchranné týmy i rozhodčí. Jak mi vysvětlila, vždy musí dopředu nahlásit, do kolika metrů se chce potopit.
19: Hey, touchdown!
14: Jedna z asistentek sleduje sonar a také videozáběry. Irena právě v 83 metrech utrhla tek, otáčí se a začíná stoupat ke hladině. Tek musí při vynoření ukázat, až pak se jí ponor počítá.
18: Byl docela proud teda na mě, jakože už když jsem se rozdýchávala, tak ta lajna byla šikmo a vlastně mi to tlačilo na tu platformu. No ale tak jsem si řekla, že prostě se zanořím a prostě poplavu, až jsem doplavala dolů.
17: A kolik to bylo?
18: 83. A to otočila a plavala nahoru.
14: I přes proud vybojovala Irena Váňová se svými 83 metry 9. místo na světě.
7: S autorkou předchozí reportáže naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou jsem ještě teď ve spojení. Já tě zdravím už teď do Francie. Přeji hezký den.
20: Ahoj a dobrý den.
7: Maruško, ty jsi se zúčastnila mistrovství světa ve freedivingu zcela poprvé, nicméně jako pozorovatelka. Ale co tě k tomu vedlo? Potápíš se?
20: Ano, já se potápím, i když samozřejmě je to na takové jiné úrovni, nemůžu se vůbec srovnat s těmi, kdo byli na mistrovství světa na Kypru v Limassolu. Já jsem spíš amatérka ve Francii, kde žiju, tak navštěvuju jeden freediverský klub a tedy vidět takovéhle závody, kde panuje srdečnost, vzájemná podpora, je to velmi milé prostředí a přitom je vidět, že to jsou skuteční světoví rekordmani nebo rekordmanky a také ti, kteří vlastně se potápí do takových hloubek, jak je to skutečně vrcholový sport a k těm se samozřejmě řadí i Irena Váňová, která je českou reprezentantkou.
7: Ty jsi nás přinesla do závodu jedné ze 4 disciplín. Které byly ty další a jaký je mezi nimi rozdíl?
20: Ano, tak v reportáži jsme slyšeli tu disciplínu konstantní zátěž s dvěma ploutvemi. Pak se soutěží v disciplíně bezploutví, a to buď klasickým ponorem, plaváním do hloubky, anebo přitahováním za to zavěšené lano, a tedy hlavou dolů, samozřejmě také do těch velkých hloubek. Tou čtvrtou disciplínou je potom monoploutev, a jak mi řekla právě Irena Váňová, to je skutečná raketa, strašně rychle se díky tomu dá potopit do velkých hloubek, a právě v ponoru s monoploutví Irena Váňová vybojovala čtvrté místo na tomto mistrovství světa na Kypru, když se ponořila do 93 metrů, a to tedy skutečně na jeden nádech.
1: A jak je na této akci vlastně zajištěná bezpečnost?
20: Tak když jsme byli na lodi, odkud se potápí, tak ta je skutečně rozdělená na organizační část a na tu závodní, kde se potapěčky připravují, hlavně tedy relaxují. To je vidět, jak se uvolňují, jak leží, jak mají zavřené oči. A v té druhé části jsou organizátorské týmy, které musí mít prostor pro případ, že by museli zasáhnout při nějakém problému. Nejvíc je na palubě Safe Two v bílých tričkách, tedy záchranných týmů. To jsou většinou bývalí závodníci nebo závodnice, ti musí během dne absolvovat mnoho desítek velkých sestupů, třeba až do 40 metrů, a musí být na místě v případě nějakých komplikací, aby se co nejrychleji mohli vynořit, vyplavat na hladinu s potápěčkou nebo potápěčem. Zásadní pro všechny, kdo jako já právě sledovali tyto závody, pak byl tým i médií, kteří pořizovali videozáběry sestupů do hloubek, takzvaným dive eye. Právě díky kamerám se sleduje i to, zda potápěčky dorazily až dolů, vzali tek a zda se neotočili dříve. Kamery ale samozřejmě slouží a dohlíží i na bezpečnost. Ta je totiž prioritou, jak mi řekla Irena Váňová. Závody tohoto typu, tedy mistrovství světa, jsou nejvíce a nejlépe zabezpečené.
1: Maruško, ty si při závodu sledovala hlavně výkon české rekordmanky Ireny Váňové. Odpozorovala si její strategii, jak být ve světové špičce, a jak hluboko se třeba potápíš ty?
20: Já se moc nepotopím, to hned přiznám, protože právě mám trošku problémy s ušima, protože tam skutečně v těch hloubkách začíná být velký tlak a musí se v podstatě pracovat s tím, jak se zbavit bolestí uší. Takže já se potopím do 20 metrů, což je samozřejmě na úrovni těchto závodů skutečně úplně amatérský výkon, bych řekla. Já se ale prezentuji spíš tedy, nebo mám radši takzvanou dynamiku, což je potápění vlastně takové dálkové, kdy se plavají vzdálenosti a nemusíte být v takové velké hloubce. No a právě co se tedy té strategie, té Ireny týče, tak mně se velice líbí její přístup vůbec ke sportu. Totiž Irena se na prvním místě řadí pravidly freedivingu, což je v tomto sportu podstatné. Přesně zná limity svého těla a hlavně sport její zábavou. Irena má samozřejmě ohromný talent, ve vodě se cítí skutečně absolutně přirozeně, je bývalou závodní plavkyní a dnes je fyzioterapeutkou, tedy tělo a reakce na hloubky, hlavně tedy tlak, zná velmi dobře.
1: To byla naše spolupracovnice Marie Sýkorová, která nám řekla víc o freedivingu. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
20: Děkuji, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hora Nebo, Lotova jeskyně nebo město Gadara. Místa, která najdete v Bibli a která jsou na území Jordánska. I když to může znít trochu paradoxně, muslimská monarchie začala s přípravami oslav 2000 let od křtu Ježíše Krista v řece Jordán. A jak říká naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, před pár dny si vyzkoušeli, koho do jordánských biblických kulis přitáhne koncert evropské vážné hudby.
21: Na programu dnešního večera jsou vybrané části oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla a taky výhled na trosky starověké pevnosti Machaerus, Mrtvé moře a za ním nejspíš i světla Jericha a Jeruzaléma. Hrají maďarští symfonici a teď zpívá taky operní pěvkyně Dima Bababová. Původem je z palestinsko-jordánské rodiny a sem Dimu naštívila v domě jejich rodičů.
22: Hned tady na pianu vidím noty k Dvořákově Rusalce, tak my si k tomu pianu jdeme taky sednout, respektive já si stoupnu.
21: tak Dima už se na večer skoro rozespívala. Do Jordánska teď vzala své tři francouzské kolegy jako soulisty.
0: I said, let's go with something very popular.
4: Řekla jsem si, pojďme zvolit něco hodně známého. Udělejme něco krátkého, ale působivého. Mesiáše jsem zpívala už mnohokrát. Myslím, že mám hlas stvořený pro Handlovu hudbu.
21: Večer na koncertě jsem pak nejvíc zvědavá, jak bude znít slibované zapojení tří typických orientálních instrumentů.
4: Rick je bubínek, ud je takový pradědeček kytary. Kanún je nástroj, který si položíte na klín a drnkáte kovovým plíškem, který máte nasazený na prstu. Řekla bych, že je to pradědeček harfy.
21: Plotu sedí a poslouchá i místní pastevecká rodina. Děda má na klíně vnuka a jeho otec teď na mě volá, že tady žijí už jedno století a já je prosím teda o recenzi na klasickou evropskou hudbu.
5: My si Handlovu hudbu vždycky rádi poslechneme. Vždycky nám sklidní nervy. Náš region je klidný, je tu čerstvý vzduch a příjemné počasí. A Handlova hudba k tomu vytváří krásnou atmosféru a hodí se i k historii tohoto místa.
21: Je dost možné, že takový koncert tu nemají naposledy. Solistka Dima Bavová mi totiž prozradila sen své maminky.
4: Machaerus je místo, kde byl sťat Jan Křtitel. A sen mé maminky je přivést operu Salomé od Richarda Strause a uvést ji na Machaeru, kde se ta skutečná událost odehrála.
21: Handlův Mesiáš je nakonec vyprodaný, dokonce přidali ještě pár řad židlí navíc a na koncert vyrazili především amánští expati a taky místní křesťané i muslimové. Do budoucna by ale podobné akce mohly přitáhnout i zahraniční turisty a poutníky. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová se nedávno přestěhovala do Washingtonu, kde prakticky nikoho nezná. Když jí do schránky přišla pozvánka na sousedskou soutěž v Chili, začala zjišťovat, jak se vlastně tohle jídlo připravuje. Američané podobná setkání pořádají rádi, protože dobré vztahy s lidmi odvedle berou jako důležitou součást života. Jana proto tohle pozvání vzala jako příležitost poznat sousedy, kteří budou příští 4 roky tvořit její komunitu. A co myslíte? Jak dopadla v soutěži?
23: Já si tady čtu pozvánku, to jsme dostali od nějakých sousedů asi tady. 27. září ve 3:50 sousedské chili. Každý má přinést svoje chili a bude se soutěžit, čí je to nejlepší. Tak chili jsem teda nikdy nedělala. Tak vyrážím do obchodu, abych nakoupila ingredience na tohle chili con carne. Potřebuju hovězí maso, mletý, cibuli, potřebuju nějaký jalapeños, hovězí vývar, no, bude to takový asi spíš chili con carne, co dům dal, respektive chili con carne, co Janin dům dal. Orestuju cibulku, dám na toto mletý maso, zaliju vývarem, dám do toho nějaký český koření, který tady neznají a to by bylo, aby jim to nechutnalo. Sešlo se tady asi tak 40 lidí ze sousedství. Je tady 7 těch pomalých hrnců a v každém je jedno chili. Některý jsou vegetariánský, asi tak 3. Já nemám vegetariánský, já mám s hovězím, ale zase tam nemám fazole, protože moje děti by to nejedly, takže to skoro vlastně není chili. Takže jsem se dozvěděla, že naše chili připomíná texaské chili. Já jsem se jim snažila říct, že to je české chili a oni říkali, že ne, že to je texaské chili, protože nemá žádné fazole a fazole nemá Texas proto, že v Texasu jenom chtějí hovězí a cokoliv, co by tam bylo jako navíc, tak zdržuje. Takže i třeba ta cibule, kterou tam nakraje, tak musí být ne tak drobno nakrajena, aby nebyla vidět, aby tam bylo dominantní to maso.
24: Texas is all about the meat. Very, very finely ground meat.
23: Vedle nás je 6 a to je víc taková Miami, bych řekla. Tam je koriandr.
3: it's very, it's refreshing, and you have to add the lime, and it's delicious.
6: So we first did it not too long after COVID, I think.
9: Tady organizující paní mi říká, že to už je vlastně jejich čtvrtý ročník, že to založili po COVIDu, aby se tak dali zase jako sousedi dohromady a že je to jedna z těch sousedských akcí, které tady pořádají, zase se lidi trošku víc zbližují. Ty chili jsou tady různé, jich tady sedm, některé mají fazole, některé mají sýr, některé mají dokonce koriandr, dá se to posypat, takže lidi to ochutnávají a hlasují.
10: Vyhrála šestka. To je chili z Miami. Tak sousedské chili jsem sice nevyhrála, ale rozhodně to nebyl takový trapas, jaký jsem čekala. Z Washingtonu Jana Cidlerová, Český rozhlas.
1: Smršť vzpomínek dokáže vyvolat stará známá melodie nebo třeba vůně. V severoněmeckém Rostoku sází víc na chuť a na konzistenci. Zmrzlinu tam vyrábějí na strojích a podle receptur z dob bývalého východního Německa. A mají s tím takový úspěch, že teď zásobují už i supermarkety v okolí. Náš německý zpravodaj Tomáš Havlín zmrzlinu v Rostoku ochutnal.
11: Tady mají prostě tu nejlepší zmrzlinu. Vanilkovou a čokoládovou vždy. Ale kromě toho je různé příchutě a chutná fantasticky.
25: Paní Barbara si vychutnává poslední sousta zmrzliny na takovém dvorku skrytém před ruchem hlavní třídy v Rostoku.
26: Und es ist so ein Geheimtipp für die, die in Rostock wohnen, aber es spricht sich rum.
25: Je to tady prý tajný tip pro domácí, ale zároveň tip, který se prý už pomalu rozkřikl. Zmrzlina se uvnitř na prodejně vyrábí v klasických pákových výrobnicích, v těch známých velkých plechových bednách.
27: Před 13 lety jsme podnik zakládali se dvěma mašinami. Ať si je seženeme, jestli chceme mít opravdu jedinečnou zmrzlinu, to nám poradil jeden technik, když jsme ještě s kolegou pro šéfy prodávali Magnum do obchodů na pobřeží Baltu. Ty naše stroje jsou takové multikulty. Vyrobené jsou ve východním Německu, ale v některých jsou třeba ještě sovětské motory nebo součástky z Československa. Co neseženeme na internetu, to si necháme vyrobit.
28: Oder Tschechien oder so. Das ist auch drin, also es multikulti.
25: Sázka na jedinečnou zmrzlinu Felixovi Rébergovi a jeho společníkovi vyšla. K letitým strojům přidali neméně letitou recepturu a lidi začali chodit.
27: Nabízíme originální DDR zmrzlinu, která se vyznačuje tím, že je oproti běžným zmrzlinám hutná. Není v ní tolik vzduchu, ale především je to něco, co si lidé podle chuti a taky už podle vůně pamatují z dřívějška. Jestli chutná stoprocentně stejně jako tehdy, to nikdo nedokáže říct, ale vzpomínky a nostalgie, to je to, o co tu jde.
25: K tomu patří i tradiční způsob servírování takové zmrzliny.
29: So wurde das klassisch verkauft. Und dann haben die Leute das genommen, so gegessen, oder?
25: Ta se klade v malé dávce na bílou oplatku ve tvaru mušle a pak se může vyjídat lžičkou, anebo se přiklopí druhou mušlí a vznikne takový zmrzlinový burger. Paní Barbara přehnanou nostalgií netrpí. Před tradičnější mušlí dala přednost oplatkovému kelímku. Nezdá se, že by tady mlsala a se zavřenýma očima vzpomínala na komunismus. Nicméně zdejší zmrzlina nad ní má přesto až čarovnou moc.
11: Kolikrát tady jdu kolem a říkám si, ne, ne, ne, dneska ne. A za chvíli tady samozřejmě zase sedím a před sebou mám velkou zmrzlinu.
25: Říká paní Barbara. Z Rostoku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A sladká tečka uzavírá dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubice Bergmanová.
2: Reportáže zahraničních zpravodajů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Česku pokračují komunální a senátní volby, volební místnosti se uzavřou za 2 hodiny. Spojené státy se s Ruskem dohodly na nákupu nafty, množství pokryje americkou spotřebu jen v řádu dnů. Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa v Baku do 3. kola. Dlouhé kolony popojíždí na Pražském okruhu před tunely v obou směrech a bude převážně zataženo s přeháňkami, teploty do 15 stupňů. Dobré poledne, je sobota 10. října. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorovská.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Druhým dnem pokračují v Česku volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Voličům zbývají 2 hodiny na to, aby přišli odevzdat svůj hlas. Volby v Brně sleduje naše reportérka Aneška Hlávková.
2: V jedné z volebních místností v centru Brna v Rašínově ulici zatím evidují volební účast na 32%. V celém Brně zatím přišly ke komunálním volbám podle údajů magistrátu 2/5 oprávněných voličů. V senátním obvodu číslo 60, kam spadá část Brna, je volební účast zatím 43%. Celkově jsou volby poklidné. Strážníci ve více než 500 kontrolách, které provedli, nezaznamenali žádnou výtržnost. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Zájem o hlasování je zatím podobný jako v minulých senátních a komunálních volbách.
3: Hlasovat v obecních volbách přišla včera zhruba 1/5 až 1/3 voličů. To je podobně jako před 4 roky. Volby do třetiny senátu provází o něco menší účast. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce se zatím volby obešly bez větších komplikací.
4: I podle digitální informační agentury e-dokladovka funguje bez zásadních problémů. Samozřejmě jsou to volby na 14,5 tisících místech, takže nějaké dílčí stížnosti se mohou objevovat, ale není to nic systémového.
3: Sčítání v komunálních volbách trvá i několik hodin. O průběžných výsledcích bude informovat Radiožurnál a Český rozhlas Plus ve speciálním vysílání. Začíná hned ve 2 hodiny odpoledne. Vše o volbách najdete taky na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Americký prezident se dohodl s Ruskem na dovozu nafty. Donald Trump to oznámil večer po telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Washington kvůli tomu na 6 měsíců pozastavil sankce na vývoz ruských paliv, vyhlášené kvůli napadení Ukrajiny.
5: Trump řekl, že Spojené státy dostanou obrovské množství nafty a Putinovi poděkoval. Celkem má jít v následujících měsících skoro o 5 milionů tun. To by přitom pokrylo americkou spotřebu nafty asi na 9 dní. Bezprostředně navíc Moskva slíbila jen 300 tisíc tun s tím, že další dodávky závisí na obnovení provozu ruských rafinerií. Ty se ukrajinské armádě opakovaně daří poškozovat vzdušnými útoky. Trump si od kroku slibuje snížení vysokých cen pohonných hmot, které jsou důležitým tématem před volbami do kongresu. Z vysokých cen viní právě ukrajinské útoky. Daleko výraznější dopad na světové ceny ropy ale měla válka proti Iránu a blokáda Hormuzské úžiny. Kyjev označil uvolnění sankcí na ruský vývoz bez širší dohody o deeskalaci konfliktu za slabost. Demokratičtí lídři v Senátu mluví o naprosté zradě Ukrajiny. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Ukrajinské drony v noci zapálily ropný terminál v Rostovské oblasti. Rusko útočilo na bytové domy v Záporoží. Podle tamních úřadů zemřel nejméně 8 lidí, z toho 3 děti.
6: Záchranáři podle záběrů záporožské vojenské zprávy stále prohledávají trosky bytovky zničené ruskou raketou a vynášejí odtud těla obětí i zraněných. Úřadující starostka Záporoží Rehina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že raketa zasáhla přízemí a všechna patra nad ním se zřítila jako domek z karet. V ruinách domu může být podle ní ještě 14 lidí. Ruské rakety dopadly celkem na 5 místech v Záporoží a proudové drony dnes ráno poprvé doletěly až do Lvova a exploze byly slyšet i v Ivano-Frankivsku na západě Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko zkontrolovali svah nad hotelem Praha. Včera se na tamních parkoviště sesunulo 10 tun kamení a hlíny. Další pády skalních bloků teď nehrozí, potvrdil vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
7: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště a vlastně jsme to dočistili a teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
1: Hřensko už zavalené parkoviště hotelu Praha uklidilo a otevřená je i silnice, která na něj navazuje. Lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Bytýšky. Je to kvůli poklesu hladiny v nádrži. Dopravní podnik podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové předpokládá, že toto opatření bude platit až do konce letošní plavební sezóny.
8: Mimo provoz je ze stejného důvodu také zastávka u kotvy. Kvůli mírnému snížení přístupových lávek není přístup na lodě bezbariérový a proto není možné převážet osoby na elektrických invalidních vozících.
1: Z ruzyňského letiště večer odletí první letadlo nové přímé linky do vietnamské Hanoje. Provozovat je bude společnost Vietjet Air dvakrát týdně, a to v sobotu a v úterý. Mezi přistání budou mít letadla Airbus A330 v kazašském Almaty. V prvním roce provozu by linku podle mluvčího letiště Jiřího Hanicha mohlo využít 67 tisíc cestujících.
9: Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
1: Na Slovensku dopoledne otevřel památník svobody slova, věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači.
10: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
11: Ten památník by vlastně mal představovat takovou nádej. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
10: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
12: Judista Lukáš Krpálek postoupil na mistrovství světa v Baku do třetího kola kategorie nad 100 kg. Pověřen nad Kanaďanem Besongem porazil taky Magomedomarova ze Spojených arabských emirátů. Další informace přidá přímo z místa dění reportér Petr Kadeřábek.
13: Jiný přenos. Lukáš Krpálek už se teď pere ve čtvrtfinále s Rusem Tasojevem, který je světovou jedničkou a obhájcem titulu. Zatím po první minutě je stav vyrovnaný 0-0, 1-1 a naši do přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Baku.
12: Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou v 10. kole šance ligy výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Utkání začne v 15 hodin, stejně jako zápasy Zbrojovky Brno s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem Brno. V 18 hodin Bohemians přivítá Baník Ostrava. Všechny zápasy odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
14: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na trase Domažlice-Klatovy. Na Pražském okruhu obousměrně čekejte dlouhé kolony. V tunelech probíhá víkendová údržba. V každém směru se jede jedním tubusem a jedním pruhem. Navíc na vjezdu do Cholupického tunelu směrem na letiště řešili nehodu a provoz zhruba půl hodinu stál. Už se jede, ovšem stále počítejte se zdržením. A směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Jinočany. Na 21. kilometru je to na půl hodiny. Ve směru na letiště stojí kamiony už před sjezdem na Vestec. Na druhém kilometru osobními auty 20 minut navíc. V Praze se tak zaplnila jižní spojka před Barandovským mostem nebo Radlická z Valtrovky k Dobřížské. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Benešov přibrzdíte na 20. kilometru kvůli omezení na mostě Šmejkalka zdržení do 10 minut. Na silnici 22 z Domažlice do Klatov za Hlubokou vyšetřují srážku 3 aut, stále čekejte omezený průjezd. A na mnoha místech prší, nejezděte na denní svícení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude až 17, na horách kolem 7 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Vladimír Kroc, začíná polední publicistika.
15: Ruská nafta do Spojených států, co udělá dohoda Trumpa a Putina s cenami na světových trzích. Jak se vysoký počet obcí v Česku promítá do soutěživosti komunálních voleb? A jak podporovat péči o duševní zdraví vyučujících? Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují jako naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti dohodu prezidenta Trumpa s jeho ruským protějškem Putinem o naftě. Ve společném prohlášení v čele s šéfem senátních demokratů Chuckem Schumerem hovoří o zoufalém ujednání s vrahounským diktátorem. Dohodu kritizovali i někteří republikáni. Trump v pátek oznámil dohodu s Moskvou o dodávkách nejméně 300 tisíc tun nafty na americký a světový trh. Naším hostem je Boris Tomčak, analytik společnosti Finlord. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Jak to může ovlivnit světový trh s ropou?
16: Tak ten vplyv bude skutočne minimálny. Ono to sice číslo 300 tisíc tón vypadá ako veľmi vysoké, ale keď to porovnáme napríklad so spotrebou nafty v Spojených štátoch, tak tam sa denne, za každý jeden deň spotrebovala nejakých 500 tisíc tón nafty. Takže ono to prakticky pokryje 14 hodín spotreby nafty v Spojených štátoch. Môžeme to porovnať napríklad aj s Českou republikou. V Českej republike sú strategické zásoby ropy a ropných produktov približne 2 milióny tón. Takže skutočne jedná sa o skôr taký malý objem. A ešte počítame s tým, že teda i v listopadu potom by malo byť nastať ďalšie uvoľnenie približne 500 tisíc tón a potom sa uvidí, ako budú ruské rafinérie schopné produkovať naftu, pretože tá ich voľná kapacita je prakticky veľmi nízka.
15: No práve problém je, myslím hlavne v tom, že surové ropy je na trhu dosť, ale chybí spracovateľské a přepravní kapacity, je to tak.
16: Je to tak, pretože i v Rusku po útokoch zo strany Ukrajiny tak boli rafinerské produkcie zničené a len s malou rezervou dokážu ruské rafinere vôbec pokrývať samotný domáci ruský trh. Tam tá ich voľná kapacita na export je 100 až 200 tisíc tón mesačne, takže skutočne oni nemajú nejakú veľkú kapacitu a ak budú ukrajinské dronové útoky pokračovať a ďalej ničiť zariadenia, tak oni vlastne Rusko buď bude musieť obmedziť domácu spotrebu nafty, alebo nakoniec ten export nafty bude omezený.
15: No jak by vůbec Putin mohl obhájit export suroviny ze země, kde chronicky chybí zejména pohonné hmoty, lidi stojí dlouhé fronty?
16: Pre Putina to bude určité politické víťazstvo, alebo je to už politické víťazstvo, že vlastne presvedčil Spojené štáty od veľkého rivala, aby od neho odoberal vlastne ropný produkt, prípadne v budúcnosti môže i ďalšie komodity odoberať. Takže pre Putina je to skôr také ako mocenské politické víťazstvo. A na strane Trumpa tak je to zasa nejaký signál k jeho voličom, že sa snaží a riešiť situáciu s vysokými cenami pohonných hmot na americkom trhu, ale ako som uvedol, v tom fyzickom rozmere sa skutočne jedná o pomerne malý objem.
15: Trump v poslední době připisuje zdražování pohonných hmot ukrajinským útokům na ruské ropné rafinérie. Mimochodem podle aktuálních zpráv ukrajinské drony zautočily na nový terminál ropný, který hoří v Rusku. Jak velký to může fakticky mít vliv na cenu nafty?
16: No, musíme sa pozrieť na dva dôvody. Jedným dôvodom skutočne sú ukrajinské útoky na rafinerie. Prakticky, keď sa pozrieme na naftu, tak tá produkcia od začiatku roku poklesla o 1,5 milióna tón mesačne, takže ako nastalo tam pomerne významné zníženie. Ale ešte väčší pokles nastal u produkcie pohonných hmot benzínu a nafty kvôli vojne v Perskom zálive. Tam vlastne tie rafinérie v Perskom zálive sú ešte viac obmedzené, pretože export cez Hormuzský prieliv síce sa zvýšil, ale stále je výrazne pod úrovňami pred vojnou.
15: Takže asi na 70% myslím, je to v túto chvíli.
16: Na 70% je to u ropy, ale u ropných produktov je to ešte menej ako 50%. Tam vlastne jednak sú zariadenia poškodené a tam bola preferencia exportovať viac ropu. A takže tieto dva faktory sú v tomto roku platné a iné rafinerie, ktoré sú aktívne v iných oblastiach sveta, tak tie už prakticky idú na 95, niektoré až na 100% svojej kapacity. A tým, ak je rafinerská produkcia zložitá technologicky, tak ono nie je možné veľmi rýchlo vybudovať novú kapacitu, aj keď na najbližšie roky už sa plánuje budovanie kapacít, predovšetkým v Ázii a napríklad aj v Afrike, ale tieto kapacity budú online až za 2-3 roky.
15: A jak sa do situácie promítá omezení vývozu ropy Čínou?
16: Čína, je to áno, ďalšia veľmoc. Vlastne Čína v tento rok menej nakupovala ropu v prvej polovici roku, takže to vlastne pomohlo trhu, že tá cena ropy nerastla až tak výrazne, ako mohla rásť, aj keď tam teda zvýšenie ceny ropy nastalo. No a zároveň teraz už v posledných mesiacoch zase na trh s ropou prišla a začala ropu nakupovať. Takže to naopak zase cenu ropy udržuje vyššie. A predovšetkým to vidíme na cenách prepravy pomocou tankerov, keďže vlastne teraz Čína sa snaží zohnať akúkoľvek ropu a prakticky za akúkoľvek prepravnú sazbu, takže tie prepravné sazby sú rekordne vysoké a v prepočte na barely stojí preprava z Perského zálivu do Číny nejakých $35 za barel, čo je obrovská

0: je, že ono to nemôže byť nevyhnutné programom pre komunálnych politikov a političky, pretože jedná sa o centrálny problém, ktorý musí riešiť centrálna vláda. A keď by niekto niekam kandidoval s tým, že slúči svoju obec s vedľajšou, tak aj kvôli nejakým identitárnym otázkam by to skôr nebola asi príliš úspešná kampaň. Každopádne jedná sa o problém, ktorý treba riešiť na centrálnej úrovni, nie na individuálnych samosprávnych.
1: A co dalšího podle vás může mít vliv na tenhle systémový problém rozpočtové určení daní?
0: Je to tak. Dnešné fungování rozpočtového určení daní v podstatě podporuje aj ty malé obce, aby zostali samotné, protože ty nejmenší obce, které nezriadují ani materskou školku, nemají o tolko menej jako mikroregionální centra typu Jablonec alebo Karviná, které obsluhují službami právě aj takéto malé obce. Tým pádom ty nejmenší obce nemají žiadnu motiváciu takýmto spôsobom viac spolupracovat alebo prípadne sa k někomu pripojiť. Takže to rozpočtové určení daní vyloženě tuto rozdrobení podporuje.
1: Jakub Stuchlík, vedoucí agendy regionů ve výzkumné agentuře PAK Research. Díky, nashledanou.
0: Děkujeme, naschle.
1: Na 10. říjen připadá Světový den duševního zdraví. Poprvé ho vyhlásila Světová federace pro duševní zdraví v roce 1992. Letos má téma sdílená prožitá zkušenost, skutečné hlasy, skutečná změna. Když se zaměříme na pedagogy, více než polovina vyučujících ze základních škol vykazuje podle průzkumu znaky spojené s dlouhodobým pracovním stresem a je ohrožena syndromem vyhoření. Mezi hlavní stresory patří pocit nedocenění, zahlcení úkoly, náročné chování žáků a žákyň, komunikace s rodiči, pocit osamocenosti a nejasné hranice pracovní doby. Ve studiu vítám Hanu Matoušů, ředitelku neziskové organizace Get the Point, která se věnuje podpoře vzdělávání a rozvoji učitelské profese. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč je péče o duševní zdraví důležitou součástí kvalitní výuky?
2: Tak já si myslím, že je to takové jasné a víme to, myslím, všichni od sebe známe, že když se my sami cítíme lépe, tak věci, co děláme lépe, mají větší dopad, my z nich máme radost a na konci je větší užitek těch, ke kterým ty naše činnosti směřují. A to stejné je u pedagogů. To znamená, že myslím, že naším cílem je, aby vzdělávací úspěchy žáků a žákyň byly dobré. K tomu je potřeba dobré prostředí ve třídě, ale to nevzniká jen tak. A tam v té třídě s ním je učitel. A není to tak, že on přijde a není to robot, to znamená, nemůžeme ho naprogramovat, aby podával každý den stejný výkon bez toho, že se o něj staráme. Je potřeba, aby on se cítil dobře a věřil ve výsledky své práce, ve svůj dopad a v nějakou efektivitu. A potom může mít takový dopad i na své žáky a žákyně.
1: No, jak se tady to rozpoložení pedagoga přenáší do třídy?
2: Tak já myslím, že úplně jednoznačně, že můžete možná, když jste hodně silný a máte velkou sebereflexi, to nějakou chvíli udržet. A i když se necítíte dobře a nejste v dobrém rozpoložení, tak to žáci a žákyně nepoznají, ale to je velmi časově ohraničené, to nemůžete dělat do nekonečna. To znamená, že proto, abyste opravdu mohli odvádět dobrou práci, potřebujete vy sami být v pohodě a vnímat, že to prostředí, ve kterém je, přátelské a že v něm chcete být.
1: Zatímco v Evropské unii vnímá pomoc učitele s učením pozitivně 71% žáků, v Česku je to pouhých 52%. Co s tím?
2: Ano, to číslo je velmi smutné a myslím, že to opravdu vyplývá z toho, jaká je situace na českých školách, že učitelé, kteří, jak už jsem zmínila, se necítí dobře a nebo jsou na pokraji vyhoření, jak se tam zmiňoval to číslo, že to je poměrně veliké číslo, vysoké číslo, je to 50%, čili polovina, tak nemůžou být adekvátní oporou pro své žáky a ty to samozřejmě cítí. To znamená, že se nemohou moc dobře v té hodině cítit dobře.
1: A v čem by tedy měla spočívat psychohygiena kantorů?
2: Já myslím, že bych to rozdělila do více rovin. Každý samozřejmě by měl pečovat nějak sám o sebe, vědět, co mu dělá dobře, nedělá dobře, kdy je ten čas zastavit a najít si ty nějaké nástroje, které mu pomáhají v tom, aby se cítil dobře. Ale zároveň to není jenom jeho individuální snaha, to, co by to mělo být, protože záleží i na škole, na místě, kde působí a tam by měly být nastaveny dobré podmínky pro jejich práci, pro práci pedagogů.
1: A mohli bychom být konkrétnější, čím to spočívá?
2: Spočívá to v mnoha věcech. Ten tým, který je na škole, by měl být jednotný, měla by tam být dobrá vzájemná komunikace, ti lidé by měli mít nějakou jednotnou vizi školy a měli by vědět, že to je bezpečný prostor, kde mohou chybovat a kde můžou zároveň sdílet.
1: A co rozumíte pojmem udržitelná práce?
2: Udržitelná práce je právě taková práce, která umožní tomu pedagogovi
1: nevyhořet.
2: Nevyhořet, přesně tak, a neodejít po 5 letech do předčasného důchodu. Ano.
1: No a kdy přichází ten okamžik, kdyby si měl člověk umět říct o odbornou pomoc, jak rozeznat ten syndrom vyhoření, že skutečně něco takového nastává?
2: Já myslím, že to jste šel už jakoby o krok dál, kdy už je to taková, že hasíme problémy. Aha. A bylo by hezké, kdybychom těm problémům uměli předcházet. K tomu by přesně mohla sloužit třeba supervize ve škole, kde na některých probíhá, ale co víme, tak to je opravdu jenom taková zatím zrnko písku. A právě když je tam ta supervize v té škole, tak se to obvykle dělá nebo zařizuje až v okamžiku, když tam něco hoří. Což není úplně ideální, ano.
1: Dobře, ale pokud skutečně k tomu dojde, myslím si, že jednotlivec si nerad připouští, že dejme tomu má tenhle problém, syndrom vyhoření.
2: Ano, a já si myslím, že často si myslí, že je jediný, kdo ho má, a že když se právě otevře nějaké sdílení vzájemné, což je ta supervize v rámci školy, tak možná s překvapením zjistí, že podobným syndromem nebo podobným pocity trpí většina jeho kolegů. A že opravdu stačí nebo pomůže velmi, když se o tom baví společně, když si sdílejí i nějaké návody k tomu, co pomohlo tomu druhému, a když se naučí společně tomu předcházet.
1: Když jsem v úvodu jmenoval ty základní stresory, co vy považujete asi za největší problém současného školství?
2: Současného školství nebo to, co trápí ty učitele a učitelky?
1: No, takhle to myslím.
2: Myslím si, že je to opravdu, je to mix samozřejmě věcí. Je to nějaké nedocenění jejich práce. Je to vždycky komplikované to, že učitel a učitelské povolání takové nevděčné, že dopady toho, co děláte, se často projeví až mnohem později. To znamená, že je důležité učitelům opravdu dávat zpětnou vazbu co nejdříve a hodnotit je a dávat jim takovou ten pocit toho, že víme, že jsou důležitý a zásadní. Potom jsou to samozřejmě vztahy, to, že se cítí dobře na té škole, že tam je prostor pro sdílení, že mohou, když se něco nedaří, tak mají kam jít a komu to sdělit. A že za to nebude nikdo peskovat ani kritizovat, že to je prostě normální součást jejich práce a že je jasné, že každý chybuje a ne, kdy se cítíme dobře. No a je to ta zahlcenost samozřejmě, ta je přítomná všude, ale.
1: A jak působí v této oblasti vaše neziskovka?
2: Já si myslím, že my máme vliv nebo můžeme mít vliv na to ocenění, o které jsem hovořila, protože to jednou z věcí, co děláme, je odborná, že organizujeme odbornou cenu pro pedagogy základních a středních škol, Global Teacher Prize Czech Republic. A v rámci té, když probíhá nominační a přihlašovací proces, tak vlastně veřejnost, to znamená kdokoliv, můžou to být kolegové, ale zároveň i děti nebo rodiči žáků, mohou svému učiteli poslat nějakou zpětnou vazbu na to, jak si myslí, že ta jeho práce na něj působí, a to si myslím, že má velký efekt.
1: Hana Matoušů, ředitelka neziskové organizace Get the Point. Děkuji moc a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Také děkuji, naschledanou.
1: Tolik polední publicistika Vladimír Kroc.

0: a zprávy připravila Jana Gulda.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby i první kolo hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, kdy začnou komise a Český statistický úřad hlasy sčítat. Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Deník Ukrajinská pravda píše, že po překvapivé dohodě skončilo předčasně jednání v Miami. Zástupci Spojených států, Ukrajiny, evropských zemí a NATO tam hledali cestu k ukončení války na Ukrajině. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za rezervovaný příkon, který nevyužívají. Blokují tak připojení dalších zákazníků. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. A ještě dnes do 17 hodin je možné odevzdat staré domácí elektrospotřebiče v akci Recyklační víkend Národního technického muzea v Praze. Kurátoři vybrané předměty zařadí do muzejních sbírek. Ocení, pokud budou v původním obalu s příbalovými letáky, případně i s fakturou za nákup. Doplnit potřebují hlavně přístroje z přelomu 80. a 90. let. Sport. Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku stále bojuje o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po porážce s Rusem Tasojevem ve třetím kole ho čeká opravný zápas. Už za pár minut nastoupí proti Nizozemci Speakersovi. Šampionát můžete sledovat živě s naším reportérem přímo z Baku na radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na Pražském okruhu a překážka na D1 u Rousínova. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, regulují provoz v tunelech také v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 pojedete pomalu od Ořechu z 19. kilometru. Ve směru na letiště se zpomaluje u Vestce na 3. kilometru, počítejte s více než 20 minutami navíc v obou směrech. V Praze je kvůli tomu silnější provoz na jižní spojce obou směrně mezi Brněnskou a Barandovským mostem. Na D1 z Brna do Ostravy zpozorněte za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 222 stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu. Po D1 z Prahy jede náš zpravodaj, připomíná správné svícení.
4: Já jsem byl z Prahy po D1 a tady vůbec nikdo nesvítí. Všichni jedou na denní svícení a nejsou vůbec vidět, tak máme všichni šedivý a tmavý auta.
3: A na D6 z Prahy z Karlových Varů do Chebu dejte pozor při sjezdu na Dolní Dvory exitem 154. Je tam auto mimo vozovku, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dnes 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O dění v Rusku, o nepokojích ve Španělsku, o budoucnosti umělé inteligence. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v sobotu, vám přeje Petr Hartmann.
5: Názory a argumenty.
6: Jednání zástupců Spojených států amerických, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Souvisí to s překvapivou dohodou prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské ropy na americký a na světový trh. Není to jediný krok, kterým se vládce Ruska snaží upevnit svoji moc. Další příklad týkající se výchovy dětí nabízí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Ruský prezident Vladimir Putin se u příležitosti Dne učitelů setkal s vybranými pedagogy základních škol i mateřských školek. Poděkoval jim za jejich práci a za to, že, cituji, vychovávají nové bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. citoval také známý výrok básníka Fjodora Tjutčeva, podle kterého se Rusko nedá rozumem pochopit, lze v něj pouze věřit. Učitelky zase děkovali Vladimiru Putinovi za obnovení moci a prestiže Ruska. Zaujala vychovatelka Petrohradské mateřské školy Maria Moreva, která dlouze vyprávěla ruskému prezidentovi, jak vychovává ze svých svěřenců budoucí inženýry. Jak předškoláci vyrobili model fabriky, jak se seznámili s profesemi lidí, kteří zde pracují a jaké přístroje zde používají. Zajímavé je to kvůli tomu, že podobná setkání jsou přirozeně pečlivě naplánovaná a zrežírovaná. Jen tak náhodou by o tom vychovatelka ze školky nemluvila. Spojitost to bude mít s proslovem Vladimira Putina z roku 2024, ve kterém dal za úkol vládě připravit milion specialistů dělnických profesí. A jejich výchova tak zjevně začíná již v mateřských školkách. Ve stejný den se do debaty zapojil i ruský ombudsman Valerij Fadějev. Ten prohlásil, že školní osnovy v exaktních vědách by se měly zredukovat. Ty kurzy jsou přeplněny zbytečnými informacemi. Matematika, fyzika, chemie. 20 nebo i 30% by se dalo škrtnout, prohlásil Fadějev. Dokonce vyzval k tomu, aby se matematika vyučovala podle učebnice Andreje Kyseliova, která poprvé vyšla ještě před rokem 1917. Podle Fadějeva je nejlepší a není potřeba vymýšlet nic nového. Může to znít jako další ruský bizár. Pro rodiče dětí to má ale konkrétní následky. Po 9. třídě stále větší počet žáků nepokračuje k maturitě, ale přechází do učilišť a technických středních škol. V loňském roce to bylo 63% deváťáků, o 20% více než před 5 lety. A věru to není tím, že by děti náhle začaly toužit po kariéře soustružníka. Ale protože stát zvýšil požadavky na pokračování studia. Nyní v řadě škol musíte mít nadprůměrné studijní výsledky a ještě musíte bodovat ve školních olympiádách. Totéž se týká i vysokoškolského studia, kde dlouhodobě klesá počet bezplatných míst a ještě z nich část seberou děti účastníků takzvané zvláštní vojenské operace. Za to Vladimír Putin bude mít svůj milion dělníků v továrnách.
6: To byl Ondřej Soukup. Španělé na řadě míst minutou ticha uctili památku 87-leté ženy. Jejíž nucené vystěhování a s tím související úmrtí zažehlo v zemi protesty za dostupné bydlení. Hlavní španělské odbory na základě této tragické události svolali na 11. listopadu generální stávku za vyšší platy a právě za dostupné bydlení. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
8: Marie Carmen Abascal by asi nikdy nenapadlo, že na sklonku života vyvolá ve Španělsku politické a společenské zemětřesení a stane se symbolem krize, která v zemi doutnala už dlouho. 87-letá seniorka si přála jedno – zůstat doma, v bytě, kde strávila posledních 70 let. Jenže dům změnil majitele a nájem, který byl roky nízký, začal prudce růst. Z částky odpovídající zhruba 12 tisícům korun měsíčně se měl vyšplhat na 65 tisíc. Pro ženu na prahu 90 něco naprosto nedostupného. Následovaly výzvy k vystěhování, jimž žena v uplynulých 6 letech několikrát odolala. Koncem září už to ale nedokázala. Dramatické záběry téměř nemohoucí seniorky, kterou policisté vynášejí z domu na nosítkách, obletily celé Španělsko. A šokujícím způsobem obnažili problém, který se dotýká milionů lidí. Bydlení je stále méně dostupné, nájmy rostou, jen v Madridu za poslední dekádu o více než 80%. A vlastní byt je pro mnohé téměř nedosažitelným snem. Obraz staré paní obklopené policisty vyvolal protesty po celé zemi. Do ulic vyšly 100 000 lidí, v neděli se uskuteční generální stávka. Socialistická vláda Pedra Sancheze se pokusila reagovat. Navrhla opatření na ochranu nájemníků, na omezení nákupu bytů investičními fondy proti spekulacím a vystěhovávání i na regulace některých forem pronájmu. Balíček však v parlamentu těsně neprošel. Premiér proto z kraje Týdne udělal to, co už ve své politické kariéře několikrát předvedl. Zariskoval a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskuteční na konci listopadu. Navenek sází na téma, které by levici mělo pomoci – bydlení. Chce mobilizovat voliče kolem problému, který zasahuje stále větší část společnosti. Podle odhadů Španělské národní banky bude do 2 let v zemi chybět až 1 000 000 bytových jednotek. Zároveň je to ale riskantní tah. V průzkumech vede konzervativní Lidová strana a podporu získává i stále silnější Vox. Tentokrát je navíc ve hře, že se Lidová strana spojí právě s touto krajně pravicovou partají. Ve Španělsku jde o citlivou otázku. Kvůli zkušenosti s diktaturou generála Franka představovala krajní pravice dlouho větší tabu než v řadě jiných evropských zemí. To se ale mění. Vox už Španěli tolik neděsí jako před několika lety a témata jako migrace mu přinášejí stále větší podporu. Sanchez vstupuje do voleb oslabený. Vládu zatěžuje červencová migrační krize v Ceutě i vyšetřování několika lidí z premiérova okolí, včetně jeho manželky. Jenže tohoto premiéra není snadné odepisovat. Už několikrát to vypadalo na Sanchezův politický konec a přesto se dokázal vrátit. Ostatně svou cestu plnou politických pádů a návratů popsal i v knize s příznačným názvem Manuál k přežití. Teď znovu sází všechno na jednu kartu. Ať už ale volby dopadnou jakkoliv, Sanchezovu vládu bude provázet jedno jméno – Marie Carmen Abascal. Ta se totiž domů už nevrátí, i když majitelé bytu před pár dny ustoupili a změnili smlouvu. Ve středu, sotva 2 týdny po vystěhování, zemřela v madridské nemocnici. Její poslední dny připomněly, jak nedostupné může být bydlení, jedna ze základních lidských potřeb, a jak ničivá je nejistota, když člověk neví, kde bude moci žít. Příběh ženy, kterou ještě před několika týdny téměř nikdo neznal, ale odhalil i druhou tvář společnosti, solidární a empatickou. A připomněl, že někdy stačí příběh jediného člověka, aby se dali do pohybu věci, které se dlouho zdály neměnné.
6: Hovořila Leona Šmelcová. Izrael si tento týden ve středu připomněl 3. výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Toto datum je považováno za nejkrvavější den v dějinách země. Pochopitelně existují i další podobné události, kterým však není věnována taková pozornost. Na jednu z nich upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Blízký východ posledního století je zónou mnoha masakrů. Jednotlivé případy se liší v řadě ohledů, mimo jiné i v tom, jaká se jim věnuje pozornost. Například masakry syrských drůzů západní média příliš nezaujaly. V červenci roku 2025 se v jižní Sýrii v oblasti Suvejdy odehrály krvavé střety mezi místními beduíny a drůzy, přičemž z rozpoutání nepřátelství se obě strany obviňovaly vzájemně. Situaci přijeli vyřešit jednotky tehdy nového syrského režimu Ahmada Shari. Jejich příslušníci se místo toho zapojili do vražd, znásilňování a drancování, vesměs namířených proti drůzům. Výsledkem bylo až 2000 mrtvých, bylo to více než třeba 7. října 2023 po útoku Hamásu na jižní Izrael. Některé vesnice zůstávají opuštěné. Mediální pozornost byla tehdy upřena jinam a dnes už se o situaci v druzských oblastech Sýrie prakticky vůbec nemluví. Vnitroarabské násilnosti většinou nejsou pro média zajímavé a západní státy navíc nestojí o špatné zprávy o Sýrii, protože by jim zkomplikovaly vztahy s novým syrským režimem. Mají zájem na tom, aby byl v oblasti klid a nově také, aby přes Sýrii mohli vést do Evropy plynovody a ropovody, které by obcházely Hormuz. Ahmad Shara získal tedy nečekanou imunitu před kritikou. Média o konfliktu referovala jako o spontánních a lokálních střetech. Druzové v Suvejdě ale věří, že se jednalo o plánovaný záměr. Masakrům by předcházela mnohaměsíční mediální protidruzská kampaň, která připravovala půdu pro zásah proti nepohodlné menšině. Příslušníci syrských bezpečnostních sil byli většinou bývalí příslušníci sunnických povstaleckých skupin, kteří mohli mít problém s heretickou sektou, jako jsou druzové. Událostem v Suvejdě předcházely masakry Alavitu na pobřeží v západní části Sýrie a částečně se to týkalo i některých křesťanských komunit. Nový režim usiluje o vytvoření jednotné centralizované Sýrie, proto také vyvíjel tlak na syrské Kurdy. Ti se nedávno po ztrátě americké podpory a vlastních chybách podrobili centrální vládě a souhlasili se začleněním svých jednotek do národní armády. Kurdští a druští představitelé byli prý dlouhodobě v kontaktu, i když žijí na opačných koncích země. Teď už ve snaze o autonomii zůstali jen drůzové. Jsou to příslušníci náboženské sekty, kteří žijí v horských oblastech východního Středomoří, zejména v Sýrii, ale také v Libanonu, Jordánsku nebo Izraeli. Tradičně se snaží udržet si místní mocnosti od těla, nemíchají se do konfliktů a snaží se žít po svém. S Asadovým režimem žili v napětí a mnozí z nich vítali pád jeho režimu, i když to znamenalo příchod bývalých džihadistů k moci. Loňské masakry v Suvejdě, velmi váhavý přístup Šarovy vlády k vyšetřování zločinů a potrestání viníků, stejně jako odmítání vládních elit odejít z obsazených vesnic, způsobili u drůzů velký mentální obrat ve vztahu k režimu Ahmada Šary. Ujalo se mezi nimi přísloví, podle kterého Ahmad Šara sice bliká doleva, ale zahýbá doprava. Část druzských představitelů v Sýrii se obrací o pomoc na Izrael, kde žije jiná část druzské komunity. Tato část syrských druzů tvrdí, že jejich prioritou je teď bezpečnost a to jim prý zajistí jen Jeruzalém. Dokonce mluví o tom, že by chtěli být přičleněni k Izraeli, ale pro izraelskou stranu by to asi bylo příliš velké sousto. Suvejda je od společných hranic příliš daleko. To vše je součástí otázky, jak bude vypadat Sýrie budoucnosti. Nejdříve tvrdá centralizovaná diktatura a pak rozpadlý stát ve vícenásobné občanské válce. Ahmad Šara chce znovu jednotný stát, v čemž ho podporuje Turecko. Izrael dává přednost decentralizované Sýrii menšin, včetně druzské autonomie na jihu. Paralelně s tím se odehrává mentální proměna u drůzů na Golanských výšinách, oblasti, kterou Izrael dobyl na Sýrii v roce 1967 a anektoval v roce 1981. Tamním drůzům nabídl občanství, jako mají izraelští drůzové v Galileji. Ti se vždy považovali za Izraelce a vstupovali do jeho ozbrojených složek. Jenže golanští drůzové dlouho odolávali a ponechávali si syrskou identitu. Spokojili se s trvalým pobytem, který jim zajišťoval většinu výhod, včetně zdravotních služeb. Po událostech, jako byl masakr v Suvejdě, i golanští drůzové začali uvažovat o Sýrii i Izraeli jinak. Mimo jiné rychle narůstá počet žádostí o izraelské občanství. Golanští drůzové nicméně nadále sní o otevřených hranicích a o tom, že budou jednou moci přecházet přes hranice Izraele, Libanonu a Sýrie za příbuznými. Prozatím v Izraeli jednají o záměru nahradit chybějící pracovní sílu právě drůzskými zájemci ze Sýrie. Identita drůzů v Sýrii i na Golanech se v posledních letech značně proměnila. Přesto drůzský symbolický 7. říjen zůstává stranou pozornosti.
6: Upozorňuje Jan Fingerland.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Společnost zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence zveřejnila rozsáhlou sbírku matematických výpočtů vygenerovaných interním modelem. Zjištění na jednu stranu odhalují, čeho jsou nejpokročilejší modely umělé inteligence schopny dosáhnout, ale zároveň vyvolávají otázku, do jaké míry se výsledky opírají o práci skutečných matematiků. Překotný vývoj také vyvolává obavy, že firmy technologii vyvíjejí rychleji, než se změně dokáže přizpůsobit nejenom akademické prostředí. Více už odborník na umělou inteligenci, Filip Dvořák.
10: Umělá inteligence se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu. Pokud chcete veřejnost přesvědčit, že vaše firma vyvíjející umělou inteligenci má hodnotu 2 bilionů dolarů, musí se o vás mluvit. V posledních týdnech to podle světových médií prakticky každý den vypadá, že lidstvo stojí na pokraji vyhnutí, které způsobí umělá inteligence, nad níž jsme ztratili kontrolu. Šéf firmy Anthropic Dario Amodei v září varoval, že by roj agentů umělé inteligence mohl do roka ovládnout internet. Situace ale není taková, jaký občas líčí média. Strach z umělé inteligence přitahuje pozornost veřejnosti a ta obratem ovlivňuje, jakou váhu umělé inteligence přikládají politici i investoři. K vyhlazení lidstva vinou umělé inteligence nejspíš nedojde. Dnešní umělá inteligence stále potřebuje člověka, aby ji kontroloval a opravoval. Sama sebe totiž zkontrolovat nezvládne. Přesto jsme se ocitli v historickém okamžiku. Posledních pár let jsme umělou inteligenci hlavně učili, dokud se nám do ní nepodařilo nacpat kolektivní know-how celého lidstva. Veškeré dosavadní vědění máme najednou na dosah dobře položené otázky. A posunuli jsme se dál. Podle odhadu společnosti Deloitte letos připadnou na používání umělé inteligence 2/3 výpočetního výkonu, který věnujeme celé umělé inteligenci. Víc energie už tedy pálíme na to, abychom umělou inteligenci používali, než abychom ji učili. To je skvělá zpráva. Zapomněli jsme ale na jednu věc. Jazykový model je statistický souhrn všeho, co jsme mu dali přečíst, včetně našich omylů. Chybuje proto stejně jako lidé, z jejichž textů sám vznikl a sám se bez principu zkontrolovat nedokáže. Ověřit, že je odpověď správná, je totiž úplně jiná matematika, než ji vymyslet. Je to úloha logického dokazování krok za krokem. Grafické čipy, na kterých dnešní umělá inteligence běží, jsou stavěné spíše na násobení obřích matic a proto tu úlohu se vůbec nehodí. Sám jsem umělou inteligenci nasazoval do produkce, kde si chybu nikdo dovolit nemůže. Od Prahy a Toulouse přes San Francisco, Toronto a Houston. Nikde nestačilo, že má systém většinou pravdu. Rozhodující je, jestli poznáme, kdy ji nemá. Co se stane, když to nepoznáme, popsala v září televize CNN. Letos na jaře se americká armáda chystala zadržet čínskou loď na Blízkém východě. Analytik nechal chatbota projít zpravodajské podklady o nákladu a chatbot ho označil za součást jaderných zbraní pro Irán. Vojáci se připravovali k obsazení lodi, ale letadla už byly ve vzduchu, když se ukázalo, že jde o omyl. Málem to rozpoutalo válku, řekl CNN, jeden ze zdrojů. Válku mezi dvěma jadernými mocnostmi, kvůli chybě, kterou stroj sám odhalit nedokázal. Umělá inteligence zlepšuje schopnosti všech, tedy těch, kdo svůj potenciál využívají k nekalé či kriminální činnosti. Útočníkovi stačí najít jehlu v kupce sena. A v tom jsou jazykové modely skvělé. Obránce ale musí vědět, že tam žádná další jehla nezůstala. To je výrazně těžší úloha a statistika ji nedokáže dobře řešit. To umí jenom logika. Ubránit svá data musí firmy, instituce i stát, který drží citlivé údaje o občanech, jejich majetku a bezpečnosti země. Státy si to začínají uvědomovat, zatím pomalu, ale sílící tlak nepřátelských zemí na destabilizaci fungujících systémů nás všechny donutí bránit se efektivně. Odpovědí je další vývojový krok. Neurosymbolická umělá inteligence spojuje jazykový model, který navrhuje, s logikou, která ověřuje. Model čte a hledá souvislosti, logika rozhoduje, co z toho lze skutečně doložit. Teprve tak z umělé inteligence dostaneme spolehlivou funkcionalitu a nejen přesvědčivé odpovědi. Agenti postavení na takové umělé inteligenci usnadní rutinní práci, urychlí testování výzkum, zkrátí všemožné lhůty a budou chránit strategické informační systémy před útoky, které jsou díky umělé inteligenci mnohonásobně silnější. Evropa je zatím v nevýhodné pozici. Obří výpočetní centra pro umělou inteligenci tu teprve vznikají a na amerických čipech a cloudech jsme závislí. Zatím. Česko se o jedno z evropských center uchází s projektem na Zbraslavi. I kdyby uspělo, s americkými giganty se velikostí měřit nebudeme. Naše šance je jinde. Ověřování nepotřebuje obří datová centra. Vystačí si s obyčejnými procesory. Potřebuje lidi, kteří rozumí logice a matematice. A ty české univerzity vychovávají. Vznikají tu i mladé firmy, které umělou inteligenci nasazují tam, kde jde o bezpečnost státu a lidí. Role člověka zůstává klíčová. Dnešní umělou inteligenci můžeme přirovnat ke šroubováku nebo ke kladivu. Zkoušíme, k čemu všemu se hodí, většinou se to daří, občas ale šroubovák sjede a zarazí se nám do ruky. Jenže u kladiva víme, že jsme se uhodili. Jazykový model se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu, a chyba se často pozná, až když jsou letadla ve vzduchu. Když podáme k ruce logiku, která ho zkontroluje, bude nám umělá inteligence především pomáhat, a to i při naší ochraně a bezpečnosti.
6: To byl Filip Dvořák. Jedním z témat kampaně před komunálními volbami byla v řadě měst a obcí dostupnost bydlení. Tu často komplikuje skutečnost, že byty se stávají vhodným prostředkem pro investice. Na toto téma vám nabízíme opakování příspěvku komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
11: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími městy, rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytů, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
6: Tolik opakování komentáře Julie Herskové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
12: Jak si čeští žáci a studenti vedli v mezinárodních srovnávacích testech PISA a co výsledky vypovídají o jejich schopnosti rozumět textům, s nimiž se v praktickém životě setkávají? O tom je nový díl pořadu Reparát. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
7: Ondřej Soukup,
13: Josef Pazderka,
7: míříme na východ.
14: Zatím plánovaným teroristickým útokem v Lipsku může být taky srbská stopa.
15: Oni vědí samozřejmě, že v Evropské unii by se jim žilo lépe, ale zároveň vědí, že by je to stálo spoustu složitých rozhodnutí. Samozřejmě první věc je Kosovo.
16: Je to takový to bravádo. Dyť jo, my jsme teda s váma, my jsme se nepokořili.
7: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Za hodinu skončí komunální a také první kolo senátních voleb. V ukrajinském Záporoží zemřelo nejméně 12 lidí po ruském útoku. Judista Lukáš Krpálek bude na světovém šampionátu v Baku bojovat o bronzovou medaili. Na Pražském okruhu popojíždí kolony v obou směrech kvůli údržbě v tunelech. A počasí bude převážně zataženo, občas déšť, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Už jen necelou hodinu mají lidi možnost vybírat své zástupce do radnic a taky třetiny senátu. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, komise potom začnou sčítat odevzdané hlasy. U jedné z volebních místností v centru Pardubic je reportér Ondřej Wolf.
13: Já jsem teď tady na základní škole bratranců ve Verkových. K volbám sem chodí lidé z 8 volebních okrsků z celkových 90, které ve městě jsou. Podle komisí je dnes zájem o volby o něco nižší než včera a i teď hodinu popolední lidé chodí volit spíše jednotlivě nebo nárazově a hlasují tudíž bez čekání ve frontě. Průběžná volební účast se tu pohybuje kolem 30%. Žádné problémy jsem tady nezaznamenal, s výjimkou vstupního schodiště, které může působit problémy méně pohyblivým seniorům. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
1: Volební účast se dnes podle volebních komisí pohybuje mezi 25 a 40%. Radiožurnálu to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jerovec. Oba dny se podle něj zatím obešly bez systémových komplikací. Policie se musela zabývat jen několika menšími podněty.
17: Tam byla nějaká oznámení na policii týkající se tvrzené nezákonné volební agitace v okolí volebních místností. To bylo asi to poměrně časté, k čemu byli policisté přivoláni, a dnešní den už je z toho hlediska, bych řekl, klidnější.
1: Po uzavření volebních místností ve 14 hodin začne sčítání hlasů. O průběhu vás budeme až do večera informovat ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Při ruském útoku na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 12 lidí. Další lidi stále můžou být pod troskami. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V ruském Rostově na Donu na jihozápadě země po ukrajinském dronovém útoku 6 zraněných, 2 z nich zůstávají v nemocnici. Bývalý německý kancléř Gerhard Schröder oslavoval v Moskvě narozeniny prezidenta Vladimira Putina. V Německu tím vyvolal pobouření. Schrödera pojí s Putinem dlouholeté přátelství.
18: Zahraničně politický expert křesťanských demokratů Roderich Kiesewetter označil Schröderovu účast na oslavě 74. Putinových narozenin za výsměch civilním obětem bombardování na Ukrajině a poškozování reputace Německa v zahraničí. Podobně kriticky se vyjádřila i domovská strana bývalého kancléře sociální demokracie. Její předseda a ministr financí Lars Klingbeil označil návštěvu za zcela nepřijatelnou. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Policisté našli pohřešovanou ženu z Mnichova Hradiště. Podle policie je v pořádku. Žena byla poslední dobou ve špatném psychickém stavu a včera odjela autem. Rodině poslala zprávu, ve které se s nimi loučila.
19: Sport. Judista Lukáš Krpálek bude po výhře nad Nizozemcem Spikersem na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii na 100 kg. V případě vítězství získá 6. medaili ze světových šampionátů. Jeho zápas odvysíláme v přímém přenosu. Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Zápas začne v 15 hodin, stejně jako utkání zbrojovky Brno s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem. Od 18 hodin Bohemians přivítá Baník Ostrava. Trenéra Baníku Romana Skuhravého během reprezentační přestávky nadchla atmosféra přípravného zápasu v Katovicích.
20: Prostě jako takovou energii mají ty fanoušci, že to je úžasný. Já si to nedokážu představit, ale chtěl bych to zažít, prostě jaký to je, když vlastně se tomu mužstvu jakoby bude dařit. Co ty lidi pro nás jakoby jsou schopní udělat a z té energie budeme chtít čerpat prostě dál a myslím si, že to těm fanouškům dlužíme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: kolony na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Cerhovic. Na Pražském okruhu probíhá údržba a servis technologií. V tunelech provoz regulují v obou směrech a jede se vždy jedním pruhem. Ve směru na letiště se zpomaluje za sjezdem na Vestec na 3,5 kilometru, zpoždění 15 minut. Ve směru z letiště na D1 se poprvé brzdí za dálnicí D5 na 21. kilometru. Počítejte s 20 minutami navíc. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za sjezdem na Cerhovice. Na 44. kilometru narazilo auto do svodidel. Na místě už je policie, kolona se netvoří. Na D6 z Karlových Varů do Chebu dejte pozor při sjezdu na Dolní Dvory exitem 154. Je tam auto mimo vozovku. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Březinu na 63. kilometru stojí porouchané auto, tam se zpomaluje. A na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně pomalu v zatáčkách za Doubím. U přehrady havarovalo osobní auto, je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Světové velmoci rozjíždějí nový vesmírný závod o jaderný reaktor na měsíci.
21: Indie se začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině.
4: AI hledá extremisty mezi uchazeči o službu v Bundeswehru.
21: Nové boje v Etiopii zapadají do mozaiky vzájemně propojených krizí v regionu.
4: Ekonomická nespokojenost latinskoamerických voličů může zamíchat blížícími se volbami do amerického kongresu.
21: Taková jsou témata následujícího pořadu.
4: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Ondřej Čížek.
21: Od mikrofonu vás vítají
4: Lenka Buriánková
21: a Ladislav Dvořák.
2: Svět ve 20 minutách.
4: Spojené státy chtějí do roku 2030 vyslat k měsíci jaderný reaktor. Podobný záměr má také Čína ve spolupráci s Ruskem. Někteří přední vědci ale varují, že tento novodobý vesmírný závod přináší mnohá rizika. Podrobnosti přináší analýza amerického deníku The New York Times.
21: Koncem letošního srpna NASA požádalo dodavatele, aby se připravili na výstavbu jaderného reaktoru, který by dokázal absolvovat cestu do vesmíru a fungoval bez údržby v blízkosti jižního pólu měsíce. NASA přitom reaguje na plány Ruska a Číny uvést vlastní měsíční reaktor do provozu do konce roku 2036. Americká vesmírná agentura proto urychlila svůj harmonogram, aby své soupeře předběhla.
4: Tento závod bude zásadní pro budoucnost vesmírného průzkumu. Spojené státy i Čína chtějí být první, kdo na měsíci zřídí základnu, začne využívat tamní zdroje, jako je zmrzlá voda, a vysílat mise hlouběji do sluneční soustavy. Obě velmoci přitom považují jaderný reaktor za klíčovou součást těchto plánů.
21: The New York Times tyto plány zmapoval na základě technických specifikací, zadávacích dokumentů, odborných studií a rozhovorů s experty. Zjištění zároveň přibližuje povahu rusko-čínského vesmírného partnerství, které prosazují prezidenti Xi Jinping a Vladimír Putin.
4: Jaderná energetika je podle těchto dokumentů zřejmě jediným klíčovým úkolem, který Čína v rámci lunárního projektu Rusku přenechala. Někdejší Sovětský svaz totiž v 70. a 80. letech vyslal na oběžnou dráhu více než 30 reaktorů na palubě satelitů.
21: Rusko je zároveň lídrem v oblasti civilní jaderné energetiky a disponuje největšími zásobami paliva považovaného za nejbezpečnější pro vesmírné mise. Jde o uran, který není vysoce obohacený. Ve Spojených státech jeho nedostatek.
4: NASA svůj jediný jaderný reaktor vyslala do vesmíru už v roce 1965. Od té doby ale žádný další nenasadila. Washington se teď snaží tuto ztrátu dohnat. Prezident Donald Trump označil americkou převahu ve vesmíru za součást své agendy America First.
21: Jaderná energie má být důležitá především pro dlouhodobé fungování základen. prvních letech mají Spojeným státům i Číně stačit solární a radioizotopové zdroje, které zajistí například vytápění zařízení nebo dobíjení měsíčních vozítek. Trvalá základna ale bude potřebovat spolehlivější zdroj energie. Jaderné reaktory přitom nepotřebují sluneční světlo, mohou být poměrně kompaktní a při správné konstrukci vyžadují jen minimální zásahy člověka.
4: Solární energie totiž pro trvalou základnu stačit nebude. Měsíční noc trvá více než dva pozemské týdny a zařízení u jižního pólu musí zvládnout i extrémní výkyvy teplot. Rusko proto plánuje dopravit na měsíc reaktor Selena, který má zásobovat energií stanici vedenou Čínou. Zařízení má fungovat 10 let bez zásahu člověka. Americký projekt počítá s výkonnějším reaktorem, který by měl vydržet bez údržby 5 let.
21: Některé přední vědce ale znepokojuje rychlost, s jakou se tento nový vesmírný závod rozbíhá. Připomínají, že jen za posledních 6 let se lhalo a explodovalo několik čínských, amerických i ruských vesmírných raket a jeden ruský modul havaroval přímo na měsíci. Vesmírný odpad navíc pravidelně padá zpět na Zemi.
4: Zůstává otázkou, jestli je vytyčené termíny vůbec možné dodržet. Nikdo zatím nedokázal bezpečně dopravit těžký a potenciálně radioaktivní náklad na nerovný povrch měsíce ani tam instalovat reaktor v nízké gravitaci. Podle expertů se proto mohou současné plány ještě výrazně změnit.
21: Spojené státy i Rusko počítají s tím, že reaktory zůstanou během cesty neaktivní a spustí se až na měsíci. Tím se riziko případné havárie výrazně snižuje. Přesto ale existuje nejedna hrozba.
4: Za nejrizikovější fázi odborníci považují samotný start. Pokud by například reaktor spadl do oceánu, voda by mohla zvýšit pravděpodobnost štěpení atomů. Za určitých okolností by se tak mohla spustit řetězová reakce a začít uvolňovat radiace. Riziko zvyšuje i to, že většina kosmodromů leží poblíž moře.
21: Podle jaderných expertů přitom k podobné situaci zřejmě došlo už před 7 lety v Rusku. Střela s údajně jaderným pohonem tehdy selhala a spadla do Bílého moře. Při pokusu o její vyzvednutí došlo podle amerického ministerstva zahraničí k jaderné reakci a nejméně 5 pracovníků zemřelo. Moskva tuto verzi odmítla a tvrdila, že střela jaderný pohon neměla. NASA proto ve svých požadavcích počítá s konstrukcí reaktoru, který má podobnému scénáři zabránit.
4: Rizika navíc nekončí úspěšným přistáním. Podle některých odborníků může být případná havárie reaktoru na měsíci ještě nebezpečnější než na Zemi. Jaderné reaktory chrání masivní bezpečnostní konstrukce. Jejichž vybudování by ale na měsíci bylo mimořádně nákladné a technicky složité. Kvůli nízké gravitaci by se navíc trosky po případném výbuchu mohly rozptýlit na velkou vzdálenost.
21: Otázkou zůstává také to, co s reaktory po skončení jejich životnosti. Zatímco na Zemi je jejich vyřazování z provozu složitý proces, který trvá celé roky, NASA i ruské agentury počítají s tím, že radioaktivní materiál jednoduše ponechají na měsíci. Podle Žilina de Trulliuda z Hongkongské univerzity je důvod prostý. V probíhajícím vesmírném závodě se velmoci nechtějí zabývat problémem, pro který zatím nikdo řešení nemá. Uzavírá slovy odborníka americký deník The New York Times.
4: Dronový útok v ukrajinské Sumě minulou neděli zničil velkou část továrny Kusum Group. Při útoku zemřel jeden člověk a několik dalších bylo zraněno. Indická společnost, která na Ukrajině vyrábí generické léky od roku 2009, uvedla, že nešlo o první incident.
21: Útok přichází v době, kdy se Indie začíná aktivněji zapojovat do snah o ukončení války na Ukrajině. Podle hongkongského listu South China Morning Post pro Dili začínají narůstat náklady pokračujícího konfliktu. Vedle útoku na indický majetek na Ukrajině čelí Indie také hrozby amerických cel kvůli pokračujícím nákupům ruských energetických surovin.
4: Indická vláda k útoku žádné oficiální prohlášení nevydala. Ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar ale řekl, že Dili jedná s Moskvou i Kyjevem například o bezpečnosti plavby v Černém moři nebo vývozu obilí a energií.
21: Podle hongkongského deníku už aktivnější roli Indie veřejně uznali obě válčící strany. Ukrajinský minister zahraničí Andrij Sybiha minulý pátek potvrdil, že Kyjev dostal od Dili mírový návrh. Označil ho dokonce za vůbec nejkomplexnější ze všech 4 plánů, které zatím předložili jiné země. Vladimír Putin zase začátkem října prohlásil, že premiér Modi má hned několik dobrých nápadů, jak najít oboustranně přijatelné řešení.
4: Indický návrh zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle informací tamních médií a katarské stanice Al Jazeera ale počítá se zastavením útoků na energetickou a přístavní infrastrukturu, zajištěním vývozu obilí a energetických surovin přes Černé moře a ochranou obchodních lodí a jejich posádek.
21: Čím déle bude válka trvat, tím vyšší budou pro Indii nepřímé náklady, uvádí s odkazem na analytiky South China Morning Post. Výraznou ekonomickou zátěž pro Indii přitom mohou mít také kroky Washingtonu namířené proti odběratelům ruských energií. Země se v posledních letech stala významným dovozcem ruské ropy a využívala dodávek zlevněných v důsledku západních sankcí.
4: Spojené státy ale 18. září přijali zákon, který umožňuje uvalit cla na země, které ruskou ropu a plyn odebírají. Tento krok Indii výrazně zvyšuje ekonomické náklady spojené s rozsáhlými nákupy ropy z Ruska.
21: Jak poslední dronový útok na indickou továrnu v Sumě, tak vyhlídka dalších amerických cel motivují Indii k tomu, aby hrála stále větší roli zprostředkovatele. Podle profesora diplomacie na univerzitě v Dillí Swarnasingha spočívá důvěryhodnost jihoasijské mocnosti především v tom, že si udrží kontakty s oběma stranami konfliktu a má jejich důvěru, uzavírá hongkongský deník South China Morning Post.
5: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Německá vojenská kontrarozvědka MAD nasadila do služby umělou inteligenci. Má pomáhat odhalovat extremisty mezi uchazeči o vstup do Bundeswehru. Prověřuje jejich internetové účty a pátrá po projevech extremistických postojů nebo pochybnostech o jejich lojalitě k německému ústavnímu pořádku. Podrobnosti přináší německý týdeník Der Spiegel.
21: Někdy v příštích týdnech obdrží mladý muž s přísně střiženou pěšinkou a tunely v uších stručné zamítnutí s odůvodněním, že ho armáda nepotřebuje. Dopisu se ale nedozví, že ho předtím důkladně prověřila vojenská kontrarozvědka MAD a vystavila jeho žádosti stopku kvůli vážným pochybnostem o lojalitě k ústavnímu pořádku Spolkové republiky.
4: Německá armáda chce v nadcházející

0: na kterých ale pokaždé rozmazal svůj obličej. Systém následně zjistil, že sleduje například bratrstvo Schwarzes Heer, tedy překladu Černé vojsko, jehož logo tvoří dvě dýky vedle lebek.
1: Nový systém využívá německá vojenská kontrarozvědka od začátku letošního července. Umělá inteligence od té doby automaticky prověřila několik desítek tisíc uchazečů. Několik stovek zájemců o službu pak systém vyřadil.
0: Podobnými prověrkami přitom uchazeči o službu v Bundeswehru procházeli už dříve. MAD měl k dispozici například výpisy z jejich trestních rejstříků a informace od dalších německých tajných služeb.
1: Internetové účty a sociální sítě ale museli pracovníci vojenské kontrarozvědky procházet ručně. S plánovaným rozšiřováním armády a zavedením nové vojenské služby, od které si ministr obrany Boris Pistorius slibuje více dobrovolníků, proto tuto část práce nově přebírá i umělá inteligence.
0: Kořeny těchto prověrek sahají mimo jiné k teroristickým útokům ve Francii z roku 2015. Bundeswehr se tehdy začal obávat, že by extremisté mohli zneužít armádu k získání zbraňového výcviku a takto nabité zkušenosti později obrátit proti státu. Tyto obavy navíc posílil případ vojáka Franka A., který si vytvořil falešnou identitu syrského uprchlíka a během služby hromadil zbraně. Navzdory jasným náznakům extremistického smýšlení ho armáda neodhalila až do jeho zatčení v roce 2017.
1: Počet podezřelých případů přitom v posledních letech roste. Jen loni vojenská kontrarozvědka MAD označila 11 příslušníků Bundeswehru za pravicové extremisty a dalších 21 vykazovalo jasné známky neloality k ústavnímu pořádku. MAD ve své výroční zprávě zároveň varuje před rostoucí digitalizací pravicového extremismu.
0: Přesná kritéria, podle kterých AI uchazeče prověřuje, kontrarozvědka nezveřejňuje a průběžně je upravuje. Systém se ale zaměřuje primárně na sociální sítě. Vyhodnocuje například to, jaké osoby a skupiny uchazeči o službu sledují, nebo jaké komentáře a pod jakými příspěvky píší.
1: Umělá inteligence pátrá také po symbolech a šifrách používaných v extremistických komunitách, například po čísle 88, které slouží jako zkratka pro nacistický pozdrav. MAD průběžně zaznamenává i nové symboly. V pravicově extremistických četovacích skupinách se začal objevovat symbol dvojitého blesku, který odkazuje na jednotky SS. I ten proto kontrarozvědka zařadila mezi kritéria, která umělá inteligence vyhledává.
0: Pokud systém vyhodnotí uchazeče jako rizikového, připraví o něm podklady pro analytiky MAD. Každý případ, který umělá inteligence doporučí k vyřazení, pak ještě definitivně posuzují lidé.
1: Podle Spiegelu je situace složitější u AfD, v současnosti nejsilnější německé politické strany. Pokud uchazeči na sociálních sítích pouze sledují její spolupředsedkyni Alici Weidlovou, samo o sobě to k jejich označení za bezpečnostní riziko nestačí. Jiná situace nastává v případě vazeb na ty zemské organizace AfD, které úřady oficiálně označují za prokazatelně pravicově extremistické. Tyto kontakty už mohou vést k pochybnostem, jestli je uchazeč loajální k demokratickému ústavnímu pořádku, uzavírá Der Spiegel.
0: Dlouho doutnající konflikt v Etiopii před pár týdny vyústil v otevřenou válku. Vládní jednotky s podporou svých spojenců během minulého víkendu odrazily postup povstaleckých frakcí v čele s jednotkami Lidové osvobozenecké fronty, zkráceně TPLF. Pondělí pak už ovládli hlavní město regionu Tigraj a vojenskou baštu TPLF město Mekele. Podle článku komentátora amerického magazínu The New Yorker Ishana Tarura současný vývoj v africkém rohu ukazuje, jak může vypadat hroutící se mezinárodní řád v praxi.
1: Napětí mezi TPLF a vládou etiopského premiéra Abiyho Ahmeda stálo už u zrodu občanské války, která vypukla v roce 2020. Podle některých odhadů během ní zemřelo až 600 tisíc lidí. Konflikt, který provázela četná podezření spáchání válečných zločinů na obou stranách, ukončila až v roce 2022 mezinárodně zprostředkovaná mírová dohoda. Mír ale kvůli pokračujícím sporům nevydržel a země se postupně propadla do nové vlny násilí.
0: Do současného vývoje v Etiopii se výrazně promítá také občanská válka v sousedním Súdánu. Ahmedova vláda se podle dostupných zpráv podílela na výcviku příslušníků polovojenských jednotek rychlé podpory, zkráceně RSF,

0: které ovládají rozsáhlé části západního Súdánu a čelí obviněním z řady masakrů a dalších násilností vůči civilistům. Tigrajští bojovníci se naopak podle některých zpráv zapojili do bojů po boku súdánské armády, tedy u hlavního nepřítele RSF.
1: Výrazně se proměnily také vztahy s Eritreou. Během předchozí války v Tigraji bojovali eritrejští vojáci po boku etiopské armády. Nyní ale Eritrea zřejmě podporuje tigrajské povstalce. Etiopie v souvislosti s tím minulý týden vyhostila 10 eritrejských diplomatů a uzavřela své velvyslanectví v eritrejské metropoli Asmaře. Eritrea následně přerušila s Etiopií diplomatické vztahy.
0: Etiopský náčelník generálního štábu minulý týden obvinil z podpory probíhajícího tigrajského povstání nejen Eritreu, ale také Egypt a súdánskou armádu. Všechny tři země nařčení odmítly. Jejich představitelé se o víkendu v Egyptě sešli také se somálským prezidentem a společně kroky Addis Abeby kritizovali.
1: Jedním ze zdrojů napětí jsou dlouhodobé snahy Etiopie získat přístup k Rudému moři, o který země přišla po osamostatnění Eritreje v roce 1993. Premiér Ahmed ještě v pondělí zopakoval, že Etiopie potřebuje vlastní přístup k moři.
0: Získat se ho snaží prostřednictvím zbližování se Somalilandem, samozvanou republikou, která vyhlásila nezávislost na Somálsku a jejíž státnost oficiálně uznal pouze Izrael. Právě tyto kroky Etiopie vyvolávají odpor sousedního Somálska. Dalším dlouhodobým zdrojem napětí je obří etiopská přehrada na Nilu, proti které se ostře vymezuje Egypt.
1: Pokud si říkáte, že už teď je to dost složité, počkejte, píše ve své analýze pro The New Yorker Ishan Tharoor. Upozorňuje přitom na zájmy a zákulisní hry dalších mocností působících v regionu, tedy Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Turecka, Egypta nebo Kataru.
0: Soupeření těchto zemí se přitom neomezuje jen na africký roh. Sahá od válkou zmítané Libie na pobřeží Středozemního moře až po Jemen u Rudého moře. Ve hře je kontrola strategických námořních tras i přístup k ropě, ke kritickým nerostům nebo vodním zdrojům. Soutěž o vliv jednotlivých mocností se pak stále častěji odehrává prostřednictvím zástupných konfliktů.
1: Podle bývalého zvláštního představitele Evropské unie pro africký roh Alexe Rondose se tak celý region ocitá stále více ve vleku roztříštěné mocenské politiky Blízkého východu. Jednotlivé konflikty, které ještě donedávna působily jako oddělené krize, se začínají vzájemně propojovat a přelévat jeden do druhého. Současné boje v Etiopii proto podle Rondose mohou znamenat jejich postupné splývání do jednoho širšího a nebezpečnějšího střetu.
0: Podobně situaci popisuje také bývalá americká diplomatka Michelle Gavinová. Zájemně propojených ohnisek napětí je podle ní v regionu tolik, že eskalace na jednom místě může velmi snadno spustit další krizi jinde. To, co dnes vypadá jako soubor několika různých válek a regionálních sporů, se tak může postupně měnit mnohem rozsáhlejší konflikt.
1: Mechanismy, které by měly podobnému vývoji zabránit, přitom přestávají fungovat. Ishan Tharoor v závěru analýzy pro The New Yorker dodává, že mezinárodní iniciativy nedokázaly ukončit ani občanskou válku v sousedním Súdánu, která pokračuje už čtvrtým rokem. Přibližně třetina obyvatel země kvůli ní musela opustit své domovy a více než dvě třetiny Súdánců potřebují humanitární pomoc.
0: V posledních amerických prezidentských volbách před dvěma lety se hráli voliči latinskoamerického původu významnou roli při vítězství Donalda Trumpa. Ten nakonec porazil Kamalu Harrisovu o více než 2 miliony hlasů. Právě hlasy lidí pocházejících z Latinské Ameriky by se za necelý měsíc mohly výrazně propsat i do výsledků voleb do kongresu, ve kterých budou republikáni obhajovat většinu v obou komorách. Tématu se věnuje španělský deník El País.
1: Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních problémů latinskoamerických voličů jsou rostoucí životní náklady, nemusí být dle El Paísu vyhlídky republikánů příliš příznivé. Podle nejnovějšího průzkumu organizace Unidos US a agentury BSP Research se finanční situace 40% dotázaných Latinos za poslední rok zhoršila.
0: Celkem 83% z nich označilo vysoké životní náklady za jeden ze svých největších ekonomických problémů. Průzkum se uskutečnil napříč Spojenými státy mezi více než 2,5 tisíci latinoameričany z takzvané pracující třídy, kterou autoři vymezili podle příjmu domácností a dosaženého vzdělání.
1: Na 60% dotázaných žijících v nájmu se obává, že nebude schopno zaplatit nájemné. Více než 3/4 respondentů pak už kvůli vysokým životním nákladům museli přijmout dodatečná opatření. Sáhli do úspor, našli si další práci nebo začali nakupovat levnější potraviny. Více než polovina dotázaných navíc kvůli nákladům omezila zdravotní péči.
0: Na finanční situaci těchto domácností přitom dopadá také protiimigrační politika Trumpovy administrativy. Podle průzkumu negativně ovlivnila podnikání více než poloviny dotázaných majitelů malých firem. Ti si stěžují především na úbytek zákazníků i nedostatek pracovních sil.
1: Ekonomické dopady zásahů amerických imigračních úřadů a obav z jejich kontrol pocítilo také 44% dotázaných domácností. Některé přišly o část příjmů, jiným vzrostly výdaje. Část lidí se navíc ze strachu před imigračními úřady vyhýbala práci nebo návštěvě lékaře.
0: Právě ekonomická nespokojenost přitom může sehrát důležitou roli v listopadových volbách do kongresu. Voliči s latinskoamerickým původem mohou podle El Paisu významně ovlivnit výsledek ve 12 z 37 volebních obvodů, kde se očekávají nejtěsnější souboje o křesla ve sněmovně reprezentantů.
1: Přesto se podle průzkumu více než polovině dotázaných dosud neozvala žádná politická strana, volební kampaň ani jiná organizace s výzvou k registraci nebo účasti ve volbách. Kontakt ze strany demokratů uvedla necelá 1/4 respondentů, ze strany republikánů jen 15% latinos.
0: Podle zástupkyně organizace Unidos US Clarisy Martinezové přitom asi 40% není pevně rozhodnutých, koho budou volit. Náladu před listopadovými volbami mezi nimi vystihuje spíše nespokojenost než nadšení, uzavírá španělský deník El País.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Ondřej Čížek. Za mixážním pultem byl Pavel Vondrák. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Ladislav Dvořák
1: a Lenka Buriánková.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnál posloucháte ve 13:30. A taky zprávy s Janou Guldou.
4: Za půl hodiny skončí komunální volby, ve třetině obvodů se vybírají i noví senátoři. Po 14. hodině začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Termíny podávání přihlášek do konzervatoří se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory středních škol, včetně těch s talentovou zkouškou, zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol, jak ministerstvo školství informuje na svém webu. Hurikán Simon se blíží k mexickému pobřeží, zesílil na 4. stupeň z 5. Americké národní středisko pro hurikány informovalo, že rychlost větru v bouři přesahuje 230 km za hodinu. Do částí jihozápadního Mexika by mohl Simon přinést až 50 cm srážek. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr, déšť a výpadky proudu. Meteorologové varují před povodněmi a sesuvy půdy. A v Praze začal 11. ročník festivalu Humbug Fest, zaměřený na young adult literaturu. Literatura pro dospívající a mladé dospělé zaplní pražské O2 Univerzum. Na festivalu se představí přes 50 autorů a dalších hostů. Mezi nimi taky americká spisovatelka Marisa Mayerová, autorka série Měsíční kroniky. Součástí programu bude i soutěž kostýmu inspirovaných knižními postavami.
2: Sport.
4: Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Speakersovi. V zápase o svou 6. medaili ze světových šampionátů nastoupí proti Finovi Martimu Pumalainenovi. Finálový blok začne v 16 hodin. Krpálkův zápas můžete slyšet v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda v Brněnské u Průhonic a překážka na D7 u Stehelčevsi. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 pomalu za sjezdem na Chodov a Šeberov. Na 5. kilometru dostalo auto smyk, náhle se zpomaluje v dešti.
6: Průhonice, jak je tam to klasické místo s tou vodou, tak tam se otočilo osobní auto, narazilo do svodidel.
7: Je ve středových svodidlech nabouraný auto. Není tam zatím vůbec nic, není tam žádný označení, jenom kousek přední se tou nehodou stojí jiný auto na blikačkách jako varování.
5: Na místo teď přijeli hasiči, ovšem stojí ve směru do Prahy na 5. kilometru v levém pruhu. Na D7 z Chomutova do Prahy opatrně u sjezdu na Stehelčeve se na 9. kilometru spadl strom a zasahuje do odbočovacího pruhu. Na D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice havaroval osobní auto, na 9. kilometru blokuje v omezení pravý pruh, zdržíte se krátce. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, čekejte regulaci provozu, jede se v každém směru jedním pruhem, pomaleji pojedete od West v opačném směru, tedy na D1 se zpomaluje u Jinočan na 21. kilometru a v Ostravě na Rudné směrem do Havířova hlásíte nehodu u Hornbachu.
8: Je tam autobus, osobní auto a dodávka a stojí v pravém pruhu ve směru na Havířově. U toho policie, ale vybočuje se do levého pruhu.
5: A ještě teď přišla nehoda z dálnice D4, dejte pozor, ve směru do Prahy na 25. kilometru u Voznice havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, na místo jede policie, je tam hodně vody na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Za velký stůl designéra Maxima Velčovského můžete usednout do neděle 11. října v Malé dvoraně Veletržního paláce. V Praze je tento týden přehlídka Design Blog. Švejk je český Forrest Gump. To říká jedné z nejznámějších českých literárních postav herec Antonín Holub. V nové inscenaci Vršovického divadla Mana, Tak nám zabili Švejka, hrají titulní figuru hned dva herci a dvě herečky současně. Jak to vypadá? A bude nás také zajímat, jak vyprávět pravdivě o někom, kdo už nežije a jehož psychiatrická diagnóza je strašákem i tabu v celé rodině. Tohle téma si ve svém autobiografickém románu nazvaném Mé pravé jméno je Elizabeth zvolila francouzská spisovatelka Adele Jonová. Prestižního hudebního Oscara dostal český soubor Pavel Haas Quartet. Ocenění Gramophone Award si převzal v Londýně. V Kultuře Plus ovšem nabídneme i další témata. Dobrý poslech přeje Michaela Vetešková.
2: Kultura Plus.
9: Změnit pohled na českou literaturu a kulturu ve světě, udělat z ní objev a taky podpořit nové překlady do cizích jazyků a získat silnější hlas v mezinárodní konkurenci. To všechno jsou plány pro Českou republiku, která je čestným hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.
10: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj 10-minutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Otak Lempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
11: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům jít celým národům v těžkých chvílích.
10: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů.
9: Tamní dění sleduje kolegyně Kateřina Svátková, která do Kultury Plus připravila svou následující glosu. Frankfurt a projekt Czechia 2026 jako největší příležitost české kulturní diplomacie za poslední desetiletí. To je fráze, kterou jsem za poslední rok slyšela i řekla nespočetněkrát. Od zahájení 78. ročníku Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu to celé nabralo na obrátkách. A jaký byl a vlastně bude ještě dlouho po skončení ten letošní ročník? Za prvé politický. Hned po slavnostním zahájení se o veletrhu psalo jako o místě sporu spisovatelky Radky Denemarkové a ministra Otto Klempíře za motoristy. A výsledek? Německá Tagesschau zařadila Denemarkovou mezi silné ženy letošního veletrhu. Po bok Gisele Pelikotové, autorky knihy Óda na radost. Pelikotová, přeživší skandálního případu sexuálního násilí, zaplnila jednu z největších scén na veletrhu. Připravenost, pohotovost, jazyková vybavenost. To jsou tři atributy, které mají místní moderátoři. Často jsou to televizní hvězdy. A i když by to možná bylo divácky a posluchačsky vděčné, nevedou na jevišti společenský small talk. Jedním z velkých zážitků pro místní publikum tak zůstane i vystoupení letošní držitelky Pulitzerovy ceny za historii Jill Leporové. Další, dá se to tak snad říct, silný ženský hlas letošního veletrhu. Že o tématu militantní demokracie, bezpečnostních hrozeb v používání umělé inteligence nebo manipulace volebními výsledky ve Spojených státech mluvily tři ženy, nepřekvapilo nikoho. Nebo přece? Projekt Czechia 2026 a motto Česko, země na pobřeží je v obřím areálu frankfurtského výstaviště vidět všude. Česká prezentace je viditelná, program pestrý a na český pavilon se chodí dívat i zástupci knižního biznisu, třeba z Austrálie nebo Filipín. Proč? České literární centrum tady pořádá organizované prohlídky pavilonu, kde se debatuje, kreslí naživo, zní třeba hudba Mária Biháriho. Najednou tu česká kultura dostává nový odstín, má mezinárodní dosah. Učíme se na ně dívat očima cizinců. Některé cizince tu člověk potká a zjistí, že se čeština stala jejich domovem. České knihy se vydávají v Polsku nebo třeba ve Finsku. A slyšet češtinu s nejrůznějšími přízvuky, vnímat postřehy znalců zvenčí je často daleko zajímavější než to, co si můžeme poslechnout v česko-českých intelektuálních rozhovorech, než to, co známe jako vlastní boty. Mimochodem je hezké poslouchat idiomatické výrazy v ostatních jazycích. Zatímco něco, čemu nerozumíme, v češtině označíme za španělskou vesnici, v němčině je to vesnice česká. A v Polsku můžu zase říct, že tchajvanská literatura je pro mě český film. Organizátoři české účasti teď budou vysvětlovat, proč taková kulturně diplomatická mise stála přes 190 milionů korun. Budou vysvětlovat, že do téhle částky patří i podpora překladů z češtiny do ostatních jazyků. Jak jinak totiž posunout českou literaturu a kulturu na úroveň té evropské a světové? Není to jen otázka národní hrdosti, ale i biznisu. Tady ve Frankfurtu se dobře ukazuje, že je dobře nerezignovat pro biznis na kulturu a naopak. České hostování na největším světovém knižním veletrhu neskončí stažením banerů Česko, země na pobřeží. Ovlivní českou literaturu a kulturu na řadu dalších měsíců a let. Dění na veletrhu knih v německém Frankfurtu nad Mohanem od začátku týdne sleduje kolegyně Kateřina Svátková. Veletrh potrvá do neděle. Cenu britského hudebního magazínu Gramophone Award za letošní rok získal světově uznávaný Pavel Haas kvartet. Dostal ocenění v kategorii komorní hudby za album se smyčcovými kvartety Bohuslava Martinů.
12: Pro kvartet je to už šesté vítězství. Cenu získali za nahrávku Dvořáka, Smetany nebo Šubrta.
13: Upřímně povím, že u toho Martinu jsme to až tak nečekali, lebo ta hudba na prvé počutí je taká jednoznačná, nechci říct, že stravitelná, ale taká, že to okamžitě tomu rozumíte, takže ta cesta se k tomu hledá těžšie, ale napriek tomu se to takto dostalo na světlo a věřím tomu, že tím pádom aj tomu pomůže té hudbe aj do budoucna.
12: Komentuje toto ocenění Petr Jarůšek pro Český rozhlas a to Veronika Jarůšková dodává.
4: že hudba Bohuslava Martinů je jedinečná.
14: Má obrovské množstvo hlasů. V každém hlase v kvartetě se odohrává nějaký samostatný příběh. Je zábavná. Jsou v něj počuť vplyvy jazzu, taktěž ludovej hudby a určitej formy humoru absurdného. Tak si myslím, že toto může oslovit právě dnešného posluchače aj v tej chaotickej dobe, kde se toho vlastně odohrává veľa.
4: Na koncertech hrají hlavně kvartet číslo 5, protože je obrovskou love story.
14: Tak záleží samozřejmě na usporiadatelovi, který si praje, aby jsme hrali Martinu. Vracíme se k němu velmi rádi.
4: Pavel Haas kvartet připravuje ve spolupráci se Suprafonem nové v pořadí už 11. studiové album. Vyjde příští rok na jaře. V Česku vystoupí 1. listopadu na festivalu Janáček Brno.
15: A potom je tam koncert Gebou. V Amsterdame, v Madridě, myslím, že budeme, no a rok zakončíme v prosinci nahráváním našeho budúceho alba pre Suprafon, kde zaznějí, by mali zaznět, Dvořákové klenoty, jeho opus 61, opus 105.
4: Pavel Haas kvartet patří k nejvýznamnějším smyčcovým kvartetům současnosti.
9: Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén, to je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Ježka nabízí Vršovické divadlo Mana v Praze. Inscenace Tak nám zabili Švejka je směsicí známé groteskní látky i tradičních situací v alternativním pojetí. Na zkouškách tam natáčel kolega Tomáš Maleček.
16: Švejk je český Forrest Gump.
17: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
18: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
19: Švejku! Pane Oberleitnant, chtějí nám vysvalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
20: V táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
19: V táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem Oberleitnantem Lukášem do Českých Budějovic.
21: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla. A že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
17: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
21: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
19: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
21: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
17: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
21: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběh. Se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
17: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka.
9: A Kultura Plus pokračuje dalšími nejenom literárními tématy. Strach z dědičné duševní nemoci jako klíč k objevení rodinné historie, vztahu i vlastního života. Mládí versus stáří, to, co se stalo v kontrastu s tím, co se vypráví. To všechno si francouzská spisovatelka Adèle Yonová zvolila jako hlavní téma svého debutového románu s názvem Mé pravé jméno je Elizabeth. V překladu Sáry Vybíralové vychází u nakladatelství Paseka a příspěvek připravila Kateřina Svátková.
22: Il a mis en ordre, jeté,
10: Román, který vypráví celé století, ale je spíš intimní zpovědí a hlubokým zamyšlením nad tím, co víme, co vědět chceme a co vůbec vědět můžeme. O sobě, o své minulosti a hlavně o tom, co se bude jednou vyprávět. Na základě korespondence, vyprávění, mizející paměti i fantazie. Adel Jonová napsala autobiografický román a vypráví tedy ona sama. Nebo ne?
0: Když mi prarodiče navrhli, abych s nimi přivezla auto z Portugalska do Paříže, věděla jsem, že to udělám. Že tu skulinu otevřu a vklouznu do ní. Že pohlédnu na babičku a řeknu jí do očí, Beci. Když na to myslím, když myslím na ten sled slov, která ze sebe vysoukám, která ze sebe budu muset vysoukat, abych to dokázala, cítím, jak se mi svírá břicho. Jak vyslovením jména zatěžkaného tajemstvím rozbít mlčení. Jinak řečeno, jak se nejlépe odpaluje bomba. Později to bude snazší. Členové rodiny se mi budou ozývat sami zvědavě i podezřívavě. Prý pátráš po informacích obeci? Nikdy neřeknou o mé mámě, o mé babičce, o mé sestře. Vždycky budou říkat obeci. Ale prozatím je Beci jméno, které se nevyslovuje.
10: Adel Jonová používá celkem oblíbené literární postupy. Kombinuje dokumentární záznamy, nahrávky rozhovorů, historické dopisy i vyprávění o setkáních, více či méně očekávaných. A hlavním hnacím motorem je pro ní vlastní strach z psychiatrického onemocnění. Vypravěččina babička je totiž ta, jejíž pravé jméno bylo Elizabeth a říkalo se jí Beci. Proč? Proč ji ani děti nevnímali jako přítomnou matku? Kdo byl ve skutečnosti její manžel? Proč v rodině přetrvává strach ze stárnutí z toho, že budeme v uvozovkách blázniví jako Beci? V něčem možná vyprávění o téhle svéhlavé, originální a nevšední ženě, která přežila desítky let možná naprosto nevhodnou psychiatrickou léčbou, připomíná román Kinakiziho Přelet nad kukaččím hnízdem. Protože psychiatrická diagnóza mohla být i útěk, trest, manipulace. Mladá vypravěčka i sama Adel Jonová jsou odbornicemi na filmovou vědu a filozofii. Často se tak v románu Mé pravé jméno je Elizabeth prolínají časové roviny, odkazy na postavy třeba od Alfreda Hitchcocka nebo Charlotte Bronteové. Sama Jonová píše způsobem, který čtenáře udrží v napětí až do poslední chvíle. A filmové jsou i autorčiny vypravěčské postupy. Flashbacky a dějové posuny skládá Adel Jonová tak, že vidíme několik filmových pláten najednou. Do češtiny román přeložila Sára Vybíralová a i díky ní je text plynulý, přirozený a precizní zároveň. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
9: V Kultuře Plus jsme vám představili knižní novinku Mé pravé jméno je Elizabeth. To kniha s jiným ženským jménem Kerry je už zavedeným pojmem. Příběh šikanované středoškolačky Kerry napsal King před více než půl stoletím. Jeho první vydaný román se stal bestsellerem a odstartoval jeho závratnou kariéru. Už dva roky po vydání ho poprvé převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén hororového filmu. Tento týden měla premiéru nová, tentokrát osmidílná seriálová Kerry režiséra a scénáristy Mikea Flanagana.
1: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Kerry White. Make her feel welcome.
0: Kerry White je 16-letá outsiderka. Ve škole jí šikanují spolužáci, doma jí vychovává fanaticky věřící matka. A když se Kerry rozčílí, začnou se kolem ní pohybovat předměty. Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Kerry psát jako povídku pro časopis.
22: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat? No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. Mně se do toho nechtělo, protože to bylo příliš těžké, byl jsem líný. A navíc bylo jasné, že to bude příliš dlouhé. Nechápal jsem, jak bych něco takového mohl prodat a upřímně řečeno potřeboval jsem peníze. A tak jsem do toho šel.
0: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o 2 roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují.

0: a potom na ní zvýšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Do Palmova Kerry letos slaví 50 let a právě tahle scéna se stala jedním z nejznámějších obrazů filmového hororu. Sissy Spacek i Piper Laurie v roli její matky navíc za film získali nominace na Oscara. Tím ale Kerry zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Gillian Moore jako její matkou. Teď přichází Kerry znovu. Tentokrát jako 8-hodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálů Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Kerry hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Kerry je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Klid, sounáležitost a světlo. Taková témata nese instalace Veranda od designéra Maxima Velčovského. Najdete ji v rámci letošního design bloku v Malé dvoraně Veletržního paláce a doslova si můžete usednout za obrovský stůl, který je v jejím centru. S Maximem Velčovským na místě natáčela kolegyně Zuzana Filipková a rozhovor vznikal při přípravných pracích před zahájením přehlídky.
3: My tady teďka stojíme ve Veletržním paláci v Malé dvoraně, kde máte obrovský stůl, který se táhne vlastně celou tou dvoranou a má takovou jako vzestupnou nebo sestupnou tendenci podle toho, jak to vnímáme. Tak mohl byste to trochu představit, to dílo celé se jmenuje Veranda.
4: Já se budu snažit popsat pro posluchače. Jsme v Malé dvoraně, v té famózní fantastické dvoraně, jednoho z nejmonumentálnějších prostorů vlastně v Praze, který se nachází v Veletržním paláci Národní galerie. Veletržní palác byl postaven k veletrhům jako vzorkovým veletrhům, takže design blok se tady vlastně tenhle rok prolíná s uměním v několika patrech a poprvé vlastně v historii si můžou lidi koupit vstupenku, návštěvníci se mohou koupit vstupenku a projít si nejen design, ale i umělecké sbírky a v této dvoraně vlastně u tohoto stolu mohou se nadechnout v tom maratonu, protože to jsou kilometry a kilometry kultury. A jak jste správně poznamenala, ta pozvolná gradace toho stolu není jenom jako formální gesto, ale je to jakýsi symbol růstu a proměny času. Na tom, ten stůl začíná na 50 cm, kde je určen pro malé děti.
3: A to v dětské zóně.
4: Jsou v dětské zóně v podstatě. A ty židle, tonetky, které jsou s českým vynálezem přes 150 let starým, stejně jako Národní galerie slaví tento rok 230 let, tak vlastně rostou u toho stolu od toho dětského křesílka až po barovku, kde je to takový symbol vlastně, že každý, kdo sem přijde, si může najít své křeslo podle toho vlastně, jak mu sedí. Ačkoliv je ten stůl sešikmený, tak my jsme pořád schopni na něm konzumovat kafe nebo dát si decku nebo cokoliv jiného, protože ta hladina se nám nevylije, ale vlastně přemýšlíme o tom, nebo můžeme přemýšlet o tom vlastně, kdo teda skončí na tom konci toho stolu, kde tam už je místo jenom pro jednoho člověka. Je to taková jako trošku jako symbol nějakého jako růstu kariérního, anebo zároveň se můžete trošku představit jako jednání politiků na nějakém summitu, ale princip je spíš o tom, že rodiče jsou na jednom konci a ty děti na druhém, protože já jako rodič vždycky, když mám problém, když jdu s dětma, tak mě na mě volají, tati si tady, mami si tady, je to i doma nebo na hřišti, kdekoliv. A tady jsme všichni u jednoho stolu se všema a můžeme spolu vlastně trávit ten čas na design bloku. Ten název veranda je takovým jako symbolickým názvem. Je to pro mě takový moment, když jsem přišel k babičce nebo když jdu na návštěvu, tak ta veranda s těma záclonem a s tím jedním stolem je takový předsálí, kde se vlastně ocitnete a pak čekáte, co se stane vevnitř. A pro mě je Malá dvorana přesně tohle. Do dvorany může každý, nemusí platit vstupný a tady se podívá nahoru. Lehkými dotyky zraku vidí různé torza artefaktu. Tamhle vidím, že nám kouká René Roubíček a sochy od Myslbeka a vlastně ho to svým způsobem může nalákat dovnitř.
3: Tady je ubrus, to je důležitá ještě věc.
4: Ano.
3: Říct, že tady je dlouhý ubrus, který je vlastně takový, mě to evokuje trochu tu chalupu, nebo přesně tak jako takový možná venkov, nebo takový jako domácí prostředí, protože on je červeno-bílý a kostkový.
4: Tak je to přesně takový symbol nějaký jako rustikální, ale zároveň je to zajímavý dekor díky za tu otázku, protože zatímco moderním umění dosud bojovalo několik mužů o pozici pioníra v abstraktním umění, tak ta kostka v tom textilu je daleko starší a ta abstrakce vlastně funguje už mnoho set a možná někdy i tisíce let díky tkalcovskému stavu, který pokládá to vlákno vlastně v nějaký osnově. Takže ta kostka tady má i jakýsi jako charakter nějakého dekoru, ale zároveň prvku, který je to vlastně červený čtverec na bílém pozadí, několikrát multiplikovaný.
3: Vy máte ještě druhou část důležitou v design bloku a to je výstava výzdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu, kde máte výstavu Fotosyntézis. Mohl byste k ní říct ještě pár slov?
4: To ona vychází z mojí předešlé tvorby, kdy jsem tvořil takové magmatické vázy a teď ji posunuju dál. Každá ta váza je originál, ta fotosyntéza je takový jako vlastně odbraz nebo symbol něčeho, co je pro mě zázrak. Chemická reakce se stává nějakým jako božským zároveň elementem, kdy vlastně dochází k přeměně něčeho, co nám dává život. Takže ty vázy beru jako takový lůno pro květinu, do kterého prostě vsazujete květiny a ty vázy jsou vystříbřené, mají různé barvy. Vy se vlastně stáváte tím dekorem. Ty vázy nemají dekor, ale mají jako povrch bublin, jako, které vychází z toho magmatického procesu výroby skla.
3: Se tak hezky lesknou.
4: Jsou se lesknou a vlastně odráží ten svůj vlastně okolní svět. To znamená, že vy a vaše rodina nebo váš interiér se stává dekorem toho povrchu, protože stává odrazem na, jako vlastně na něm.
3: Takže se tam vlastně uvidíme.
4: Takže se tam uvidíte i třeba několikrát. Takže je to jako, jako vlastně symbolická věc, která ten člověk jako vlastně si často i uvědomí, až když jako tu vázu vidí.
2: Verandu Maxima Velčovského si můžete užít ve Veletržním paláci do 11. října a stejně tak jeho výstavu Fotosyntézis v jízdárně Pražského hradu v rámci Heidkraftu. Kultura Plus je tímto ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
5: Je 14 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
6: Skončilo hlasování v komunálních a senátních volbách. Komisaři začínají sčítat hlasy. Demokrati v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Judista Krpálek bude na mistrovství světa v kategorii nad 100 kilogramů bojovat o bronz. Na dálnici D4 na 25. kilometru směrem do Prahy pozor na nehodu. A počasí bude převážně zataženo, občas déšť, později se začne vyjasňovat a teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Volební místnosti po celém Česku se zavřely. Skončilo hlasování o složení obecních a městských zastupitelstev. Ve třetině okrsků taky lidi vybírali v prvním kole své zástupce do Senátu. Členové volebních komisí teď za zavřenými dveřmi budou sčítat hlasy. U jedné z volebních místností v Olomouci je reportér Josef Čermák.
7: Já jsem ve škole v Aksamitově ulici v centru Olomouce. Členové volební komise tu už zabouchli dveře, momentálně připravují vše potřebné ke sčítání hlasů. Stoly dají doprostřed místnosti, aby na ně za chvíli mohli vysypat obálky z uren. Volební účast v tomto okrsku s číslem 1 přesáhla 38%. Výsledky komunálních voleb by tu podle odhadů členů komise mohly být sečtené někdy v podvečerních hodinách. Záležet bude na počtu křížků. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Podle mluvčí moravskoslezské policie Soni Štětínské se podezření zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
8: Policisté již prověřili řadu informací a vytěžili množství osob. Do současné doby se podezření nepotvrdilo, nicméně policisté na případu intenzivně pracují i nadále.
6: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda Trumpa za dohodu s Moskvou o dodávkách ruské nafty na americký a světový trh. Označili to za naprostou zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Proti Trumpovu oznámení se by ohradil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Moskva slibuje, že ještě v říjnu dodá přes 300 tisíc tun nafty. Trump přitom v září podepsal zákon o zpřísnění sankcí na Rusko. Dnes je Světový den duševního zdraví, který každoročně připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. Podle psychiatrické společnosti dlouhodobě přibývá hlavně dětí a dospělých. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra, která zatím fungují jen ve větších městech. Péče by ale měla být postupně dostupná ve všech regionech. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl Tomáš Kašpárek, předseda psychiatrické společnosti České lékařské komory.
9: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
10: Sport. Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronz v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Speakersovi. V souboji s Finem Pumalainenem může získat 6. medaili ze světových šampionátů. Jeho zápas už slyšíte v přímém přenosu. Fotbalisté Mladé Boleslavy se mohou výhrou v Plzni bodově dotáhnout na druhý Liberec. Výkop je v 15 hodin, kdy začnou taky zápasy Zbrojovky s Jabloncem a Hradce Králové s Artisem Brno. Hradecký záložník Jakub Kučera upozorňuje na kvalitu Brňanů.
11: Určitě to bude nepříjemný soupeř, který bude hodně běhavý, soubojový, náročný a nečeká nás nic jednoduchého. My se budou hrát na rychlý tady ty křídla, rychlý breaky a to musíme eliminovat a zachytit, aby se do toho soupeř nedostával, takže to si myslím, že bude náš hlavní úkol.
10: V 18 hodin pak Bohemians přivítají Baník Ostrava.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D4 u Voznice. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, regulují provoz. Směrem na letiště přibrzdíte za sjezdem na Vestec na 4. kilometru, zdržení 25 minut. Ve směru na D1 se zpomaluje za sjezdem na D5 na 22. kilometru, zpoždění 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy pomalu za sjezdem na Dobříš na 25. kilometru dostalo auto smyk.
14: Před mostem u Voznice. Je tam otočený auto do protisměru. Je tam policie, jede se tam jedním pruhem.
13: V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 zpomalte za sjezdem na Šeberov. Na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, vybočuje se v dešti. Na místě už je šipka, dojíždí se do krátké kolony na mokré vozovce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Modřice pomalu na 8. kilometru se brzdí, na 10. řeší nehodu v omezení, zdržíte se 20 minut. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stálo v Davidské části porouchané auto, už tam není, zanedlouho skončí regulace na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. A teď začíná volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Moderují Jan Pokorný a Tomáš Pancíř.
15: Dobré odpoledne, je 14 hodin a 6 minut. Česká republika má za sebou další volby. Tentokrát do místních zastupitelstev a třetiny senátu.
16: A nastává čas sledovat průběžné výsledky, vracet se k předvolebním kampaním, odhadovat příští vývoj v malých obcích a také ve velkých městech.
15: Reportérky a reportéři jsou v terénu, ve studiu budeme debatovat s komentátory, analytiky, výzkumníky.
16: Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus právě začíná. U mikrofonu jsou Jan Pokorný
15: a Tomáš Pancíř.
12: Volby 2026. Volební speciál.
15: A hosty úvodu volebního studia jsou Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC. Dobrý den.
17: Dobré odpoledne.
15: A Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Vítej, dobrý den.
18: Dobrý den.
15: Co bylo hlavní téma těchto voleb, paní ředitelko? Byl to Černouček?
17: No, je pravda, že na to, že máme komunální a senátní volby, tak panu prezidentovi se vlastně podařilo soustředit veškerou tu pozornost na něj v tom posledním týdnu, ale myslím, že jde opravdu o třetinu senátu, protože některým stranám jde opravdu o hodně, aby obhájili to, co by potřebovali. A v komunálních volbách pro mě osobně samozřejmě nejzajímavější Praha, protože jsem občanka Prahy. Ale myslím, že je zajímavé i jak dopadne třeba Klání v Plzni, na to já jsem zvědavá, jak dopadne Ostrava a Brno, protože to jsou také takové velké bašty a vždycky se tam může stát nějaké překvapení.
16: Navíc v obou městech byly široké koalice, ano. Takže uvidíme, jestli to tak bude pokračovat nebo ne. Tím se dostáváme k tomu, na co jsem se chtěl zeptat hned v úvodu, protože komunální volby pro vysílání a pro média jsou nejhorší. Volí se ve více než 6 000 obcích, do toho třetina senátu. Opravdu těch výsledků bude přicházet v příštích hodinách strašně moc. Na co se soustředit? Něco jsme slyšeli už od Jany Hamanové, co dodá Petr Hartmann.
18: Já si myslím, že skutečně u těch komunálních voleb je to složité, protože jsou to volby velmi individuální, záleží na té dané obci, na tom, kdo jak kandiduje, jaké jsou tam problémy a tak dále. A pokud třeba to chce někdo vydávat jako referendum o vládě, tak myslím, že je to velmi problematické a složité, že zkrátka to takto úplně vnímat nelze, a to také z toho důvodu, že vy už jste o tom hovořili, že když se podíváte například na to, kdo vládne na radnicích velkých krajských měst, tak protože střední Čechy nemají, tak jich máme 13, tak 8 a nebo až 9 bylo těch, kde ANO vládlo s někým z představitelů té současné na vládní úrovni opozice. Takže lidé, pokud by chtěli dělat referendum o vládě v těchto městech, tak to budou mít trošku složité.
16: A to už jsme vlastně zase v Plzni, jak říkala Jana Hamanová.
18: No, v Plzni, ale když už jsme třeba u Ostravy a u Brna, tak tam bude zajímavé, jak voliči ANO zareagují na to, co se tam událo. Když vememe Ostravu, tam byl pan Macura, to byl fenomén, který tam vyhrál volby, byl primátorem Ostravy, pak po odchodu z hnutí ANO to tam se přeformátovalo, takže vlastně hnutí ANO ztratilo primátora Máho ODS, který tehdy nemělo velký úspěch, a to samé se stalo v Brně, kde dlouho vládla spokojeně koalice, kde byla ODS třeba s hnutím ANO, a tam také byl velký nátlak na představitele hnutí ANO, aby tu koalici v rámci té radnice opustili. Oni to neudělali, byli kvůli tomu vyloučeni. Tak uvidíme, jak se to vyplatilo hnutí ANO, tyto rošády, jak to ocení voliči.
15: Volební místnosti, jak už jsme říkali, se uzavřely, komise po celém Česku sčítají hlasy. Ve většině obcí se hlasovalo v komunálních volbách, někde ale lidé vybírali i senátorky a senátory. Na začátek volebního studia vám nabízíme souhrn toho všeho, a to od Elišky Zábrocké z domácí redakce. Dobrý den.
19: Hezký den.
15: Eliško, odvolili všichni v pořádku nebo někde hlásili problémy?
19: My jsme mluvili před malou chvílí s Tomášem Mírovcem, ředitelem odboru voleb ministerstva vnitra. Podle něj byly ty letošní volby bez větších problémů, zmínil ale některé ještě ze čtvrtka a zpátku.
20: Asi nějaký zvýšený počet podání ohledně potenciálně nezákonné volební agitace v okolí volebních místností a případně nějaké lehké výtržnosti jako zničení právě třeba volebních plakátů jednotlivých volebních stran, ale řekl bych, že jako nedošlo k ničemu extrémně nestandardnímu.
19: Některé menší problémy ale byly přeci jen i dnes, třeba v Novém Veselí na Žďársku. Dnes dopoledne necelou půl hodinu nefungovala elektřina, volby to ale neovlivnilo a místnost byla dál otevřená. I policie měla práci, včera vyjížděla na Moldavě na Teplicku do volební místnosti, a to potom, co komise odmítla pustit k volbám lidi, které starosta vyškrtl ze seznamu voličů. Podle vedení města si změnili trvalé bydliště účelově, aby ovlivnili volby. No a policisté se zabývají taky podezřením na kupčení s hlasy, konkrétně v Českém Těšíně na Karvinsku. Doteď se ale to podezření nepotvrdilo.
15: Co už se teď dá říct o volební účasti?
19: Tak obecně v komunálních volbách bývá nižší účast. Naposledy před 4 lety byla kolem 45%. Dnes předběžně hlásí volební komise účast mezi 25 a 40%. Ten rozptyl je docela velký, tak uvidíme, jaká nakonec bude. No a navíc v některých obcích, konkrétně v 5, se nevolilo vůbec. vůbec, třeba v Rokytovci na Mladoboleslavsku nebo Slavníči na Havlíčkobrodsku. Přihlásilo se tam totiž méně kandidátů, než je zákonný limit, kandidáti tam tedy chyběli.
0: A pojďme ještě k senátním volbám, tyhle volby jsou dvoukolové, je ale možné, že budeme znát nějakého senátora nebo senátorku už dnes?
19: Ano, a v jednom případě je to dokonce téměř jisté, je to Rychnov nad Kněžnou, tam totiž kandidují pouze dva zástupci, stávající senátor Jan Grulich z TOP 09 a Petr Sadkovský z Hnutí ANO. U ostatních platí, že musí dostat víc než 50% hlasů, aby vyhráli už v prvním kole, tedy dnes, a pokud se tak nestane, tak do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Připomenu, že před 2 lety bylo v prvním kole rozhodnuto o 5 nových senátorech, tak uvidíme, co nás čeká tentokrát. No a ještě doplním, že ty aktuální výsledky vám nabídneme nejen v následujících hodinách ve vysílání Radiožurnálu, ale taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
0: Říká Eliška Zábrocká, která bude sledovat průběžné výsledky. Zatím děkujeme a těšíme se.
19: Taky naslyšenou.
12: Volby 2026, komunální a senátní.
21: Eliška Zábrocká končila senátními volbami. Co teď odhaduje, abychom si za pár hodin mohli zrekapitulovat a říct si, jak úspěšně odhadoval Petr Hartmann, kolik kandidátů se dostane letos v prvním kole?
18: Těžko říct, jeden obvod, tam se to přímo nabízí, když čistě velmi, velmi teoreticky může dojít k tomu, že by oba dva dostali úplně stejný počet hlasů a pak by bylo tam také druhé kolo, ale v některých těch senátních obvodech, kde je málo kandidátů, takže ty hlasy se tam nemusí úplně rozdrobit, takže nelze úplně vyloučit, že by někdo se mohl dostat hned z prvního kola. Ostatně, kdo třeba obhajuje, tak je to představitel, tehdy to byli Starostové a nezávislí. Bylo to v tom obvodu Děčín, kde už v prvním kole tehdy vyhrál kandidát Starostů a nezávislých. Byl to Zbyněk Linhart, ten má velkou šanci opět uspět v prvním kole. No a když se podíváme třeba na to, jaké je složení, dejme tomu v Trutnově, tak tam obhajuje senátor Jan Sobotka, tak tam možná by také mohl uspět v prvním kole a bude velmi zajímavé podle mě sledovat, jak se bude vyvíjet souboj Jana Grolicha, který kandiduje na Vyškovsku a kde...
21: Šéfa KDU ČSL.
18: Přesně, a kde velkou energii opět napnul Andrej Babiš k tomu, aby prosadil kandidáta hnutí. Ano, je to kandidátka, která není příliš zběhlá v politice a není příliš známá, byť je to zdravotní sestra z významného ústavu a tak dále, tak tam to bude zajímavé.
21: Byť tedy teď je známější díky nebo kvůli videu na sociálních sítích.
22: Možná víc, než bych chtěla.
18: No a tam právě bude zajímavé to, zda se opět podaří Andreji Babišovi jedna věc, že když se takto snažil vystrnadit Miloše Vystrčela ze Senátu, tak tam se jednak opakovalo to, že nebo událo to, že nebyl úspěšný Andrej Babiš se svojí iniciativou a byla tam velká účast nejenom v prvním kole, ale v druhém, která byla až ke 40%, což z pohledu Senátu, kde někde bývá třeba i 15-17%, byl nevídaný efekt, ale pro Andreje Babiše to nebyl efekt zrovna pozitivní.
21: Já na chvíli přeruším naše volební studio informací, která teď přišla. Je důležitá, policisté pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě měl černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s vyobrazením planet. Je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Jakékoliv informace o chlapci, prosím, volejte na linku 158.
22: I tohle je důkaz úzkého propojení Českého rozhlasu se složkami integrovaného záchranného systému a policií České republiky. Prosím, berte tyhle naše informace hodně vážně. Pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dívejte se i na zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas. Je tu s námi Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC a komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Paní ředitelko, který z těch senátních obvodů by vás tak ještě něčím zaujal? Je to třeba Cheb?
23: Cheb asi mě úplně ne. Mě samozřejmě...
22: Byl tam Michal David na koncertě, byl tam Andrej Babiš v publiku, ano, tančilo se tam.
23: Ano, já si myslím, že to, o čem mluvil pan Hartmann, to znamená ta velká akvizice pana Babiše proti Janu Grolichovi, tak tam bude opravdu soustředěný to zásadní, protože to, co se objevilo před těmi 4 lety na té Vysočině, ten nebývalý nárůst té volební účasti v Senátu jenom jako potvrdil to, že dokážeme zvednout volební účast tím, pokud hodně jako chceme, pokud na tom hodně pracujeme. Jo. To je, že my v současné době pořád jako komentujeme, že volby do Senátu se vždycky pohybují kolem 40% v prvním kole, protože jsou k tomu buď komunální, nebo krajské, nebo jiné volby. A to druhé kolo mnohdy bývá nejenom 15%, ale v Karlovarském kraji třeba 10%. Což je, to je jako opravdu už, to je opravdu jako minimum za mě jako hraničící s nějakou validitou. A v tomhletom případě se ukázalo, že když ti kandidáti a ty jejich strany, které jsou kolem nich, nebo ten tým,

0: Mě bude zajímat, jak dopadne Praha. V tom Chebu si jenom přeju, aby ta volební účast byla co nejvyšší, aby když už ti lidé jdou k těm senátním volbám v prvním kole, díky těm komunálním, tak aby si to zopakovali v tom druhém, ať už kvůli svému kandidátovi, anebo aspoň kvůli tomu, aby volili to, co je pro ně nejlepší, aby se zvedla důvěra v senát.
1: Michal David dokáže tak dlouho hrát, i když on umí hrát non-stop vlastně, tak možná to tam zafunguje.
2: A pokud tam druhé kolo bude, dodejme.
1: Pokud tam
2: druhé
1: kolo bude
2: chvíli, samozřejmě také nevíme. Když ještě zůstaneme chvíli u senátních voleb, o co vlastně se hraje s těch celkových poměrů sil v celostátní politice v letošních senátních volbách. Protože na první pohled, když se na to podíváme, tak to, aby současná vládní koalice získala většinu v horní komoře, tak to by musela vyhrát tuším ve 26 obvodech z 27. To se asi čekat nedá. Je v tomto směru tedy pro budoucí poměr sil v senátu vlastně to, jak to letos dopadne, zásadní?
3: No zásadní to je pokaždé, protože jednak každé dva roky se volí nové vedení senátu po těch volbách, takže se volí vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel zemi. Zásadní je to také z hlediska toho, jak funguje senát, jaká je tam atmosféra, protože přece jenom zatím si senát stále udržuje takovou tu pověst klidnější komory parlamentu, kde jsou přece jenom lidé, kteří už mají něco za sebou, je to dané i volebním systémem většinovým a tak dále. Takže to bude důležité čistě teoreticky, protože ano, vlastně obhajuje jeden mandát, tak aby měli většinu, tak by museli obhajit mandát plus dalších 26. A
2: což u ANO nejde, protože má 24 kandidátů.
3: Obvodech kandiduje pouze a museli by třikrát uspět představitelé SPD. A to je prakticky vyloučené, protože právě i ten volební systém do senátu dává takovou stopku těm, dá se říci, okrajovějším nebo extrémnějším představitelům těch stran. Takže jsme třeba ještě nezažili, že by právě představitel SPD se stal senátorem, že by uspěl v těch senátních volbách. A myslím si, že i letos to bude prakticky vyloučené, aby k tomu došlo. A když jsme u té nízké volební účasti, tak mně se právě na senátních volbách nejvíce líbí, že když skončí druhé kolo, konstatuje se nízká volební účast, tak se hovoří o té legitimitě těch mandátů a tak dále. A co s tím? A neustále se to opakuje a nic se s tím neděje. A přitom ve světě existují různé systémy, které třeba zachovají dvoukolovou volbu, ale ta dvoukolová volba, když to hodně zjednoduší, může proběhnout v jednom termínu, takže může proběhnout v době, kdy se třeba konají, dejme tomu, krajské nebo komunální volby, tak jak je to, a ta účast tam bývá vyšší. I když zas některé volební komise vám potvrdí, že když lidé přijdou volit třeba do komunálu a jsou zároveň volby senátní, tak oni někteří říkají, my ale do senátu volit nebudeme, to nás nezajímá, my budeme volit jenom do komunálu.
2: A to senát slaví kulaté výročí v letošním roce, v roce 2026, tak možná je legitimní otázka, jestli nastal čas eventuálně pro nějaké změny. Sledujete hlasování po celé České republice, posloucháte Radiožurnál, Český rozhlas Plus, naše volební studio. Reportéři se budou pravidelně hlásit do volebního studia a začínáme v Praze, kde máme reportéra Petra Kastera. Hezké odpoledne.
4: Hezké odpoledne. Já jsem na základní škole na Štrosmajerově náměstí. Komisaři před chvílí vysypali obálky z volebních uren a protože v Praze 7 lidé volili i do senátu, nejdříve museli rozstřídit žluté senátní obálky a šedé komunální obálky. Do této volební místnosti pro okrsek 7035 přišlo podle předběžných odhadů komisařů asi 50% voličů. Při posledním průběžném součtu ještě dopoledne byla v Praze 7 volební účast v komunálních volbách 37%. Komisaři tady odhadují, že hlasy budou sčítat zhruba do 20 až 22 hodin. Pokud žádný z kandidátů na senátora nebude mít víc než 50% hlasů, za týden tady bude druhé kolo senátních voleb. Dodám, že pražští záchranáři dnes řešili 3 případy lehčích zranění ve volebních místnostech. Teď už ale předávám slovo do Zlínského kraje kolegovi Michalu Sladkému, který sleduje dění v Záhorovicích na Uherskohradišťsku, kde kromě komunálních voleb bylo i místní referendum.
5: Hezké odpoledne. Ta referenda zde byla dokonce 2, ale měla společné téma, a to možné rušení železničních přejezdů v obci. Ty jsou v Záhorovicích celkem 3, přičemž zrušení jednoho z nich z důvodu zvýšení bezpečnosti a také rychlosti na trati zvažuje správa z železnic. To v obci vyvolalo nelibost a vznikla referenda, která by měla vedení obce zavázat, aby podniklo veškeré kroky pro zachování všech přejezdů.

0: Jak hlasování dopadlo, to pochopitelně ještě není jasné. V tuto chvíli tady členové volební komise sčítají hlasy, ale dá se očekávat i podle toho, co mi zhodně říkali lidé, kteří přišli volit, že obyvatelé budou chtít zachovat všechny přejezdy. To ostatně podporuje i vedení obce, což mi potvrdil i lidovecký místostarosta Jiří Milička. Podle něj jsou všechny přejezdy bezpečné, protože jsou tam závory i signalizační zařízení. Poslední slovo ale bude mít správa železnic. Ta v souvislosti s modernizací takzvané Vlárské dráhy prověřuje možnost zrušení u 27 z celkových 56 přejezdů. Ze Záhorovic Michal Sladký, Radiožurnál.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Našimi hosty ve volebním studiu, které moderuje Jan Pokorný a Tomáš Pancíř, jsou Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC, a Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Zkusme se zamyslet, paní ředitelko Hamanová, jestli by po těch 20 letech existence horní komory parlamentu nebyl čas na nějaké změny v ukotvení.
3: Dokonce po 30.
2: Po 30, pardon, 2026, méně, ano, 96.
4: Tak já si obecně myslím, že by bylo na čase začít přemýšlet obecně o volbách v České republice. Máme jich totiž opravdu hrozně moc a je výjimkou, kdy máme rok, který je nevolební. A to nedá, není to dobrý jak pro ty voliče, si myslím, tak to není dobrý ani pro ty jednotlivé politické strany, ani pro ty instituce jako takové. Takže za mě po 30 letech nebo i po 20 letech je vždycky na čase si sednout a říct si, jestli ten systém, který je nastavený, tak ještě pořád vyhovuje. Jestli systém, který je nastavený z 20. století, vyhovuje 21. století, a to ve všech parametrech, které má. Můžeme mluvit o tom, jestli má být zavedena elektronická volba nebo ne. Já nejsem toho příznivce, já si myslím, že se lidé mají zvednout a mají aspoň jednou za čas dojít do těch volebních místností. Je to
2: nebo nejméně, doletět, když na to
4: je to přijde. Je to nejvíce důvěryhodná záležitost a v současné době v České republice si myslím, že máme opravdu jako jedna z mála zemí velkou důvěru v to, jak náš volební systém funguje. Takže tohle to je zrovna jedna z věcí, kterou bych úplně neměnila. Na druhou stranu to, jak ty volby jsou naplánované, i když víme, že nemůžeme nikdy předem říct, jestli nebudou předčasné volby do parlamentu, ale to, kolik máme voleb, komunálních, krajských, senátních, do Evropského parlamentu, do poslanecké sněmovny a tak dále, tak jestli by to nestálo za to nějakým způsobem zredukovat.
3: Já zeptám konkrétně, jak to změnit, dát dohromady komunální a
4: třeba,
3: krajské?
4: Třeba.
3: Protože v případě víc se možná
4: Prahy,
3: nedá.
4: Když si jenom vezmeme, jak to vypadá v případě Prahy, která je úplně jako anomální v tom, že funguje zároveň jako kraj a zároveň jako město. Takže my magistrát volíme úplně v jiné etapě, než jsou krajské volby. A tím pádem ten pražský magistrát nemá téměř jako šanci se potkat na stejné úrovni jako ti nově zvolení krajští lídři. Jo? To znamená, když se sestavují krajské vlády, tak Praha má už 2 roky nějakou vládu, která má nějaký systém, má nějaké programové priority a tak dále, ale už je v podstatě téměř v předvolebním boji zase. Protože ty její volby se zase blíží. Takže dát dohromady krajské a komunální volby si myslím, že vůbec není špatná myšlenka. Pokud jde o ty třetiny toho senátu, já si myslím, že je vlastně správně, že se to obměňuje takhle postupně, že se ti senátoři obměňují po těch 6 letech, protože oni hrají jinou roli než ta poslanecká sněmovna. Ale spíš si říkejme, jestli je správně, že máme podzimní volby, jestli nemají ty volby být na jaře z různých důvodů, kvůli rozpočtům, kvůli tomu, jakým způsobem se potom následně jako nastavují všechny ty záležitosti, protože když jsou volby na podzim, tak než se domluví nějaká vláda, tak je konec roku a musí vládnout jaksi s tím, co má dáno vlastně z té minulosti. Ale samozřejmě je v tom ten problém těch předčasných voleb, když se náhodou jaksi stane, že vláda ztratí důvěru v průběhu třeba svého mandátu.
3: Co k těmhle úvahám říká Petr Hartmann?
5: Tak co se týče voleb do poslanecké sněmovny, tak tam, že je ten termín na podzim a ne na jaře a podobně, tak to záleží skutečně na tom, zda se konají nebo nekonají předčasné volby, pak se to může přeházet a může to skutečně komplikovat například přijímání státního rozpočtu na ten další rok. Co se týče voleb senátních a krajských a komunálních, tak tam právě došlo ke změně příslušného zákona, takže ten termín je pevně stanoven, takže kdyby se někdo nechtěl dopustit z politiku chyby v plánování a chtěl třeba se zúčastnit krajských voleb a komunálních voleb, tak už ví, když se podívá do kalendáře, třeba, že komunální volby za 4 roky se budou konat v prvním celém týdnu, který vyjde v kalendáři na říjen, tedy v pátek a v sobotu, takže už nyní víme, kdy budou například komunální volby. A možná spíš se řeší to, jak usnadnit lidem možnost volit, protože si myslím, že třeba i ta nízká účast v těch komunálních volbách je ne z velké části, ale přece jenom trochu z části dána tím, že lidé skutečně musí volit v místě trvalého bydliště, že když tam z nějakých důvodů nemohou být, ať už jsou třeba skutečně někde na dovolené, na pracovní cestě nebo třeba i hospitalizování někde v nemocnici mimo to své trvalé bydliště, tak nemohou volit třeba korespondenčně nebo podobně, což samozřejmě umožněno v některých sousedních zemích i v typu komunální voleb je a týká se to například také Německa nebo Rakouska. Takže spíše úvahy tímto směrem.
2: Ona je otázka, Jana Hamanová říkala, že možná je čas si sednout, kdo by si měl sednout, jestli je to politická reprezentace nebo mix politické reprezentace a expertů. To uvidíme, my tady jenom nadnášíme témata a čekáme také, až přijdou další zprávy. Mezitím si řekněme, že volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst byla podle informací České tiskové kanceláře vyšší. Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio, jehož součástí jsou taky zprávy každou půl hodinu. Čtrnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
6: Policisti prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít červeno-zelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Před půl hodinou se zavřely volební místnosti a komisaři začali sčítat hlasy. Český statistický úřad zveřejňuje průběžné výsledky na volebním webu. Ty konečné bychom měli znát v neděli nad ránem. Co víme už teď, řekne redaktorka Anna Millerová.
7: Po půl hodině od uzavření volebních místností zatím statistici nezveřejnili žádné výsledky. Nejrychleji by měly být známé v malých obcích. Naopak ve velkých městech se sčítání může protáhnout až do zítřejšího rána. U senátních voleb se pak už dnes pravděpodobně rozhodne Vrchnově nad Kněžnou, kde jsou jen dva kandidáti. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Indická policie zadržela v Novém Dillí stovky demonstrantů, kteří protestovali za rezignaci předsedy volební komise. Ten čelí kritice kvůli velké revizi volebních seznamů, ze kterých jeho úřad vyškrtl desítky milionů jmen. Akci zorganizovalo hnutí Cockroach Janata Party. Ve městě jsou nasazené tisíce policistů a bezpečnostní síly uzavřely části hlavního města. Sport. Tenisti Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina postoupili na turnaj v Šanghaji do třetího kola. Lehečka porazil Portugalce Borže se 2-1 na sety a nastoupí proti Španělovi Chodarovi. Svrčina stejným poměrem zdolal Argentince Echeverryho a narazí na Rusa Medveděva. V Pekingu Nikola Bartuňková vypadla v semifinále po porážce s Mirou Andrejevovou 0-2 na sety. Kateřina Siňáková si naopak zahraje finále 4 hry s Australankou Storm Hunterovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na Pražském okruhu a nehoda na D2 u Židlochovic. Na Pražském okruhu probíhá údržba a servis technologií v tunelech a v každém směru se jede jedním pruhem. Regulují provoz ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zdržení 10 minut. Ve směru na D1 dejte pozor u sjezdu na Jinočany, stálo tam auto na 21. kilometru v levém pruhu porouchané, ovšem teď tam havarovala další dvě auta. Na místě už je policie, blokovaný tedy levý pruh 21. kilometr směr D1. Následně regulují provoz v Lochkovském tunelu, celkově čekejte 15 minut navíc. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 zpomalte za sjezdem na Šeberov. Na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, náhle se brzdí a vybočuje, místo je označené. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Modřice stále pomalu, na 8. kilometru se brzdí, na 10. řeší nehodu v dopravním omezení, blokovaný pravý pruh, zdržíte se 20 minut. A silnice 10 ze Železného Brodu do Turnova je za Brodem neprůjezdná, spadl tam strom, na místě už jsou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme převážně zataženo, občas déšť, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17 a na horách většinou kolem 7. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
2: Dobré odpoledne, sčítání hlasů je v plném proudu, posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, věnujte pozornost také zpravodajskému serveru i rozhlas, kde uvidíte řadu zajímavých textů, analýz od datařského týmu a také zajímavou volební kalkulačku. Dobrý poslech.
1: Volby 2026, volební speciál.
3: My se těšíme, až se na zpravodajském serveru iRozhlas.cz začnou objevovat první výsledky. Jan Pokorný říkal, že se sčítá, ale zatím ty výsledky nedoputovaly. Ono konec konců se sčítat, zvláště ve velkých městech, všechny ty křížky, není úplně jednoduché. Ten volební systém v komunálních volbách je naprosto specifický. Je možné takzvané panošování, to znamená volit napříč stranami. V Praze při volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy to znamená, že každý volič mohl dát až 65 křížků. Funguje tenhle volební systém? V čem ty výsledky jsou jiné než u toho klasického? Protože já možná rovnou návodně vás nasměruji, paní Hamanová. Když jsem se díval do historie, tak ve velkých městech je strašně málo případů, kdy se v tomto systému podařilo někomu přeskákat z nevolitelného místa na to volitelné.
4: No, pravděpodobně není divu, protože když se jenom podíváte, jak ta kandidátka vypadá, znamená, že je to jako prostě velký arch, kterým se musíte probírat, ale kdybyste to měl dělat jako opravdu tak, že si vyberete to zastupitelstvo sám, tak se musíte ale dopočítat toho přesného počtu. Lépe řečeno teda, nebo menšího.
2: Nesmí jich být víc.
4: Jo? To je ten problém, že jakmile uděláte o jeden křížek víc, to znamená v Praze třeba 66, tak je to celý neplatný. Tak kdo to bude riskovat, tuhle tu věc? Další záležitost, a to vlastně souvisí i s tím, o čem jsem mluvila předtím, jestli není čas se podívat na ty volby jako takové, jestli nemáme těch systémů příliš mnoho, protože u voleb do poslanecké sněmovny víme, jak je to s tím kroužkováním a že přeskakují a tak dále. A ty lidi si představují, že v těch komunálních často, že to funguje úplně stejně. Že když někoho zakroužkují, takže přeskáče. Ale ono to tak jako prostě být nemusí. A ty křížky, tady opravdu to panašování funguje jiným způsobem. A kromě toho tedy, že těm lidem dáváme každý rok nějaké volby, tak jim ještě říkáme, že u každých těch voleb musí nastudovat manuál, jak mají volit. Což není úplně, není úplně jednoduché. Motivační. V dnešní době, kdy víme, já to vím z mnoha výzkumů, které dělám, že lidé prostě nečtou. Nejsou schopni jaksi přečíst jeden odstavec, dva odstavce o tom, jak se mají chovat. Prostě to musí být jednoduchý. Že ideálně, kdyby se ve všech volbách alespoň volilo teda tím stejným způsobem.
2: Petře Hartmane,
5: Tak ono to úplně nejde u všech voleb, protože máme různé volební systémy a podobně. A když jsme u toho panašování, tak to je taková vábnička na voliče, protože oni mají iluzi v těch velkých městech, že si mohou vybrat kandidáty napříč těmi kandidátními listinami, ale pokud dáte takhle jednotlivý hlas a dáte ho někomu, kdo je na té listině dole nebo na nevolitelných místech, tak si už neuvědomujete, že dáváte hlas ne jemu, protože ta pravděpodobnost, že vyskočí nahoru, je velmi nízká, ale dáváte to té straně a vy třeba byste tu stranu vůbec nevolili, třeba si říkáte, proč zrovna tenhle člověk je na kandidátce této strany nebo tohoto uskupení, je to skvělý člověk, toho bych tam chtěl, ale nechápu, proč je tady, tak samozřejmě to uskupení celé volit nebudu, dám mu jenom hlas. Takže to je
3: ale volím zavádějící. Vlastně to uskupení.
5: Samozřejmě v těch malých obcích a tam je to něco jiného, tam to funguje dobře, ale v těch velkých městech je iluzí, že tímto panašováním si vytvoříte vlastní podobu zastupitelstva a že velmi výrazně to ovlivníte. Tak to není a maximálně to velmi komplikuje život těm, co jsou ve volebních komisích. Já je obdivuji, protože opravdu to není jednoduché. Ať jsme v 21. století, tak alespoň jsem se o tom bavil s jedním kamarádem, který je předsedou komise, tak funguje systém, že si píšete tuškou a čárkujete. A já nepochopím, nejsem technický typ v tomto, ale proč třeba nelze ty volební lístky alespoň nějak skenovat, aby to počítali stroje a pak samozřejmě byla možná zpětná kontrola, protože by existovaly ty lístky, ale tak to není. Takže pak se nedivme, že v Praze se ty výsledky sčítají a sčítají se třeba do 3 nebo dokonce do 6 do rána.
3: A je obdivuhodné, pokud tam ano, nebudou chyby. Tak.
5: To tam budou teda, ale ono se na ně naštěstí nepřijde, protože nebudou zas tak zásadní, když nebudou ty výsledky těsné, aby to ovlivnilo výsledek voleb. Ostatně o chybách se hodně hovořilo třeba v souvislosti s krajskými volbami v Libereckém kraji, kde komunisté se velmi těsně nedostali a tam to bylo přepočítáno a bylo shledáno, že tam byly nějaké chyby, ale i když třeba ten rozdíl původně byl, teďka to nemám úplně přesně v hlavě, ale třeba 10 hlasů, tak se zjistilo, že 5 hlasů jim bylo neprávem odepřeno, ale stejně to nestačilo. Takže ty chyby určitě budou, jsou a nedá se jim vyhnout, ale neměly by být tak zásadní, aby to ovlivnilo celkový výsledek těch voleb.
2: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a teď dostává slovo reportér Richard Webs, který sleduje sčítání hlasů ve Středočeském kraji. Dobré odpoledne.
9: Hezké odpoledne, já jsem právě v Kladně ve volební místnosti okrsku číslo 8 v budově základní školy v Moskevské ulici. Volební komise se tady probírala hlasovacími lístky, která měla vysypané na stole a teď počítá křížky na jednotlivých lístcích. Dokud nebude sečteno, nesmí nikdo dovnitř ani ven. Hotovo by mohla mít kolem 18. hodiny. V tomto okrsku volí přes 700 lidí. Průběžná volební účast v komunálních volbách tady podle předsedy komise bývá kolem 35%. V celém městě pak do zastupitelstva volilo přes 42%. Voliči do 33 členého zastupitelstva vybírají z více než 290 uchazečů. Celkem tady kandiduje 9 uskupení. Místní obyvatelé si letos vybírají také senátora. O místo v horní komoře parlamentu tady usiluje 6 kandidátek a kandidátů. K senátním volbám přišlo 39,6% voličů. Podle dat Českého statistického úřadu jsou zatím ve Středočeském kraji sečteny asi 3 okrsky. Informace z Brna teď přinese kolegyně Aneška Hlávková.
10: Dobré odpoledne, i tady už pokračuje sčítání hlasů. I tady členové komise ve volební místnosti v centru Brna v Rašínově ulici právě teď třídí volební lístky. Lidé tady do urny odevzdávali 2 volební lístky, jedním volili nové vedení městské části, v tomto případě Brna středu, a druhým budoucí zastupitelé města Brna. To navíc bude mít po 8 letech nového primátora nebo primátorku. Dosavadní primátorka Markéta Vaňková už totiž mimo jiné ze zdravotních důvodů nekandidovala. O tom, kdo ji střída, ale nerozhodují přímo voliči, nového primátora vyberou až zastupitelé podle toho, jaké strany se po volbách dohodnou na spolupráci. A část Brna navíc spadá do volebního obvodu číslo 60, kde se volilo taky do horní komory parlamentu. A už jen doplním, že v celém Jihomoravském kraji přišlo k volbám téměř 53% voličů a voličů do Senátu tu bylo o 3% body méně. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: No a v Brně zůstáváme, my jsme teď ve spojení s politologem jménem Jakub Šedo, politolog z Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den.
11: Dobrý den.
2: Tak vy to tam máte téměř za rohem, ten zajímavý volební obvod, kde proti sobě stojí hejtman, šéf lidovců Jan Grolich a Petra Absolonová. Jak zatím hodnotíte to, co předcházelo volebním dnům, tedy tu kampaň, kterou vedli oba dva tyto kandidáti?
11: Tak ta kampaň byla poměrně dost viditelná, komentovaná nejenom na úrovni obvodu nebo na úrovni kraje, tak je to pochopitelné. Vlastně touto cestou se chce předseda lidovců Grolich dostat vlastně z krajské úrovně na úroveň celostátní politiky a z toho hlediska je to pro něho důležité, aby ve volbách pokud možno co nejjednoznačněji a nejviditelněji uspěl, což pochopitelně vedlo i k dosti vyhrocené kampaní ze strany ANO, které naopak potřebuje, aby pro ANO ideálně neuspěl, a když už ne, a když už by uspěl, tak aspoň ne nějakým přesvědčivým způsobem.
2: Co to je přesvědčivý způsob v případě senátních voleb? Tam je to buď anebo, buď to postoupí do druhého kola, anebo vyhraje po získání 50% hlasů.
11: V případě tohle obvodu je to jednoznačně úspěch už v prvním kole, protože těch kandidátů je tam minimum a v tu chvíli prostě kole, tak už by to byl signál, že jeho pozice není nějak zvlášť slavná. Naopak, pokud by ten úspěch byl skutečně jako drtícím 20% hlasů hned v prvním kole, tak na tom by stavět i v dalších kampaních.
3: Spojení vypadává, věřme, že vydrží. Já možná ještě doplním, když tady zaznělo, že kandidátů tam není moc, jsou tam přesně tři kandidáti, abychom i všichni ostatní věděli. Je to Jan Grolich z KDU ČSL, Petra Absolonová z Hnutí ANO a také Jaroslav Fládr z Přísahy. Vyzkoušíme, jestli se spojení s Brnem trochu zlepšilo. Slyšíme se?
11: Já slyším dobře.
3: Tak to je dobře. My vás lépe, než jsme slyšeli před chvílí. Já přesunu teď naši pozornost k Brnu jako takovému, ke kampani v druhém největším městě v České republice. Byla něčím specifická?
11: Tak byla specifická poměrně velkým nasazením, zejména v případě koalice lidovců a starostů. A ne, velmi viditelná a pak také dosti výraznou negativní kampaní ze strany ANO proti, zejména proti ODS, respektive koalici ODS a TOP 09 vedené Kamilou Zlatuškovou.
2: Děkujeme za rozhovor, to byl Jakub Šedo, politolog z brněnské Masarykovy univerzity a my se vracíme zpátky do volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je tu s námi Jana Hamanová, ředitelka SCAC a Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Když se podíváme na první výsledky, tak byly zveřejněny ve 14 hodin a 30 minut a to ze tří obcí, což je o minutu dřív než v minulých obecních dobách před 4 lety, takže doba se zrychluje, máme minutový náskok proti předchozímu volebnímu období. Kdybychom se ještě zastavili u těch obecních voleb a i u té diskuse, která vznikla tou situací kolem prezidenta republiky a jeho původního nevolení, později volení, ale i výroku jeho manželky, první dámy, paní Pavlové, která mluvila o tom, že se nemůže volit na dálku v případě těch obecních voleb. Je to vůbec technicky realizovatelné, nějaká korespondenční, internetová nebo jaká volba v případě takhle složitého volebního systému a tolika obcí? Máme přes 6200 obcí.
4: Tak určitě to realizovatelné je. Já si myslím, že tím, že žijeme v roce 2026, ta technika dorazila už, nebo urazila už tak velký kus cesty, že reálné to je. Ale bylo by to hodně náročné, pokud jde o zabezpečení a samozřejmě o jako celkový ten výkon. Ale já si myslím, že tady je opravdu důležité to, co zmiňovala paní Pavlová. Mluvilo se totiž více o prezidentu jako o člověku a voliči. Možná se trošku zapomnělo na to, že ano, je to člověk a volič, ale je především instituce. On je prostě instituce na těch x let, na které si jeho volíme. A v takovém případě je bohužel podle mě to ta osobní rovina podřízená té instituci jako takové. A především je to důležité v tom případě, když český prezident je volen občany a nikoliv poslaneckou sněmovnou, senátem, nebo prostě jako těmi zastupiteli. Takže on se zpovídá těm lidem. Ti lidé do něj samozřejmě vkládají nějaká očekávání. Víme, jak to v České republice máme vůči prezidentovi. Pořád tam máme to pokračovatelství té královské tradice a toho, jak sedí na tom hradě a tam jsou ty korunovační klenoty a tak dále a tak dále. Protože ta instituce u nás je toho prezidenta je opravdu vnímaná velmi jako důstojná role. A tady za mě musí jít trošku osobní zájmy stranou.
3: Napravil tohle všechno pan prezident tím, že v pátek na otočku z Maroka přiletěl a v Černoučku z těch dvou kandidátek, které tam jsou v komunálních volbách, jednu vybral?
5: Tak on hovořil o tom, že udělal chybu, takže tu chybu podle někoho napravil, podle někoho alespoň zmírnil, to záleží skutečně na osobním pohledu na tu věc a byla to skutečně chyba úsudku, když se rozhodl tedy si naplánovat soukromou cestu. Já myslím, že by to rozruch nezbudilo v momentu, kdyby ta absence byla dána, dejme tomu nějakými závažnými zdravotními problémy, nebo že by musel mimořádně odcestovat na nějaký summit, dejme tomu na to, že by se řešily nějaké problémy celosvětové bezpečnosti nebo evropské bezpečnosti a tak dále, ale když vy hovoříte o tom, že chodit k volbám je důležité a zároveň dáte přednost svému koníčku před účastí u voleb, tak samozřejmě to chyba je a nebylo divu, že se okolo toho zvedl takový rozruch a že nakonec úsudek prezidenta se i na základě těchto věcí změnil a že tedy se vrátil a odvolil, takže si myslím, že si tu chybu velmi dobře uvědomil a uvidíme, jak k tomu budou přistupovat politici do budoucna, protože to, že je to věc sice symbolická, ale důležitá, tak o tom svědčí to, že pravidelně, když jsou jakékoliv volby, tak ti nejvyšší představitelé informují dopředu média, protože mají zájem na tom, aby byli viděni u té volební urny, aby je někdo natočil, vyfotil a tak dále, aby zkrátka poslali veřejnosti ten signál, že oni k těm volbám chodí a že by také měli. I když samozřejmě nedělejme si iluze, že když politik řekne lidem, ať chodí k volbám, takže ti kvůli tomu půjdou, anebo naopak, když tam někdo nejde k volbám, že ostatní také nepůjdou, tak to nefunguje. Maximálně to může být taková berlička pro někoho, kdo chce sám sobě nebo svému okolí zdůvodnit, proč nešel k volbám, tak kdyby prezident nepřijal, tak on by mohl říkat, proč mi vyčítá, že nejdu k volbám, když on také nebyl. No, tentokrát byl, takže ti, co se na něj chtěli vymluvit, tak mají smůlu a musí si hledat jiný důvod, proč nešli.
3: I ve volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus sledujeme další informace a přinášíme další informace. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek, tedy 9.10. se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, ale dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černo-zelenou maskáč bundu, dlouhé černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batok z obrázky Planet, je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a pokud máte o tomto chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
2: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
7: Sečteno, v komunálních volbách je více než procento všech okrsků, jsou to ty vůbec nejmenší obce, třeba Dílce na Jičínsku nebo Staňkovice na Litoměřicku. Výsledky sčítá ale asi 15 000 volebních místností, takže na výsledky budeme ještě čekat. Připomenu, že při posledních komunálních volbách před 4 lety jsme znali kompletní výsledky až v neděli kolem 6 hodiny ráno. No a kromě zastupitelů vybírali někteří voliči i senátory, taky ze senátních voleb nám přichází první výsledky.
12: Třeba v obvodu Rychnov nad Kněžnou teď vede Jan Grulich z TOP 09 se zhruba 57% hlasů. Na druhém místě je Petr Sadovský z ANO. Zrovna ale v tomto obvodu, jak už jsme ve vysílání říkali, kandidují do horní komory právě jen tito dva zástupci. No a třeba na Strakonicku vede zatím zhruba z 50% Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Platí ale, že v senátních volbách je teď sečteno necelé procento hlasů, konkrétně 0,2%.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Radiožurnál Český rozhlas Plus a volební studio. Zatím nemáme příliš materiálu, který by se dal komentovat. Slyšeli jsme, že je sečteno 1% hlasů. O to víc se můžeme věnovat těm předchozím hypotézám, úvahám a potom následné realitě. Petře, ty jsi svého času říkal, když gradovali spory hlavy státu, prezidenta republiky s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, že to může souviset taky se senátní taktikou. Potvrdilo se ti to?
5: No to se teprve ukáže, zda se to potvrdí, protože tam byla snaha mobilizovat voliče Hnutí ANO, aby k těm senátním volbám přišli a aby zkrátka pomohli Hnutí ANO bránit se proti té přesile jak opozice, tak i z Hradu, kdy prezident je vykreslován jako představitel současné opozice a tak dále. Takže to byl pokus o určitou mobilizaci. Uvidíme, jak si to vzali příznivci Hnutí ANO k srdci a zda k těm senátním volbám přijdou v hojném počtu a zda k ním přijdou případně i v kole druhém, ale ukazuje se, že Hnutí ANO dává senátním volbám čím dál tím větší význam, takže tomu odpovídá také to, že roste počet senátorů za Hnutí ANO. Oni když začínali, tak protože prohrávali a neuměli to, tak aby to nějak trošku zlehčili, tak říkali, že zkrátka senát neumí a že stejně není důležitý a tak dále. Takže nyní už komunikují směrem k veřejnosti, že to důležité je. Když se podíváme na tu kampaň, kdybych to by měl zjednodušit, tak opozice současná před senátními volbami tvrdila, nesmíme jim dát senát, musíme ho uhájit, když to zas Hnutí ANO to komunikovalo směrem k veřejnosti tak, že my potřebujeme posílit senátu, ideální by bylo získat tam většinu, aby jsme mohli snadněji prosazovat rychleji zákony a tím lépe vládnout. Takže se ukazuje, že Hnutí ANO sílí bude posilovat i po těchto volbách, protože senátní klub, konkrétně Hnutí ANO, obhajuje jeden mandát, byť ten senátor to neobhajuje, je tam někdo jiný a je velmi pravděpodobné, že získá víc než ten jeden mandát a nyní se hraje třeba také o to, že kdyby Hnutí ANO výrazně posílilo, ty ostatní kluby úměrně tomu oslabily, tak by se čistě teoreticky mohlo také Hnutí ANO stát nejsilnějším klubem v horní parlamentní komoře. A samozřejmě pak by vyvstaly zajímavé debaty, protože jsme dosud byli svědky toho, že kdo byl nejsilnější, tak se tak respektovalo, že má hlavního kandidáta na druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi, tedy předsedu senátu. Ale samozřejmě je nějaká zvyklost a pak je ta praxe, realita, protože ať chcete nebo ne, tak předsedu senátu musí zvolit většina senátorů. A vy, když budete třeba nejsilnější senátní klub, ale nebudete mít tu většinu pro svého kandidáta, tak stejně ho neprosadíte. Takže z hlediska čistě psychologického skutečně se hraje také o to, jak silný klub Hnutí ANO bude mít a zda se náhodou nestane nejsilnějším klubem a budou zapomenuty doby, kdy pokud senátoři ANO měli být v nějakém klubu, tak se museli spojovat se sociální demokracií.
3: Pokud se bavíme o budoucím pravděpodobném složení klubu v Senátu, tak může dojít k více změnám, protože Piráti mohou přijít vůbec o svou účast, může skončit současný klub SEN 21, ale zároveň se může objevit klub úplně nového subjektu, naše Česko, tedy subjektu, který založil jihočeský hejtman Martin Kuba. Do jaké míry jsou tyto volby důležité právě pro Martina Kubu? Protože on je silný v jižních Čechách, tam kandiduje hodně, nebo jeho kandidáti jsou v komunálních volbách hodně viditelní, ale má kandidátky i na řadě jiných míst. Už jsme mluvili o západních Čechách, má kandidátku třeba i v Ostravě. A pokud jde o Senát, tak spekuluje se, že pokud by uspěl, pokud by vznikl klub, tak by tam mohlo přijít i několik dalších senátorů, třeba z klubu ODS a TOP 09. Je třeba tohle něco, na co bychom se měli soustředit jak dnes, tak potom za týden při druhém kole?
4: No, tak určitě pro Martina Kubu je to jeden z testů. Tahle je to taková zkouška, jestli vybral správné kandidáty a jestli se mu podaří vlastně zvětšit ten svůj potenciál i mimo ten Jihočeský kraj. A je to asi dobrý test 2 roky předtím nebo 3 roky předtím, než budou prostě velké poslanecké volby, a do té doby by musel, že bude muset vybudovat to hnutí po celé republice. Na to, aby měl vlastní klub, tak tuším, musíte mít aspoň 5 senátorů.
3: Je to tak.
4: Takže to není úplně malá porce, kterou by musel zvládnout, a je pravda, že se mu taky může stát něco podobného, jako dřív zažívalo hnutí ANO, že oni se jako dostávali do toho druhého kola, ale v druhém kole už nedokázali vyhrát. Jo, že jako pořád zvyšovali ten počet kandidátů, kteří se dostali do toho finále, ale v tom finále vždycky prohráli s těmi osvědčenými matadory z té současné vládní opozice. Takže tady to může být podobné, že si lidé řeknou, že do toho druhého kola se s nás daří mobilizovat voliče stran typu ODS, TOP 09, ale i STANu a KDU ČSL.
5: Já bych k tomu jenom dodal, že ten test bude zajímavý právě v tom senátním obvodu Strakonice, kde obhajuje Tomáš Fiala, nyní za Naše Česko, dříve tam uspěl za ODS, a hnutí ANO tam nestaví svého kandidáta, takže pokud by tam pan Fiala ten mandát neobhájil a neobhájil poměrně přesvědčivě, tak by to byl určitý negativní signál pro Martina Kubu. A co se týče toho senátního klubu, tak on nepočítá s tím, že by tolik senátorů uspělo, ale on počítá s tím, že někteří senátoři, kteří v současné době jsou součástí toho klubu ODS a TOP 09, by přešli do toho nově vytvořeného klubu, a na to poměrně pragmaticky předseda toho klubu říká, že když se jim to nepovede, nevadí, že klidně vemou k sobě zase třeba pana Fialu, že stejně mají velmi podobné názory na většinu věcí, takže by se nic nedělo. Ale pro Martina Kubu a Naše Česko je to docela významná věc, a pokud by se mu podařilo vytvořit senátní klub, tak by to byl další posun k tomu, aby se etabloval na té celostátní úrovni.
2: On se samozřejmě snaží o zásah i v těch obecních volbách, protože Naše Česko staví kandidátky jak v těch větších sídlech, například v Chebu, tak i třeba v těch malých 400členných obcích v Karlovarském kraji například. Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Dobrá zpráva, aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo víc než 100 000 voličů, takže moderní technologie, o kterých jsme se tady taky bavili, zdá se v některých případech přinášejí svůj užitek. Našimi hosty v první hodině volebního studia byli Jana Hamanová, ředitelka společnosti SCAC. Děkujeme, že jste se tady zastavila, mějte se hezky. A komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, s ním se loučíme jenom napůl, protože ještě se dnes uslyšíme.
5: Tak napůl naslyšenou.
2: Tak napůl. Teď bude celá, bude 15 hodin a v 15 hodin přinese Radiožurnál a Český rozhlas Plus další zprávy. 15 hodin. A tady jsou nové zprávy.
6: Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a někde i senátory. Hlasování skončilo před hodinou. Ruský útok na ukrajinské Záporoží má už 15 obětí. Fotbalisty Plzně hostí Šancelize Mladou Boleslav. Na Pražském okruhu zůstávají před tunely v obou směrech dlouhé kolony. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Před hodinou skončily komunální a v některých částech Česka i senátní volby. První komise už mají sečtené výsledky v těch komunálních volbách. Celková účast se podle prvních odhadů pohybuje kolem 50%, tedy podobně jako před 4 lety. A podrobnosti má redaktorka Anna Millerová.
7: První výsledky komunálních voleb zveřejnili statistici v 14:30 odpoledne, tedy o minutu dřív než v posledních obecních volbách. Nejrychleji sečteno měly Lovčovice na Třebíčsku. Funkci tam pravděpodobně obhájí současný nezávislý starosta Josef Kolář. Nejvíc hlasů dostal taky starosta v Čemrné na Domažlicku Karel Pomahač nezávislých kandidátů. Sčítání hlasů můžete průběžně sledovat taky na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Třeba v Přerově zatím žádné výsledky z celkem 51 volebních okrsků známé nejsou. Podrobnosti má reportérka Lenka Kratochvílová.
13: Ano, je to tak, výsledky zatím známé nejsou a ještě asi i několik hodin nebudou. Je to proto, že v Přerově kromě komunálních voleb probíhají i senátní. Z volební místnosti okrsku číslo 30, tady na základní škole Svisle, kde jsem, jde stále slyšet jen šustění volebních lístků a počítání. Hlasy tu odevzdalo zhruba 35% oprávněných voličů. Jako první volební komise začala počítat žluté obálky, je to to jednodušší. Hlasy pro kandidáty do senátu postupují pomalu, pečlivě a ten střízlivý odhad, kdy by mohli kompletní výsledky se zápisem převést na sčítací místo na magistrát, je prý 17. hodina. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: V Českých Budějovicích ve sportovní hale na jednom z největších sčítacích míst v Česku je reportérka Jitka Cibulová-Vokata.
14: Ve sportovní hale právě stojím na sprinterské dráze. Na ní jsou stoly s počítači a tiskárnami a sedí u nich pracovníci Českého statistického úřadu, kteří zpracovávají volební data. Už je tady docela rušno. Dorazili sem členové volebních komisí ze 7 obcí, ale jako první měli hotovo a taky vše v pořádku v Nedabili na Českobudějovicku, kam přišlo 40% voličů, kteří volili budoucí zastupitele na jediné kandidátce. Taky v Českobudějovické sportovní hale se budou shromažďovat volební data ze 194 okrsků. 90 okrsků je přímo v Českých Budějovicích, další z okolních obcí. Letos se k ním poprvé přidala Zliv a Lišov na Českobudějovicku. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
6: Jihomoravští policisti hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Petr Vala.
15: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
6: A policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografie chlapce je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží zemřelo nejméně 15 lidí. Informovali o tom záchranáři s tím, že se z trosek zasaženého obytného domu podařilo vyprostit živou ženu. Další lidé ale stále můžou být pod sutinami. Ukrajina naopak útočila na ruskem kontrolovanou Luhanskou oblast. Tam údajně zemřeli 4 lidi.
16: Sport. Fotbalisté Plzně se po reprezentační přestávce snaží ukončit nepříznivou ligovou sérii. Po 3 zápasech bez výhry hostí v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav, je u toho Vladislav Janouškovec.
17: No a ve 4. minutě už Plzeň vede nad Mladou Boleslaví 1-0. David Nekvinda vidí střetnutí Zbrojovka Brno Jablonec.
18: 4. minuta utkání Zbrojovka Brno Jablonec 0-0. Hradec Králové hostí Artis Brno a u toho je Tomáš Borovec.
19: No. 5. minuta utkání Hradec Králové Artis Brno 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
16: 18 hodin ještě Bohemians přivítají Baník Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda v Brněnské. Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, provoz musí regulovat. Ve směru na letiště stojí kolona od sjezdu na Písnici z 5. kilometru, zpoždění půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 zpomalíte za dálnicí D5 na 23. kilometru, na 21. se po nehodě jede jen pravým pruhem. O kus dál stojí další kolona od sjezdu na Barandov ze 17. kilometru kvůli zmíněnému omezení v tunelech. I směrem na D1 je to celkově na zhruba půl hodiny. V Brněnské na výjezdu z Prahy po D1 stále opatrně za sjezdem na Šeberov na 5. kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, je tam krátká kolona, šipka je na místě. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice na 10. kilometru nadále odklízejí následky nehody. V dopravním omezení se jede jen levým pruhem, provoz zeslábl, je tam krátká kolona. A na silnici 9 z Mělníka do České Lípy pomalu za Medonosy havarovalo tam v zatáčkách osobní auto, náhle se brzdí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
2: 15 hodin 6,5 minuty. Dobré odpoledne při poslechu volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli tady u mikrofonu přivítáme další hosty, tentokrát z řad komentátorů. Jednak komentátorku Respektu a jednak komentátora serveru Lidovky.cz. Ještě předtím se ale spojíme s našimi reportéry.
1: Volby 2026. Volební speciál.
2: Reportérky a reportéry máme i v centrálních štábech politických stran. V této hodině je všechny navštívíme a začínáme právě teď ve štábu Hnutí ANO v Praze na Chodově, kde je reportérka Daniela Brichtová. Dobré odpoledne.
20: Hezké odpoledne z volebního štábu Hnutí ANO. Sem několik minut před 14. hodinou dorazil lídr pražské kandidátky Jan Hušbauer. Podle svých slov chce tyto volby vyhrát a získat primátorské křeslo. Hnutí ANO je v Praze už dvě volební období v opozici. Letos to chce změnit. Nicméně už včera připustil předseda Hnutí a premiér Andrej Babiš, že se v hlavním městě sněmovní opoziční strany určitě pokusí poskládat koalici bez nich. Sam Hušbauer dnes řekl, že vyjednávat o koalici nechce hlavně s Piráty. Kromě jedničky pražské kandidátky zatím na ostatní politiky čekáme. Zhruba za půl hodiny má dorazit místopředseda Hnutí Robert Králíček. Premiér Babiš pravděpodobně až kolem 17:30. Ještě dodám, co by Hnutí ANO považovalo za úspěch v obecních volbách, minimálně obhájit to, co získalo v roce 2022 a v Senátu posílit svou pozici. A teď už slovo předávám do volebního štábu SPD kolegyni Adéle Burešové.
21: Hnutí SPD si svou centrálu vytvořilo tady na pražském Proseku. Aktuálně se očekává příchod předsedy hnutí Tomia Okamury. Už krátce po 14. hodině mezi novináře přišel místopředseda hnutí Radim Fiala. V komunálních volbách chce podle něj hnutí primárně obhájit dosavadní posty, ale zároveň se taky chce podílet na více zastupitelstvech než doposud. Posílit pak chce SPD taky na pražském magistrátu, kde má teď 3 zastupitele. Fiala ale připustil, že v hlavním městě hnutí nemá až takovou podporu mezi voliči. Pokud se nicméně dostane nebo alespoň obhájí ty současné pozice na magistrátu, vyjednávat budou jeho zástupci podle Fialy s jakoukoliv stranou. A co se týče senátních voleb, úspěch by pro SPD byl, kdyby se dostal alespoň některý z kandidátů do druhého kola. O post v horní komoře usiluje aktuálně 17 kandidátů hnutí a další 4 s jeho podporou. Zástupce SPD zatím v senátu ještě nemělo. A jak to aktuálně vypadá ve volebním štábu motoristů, to už ví kolega Jakub Vik.
22: Motoristé mají svůj štáb v jednom z paláců na Malé Straně. My novináři jsme tu zcela oddělení od politiků a příznivců strany, takže se ani nedá odhadnout, kolik jich vlastně už dorazilo. Předseda strany Petr Macinka by však měl dorazit právě v těchto chvílích. Přišel už třeba ministr kultury Otto Klempíř, anebo taky ministr pro sport Boris Šťastný. Ten řekl, že úspěch pro stranu bude každý získaný mandát, a to hlavně ve větších městech. Sám Šťastný podle svých slov z nevolitelného 15. místa kandiduje na pražský magistrát. Mandát motoristé žádný neobhajují. Při minulých komunálních volbách usilovali právě pouze u pražských magistrát a tehdy neuspěli. Letos se chtějí dostat do asi 6 desítek zastupitelstvev po celé zemi. Například ale nesestavili kandidátky ve všech krajských městech. Chybí třeba v Pardubicích anebo Olomouci. Kandidáta do senátu strana nepostavila žádného. A do dalších štábů se vydáme krátce po 15:30. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus a hosty volebního studia jsou teď Eva Soukeníková, redaktorka Respektu. Dobrý den.
23: Hezké odpoledne.
2: A Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Dobrý den, Martine.
24: Hezké odpoledne.
2: Co vás tak na těchto volbách nejvíc zajímá, Evo?
23: Úplně všechno, samozřejmě. Výsledky.
2: Tak to z toho musíte mít zamotanou hlavu.
23: Mám.
25: A teprve bude mít.
23: A budu mít, ještě přesně tak. Opakuju si zeměpis základní školy, abych věděla, kde jsou jaké obce, ale musím se to pořád vždycky se dívat na tu mapu, kde jaká malá obce je. Ale Opravdu, myslím si, že zprávu výsledků voleb i z těch nejmenších obcí je zajímavá i sem pro nás do Prahy, ale samozřejmě přece jenom v těchto volbách je dobré sledovat větší města a taky Senát. Ten samozřejmě bude důležitý hlavně kvůli tomu, jaký výsledek udělá hnutí ANO, ale i to, jaký výsledek třeba udělá naše Česko, Martin Kuba, který jde do celostátní politiky se svým hnutím poprvé, nebo do toho souboje o celostátní politiku. A všichni jsou určitě zvědaví na to, jak dopadnou lidovci.
2: Matador, komentátor Martin Zvěřina. Ještě něco vás zajímá na těchto volbách?
0: Jasně, samozřejmě, těším se na to, kdo všechno se prohlásí za vítěze. To je přece tradiční disciplína, že potom po těch obecních volbách se za vítěze prohlásí všichni, i když vlastně ty klasické politické strany tam získávají zdaleka nejméně, protože vítězem jsou nezávislí kandidáti, vlastně kandidátky ušité na míru jednotlivým obcím a často je to naprosto nezávislé na celostátní politice a vlastně tohle je třeba jakoby takový jako protipříklad pro to, když někdo tvrdí, že ty volby můžou být referendem o vládě. Nemůžou.
3: Já možná k tomu dodám data z minulých komunálních voleb z roku 2022. Tam nejvíc procent získalo hnutí ANO, nejvíc mandátů podle navrhující strany, když vynecháme nezávislé kandidáty, naopak získali lidovci. A když se detailněji do těch čísel, já tady mám celou stránku, takovou tabulku, podíváme, tak tam najdeme několik dalších vítězů. Dá se, nebo podle čeho vy byste posuzoval na konci dnešního dne, nebo možná zítřejšího, až to bude sečtené, kdo opravdu uspěl a kdo ne?
0: Já si myslím, že to je to takzvané druhé kolo těch komunálních voleb, to znamená, kdo bude vládnout. To je podle mě nejpodstatnější. A vlastně aspoň ze své zkušenosti vím, že, nebo bych řekl, že pak, když se ty strany nebo ta uskupení dohodnou na té vládě v té obci, že to často končí tím, že vládnou jedno jediné období a pak ti naštvaní občané budou volit kohokoliv jiného, aby to bylo hlavně jiné. Jo. Takže já mám pocit, že volič, český volič je vlastně ta strašně takové kormutlivé situaci, že vždycky na někoho vsadí, aby byl potom zklamán. Jo. Jako někdo to přisuzuje tomu, že jsou Češi strašně rejpalové a nikdy jim není nic recht, ale já si myslím, že často jsou to ty uskupení, a nemluvím o těch nejmenších obcích, tam většinou ty lidé jsou už ze zkušenosti a už tam pokračují a vlastně ty kandidátky jsou předem sestavené jenom na to, aby tam vládly. Jo, což...
3: A mnohdy je tam jenom jedna kandidátka.
0: Ano, přesně, mnohdy je tam jenom jedna kandidátka nebo kandiduje jenom přesně ten počet lidí, který v tom zastupitelstvu nakonec bude. Ale v těch větších městech je to tak, že když občani zvolí nějakou opoziční uskupení, já nevím, lékaři pro někoho, pro nějaké město, tak jsou potom strašně zklamaní, protože ty lidé na to nejsou připraveni, nemají připravené lidi do těch komisí, nevědí, co všechno musí zařídit, co musí opatřit a tak dále. Takže to potom končí obrovským zklamáním. Já tohleto vlastně pozoruju na svých rodných Litoměřicích, kde v minulých volbách vlastně triumfovali lékaři, kteří chtěli zachránit nemocnici, ale to jejich vládnutí bylo jako dost vlastně zoufalý a myslím si, že teď dostanou od voličů za uši. No.
2: A podařilo se zachránit tu nemocnici?
0: No, nemocnice se zachránila tím způsobem, že jí spolkla krajská zdravotní. A teď samozřejmě ministr celkem podle mě oprávněně žádá, aby nemocnice, který neplní ta kritéria, aby byly jaksi zrušeny, respektive aby tam byly zrušeny ty provozy, kde lékaři nemají dostatečnou praxi a tak dále. Ale to, z toho se stává zase politická agenda, takže nás to čeká určitě minimálně v těch krajských volbách, ale možná to bude i do celostátních voleb, protože málo který hejtman má třeba tu odvahu, jako měl Martin Kuba, který jel do Vimperku a vysvětloval jim tam, podívejte se, zavřeme vaší nemocnici proto a proto, nebo respektive zavřeme tam tu porodnici, protože to nesplňuje ta kritéria.
2: Také Eva Soukeníková na cestách za předvolebním zpravodajstvím a zajímavostmi narazila na věci pozoruhodné, třeba na ženskou kandidátku.
23: Ano,
2: ve Strážnici.
23: Tak, ve Strážnice, která se letos stává centrem pozornosti. Přesně tak. Ano, ale není jediná. Potom jsem zjistila, že i v Písku kandiduje celou ženská kandidátka a je na tom vidět vlastně nějaký takový kontrast mezi tím, jak jsme se bavili o tom, že třetina teda obcí už má rozhodnuto, protože má stejný počet kandidátů jako počet míst v zastupitelstvech, ale na některých místech naopak se zvedly vlny neuvěřitelně kreativních kampaní, ale i té občanské společnosti jako takové vznikala nová uskupení a právě v té Strážnici, ta Strážnice byla tím příkladem.
2: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Teď odhlédneme od volebního studia a přinášíme důležitou, respektive opakujeme důležitou informaci.
3: Připomenu, že jihomoravská policie stále hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho ani večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm, je štíhlý, má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe také mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce najdete na serveru irozhlas.cz. Pokud byste o něm měli jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
2: A zpátky k volbám, průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
9: 8% okrsků je teď v komunálních volbách sečteno, jasno je třeba v Bořislavi na Teplicku nebo ve Šléglově na Šumpersku. Na velká města ale stále čekáme, do některých se ještě v této hodině našeho speciálního vysílání podíváme. Kde můžeme být konkrétnější, to jsou senátní volby, na Trutnovsku vede Jan Sobotka z Hnutí Stan, zatím vede před dalšími třemi kandidáty z 32%. 22% má kandidátka ANO Zuzana Chovancová. Právě vládní hnutí má teď navrch na Českolipsku, a to konkrétně Jitka Wolfová, má zatím 58% hlasů, poráží třeba hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj. Sčítání ale dnes bude ještě dlouhé, sečtené jsou asi 3% hlasů, co se týče těch senátních voleb.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: A teď se vydejme ještě na Vysočinu, kde sčítání hlasů sleduje reportér František Jirků. Františku, dobré odpoledne.
10: Dobrý den. Z Jihlavského magistrátu, kde je jedno z přebíracích míst, kam jednotlivé volební komise vozí sečtené hlasy, zatím je to tady takové velmi klidné. První komise sem přijeli ve 3/4 na 3, konkrétně z Plander a Ježené, což jsou takové menší obce v těsném sousedství Jihlavy. Statistici tady musí převzít výsledky ze zhruba stovky okrsků. Kdy budou sečtené všechny výsledky, se letos tady dá hůř

0: Padl elektrický proud, volby to ale nijak neovlivnilo. V kraji je teď sečteno zhruba 15% okrsků a volební účast se pohybuje okolo 60%, no a kromě zastupitelů vybírají lidé na Vysočině také dva nové senátory, konkrétně na Žďársku, kde obhajuje lidovec Jan Klement, a pak na Pelhřimovsku, kde obhajuje také Jaroslav Chalupský za Svobodné. A já teď předám slovo do Pardubic, kde na sběrném místě na tamní radnici je reportér Ondřej Wolf.
1: Hezký den, přebírací místo funguje přímo tady v sále městského zastupitelstva. Statistikové by tu měli sčítat hlasy ze 140 volebních okrsků, zatím sem ale dorazilo několik málo prvních volebních komisí. Vzhledem k tomu, že v Pardubicích se kromě velké radnice volilo i do radnic městských obvodů a v okolních obcích taky do senátu, tak statistikové očekávají konečné výsledky až v pozdních večerních hodinách. Já připomenu, že post primátora obhajuje hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Janem Nadrchalem. V uplynulém volebním období se opíralo o dva koaliční partnery, uskupení Žijeme Pardubice a hnutí Společně pro Pardubice, no a v 39 členném zastupitelstvu měli těsnou většinu. Zástupci těchto stran se už před volbami netajili nějak tím, že by chtěli pokračovat ve vedení města v podobném složení, anebo i s novým koaličním partnerem. Pochopitelně ve hře jsou teď různé varianty povolební spolupráce a nedá se vyloučit, že by mohly zahrnovat i strany z opozičního tábora. ODS a lidovci šli letos do voleb samostatně, TOP 09 vsadila na spolupráci s Piráty a Zelenými pod hlavičkou Sdružení Progresivní Pardubice. A o křeslo primátora usilují taky naše Pardubice, SPD a STAN. No a o podporu voličů si řekl i úplně nový subjekt, Srdcem pro Pardubice, podporovaný miliardářem a většinovým majitelem HC Dynamo Petrem Dětkem. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
2: Posloucháte Radiožurnál, Český rozhlas Plus. Hosty volebního studia jsou redaktorka Respektu Eva Soukeníková a Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Když se podíváme na ty komunální a senátní volby, Martine, je to do jisté míry test i dosavadního vládnutí koalice?
3: Já nevím, jak ty komunální, tam se vždycky řeší ten problém toho daného města, jo. Tak, ale myslím, že ty senátní můžou být do jisté míry obrazem toho, jak jsou voliči spokojeni, nebo naopak, jak jsou nespokojeni s zatím dosavadním vládnutím hnutí ANO. Ale zase je to takové, že k těm senátním volbám chodí specifická klientela a rozhoduje to druhé kolo, které vlastně je vždycky negativní volbou, kde vlastně ten konsenzuálnější vyhrává, jo. Takže těžko říct, no, a hnutí ANO si letos na těch volbách dalo záležet, vlastně poprvé mělo nějakou jednotnou kampaň a cítí, že tady může mít úspěch, asi ho patrně bude mít, vzhledem k tomu, že obhajuje jediný mandát a získali aspoň dva, tak může zase tvrdit, že zvítězilo, ale jako netroufal bych si tvrdit, že to je jednoznačné, jako...
2: Je fakt, že předseda hnutí se i tentokrát silně angažoval v podpoře některých kandidátů přes jeho rezervovaný vztah ještě z někdejší doby k horní komoře parlamentu. Jejíž 30. výročí fungování si letos připomínáme, takže by ty volby měly být oslavnostnější, ne do toho senátu.
4: To určitě.
2: Ale těžko budou.
5: Tak uvidíme, máme leckde druhou šanci za týden, ale tady zaznělo, že za týden bude druhé kolo, ale nemusí být všude, respektive v jednom obvodě, to vypadá skoro jistě, že nebude, tam by opravdu oba kandidáti, kteří jsou v tom prvním kole, museli mít stejně hlasů, aby tam museli voliči po druhé. Tím se dostáváme k tomu, že letos je kandidátů do Senátu méně, než bylo v minulých volbách, respektive on je to druhý nejnižší počet v historii, méně jich bylo pouze v roce 1998, tedy před 28 lety. Co to ukazuje, Evo?
4: Ukazuje to na to, že se opozice dál snaží nějakým způsobem spojovat proti Andreji Babišovi, proti hnutí ANO, a v těch komunálních volbách nasazovat, ne komunálních, senátních volbách nasazovat ty kandidáty, které mají šanci porazit toho kandidáta hnutí ANO, až na některé výjimky. A to je právě taky zajímavé pozorovat i tu dynamiku právě mezi opozičními stranami, kde teď řekněme o to prvenství nebo o toho lídra opozice soupeř Starostové a ODS, a to budou volby, které podle mě rozhodnou o tom, kdo má současně největší sílu na straně opozice, a bylo to vidět i právě u sestavování těch kandidátek do Senátu, kdy ne všude se domluvili právě hnutí STAN a s těmi ostatními na podporu na tom jednom kandidátovi. Jeden takový příklad je třeba Hradec Králové, kde kandiduje do Senátu bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, ale zároveň ODS a lidovci a ještě možná nějaká podpora, kterou nevím,

0: nasadili paní Zuzanu Cerelovou Petrofovou, která vlastně můžou být vlastně ti dva velcí soupeři.
1: Takhle bychom mohli pokračovat i u některých dalších senátních obvodů, ať už
2: právě jsem chtěl pokračovat třeba v Praze 9.
1: Já, protože tam bydlím, ale pokračuj tam ty.
2: V tom případě máš přednost.
1: Martine, o čem to svědčí, že ty momentální opoziční strany nedokáží třeba v nějakém půdu sebezáchovy, anebo naopak v nějaké dynamice ve snaze získat co nejvíce senátních křesel, tak se nedokáží na těch kandidátkách dohodnout?
3: Tak já myslím, že tady je ten spor úplně klasický v tom, jako jestli mají postupovat společně za každou cenu, protože jim to dává šanci získat těch mandátů víc, anebo naopak mají postupovat samostatně, protože to vytváření té, řeknu to ošklivě, národní fronty má svá jednoznačná negativa a volič může mít pocit, že si je nemůže vybrat. Jo, že prostě proti jednomu subjektu staví celý blok a vlastně tam ten výběr, ty niance politické se vlastně ztrácí. Protože to celé uskupení trpí tím, čím trpěla minulá vláda, to znamená vlastně jediný tmel je to negativum, jako buďme proti hnutí ANO. Jo. Takže
2: možná doplňující otázka, když se podíváme na ty kandidátky v jednotlivých obvodech, není to tak, že ty souboje vnitroopoziční jsou jenom tam, kde si to mohou dovolit, nebo kde si myslí, že si to mohou dovolit, že zkrátka je to v obvodech, kde předpokládají, že vlastně v tom druhém kole budou ti jejich kandidáti, ale tam, kde je silné hnutí ANO nebo někdo z té současné koalice, tak tam, že se domluvit dokázali?
3: No to máte určitě pravdu, protože vidíme to v Praze, že v Praze hnutí ANO je na tom velmi zlé a na Praze 5 třeba TOP 09 postavila samostatného kandidáta proti kandidátovi ODS a je to jasné, je to vlastně tam, kde je možnost, tak tam se, a je to celkem pochopitelné, že každý politický subjekt usiluje o svůj vlastní úspěch tohle zemknutí je výrazem určité nouze nebo havarijní situace a nemělo by být trvalým jevem, pokud ty strany nechtějí fúzovat. Teda.
1: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus a průběžné výsledky v podání Elišky Zábrocké.
4: Tentokrát začnou senátními volbami, pomyslně vedou zatím starostové, vítězí v 6 obvodech, hnutí ANO pak v obvodech 5. Připomenu, že kandidáti do horní komory potřebují získat nadpoloviční počet hlasů, aby volby vyhráli už v prvním kole. Někde se tak děje, ale sečteno máme necelých 5% hlasů, takže ty výsledky nejsou ještě zdaleka finální. V komunálních volbách je teď sečteno zhruba 10% hlasů, stále jsou to ty nejmenší obce, třeba Kalivody na Rakovnicku nebo Mutkov na Olomouci.
5: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Eva Soukeníková, redaktorka Respektu. Když tady tak oscilujeme mezi tím, jak proniká ta takzvaná celostátní politika do té politiky komunální, možná někdy i naopak, těžko říct, tak jak je to vidět v terénu, když jste objela ta místa v Česku? Je tam vidět to, o čem mluví často Martin Zvěřina, ta únava z těch celostátních sporů?
0: Řekla bych, že ano, že to tak je, i když u těch komunálních voleb a zase jsme u toho, že jsou velmi, velmi specifické volby, kde na těch místech, na těch obcích, obzvlášť těch malých městech, vlastně ta celostátní politika ty lidi téměř nezajímá. Oni se zajímají o to, jestli mají opravený chodník, jestli mají hezké parky, jestli mají hezky opravené školy. A to jsou ty věci, které samozřejmě řeší ty komunální politici a to, jestli na té celostátní úrovni jsou ti proti tamtěm a jestli mají tyto války mezi sebou, tak bych řekla, že možná může dopadnout jako vliv na ta krajská města. U těch menších si myslím, že ten dopad bude absolutně minimální a že je vlastně to dění v Praze nebo třeba v Brně vlastně vůbec nezajímá.
1: Jaká je podle Martina Přizny momentálně ta únava z celostátních střetů?
3: Tak já myslím, že je docela velká a vlastně můžeme to posoudit i třeba podle úspěchu nebo neúspěchu Martina Kuby a jeho našeho Česka, které se snaží se profilovat vlastně jakoby nezúčastněná strana, tváří se, že stojí mimo tenhle spor, z čehož mu samozřejmě někteří vyčítají, že je připraven udělat koalici s Andrejem Babišem, to ale nevíme v téhle chvíli. Nicméně tohle podle mě jakoby lakmusový papírek, ukázka, bude to těžké samozřejmě, protože tam je důležité aspoň pro Martina Kubu, jak dopadne v Českých Budějovicích a jestli třeba bude mít úspěch s těmi svými senátními kandidáty. Pokud by se mu to povedlo, tak si myslím, že by to mohlo trochu zamíchat kartami, protože voliči, a na to nesmí nikdy zapomenout, že volič u těch voleb nevolí, takže automaticky musíme počítat s tím, že toho, koho zvolil, miluje. Ne, to je většinou negativní volba. Jo, volím nejmenší zlo, ti všichni ostatní mě štvou ještě víc než tenhle ten, takže já mu to tam dám.
1: Myslíte, že neexistuje volič, který nevolí toho, koho miluje?
3: Existuje, ale řekl bych, že jich je pekelně málo.
1: Pekelně málo, říká Martin Březina, komentátor serveru Lidovky.cz. Naším dalším hostem je Eva Soukeníková, redaktorka týdeníku Respekt. Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Společné vysílání, které věnujeme výsledkům voleb do místních zastupitelstev a také obměňovacích voleb do jedné třetiny Senátu. Když se podíváme ilustrativně do Zlínského kraje, tak tam byly v komunálních volbách nejrychleji sečteny hlasy odevzdané voliči v Třeběticích na Kroměřížku. Na Kroměřížsku výsledky byly zveřejněny po 14. hodině 45. minutě. No a aktuální zpravodajství, nejenom které se týká voleb do místních zastupitelstev a jedné třetiny Senátu, uslyšíte na Radiožurnálu a na Plusu. Právě teď začínají další zprávy. Zprávy a Jana Gulda.
4: Volební komisaři sčítají hlasy odevzdané v komunálních i senátních volbách. Mezi českými regiony je zatím nejvíc sečtených hlasů v Plzeňském kraji. Tam už v komunálních volbách zpracovali 12% okrsků. Tou nejrychlejší volební komisí byla ta v Miskovicích na Kutnohorsku. Podle Českého statistického úřadu výsledky odevzdala 28 minut po uzavření volebních místností. A podrobnosti k senátním volbám teď přidá redaktorka Anna Millerová.
6: V senátních volbách se zatím průběžná účast pohybuje kolem 46%, to je zhruba o 10% bodů víc než ve stejných obvodech před 6 lety. Například v obvodu Rychnov nad Kněžnou vede po sečtení 60% hlasů dosavadní senátor a učitel Jan Grulich z TOP 09. Jeho jediným soupeřem je poslanec Petr Sadovský z ANO. O vítězi se tak rozhodne už v prvním kole. A druhé kolo by nemuselo být ani na Vyškovsku, tam zatím získává přibližně 60% hlasů hejtman Jihomoravského kraje Jan Grulich z KDU-ČSL. Pokud si nadpoloviční polovinu udrží, bude zvolen senátorem už v prvním kole. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158. Sport. Fotbalisti Plzně hrají v 10. kole šance ligy s Mladou Boleslaví. Čas a vstav zápasu přidá Vladislav Janouškovec.
7: Po půl hodině hry platí, že Plzeň vede nad Mladou Boleslaví 2-0. Brněnská zbrojovka hostí Jablonec a je u toho David Nekvinda.
8: 32. minuta utkání, zbrojovka Jablonec 0-0. Hradec Králové hraje s Artisem Brno, sleduje to Tomáš Borovec.
9: Velmi aktivní Neil Golosoa, který si teď vyměnil s Alegem balón.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D6 u Řep. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za dálnicí D5 zpomalíte na 21. kilometru, je tam po nehodě blokovaný levý pruh, následně se popojíždí za sjezdem na Ořech kvůli omezení a regulaci provozu v tunelech. Celkově čekejte zhruba půl hodinu navíc. Na okruhu směrem na letiště se brzdí za sjezdem na Písnici, teď na 6. kilometru kvůli údržbě a regulaci provozu v tunelech zpoždění 20 minut. V nájezdu na dálnici D6 z Pražského okruhu směrem do Karlových Varů je prudká zatáčka a na mokré vozovce to klouže. Dnes už druhá nehoda.
12: Tak v tom připojovacím programu D6 je teď čerstvá dopravní nehoda. Někdo pravděpodobně střížil z okruhu, na vodě dostal sny.
11: Je tam auto otočené do protisměru, blokuje jízdní pruh. Podobnou nehodu řeší i na začátku dálnice D5 opatrně při nájezdu z okruhu směr Plzeň. Na konci nájezdu stojí vpravo otočené auto do protisměru, je to bez označení, vybočuje se v pravotočivé zatáčce. V brněnské na výjezdu z Prahy po D1 Kladna opatrně za sjezdem na Šeberov. Na 5. kilometru je po nehodě blokovaný stále levý pruh, tam je to bez kolony. A na D2 z Brna do Bratislavy před sjezdem na Židlochovice následky nehody odklidili. Na 10. kilometru čekejte už jen pomalejší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se taky vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobré odpoledne v 15 hodin 34 minuty. Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, který pokračuje, stále čekáme, až bude sečteno dostatek hlasů nebo odevzdaných hlasů, tak abychom mohli něco relevantního k těm průběžným výsledkům v našem volebním studiu říkat. My si to za chvíli ověříme přímo na místě ve volebních štábech některých politických stran, zejména těch z nynější opozice.
10: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Ano, teď míříme do centrálních pražských štábů opozičních stran. U zástupců ODS je reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Sem do sídla ODS v Praze už přišel místopředseda strany Karel Haas a šéf senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Příchod předsedy ODS Martina Kupky se čeká zhruba za půl hodiny. Čeká se taky na příchod prvního místopředsedy ODS Tomáše Portlíka, který je kandidátem na pražského primátora koalice Spolu pro Prahu. Tu tvoří ODS společně s TOP 09. Jinak už dřív předseda Kupka řekl, že v senátních volbách by byl pro ODS úspěch, kdyby obhájila 5 mandátů a v těch komunálních by ODS podle Kupky chtěla uspět ve všech městech, kde momentálně vládne. No a jak to vypadá ve volebním štábu hnutí STAN, už ví reportér Vojtěch Tomášek.
15: Dobré odpoledne, starostové si po čase jako volební štáb vybrali své sídlo na Malé Straně, přímo na Malostranském náměstí. Ten prostor má hned několik pater. Z toho nejvyššího, kde teď stojím, tak je výhled na kostel svatého Mikuláše i na pražské panorama. Zatím je to ale pohled hlavně pro nás novináře, z politiků. Zatím přišla středočeská hejtmanka Petra Pecková. Příchod předsedy starostů a nezávislých Víta Rakušana čekáme až po 16. hodině. Pozornost starostů se tady zcela jistě bude upínat i právě k Praze, kde by rádi i dál pokračovali ve vedení města. Vít Rakušan už dřív říkal, že v hlavním městě cílí na 20%, cokoliv pod 15 by považoval za neúspěch. Hnutí chce v komunálních volbách obhájit své pozice v nejmenších obcích a také získat zastoupení ve všech statutárních městech v Česku. V senátních volbách by předseda viděl jako úspěch zisk nejméně 8 mandátů. Jak to tedy dopadne, tu samozřejmě budeme sledovat, ale jak už zaznělo i ve studiu, ty výsledky jsou zatím jen velmi průběžné, tak teď předám slovo kolegyni Lauře Hájkové, která sleduje dění ve štábu Pirátů.
16: Česká pirátská strana otevřela dveře Trojského pivovaru, kde má svůj štáb ve 14 hodin. Je tu připravená jeviště a u toho jsou rozestavěné židle, nikdo na nich ale ještě nesedí. Zatím jsme tu spíš s dalšími novináři. Z vedení tu nikdo není, mají sem začít chodit postupně po 5. hodině, a to včetně předsedy strany Zdeňka Hřiba. Ten by za úspěch v komunálních volbách považoval vznik liberálních koalic aspoň na úrovni krajských měst. Celorepublikově pak strana cílí na zisk 250 zastupitelů. Ve volbách v roce 2022 mandátů získali 274. Strana se bude určitě soustředit na výsledky i právě tady v hlavním městě. V posledních dvou volebních obdobích tu totiž byly součástí koalice a v tom předminulém byl primátorem Prahy současný předseda strany Zdeněk Hřib. V senátních volbách mají Piráti 3 kandidátky. Ze štábu Pirátů předávám slovo kolegyni Tereze Hipšerové, která je ve volebním štábu TOP 09.
17: Do volebního štábu TOP 09 v restauraci nedaleko pražského Masarykova nádraží už dorazil v dobré náladě předseda strany Matěj Ondřej Havel a zopakoval, že cílem TOP 09 je obhájit 2 senátorské mandáty. Strana má 3 kandidáty do Senátu. Tady v Praze je s námi jen jeden z nich, publicista a komentátor Zdeněk Šarapatka, který kandiduje v Praze 5. Cítí se prý mírně pozitivně, nicméně je připravený na každou variantu. Senátoři Tomáš Třetina a Jan Grulich, kteří obhajují, sledují pokračují sčítání hlasů ve svých volebních obvodech. Uvidíme, jestli dorazí i kandidáti do pražského zastupitelstva. Možná přijde současný náměstek pražského primátora Michal Hroza, který je dvojkou na společné kandidátce TOP 09 z ODS Spolu pro Prahu, nebo osmička na kandidátce zastupitel Jan Chabr. TOP 09 nicméně do letošních komunálních voleb navrhla celkově o třetinu méně kandidátů. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio Eva Soukeníková, týdeník Respekt, Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. To jsou naši hosté. Když se podíváme na ta dosavadní čísla a počet tedy sečtených hlasů, tak ten zajímavý volební obvod číslo 12 Strakonice, co se týká obměňovacích voleb do třetiny senátu, tak tam je sečteno téměř 25% a Tomáš Fiala má velký náskok, momentálně má 58% hlasů. Na druhém místě Jana Hrdinová, kandidátka KDU-ČSL 21,2 a Miroslav Ušatý ze Svobodných 20,5. Takže tam to vypadá, že to bude zajímavý souboj, ale hlavně pro toho Tomáše Fialu, protože má velký náskok.
3: Ten obhajuje, že?
1: Obhajuje senátorský post.
2: Ale za jiný subjekt, protože to je právě kandidát našeho Česka, tedy nového hnutí nebo strany Martina Kuby. Já možná teď naši pozornost obrátím k tomu, kde na ty výsledky určitě budeme čekat nejdéle, to znamená k volbám v hlavním městě, protože těm jsme se vlastně zatím v našem speciálu moc nevěnovali. Od reportérů ze štábů jsme už slyšeli, kdo s kým by chtěl, kdo s kým by nechtěl. Jak těžké to bude skládat v Praze, Evo?
0: No, kdybych měla vzít tu zkušenost z minulého skládání, ty 4 roky dozadu, tak tam, myslím, padl i rekord. Bylo nejdéle se sestavovala koalice právě v Praze v historii České republiky. Uvidíme, jak to bude, ale samozřejmě ty karty jsou rozehrané zase trochu jinak, máme jinou vládu, jsou tam trošku ty subjekty, si myslím si, že budou mít jinou, budou určitě s jiným výsledkem než před těmi 4 lety, že ty váhy se tam zase trochu posunou, možná víc k Praze sobě, daleko víc ke starostům, kteří měli vlastně 4 mandáty v Praze, takže si myslím, že tam bude určitě daleko větší síla, možná i vítěz. A uvidíme, s kým kdo, možná hnutí STAN se spolu s ODS vytvoří opravdu velkou sílu, ale nepodceňovala bych právě ani Piráty. Potom, jaké si tam dejí zase podmínky, koho tam budou chtít, koho tam nebudou chtít, ta pražská politika je hodně, bych řekla, na těch osobních vztazích těch politiků mezi sebou, které často ten zbytek republiky podle mě ani moc tomu nerozumí, ani moc nechápe, co se vlastně na tom pražském magistrátě děje, ale věřím, že to bude rychlejší než před těmi 4 lety.
2: Jaká byla kampaň v Praze, Martine Zvěřino?
3: Tak pro mě byla spíš otravná, takže... ale to se na mě nesmí marketéři zlobit, prostě byla otravná. A
1: no ještě, opak, jak se to mám vděčně.
3: Ano, tak jsem zvědavý, kdo pro mě udělá první kampaň.
0: Já si myslím, že měla být otravná.
3: Jo, dobře.
2: Takže to splnilo cíl.
1: Aby ta únava, o které Martin Zvěřina tak rád mluví.
3: Ne, tak já myslím, že rád mluvím, ale já myslím, že ta kampaň, jako ty kampaně jsou si čím dál tím podobnější, jo, těch jednotlivých subjektů a vlastně v Praze to bylo specifické tím, že průzkumy se dost lišily v tom, jak jsou jednotlivé subjekty silné. Několik lídrů přistálo na poslední chvíli a když jsme mluvili o tom sestavování té vítězné koalice, nebo té většiny, tak do toho samozřejmě, jako vždycky, bude mluvit ta celostátní politika tím, že ti předsedové budou v metropoli chtít, aby se nestaly koalice, které se jim nelíbí, samozřejmě.
1: Tady je zajímavé, a to si necháme na další část naší debaty, že to jsou první volby, kde platí přísná pravidla pro politickou reklamu na sociálních sítích. Řekneme si, jestli tedy opravdu to platilo, anebo jestli někde někomu někdy něco uteklo, ale my teď míříme do dalších 2 regionů. Začínáme v Liberci, kde máme reportérku Janu Pavlíčkovou. Dobré odpoledne.
4: Pěkné odpoledne, tak já jsem v tuhle chvíli na přebíracím místě Českého statistického úřadu v Liberci. V tuhle chvíli je tady ale pořád klid. Před 5 minutami jsem dorazil první zástupce z okrskových komisí, kterých je tady přes 80. Přidávají tu ke kontrole zápis voleb, no a pokud vše bude v pořádku, tak se ta data zadají do centrální databáze. Aktuálně je tedy přímo za Liberec sečtený nebo ke kontrole daný jeden okrsek, naopak jasno už je v několika menších obcích kraji, kde byla jenom jedna kandidátka. Pokud o volební účast, tak ta se zdá být zatím o něco nižší než ty předchozí volby v roce 2022, kdy v Liberci odvolilo necelý 40,5% voličů. Dosavadní primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro Liberecký kraj už svůj post po třetí neobhajuje, nicméně za hnutí kandiduje jako dvojka. Celkem měli voliči tady v Liberci na výběr z 11 kandidátek a mezi favority se tu řadí právě Starostové pro Liberecký kraj a hnutí ANO, kteří vlastně spolu tvořili i vládnoucí koalici, a to už po dvě volební období. No a kromě toho tady ještě část voličů vybírá nebo vybírala nového senátora za obvod Česká Lípa. Jedním z pěti kandidátů je také hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, který už před časem uvedl, že pokud ve volbách do senátu uspěje, tak se vzdá postu hejtmana. No a já už teď předám slovo kolegyni Martině Klímové, která je v jednom volebním okrsku v Plzni.
18: V místnosti, která běžně slouží jako školní družina, už členové volební komise rozstřídili obálky na senátní a komunální, zvlášť dali lístky pro obvod a pro město a teď berou do ruky jeden arch za druhým, hledají preferenční hlasy a třídí archy podle jednotlivých stran a hnutí. Několik hlasů je také neplatných, lidé například zaškrtli dvě politické strany nebo dali komunální lístek do obálky pro senát. Tady ten volební okrsek má na seznamu voličů zhruba 600 lidí a volební účast byla přes 44%, takže členové volební komise odhadují, že hlasy budou sčítat zhruba 5 hodin. Potom udělají zápis, všichni ho podepíší a výsledky zapisovatelka spolu s předsedou odnesou na přebírací místo na úřad. Z Plzně Martina Klímová, Radiožurnál.
2: A my ve speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v Plzni ještě zůstaneme, protože bychom měli být ve spojení s Ladislavem Cabadou, politologem ze Západu České univerzity v Plzni. Dobré odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
2: My tady už v průběhu těch dvou hodin speciálního vysílání se vlastně každého hosta ptáme, na co se soustředit v těch tisících výsledků, které budou přicházet v dalších hodinách. Tak co je nejzajímavějšího v plzeňském a v karlovarském kraji?
19: Tak v zásadě, co se týče těch dvou krajů, historicky jsou spojovány, ale řekl bych, že jsou výrazně odlišné v tom, jak tam pozorujeme volební výsledky. V tom karlovarském regionu dlouhodobě už teď pozorujeme výraznou dominanci hnutí ANO. Bylo to vidět v senátních volbách, kdy jsme tam dokonce měli výsledky, kdy byl senátor nebo senátorka v tom případě zvolena již v prvním kole. Na druhé straně je tam velká řada malých obcí, v tom jsou ty kraje si podobné, kde kandidují ty nezávislé subjekty, ty lokální subjekty. Velmi často tam vidíme situaci jedné kandidátní listiny právě v těch menších obcích. Či řekl bych, že tam není něco přímo spojitého, co by všechny ty obce nebo ty dva kraje propojilo, ale v zásadě to, co je asi pro ty kraje typické, je relativně řídké zasídlení a samozřejmě přítomnost těch dvou krajských měst, kde ty volební výsledky hodně kopírují ty celostátní.
2: Když se zastavíme u senátních voleb, tak velkou pozornost vlastně v rámci celé republiky poutá souboj ve volebním obvodu CHEP. Já se dívám na aktuální průběžné výsledky, je tam sečteno 12% hlasů a v tuto chvíli to vypadá hodně vyrovnaně. Na prvním místě je Sandra Cukerník, kandidátka hnutí ANO, která má necelých 630% a stejně tak necelých 630%, ten rozdíl je, jestli dobře počítám, 15 setin procentního bodu, tak na druhém místě je současný starosta z hnutí STAN Miroslav Plevný. Co ukazuje tenhle souboj? Protože ta kampaň poutala pozornost třeba tím, že na podporu kandidátky hnutí ANO koncertoval Michal David, angažovali se špičky hnutí ANO. Zároveň dodejme, že Sandra Cukerník je představována na kandidátkách jako manažerka, filantropka, ale je to žena velmi bohatého muže, který kdysi podnikal v oblasti kasín. Tak co tohle ten souboj, nebo jak tohle všechno se promítá do tohoto souboje?
19: Tak já myslím, mnohé z toho, co ten souboj charakterizuje, jste vyjmenoval. Myslím si, že to je jeden z těch typických příkladů té marketingové strategie hnutí ANO, určité personální vyprázněnosti. O paní Cukernik jako o političce dosud nikdo nikdy nic neslyšel. Najednou její vyráběn příběh životní, který je pozoruhodný. Současně do něj skutečně investuje, včetně osobního angažmá předsedy Andreje Babiše. Je vidět, že jim na tom souboji hodně záleží, že by vnímali jako výraznou prohru, pokud by zrovna v těch obvodech, které leží v tom příhraničí, které jsou obecně vnímány jako ekonomická poloperiferie nebo dokonce periferie, právě to populistické, dnes už ekonomicky jasně levicové hnutí, ano, nebylo úspěšné. Současně si asi byli hnutí, ano, vědomi, že Miroslav Plevný je silný protikandidát, že to je regionálně velmi viditelná postava již v zásadě více než dvě dekády. Čili myslím si, že skutečně ten souboj byl od začátku vnímán jako důležitý pro hnutí, ano, a současně bylo velmi zajímavé, nejenom to první kolo, kde myslím, že se jasně rysuje, že ti dva kandidáti směří do kola druhého, ale zejména ta kampaň mezi prvním a druhým kolem a jestli do ní opět Andrej Babiš a další významní lídři hnutí, ano, investují tolik energie jako předtím.
2: Tak uvidíme, protože sice mezi tím, co jsme mluvili, tak se prohodilo pořadí na prvním a druhém místě, takže teď je o trochu na tom lépe současný starosta Miroslav, současný senátor za Starosty a nezávislé, tak Miroslav Plevný, ale ten rozdíl je opravdu malý a všechno to vypadá tak, že tam uvidíme druhé kolo senátních voleb a budeme se tomu tedy věnovat i v příštím týdnu. Díky za aktuální postřehy politologovi ze Západočeské univerzity v Plzni Ladislavu Cabadovi, naslyšenou.
19: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zase požádá Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
4: Volební účast v komunálních volbách se pohybuje kolem 50%, sečteno máme necelých 20% hlasů. Stále platí, že čekáme na Prahu a na Brno, tedy na ta velká města. A jestli vás zajímá, jestli už je sečteno ve vaší obci, tak se podívejte na náš server i rozhlas. Tam můžete sledovat i volby senátní. Třeba na Zlínsku je ten souboj velmi těsný. O vedení se přetahuje Tomáš Goláň z ODS s Ivem Mitáčkem, kterého nominovali Starostové. Oba mají kolem 30% hlasů. 21% má teď v tom stejném obvodu i kandidát hnutí ANO Vladimír Sedlařík. Naopak poměrně jasně vede na Vyškovsku předseda lidovců Jan Grolich, teď má asi 45% hlasů. Podobně je na tom další zástupce lidovců Josef Bazal, konkrétně v obvodu Uherské Hradiště. Sečteno je ale zhruba 12% všech okrsků, no a ještě přidám jedno číslo, 45% to je průběžná volební účast v senátních volbách.
20: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, samozřejmě dál sledujeme volby, ale nejenom to, připomínám informaci, že policisté pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna, v pátek se po vyučování nevrátil domů, je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky, u sebe měl modrý batok s vyobrazením planet, je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Jakékoliv informace o chlapci volejte prosím na linku 158.
1: Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio a naši hosté Eva Soukeníková, redaktorka Respektu, a Martin Březina, komentátor serveru Lidovky.cz. Zastavme se jednou dvěma otázkami u té volební kampaně, respektive že to byly první volby, kde platila přísná pravidla pro politickou reklamu na sociálních sítích. Ovlivnilo to nějak výrazně, Evo, volební kampaň?
0: No jak říkal pan Zvěřina, tak asi tu kvalitu to asi neovlivnilo. Neřekla bych, že bych tam viděla nějaké výrazné změny, možná to bylo v něčem čitelnější. Ta kampaň byla obecně na těch sociálních sítích vlastně velmi viditelná, obzvlášť v Praze, obzvlášť v Brně. My jsme to viděli už takový náznak toho, že ta hlavní kampaň se hodně jede na sociálních sítích už loni u sněmovních voleb, kde vlastně vkročili do těch neznámých vod i hodně ti politici, kteří do té doby to odmítali s tím, že to je jenom něco pro mladé, co nikoho nezajímá, tak tentokrát se do toho všichni oni obuli opravdu dost výrazně. Bylo vidět, že do toho vkládají opravdu i hodně peněz. Měli jsme takový i comeback volebních songů, což si myslím, že už taky pár let nebylo, že bychom vlastně znali ty písničky před volbami. Máme vlastně vyryté v hlavě, obzvlášť tu lidoveckou, ale i od Prahy sobě, kde dokonce si myslím, že možná padnou i nějaké pokuty za to, že Adam Scheinherr použil slavný song Rihany. Nicméně...
2: Tak zase, že do toho skáču Andrej Babiš použil ve sněmovních volbách, ne Michala Davida, ale italský
0: A italský, ano, šlágr. To je pravda. To je otázka, co dneska bude pouštět ve volebním štábu. To by mě docela zajímalo, jestli už přesedlal na Michala Davida nebo zůstane u italského songu, ale to je samozřejmě stranou. A ta kampaň na sítích byla výrazná. Myslím si, že výrazná byla i tím, že spoustu mladých lidí, se kterými jsem mluvila, ať už jde o komentátory nebo analytiky, tak poprvé říkali, že to nebyl, jak říkají dneska mladí lidé, cringe, že to nebylo takzvaně jako trapné, že vlastně to jako uměli.
2: Že to je trapné.
0: Že to je jako trapné. To je, Honzo, já vám to řeknu, já vám to vysvětlím.
1: Ne, já jsem se ptal Marti, já to chtěl od Martina slyšet.
0: Dobře,
1: já to vím, který se na to koukal stejně jako já.
0: Cítím, že v této místnosti bych to měla vysvětlit, dobře. Ne. Jde o takový ten pocit, že vám to úplně tak jako leze po těch zádech, jakože se kroutíte tou trapností, tak to je cringe.
1: Nemusíte flexit se svými znalostmi.
0: Dobrý. Dobrý. Takže vlastně ty různé skeče, které byly jako na hraně právě toho cringe, tak ale se nějak jako udrželi v tom rámci toho, že to vlastně bavilo dost i mladé lidi.
1: A co tedy random soudí Martin Zvěřina o reklamě na sociálních sítích?
3: Nebudu předstírat, že jsem sledoval reklamu na sociálních sítích, protože nejsem na žádné sociální síti. Dokud mě k tomu nedonutí zaměstnavatel, tak jsem se zařekl, že to dělat nebudu.
2: Pardon, vy jste jako komentátor mohl uniknout videím pana hejtmana Grolicha a hnutí ANO proti panu
3: hejtmanovi?
2: Nemohl,
3: protože bohužel sociální sítě mají takový dosah, že ty největší absurdity z nich samozřejmě protečou do veřejného prostoru, neudrží se v těch sociálních sítích, což by bylo úplně ideální, ale jasně, že jsem byl vystaven, ale z toho, čemu jsem byl vystaven, se dá soudit, že jsem o nic nepřišel a opět říkám, pokud mě nedonutí zaměstnavatel, na sociální sítě nevstoupím a budu mít asi trošku spokojnější život.
0: Myslím, že to je škoda. Že už se tam odehrává tak obrovská část té kampaně, že už si myslím, že politický komentátor by měl vědět, co se tam děje.
1: Já myslím, že je to důkaz zrání, že tam Martin není. Ne.
0: Dobře.
1: Pojďme k důležitějším tématům. Třetina obcí má jenom jednu kandidátku. Martine, o čem to svědčí?
3: O tom, že je těžké sehnat do komunálu lidi, to je jasný. To je jako ta práce nevděčná.
1: A proč je těžké sehnat do komunálu lidi?
3: No, protože to je špatně placené, nevděčné a konec konců vy musíte dělat rozhodnutí, které se části, možná třeba i půlce té obce líbit nebudou. A já nevím, otázka, jestli postavíme dětské hřiště nebo radši zajistíme lepší dopravní dostupnost, není triviální, ale prostě části obce může chybět to hřiště a části obce může chybět dopravní obslužnost. To je jako vy máte omezené možnosti a nemůžete si respektive můžete si teoreticky půjčovat stejně jako stát, ale ty obce mají před očima ty negativní příklady těch zkrachovaných obcí z 90. let a obce hospodaří za plať pámbu velice konzervativně a nepůjčují si, aby neskončili v bankrotu.
2: Ono zároveň bychom měli dodat, že ubylo obcí bez kandidátky, to znamená těch obcí, kde se vlastně volby nekonaly, ale přece jenom k tomu, že třetina obcí má jenom jednu kandidátku, není to další argument do debaty, která se pravidelně objevuje, že těch obcí máme možná příliš?
0: Zcela jistě. Myslím si, že jsi Tomáši odpověděl přesně v té otázce. Myslím si, že by měla asi započít ta debata o tom, jak máme tu republiku rozdělenou, rozdrobenou a myslím si, že by to pomohlo možná nakonec i té demokracii v tom, že bychom měli víc kvalitních kandidátů a mohli bychom se z čeho vybírat.
1: Je ale jenom minimum starostek nebo starostů, kteří si tohle myslí. Oni mluví přece o tom, ať už jsou sdruženi v kterékoliv organizace, ať už je to Svaz města obcí, Spolek na obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, že vlastně to sepětí s těmi občany, kde se všichni znají, že je velmi důležité.
3: Tak to je dáno tím, že vlastně v roce 90 z těch, no po roce 90 těch obcí strašně přibylo, že jo? Protože ta integrace, která se dělala v tom minulém režimu, těm lidem byla proti srsti, takže se spousta obcí odtrhlo od těch měst a v té integraci, v té dezintegraci, pardon, se spatřují jakousi výhodu, kterou jim přinesla revoluce. To je něco podobného jako víceletá gymnázia. Víceletá gymnázia patří k výdobytkům porevolučním a tudíž dnešní taková ta nechuť k ním je spoustou lidí vnímána jako vlastně zpátečnický krok, když je to přece to, co jsme si v roce 89 vydobili. Takže jako tady to bude obrovský boj, to jenom prosadit nebo snažit se lidem vysvětlit, že to bude racionalizovat ten chod státu. A konec konců by to mohlo opravdu prospět i těm odtržencům, kteří jsou tak malí, že vlastně nemají peníze, nemají možnosti, ta administrativa na ně dopadá a oni vlastně by mohli jako na tom vydělat, na tom, že se integrují. Ale to by musel někdo vysvětlit. No.
1: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Našimi hosty byly Eva Soukeníková, redaktorka Respektu. Děkujeme, že jste přišla.
0: Já jsem byla ráda s vámi, děkuji.
1: Na své bývalé pracoviště. A Martin Zvěřina, komentátor serveru Lidovky.cz. Martine, děkuji a těšíme se zase někdy na viděnou. S Tomášem Pancířem budeme v debatách pokračovat, předpokládáme až tak do dnešních 20, možná 21 hodin, tak abychom vám přinesli co nejvíc průběžných a někde možná i konečných výsledků voleb do místních zastupitelstev a obměňovacích voleb do 1/3 Senátu. Miloš Vystrčil, politik z ODS, má ambici pokračovat po letošních volbách v čele Senátu, výsledky k tomu ale musí vytvořit podmínky. To řekl novinářům, když přišel do volebního štábu občanských demokratů, kteří jsou v centru Prahy. Cílem občanských demokratů je obhájit 5 mandátů, což by Miloš Vystrčil považoval za slušný výsledek. Zisk nižšího počtu by podle něj naopak úspěchem nebyl. Připomeňme, že Miloš Vystrčil vede Senát od února roku 2020, no a jak už zaznělo v jeho čele, by rád pokračoval i po letošním výběru 1/3 členů horní komory. Jejíž 30. výročí založení si připomínáme v těchto dnech. Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio a aktuální zprávy. Radiožurnál Plus a zprávy.
13: Česko má za sebou komunální a někde i senátní volby. Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře Deníku N a týdeníku Respekt. Judista Lukáš Krpálek zabojuje o bronz na mistrovství světa v Baku. Na Pražském okruhu na 21. kilometru směrem na D1 pozor na nehodu. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
20: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
13: Volební komise po celém Česku sčítají hlasy. Téměř ve všech obcích se hlasovalo v komunálních volbách. Někde lidi vybírali taky senátory. K volbám podle průběžných dat dorazila asi polovina voličů. A detaily přidá redaktorka Anna Millerová.
5: Komise zatím mají v senátních volbách zpracovaných asi 15% okrsků, v komunálních pak už víc než pětinu. Nejvyšší účast v obecních volbách zatím hlásí okresy Žďár nad Sázavou a Pelhřimov. Hlas tam podle dosavadních dat odevzdalo přes 65% voličů. Naopak menší účast byla například na Sokolovsku. V obci Citice hlasovalo asi jen 200 ze 720 zapsaných voličů. Do výsledků se ale zatím nepočítají hlasy z velkých měst, kde sčítání trvá déle. Anna Millerová, Radiožurnál.
13: Volební komise po sečtení hlasů odevzdá výsledky okrskové komisi, která je převeze na přebírací místo. Tam pracovníci Českého statistického úřadu výsledky zkontrolují a jejich správnost potvrdí. Jedno takové místo je i na magistrátu v Děčíně a tam je naše reportérka Daniela Pelařová.
21: Na magistrát v Děčíně míří výsledky ze 49 děčínských okrsků a ze 17 z okolních obcí. Během první hodiny už tu přijali výsledky z nejmenšího okrsku s 252 lidmi. K volbám jich tam přišlo jen 15. Zatím je v Ústeckém kraji sečteno kolem 15% okrsků. Prozatím je účast kolem 44%. Nejrychleji jde sčítání na Mostecku anebo na Litoměřicku. Z těch větších měst se dají výsledky očekávat pozdě večer. Sčítání hlasů v komunálních volbách je komplikovanější než třeba u sněmovních. Z Děčína Daniela Pilařová, Radiožurnál.
13: Předběžné výsledky voleb například v Karlových Varech sleduje reportérka Andrea Štromajerová.
6: Sečtené jsou teď dva okrsky, ve kterých vede nově vzniklá koalice Vary Plus. Na druhém místě je hnutí ANO, které je ve vedení města dvě volební období v čele s primátorkou Andreou Pfeffer-Ferklovou. Koalice v lázeňském městě je složená z hnutí ANO a hnutí Karlovaráci. V zastupitelstvu začala po minulých volbách koalice ANO ještě s uskupením Spolu tvořeným ODS, KDU, ČSL a TOP 09. To se ale před dvěma roky změnilo, především kvůli rezignaci jednoho ze členů ODS kvůli vyšetřování v kauze veřejných zakázek. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
13: Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konferenci Černínského paláce nesměl už v minulosti. Zaměstnanci rezortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak reagoval na to, že ho ČT kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Informace o něm volejte na linku 158. Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači.
7: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
22: Ten památník by vlastně mal představovat takovou náděj. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
7: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Radiožurnál.
23: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek bude bojovat o svou šestou medaili z mistrovství světa. V Baku se utká o bronz s Finem Pulamainenem ve čtvrtém zápase finálového bloku, který začal před pár minutami. Radiožurnál Sport odvysílá zápas v přímém přenosu. V desátém kole fotbalové šance ligy usiluje Plzeň o první domácí výhru od poloviny srpna. Její duel s Mladou Boleslaví sleduje ve Štruncových sadech Vladislav Janouškovec.
24: 37. minuta, Viktoria stále vede nad Mladou Boleslaví 2-0. Utkání Zbrojovka Jablonec vidí David Nekvinda.
8: 48. minuta zápasu Zbrojovka Brno Jablonec 0-0. Tomáš Borovec vidí duel Hradce Králové s Artisem Brno.
25: 49. minuta zápasu Hradec Králové Artis Brno 1-1. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na 35. u Rádelského mlýna a nehoda na D5 v Praze. Na silnici 35 z Liberce do Turnova dejte pozor za Rádelským mlýnem. V okolí 32. kilometru běhá pes, dejte pozor raději v obou směrech. Na Pražském okruhu opatrně při sjezdu na dálnici D5 v připojovacím pruhu na začátku dálnice. Tam stojí auto po nehodě, dostalo smyk, stojí napravo v pravotočivé zatáčce. Je tam krátká kolona. Na Pražském okruhu směrem na D1 u sjezdu na Jinočerny na 21. kilometru řeší nehodu. V levém pruhu je tam krátká kolona. Následně se znovu jede pomalu před Lohkovským tunelem kvůli údržbě a regulaci provozu. Celkové zdržení teď je do 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna stojí před dálnicí D1 osobní auto. Blokuje pravý pruh v omezení, zdržíte se krátce. A na silnici 13 z Bíliny do Teplic hlásíte nehodu.
26: Na sjezdu u Křemíže auto na boku, zasahují tam složky integrovaného záchranného systému. Ještě před sjezdem na Duchtov stojí dopravka a odpání to do rychlého pruhu, aby tam do toho někdo nevletěl.
11: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciály Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Tady je Radiožurnál a Český rozhlas Plus, 16 hodin a 7 minut, pokračuje volební studio.
20: Volby 2026, volební speciál.
1: Naším hostem je Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo 24 a týdeníku Echo. Dobrý den.
9: Dobrý den.
1: A na dálku, tedy do Plzně, zdravíme Aleše Michala, politologa, který působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne do Plzně.
10: Hezký den ze západních Čech.
1: Protože ještě není v podstatě co komentovat, máme stále ještě hodně, hodně průběžné výsledky, tak bychom se mohli zastavit u toho, co v posledních dnech se jako červená nit vedlo veřejným prostorem, a to byla ta osudová otázka, přiletí nebo nepřiletí. Míním tím tedy dovolenou prezidenta republiky, kterou tráví v Maroku, a teď vznikla debata, jestli bude volit v obci Černouček, kde má trvalé bydliště, nebo nikoliv. Jak to vnímal Dalibor Balšínek?
9: Je třeba přiznat, že náš kolega Peňáz, Jiří Peňáz, na poradě Echa, kterou jsme natáčeli ve středu, řekl, že pan prezident se spustí z nebe, odvolí a zase odletí.
1: Aha.
9: My jsme se tam smáli a přišlo nám to jako dost nepravděpodobné, a ono se to skutečně stalo. Myslím si, že šlo o částečné napravení chyby. Já si myslím, že to je velká chyba ze strany prezidenta, že to je trochu nepochopení smyslu politiky z jeho strany, protože jedinou a hlavní ambicí politika je přece uspět ve volbách. On je člověk, který je vlastně první mezi všemi občany jako prezident republiky, a v tomto případě musí jít příkladem. Doposud to dělali všichni vrcholní, jak státní představitelé, tak to dělali i předsedové politických stran. To je skutečně, volby jsou skutečně oslava demokracie, to není žádná hloupá fráze. A sám pan prezident před časem mluvil o tom, jak jsou důležité právě komunální volby. Pro mě je to naprosto nepochopitelný zkrat z jeho strany. Je to trochu pro mě i ukázka toho, že tu politiku necítí, že se v ní necítí moc komfortně, že vlastně u něj chybí to, co je hrozně důležité pro každého politického lídra, a to je vůle pomoci. Protože když ji máte a když jste přesvědčený, tak skutečně můžete dosáhnout nějakého výsledku. A to se dělalo u všech velkých osobností. Nemůže se zbavit, stále se celou dobu jeho působení ve funkci se nemůže zbavit toho, že je tam tak trochu díky souhře okolností a že to není úplně jeho parketa. Proto se to, myslím, projevilo v tom, že udělal takovou velkou chybu a že nechtěl na ty volby přijet, byť nakonec přiletěl. A nemyslím si, že ten případ je dohraný, protože nejen opozice bude tlačit, ale i média budou tlačit na okolnosti financování toho letu. Ten let samotný stojí privátním letadlem, to je v řádu milionu korun, protože Maroko není jako úplně blízko. Jo? Není to jako kdybyste jeli do Paříže. Maroko, pokud je, si to dobře vybavuje, je to tak 3,5 hodiny. Je to fakt drahá záležitost. A on to vlastně absolvoval 4x. Vždycky vás tam někdo musí přivést, buď to letadlo tam zůstává, musí se vrátit třeba do Prahy a tak dále a tak dále. Já jsem to párkrát zažil, tak vím, jak je to logisticky a finančně velmi náročné.
1: Kolik vás to stálo? Ne, pojďme dál. Tady samozřejmě financování těch letů, tak to je zajímavá úvaha a otázka, záleží na tom samozřejmě, jak byla eventuálně ta cena vyjednávána, co dopravce venkoncem požadoval, jestli nepřistoupil třeba na nějakou jako mimořádnou slevu. Ale zeptáme se Aleše Michala do plzeňského studia Českého rozhlasu. Jak na vás celý tenhle příběh působil?
10: Tak já se přiznám, že já jsem asi nepatřil k tak jednoznačným kritikům toho kroku, byť samozřejmě uznávám ten základní argument, že volby jsou svátkem demokracie a prezident jako vrcholný představitel tedy moci v tom státě by určitě měl jít příkladem. To, co si myslím, že je obecně tak trochu to slabé místo celé té záležitosti, tak směřuje spíš do budoucna, respektive do situace, kdy se prezident prezident Petr Pavel a já samozřejmě nemůžu předjímat jeho rozhodnutí, ale v případě, kdy se prezident Petr Pavel rozhodne obhajovat svůj prezidentský mandát, tak si myslím, že je snadným terčem pro potenciální protikandidáty skutečně s touto záležitostí znovu přijít. A myslím si, že ta chyba, která se tam stala, byla skutečně do velké míry komunikační. Nechci to určitě podceňovat, ale ani bych to na druhou stranu nepřeceňoval. Nemyslím si, že to bude v nějaké fázi, ani v těch prezidentských volbách, skutečně nějakým způsobem rozhodující. V té kampani se bude řešit spousta jiných věcí, ale političtí odpůrci to určitě použít můžou a dělali to i v tom uplynulém týdnu.
2: Jedna z linek, která se odvinula od toho příběhu, je debata, jestli ve čtvrtině nebo ve druhé čtvrtině 21. století už není překonaný ten systém, kdy dostaneme každý velkou papírovou plachtu, křížkujeme tam a musíme zrovna být ten jeden nebo dva dny v místě trvalého bydliště a dojít na to jedno konkrétní místo, jestli už technologie nepokročily k tomu, že by se dalo volit elektronicky. Předpokládá Dalibor Balšínek, že tahle debata se po tom posledním týdnu rozhoří?
9: Ne, to si myslím, že bylo v případě paní Pavlové jen vrtěti psem. Jo. Komunální volby jsou velmi specifické právě pro vysoký počet různých politických subjektů a obrovské...
2: Pardon, že do toho skáču, ale existují státy, kde je možné i v komunálních volbách kandidovat korespondenčně nebo hlasovat korespondenčně?
9: Korespondenčně asi ano, tu máte pravdu, ale myslel jsem, že mluvíte o online a digitální volbě.
2: A mám pocit, že v Estonsku všechny volby jsou elektronické, Estonsko, nebo ne?
9: A ta je výjimkou, jo. Já jsem, abych to uvedl, já jsem dlouhodobý odpůrce změn volebního zákona, protože český volební zákon nebo respektive ty volby probíhají velmi regulérně. Nikdy nebylo zpochybňován jejich průběh. Na rozdíl třeba od Spojených států, kde je to dáno historicky, že tam je precedent, protože ta země byla tak velká, tak nešlo volit jiným způsobem než korespondenčně poštou, že? Protože Amerika je obrovská. A v Americe jsou s volebním systémem nebo se způsobem volby velké problémy. Že? Tam ještě se k tomu přidává, že nemáte v Americe občanku, ID kartu. Ale to je mnohem komplikovanější. Já za sebe si myslím, že volby nejsou každý rok. Volby...
2: Skoro jo.
9: Tak, no. Já
1: ale de facto má pravdu, nejsou každý rok.
9: Co 4 roky jsou parlamentní volby, prezidentské volby jsou jednou za 5 let a není to zas tak moc, pak jsou komunální do
2: evropského
9: a tak dále. Jako těch voleb není zas tak moc a podle mě je to skutečně významná událost. My bychom si to, a nechci používat fakt fráze, jo, ale té demokracie bychom si měli vážit, protože cítím samozřejmě a všichni vnímáme útok na demokracie, na její fungování. Mluví se o slabosti demokracie a tak dále a tak dále. A vstupem do toho, tím vstupem digitálního světa do voleb se taky otevře další příležitost pro potenciální manipulaci. To v případě klasického fyzického volení nemáte.
1: Obracíme se do Plzně na Aleše Michala, politologa působícího na Institutu politických studií Univerzity Karlovy. Zdá je v názoru na případnou změnu možnosti volit i do místních zastupitelstev, když ne elektronicky, tak alespoň korespondenčně, také konzervativní, jako je Dalibor Balšínek?
10: Asi ne tolik, ale také bych tady striktně oddělil tu korespondenční volbu a tu elektronickou volbu. Myslím si, že právě vzhledem k těm bezpečnostním hrozbám, které tady máme a které samozřejmě zasahují i tu volbu a asi v tomto případě by se dalo mluvit o té elektronické, tak to je samozřejmě věc, která si vyžaduje nějakou dlouhodobější, ideálně odbornou debatu. Co se týče té korespondenční volby, tak já nejsem jejím kritikem, naopak myslím si, že by ta korespondenční volba měla být tím nástrojem, který by měl být tou součástí toho procesu volby v České republice, ale je samozřejmě to taky záležitost, o které je možné se bavit a která taky jak jsme viděli před těmi volbami do poslanecké sněmovny v minulém roce, taky tu společnost dokáže polarizovat. Takže myslím si, že ta diskuze ani o tom, jakým způsobem volíme, není jednoduchá. To, co bych tady zmínil v případě specificky těch komunálních voleb, které tady sledujeme dnes, tak ani v tom současném systému oni nejsou zcela imunní vůči nějaké manipulaci, respektive nepřesnostem, protože ty plachty, zejména v těch velkých městech, to skutečně svádí k tomu, že i ti členové těch okrskových volebních komisí mají často problémy s tím ty hlasy sčítat. V minulosti se tam skutečně objevily případy, kdy nebyly ty mandáty přiřknuty těm politickým aktérům správně. Pravděpodobně i dnes budeme řešit nějaké problémy a v médiích se to už objevilo s kupčením hlasů. To je taky forma volební manipulace. Takže samozřejmě u té elektronické volby to můžou být víc systémová rizika. U té korespondenční samozřejmě je nelze ignorovat také, ale není to tak, že by ten současný systém byl zcela automaticky imunní vůči té volební manipulaci.
1: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio, které jednou informací na chvíli opustíme. Tomáši?
2: Připomínáme, že jihomoravská policie dál hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé krátké vlasy.

0: Nejblíž. Určitě Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko, konkrétně na Strakonicku, má teď 58% hlasů. Podobně je na tom kandidát starostů Jan Sobotka v obvodu Trutnov a těsně nad 50% je taky šéf lidovců Jan Grolich na Vyškovsku. Jasno bude po dnešku o senátorovi v obvodu Rychnov nad Kněžnou, tam jsou totiž jen dva kandidáti. Zatím z 62% vede Jan Grolich z TOP 09, tím poraženým je zatím tedy Petr Sadovský z ANO. Sečtená je v senátních volbách ale jen zhruba pětina hlasů. Každého z nás se týkají ale volby komunální, tam máme sečteno asi 30% okrsků, ve velkých městech to jsou ale jen procenta, v Brně nebo Praze ale ani to. No a připomenu, že výsledky jsou taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas, no a nebo dál poslouchejte naše speciální vysílání.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Sčítání hlasů v Ostravě sleduje reportérka Andrea Brtníková. Dobré odpoledne.
3: Pěkný den přeji. Tady volební účast celkově v Moravskoslezském kraji už v tuto chvíli přesahuje 40%, ale opravdu, jak zaznělo v našem vysílání, je zpracováno zatím málo okrsků. Zatím rekordmanem je malá obec na Opavsku Třebom, tak tam mají volební účast 86,52%. Opravdu ale skokově přibývá těch malinkých obcí vesniček z Bruntálska. Já jsem se teď právě dívala na ty statistiky, tak tam už mají nová zastupitelstva 30 obcí. Je pravdou, že tam většinou byla ta situace taková, že tam třeba sestavili pouze jednu nebo maximálně dvě kandidátky. Ale opravdu z Bruntálska máme taky rekordmana obec Novou Pláň s vysokou volební účastí 84,31%. Tak celkově na tom Bruntálsku ta volební účast je v tuto chvíli docela vysoká. Ta přesahuje 50%. Nejnižší tady v celém regionu je na Karvinsku, to je 28%. Právě na tom Karvinsku tam bude určitě pozornost upřena na to statutární město, na Jana Wolfa, který kandidoval v těchto volbách a víme, že je trestně stíhaný v té korupční fotbalové kauze. Samozřejmě, když už se bavíme o té policii a o této rovině, tak tady v našem kraji je i událost, která se týká Českého Těšína. Tam policie prověřuje to nahlášené podezření skupčení hlasy. Tam snad mělo dojít k tomu, že bezdomovcům někdo nabízel 500 za hlas a pak tam lákal někdo lidi, že když odvolí pro určitou stranu volební, tak je pozve na pivo. To všechno v tuto chvíli policie teprve prošetřuje a prověřuje.
2: Děkujeme v tuto chvíli André za její reportáž z Ostravska a hned vedle ní je politolog ze Slezské univerzity v Ospavě Lukáš Vomlela, kterému by teď Andrea měla předat sluchátka a mikrofon, abychom ho mohli slyšet ve volebním studiu. Zda se tak děje, zjišťujeme teď. Dobrý den.
4: Dobrý den, vše se tak odehrálo, jak jste vlastně řekli, takže všechno proběhlo v pořádku, děkuji.
2: Tak to nám spadl kámen ze srdce a vy nám můžete odpovědět na otázku, který z těch volebních soubojů týkajících se doplňovacích voleb do třetiny Senátu je pro vás zajímavý a proč?
4: Všechny jsou zajímavé, protože pokud bych měl vybrat jeden, tak bych velice pravděpodobně zvolil bych Frýdek Místek, kde se vlastně o senátorský post uchází Petr Korč, který byl primátorem statutárního města Frýdek Místek, ale před několika málo měsíci byl z toho postu odvolán, a to dokonce i hlasy svých koaličních partnerů z hnutí ANO, kteří ale zároveň měli sice kandidátku na post nebo na senátorku, nicméně ona svoji kandidaturu stáhla a nebyl dodán nikdo z jiných kandidátů, takže myslím, že tam může být zajímavý souboj právě mezi Petrem Korčem a mezi úřadující senátorkou paní Helenou Pešatovou.
5: Když se dívám na průběžné výsledky, tak potvrzuji slova Lukáše Vomlely, vypadá to na velmi těsný souboj, teď je to 33,2 ku 32,3, tak přesně tito dva kandidáti vypadá to, že by mohli postoupit do druhého kola. Na druhé straně ve Frýdku Místku zatím je sečteno 6,5% okrsku.
2: My se s Lukášem Vomlelou uslyšíme ještě mezi 18. a 19. hodinou, takže prozatím děkujeme za částečný politologický vhled jeho očima do tématu volby do třetiny Senátu a do místních zastupitelstev a vracíme se do volebního studia, kde je s námi Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo 24 a týdeníku Echo, a v Plzni si povídáme s dalším politologem Palem Michalem, ale zároveň teď přepojujeme do azerbajdžánského Baku, kde o třetí místo na mistrovství světa bojuje

0: judista Lukáš Krpálek. Slovo má reportér Petr Kadeřábek.
1: Marty Pumalainen už sestoupil z chodníčku slávy a přichází k tatami a teď branou borců projde český reprezentant Lukáš Krpálek. 2 zlata, 1 stříbro, 2 bronzy. Taková je zatím jeho výkladní skříň světových medailí. Teď už Lukáš Krpálek v bílém kimonu prochází po chodníku, na kterém je napsáno boj o medaile a finálový večer kategorie nad 100 kg v doprovodu svého trenéra, letitého trenéra Petra Laciny, který ho vede už od juniorského věku. Teď se Lukáš Krpálek dostává na tatami, ukloní se nejprve Jigoro Kanovi, to znamená zakladateli juda, to je ten první úklon. Roztažené ruce, teď přišel k tatami, uklonil se svému soupeři, ukloní se mu ještě jednou, stejně jako tatamovému rozhodčímu. A právě teď zaznělo Hadžime utkání o bronz kategorie nad 100 kg. Lukáš Krpálek má aktivní bilanci s Finem Pumalainenem, kterého dokázal 3x ze 4 vzájemných soubojů porazit. Teď v první komikatě boj o úchop za rukáv jej drží levou rukou Lukáš Krpálek a pod ramenem pravou rukou se snaží v boji o úchop získat výhodu, takže strhává svého soupeře, ale Pumalainen má opravdu velmi silný trup, o 15 kg je těžší než český reprezentant, byť mu chybí tak 5 cm výšky. Teď Lukáš Krpálek vytlačuje svého soupeře na kraj čtverce, který je určen pro souboj, tedy 8x8 metrů, žlutě vyznačený střelec, teď čtverec teď nestačí judistům, ale pozor teď na nástup Pumalainena a to vypadalo jako hod ve váze, tenhle ten borec a velký fanoušek hokejového Jokeritu Helsinki teď měl opravdu velikánskou šanci připsat si bodovanou techniku, ale Lukáš Krpálek obstál v tomhletom souboji a po mate, tedy přerušení souboje, zaznělo od tatamového rozhodčího znovu Hadžime a znovu komikata, tedy souboj o úchop. Lukáš Krpálek se snaží levou rukou dostat za záda svého soupeře, tak aby je chytil nad opaskem, ale Finn má na sobě hodně natažený ten dres přes kimono, ale teď se dostal Lukáš Krpálek levou rukou právě za záda, drží pevně, pravou rukou drží jeho pravý rukáv a snaží se připravit si možná to Mojnágu, možná nějakou ašivazu, to znamená podkopy, ale zatím Lukáš Krpálek je nohama daleko od nohou Fina a teď si myslím, protože to byla taková přetlačovaná, že oba dva budou trestáni šedem a je to přesně tak, oba dva dostali trest, tedy žlutou kartu za pasivitu. Další komikata, další souboj o úchop a znovu Lukáš Krpálek dost tvrdošíně trvá na tom, že levou rukou bude držet svého soupeře pod ramenem, jakoby na boku za kimono, pravou rukou se snaží chytit za rukáv, ale není to dobrý úchop, zatím není připraven k tomu, aby rozpohyboval svého soupeře a připsal si nějakou dobrou techniku. Teď chytil obě dvě ramena svého soupeře a dostal výborně do Orenagy výtečný chvat, kterým si připisuje Lukáš Krpálek Vazary a snaží se ještě v nevaze bojovat na zemi. Lukáš Krpálek drží Fina, který se nemůže ani hnout. Vteřinky ubíhají, už mu bylo připsáno Juko, teď přijde další Vazary a zazní gong. Je jisté, že Lukáš Krpálek získává další medaili z mistrovství světa. Je bronzová a společně s Renatou Zachovou napodobili své předchůdce. Po 45 letech vybojuje české judo na světovém šampionátu 2 medaile. Lukáš Krpálek vyhrává nad Pumalainenem souboj o bronz a získává tedy další medaily. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: I tohle patří do zpravodajského vysílání Českého rozhlasu. Děkujeme Petrovi Kadeřábkovi za plastickou reportáž přímo z Baku a blahopřejeme na dálku Lukáši Krpálkovi ke zisku další bronzové medaile, ale vracíme se k průběžným výsledkům v jiných odvětvích, nikoliv ve sportu a nikoliv v judu, ale ve volbách do zastupitelstev obcí a také do třetiny senátu. Aleš Michal, politolog, který působí na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy, je u našeho mikrofonu v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Bylo, pane Michale, něco v té předvolební kampani, která ať už se týkala voleb do obcí anebo do třetiny senátu, co stojí za nějaký komentář?
2: Tak já si myslím, že těch záležitostí, které stojí za komentáře, určitě celá řada. To, co mě napadá jako první, je, jakým způsobem hnutí ANO pracuje s těmi svými kandidáty do horní komory parlamentu, tedy do Senátu, jakým způsobem se třeba Andrej Babiš podílel právě na prezentaci některých svých kandidátů, například právě v obvodu Cheb, který už jste třeba zmínili, kde tam skutečně to angažmá Michala Davida mohlo prostě mobilizovat nebo pomoci k té volební mobilizaci ve volbách, které neuplývají úplně vysokou volební účastí. Když bych se na to podíval trochu z toho makropohledu, respektive z toho propojení té celostátní úrovně s tou kampaní, tak si myslím, že poměrně výrazné samozřejmě bylo to jednání poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě a ta prezentace KDU ČSL Jana Grolicha, taky se to trochu týká těch senátních voleb, ale lidovcům jde o hodně i v těch volbách lokálních.
0: Zeptám se Dalibora Balšínka, který to asi sledoval na dálku, tu situaci v Chebu. Jasně, bylo tam plné náměstí. Přišli lidé na volební meeting nebo na koncert Michala Davida?
3: Na koncert Michala Davida. Je zcela jednoznačně. A mě to trochu překvapuje. Když kolik je tam spočítáno? Teďka asi 8-9%.
0: Myslíte v Chebu?
3: Chebu.
0: Skoro 30%.
3: To je hodně. To už asi se moc měnit nebude, že jo?
0: A je to pořád tak téměř 50-50,
3: 30-50. No tak
0: vypadá to na druhé kolo.
3: Teda jako
0: Sandra Cukerník.
3: Očekával bych silnější výsledek ze strany rodiny Cukerníků, teda jste tam zapojili komplet, jo? Takže je vidět, že všechno se Michalem Davidem a penězi pořídit nedá.
0: Tam bude zajímavé, zřejmě oba dva kandidáti, tedy Miroslav Plevný za STAN a Sandra Cukerník postoupí do druhého kola. Jak bude vypadat ta případná podpora z centra kandidátce hnutí ANO?
3: No.
0: Před tím druhým kolem.
3: Tak Leon Cukerník má slabší místa, takže já si myslím, že centrum by se do toho nemělo moc angažovat, protože v ten okamžik, když bude na to soustředěná moc velká pozornost, tak se můžou třeba objevit některé potíže, které v kasinu v Rozvadově byly.
0: Eufemisticky řečeno.
4: Přerušíme na chvíli opět volební vysílání, protože musíme připomenout zprávu, že jihomoravská policie dál hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, měří asi 165 cm, je štíhlé postavy, má tmavé krátké vlasy, na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky, černé sportovní boty se zelenými prvky a také modrý batoh s obrázky planet. Fotografii chlapce najdete na serveru iRozhlas.cz a samozřejmě pokud byste o něm měli jakékoliv informace, kontaktujte prosím linku 158.
0: A vracíme se zase k volebnímu vysílání, prosíme Elišku Zábrockou o další průběžné výsledky.
5: Volební komise dál čítají výsledky v komunálních volbách, je sečteno aktuálně necelých 40% všech okrsků, stále jsou to ale ty nejmenší obce. Z Prahy a z Brna nemáme ještě třeba vůbec žádné výsledky. Do hlavního města se ale přeci jen v našem vysílání, speciálním vysílání, za chvíli podíváme. Sledujeme taky výsledky prvního kola senátních voleb a právě to první by mohlo být zároveň i posledním, třeba pro voliče na Strakonicku. Tam totiž s přehledem vede Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko, má 58% hlasů. Sečteno je tam přes polovinu volebních okrsků. Velmi těsné je to naopak na Kladensku, kde vede s 28% Adéla Sucharda Šípová z Pirátů, druhý je Petr Paták z ODS, ten má 26% hlasů, podobně jako zástupce hnutí ANO Aleš Gerloch.
6: Volby 2026, komunální a senátní.
4: Dál posloucháte speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dál sledujeme, ale stále spíš čekáme na relevantnější výsledky, které bychom komentovali, a to tady ve studiu s šéfredaktorem serveru Echo 24 a také časopisu týdeníku Echo 24 Daliborem Balšínkem. My jsme tady už v těch předchozích 2,5 hodinách debatovali, na co se vlastně soustředit při komentování výsledků těchto voleb. Hodně jsme mluvili o těch senátních duelech. Když se podíváme na jednotlivá města, Dá se říci, že je důležitá Praha a že v těch dalších městech to zase až tak sledované nemusí být, protože jsme viděli v tom minulém volebním období, že třeba i v Brně nebo v Ostravě se mohou domluvit strany vyloženě napříč?
3: Tak oni někteří, jak už bylo zmíněno, zajímavý třeba souboj je ve Frýdku Místku. Myslím, že lokálně pro ty lidi to můžou být zajímavé souboje a záleží to asi na tom, jaké má člověk preference. Mě z toho z celostátního hlediska nejvíce zajímá Vyškov a jak moc uspěje, nebo jestli uspěje šéf lidovců Jan Grolich. A protože on měl zcela jednoznačně nejvýraznější kampaň, trochu v počátku kontroverzní, protože se prezentoval svým způsobem, který byl typický pro tu jeho předchozí kariéru stand-up komika nebo influencera. A tam ty schopnosti u mě využil pro ten první klip. Já si myslím, že to moc do politiky nepatří, jo, ale ta písnička je lepší než jakákoliv jiná popová písnička na českém hudebním trhu. Jako je chytlavá, jako prostě...
4: Bych se možná zeptal na kritéria, podle kterých posuzujete ty písničky, že je lepší, ale to bychom se dostali...
0: Jestli to Dalibor někdy zpívá, když jede autem.
3: Kolegové v práci si to zpívají a sami si nadávají za to, jak je to prostě chytlavý. Prostě je to chytlavý. U něj je důležitý ten krok B. Ano, tím na sebe upoutal pozornost a teď je otázka, jak bude schopen naplňovat roli politika. Pro něj je strašně důležité, aby v tom Senátu vyhrál. Byť někdo říká, že Senát důležitý není, tak si vzpomeňme na Mirka Topolánka, který se stal předsedou ODS ze senátorského křesla, takže i ze Senátu lze jít na ty nejvyšší vrcholy politiky.
4: Tak tady už to je opačně, tady už předsedou strany je.
3: Ano, tady je předsedou strany, ale poměrně nevýznamné. Lidovci ztrácejí. Já si myslím, že to trošku taky souvisí s tím, že čím dál tím větší roli hrajou ty osobnosti, které tu stranu reprezentují. Ty strany ustupují do pozadí. To je případ Petra Maďara v Maďarsku, to je případ Andreje Babiše z ANO. A těch případů je čím dál tím víc. Bez silného lídra, tu vlastně žádná strana politická se neumí prosadit, silný a výrazný. Jo? To ještě uvidíme, jestli je silný. On je nepochybně výrazný lídr. A on sám, Jan Grolich, formuloval, že by měl ambici stát se lídrem opozičních stran. Faktem je, že je z nich nejvýraznější. Jo? Je schopen nejlépe ty lidi oslovit. Jako první přišel s tím, že si myslí, že už nefunguje antibabiš. To Kupka s Rakušanem na to ty koule nemají, aby to řekli. To ten Jan Grolich pochopil správně. Myslím si, že to není už politická karta, se kterou se dá vyhrát. A jediný, kdo to skutečně jako první začal formulovat, byl Jan Grolich. A mě to teda zajímá ze všeho nejvíc. Pardon. Jak uspěje? Jestli uspěje? S jakým výsledkem? A otevře si cestu k dalšímu politickému růstu.
0: Ptáme se teď do Plzně politologa Aleše Michala. Pokud chce doplnit to, co říkal Dalibor, tak prosím.
2: Tak abych se určitě stotožnil s tím hodnocením, že to je otázka perspektivy. To znamená, jde o to, v jaké lokalitě se díváme na tu relevanci těch jednotlivých výsledků. Samozřejmě, že z toho celostátního hlediska by nás určitě vedle toho úspěchu nebo potenciálně úspěchu nebo neúspěchu Jana Grolicha, a s tím naprosto souhlasím, určitě měl zajímat ten výsledek v těch velkých městech, zejména v Praze. Určitě to bude zajímavé sledovat. A zatím tady ty výsledky nemáme, což je vzhledem k velikosti té municipality samozřejmě logické, ale v něčem to bude zajímavé z hlediska toho, jakým způsobem si tam poradí hnutí ANO a jakým způsobem se přerozdělí ty hlasy mezi ty spíše liberální nebo progresivní politické strany, které s hnutím ANO v Praze spolupracovat nechtějí. To, co bude zajímavé taky samozřejmě v případě těch velkých měst, je to, co vlastně uvidíme tak trochu až po těch volbách, něco, čemu se trochu říká druhé kolo těch komunálních voleb, a to samozřejmě bude to povolební vyjednávání. Brno, Ostrava i Plzeň měly koalice s hnutím ANO, tam se ta polarizovaná debata, nikdy s Andrejem Babišem, nikdy s hnutím ANO, už před 4 lety dostala do jiné fáze a ty dnes opoziční strany tam s hnutím ANO spolupracují. Myslím si, že ve všech těch třech městech, tedy v Brně, v Ostravě i v Plzni, bude zajímavé sledovat, jestli ještě v nějaké reziduální podobě vůbec funguje to, že se s hnutím ANO nemluví, případně s dalšími těmi současnými vládními stranami, pokud se tam dostanou, a jestli bude šance na nějaké jiné koaliční vzorce.
0: Pokračuje sčítání hlasů, a to i v Praze, kde máme reportéra Petra Kastnera. Dobré odpoledne.
7: Hezký den. Tady v budově radnice Prahy 6 sedí u počítačů zhruba 10 pracovníků Českého statistického úřadu. Právě sem zástupci komisí z městské části mají vozit po sečtení hlasů výsledky jednotlivých okrsků. Těch je v Praze 6 víc než 100. Zatím sem ale ani po víc než 2,5 hodinách po uzavření místností žádná komise výsledky nedovezla. Zápis z voleb tady zástupci statistického úřadu zkontrolují, zpracují a odešlou do centra databáze. Pak už jsou tedy výsledky veřejné. Sčítání hlasů může v metropoli zdržet i to, že lidé tady volí zastupitelstvo městské části a taky 65členné zastupitelstvo hlavního města. Všechny fyzické volební lístky musí komise odvést na příslušný úřad městské části, kde je archivují. Jak pokračuje sčítání hlasů v Olomouci, sleduje na jednom z přebíracích míst Českého statistického úřadu reportérka Blanka Mazalová.
8: Na přebírací místo přímo na olomoucký magistrát míří předsedové komisí především z okolních obcí. Ti první přišli už po 15. hodině. V Olomouci jsou aktuálně sečtené zhruba 3% hlasů. Volební účast je zatím necelých 35%. Nejvíc hlasů má podle těch průběžných výsledků hnutí ANO, za nimi jsou Starostové a nezávislí a ODS. V Olomouci obhajuje primátorský post Miroslava Ferancová z hnutí ANO, ve funkci ale krátce od ledna letošního roku, nahradila svého stranického kolegu Miroslava Žbanka, který se loni na podzim stal poslancem a své funkce se vzdal. V Olomouci se o místa v 45členném zastupitelstvu uchází 12 politických stran a hnutí, což je o jednu kandidátku víc než před 4 lety. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, posloucháte Volební studio a teď se slyšíme s Jakubem Liskem, politologem z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Ono se říká o volbách do místních zastupitelstev, že to jsou volby druhého řádu. Jste taky toho názoru?
9: No, ono záleží pro jakého voliče, protože já jsem vlastně dělal výzkum na našich datech katederních, kde pro spoustu voličů to jsou volby prvního řádu a to jsou voliči spíše z těch menších obcí, jo, ale těch je relativně málo, zhruba 8% elektorátů, ale skutečně platí, že pro většinu voličů, zejména těch velkých měst, to jsou volby spíše druhého řádu a chodí tam disproporčně třeba méně mladých lidí, méně lidí třeba s nižším vzděláním oproti těm sněmovním volbám. Takže ty volby jsou v tomto specifické a třeba některé strany jako hnutí ANO nebo SPD v těchto volbách nedosahují dobrých výsledků. Samozřejmě závisí region od regionu a to jsou takové obecné trendy. Naopak v těch volbách druhého řádu často na té komunální úrovni uspějí třeba hnutí jako STAN, které mají jako silné regionální osobnosti.
0: Na druhou stranu lidé v těch menších obcích skutečně volí toho, koho osobně znají a podle toho se také řídí. Když se podíváme na to, jak lehce nebo těžce se letos sestavovaly místní kandidátky, jaký tam vidíte trend?
9: Tak ten trend už od těch voleb 2018 je takový, že vlastně nám narůstá počet obcí, kde máme jenom jednu kandidátní listinu. A my jsme to s kolegou Karlem Koubou sepsali také odborný článek a zjistili jsme, že to snižuje volební účast. Na druhou stranu tam nevidíme nějaký efekt na kvalitu vládnutí v těch obcích, takže je to vlastně takový jako docela do velké míry rozpor. Vesměs ve velké části těch obcí se ti lidé takto domluví, nebo dokonce kromě jedné kandidátky udělají stejný počet kandidátních listin, jako je kandidátů, a ten volební systém v podstatě změní na většinový a pokud máme stejný počet kandidujících kandidátů, jako je velikost zastupitelstva, tak potom se domluví, že třeba ten, kdo dostane nejvíc hlasů, bude starostou. Takže je to jako nějaký konsenzuální prvek. Samozřejmě to vzbuzuje otázky, jestli je to správně, že máme tolik obcí, které kde nejsou vlastně soutěživé volby a budeme muset vlastně se podívat na to, jaký to bude mít do budoucna efekt třeba na zadluženost těch obcí a tak dále, nebo na fungování těch obcí, ale nevidíme tam nějaký dramatický rozdíl oproti obcím, kde ta soutěživost paradoxně je. Navíc geograficky se nám ty obce koncentrují třeba do prstence hranic Středočeského kraje, těch okolních krajů, nebo na Vysočině, kde na Vysočině je vysoký jako lokální patriotismus a tam ti lidé spíše dělají ty jednotlivé kandidátní listiny a byť to jsou nesoutěživé volby, tak jdou tou cestou jakoby vytvoření nějakého většinového volebního systému z toho našeho poměrného.
0: Ještě nám řekněte, jak podle data nebo podle vašich analýz pokračuje nebo nepokračuje ten trend, kdy se politici, řekněme těch zavedených celostátních stran, dostávají pod hlavičku nějakého lokálního sdružení nebo nějakého dalšího subjektu, který vzniká, řekněme, ad hoc.
9: No, je to trend, který narůstá i v těch větších městech. Třeba konkrétně poslední reportáž, co jsem slyšel, byla z Olomouce, tak Olomouc je teďka specifická tím, že vlastně všechny ty strany středopravého spektra se pojmenovaly různým názvem Milujeme Olomouc, pro Olomouc a tak dále, že z toho ten volič už může být i zmatený, což ten středopravicový segment může trochu jako poškodit v těch volbách. A vidíme to i třeba, že i straníci KSČM vytvořili úplně jako nové názvy, tradičně kandidovali pod KSČM a vlastně od té doby, co vzniklo, stačilo, tak i třeba na Ostravsku máme nějaké nové levice nebo občané pro levici a vlastně, že na to nastoupily i takovéhle tradiční strany jako KDU ČSL a KSČM.
0: Jakub Lisek, politolog z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za váš čas, hezké odpoledne.
9: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A teď Tomáš Pancíř.
4: Opět připomínáme, že policisté dál pátrají po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se nevrátil domů ze školy. Je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky, na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky, také modrý batok s vyobrazením planet. Je štíhlé postavy, měří přibližně 165 cm. Jeho fotografii najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A pokud byste měli jakékoliv informace o tomto chlapci, volejte prosím na linku 158.
0: Děkujeme Tomášovi a Eliška Zábrocká a průběžné výsledky.
5: Před dvěma lety jsme znali senátory už po prvním kole voleb v 5 obvodech. Tentokrát víme, že to bude určitě v jednom, a to na Rychnovsku. Tam kandidovali totiž jen dva muži a stále vede zástupce TOP 09 Jan Krulich. Má 60% hlasů. Poráží tedy Petra Sadovského z ANO. Jasno by mohlo být zřejmě taky na Trutnovsku, kde se skoro 60% vede Jan Sobotka ze Starostů. Nad 50% jsou taky dva zástupci lidovců, Jan Grolich na Vyškovsku a Josef Bazala v obvodu Uherské Hradiště. Pak je to Tomáš Fiala z Naše Česko na Strakonicku, má asi 58%, no a těsně na hranici 50% se stále pohybuje Zbyněk Linhart z Děčínska, kterého nominovali Starostové. Připomenu, že máme sečteno v senátních volbách asi třetinu hlasů. V komunálních volbách už máme skoro polovinu a přichází nám první výsledky taky z Prahy nebo z Brna. V obou městech se daří Starostům, v hlavním městě vedou těsně před ODS a TOP 09, STAN má asi 19% hlasů, no a v Brně v koalici s lidovci mají Starostové teď 25% před druhým hnutí ANO. Výsledky jsou ale zatím opravdu průběžné, ve velkých městech nejsou sečtené totiž ještě ani procenta hlasů.
6: Volby 2026, komunální a senátní.
0: A obracíme se do Plzně, kde v našem studiu je Aleš Michal, politolog působící na Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Vy jste svého času mluvil o místních koalicích. Jaké jsou ty prvky, které působí na jejich vytváření?
2: Tak samozřejmě záleží na tom, jak velká obec nebo o jak velké obci se bavíme. V těch největších městech samozřejmě můžeme mluvit o některých už ideových kořenech, respektive o nějakém odrazu té celostátní politiky. To bude samozřejmě záležitost Prahy, kde jsme během té kampaně viděli, že se prakticky všechny z těch stran současné opozice vymezily proti koalici s hnutím ANO. Co se týče potom těch dalších velkých měst, tak jak už jsem zmínil, to ANO tak silně odmítáno není, ale čím jdeme níž z hlediska toho počtu obyvatel, tím silnější roli samozřejmě hrají ty osobní vztahy.
0: Když mluvíme o hnutí ANO, tak vy jste jeho samostatnost spojoval s už dostatečně etablovanou značkou?
2: Ano, je to tak. Je tam vidět, že hnutí ANO třeba nevstupuje tak často do těch předvolebních aliancí, které zmínil kolega Jakub Lisek. To si myslím, že je poměrně specifické v podmínkách té české komunální politiky vzhledem k tomu trendu, který zmínil, protože skutečně jak ty strany tradiční, tedy komunisté, lidovci, tak ty strany dnes opoziční se k této strategii uchylují poměrně často, kdežto hnutí ANO, když už kandiduje s nějakými jinými subjekty, tak to je většinou za podpory nějakých dalších nezávislých kandidátů. Obecně to téma těch předvolebních aliancí je docela zajímavé právě proto, že to může potom ovlivnit to, jakým způsobem voliči rozdělují třeba i ty hlasy v rámci těch jednotlivých stran. Prostě si můžou vybrat ty kandidáty z více politických stran v rámci toho systému do komunálních voleb a to těm stranickým centrálám samozřejmě dělá těžkou hlavu.
4: My už jsme mluvili v našem speciálním vysílání o tom, že samozřejmě volební systém v komunálních volbách je specifický, protože můžeme křížkovat napříč politickými stranami. Funguje tenhle ten systém dobře ve velkých městech? Protože když se podíváme do statistik, tak ono je těžké v tomhle systému přeskákat ze spoda kandidátek. Je dobře, že třeba do pražského zastupitelstva se volí tímto způsobem, Dalibore Balšínku?
3: Tak já se úplně necítím na to expert, ale byl jsem pěkně zmatený, když jsem to dneska jako vyplňoval a zabýval jsem se tím. A když jsem to vyplňoval, tak mi to přišlo jako zábavné, že si můžu jako, že teoreticky, že si můžu vybírat různé lidi z různých politických stran, tak jestliže budu vycházet ze své osobní zkušenosti, tak mi to přijde jako vhodné a docela se mi to líbí. Jako jestli, protože si můžu vlastně navolit to zastupitelstvo, jak to pražské, tak na Praze 6 jako sám. A to je jako ideální možnost volby.
4: Ono to právě má úskalí, ano. Protože ono to, aby člověk opravdu vykřížkoval v tom velkém městě kandidáta, který je někde na 20. 30. místě, tak to se stává opravdu velmi zřídka. Možná Aleš Michal, jestli doplní v tomto směru, je třeba pro volby do pražského zastupitelstva, kde to je město, kde je samozřejmě přes milion obyvatel, je tohleto vhodný volební systém?
2: To úskalí, které to má, tak je, že ten volební systém je strašně zavádějící. Když dáváte těm voličům možnost křížkovat napříč těmi politickými stranami, tak to svádí k interpretaci, že tím nějakým způsobem posilujete tu personalizovanou součást té volby. Ale ono to tak ve skutečnosti není. Ten volební systém funguje tím způsobem, že když někdo křížkuje napříč těmi politickými stranami, tak tím ve skutečnosti dává pořád ten křížek té straně jako celku, respektive tomu stranickému lídrovi, i když to nechce dělat. A to je samozřejmě specifikum toho systému těch komunálních voleb. Bude zajímavé asi i v těchto volbách, ale i do budoucna sledovat, jestli, protože přesně jak jste zmínil, je těžší skákat, než třeba v těch volbách, kde takzvaně kroužkujeme, tedy v těch volbách do poslanecké sněmovny, ale tady se třeba i na těch sociálních sítích, prostě i na té komunální komunální úrovni objevuje taková sféra lidí, které bych nazval mikroinfluencery na té lokální úrovni, to znamená výrazných osobností, výrazných kandidátů, když bych zůstal u toho svého domovského obvodu v Plzni, respektive třeba ve volbách na plzeňský magistrát, tak se to netýká jenom primátora Plzně Romana Zarzického, ale třeba takového výrazného mladého politika hnutí STAN Lukáše Kronera nebo Lucie Kantorové z hnutí ANO, to jsou lidé, kteří jsou výrazní na sociálních sítích a pokud skutečně těch křížků získají opravdu velké množství, ale opravdu velké množství, protože, jak jsme zmínili, je těžké přeskákat, tak to potom nějaký vliv mít může i pro posílení té personalizované volby. Ale zatím jsme byli zvyklí na to, že to skutečně ty voliče trochu mate, trochu je to klame, protože to svádí k něčemu, co ty volby prostě neznamenají. Ty volby jsou pořád víc než ty volby sněmovní, paradoxně, diktované v tomto zhora těmi, kdo skládají tu kandidátní listinu. A to, kdo je lídrem té kandidátní listiny, je vlastně extrémně důležité.
0: A zastavme se závěrečnou otázkou ještě u horní komory parlamentu. Ta existuje, letos je tomu 30 let. Nezačala úplně šťastně, řečeno eufemisticky, byla na papíře, byla v ústavě, ale nebyla ustanovena. Nese si dalebude balšínku Senát tohle sebou po ty 30 let?
3: Myslím si, že se výrazně zlepšila reputace Senátu. Že několikrát ukázal svoji smysluplnost a nepochybně působí jako pojistka současného ústavního systému. Dnes aktuálně je to vlastně poprvé, kdy Senát je blízko opozici a zároveň blízko prezidentovi. V minulosti tomu tak nikdy nebylo. Vždycky Senát byl spíš v opozici vůči prezidentům. To se třeba projevovalo tím, že jak Václavu Klausovi, tak Miloši Zemanovi byli několikrát odmítnuti kandidáti do ústavního soudu. V případě Petra Pavla si myslím, že to bylo pouze v jednom, což byl soudce Fremr. Takže já si myslím, že tu roli v tom ústavním systému má, sehrává ji dobře a svoji oprávněnost, svou existenci prokázal.
0: A co si myslí Aleš Michála?
2: Já souhlasím, já si myslím, že my Senát potřebujeme, že už mnohokrát prokázal přesně to, o čem mluvil Dalibor Balšínek, že je to taková pojistka demokracie. To, co je samozřejmě dnes jiné, je, že ten Senát je do jisté míry fragmentovanější a pestřejší, protože, a to samozřejmě odráží to, jakým způsobem se proměnil český stranický systém v těch posledních 30 letech. Už tu prostě nemáme dvě dominantní strany ČSSD a ODS, které v dominantní většině těch volebních obvodů sváděly ty souboje v těch druhých kolech, ale dnes tady vidíme asi nějakou sílící roli hnutí. Ano, uvidíme, jak se to projeví v těch volbách a jak moc silná ta vlna bude. Hnutí ano, myslím si, že by pro něj byl úspěch, když by postoupilo do druhého kola v nějakých 18-19 případech, tak si myslím, že už to za úspěch lze pokládat. Ale tam samozřejmě taky záleží na tom, kdo je tím dominantním soupeřem. Někdy se to tak redukuje na toho lídra opozice, ale ono i v těch senátních volbách tohle má smysl a bude záležet na tom, jestli ODS skutečně dostane těch 5 mandátů, kolik z těch mandátů obhájí třeba hnutí STAN. Takže je to trochu pestřejší, ale vidíme tam vlastně trochu větší fragmentaci na té opoziční scéně a dominanci hnutí ANO na té vládní scéně. Uvidíme, co to bude znamenat do budoucna.
0: A Dalibore, pro koho jsou ty letošní doplňovací volby do třetiny Senátu důležitější než jindy? Je to právě hnutí ANO?
3: Tak ono ve finále se nezmění nějak poměry, zásadně poměry sil v Senátu. Můžou z toho trochu, řekněme, marketingově využít. Může toho využít Andrej Babiš a hnutí ANO, kde je velká pravděpodobnost, že posílí, protože obhajuje jen jeden mandát. A problém to může být naopak pro starosty, kteří obhajují těch mandátů nejvíc. My jsme ještě za tu hodinu, ale to nic neznamená, nezazněl ještě jeden důležitý zajímavý souboj. A to je Plzeň. Aha. To je generál Řehka, bývalý náčelník generálního štábu. Ten je teda na druhém místě, já to sleduju. Kde tam, myslím, dokonce byly i spory uvnitř opozičních stran, že proč nasazují silného kandidáta, když je v Senátu populární senátor za ODS, pan Aschenbrenner.
0: Aschenbrenner, ano, Lumír.
3: Lumír Aschenbrenner a ten zatím vede. Takže ten souboj bude zajímavý.
4: Ono se to teď prohodilo, ale tam je sečteno opravdu minimum. Pan Řehka má aktuálně 67 hlasů, současný senátor 63, takže to je opravdu velmi předběžné.
3: Jo. Tak, ale to bude zajímavý souboj určitě.
0: To bude taky zajímavý souboj. Děkujeme za inspiraci Daliboru Balšínkovi. Budeme ho sledovat tedy v těch následujících minutách a hodinách volebního studia, které, jak jsme říkali, pokračuje i po 17. hodině a bude pokračovat i po 18. hodině, než kvůli po 19. a vlastně i po 20. hodině. Předpokládáme, že ho uzavřeme. Tak, abychom posluchačům Českého rozhlasu nabídli opravdu už relevantní nejenom ty částečné a průběžné výsledky. Dalibor Balšínek, šéfredaktor serveru Echo24 a týdeníku Echo, byl naším hostem. Děkujeme, Dalibore, mějte se hezky.
3: Bylo mi s vámi ctí, pánové, děkuji.
0: A loučíme se také do plzeňského rozhlasového studia s politologem Alešem Michalem. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Děkuji moc za pozvání a hezký den posluchačům.
0: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, když se podíváme na další průběžné zprávy, tak například předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan je zatím prý mírně optimistický ohledně výsledku senátních voleb. Podle něj je velká pravděpodobnost, že horní komora parlamentu, tedy senát, zůstane, jak on říká, protiváhou vlády. V komunálních volbách se podle něj daří hnutí STAN udržovat své pozice. To řekl ve volebním štábu hnutí starostové a nezávislí. Další informace z volebního studia přineseme v těch následních minutách. Teď už jsou před námi aktuální zprávy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Radiožurnál Plus a zprávy.
5: V Česku pokračuje sčítání hlasů z komunálních a v některých obvodech i senátních voleb. Ruský útok na Záporoží nepřežilo nejméně 17 lidí. Judista Lukáš Krpálek vybojoval na mistrovství světa bronz. Nájezd na dálnici D5 v Praze směrem do Plzně zpomaluje auto po nehodě. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Volební komise pokračují ve sčítání hlasů. Zpracováno mají už asi 40% obecních okrsků, v případě senátu asi třetinu. V některých obvodech už začíná být jasno, kdo senátorské křeslo obsadí. Podrobnosti má redaktorka Anna Millerová.
10: Nového senátora už bychom dnes měli znát pro okresek Rychnov nad Kněžnou. Po zpracování přibližně 30% hlasů tam vede s náskokem senátor a učitel Jan Krulich z TOP 09. Proti sobě má jen jediného kandidáta, poslance Petra Sadovského z ANO. Naopak těsný souboj je teď podle průběžných výsledků v senátním obvodu Česká Lípa. Podobný počet hlasů, kolem 32%, má nezávislý hejtman Libereckého kraje Martin Půta i kandidátka hnutí ANO Jitka Wolfová. V okrsku je ale zatím sečteno jen asi 40% hlasů. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Nové členy zastupitelstva volili taky v Klatovech. Od roku 1994 všechny komunální volby ve městě vyhrála ODS. A jestli to na vítězství vypadá i tentokrát, sleduje naše reportérka Jitka Englová.
11: V Klatovech je aktuálně sečteno zhruba 54% okrsků, je tady 6 kandidátních listin a podle těch předběžných výsledků má zatím ODS přes 27% hlasů a je tedy na prvním místě. Druhé je sdružení Klatovy 21 s 23% a třetí hnutí ANO s 20%. V okrese zatím moc finálních výsledků není, sečteno je ale třeba v Kolinci, kde z více jak 90% hlasů zvítězilo sdružení vedené současným starostou. V 15členném zastupitelstvu tam usedne i jeden kandidát z KSČM. V Klatově Jitka Englová, Radiožurnál.
5: A sčítání ve Zlínském kraji sleduje reportérka Michála Kočendová.
12: Ve Zlínském kraji je zatím sečtená zhruba pětina volebních okrsků. Volební účast tady dosahuje téměř 53%. Nejvyšší je zatím na Zlínsku, kde překročila 55%. První kompletní výsledky přicházejí hlavně z menších obcí, jako první měli sečteno Třebětice na Kroměřížsku. Na Zlínsku už znají výsledky například ve Slopném a Drnovicích, na Vsetínsku v Kelči a na Uherskohradišťsku ve Stupavě. Ve většině městech sčítání dál pokračuje a výsledky se očekávají později kvůli vyššímu počtu voličů i kandidujících subjektů. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
13: Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Záporoží dál roste. V troskách zasaženého obytného domu už záchranáři našli 17 obětí a pátrají po dalších nezvěstných. Záporoží zasáhlo dnes nad ránem několik klouzavých leteckých bomb.
14: Záchranáři už od noci pátrají v ruinách bytovky po obětech ruského útoku. Mezi mrtvými jsou i 3 děti a asi 20 lidí bylo zraněno. Úřadující starostka Záporoží Rehina Charčenková ukrajinské televizi řekla, že asi 6 lidí ještě může být pod troskami a záchranná operace bude proto pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k tomu na sociálních sítích napsal, že Rusko 5 řízenými leteckými bombami poděkovalo za zrušení sankcí na vývoz nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska, Donald Trump a Vladimír Putin. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
13: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
15: Sport. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Pumalainena. 35-letý judista byl ze zisku medaile šťastný i vzhledem k rostoucí konkurenci z řad mladých zápasníků.
16: To mi asi každý uvěří, že práce s těma mladejma 19-20 letýma klukama tak je sakra těžký. Jsou na tom výborně kondičně, ty zkušenosti samozřejmě tam člověk má, ale je to těžší a těžší a já jsem nesmírně šťastný za celý ten den, za všechny ty zápasy. Já jsem se snažil v každém tom zápase nechat úplně všecko.
15: Fotbalisté Plzně porazili v 10. kole šance ligy Mladou Boleslav 3-0. Jablonec se po výhře 1-0 na stadionu Zbrojovky Brno posunul na 4. místo. Nováček Artis Brno vyhrál 2. zápas v sezóně, na hřišti Hradce Králové zvítězil 4-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Rohlenky a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Brna směrem do Ostravy spozorněte za Slatinou a nájezdem z Ostravské. Ještě před Rohlenkou zastavilo auto, je na 204. kilometru, blokuje stoupací pruh v pravotočivé zatáčce. Na místo už přijela policie a také teď i šipka. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Jinočany na 21. kilometru před okamžikem odklidili následky nehody z levého pruhu. Kolona od dálnice D5 se téměř rozjela. Na okruhu nadále čekejte omezení na průjezdu tunely kvůli údržbě. Situace se zklidnila, už se zdrží jen krátce v obou směrech. Na pražském okruhu je ucpaný sjezd na Plzeň. V nájezdu na dálnici D5 se pokoušejí naložit nabourané auto. Na odtah na D5 se tak hůře najíždí. Ještě jednou dálnice D5, tentokrát z Rozvadova do Prahy, opatrně při sjezdu k plzeňské Olympii exitem 75. Je tam auto po nehodě mimo vozovku. A na silnici 13 z Bíliny do Teplic u odbočky na Křemíš vyšetřují nehodu. Je tam auto na boku, jede se levým pruhem bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat, nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
0: Dobré odpoledne, v 17 hodin a 7 minut pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli se spojíme s našimi reportérkami a reportéry, kteří na různých místech České republiky sledují průběžné výsledky voleb do místních zastupitelstev a obměňovací voleb 1/3 Senátu a také vám představíme hosty další hodiny volebního studia.
6: Volby 2026, volební speciál.
0: Ale začneme ve volebních štábech sněmovních stran. U hnutí ANO v Praze je reportérka Daniela Brichtová.
17: Hezký den z pražského Chodova z volebního štábu hnutí ANO. Z vedení hnutí zatím dorazil místopředseda Robert Králíček a hned po příchodu řekl, že v Praze věří v zisk 22%. V senátních volbách je za něj reálné získat 5 až 6 křesel. Hnutí ANO obhajuje jeden senátní mandát. Podle průběžných výsledků by kandidáti do senátu za ANO ve 13 obvodech postoupili do druhého kola. V těchto chvílích by měl dorazit také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Politici ale poté, co nám novinářům dají krátký komentář, jdou sledovat výsledky odděleně. A zatím čekáme i na příchod předsedy hnutí a premiéra Andreje Babiše. Ještě doplním, že v posledních komunálních volbách získalo ANO 1748 mandátů a právě to by chtělo obhájit. A jak to v tuto chvíli vypadá ve volebním štábu SPD, popíše kolegyně Adéla Burešová.
18: Sem do volebního štábu od jeho otevření zatím dorazil místopředseda SPD Radim Fiala, po 15. hodině pak i předseda hnutí Tomio Okamura. SPD si podle něj věří hlavně na obhájení dosavadních mandátů v jednotlivých zastupitelstvech, zároveň by se ale chtělo dostat do vedení ve více městech a obcích. Posílit by pak chtělo SPD taky na pražském magistrátu, Okamura i Fiala, ale mluvili o tom, že hnutí má v hlavním městě těžkou pozici a menší podporu než ty ostatní strany, včetně těch koaličních. Věří proto hlavně v obhájení 3 současných mandátů na magistrátu. Co se týče senátu, bude pro hnutí podle Okamury milým překvapením, pokud se alespoň některý z kandidátů hnutí dostane do druhého kola volby. V horní komoře hnutí zatím zástupce ještě nemělo. Okamura řekl, že větší šanci do senátu by SPD mělo, pokud by se stavilo koaliční kandidáty s vládními stranami, což se ale zatím nepodařilo. A co se děje teď ve štábu motoristů, to ví kolega Jakub Vik.
19: Už o něco rušněji, jak postupně přicházejí politici a příznivci strany. Právě teď dorazila lídrně motoristů v Praze, Klára Sovová. O mírné pozdvižení se tu před necelou hodinou postarali ministr Šťastný s předsedou Macinkou, kdy tady v novinářské místnosti oznámili, že motoristé získali svůj úplně první mandát v komunálních volbách vůbec. Zajímavé na tom je, že je to mandát v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště prezident Petr Pavel. Na kandidátce místního sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026 se do tamního zastupitelstva dostal ze druhého místa člen motoristů Martin Král. Kandidátka má teď v novém zastupitelstvu většinu. Petr Macinka to tady okomentoval slovy, že jde asi o nějakou hru osudu, který se baví Šťastného ohlášení, pak ve vedlejší místnosti pro ostatní politiky a příznivce strany se setkalo s potleskem. No a do dalších štábů se vydáme krátce po 17:30. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Tereza Fridrichová, socioložka z výzkumné agentury NMS. Dobrý den.
20: Dobrý den.
0: A Lukáš Novotný, politolog, který se zaměřuje na Německo, docent z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, vítám vás v rádiu.
21: Dobrý den.
0: Slyšeli jsme název té obce, která asi byla nejčastěji skloňovaná v médiích za poslední týden, a to Černouček, kde je trvalé bydliště rodiny Pavlových, tedy manželky pana prezidenta a nynějšího prezidenta. Viděli jsme tedy, že, nebo slyšeli jsme, že strana motoristé sobě se už věnovala těm volebním výsledkům. Je tam sečteno 100% hlasů, účast tam byla téměř 80%. Sdružení nezávislých kandidátů tedy má náskok, nebo zvítězilo s náskokem nad tím druhým politickým subjektem. Stojí to za komentář?
4: Pardon, jestli na to ale dobře koukám, tak s náskokem, náskokem asi 2% bodů, ale je to velmi těsné.
21: No, stojí to možná za takový můj soukromý komentář, protože jsem si
4: tak ho řekněte do rády a půjdeme dál.
21: Přesně, tu obec jsem si projel a i prošel, byla to taková náhoda, že jsem tam potřeboval něco vyřešit. No, tak doma není nikdo prorokem a bylo tam hodně kritických hlasů právě vůči prezidentovi, že se tam ani neukáže či něco podobného, tak teď se tam tedy ukázal volit.
0: Mm-hmm. A nepomohlo to tedy zřejmě?
21: A asi to nepomohlo.
4: Tak nevíme, koho volil pan prezident.
0: Samozřejmě je to volba tajná, i když přiletíte zdaleka. Jak sledovala příběh obce Černouček, Tereza?
1: No, tak bylo toho teď plno, no. Je to otázka, jak vlastně tady tahle kauza nějak ovlivní do budoucna prezidenta a jinak motoristům gratuluju samozřejmě.
0: Myslíte si, že mohlo to dilema přiletí, nepřiletí ovlivnit volební chování některých obyvatel Černoučku?
1: Já si myslím, že klidně mohlo, no. Jako od prezidenta asi, jestli od něj něco lidé čekají, tak je to, že bude chodit k volbám a půjde příkladem a tohle bylo, i když pak nakonec přišel, což si myslím, že byl dobrý krok, tak tohle bylo jako nějakým způsobem narušeno a možná to je takový jako český humor obyvatelů Černoučku, že prostě nechci ubírat motoristům samozřejmě na vážnosti toho jednoho mandátu, ale
0: a tak zase víme, že motoristé sobě, respektive někteří jejich představitelé, mají rádi humor.
1: Oni mají rádi humor, takže...
0: Chcete přejít k důležitějším věcem, pane docente?
21: Pojďme.
0: Které to ale jsou momentálně?
21: To je otázka. Já vidím samozřejmě teď jako aktuálně spíš Senát, který už generuje i nějaké možná kandidáty po prvním kole. Vypadá to na 2 nebo 3 kandidáty. A jinak tam samozřejmě já vidím nějaké své kandidáty z mého volebního obvodu. Zajímá mě Děčín, zajímá mě Cheb. Obecně mě zajímá třeba to, jakým způsobem STAN, kterému teď jde do senátních voleb 11 kandidátů, tuším, a může velmi razantně oslabit, tak jak se z toho dostane, jestli vlastně ty jeho adepti opravdu prostě projdou do druhého kola a potom to zvládnou všechno. Protože to může mít potom i jako dosti zásadní vliv na obsazení třeba i funkce prvního místopředsedy Senátu, vůbec i toho, jestli STAN bude mít potom nárok na místopředsedu Senátu a tak dále.
0: Když jste mluvil o volebním obvodě Děčín, tam je sečteno 28,5%, a zřejmý favorit těchto voleb, Zbyněk Klinhart, má momentálně přes 53%, vede tedy nad Michalem Heitzmanem z Hnutí ANO, který má zatím 21%, pak je tam ještě Anna Lehká z 10%, takže tam se zdá, že buď Zbyněk Klinhart se stane vítězem po prvním kole, předpokládáte to?
21: Já to předpokládám, on už to zvládl před 6 lety, a je zajímavé, že z nějakého důvodu on třeba úplně neumí ten Děčín, ale tím, jak pochází ze Šluknovského výběžku a opravdu tedy i ty politiky v Praze neustále bombarduje, tím, ať řeší problémy Šluknovská, včetně vyloučených lokalit, bezpečnosti, odlivu obyvatel a tak dále, tak tam je vidět, že to prostě naráží na úspěch. Je tam taková specifická enkláva i stanů v obcích, jako je třeba Vilémov nebo Dolní Poustevna. Evidentně mu to potom tam ty lidi nahážou i v těch senátních volbách.
4: Když se dívám na mapu těch průběžných výsledků, tak zajímavé vlastně je, že v Ústeckém kraji, v Děčíně i v Lounech vedou kandidáti Starostů a nezávislých. V Karlovarském kraji v Chebu aktuálně těsně vede starosta, kandidát za Starosty a nezávislé. To by člověk nečekal v těchto regionech.
21: Přesně jak říkáte, ten obvod Louny je ještě zajímavý v tom, že zahrnuje ještě Rakovník, takže tam skutečně není jednoduché úplně jak si tedy vyhrát. Ivo Trešil, pokud vím, taky lékař vlastně z Loun a tím pádem jako je tam nějaká, řekněme, poměrně dobrá výchozí pozice i proto, aby obhájil ten mandát. No a co se týče toho volebního obvodu Cheb, který taky zasahuje tedy do Plzeňského kraje
4: na Tachov,
21: tak tam, pokud by Miroslav Plevný teď nezvládl obhájit, tak by to byl třetí volební obvod ze 3 v Karlovarském kraji, který tedy STAN po 2 letkách vždycky ztratil, jo? Protože nejprve skončil Jan Horní v Karlových Varech, potom Miroslav Balatka v Sokolově, oba ty mandáty šly na ANO a teď to vypadá v Chebu, že by se klidně mohlo stát to samé, tedy že STAN vlastně jako to pole vyklidí a bude tam zvolená kandidátka za ANO.
0: Obracím se na Terezu Fridrichovou z agentury NMS. Jak podle vašich dat lidé vnímají komunální volby? Jaký mají komunální volby zvuk?
1: Komunální volby mají dobrý zvuk. My jsme si dělali vlastně takový vlastní interní průzkum před volbami a zajímalo nás tam, jak vlastně Češi hodnotí důležitost jednotlivých typů voleb. Na samotném vrcholu jsou volby prezidentské, volby do poslanecké sněmovny, to jsou ty volby prvního řádu, jsou to nejdůležitější volby, ovlivňují vlastně celý ten život lidí, ale překvapivě a vlastně ty volby obecní jsou hned na třetím místě, nějakých 78% Čechů je považuje za důležité. Samozřejmě souvisí s tím, kdy jsme ten výzkum dělali, protože jsme ho dělali těsně před volbami. Samozřejmě se o těch volbách hodně mluví teď, takže ta vnímaná důležitost v hlavách lidí bude asi teď vyšší. Nicméně se ukazuje, že opravdu ty volby jsou důležité a myslím si, že to vychází i z toho vlastně vnímání jako demokracie v Česku, protože často synonymem pro demokracii v Česku jsou volby a svoboda slova. A vlastně ty volby jsou takovou jako fyzickou manifestací té demokracie, takže vlastně jsou všechny vnímány docela dobře. Možná teda kromě Senátu a evropských voleb, to jsou volby, které se umisťují v té důležitosti na těch nižších příčkách. Ten Senát je pro Čechy jako složité těleso, moc vlastně neznají ty lidi, moc si neumí představit, co Senát dělá, jak jim každodenním životě pomáhá, nebo jaká je vlastně jeho funkce. Jestli si někdy lidé připadají odtržení třeba od té politiky v poslanecké sněmovně, tak myslím si, že ten Senát je ještě na vyšší úrovni, že prostě opravdu lidé ho vnímají, nevím, jestli ho vlastně nějak vnímají, jestli ho mají
0: tak on vůbec... je tady teprve 30 let.
1: Je tady teprve 30 let, takže prostě je to, má to těžké. I ti zástupci to mají těžké.
0: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Průběžné výsledky voleb místních, jakož i senátních, a Eliška Zábrocká.
8: Výsledky ve velkých městech se mění každou chvílí. V Praze aktuálně vede ODS s TOP 09, mají 24% hlasů, druhé je hnutí STAN s 19%, ANO má teď 16%. V Brně vládní hnutí těsně vede, má tam asi 23% hlasů, druhá je koalice KDU, ČSL a Starostu se zhruba 22%. Sečtené jsou v těchto městech ale jen jednotky procent hlasů. V celém Česku je naopak sečtená už víc než polovina všech okrsků. Připomenu, že pokud vás zajímá výsledek komunálních voleb ve vaší obci, určitě koukněte na náš zpravodajský server

0: 09 má asi 60% hlasů oproti 40% Petra Sadovského z hnutí ANO.
1: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio, a teď už nás slyší i reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne, Václave. Jak pokračuje sčítání hlasů v Královéhradeckém kraji?
3: Hezké odpoledne. Nejprve míříme Králové, tam je sečteno opravdu jenom 6% hlasů. Podle dosavadních výsledků to tam vypadá na předpokládaný souboj hnutí ANO s kandidátkou Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků v čele se současnou primátorkou. Zatím je na tom lépe ANO. Má téměř 29% hlasů. Ta druhá zmiňovaná kandidátka asi o 7% méně. Ve druhém největším městě Královéhradeckého kraje Trutnově tím s velkým náskokem vede uskupení Máme rádi Trutnov, ODS s podporou KDU ČSL a TOP 09 před hnutím ANO. Ve 20-tisícovém náchodě zatím nejvíc hlasů nazbíralo uskupení Jan Birke pro náchod v čele s dosavadním starostou. Ve třech okresech Královéhradeckého kraje lidé také volili nové senátory. Zatím unikátně vyrovnaný je souboj na Hradecku. Kolem 20% hlasů mají Jana Hulková za ANO, Zuzana Ceralová Petrofová za ODS i nezávislá kandidátka Monika Nebeská. Asi 3% body na ně ztrácí Martin Dvořák, kandidující za STAN. Na Trutnovsku je souboj o senát mnohem méně vyrovnaný, s velkým náskokem zhruba 25% hlasů zatím vede Jan Sobotka ze STAN a za ním je Zuzana Chovancová za hnutí ANO. No a co se týká Rychnovska, tam jsou v senátních volbách jenom dva kandidáti, je tak jasné, že druhé kolo tam nebude potřeba. S výrazným náskokem vede dosavadní senátor Jan Grulich z TOP 09, poslanec Petr z hnutí ANO, na ní aktuálně ztrácí zhruba 23% hlasů. Tolik z Královéhradeckého kraje, Václav Plecháček, Radiožurnál.
4: Děkujeme za informace, omlouváme se za technické výpadky signálu, ale věříme, že všemu bylo rozumět. Stále posloucháte speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my ještě chvíli v Hradci Králové zůstaneme, protože teď už bychom měli být ve spojení s politologem z Univerzity Hradec Králové Stanislavem Myšičkou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
4: Před chvílí jsme slyšeli od Václava Plecháčka, jak těsný je zatím souboj v senátních volbách v Hradci Králové. Je tam sečtena už skoro polovina okrsků, nebo hlasy skoro v polovině okrsků, takže ty výsledky už jsou docela relevantní a rozdíl mezi prvním a čtvrtým jsou 3% body. To je možná nejdramatičnější souboj letošních senátních voleb, co to zatím sledujeme. Nebyla chyba ze strany současné opozice, že proti sobě kandidují jak Občanská demokratická strana, tak Starostové a nezávislí?
5: Tak samozřejmě my nemůžeme ty volby senátní, i když se konají samozřejmě v tom místě jako ty volby komunální jednoduše porovnávat. Samozřejmě ten klasický rozdíl mezi vícestranicky zaměřenou politikou a tou politikou zaměřenou na osobnosti tam zůstává a v té komunální politice ty koalice jsou a speciálně třeba tady na Hradecku za to poslední období, tak ta vládoucí koalice byla velice široká, ta opozice je taky samozřejmě velice, velice heterogenní, takže já si nemyslím, že se dá jednoduše předpokládat, že se budou takhle navzájem podporovat právě, když se konají ty senátní volby paralelně s těmi komunálními.
4: Co čekáte, jak to dopadne v těch senátních volbách a jak důležité to pro další politický vývoj v Hradci je? Protože ono možná bychom měli připomenout našim posluchačům, že v samotném Hradci Králové v tom minulém volebním období nevydržela ta původní koalice, měnilo se tam složení vedení města v průběhu volebního období. Má to třeba nějaké dozvuky?
5: Tak určitě se tady změnily ty vztahy právě mezi tím združením koaličním, mezi spolu. Obdobně to samozřejmě se netýká jenom Hradce, to se týká třeba i sousedních Pardubic a teďka myslím jako města Pardubice nebo okresu Pardubice. My samozřejmě uvidíme, že v Hradci stejně jako jinde to není až tak nutně souboj o ty procenta, ač samozřejmě strany se snaží získat co nejvíce počet hlasů a možná desetiny navíc těch hlasů v procentuálním vyjádřením, ale daleko si myslím důležitější je, než nějaké tady tyto rozdíly, je povolební vyjednávání. A to tady v Hradci bylo minule velice specifické a i když to mělo trošku i některé vlastně období na některých jiných radnicích, kdy fakticky zvítězilo hnutí

0: ano, které častokrát v těch volbách končí třeba první, druhé, ale potom je velká otázka, jestli mu pořádně sestavit koalici a vlastně tady, i když hnutí ANO zvítězilo, myslím, s nějakými 24% hlasů, tak vlastně bylo odsunuto vlastně velkou významnou nebo významnou částí toho startovacího pole, který vlastně vytvořil koalici proti tomu ANO, dá se říct. Teďka je samozřejmě otázka, kolik dokáže získat ANO hlasů v těchto volbách. Určitě samozřejmě je favoritem buď na první nebo druhé místo, ale samozřejmě potom bude záležet, jak je moc velký konsenzus mezi těmi ostatními stranami, protože jak jste říkal, tak i vlastně ty vztahy ty poslední 4 roky se mezi nimi změnily do určité míry.
1: Říká politolog z Univerzity Hradec Králové Stanislav Mišička. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: A pojďme pokračovat naslyšenou v debatě s našimi hosty, s Terezou Fridrichovou, socioložkou z agentury NMS a s Lukášem Novotným, politologem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Bylo, Terezo Fridrichová, něco, co vás třeba v té kampani mimořádně zaujalo, že tam byl nějaký nový prvek, který vás překvapil, ať už mile nebo nebyle? Nebo jakou kampaň jsme vlastně sledovali? Je to spíš jako kontaktní kampaň, která funguje, nebo je to kampaň na sociální síti? Nebo co to vidíme vlastně dnes?
3: Já myslím, že vidíme od všeho trochu, protože ty komunální volby jsou hrozně specifické tím, jestli kandidujete ve velkém městě nebo v malém městě. A to si myslím, že rozhoduje vlastně ty strategie, které strany volí a v přístupu k oslovování těch voličů. Když jsme ve velkém městě, tak samozřejmě vidíme kontaktní kampaň, to si myslím, že je pro ty komunální volby určitě jako klíčové a specifické. Vlastně tady v Praze jsme mohli poslední týdny v ulicích stále vidět nějaké letáčky, se rozdávaly stánky, politici agitovali, takže myslím si, že ta kontaktní kampaň je fakt extrémně důležitá. Ta se samozřejmě děje i na těch malých městech, protože tam se ti lidé lépe znají, znají svého starostu, znají ty lidi, kteří na tom zastupitelstvu pracují, takže tam je ta kontaktní kampaň klíčová. No, sociální sítě, ty jsou taky důležité, zejména v těch velkých městech, kde vlastně nemáte šanci oslovit všechny obyvatele, třeba Prahy 5, jo, nebo tak, ale myslím si, že na těch menších městech nehrajou vlastně takovou roli, i když samozřejmě ten trend je takový, že všichni ti kandidáti mají nějaké svoje, jestli ne weby, tak třeba sociální sítě, kde mají ty svoje v uvozovkách programy, nebo aspoň prostě třeba sdílejí nějaká videa a snaží se s těmi voliči nějakým způsobem takhle pracovat.
2: Zeptám se Lukáše Novotného, a ještě rozdíl v podobě kampaně třeba v těch vnitrozemských městech a v těch obcích a sídlech příhraniční?
4: Tak já bych ještě doplnil možná jednu věc, a to sice vlastně díky tomu, že teď Meta trochu limitovala vlastně politický dosah. Možná i právě díky tomu ta kampaň byla kontaktnější, než třeba jsme to mohli vidět před lety. Jo. Vys i třeba ta Praha a další věci, já sám to taky tady vidím, vystoupíte z metra, tak to prostě jela jedna strana za druhou. Co se týče samozřejmě těch témat příhraničí, tak jednak, když se podíváte na celý ten pás toho vlastně jako severního Plzeňska, Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a ještě části vlastně jako Liberecka, tak vidíte, že tam extrémně silné je hnutí ANO. Jo. V Karlovarském kraji všechna ta 3 bývalá okresní města vlastně jako vede ANO. Jo. Je to v Ústí nad Labem, je to i v dalších městech. A samozřejmě jako pro mě je zajímavé, že se tam ta podpora ANO vlastně vůbec neproměňuje, ať je ANO na celorepublikové úrovni ve vládě nebo v opozici, že tam opravdu ta strana je velmi silná. No a samozřejmě tematicky je to tam jako zřejmé, jo? Odliv obyvatel, co s tím dělat, jak pracovat s nějakým určitým, řekněme, sociálním a etnickým napětím, které tam je, s vyloučenými lokalitami. Ale jsou přeci
2: témata. Jak tam dostat lékaře?
4: Jak tam dostat lékaře, jak vůbec tu infrastrukturu nějak jako nastartovat, aby tam ještě ty lidi chtěli zůstávat. Jo. My třeba v některých částech těch výběžků, ať už Ašského nebo Šluknovského, řešíme třeba i otázku přeshraničního zdravotnictví, aby spadly ty bariéry vlastně v tom, aby ten člověk vlastně se mohl nechat ošetřit v zahraničí, aby mu ta pojišťovna milostivě teda dala nějaké ty nadnáklady.
2: Věnovali jsme se tomu v jedné z předvolebních besed, kterou jsme vysílali živě právě z Aše, kde to bylo podle mě jedno z hlavních témat, ta možnost nechat se ošetřit od německého lékaře, aby to proplatila česká pojišťovna. Za chvíli budeme v debatě pokračovat. Před námi jsou další zprávy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
5: 17 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Gulde.
6: Většina malých obcí už zná vítěze komunálních voleb. Nejvíc hlasů získali podle průběžných výsledků nezávislí kandidáti. Komisařům ještě zbývá sečíst asi polovina okrsků. Podrobnosti sleduje redaktorka Anna Millerová.
7: Vedení obce už znají třeba v Mutějovicích na Rakovnicku. Roli starosty tam pravděpodobně obhájí nezávislý kandidát Martin Pinka. A složení zastupitelstva už je jasné i v Nové Včelnici na Jindřichohradecku, kde taky usednou jen nezávislí kandidáti. Postupně už statistici zveřejňují i výsledky z větších měst. V Praze zatím po sečtení 1% vede ODS spolu s TOP 09. Konečné výsledky ale budou v hlavním městě pravděpodobně až zítra ráno. Anna Millerová, Radiožurnál.
6: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží. Informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásil dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158. A Finsko se na blížícím se summitu Evropské unie chystá předložit návrh ukončit vydávání turistických víz ruským občanům. Oznámil to finský premiér Petteri Orpo. Návrh odůvodnil obavami ze sabotáží, které Rusko podniká proti Západu, aby oslabilo podporu Ukrajiny. Sport. Fotbalisti Bohemians a Baníku Ostrava nastoupí za necelou půl hodinu k zápasu 10. kola šance ligy. V něm už Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. A brokaři Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na střeleckém mistrovství Evropy bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Čeští reprezentanti v Aténách suverénně vyhráli kvalifikaci, ve finále ale nestačili na Slováky a vítěz Rusy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Rohlenky a chodec na D10 u Brodců. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za Slatinou a před Rohlenkou. Na 204. kilometru stojí porouchané auto, je za světelnou šipkou, blokuje stoupací pruh. Ovšem podle záběrů z kamer teď je odjíždí, jede se tedy plynule před Rohlenkou. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou dejte pozor, náš zpravodaj hlásí chodce teď na zhruba 32. kilometru.
10: Jde tam chodec po krajnici, nevím, co tam dělá. Jde proti.
9: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech. V každém směru se jede jedním pruhem s držení do 10 minut v obou směrech. Na Pražském okruhu stále pomalu při sjezdu na D5 směr Plzeň v nájezdu na dálnici vyšetřují dřívější nehodu. Jede se tam pomaleji, místo je označené šipkou. A v Praze ve Vídeňské směrem z centra se za křižovatkou u IKEMu srazila dvě auta před přechodem pro chodce. Projet se dá, je tam ovšem málo místa a jede se krokem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů Celsia, výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
2: Dobré odpoledne, nebo chcete-li dobrý podvečer, je 17 hodin 34 minut. Zejména co se týká obměňovacích voleb do 1/3 horní komory parlamentu, už přicházejí z některých volebních okrsků výsledky, které svědčí o tom, jak to tam dopadlo. I tomu se budeme v našem vysílání věnovat. Za chvíli se podíváme do štábu některých politických stran a hnutí.
8: Volby 2026, komunální a senátní.
2: A ta chvíle je tady právě teď. Reportérka Jana Čermáková sleduje dění ve štábu Občanské demokratické strany.
11: Hezký podvečer. Do sídla ODS v Praze už přišla většina politiků, kteří se tu čekali a kteří nesledují sčítání hlasů v krajích. Zhruba před hodinou přišel i předseda strany Martin Kupka, nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Místo předseda strany Karel Haas řekl, že by ODS chtěla zvítězit v Praze a v Brně a uspět reálně i v dalších krajských městech. V senátních volbách by ODS považovala podle Kupky za úspěch, kdyby se jí podařilo obhájit 5 mandátů a udržet si v Senátu svou pozici. No a teď už předávám slovo do volebního štábu Hnutí STAN, kde je reportér Vojtěch Tomášek.
12: Do sídla starostů na Malé Straně po odpoledním dešti už přes okna historické budovy pronikly i sluneční paprsky. Z nejvyššího patra je tu výhled na pražské panorama. Zraky se ale upínají samozřejmě spíš k obrazovkám, na kterých politici hnutí sledují sčítání výsledků. Těch politiků hnutí STAN postupně přibývá. Dorazil už třeba senátor David Smoljak, první místopředseda hnutí Lukáš Vlček, anebo šéf starostů Vít Rakušan. S hodnocením výsledků byl vzhledem k tomu pokračujícímu sčítání ještě opatrný. Řekl ale, že je podle něj velká naděje, že opozice udrží většinu v Senátu a tedy, že horní komora zůstane protiváhou k vládě. Uvidíme, jestli budeme mít konkrétnější výsledky do hlavních zpráv 18 hodin, kdy se znovu přihlásíme. Od nás Malostranského náměstí je to pro tuto chvíli všechno. Teď Laura Hájková od Pirátů. Jak to vypadá tam, Lauro?
13: Prostory Trojského pivovaru, kde je volební štáb České pirátské strany, se pomalu začínají plnit. Přestože jsou lidé zatím spíš ve venkovních prostorách. Asi před půl hodinou začaly přijíždět první zástupci vedení, těsně po páté dorazila třeba jednička pražské kandidátky Tereza Nislerová, která řekla, že v hlavním městě doufá v dvouciferný výsledek. Ocenila taky, že Piráti dali šanci nové tváři. V posledních dvou volebních obdobích Piráti byli v hlavním městě součástí koalice a v tom předminulém byl primátorem Prahy současný předseda strany Zdeněk Hřib. Ten sem dorazil před pár minutami, už včera řekl, že strana cílí na zisk 250 mandátů. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 jich Piráti získali 274. Opět dnes zopakoval, že by v Praze chtěl liberální koalici, která by město posunula do budoucnosti. Z pirátského štábu předávám slovo do volebního štábu TOP 09, kde je kolegyně Tereza Hybšerová.
14: Štáb TOP 09 na Praze 1 se už zaplnil. Kromě předsedy strany Matěje Ondřeje Havla, který je tu s námi od začátku, přišli společně sledovat výsledky i další poslanci a senátoři. A atmosféra je tu pozitivní. Před chvílí se připíjelo, protože senátor Jan Grulich obhájil svůj mandát v Rychnově nad Kněžnou už v prvním kole. A i senátor Tomáš Třetina zatím ve Znojmě vede. Právě obhájení dvou křesel v Senátu by TOP 09 považovala v těchto volbách za úspěch. V Praze 5, kde do Senátu kandiduje publicista Zdeněk Šarapatka, je zatím sečteno minimum hlasů a tak budeme situaci dál sledovat. Stejně jako vývoj v komunálních volbách. Tady by předseda Matěj Ondřej Havel považoval za úspěch, kdyby TOP 09 zůstala ve vedení stávajících měst a obcí, a to včetně Prahy, kde vyloučil spolupráci s hnutím ANO. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
2: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. Povídáme si s politologem Lukášem Novotným z Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně a je tady s námi taky Tereza Fridrichová, socioložka ze společnosti NMS. Vidíme, jak se ta situace vyvíjí. Když se podíváme, teď je 17 hodin 38 minut. Co vás tak, pane docente, na tom vývoji, zejména tedy situace kolem voleb do horní třetiny parlamentu, do jedné třetiny parlamentu, zaujalo nejvíc?
4: Bude mě velmi zajímat pozice Miloše Vystrčila, a to proto, protože já si myslím, že možná ten klub, nebo respektive ti členové toho klubu třeba jakoby neoslabí, ale otázkou bude, zůstane topka u ODSky a co se samozřejmě bude dít případně i toho nového uskupení Naše Česko, jestli oni opravdu dají dohromady těch 5 senátorů, senátorek proto, aby měli vlastní klub a jestli to dají dohromady nějak, řekněme, z vlastních sil. Já jsem si teď vypsal, že vlastně je tady Sýkora, Slabý, Fiala, to znamená senátoři za Budějce, Tábor a Strakonice, které by to hnutí mělo mít jako jisté.
2: Pardon, teď jste řekl to jméno, Tomáš Fiala, a my jsme tedy ze zřejmým vítězem v prvním kole Tomášem Fialou ve spojení. Dobré odpoledne.
15: Pěkně zdravím, dobré odpoledne.
2: Současný předseda senátního výboru pro zdravotnictví obhajuje tentokrát nikoliv za Občanskou demokratickou stranu, ale za Naše Česko, ředitel nemocnice Strakonice. Co říkáte tedy svému úspěchu?
15: Tak já si toho úspěchu velmi vážím a myslím si, že se tam projevuje hlavně nějaká ta činnost v tom regionu, plus to zdravotnické téma, kterému jsem se vlastně celých 6 let věnoval v Českém senátu, takže myslím si, že to bude tím.
1: My jsme se s vámi spojili v době, kdy politolog Lukáš Novotný zrovna rozvíjel úvahy, jestli naše Česko bude mít svůj senátorský klub, tak vás tedy má jistého, bude klub, bude vás víc než 5?
15: Tak já nevím, jestli mě má jistého, protože jako ono ještě není sečteno, ještě nás čekají velké okrsky, ono je 6/4 a ještě velké okrsky nejsou sečteny. Je fakt, že tam určitý náskok je. Myslím si, že to bude otázkou dalšího vyjednávání. Já nejsem teďka ještě v obraze úplně se všemi kolegy senátory, byť jsme v nějakém styku s nimi byli, jak bychom mohli pokračovat. Není to zatím jisté, myslím si, že by to bylo výhodné vytvořit tenhle ten klub Naše Česko.
1: Já doplním, aktuálně je sečteno 76% volebních okrsků, vy máte 57,5% hlasů, jsou tam 3 kandidáti, takže myslím, že ta gratulace už je na místě, byť ano, je pravda, že není sečteno všechno. Jste už teď v průběhu odpoledne v kontaktu s těmi, kdo by připadali v úvahu, že by do toho klubu vstoupili?
15: Já jsem o některých spíše uvažoval, respektive i s panem kolegou, senátorem, stávajícím Zbyňkem Sýkorou, diskutoval a ještě jsem s nimi v kontaktu nebyl.
1: Takže to bude záležitost.
15: Dneska.
1: Jinak je mi jasné, že jste v kontaktu. Když se dívám na váš web, tak vy tam máte za sebou pediatr, manažer nemocnice a senátor. Zůstane tohle pořadí priorit i po těchto volbách, anebo se práci senátora třeba budete věnovat víc, že se senátor přesune na první místo?
15: No je to tak přesně, protože já jsem teďka 6 let fungoval jako ředitel nemocnice a současně senátor, poslední 2 roky jako předseda zdravotního výboru a já po 24 letech ředitelování, respektive 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám tady toto angažmá ukončit a věnovat se plně potom Českému senátu.
2: A propo, pane senátore, v čem je lepší Naše Česko než Občanská demokratická strana, za kterou jste kandidoval?
15: Jak já jsem nebyl členem Občanské demokratické strany.
2: Za kterou jste kandidoval, já vím, že jste nebyl.
15: Jo. Ano. Já nevím, jestli je lepší, ale víte co? Ta orientace na ten měřitelný výsledek, která nás čeká v našem Česku, mi vysloveně sedí. Dál mě sedí to pravostředové ukotvení, dál mě sedí jednoznačná transatlantická orientace, podpora České republiky ve vztahu k Ukrajině. A pak je tam další věc a to je podpora toho konkrétního regionu, kterou jsem prostě řešil celých těch 6 let. A víte co, prostě ze stávajícím vedením Jihočeského kraje, které Naše Česko, se tohleto pochopitelně dá dělat lépe, že jo, to jistě rozumíte.
2: Snad ano, dobře. Děkujeme za rozhovor a pokud je to úspěch, tak vám přejeme všechno dobré do další práce. Tolik Tomáš Fiala. Mějte se hezky, naslyšenou.
15: Děkuji, hezký večer, naschánou.
2: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za chvíli se k rozhovoru s Tomášem Fialou vrátíme s našimi hosty. Teď prosím Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
16: Voliči na Strakonicku by už nemuseli jít příští týden vo volebních místností. Vede tam totiž z 58% kandidát hnutí Naše Česko Tomáš Fiala, se kterým jsme před chvílí mluvili v našem speciálním vysílání. Druhý je kandidát Svobodných Miroslav Ušatý, ten má teď něco málo přes 20%. Sečtená je většina hlasů v obvodu. Podobně to vypadá na Trutnovsku, kde kandidát starostů Jan Sobotka vede taky z 58% před Zuzanou Chovancovou z ANO, která má necelých 30% hlasů. V prvním kole by mohl zvítězit i předseda lidovců Jan Grolich, který kandiduje na Vyškovsku a z 56% poráží Petru Absolonovou z hnutí ANO, ta má 33%. No a napínavé je sčítání v obvodu Uherské Hradiště, kde kandiduje další lidovec Josef Bazala, ten se stále stále pohybuje na hranici 50%. No a ještě přidám výsledky komunálních voleb z větších měst. V Praze vede s 22% ODS a TOP 09, druzí jsou Starostové s 20% a ANO má 17%. V Brně strana premiéra Andreje Babiše zatím vede, má teď 21% hlasů, zhruba s 18% si dělí druhou příčku strany současné opozice. ANO vede i v Ostravě, tam má 28% hlasů. Komise ve velkých městech ale sčítají hlasy pomaleji, to znamená, že tam ty finální výsledky budeme znát až pozdě večer, možná i ráno, jako tomu bylo při minulých volbách. Celkem je teď před 18. hodinou v komunálních volbách sečtená víc než polovina okrsků, v těch senátních to ještě polovina není.
8: Volby 2026, komunální a senátní.
2: Tak posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus. Sčítání hlasů ve středních Čechách sleduje reportér Richard Webs, kterému přejeme dobré odpoledne.
17: Hezké odpoledne, já jsem stále ve volební místnosti okrsku číslo 8, která je v jedné z učeben základní školy v Moskevské ulici v Kladně. V tomto okrsku volí více než 700 lidí a účast v komunálních volbách tu podle předsedy komise tradičně bývá kolem 35%. V Kladně je zatím sečteno přes 15% okrsků a volební účast je více než 42%, tedy podobná jako před 4 lety. Od roku 2022 město vede koalice složená z uskupení Volby pro Kladno a Hnutí ANO. Ve 33 členem zastupitelstvu mají dohromady 19 křesel, tedy většinu. Zbytek křesel připadl ODS, SPD a koalici s názvem Opravíme Kladno, složené ze zástupců Pirátů a Hnutí STAN. Mandát primátora tady obhajuje Milan Wolf z Volby pro Kladno. Kladenští obyvatelé si letos volí také senátora. O toto místo se uchází celkem 6 kandidátek a kandidátů. Znovu kandiduje i současná senátorka Adéla Sucharda Šípová za Piráty. V celém středočeském kraji jsou zatím známé výsledky ze zhruba 70% okrsků v komunálních volbách. A sčítání hlasů v Ústí nad Labem sleduje kolegyně Kateřina Kučerová.
18: Tady v Chožově na Lounsku už komisařky dokončily sčítání senátních i komunálních hlasů. 6 mandátů získalo Sdružení nezávislých kandidátů vedené dosavadním starostou Jaroslavem Koupkem. Vedení obce mělo před volbami obavy kvůli zhruba 30 lidem, kteří si přihlásili trvalý pobyt do zdevastovaného statku. Podle zapisovatelky Milady Hojerové se ale hlasování i sčítání obešly bez problémů. Účast dosáhla zhruba 60%. V Ústí nad Labem je podle Českého statistického úřadu sečtena zhruba čtvrtina okrsků. Voliči vybírali z 9 kandidátek. Dosavadní primátor Petr Nedvědický z ANO neobhajuje primátorský post. Do zastupitelstva ale kandidoval. V celém Ústeckém kraji komise sečetly hlasy z téměř poloviny okrsků. Podle dosavadních výsledků přišlo volit necelých 40% voličů. Z Chožova na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
2: Jsme zpátky ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slyšeli jsme naše reportéry, během jejich slov v nás mohl doznít předchozí rozhovor s Tomášem Fialou, senátorem, který s námi mluvil ze svého volebního obvodu ze Strakonic, kterého můžeme už považovat za vítěze po prvním kole voleb do Senátu. Tereza Fridrichová, jak na vás ten rozhovor působil? Teď myslím hlavně ty odpovědi.
19: Moc jsem tam jako nečetla ty rozdíly. Takže
2: mezi ODS, za kterou
19: ODS
2: kandidoval Tomáš Fiala.
19: A naším Českem. Aha. Myslím si, že to bude jako hlavní úkol do dalšího roku, půl roku, nějak si vydefinovat, v čem jsme teda jiný a jak se chceme prezentovat, protože myslím si, že stran podobného typu už tady máme opravdu hodně.
2: Lukáši Novotný, je to důležité si to vydefinovat, v čem je naše Česko jiné než třeba Občanská demokratická strana, z jejího šluna vzešel tedy Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje?
4: Tak je jiné to, že Martin Kuba je prostě jiný a že pokud se od středu doprava chcete etablovat v Jihočeském kraji, speciálně třeba v těch volbách, jako jsou třeba komunální nebo senátní, tak prostě jako být mu na blízku je určitě dobře, protože on tím, že vlastně vystoupil z ODSky, tak tam tu stranu jako značně oslabil. O tom by vám i vlastně Jan Bauer, poslanec, dlouholetý starosta Prchatic, mohl vyprávět. Prostě opravdu ta strana je teď něco jiného, než jak jsme my ODSku třeba v jižních Čechách za bývalého hejtmana Zahradníka a tak dále znali.
1: Já možná ještě využiji toho, že Lukáš Novotný působí v Ústí nad Labem. My jsme před chvílí slyšeli také o sčítání v komunálních volbách. Pojďme se zaměřit na Ústí nad Labem jako město. Co čekat od těchto voleb? Slyšeli jsme, že současný primátor sice kandiduje, ale ne jako lídr. Dají se čekat nějaké větší změny v tom, kdo povede Ústí nad Labem?
4: Osobně si to nemyslím příliš. Ano, je tam velmi silné. Vím, že tam, teď přesně nevím, jak se to uskupení jmenuje, Jedno Ústí nebo tak nějak, že to je skupinka nějakých prostě jako mladých lidí, která opravdu, já nevím, přes čtvrt roku tam načítala ty problémy, to prostředí, snažila se tam opravdu pro to, aby vznikla nějaká prostě specifická alternativa. Ale je třeba opravdu si uvědomit, že v Ústí nad Labem je ta jako frustrace lidí z tradičních politických stran opravdu veliká. A to, co dělá ANO dlouhodobě i Andrej Babiš, a to včetně toho, že si tam před 4 roky přišel pro svůj poslanecký mandát a teď z toho kraje vlastně uprchl úplně někam jinam, vlastně na druhý konec republiky, že jo, tak to vlastně vůbec s tou podporou pro ANO u toho segmentu té populace vůbec nezahýbalo.
2: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus. My jsme teď ve spojení s Janem Grulichem, členem TOP 09, místopředsedou výboru pro vzdělávání. Je to tak, pane Grulichu, dobré odpoledne? Tak se zdá, že ne. Zkusíme to spojení oživit v zápětí. Tomáši Malem se skočil do otázky.
1: Já jsem totiž chtěl navázat, protože já jsem si tady mezi tím našel průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Ústí nad Labem. Sečteno 53% okrsků, Jedno Ústí 49% hlasů.
4: Fajn. Já jsem teď neviděl ty aktuální výsledky.
1: Ano, 16%.
4: Tak tohle to může být skutečně jako potom něco. Oni, já jenom vím, že my tam částečně do toho máme zapojeny, jakoby vím, že naše studenty, kteří, já to znám i z té výuky, tak prostě nelíbí se jim to, jakým způsobem je to město dlouhodobě vedeno. To, že to, jak se tam obchoduje se strachem, třeba v případě SPD, to, jak se vlastně v podstatě to město jako nevyvíjí, jo, jako i nějaký jeho pohled. Víte, když chodíte 15 let ve středu města kolem obrovské díry a vidíte, že vlastně s tou dírou se nedá hnout, jako jo, že to je prostě pořádně oplocené.
1: Tím myslíte ten prostor v centru města vedle krajského úřadu, vedle náměstí.
4: Tak prostě si říkáte, mají opravdu tito politici tu situaci pod kontrolou, jsou schopni jako nějak jako pohnout s kvalitou našeho života.
2: Tak pokus číslo 2, jsme ve spojení s Janem Grulichem. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne, Jan Grulich, těší mě.
2: Nás taky těší. Vy jste vyhrál hned v prvním kole, je to tak? Nestalo se mezi tím nic, co by změnilo tento stav?
20: Ne, ještě jsem nevyhrál, ještě je potřeba sečíst 30% okrsku.
2: Ještě 30% okrsku.
1: Ale ten náskok v tuto chvíli je 62-37, to znamená, že se asi dá už vám gratulovat.
20: Matematicky jsem pravděpodobně už vyhrál, ano.
2: Co bude vaším úkolem v novém senátním období?
20: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
1: Když jsem se díval na váš web, co chcete dělat v tom dalším volebním období, tak k tomu vévodí věta: chci, abychom v této rychle se měnící době uspěli, proto musíme se neustále učit novým věcem. Co nového jste se naučil v průběhu této kampaně?
20: Já bych řekl, to jsem řekl, a je to bohužel nebo bohudík, nebo nevím, jak to mám pojmenovat, protože když si uvědomím, že vlastně za 6 let svého mandátu jsme prožili tak zásadní obraty, ať to bylo už konec covidu, nebo vlastně vypořádání se s covidem a s covidem ve školství, pak ukrajinskou krizi a vlastně mnoho nových ukrajinských dětí a vůbec to celá ukrajinská krize. A do té doby nastoupila ještě AI do školství a vzdělávání. To se ani nestačíte na ty věci připravit, na to špatně nějak reagovat. Takže opravdu ty změny jsou tak obrovské a my musíme i v tom školství, jelikož připravujeme na budoucnost, tak jako reagovat rychleji. Tak jelikož mám sám svou praxi, doufám, že tomu aspoň malinko dokážu pomoct.
1: V Rychnově nad Kněžnou byli v těchto senátních volbách pouze dva kandidáti. Čemu to přičítáte?
20: Já vlastně úplně nevím, protože když se podíváte na mou podporu těch stran, tak vlastně kandiduju víceméně podobně jako před 6 lety a přitom nás bylo stejně jako 8 kandidátů. Takže ono, ta kampaně vůbec není jednoduchá. Když se tomu chcete vědomat, tak vás to stojí jako hodně peněz. Musíte mít buď 1000 podpisů nebo podporu dalších stran. Zřejmě asi v této době se úplně lidi neženou do té politiky. Nedokážu to úplně posoudit, protože se nepřihlásilo více kandidátů.
2: Jan Grulich, člen TOP 09, senátor. Děkujeme za rozhovor, hezký podvečer.
20: Já děkuju, vám taky, nastanou.
2: Otázka na Terezu Fridrichovou, socioložku z agentury NMS. My se tady bavíme o různých příbězích, o různé podobě kampaní. Vy jste svého času upozorňovala na to, že vlastně voliči etiku vyžadují, ale mají různé hranice toho, co odpustí. Ta hranice je stabilní, anebo se posouvá?
19: To je dobrá otázka. Myslím, že se posouvá. Protože vlastně i ti naši političtí představitelé pořád jako pokouší ty hranice toho, co vlastně se ještě hodí a sluší v politice. Takže si myslím, že pokud jako občané chtějí nějakým způsobem stále jako sledovat politiku a zabývat se jí, tak bohužel musí jako i revidovat ty své hranice, které mají, no, protože bez toho jinak nic moc nemůžete sledovat, no, protože by vám z toho vybouchla hlava.
2: A to bychom neradi. Patří ještě etika vlastně do soudobé politiky?
4: No tak asi tam ano, patří, ale samozřejmě říct. Je to jako složité, protože prostě jako v době, kdy ta apatie těch občanů vůči té politice je veliká, tak prostě musíte se snažit nějakým způsobem upozornit a často je dobrá kampaň prostě tak, kdy jdete někam na hranu, jo. Ale přesto si myslím, že prostě zejména u té mladší generace tam už opravdu prostě jako tohleto úplně nemusí jako vždycky fungovat. Vidím tady prostě mladou generaci, která prostě chce, aby se řešila i nepopulární témata, aby se šlo, aby se opravdu do těch nejkyselejších jablíček kouslo, a to proto, aby opravdu teda ti mladí lidé řekli: Ježíš Maria, udělejte něco s důchody, udělejte něco s udržitelností, se stárnutím společnosti, s klimatickými tématy. A klidně udělejte to i za cenu, že to prostě jako skutečně bude něco nepopulární a že to prostě bude ten stát bolet.
2: Vy se zabýváte, pane docente, Německem, kde byly teď také volby, které dopadly různým, někdy pozoruhodným, ale vesměs očekávatelným výsledkem. Jsou hranice i v tomhle slova smyslu propustné?
4: Myslím si, že z části propustné jsou, to určitě, jednak jako fyzicky, protože nám pendleři přichází s nějakými názory třeba na migraci a vidíme potom, když si jdete sednout někde v restauraci v pohraničí, se dozvídáte skutečně věci, jako by ti migranti žili někde jako přímo vedle nás. Ale určitě si myslím, že jsou propustné i v tom, že třeba jestliže narážíte na stranu Alternativu pro Německo, tak ta je teď momentálně samozřejmě jako velmi v úzkém kontaktu prostě s vládní stranou a třetí nejvýznamnější ústavní činitel této země prostě považuje AfD za svého nejbližšího partnera. Účastní se třeba i různých ideových konferencí a prostě opravdu se jako vzájemně inspirují. Takže jako určitě jako teď ta situace prostě s Tomi Okamurou ve vládě je prostě úplně jiná.
1: Mimochodem, ta kampaň v Německu byla výrazná oproti té české. Samozřejmě je to jiná země, jsou to jiné volby, ale jsou tam výrazné rozdíly, anebo tam najdete nějaké podobnosti?
4: Ne, tak určitě tam jako rozdíly jsou. Hlavně je třeba si uvědomit, že se volilo na východě země a ty spolkové země často byly velké, buď jako Praha, nebo jako Praha a Brno dohromady, takže jako opravdu byl to nějaký lakmusový papírek, uznávám, jako zejména prostě třeba v tom Berlíně a tak dále. Ale pořád je třeba si uvědomit, že prostě Německo má 82 milionů obyvatel a že prostě to gro na západě, tam by podpora na 40% pro AfD zastávající situace nepřicházela v úvahu.
2: Říká Lukáš Novotný, politolog, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děkujeme, mějte se hezky.
4: Děkuji.
2: Byla tu s náma Tereza Fridrichová, socioložka z agentury NMS. Děkujeme, hezký zbytek dne, nashledanou.
19: Díky, hezký večer.
2: Ještě se podívejme na nějaké poslední zprávy, které přicházejí. Například po sečtení třetiny okrsků mělo hnutí ANO postupující kandidáty na senátory ve 13 obvodech, STAN v 9, ODS v 7, Lidovci ve 3 a SPD v 1. Jak už jsme říkali, v duelu na Rychnovsku jasně vede stávající senátor za TOP 09 Jan Grulich. S nímž jsme před několika málo minutami ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vedli krátký rozhovor. Za chvíli bude 18 hodin. 18 hodin, tak to jsou další zprávy a pak pokračování volebního studia Radiožurnálu a Plusu. 18 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
0: V komunálních i senátních volbách je sečtena polovina okrsků, volební účast zatím nepřesáhla 50%. Historicky první mandát v komunálních volbách získala strana motoristů v bydlišti prezidenta Petra Pavla v obci Černouček. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. Provoz na Pražském okruhu zpomaluje omezení v tunelech a počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Je sobota 10. října. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
21: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Už 4 hodiny sčítají komisaři po celém Česku hlasy odevzdané v komunálních volbách. K urnám podle průběžných výsledků dorazilo necelých 50% voličů. Nejvíc mandátů mají po asi polovině sečtených okrsků nezávislí kandidáti. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
22: Ze sněmovních stran zatím největší podporu v obcích získalo KDU-ČSL, pak Starostové a na třetím místě je průběžně ODS. Do výsledků se ale zatím promítly hlavně hlasy z malých obcí. Naopak výsledky z pražských sídlišť, jako je Prosex nebo Černý most, budou pravděpodobně až zítra ráno. Víc jasno už je v případě senátních voleb. Po sečtení poloviny okrsků mělo nejvíc kandidátů do druhého kola hnutí ANO, a to v 15 obvodech. Následují Starostové v 10 obvodech a ODS v 8. Na Rychnovsku, kde proti sobě kandidují pouze dva uchazeči, zatím vede dosavadní senátor Jan Grulich z TOP 09. O mandát soupeří s poslancem Petrem Sadovským z ANO. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Výsledky voleb sledují politici ve volebních štábech. U hnutí ANO na Pražském Chodově je reportérka Daniela Brichtová.
23: Ministr průmyslu a obchodu a zároveň první místopředseda hnutí Karel Havlíček po příchodu sem do volebního štábu řekl, že čeká, že ANO v Senátu posílí. Mimořádným úspěchem by podle něj bylo, kdyby do druhého kola postoupilo 15 kandidátů. V Praze je cílem podle něj vyměnit vedení, o koalicích je ale prý předčasné hovořit, dokud nejsou hlasy sečteny. Ve štábu i nadále čekáme na příjezd premiéra Andreje Babiše. Ten už dříve řekl, že je důležitá spolupráce mezi vládou a pražským magistrátem. Vzhledem k tomu, že stát v hlavním městě financuje řadu projektů. Obecně chce hnutí ANO v komunálních volbách obhájit výsledek z roku 2022. Z Pražského Chodova Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Starostové a nezávislí sledují volby na Malostranském náměstí a tam je taky reportér Vojtěch Tomášek.
24: Tady se před chvilkou rozezněly zvony z okolních kostelů. Pro starosty ty průběžné výsledky zatím nevypadají vůbec špatně. Atmosféra je tu tedy dobrá. Vypadá to, že v prvním kole senátních voleb uspěly výrazné tváře hnutí. Třeba předseda senátorského klubu Jan Sobotka teď po sečtení víc než 40% hlasů v obvodu Trutnov míří k obehově mandátu už v prvním kole. Předseda hospodářského výboru Miroslav Plevný na Chebsku vede po sečtení poloviny hlasů nad druhou kandidátkou hnutí ANO. Starostové samozřejmě čekají i na výsledky v hlavním městě. Rádi by se dál podíleli na vedení Prahy. Jak ale říkala Anna, ty výsledky přicházejí zatím jen velmi pomalu. Za úspěch by každopádně starostové považovali v Praze zisk 20% hlasů. Z Malostranského náměstí Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Jednou z nejvýraznějších postav předvolební kampaně byl stávající jihomoravský hejtman a předseda Lidovců Jan Grulich. V senátním obvodu Vyškov zatím drží první místo.
25: Ty hejtmany, jak to
3: Vteřiny jsou nový silní.
5: Jan Grolich postavil kampaň mimo jiné na komunikaci na sociálních sítích. A tenhle jeho slovy nejhorší volební song vidělo jenom na Instagramu 500 000 lidí. Podle průběžných výsledků má zatím nadpoloviční většinu hlasů.
7: Zatím to vypadá, že by opravdu mohlo být to vítězství v prvním kole. Nechci to jako nějak jako předjímat, ale to samozřejmě by byl super výsledek.
5: Na druhém místě v senátním obvodu Vyškov je kandidátka ANO Petra Absolonová. Ze Šlapanice Alena Hesová, Radiožurnál.
0: Výsledky komunálních voleb už znají například v obci Černouček na Litoměřicku. První mandát tam získala strana Motoristé. K volbám v Černoučku přišlo skoro 80% obyvatel. Mezi nimi byl nakonec i prezident Petr Pavel, který měl původně volby vynechat.
9: Prezident Pavel po kritice ze strany veřejnosti i opozičních a koaličních politiků přerušil dovolenou a k volbám nakonec dorazil. Řekl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
10: Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
9: Z obce, která má přes 300 obyvatel, se tak stalo jedno z nejsledovanějších míst letošních voleb. V obci těsně zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Jedním z úspěšných kandidátů uskupení je i Martin Král z Motoristů. Jde o prvního zvoleného zastupitele strany v komunálních volbách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: Oba volební dny se obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nedovolené agitace a nevhodné chování voličů i komisaře. První výsledky byly známé 28 minut po uzavření volebních místností. Je to o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Nejrychlejší komise je z Miskovic nad Kutnohorskou. Spočítat musela 343 hlasů.
25: Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený v 15 hodin a 13 minut. Mezi regiony nejrychleji sčítají Plzeňský kraj a Vysočina, poslední je jako vždy Praha. Jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Čile na Rokycansku. K urnám tentokrát dorazilo 86% voličů, přesně 18 z 21. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku museli komisaři kromě dokladů lidem kontrolovat i volební lístky. Části voličů totiž přišly chybně natištěné. Na zadní straně byly kandidátky pro Kobeřice na Opavsku. Podle dat Českého statistického úřadu je ale zatím většina odevzdaných hlasů v pořádku. Marek Sedláček, Radiožurnál.
21: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
26: Víme, co se děje u vás.
0: Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých. Mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři stále v troskách hledají několik nezvěstných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský svržení leteckých pum označil za projev ruské vděčnosti za zrušení sankcí na vývoz ruské nafty. Včera se na tom dohodli prezidenti Spojených států a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin. Akce na to Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a Ukrajinu bude podporovat dál. Trumpův krok ostře kritizovali taky opoziční demokrati v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý, má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz, informace o pohřbu. Volejte na linku 158. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
27: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
28: Takový od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít.
27: Výkony soutěžících ohodnotí čtyřčlenná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
3: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
27: Stardance patří k nejsledovanějším pořadům České televize. Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Jurista Lukáš Krpálek vybojoval svou šestou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovanými technikami Fina Pumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
8: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezóna pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
6: Fotbalisté Bohemians hostí v 10. kole šance ligy Baník Ostrava. Aktuální informace přidá z Dolíčku Kristián Šveda.
11: 9. minuta zápasu Bohemians Baník Ostrava 0-0. Z pražského Dolíčku Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: V předcházejících zápasech Mladá Boleslav prohrála na stadionu Plzně 0-3. Jablonec zvítězil na trávníku Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno v Hradci Králové 4-2.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D11 u Jaroměře. Na Pražském okruhu pokračuje údržba obou tunelů. V každém směru se jede jedním pruhem. Tvoří se kolony v obou směrech před Lohkovským tunelem s držení do 10 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Benátky nad Jizerou jste hlásili chodce. Na 31. kilometru u něj už zastavila policie. A na D11 z Prahy do Jaroměře za prvním sjezdem na Jaroměř na kilometru 111 havarovalo osobní auto. Stojí v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů na jižní Moravě, ojediněle až 18 na horách, většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
26: Brněnská 11.
2: Ano, posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Volební studio, to jsou průběžné výsledky voleb do obecních zastupitelstev a 1/3 senátu. To jsou taky analýzy, jakož i rozhovory s významnými politiky.
26: Volby 2026, volební speciál.
2: A na dálku teď zdravím ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru. Dobrý podvečer.
13: Dobrý večer vám i posluchačům.
2: Když se podíváme na propočet České tiskové kanceláře, tak to vypadá, že vládní koalice nezíská v Senátu většinu, k níž potřebovala zisk 27 křesel. Pokud to tak je, jaká je to pro vás zpráva?
13: Senátní volby jsou samozřejmě specifické, protože je to hodně o těch místních osobnostech, takže za SPD platí, protože ta dvoukolová volba je pro nás samozřejmě velmi obtížná i z hlediska toho, že jsme jedinou vlasteneckou konzervativní stranou v parlamentu. Takže já, když jsem se díval na ty výsledky našich kandidátů, tak jsou to výsledky vesměs plus minus ty preference, které máme na celostátní úrovni, což ale samozřejmě... Ano?
2: Já slyším stále pana předsedu dobře, kolega Pokorný asi přestal slyšet. Můžete pokračovat, pane předsedo?
13: Tak jo.
2: Omlouváme se za vyrušení.
13: Takže když jsem se díval na výsledky kandidátů SPD, tak oni mají výsledky plus minus ty naše celostátní preference, to znamená kolem 8%, 9%, 7%. To znamená, my ty výsledky jako za SPD máme plus minus takové, jako máme celostátní preference.
2: Na druhé straně vy jste říkal, že byste byl mile překvapen, kdyby někdo postoupil do druhého kola, v tuto chvíli to tak nevypadá, tak přece jenom není to trochu zklamání?
13: Tak určitě tu skrytou ambici máme. Náš kandidát společný se Svobodnými, pan starosta Ušatý z Albrechtic nad Vltavou, skončil na druhém místě ve volebním obvodě v jižních Čechách, takže to druhé kolo těsně uteklo.
2: Ale rozhodlo se už v prvním.
13: Jasně, jasně, přesně jak jsem říkal. To znamená, znovu říkám, já vždycky v to doufám, že někdo z našich kandidátů, stejně jako minulé, předminulé senátní volby, postoupí do toho druhého kola. a tam, že zabojujeme, jak víte, tak já jsem v minulosti vyhrál i první, druhé kolo senátních voleb, takže vím, jak je to obtížné. Takže pro nás je důležitý výsledek ohledně senátních voleb ten pro další působení SPD, že ty výsledky našich kandidátů jsou přesně v těch intencích, těch preferencí, které má celostátní SPD, to znamená, naši voliči přišli, přesně ten poměr v podstatě přišel, to znamená, dneska, když jsem se díval na TV Prima, CNN Prima, tak ty preference SPD s podporou Svobodných pro Trikolory jsou téměř 11%, takže nám to stouplo o 3% víc ve srovnání s volbami loni na té celostátní úrovni a takhle se pohybujou nějak do tohoto rozmezí ty výsledky našich senátních kandidátů. Takže na druhé kolo to nebylo, ale ten plus minus ti naši voliči přišli v tom smyslu, že nás volí v tomto poměru, který máme celostátně.
1: Ještě se krátce zeptám na komunální volby, protože ty samozřejmě také dnes celé odpoledne a podvečer sledujeme a budeme sledovat. Tak jak přichází částečné výsledky, vidíte šanci SPD, že by se podílelo na správě některého z velkých třeba krajských měst v Česku?
13: Tak ještě bych chtěl také říci, že bych chtěl poděkovat všem voličům SPD, kteří přišli k senátním a komunálním volbám, moc si to vážíme a budeme dál pracovat samozřejmě na realizaci programu. Teď tedy k vaší otázce, tak rádi bychom se podíleli. My jsme se dosud podíleli na vedení jednoho krajského města, bylo to Ústí nad Labem. Uvidíme, jaké budou tedy výsledky v různých městech. Teď jsem na to koukal, že do většiny krajských měst, podle toho, co zatím vidíme ty průběžné výsledky, tak bychom měli úspěch. Ve většině. Koukal jsem i na výsledky různých okresních měst. Teď jsem koukal před chvílí Mladou Boleslav a podobně. Tak by to také mělo nějakým způsobem dopadnou přes 5%, abychom uspěli v těch komunálních volbách, tak uvidíme, jaké budou výsledky. V každém případě naši kandidáti opět budou ze všech sil pracovat na tom, aby lidé měli více peněz, aby bylo v těch městech bezpečno a aby se tam žilo lépe.
1: Říká předseda poslanecké sněmovny, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Díky za rozhovor, naslyšenou.
13: Děkuji, naslyšenou, mějte se hezky.
2: A naším dalším hostem je Matěj Ondřej Havel, poslanec, předseda sněmovního školského výboru, předseda TOP 09. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer.
2: Vy možná budete mluvit radostněji než před chvílí Tomio Okamura, co se týká voleb do horní komory parlamentu, je to tak?
4: Já v tuto chvíli nemám důvod mluvit jinak než radostně, protože my už máme prvního senátora, Jan Grulich obhájil senátorský mandát v prvním kole v obvodě Rychlov nad Kněžnou a Tomáš Třetina v obvodě Znojmo, tak je první na pásce, poráží kandidáta hnutí ANO a bude postupovat do druhého kola, to už zcela jistě a zdá se s velkou jistotou, že z první příčky.
2: My už jsme mluvili o tom, že podle propočtu České tiskové kanceláře vládní koalice nezíská v Senátu většinu, k níž by potřebovala podle těchto propočtů zisk 27 křesel. Co je pro vás jako opoziční stranou TOP 09 nebo by byl úspěch v senátních volbách?
4: Za celou opozici, a to proklamujeme už řadu měsíců, tak je prvořadým úspěchem, pokud se podaří uhájit Senát a nevydat ho právě do rukou hnutí ANO, k tomu jejich únosu státu, který mají naplánovaný, to samozřejmě to v první řadě. A pak v druhé řadě je to ta nějaká stranická ambice pro nás, pro TOP 09, je jednoznačně hranicí úspěchu to, abychom byli schopni obhájit dva senátorské mandáty, které v těchto volbách obhajujeme. Jeden už máme obhájený, zdá se, že druhý je na dobré cestě a TOP 09 má v současnosti nejvíc senátorů, co kdy v Senátu měla, takže bude to pro nás úspěchem, pokud tam zůstaneme. Pokud bychom získali ještě mandát třetí v Praze, Zdeněk Šarapatka na Praze 5, tak to bude úplně super úspěch.
2: Pane předsedo, jenom nám řekněte, podle jakých informací nebo dat říkáte, že má hnutí ANO naplánovaný únos státu?
4: Já to tvrdím na základě toho, že velmi promyšleně a postupně přichází s řadou věcí, které jsou nebezpečné pro naši svobodnou demokracii. Uvědomte si, že naplánovali změnu služebního zákona, chtějí si spolitizovat úřady, chtějí si tam dosazovat své lidi, pokračuje to přes relativizaci výroku ústavního soudu, říkají, není potřeba, říkají to zástupci hnutí, ano, není potřeba respektovat výroky ústavního soudu, pokud nejsou v náš prospěch. No a pak je tady taky naplánována ta likvidace svobody veřejnoprávních médií, tím se přece netají, to je jen otázka času, než to do poslanecké sněmovny načtou, a pokládám to už za jeden z úspěchů parlamentní opozice, že se nám podařilo vyzdržovat to, odložit to, vyhrožovat, že budeme opravdu obstruovat, že budeme moci, že to nebude mít účinnost od 1. ledna 2027, jak měli naplánováno, to se už prostě nepodaří a uděláme všechno pro to, aby to nemělo účinnost, pokud možno nikdy, anebo pokud by se nám to nepodařilo, tak co nejpozději. Nasadíme všechny prostředky. To je jeden krok za druhým, jak Andrej Babiš chce si uzurpovat moc v našem státě.
2: Tak to byly názory Matěje Ondřeje Havla, předsedy TOP 09. Děkuju za krátký rozhovor a přeju hezký večer. Naschledanou.
4: Děkuju, pěkný večer vám i divákům.
2: Jenom připomenu, že posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. No a našimi hosty jsou v této chvíli politolog Lukáš Jelínek, dobrý den.
14: Pěkný den, děkuji za pozvání.
2: A Lukáš Vomlela, politolog ze Slezské univerzity v Opavě. Dobrý den ještě jednou.
15: Dobrý den.
2: Začnu u Lukáše Vomlely. Jestli jste slyšel rozhovor s Tomiem Okamurou, tak jak byste ho okomentoval?
15: Já jsem měl možnost to slyšet, samozřejmě bylo to hodně zajímavé a na mě osobně to působilo tak, že v podstatě určitá forma zklamání z toho, jak dopadly senátní volby, tam zcela jednoznačně, pokud jde o můj rychlý komentář, pokud se mě ptáte na toto.
1: Ano, ptal se Jan Pokorný na toto. Lukáš Jelínek samozřejmě sleduje od 14. hodiny ty výsledky, které postupně přicházejí. Z toho, co zatím víme, překvapuje vás něco, nebo co stojí z vašeho pohledu za prvořadý komentář?
15: Tak možná ten rozdíl v tom, že hnutí ANO jako nejsilnější vládní

0: říct, nebo co by se dalo nazvat pokračováním vítězného tažení z těch voleb do poslanecké sněmovny. No a potom ještě jedna poznámka. Ono ty menší strany jako SPD nebo TOP 09, jejichž předsedy jsme teďka poslouchali, tak oni často nehrají o to, aby byli těmi nejsilnějšími v Senátu nebo v nějakém komunálním zastupitelstvu. Vlastně ty strany, ty menší, často hrají o to, aby byli také žádanými nevěstami. Ať už do koalic, což je velká ambice Tomia Okamury, protože pokud se nepletu, tak v tuto chvíli je ve vedení 3 krajů, tak by to nejspíš chtěl napodobit i na té komunální úrovni. V případě TOP 09 zase v okamžiku, kdyby se začalo hovořit o utváření nějakých širších opozičních aliancí nebo dokonce o integraci s ODS nebo s nějakým jiným, tak opět bude důležité, s jakým věnem by do takového svazku TOP 09 vstupovala, a proto se samozřejmě těm menším stranám hodí každý získaný mandát.
1: Obracím se na Lukáše Vomlelu, politologa ze Slezské univerzity v Opavě. Když jste sledoval tu předvolební kampaň, ať už do obecních zastupitelstev nebo do třetiny senátu, objevovala se tam letos nějaká výrazná osobnost, která vás překvapila svým politickým tahem na branku a nějakým inspirativním předvolebním chováním?
2: Já si opravdu myslím, že asi nejvýznamnější osobnosti nebo nejvýraznější kampaň měl Jan Grolich, který skutečně byl schopen zabodovat a přitáhnout velkou pozornost v mediálním prostoru, nejenom na sociálních sítích, ale celkově. Myslím si, že to bylo příjemné zpestření kampaní jako takových, protože něco takového, nebo respektive kampaň v podání KDU ČSL v této podobě jsme vlastně ještě úplně nezažívali, a myslím si, že to byla asi nejzajímavější vlastně osobnost nebo nejzajímavější kampaň jako taková. Samozřejmě v těch velkých městech se otevírala nová témata, některá, nebo myslím si, že daleko větší pozornost se upírala směrem k, řekněme, dostupnosti bydlení, ale zase v některých městech a Ostravu, taky bych mezi ně řadil, tak navzdory, řekněme, některým roztržkám, tak pořád mnohá města, Ostrava zejména, působí poměrně konsenzuálně, a to se projevilo i do jisté míry na té předvolební kampani jako takové.
1: Děkujeme, teď průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
3: Většina malých obcí už zná své vítěze komunálních voleb. Komisaři sečetli už víc než 70% hlasů. Nejvíc křesel v zastupitelstvech získali podle těch předběžných výsledků nezávislí kandidáti. Výsledky, ať už průběžné nebo konečné, najdete přehledně na serveru iRozhlas, a já přidám alespoň ty z největších českých měst. V Praze vede ODS společně s TOP 09, v Brně zase přeskočila hnutí ANO koalice lidovců a starostů, kde naopak ANO průběžně vede. V Ostravě, v Plzni, v Olomouci nebo třeba v Pardubicích, kam se v našem vysílání ještě v této hodině podíváme. Část voličů hlasovala i v senátních volbách a my bychom mohli mít v některých obvodech rozhodnuto už v prvním kole, podle aktuálních výsledků konkrétně v 5. Strakonice, Děčín, Trutnov, Vyškov a Rychnov nad Kněžnou. V posledním zmiňovaném je to navíc už potvrzené. Tam křeslo senátora obhájil Jan Grulich z TOP 09. Doplním, že obecně v senátních volbách je sečteno přes 60% hlasů. No a přidám ještě volební účast, ta není ničím překvapivá. V senátních volbách je to kolem 42%, v těch komunálních je to o něco víc, necelých 50%.
4: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Děkujeme Elišce Zábrocké. A jak se vyvíjí hlasování v Karlových Varech, to ví tamní reportér Zdeněk Trnka. Dobré odpoledne.
5: Sečteno více než 80% hlasů oprávněných voličů. Předběžně je na tom zatím nejlépe hnutí ANO s 26%. Na druhé pozici je nové politické uskupení Vary Plus, které sdružuje 4 politické strany: Karlovarskou občanskou alternativu, Piráty, TOP 09 a KDU ČSL. Uskupení má zatím 23% hlasů. Na třetí pozici je průběžně hnutí Karlovaráci. Je třeba říci, že ambicí hnutí ANO je samozřejmě obhájit vítězství z posledních komunálních voličů v Karlových Varech, a svou pozici by ráda opět získala také současná primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová, která je v čele lázeňského města už 2 volební období. Tolik průběžně Karlovy Vary. Situaci v Pardubicích teď přiblíží reportérka Naďa Kubínková.
6: Já přiblížím nejenom Pardubice, ale Pardubický kraj jako celek. Zatím je tady sečteno přes 80% okrsků. Volební účast v Pardubickém kraji je necelých 52%. Ve Svitavách vede Sdružení pro

0: Co Svitavě se současným starostou Davidem Šimkem, druhé je hnutí ANO. V Ústí nad Orlicí mají zatím nejvíce hlasů Oušťáci v čele se starostou Petrem Hájkem. V Chrudimi je na prvním místě hnutí ANO se starostou Františkem Pilným. Sčítání v Pardubicích ale potrvá déle, zatím je to pouze 30%, protože tady se volilo nejen do městského zastupitelstva, ale také do 8 městských obvodů. Zatím vede s výrazným náskokem hnutí ANO, druhá je ODS. V Pardubickém kraji se konala také 4 referenda, všechna na Svitavsku a všechna byla o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé Kamenné Horky odmítli záměr postavit v okolí 4 větrníky vysoké až 200 metrů. Proti se vyslovilo téměř 90% hlasujících. Volební účast dosáhla tady necelých 76%. Výstavbu větrných elektráren odmítli také lidé v Mikulči a Sklenem. V Dětřichově naopak obyvatelé podpořili pokračování jednání obce se společností ČES o možné stavbě větrníků. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.
1: A ještě jednou otázkou před zprávami v 18.30 se obracím na našeho hosta Lukáše Jelínka. Vy jste svého času napsal, že na radnici se plnění slibů kontroluje snadněji. Platí to beze zbytku?
2: Tak beze zbytku samozřejmě ne, jistě jsou velké radnice, ve kterých se spousta těch slibů nějakým způsobem zašumlovat dá, ale všimněme si toho, že politické strany do těchto voleb šly s mnohem věcnějšími tématy, než třeba to bývalo v těch komunálních volbách v minulosti, ale zase možná s méně konkrétními sliby. Prostě oni dokážou nasadit téma, hovořit o bydlení, hovořit o dopravě. Když se ptáte na konkrétní řešení nebo na konkrétní závazek, tak tam už to bývá slabší, takže podle mě si i ti politici sami uvědomují, že jim voliči šlapou na paty, že se skutečně dívají na jejich výsledky a že se nechtějí úplně za všech okolností 100% k něčemu zavazovat, ale samozřejmě lépe se všechny ty závazky a sliby kontrolují v zastupitelstvech, kde máte málo členů, kde je to malá obec, když je to větší obec, tak tam často, nebo velké město jako Praha, tak tam se potom často naopak nestačíte divit, co se odehraje v zákulisí.
1: Lukáš Vomlila souhlasí?
3: Já s tím souhlasím, já si také myslím, že debata byla daleko věcnější, než to bývalo v těch předchozích volebních obdobích a co týká těch slibů, tak zaregistroval jsem, že i politické strany bývají opatrnější v některých ohledech v tom, co slibují a skutečně souhlasím.
1: Když jsme se ptali před chvílí Lukáše Vomlili na nějakou, řekněme, hvězdu, na nějaký meteorit, který zazářil v této předvolební kampani, kdo je to podle Lukáše Jelínka? Je to taky Jan Grolík?
2: No, ano, tady v tomhletom zase já musím naopak s kolegou Vomlilou souhlasit, protože Jan Grolík byl skutečně nejvýraznější, ale podle mě vlastně ta jeho kandidatura není jenom zajímavá z hlediska lidovců, ale je to i z hlediska jakéhosi propojení politiky nebo politické programatiky s politickým marketingem. Prostě je to otázka, jestli i tradiční strany dokážou udělat volební kampaň tak, aby dokázali konkurovat těm nejnovějším novým hnutím. A pokud se to Janu Grolichovi podaří, notabene on hrál vabank v těch svých volbách, tak to možná může být docela i zajímavý.
1: Jak to myslíte,
2: signál,
1: že hrál vabank?
2: No protože v okamžiku, kdyby nebyl zvolený senátorem, tak předpokládám, že by měl velmi těžkou budoucnost, ať už jako předseda KDU ČSL, natož pak jako jeden z potenciálních lídrů nějaké příští širší pravicové nebo středopravicové koalice. Sice asi se nedá očekávat, že by lidovci byli tahounem nějakého příštího koaličního nebo aliančního dění na pravici, ale protože bude potřeba každý silný hráč, tak v tuto chvíli si podle mě Jan Grolík řekl o výrazné postavení v tom opozičním táboře.
1: Říká jeden z hostů volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, politolog Lukáš Jelínek. My jsme ve spojení také s Lukášem Vomlilou, politologem ze Slezské univerzity v Opavě. V rozhovoru s oběmi pány budeme pokračovat i po zprávách, které začnou ve vysílání volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus už za několik málo okamžiků, až bude 18 hodin a 30 minut. Je 18.30. Zprávy a Jana Gulda.
4: Komisaři už sečetli asi polovinu hlasů v senátních a komunálních volbách. K urnám podle průběžných výsledků dorazilo necelých 50% voličů. Jasno je už v malých obcích, nejvíc mandátů mají nezávislí kandidáti. Senátorem ve volebním obvodu Strakonice bude znovu Tomáš Fiala z Naše Česko. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy České tiskové kanceláře na základě sčítání hlasů a víc řekne reportérka Anna Millerová.
5: Mandát podle prognózy obhájí taky senátor Jan Grulich z TOP 09. V obvodu Rychnov nad Kněžnou porazí jediného soupeře, tedy poslance Petra Sadovského z Hnutí ANO. A třeba na Českolipsku si budou voliči v druhém kole vybírat mezi Jitkou Wolfovou z ANO a libereckým hejtmanem Martinem Půtou z nezávislých kandidátů. Komisařům zbývá se číst asi 35% senátních okrsků. V minulých volbách bylo po prvním kole jasno o 5 senátorech. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války, požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovali o tom agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády, teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. A policie dál pátrá po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisti po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Chlapcova fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Sport. Fotbalisti Plzně po třech zápasech zvítězili v Šancelize. V 10. kole porazili Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. Bohemians hostí Baník Ostrava a je u toho Kristián Šveda.
6: 32. minuta, Bohemians vedou nad Baníkem Ostrava 1-0 poté, co se prosadil domácí kapitán Aleš Čermák. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a překážky na D5 u Rudné. Na Pražském okruhu pokračuje údržba obou tunelů. V každém směru se jede jedním pruhem, jede se pomaleji, provoz zeslábl, výrazněji se už nezdržíte. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně před sjezdem na Rudnou na 4,5 kilometru u nájezdu z odpočívky stojí 2 kamiony a osobní auto blokují připojovací pruh, ten je tak výrazně kratší. Na silnici 13 z Bíliny do Teplic u odbočky na Křemíš vyšetřují dřívější nehodu, jede se levým pruhem bez většího zpoždění. V Praze na Nuselském mostě do centra je fronta na necelých 10 minut. Za mostem je nově uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. A ve Vídeňské směrem z centra za křižovatkou u IKEMu řeší srážku dvou aut. Už se projíždí rychleji, auta se přesunula na autobusovou zastávku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů a výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách místy i přehánky později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý podvečer, v 18 hodin a 34 minut i v těch následujících minutách budeme mluvit s našimi hosty, politology, podíváme se za našimi reportéry a taky za některými politiky.
7: Volby 2026, volební speciál.
1: Politolog Lukáš Jelínek a druhý politolog Lukáš Vomlela, který nás poslouchá na dálku, neb je politologem ze Slezské univerzity v Opavě. Pane Lukáši Vomlelo, vy tam máte i referenda, která se konají teď v době těchto voleb. Už jsou známy nějaké výsledky?
3: Popravdě musím se přiznat, že tím, jak sleduju komunální a senátní politiku, tak jsem ještě nezabrousil vlastně na výsledky referend. Takže tady v této chvíli vám nemůžu poskytnout žádné informace, moc mě to mrzí, protože vím o nich, ale neměl jsem prostor se na to zaměřit.
9: Tak říkal jste, že se soustředíte na komunální volby, tak já bych přece jenom ještě chvíli navázal s těmi, protože se dívám na průběžné výsledky voleb do zastupitelstva města Ostravy, tedy třetího největšího města v republice, sečteno 28%. 10%, Hnutí ANO 28% hlasů, Srdcova, což je ODS, Lidovci, TOP 09, 18%, Starostové pro Ostravu 12%, Ostrava k 10,5%. To všechno vypadá, že bude pokračovat v Ostravě velká, široká koalice?
3: A to nevím úplně odhadnout, protože přece jenom pravděpodobný vítěz, aspoň tak bych nazval Hnutí ANO, protože ještě nemáme sečteno většinu mandátu, ale na tuto otázku vlastně se vyjadřovali různými způsoby. Jinými slovy, byla připuštěna i možnost, že budou chtít vlastně zkusit si, řekněme, koalici, která bude kopírovat tu vládní koalici. Samozřejmě dávali najevo, že se jim velmi dobře komunikuje, velmi dobře spolupracuje se Starosty pro Ostravu, takže tady se taky připustila spolupráce do jisté míry i s Ostravakem. Ohledně Srdcovi a ohledně Pirátů, tak tam úplně sdílní nebyly. Teď mluvím o Richardu Verešovi, který vlastně mluvil o tom, že Srdcová se proti ním poměrně hodně vymezuje a na adresu Pirátů vlastně pronesl, že mají poměrně hodně nových kandidátů jako takových, takže jsou pro ně méně vyspytatelní, čili závisí na tom, kolik se vlastně ANO podaří získat hlasů a potažmo i mandátu a jak moc bude v pozici, když si bude moci vybírat. Zadokonsti v Moravskoslezském kraji jsme zažili něco velice podobného, kdy v krajských volbách zvítězilo Hnutí ANO, mohlo vládnout samostatně, ale nejprve vysílalo signály, že by chtělo pokračovat tehdejší koalici, kde tedy byli i zástupci například ODS a třeba KDU ČSL, ale nakonec se vlastně rozhodli pro spolupráci s SPD, čili to jsou věci, které neumím úplně vyloučit, ale chtěl bych říci, že v závislosti na tom volebním výsledku, tak se ANO můžou otevřít docela dost velké možnosti, ale na druhé straně ta data, která máme v současné chvíli k dispozici, pokud by se udržel současný trend 28%, tak by to tak nemuselo nutně vypadat.
9: Tak budeme mít co sledovat v dalších dnech, možná i týdnech, uvidíme. Já ještě se zastavím u toho názvu Srdcova, což když je to napsáno, tak první čtyři písmena jsou malá ova, jako tedy symbol Ostravy, jsou velká písmena. O čem svědčí, že ve druhém nebo ve třetím největším městě Česka ODS nekandiduje jako ODS, ale kandiduje jako Srdcova? Lukáš Jelínku.
2: Tak jestli můžu, já vlastně si myslím, že to není jenom případ Ostravy, je to případ dalších velkých měst, kde ODS vplynula do nějakých větších nebo širších koalic, kterým se v minulosti vyhýbala, a dokonce je to zvláštní po té, co se rozpustila na celostátní úrovni koalice Spolu, takže nějaké obdoby fungují v rámci té komunální politiky, ale ono to je hodně podle mě motivováno tím, že ty středopravicové strany si uvědomují, jakou dobrou výchozí pozici v řadě měst má hnutí ANO. Vyzkoušeli si to před 4 lety a ono nezáleží nakonec často na tom jenom, kolik získáte mandátu, ale jestli budete skutečně první na pásce, jestli budete rozhodovat o tom, kdo bude součástí koalice, kdo si bude nárokovat ten primátorský řetěz, aby vás nemohli nějakým způsobem obejít nebo vyšachovat. A toto si tentokrát podle mě, jak občanští demokraté, tak ty zbylé středopravicové strany v řadě měst skutečně pohlídali, protože nechtěli tříštit síly, chtěli udělat takovou kandidátku, aby mohli být buď to první na pásce, nebo těsně druzí, a myslím si, že v řadě měst jim to nakonec vyjde. Jiná věc je, jestli takovéto koalice dokážou potom efektivně fungovat v tom komunálním prostředí po celé volební období.
1: Podívejme se zase za několika reportéry. V Liberci situaci několik hodin po konci voleb sleduje situaci reportérka Kateřina Kubíčková. Dobrý podvečer.
10: Dobrý podvečer, já jsem teď ve volebním štábu starostů pro Liberecký kraj, kteří šli do voleb v čele s Lukášem Hájkem. Starostové byli ve vedení města v předchozích dvou volebních obdobích a výsledky teď proto napjatě sledují. Atmosféra je tady zatím poklidná, nicméně při každém dalším přičtení hlasu je tady slyšet radostné zajásání, jelikož po sečtení poloviny okrsků prozatím vedou právě starostové pro Liberecký kraj s přibližně 28% hlasů. V předchozích komunálních volbách bylo na druhém místě v Liberci hnutí ANO, které má aktuálně aktuálně zhruba 18% hlasů. Předstihlo ho uskupení Lepší Liberec s necelými 22% hlasů. V několika obcích v regionu už je taky jasné, že současní starostové ve volbách neuspěli. Týká se to například Frýdlantu na Liberecku, kde zvítězil Jiří Stodulka z uskupení Frýdlant pro všechny a získal přes 32% hlasů. ODS současného starosty Dana Ramzera získala 15%. Celkově byla čtvrtá. Na Českolipsku lidé volili taky svého zástupce do Senátu. Sečteno je zhruba 90% hlasů a z 35% vede starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO. Na druhém místě je s 32% hlasů současný hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. V Českých Budějovicích situaci po volbách sleduje reportér Michal Bělský.
11: Členové hnutí a kandidáti Našeho Česka se začali scházet v restauraci u Solné brány okolo 15. hodiny, kdy sem dorazila i primátorka a jednička kandidátky Dagmar Škodová-Parmová. Asi o hodinu a půl později mezi své kolegy dorazil i lídr hnutí a jeho český hejtman Martin Kuba. No a nálada tady ve štábu je velmi optimistická, protože to zatím podle průběžných výsledků vypadá, že hnutí tady v Českých Budějovicích výrazně vylepší 14 mandátů, které teď má v 45 členem zastupitelstvu. Ty hnutí získalo na začátku letošního roku díky hromadnému odchodu členů od ODSky a má velké ambice dál vést Českobudějovickou radnici. Doposud tady Naše Česko mělo nebo stále má primátorku a 3 náměstky. Na radnici chtějí usednout i zástupci z opozičních hnutí ANO a Občané pro Budějovice, kteří už ale podle sečtených výsledků výrazně ztrácejí. Dá se tedy čekat, že vyjednávání o budoucí koalici bude hlavně v rukách Našeho Česka. S jakým mandátem ale budou jednat, to se uvidí nejspíš až v pozdních večerních hodinách, protože teď je zatím sečteno 2/3 okrsků a právě výsledky z těch největších budeme znát úplně nakonec. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Radiožurnál.
9: A my ve společném speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v Českých Budějovicích ještě chvíli zůstaneme, protože bychom měli být ve spojení s politologem z Jihočeské univerzity právě v Českých Budějovicích Vladimírem Hanáčkem. Hezký podvečer.
12: Hezký podvečer.
9: Slyšeli jsme teď průběžné výsledky, když se zaměříme na krajské město, tak v Českých Budějovicích Naše Česko vede, má necelých 30% hlasů, když je sečteno 70% okrsků. Naše Česko také už má jednoho senátora jistého. Je to úspěch pro Naše Česko, anebo třeba v případě Českých Budějovic byla ta očekávání Martina Kuby ještě silnější a větší?
12: Myslím si, že ve vztahu k tomu, o co nejvíce Martinu Kubovi a představitelům nové strany šlo, to znamená potvrdit tu dominantní pozici na českobudějovické radnici i samozřejmě ten senátorský mandát v obvodě Strakonice, tak vlastně tento cíl se zdá být tedy splněn. Samozřejmě pokud jde o tu sílu v krajském městě, tak tam samozřejmě možná předpokládali, že budou mít trochu více, to těžko říct, to by nám museli zodpovědět oni sami. Ten výsledek je v podstatě srovnatelný s tím, co měla ODS před 4 lety, takže z tohoto hlediska v podstatě jsou tak nějak na svém.
9: ODS aktuálně na 8%, co to pro stranu, pro Občanskou demokratickou stranu v jižních Čechách může znamenat do budoucna?
12: ODS byla tím odchodem významných představitelů nejen v Českých Budějovicích, ale i v dalších okresních a ORP městech Jihočeského kraje zasažena poměrně silně právě do té nové strany Naše Česko spolu s hejtmanem Kubou. V podstatě, jak jsem tak měl možnost sledovat, tak dávali dohromady kandidátky z nových lidí, lidí, kteří byli ochotni to vzít na sebe. Často se pokoušeli dojednat různé koalice, tak aby to bylo snazší v tomto smyslu, třeba v některých okresních městech, takže z tohoto hlediska ODS určitě tím byla zasažena silně a samozřejmě se dalo předpokládat, že i volební výsledky jako takové přinesou oproti minulosti jistý tedy úpadek podpory.
1: My se v dnešním volebním studiu ptáme politologů, kteří přicházejí do debaty na to, kdo je podle nich takovou hvězdou, takovým zářným politikem z těchto voleb do třetiny Senátu anebo do obecních zastupitelstev a zatím se shodují, že je to Jan Grolich, šéf lidovců, dosavadní hejtman Jihomoravského kraje a teď tedy po prvním kole už senátor. Řekl byste to taky tak, Vladimíre Hanáčku?
12: Myslím, že ano, v podstatě úspěch v senátních volbách v prvním kole vítězství je vždycky úspěch bez ohledu na to, ať je jakýkoliv počet kandidátů. V tomto směru ten výsledek Jana Grolicha v obvodě Vyškov je skutečně si výrazný a nepochybně ten jeho cíl nějakým sem stvrdit tu svoji politickou sílu touto cestou i s ohledem na tu celostátní úroveň jako předseda KDU-ČSL určitě dosáhl.
9: Tolik politolog z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vladimír Hanáček. Díky za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
1: A posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. Je tady teď s námi Lukáš Jelínek, politolog, který od 18. hodiny poslouchá ty průběžné vstupy a analýzy. Co je podle vás do budoucna teď důležité pro stranu, kterou založil Martin Kuba, bývalý významný představitel Občanské demokratické strany, a ta strana se jmenuje Naše Česko?
2: Tak jedna věc je samozřejmě rozšířit to svoje působení, tedy mimo České Budějovice, mimo Strakonice, mimo Jižní Čechy, o což se Martin Kuba snaží už dlouhodobě, ale podle mě napříč republikou zase až tak úspěšný nebyl oproti těm jeho očekáváním. Dohodl se na nějaké spolupráci s pardubickým hejtmanem Netolickým, s několika dalšími osobnostmi, ale zase jiné osobnosti mu dali košem. To znamená, že on bude muset přesvědčit o tom, že skutečně není předsedou jenom nějakého regionálního hnutí, což nebude pro něj tak úplně jednoduché. On sice už představil sice nějaké programové priority, nějaké slogany, ale nepředstavil program, dokonce k tomu se ani nějak zvlášť nemá, protože žije v tom domnění, že už dneska jsme v té době, kdy dokážou strany a hnutí vyhrávat volby bez ohledu na program. A druhou věc, kterou on si bude muset pohlídat, je také nějaká koaliční spolupráce nebo koaliční potenciál toho hnutí Naše Česko, což se konec konců hezky otestuje i v těch Českých Budějovicích, protože pokud bude Martin Kuba vyjednávat o koalici s Občanskými demokraty po té, co se rozešli, kdy jsou tam velmi špatné vztahy stranické, ale často i osobní, protože víme, že Občanské demokraty vedl pan Teplý ze známé jeho české podnikatelské rodiny a další člen té rodiny, tuším, že jeho otec je stále ještě sympatizantem nebo dokonce sponzorem, teď neberte mě za slovo hnutí, ano, tak tam zkrátka, ODS, pardon, ODS. Tak tam zkrátka je docela zajímavé sledovat to, jakým způsobem se ty vztahy budou utvářet do budoucna. I to nejspíš budou potom ti voliči vyhodnocovat, až si budou říkat, jestli je tady ještě potřeba opravdu nějaká nová strana mezi tou tradiční středopravicí, mezi hnutím ANO a mezi nějakým liberálním proudem. Myslím si, že zdaleka to nemá ještě Martin Kuba vyhrané.
1: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus a ve volebním studiu teď na dálku vítám předsedu České pirátské strany Zdeňka Hřiba. Dobrý večer.
13: Dobrý večer.
1: Už chcete komentovat ty průběžné výsledky voleb, které se týkají hlavního města Prahy?
13: Tak v Praze ještě není moc sečteno, takže to si myslím, že by bylo předčasné, ale myslím si, že z některých jiných částí naší země už přicházejí nějaké výsledky, například v Průšánkách už obhájil náš starosta Zbyněk Němeček se svojí kandidátkou Mladí pro Průšánky. Má tam více jak 50%, takže myslím si, že to je opravdu úspěch, který si gratulaci zaslouží.
1: To je pro vás tak důležité?
13: Ne, ale tak je to pochopitelně důležité mít starostu. Průšánky mají 2200 obyvatel, jestli se nepletu, ale je důležité, abychom měli starosty v takovýchto sídlech a kromě toho je to teda to, co už je sečteno.
9: Skoro sečteny jsou také výsledky prvního kola senátních voleb na Kladensku, kde kandiduje vaše jediná senátorka Adéla Sucharda Šípová. V tom prvním kole to vypadá, že skončí těsně na druhém místě, je tam sečteno 76% okrsků, ztrácí na kandidáta Občanské demokratické strany 1% bod. Co tenhle výsledek pro vás znamená a co by pro stranu pirátskou znamenalo, kdyby neměla zastoupení v horní komoře parlamentu?
13: Já pevně věřím, že Adéla Šípová postoupí do druhého kola, bude jí čekat tedy potom náročné druhé kolo, ale já pevně věřím, že se jí podaří ten mandát obhájit, je za ní konkrétní práce, kdy se zastávala slabších, například proti domácím násilníkům a podobně, takže já jsem přesvědčený o tom, že za ní je ta práce vidět. Co se týče dalších námi podporovaných senátorů, obhajujících nebo i nových kandidátů a kandidátek, tak tam z tedy celkem 18 kandidátů, které my jsme nějak podporovali, to tedy znamená i včetně Adély Šípové, tak dva jsou už vlastně, mají mandát jistý, protože zvítězili v prvním kole, a 10 dalších, to vypadá, že postoupí do druhého kola. Takže nadpoloviční většina, to určitě potěší u těch námi podporovaných.
1: Šéf České pirátské strany Zdeněk Hřib, děkujeme za rozhovor, hezký večer, nashledanou.
13: Díky a nashledanou.
1: Lukáš Jelínku, co jste tomu říkal?
2: No, je pěkné, že mají Piráti starostu v Prušánkách. Ono to je zajímavé, to je, pokud se nepletu, to je velmi vyhlášená vinařská obec, také jsem tam byl, a ono uspět v takové tradiční nebo tradicionalistické obci.
1: S pirátským programem.
2: S pirátským programem, ono to zase nemusí být až tak úplně bezvýznamné. Ale popravdě řečeno mám pocit, že se trošku Piráti opájejí těmi posledními úspěchy, které ještě za své úspěchy vydávat můžou, což jsou tedy Prušánky a což jsou ti podporovaní kandidáti do Senátu, ale myslím si, že celkově v tuto chvíli pirátská strana nezažívá příliš silné období a patrně to bude vidět i v Praze nebo i v některých dalších městech, kde Piráti oslabí to, že se dokázali třeba i rozhádat se svým předsedou senátního klubu Václavem Láskou, proti kterému v současnosti vlastně velmi výrazně vystupují především na té pražské komunální úrovni, protože má také primátorské ambice. To jsou jenom ukázky toho, že prostě některé politické souboje úplně Piráti asi nezvládají tak, jak by je zvládat měli, ale vzhledem k tomu, že je to strana, která se průběžně obměňuje, která má pořád spoustu nových členů, takže to je strana, která může mít klidně zase za půl roku, za rok trošku jinou tvář a trošku větší dynamiku, takže zdaleka bych je nepohřbíval, ale myslím si, že tady tyto volby z hlediska Pirátů žádná velká výhra nebudou.
1: Říká Lukáš Jelínek, poslechněme si zase průběžné výsledky voleb. Slovo má Eliška Zábrocká.
14: Zatímco v Miskovicích na Kutnohorsku měli sečteno už 28 minut po uzavření volebních místností, ve velkých městech rozhodnuto ještě teď po zhruba 5 hodinách sčítání není. Třeba v Praze ještě není sečteno ani 10% hlasů, před malou chvílí tam ale vedení převzalo hnutí STAN, těsně poráží ODS společně s TOP 09. Kde už je rozhodnuto, to jsou některé senátní obvody, část voličů totiž vybírala i zástupce v horní komoře. Staronovým senátorem bude za Rychnovsko Jan Grulich z TOP 09, za Strakonicko Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko a za Trutnovsko Jan Sobotka z hnutí STAN. Do horní komory se zřejmě dostane už v prvním kole i šéf lidovců Jan Grulich. Kde budou lidé naopak volit i příští týden, to je třeba obvod Přerov, kde do druhého kola půjde pravděpodobně Petr Vrána z hnutí ANO a pak taky kandidát ODS Jakub Navařík. Velmi těsné je hlasování v senátních volbách třeba v Hradci Králové, kde zatím s 23% vede Martin Dvořák z hnutí STAN, nebo v Plzni městě, kde se ve vedení střídá se 30% Karel Řehka, kterého nominovali starostové, a Lucie Kantorová z ANO. To napínavé sčítání můžete sledovat třeba taky na zpravodajském serveru i rozhlas, anebo dál poslouchejte naše speciální vysílání.
7: Volby 2026, komunální a senátní.
1: Eliška Zábrocká už mluvila o té vyrovnané situaci, která se týká tedy hradeckého obvodu číslo 45, kde proti sobě stojí teď Martin Dvořák z hnutí STAN, který má 23% hlasů, a proti němu kandidátka ODS Zuzana Cerelová Petrofová, ta má 21,6, takže tam je to opravdu o 1% bod a sečteno je 74% hlasů. Ilustrativně, jak bude podle vás, Lukáš Jelínku, teď vypadat podpora jednoho každého kandidáta třeba tady na Hradecku před tím druhým kolem senátních voleb? Jsou to bývalé vládní strany, nyní tedy odsouzené do opoziční role?
2: No, budou to samozřejmě dostihy v přesvědčování těch kandidátů, kteří propadli, aby dali zrovna jim svůj hlas. Ale v Hradci Králové to není žádné velké překvapení, protože to je město, kde jednak sice je ten středopravicový tábor tradičně silný, ale jsou tam pravidelně tam vyrůstají různé nezávislé silné osobnosti, ať už do senátních voleb nebo do komunální politiky. Často tam sledujeme i takovou tu jistou hašteřivost těch právě těch středopravicových stran, které mají pocit, že jsou natolik silné, že se můžou dovolit dovolit vyhraňovat vůči těm ostatním. Z tohoto úhlu pohledu si myslím, že asi bude mít možná trochu výhodnější pozici pan Dvořák v Hradci Králové, ale zase na druhou stranu, když jsem se díval, jak průběžně se ty výsledky v tom městě střídaly a vůbec jsem nebyl schopný jakékoliv jméno typovat, tak tam bych ještě skutečně počkal až do toho druhého kola, ale jsou i jiné případy, třeba v Brně, kde se v současnosti rýsuje v druhém kole souboj dvou senátorů, pana Papouška a pana Zitrbarda. Dá, pokud jeho jméno příliš nekomolím, který přesídlil do Brna.
9: První za ODS.
2: A druhý za hnutí STAN a přesídlil tam z Vyškova. To znamená, že v tuto chvíli dva stávající senátoři usilují o jeden brněnský mandát. Tam to podle mě bude také docela zajímavé nahánění těch podporovatelů. Takže z tohoto hlediska mám pocit, že to druhé kolo senátních voleb letos bude možná ještě atraktivnější než v minulosti.
9: Bude součástí toho boje ve druhém kole souboj o to, kdo bude lídr opozice?
2: No, nebylo by to zrovna nejchytřejší z těch politických stran, kdyby to takto pojímali, protože a mám pocit, že třeba Vít Rakušan, šéf Starostů a nezávislých, tady toto téma odkládá až někam za ty senátní a komunální volby. Ono samozřejmě je to velmi obtížné, protože ten součástí toho souboje bude také pochopitelně předsednictví senátu, kde se senátoři vždycky dokážou sice nějak domluvit, ale každý senátorský klub má svoje ambice, pokud se ukáže, že tady máme silný klub ODS, silný klub Starostů, dokážou si víc stříc, dokážou se nějak dohodnout. Ono se to potom to soupeření může posunout i do těch dalších měsíců před krajské nebo potom dokonce i před sněmovní volby, takže já si myslím, že ten spor o to, kdo bude lídrem opozice, asi tady tyto konkrétní volby nerozhodnou.
9: Když tady zaznívaly ty pochvaly směrem ke kampani šéfa Lidovců Jana Grolicha, který tedy se stal senátorem hned v prvním kole, do jaké míry on může promluvit právě do toho souboje, kdo bude lídrem opozice?
2: No, protože Lidovci jako strana asi sotva dotáhnou ODS nebo dokonce Starosty v těch preferencích, tak já si myslím, že on bude cený především jako součást týmu. Teda mohl by být, protože já teďka už tady hovořím o tom, že snad tady bude vytvářena nějaká opoziční koalice. O tom samozřejmě nevím, ale pokud by byla utvořena podobně jako před těmi předposledními sněmovními volbami, kdy jsme viděli na billboardech vedle sebe předsedy ODS, KDU, ČSL i TOP 09, tak v takovéto podobě sestavě by mohl být Jan Grolich prostě velmi, velmi nadějným želízkem v ohni, protože ale opět jsme zase někde hodně vepředu, protože pokud by byl lídrem ODS v té době Martin Kupka, dokázal by ho asi Jan Grolich svým vystupováním zastínit, ale co my víme, co bude za dva nebo dokonce tři roky.
9: A co my víme vlastně, co to znamená být lídrem opozice, protože podle některých je ta pozice obsazená, to je přece prezident republiky Petr Pavel. Je
15: na druhém místě Andrej Babiš.
9: Na druhém místě Andrej Babiš. Je to složité na orientaci, doba je dynamická. Když bych se ještě jednou otázkou Lukáši Jelínku zastavil u té podpory, která se uděluje pod prvním kole senátních voleb, jaký to má? Má to nějaký faktický smysl, když tedy prohravší kandidát ze třetího, čtvrtého místa řekne, že podporuje kandidáta XY? Vezmou to ti voliči jako tedy ten balík těch hlasů a takhle mu to tam dají?
2: Při množství těch kandidátů a při té nízké voličské účasti to tak silný nebo tak výrazný význam nemá. Ale zase na druhou stranu máme politické strany, které mají pevnější voličská jádra, strany, které mají ta jádra vlažnější, tak ty s tím pevným voličským jádrem by možná asi dokázali přesvědčit při nejmenším část svých voličů, aby někoho konkrétního šli podpořit, nejspíš na to budou spoléhat. Konec konců tady tyto senátní volby jsou hodně soubojem toho vládního a opozičního tábora. My už jsme tady slyšeli od těch koaličních politiků často to, že chtějí, aby uspěli jako jeden celek, ať už v senátních, nebo pokud to jde v komunálních volbách. Opozice si počíná velmi podobně tentokrát, takže pokud bychom v minulosti mohli hovořit o senátních volbách jako o nějakém takovém rozsypaném zrní, každý od někud, tak v tuto chvíli už jsou ty volby mnohem koncentrovanější, i ty zájmy těch politických stran jsou koncentrovanější. No a v takové situaci se může stát, že budou voliči poslouchat některé z těch stranických lídrů, kterým hodně věří, ale spoléhat jenom na toto, to by bylo hodně málo.
9: A ilustrativně strany s tím pevným voličským jádrem jsou momentálně které?
2: No dneska má vlastně velmi pevné voličské jádro hnutí. Ano, je to samozřejmě SPD. Svým způsobem by to mohly být i motoristé, když těm se sice ti voliči průběžně střídají, zdá se, ale zase na druhou stranu těch, nebo ta skupina lidí, nebo to množství těch lidí, kteří jsou připraveni volit motoristy, nebo je jejich retorika i v té celostátní politice nějak zaujala, tak podle mě asi také dokážou být v tuto chvíli loajální svým stranickým lídrům, aby potom netrhali partu a aby ta vládní koalice dokázala držet, co se dá i na té komunální nebo senátní úrovni, ale to skutečně při té voličské účasti v senátních volbách ve druhém kole má roli spíš menší než větší, ale v okamžiku, když jde o každý hlas, tak to může něco také znamenat.
1: Dalším hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl politolog Lukáš Jelínek. Děkujeme za to a hezký večer.
2: Hezký večer, nashledanou.
1: Radiožurnál a Český rozhlas Plus a za chvíli zprávy. Zprávy a Jana Gulda.
4: Malé obce už mají jasno o novém vedení a známe i jména některých nových senátorů. Fotbalisti Bohemians hostí v Šancelize Baník Ostrava. Na Pražském okruhu v tunelech v obou směrech čekejte omezení. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Většina malých obcí už zná vítěze komunálních voleb a někde už je jasno také o senátorech. Na Vyškovsku se jim stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. V prvním kole voleb porazil kandidáty hnutí ANO a Přísahy. Ukazuje to prognóza České tiskové kanceláře a detaily přidá reportérka Anna Millerová.
15: O senátorovi už je po prvním kole jasno i v obvodu Trutnov. Mandát tam podle prognózy obhájil Jan Sobotka ze STAN. Porazil lékařku Zuzanu Chovancovou z hnutí ANO. V prvním kole podle propočtu zvítězili ještě další dva senátoři. Jde o Jana Grulicha z TOP 09, který obhájil mandát na Rychnovsku, a Tomáše Fialu z hnutí Naše Česko, kterého si znovu zvolili lidé na Strakonicku. Sčítání hlasů můžete průběžně sledovat taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Ve Vsetíně se rýsuje změna ve vedení radnice. Po sečtení 3/4 volebních okrsků výrazně vede Sdružení nezávislých kandidátů VS21, které se o hlasy voličů uchází poprvé. Dosavadní starosta Jiří Čunek z KDU-ČSL výrazně ztrácí. A podrobnosti má reportérka Michaela Kočendová.
16: Sdružení nezávislých kandidátů VS21, v jehož čele je ředitel místního gymnázia Martin Metelka, zatím získává přes 40% hlasů. Kandidátka Vsetín srdcem a rozumem, za kterou kandiduje dosavadní starosta Jiří Čunek, má přibližně 16%. Třetí je hnutí ANO s necelými 13%. Sečtených je zatím 80% okrsků a volební účast je přes 42%. Ze Vsetína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
4: V některých městech je letos sčítání volebních výsledků pomalejší. Například v Jihlavě, kde tentokrát míň okrsků a v urnách tak končí víc obálek. A situaci tam sleduje reportér Milan Soldán.
17: Těch okrsků ubylo opravdu výrazně, zatímco v minulých komunálních volbách jich bylo 58, tentokrát je to jenom 35. Město to zdůvodňuje finanční úsporou a také možností zajistit bezbariérové volební místnosti. Aktuálně zbývá sečíst ještě 8 okrsků a průběžně vede koalice ODS, lidovců a TOP 09, která má 37,5%, zatímco druhé ANO ztrácí asi 15% bodů. Z Jihlavy Milan Soldán, Radiožurnál.
4: Policisti prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl taky modrý batoh s obrázky planet. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158. Už za hodinu začne 14. řada taneční soutěže Stardance. Na obrazovky České televize se vrací po dvou letech. Přípravy na začátek prvního přímého přenosu sleduje na pražském výstavišti redaktorka Tereza Cedidlová.
18: Na tanečním parketu postaveném v křižíkových pavilonech pomalu končí poslední zkoušky světel a hudby. Většina soutěžících teď sedí oblečená v županech v maskérně, kde se o ně starají vizážisté. Dnes večer diváci tady v sále i na obrazovkách České televize uvidí 9 párů, složených ze známých osobností a jejich tanečních partnerů a partnerek. Představí se třeba zpěvák Vojtěch Dyk nebo tenista Radek Štěpánek. Původně mělo ale soutěžit o jednu dvojici více. Herečka Petra Nesvačilová dnes na poslední chvíli kvůli zranění kotníku odstoupila. Celou Stardance bude i letos provázet Tereza Kostková a Marek Eben, kteří už dříve oznámili, že tato řada bude pro ně v roli moderátorů poslední. Z pražského výstaviště Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians hrají v 10. kole šance ligy s Baníkem Ostrava. Podrobnosti přidá z Vršovic reportér Kristian Šveda.
6: 48. minuta, Baník Ostrava prohrává na stadionu Bohemians 0-1 od 26. minuty, kdy skoroval domácí kapitán Aleš Čermák. Takže Bohemians vedou, přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Prahy Kristian Šveda, Radiožurnál.
19: Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0, Jablonec zvítězil na hřišti Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno vyhrál v Hradci Králové 4-2. Sprint při velké ceně Singapuru vozů Formule 1 vyhrál nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. V úvodu krátkého závodu havaroval z prvního místa Brit George Russell a jeho týmový kolega z Mercedesu Ital Kimi Antonelli duel čtvrtý. Tím navýšil vedení v poháru jezdců na 89 bodů. Následnou kvalifikaci na zítřejší hlavní závod vyhrál Verstappen před dvěma Ferrari, Monačana Leclerca a Brita Hamiltona.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Nýřan. Na Pražském okruhu pokračuje údržba v obou tunelech, jede se v každém směru jedním pruhem, provoz je teď slabý, zdržíte se jen krátce. Na D5 z Rozvadova do Prahy za uzavřeným sjezdem na Nýřany máme hlášenou nehodu a překážky na vozovce, zpomaluje se na 93. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Mělník na 14. kilometru stojí porouchané auto, je v odstavném pruhu. Na silnici 60, na silnici 27 za Železnou Rudou směrem do Plzně vyšetřují nehodu, čekejte omezený průjezd, je to tam bez kolony. A v Praze v Ostrovského ulici se u autobusového nádraží na Knížecí srazila dvě auta, průjezd křižovatkou je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Dál posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý večer, v těch následujících minutách volebního studia budeme mluvit například s Karlem Havlíčkem z Hnutí ANO, ale taky s Janem Sobotkou z Trutnova, který v prvním kole se stal senátorem, a k tomu tady bude s námi taky komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, s ním si začneme povídat jako s prvním.
7: Volby 2026, volební speciál.
1: Petře Hartmane, tak tě vítám po druhé tady ve studiu.
9: Mezitím se setmělo, co jsme se neviděli.
20: Takže dobrý podvečer.
1: Mezitím se setmělo, co jste se neviděli, to zní až tak existenciálně. Ale kdybychom se vrátili k tomu, proč jsme tady, a to jsou volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Co je tam pro tebe takové největší překvapení? Co se událo od té doby, co jsme se neviděli?
20: Já si myslím, že pro mě, když se podívám na komunální volby, samozřejmě velká města ještě nejsou úplně sečtena, tak tam největší překvapení je porážka Hnutí ANO v Ústí nad Labem a také v Lovosicích, protože tam jsou dva velké chemické závody spadající do koncernu Agrofert, kde ta pozice Hnutí ANO a Andreje Babiše byla poměrně silná a tam nevyhrál, naopak utrpěli velký debakl, alespoň podle těch prognóz v Ústí nad Labem, což samozřejmě ještě neznamená, že když někde prohrajete v komunálních volbách, že nakonec nemusíte vládnout nad tím městem, protože skutečně daleko důležitější pak ještě bude, zvlášť tam, kde ty výsledky nejsou úplně jednoznačné, kde někdo nedominuje, tak bude hodně záležet na tom vyjednávání po volbách. Tak z pohledu toho komunálního jsou to tyto věci a z pohledu voleb do Senátu, tak tam jsem nejvíc čekal na to, jakým způsobem se podaří Janu Grolichovi odrazit ten nápor vedení hnutí ANO, které dělalo maximum pro to, aby ta kandidátka byla úspěšná, když už aspoň nevyhraje, tak aby prohrála co nejméně a nejlépe až v tom druhém kole. A to se také nepodařilo. Takže uvidíme ještě, jak se bude dařit v druhém kole v České Lípě, kde je současná poslankyně a starostka České Lípy proti Martinu Putovi, kde také hnutí ANO má velký zájem na tom, aby tam uspělo, aby Martina Putu porazilo, tak tam se o tom rozhodne až ve druhém kole. Takže jsou takové zajímavé momenty a pak si myslím, že tam je ještě jeden zajímavý moment, který příliš nepotěší ministra životního prostředí pana Červeného, protože v Senátu podle mě už je prakticky jisté, že tam bude Grulich i Grolich.
1: Říká Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. A my jsme teď ve spojení s místopředsedou hnutí ANO, Karlem Havlíčkem. Dobrý večer.
0: Dobrý večer z volebního štábu ANO z Chodova.
1: Vy jste říkal, že očekáváte, že hnutí ANO v Senátu posílí. Stále platí, že je možný postup asi 15 kandidátů do druhého kola?
0: Vypadá to tak, že kolem té 15 by mohlo postoupit, ono to stále ještě drobně mění, někdy 15, někdy 16, někdy 14, takže uvidíme. Pokud by to bylo kolem toho čísla 15, tak my bychom samozřejmě byli spokojeni, nicméně jsme při zemi, víme, že Senát v tomhletom zase rozhoduje ve druhém kole, uvidíme, kdo tam vlastně potom postoupí společně s našimi kandidáty a kdo zase vypadnou.
1: Ono se dá říct, že vaše případná interpretace toho úspěchu je v téhle podobě docela snadná, protože hnutí ANO obhajuje jednoho senátora.
0: Ano, ale pro nás není úspěch, pokud obhájíme jednoho senátora, to zase v tomhle tom jsme ambicioznější, jsme nejsilnějším politickým uskupením za posledních 10 let, máme vládu, máme trvalé preference mezi 30-35%, tak samozřejmě chceme posílit více. Na druhou stranu jsme zase při zemi, to znamená, nemůžeme očekávat, že budeme mít dvouciferný výsledek v Senátu, ale samozřejmě budeme vděční za každého senátora, který se dostane z toho druhého kola do Senátu.
21: Tak jak trávíte dnešní odpoledne ve volebním štábu hnutí ANO, debatujete už mezi sebou o strategii pro druhé kolo voleb? Máte už jasno, které ty volební obvody pro vás budou nejdůležitější, kam napřete největší pozornost?
0: Ještě nejsme tak daleko, protože zatím dáváme dohromady výsledky nejenom tady senátních, ale i komunálních voleb. Samozřejmě musíme se soustředit i na vyjednávání v rámci komunálu, protože ta určitě některá začnou ještě dnes v noci, budou pokračovat zítra, takže zatím teď nemáme nějakou jasnou strategii, co je zřejmé, myslím tím do Senátu, co je zřejmé, že podpoříme naše kandidáty ve druhém kole a teď si jenom musíme říct, kdo a jakým způsobem a kde.
21: Ještě se zeptám na komunální volby. Náš komentátor Petr Hartmann to připomínal před chvílí, výsledky z Ústí nad Labem. Tam je sečteno necelých 90% okrsků. Hnutí ANO má necelých 16%. Co říkáte tomuhle výsledku?
0: Tak vždycky máme město, kde se to podaří více, kde se to podaří méně. Zase posilujeme v Plzni zásadním způsobem. To jsem čekal, třeba se zeptáte. Naprosto klíčové město pro nás. Tam tedy jdeme hodně nahoru v Opavě a tak dále, v Pardubicích. A máte pravdu, v Ústí, tam to zase je slabší, ale tam já se domnívám, že to je tím, že tam proti nám se postavilo, ale teď mě chytejte za slovo, já tuším nějaká 5, 6, 7 sestava, která dala dohromady kandidátku, ale nejsem si jistý, kolik jich tam postavilo proti nám, takže to se v tom nepochybně projevilo.
21: Každopádně je to jedno Ústí a v tuto chvíli má přes 50% hlasů, takže to vypadá,
0: že... To je to, o čem mluvím.
21: Přesně, to jenom doplňuji pro naše posluchače.
0: Ano. Pokud vždycky někdo postaví anti něco, tak samozřejmě zvyšuje se šance na jeho úspěch, ale to jsme viděli, jak to kdysi dopadlo v krajských obách, v Karlových Varech, tam aby tenkrát porazili ANO, tak dali dohromady dokonce 11 subjektů, dopadlo to naprostým fiaskem. Konečně i pěti koalice nedopadla dobře, takže je třeba taky dávat dohromady ty koalice tak, aby měli k sobě programově trošku blízko ideologicky, produktově a tak dále. Ale reflektujeme to samozřejmě, i anti může někdy zvítězit.
1: Pane místopředsedo, vy osobně pojedete třeba podpořit některého z kandidátů hnutí ANO nebo za hnutí ANO pro druhé kolo senátních voleb?
0: Já bohužel nikoliv, protože zítra večer mám povinnosti, odlétám do Indie, kde mám v příštím týdnu asi 6 nebo 7 členů indické vlády, nesmírně významná důležitá setkání, je to vůbec největší výprava spolu s podnikateli asi 50-60 do Indie za posledních mnoho a mnoho let. Vracím se tady samozřejmě ve čtvrtek v noci, tak abych tady byl na druhé kolo, ale těch následujících 4-5 dnů budu v Indii. Ono obecně samozřejmě pro nás je to dneska trošku komplikovanější, když jsme ve vládě, tak máme obrovské množství vládních povinností a jsou věci, které se plánují dopředu. Nicméně tady jsem to alespoň posunul tak, abych samozřejmě odvolil první kolo a vrátil se do toho druhého kola. Navíc je s němou na příštím týdnu.
21: Kdybychom to celé, ten náš rozhovor a ten pohled na prozatímní výsledky dnešních voleb měli shrnout, plyne z toho něco pro vládu, pro vedení hnutí ANO?
0: Pro vládu z toho nevyplývá nic úplně zásadního. Vláda si udržuje stabilní preference, zejména tady hnutí ANO, to sledujeme asi mezi 30 až 35%. Jsem přesvědčen, že lidé vidí a že to konečně i v těchto volbách dali najevo, že jsme pro ně stabilním hráčem, suverénně číslem jedna v České republice, které nejenom pracuje, ale skládá určitě plní sliby. A konečně je to vidět i na tom prvním kole do toho Senátu. I když samozřejmě Senát není naší doménou, nikdy nebyl, tak je vidět, že už i před těmi dvěmi lety a i nyní tam bude mít velké množství kandidátů v tom druhém kole. A co se týká komunálních voleb, je šance, pokud samozřejmě odečteme všechny ty nezávislé spolky a tak dále, že přes hnutí nebo strany budeme opět první s určitým náskokem. Ale jsme při zemi a určitě si vyhodnotíme okamžitě všechna města, městečka, regiony nebo senátní obvody, kde se nám nedařilo, a budeme samozřejmě z toho vyvozovat závěry. To znamená, my rozhodně v tuto chvíli neoslavujeme, bereme to jako další krok k upevnění pozice ANO, ale budeme vyvozovat závěry z toho, co se nepodařilo.
1: Pane ministře, panu místopředsedo, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
0: Já moc krát děkuji a přeji všem klidný večer.
1: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se opět obracíme a vracíme se do Prahy, kde sčítání hlasů sleduje reportér Petr Kastner.
3: Hezký večer. Já sleduji průběžné výsledky ve volebním štábu Prahy sobě. Teď je v Praze sečteno přes 12%. Praha sobě je zatím na třetím místě s průběžným ziskem necelých 17%. Její lídr Adam Scheinherr sem do štábu dorazil zhruba ve 3/4 na 4 a zopakoval, že po volbách už nechce být v opozici. Za dobrý výsledek by považoval 20%. Jako možné koaliční partnery vidí Piráty, Hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Řekl taky, že později večer, zhruba mezi 21. a 22. hodinou, si s ostatními lídry zavolá. Zítra ale Scheinherr očekává koaliční vyjednávání. To, že by se případně s některými lídry sešel ještě v noci, nevyloučil. Dodám informaci, že po minulých komunálních volbách v Praze sestavování koalice trvalo skoro 5 měsíců. Tehdy Praha sobě získala 14,7% a 11 křesel v 65 členém zastupitelstvu hlavního města. Sčítání hlasů v Brně sleduje ve volebním štábu dosud vládnoucí ODS a TOP 09 reportér Tomáš Kremr.
5: A v tomto volebním štábu, který je už tradičně v jedné z brněnských restaurací, to zrovna nevypadá na velké oslavě. Zaslechl jsem tu občas i mírně řečeno kyselé komentáře, protože občanští demokraté, kteří tady 8 let vládnou, jsou zatím při sečtení víc než 22% hlasů na třetím místě. Mají jich skoro 18%, oficiálně to ale zatím nějak nekomentují. Druhé je dnes opoziční hnutí ANO se skoro 20% a vítězí koaliční Lidovci a Starostové téměř 25%. A pokud si tento náskup udrží, tak to bude poprvé, co v Brně Lidovci vyhrají volby. Dosavadní výsledek voleb v Brně zároveň taky ukazuje, že se do zastupitelstva dostanou i nyní opoziční Zelení, Piráti a nové hnutí Zalužánky. Naopak opoziční hnutí SPD zatím propadá. No a lidé v části Brna taky volí nebo volili do Senátu. Sečtených je v tuto chvíli 14% hlasů a s víc než 40% zatím vede senátor a kandidát za ODS i další strany Zdeněk Papoušek a druhý je s 23% senátor Zavíškov, ovšem tentokrát kandidující v Brně Karel Peter Bart z Hnutí STAN. Na třetím místě je potom 27% kandidát Hnutí ANO a to je Jaroslav Štěrba. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.
1: Děkujeme reportérům, kteří vstoupili do speciálního vysílání do volebního studia Radiožurnálu a Plusu. Zase po čase poprosíme Elišku Zábrockou o průběžné výsledky.
10: Malé obce a některé senátní obvody, to jsou místa, kde už sečtené hlasy jsou a je tam rozhodnuto, naopak větší města ještě nějakou dobu sčítat budou. Třeba v Praze známe výsledky ze zhruba 13% volebních místností, těsně vede zatím hnutí STAN, poráží ODS a TOP 09. V Brně zase vedou lidovci společně se starosty a to před hnutím ANO. To naopak vede třeba v Ostravě, má tam 27% hlasů, skoro 30% hlasů má pak v Českých Budějovicích hnutí Naše Česko a vede tedy tam. Jsou to stále ale ještě průběžné výsledky, konečné můžou být ale některé výsledky senátních voleb, a to i přesto, že lidé volili teprve v prvním kole. V horní komoře znovu usedne Jan Grulich z TOP 09 z obvodu Rychnov nad Kněžnou, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko za Strakonicko, za Trutnovsko Jan Sobotka z hnutí STAN a nově za obvod Vyškov předseda lidovců Jan Grulich. Možná se k ním ještě někdo přidá, sečteno je 70% hlasů, ale víme, že v dalších víc než 20 obvodech by měli jít lidé k volbám i příští týden a vybírat tedy senátory ve druhém kole.
11: Volby 2026, komunální a senátní.
21: A ve speciálním volebním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď vítáme dalšího vítěze dnešních voleb, znovu zvoleného senátora z hnutí Starostové a nezávislí Jana Sobotku. Dobrý den.
22: Dobrý den, dobrý večer všem.
21: Sice ještě není sečteno ve volebním obvodě Trutnov, je tam sečteno 88% hlasů, ale vy máte aktuálně 58%, to znamená, že matematicky už můžeme říci, že jste obhájil křeslo senátora. Máte radost?
22: Určitě, určitě. Mě spadl kámen ze srdce a mám obrovskou radost, protože vyhrát v prvním kole, o tom se mi nesnilo a bylo to sice trošku mé přání, ale do posledka jsem si říkal, že to bude těžké.
21: Jak se vám to podařilo? Co rozhodlo?
22: Já nevím, já vlastně nevěřím na nějaké zbrklé a na poslední chvíli volební a předvolební kampaně a na populismus. Já vlastně celou dobu pracuji tady na městě Vrchlabí a pro region v rámci třeba i svazku města obcí Krkonoše a Krkonoš. A takže si myslím, že to je snad ta práce, která je za mnou, protože si myslím, že výsledky jsou vidět. A na druhou stranu v Senátu, já jsem teďka měl možnost jaksi aktivně vystupovat i proti volbě ředitele Národního parku, protože ta volba byla zmanipulována.

0: těch měsících to může být jiné?
1: Určitě to tak je. Samozřejmě, že když se věnujete pomalu celý život stavebnímu zákonu, jak to říct, a pak zjistíte, že vlastně ani v poslanecké sněmovně, ani v senátu nikdo nereaguje na ty připomínky, které to tam jsou a prostě to buldozerem přehlasují, tak vás to frustruje. Na druhou stranu ten senát má jako mnoho dalších rolí a třeba v rámci jednání výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, prostě my se věnujeme bezpečnosti České republiky a vůbec jako té situaci bezpečnostní vlastně každých 14 dní velmi intenzivně a jsou tam prostě další role, které ten senát má, takže ta frustrace při projednávání zákonu je, ale můžete to nahradit i jinými způsoby, jinými jednáními, jinými styky a vlastně i vlastně v rámci teda toho výboru i třeba zahraničními kontakty.
2: Ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl s námi senátor Jan Sobotka, bezpartijní za hnutí STAN. Děkujeme, hezký večer.
1: Děkuju, hezký večer všem, nashledanou.
2: A ve vysílání teď vítáme ministra zahraničí Petra Macinku, předsedu strany Motoristé sobě. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Můžeme, pane ministře, začít v Černoučku? Jaké to tam bylo?
3: V Černoučku? No. Tak já jsem v Černoučku nikdy v životě předtím nebyl, ale zrovna úplnou náhodou jsem se tam objevil, protože jsem byl podpořit náš volební stánek v nedaleké Roudnici a to je asi 6 nebo 7 kilometrů, takže potom při přejezdu jsem si říkal, to je tady tak blízko, slavná vesnice, musím se tam zastavit, abych se aspoň podíval, jak to vypadá. Myslím, že to je, musím říct, že to je velice hezká a mimořádně klidná obec.
2: A poslyšte, to už jste věděl, že se Petr Pavel, prezident republiky, vrací na volby, nebo jste to ještě nevěděl?
3: Já osobně jsem to nevěděl, ale říkám, ono to je úplně jedno. To nebyla žádná plánovaná akce, spíš to bylo opravdu spontánní záležitost, kdy jsem prostě přejížděl okolo a v té Roudnici jsem na stánku potkal právě kandidáta, který kandidoval ve volbách v Černoučku na jedné z těch kandidátek za motoristy nebo člen motoristů. Martin Král, to je vlastně v shodou okolností náš úplně první historicky komunální zastupitel za motoristy, který se stal, protože Černouček, jak je malá obec, tak tam ty výsledky byly sečteny velmi rychle a proto se ukázal ten výsledek hned, takže to bylo takové možná taková hra osudu, že první náš komunální zastupitel v historii motoristů vzešel právě tady z této obce.
2: Poté, co se tam náhodou zastavil předseda strany a ministr zahraničí.
3: To si myslím, že s tím opravdu nemělo žádnou souvislost.
2: Já říkám, protože poté, co jste se tam náhodou zastavil, to není nic jako v tom je ten osud. Pojďme se podívat ještě na další místa, ať nejsme pořád v Černoučku. V Ostravě kandiduje Matěj Gregor, jaké tam má šance?
3: Já myslím, že v Ostravě zřejmě vypadá to podle těch průběžných výsledků, tak v Ostravě motoristé z těch tří velkých měst uděláme výsledek slušný, který bude určitě stát za to oslavit, takže já bych zatím nechci předbíhat. Vedle toho, že bych chtěl tedy poděkovat na prvním místě všem voličům, kteří vůbec k těm volbám přišli, to je určitě důležité, tak věřím tomu, že asi budu moc pogratulovat našemu ostravskému lídrovi Matěji Gregorovi k tomu, že se mu tam podaří udělat pěkný výsledek.
0: Samozřejmě výsledky v Praze ještě neznáme, v tuto chvíli je sečteno 14%, na druhé straně v tuto chvíli to pro vás nevypadá příliš optimisticky, necelá 3% hlasů. Co tomuhle říkáte?
3: Tak samozřejmě, že mě to netěší. Prostě jasně se ukazuje, že v té Praze to pro nás není jednoduché a budeme se to ještě muset naučit. Já když jsem se teď díval na ty průběžné výsledky v Praze, tak opravdu to vypadá, že ty strany, které se vymezují vůči vládě a vůči vládním stranám, tak v Praze získávají něco okolo 70%. To znamená, to definuje tu Prahu a proto je vidět, že my to prostě v Praze máme těžké, musíme se to naučit a beru to vážně. Samozřejmě, že mě to netěší, o to víc mě teda těší potom ten zatím průběžný výsledek Matěje Gregora v Ostravě.
2: Petr Macinka, ministr zahraničí a předseda strany Motoristé sobě, byl dalším hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za vaše odpovědi, pane ministře, a přejeme hezký večer. Naschledanou.
3: Hezký večer.

0: vámi posluchačům.
1: I tento rozhovor poslouchal komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Jsi ani neudělal poznámku?
2: Já si to pamatuju.
1: Tak co jsi tomu říkal?
2: No, tak je logické, že motoristé sobě jsou, dá se říci, mladou stranou, takže nemají ten přesah do těch regionů, že nemají tolik členů, aby mohli stavět kandidátky, tak se soustředili na velká města. Zdá se podle těch dosavadních průběžných výsledků, že skutečně nebudou mít zastupitele pouze v Černoučku, ale že velmi pravděpodobně budou mít zastupitele v třetím největším městě v republice, v Ostravě, a to mohou oprávněně považovat za úspěch, a myslím si, že takovýchto úspěchů už víc nebude, že skutečně v Praze by to byl spíše možná zázrak, kdyby se přes těch 5% přehoupli, ale je skutečně sečteno velmi málo, takže se to teoreticky může stát, ale tu Ostravu mohou oprávněně vydávat za svůj úspěch.
1: Tak málo stačí, Petře Hartmane?
2: No, tak musíte se spokojit s málem. Myslím si, že je to pořád lepší, než když by si pochvalovali, že mají pouze zastupitele v Černoučku. To by bylo skutečně velmi málo, a když budou mít aspoň zastupitele v Ostravě, a pak se samozřejmě také ukáže v tom povolebním vyjednávání, nakolik dokáží ten svůj zisk, který nebude nějak závratný, případně přetavit třeba v podíl na vedení města Ostravy a na nějaké zajímavé funkci, kde by se mohli dále profilovat.
1: Lídriní motoristů v Praze je Klára Sovová, která je spolumajitelkou, majitelkou Luční boudy a tuším, že Labské boudy ještě v Krkonoších. Je to dobrý tak ze strany motoristů přivést z hor dámu advokátku a postavit jí do čela kandidátky?
2: Tak oni úplně nepřivezli z hor, protože ona žije, pochází z Prahy a žije v Praze a působila tady a působí a je i velmi úspěšná, co se týče realit, alespoň tak o sobě mluvila v nějaké předvolební diskuzi, kdy hovořila o desítkách bytů, které vlastní v Praze a tak dále, takže ona není odtržena od dění v hlavním městě. Z těch informací, co mám, tak má samozřejmě kontakty na spoustu různých i vlivných lidí a tak dále, takže to není horálka, která omylem zavítala do Prahy, protože přijala, tak vede kandidátku motoristu, tak tomu rozhodně není, ale myslím si, že nebude natolik přesvědčivá, aby zkrátka získala na svoji stranu dostatek voličů, aby motoristé uspěli, a nepomůže tomu ani to, že se na kandidátku nechal zapsat třeba Petr Macinka, který tam také figuruje.
1: Myslím, že i Boris Šťastný je na kandidátce. Na volitelných místech?
2: Takhle z hlavy zas...
3: Podle těch výsledků to volitelná místa nebudou.
1: Nejsou.
2: Kdyby byly na druhém, třetím místě, tak asi by to volitelná místa nebyla.
1: Když se podíváme na ty průběžné výsledky, tak v obecních volbách vedla ze stran kandidujících samostatně i po sečtení hlasů ze 4/5 okrsků KDU-ČSL. Na druhém místě u těch samostatných figurovali Starostové a Nezávislí, následovali Občanští demokraté a také Hnutí ANO. Volební účast opět podle těch průběžných výsledků o něco klesla, zhruba na 48,2%, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. A když se podíváme na to, co říkal ten, o kterém jsme tady taky často mluvili, Martin Kuba, tak z pohledu Hnutí Naše Česko podle něj dopadly komunální a senátní volby tak, jak se očekávalo, což řekl dnes Martin Kuba novinářům. Za chvíli další zprávy. Je 19:30. Zprávy a Jana Gulda.
4: Většina obcí v Česku už zná své nové zastupitele. Komisařům zbývá se číst jen 20% hlasů. Statistici taky začali postupně zveřejňovat výsledky z velkých měst. A podrobně o nich teď redaktorka Anna Millerová.
5: V Praze je zatím sečtených asi 10% hlasů. Podle průběžných výsledků vede Hnutí STAN. Těsně za ním je koalice ODS a TOP 09. Na třetím místě se s odstupem drží Praha sobě. V Brně už mají komise sečtenou přibližně pětinu hlasů. Nejvíc jich zatím získává koalice lidovců a starostů, na druhém místě je Hnutí ANO. To z krajských měst zatím vítězí třeba v Ostravě. Na konečné výsledky si ale ve velkých městech ještě několik hodin počkáme. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře Deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konference Černínského paláce nesměl už v minulosti. Zaměstnanci rezortu zahraničí a sportu před těmito volbami nesměli mluvit ani s redaktory České televize. Macinka tak reagoval na to, že ho ČT kvůli volebním pravidlům nepozvala do debaty lídrů. K mexickému pobřeží se blíží hurikán Simon, který zesílil na 4. stupeň z 5. Americké národní středisko pro hurikány informovalo, že rychlost větru v bouři přesahuje 230 km za hodinu. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se připravili na silný vítr, déšť a výpadky proudu. Meteorologové varují před povodněmi a sesuvy půdy. A policie stále pátrá po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Policisti po něm pátrají v režimu dítě v ohrožení. Chlapcova fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Sport. Fotbalisti Mladé Boleslavy prohráli v 10. kole šance ligy na stadionu Plzně 0-3 a v neúplné tabulce zůstávají třetí. Jablonec se posunul na 4. místo výhrou 1-0 v Brně nad Zbrojovkou. Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2 a Bohemians hostí Baník Ostrava. Podrobnosti má Kristián Šveda.
0: 75. minuta, Bohemians slavili vedení 2-0, nicméně hlavní rozhodčí teď branku Almáši ho odvolal pro offside, takže se vracíme na to původní skóre. Bohemians Baník 1-0, vysíláme přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Nýřan a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zvolněte u sjezdu na Nýřany. Na 93. kilometru máme hlášenou nehodu, krátce tam zpomalíte. Na Pražském okruhu pokračuje víkendová údržba v obou tunelech. Jede se v každém směru jedním pruhem, teď plynule. Na silnici 35 z hranice do Valašského Meziříčí zpozorněte nedaleko kruhového objezdu u Lhoty nad Bečvou. U průmyslové zóny běhají dva psy. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic pomalu za odbočkou na Kamenný Újezd. V táhle zatáčce u Boršova srazilo auto zvěře, vybočuje se a zpomaluje. A na silnici 38 za Znojmem směrem do Rakouska pozorně za odbočkou na Vrbovec. Leží tam sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Dál posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý večer v 19 hodin 34 minut. Za chvíli ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus přivítáme dalšího hosta.
6: Volby 2026, volební speciál.
1: A tím hostem je Vít Rakušan, šéf hnutí STAN. Dobrý večer.
8: Hezký večer vám i posluchačům.
1: Postoupit do druhého kola, případně rovnou uspět v prvním kole, by mohlo všech 13 senátních kandidátů hnutí STAN, to jste řekl. Vyšlo vám to?
8: Já musím říct, že pokud by se tohle povedlo, ještě nemáme sečteno všude, tak je to nad očekávání. Moje ambice nebo respektive ta deklarovaná i veřejnosti byla, aby do druhého kola postoupil dvojciferný počet. Můj osobní odhad, a přiznávám se k tomu, byl 10. Tohle je samozřejmě naplnění těch možných ambicí na 100%. Tam nelze relativizovat to, že to samozřejmě úspěch je, ale znovu říkám, počkejme na to, až sečteme všechny hlasy.
1: Nicméně už si můžeme říct, volební kampaň máme za sebou. Volební místnosti se uzavřely. Nejsou to rozhodně vaše první volby v profesi politika. Jaké byly ty letošní senátní?
8: Byly intenzivní v tom, že jsme obhajovali 11 mandátů a ten fokus na nás a vůbec ta zodpovědnost za to, aby to, co jsme jako opoziční parlamentní strany řekli, že chceme zachovat tu demokratickou většinu, tak na nás ta tíha odpovědnosti ležela největší. Proto jsem si třeba vyjednávání o těch jednotlivých senátních obvodech vzal přímo sám pod sebe jako předsednickou zodpovědnost a mám samozřejmě teď dobrý pocit a nejenom z našich kandidátů, ale když se podívám na ostatní strany, ať už ODS nebo další, tak to jednoznačně vypadá, že to riziko, že by současná vláda mohla v Senátu dosáhnout třeba i ústavní většiny a potom by se určitě děly věci, takže tohle riziko se nám povedlo eliminovat. A to je první úspěch, který chci zdůraznit.
3: Samozřejmě u senátních voleb ve většině obvodů nás čeká ještě druhé kolo. Vypadá to, že v některých obvodech budou vaši kandidáti proti jiným opozičním kandidátům. Jak k těmhle soubojům přistoupíte?
8: Za prvé jsem radši, než kdyby tomu bylo jinak a byl někdo podezříván z toho, že jsme zavinili vítězství některé ze současných vládních stran. Tady naštěstí vypadá, že to, co se stalo v minulosti třeba v Kroměříži, nenastane. No, bude to potom čestný souboj, zatím vlastně ti naši kandidáti, kteří tam jsou, ať už je to pan doktor Citrbárt v Brně nebo pan Mitáček ve Zlíně, tak do toho půjdou spíš z toho druhého místa, pokusíme se oslovit co nejvíce voličů. Samozřejmě se budeme i těch ostatních kandidátů ptát, zda by nechtěli našeho kandidáta podpořit, ale rozhodně budeme odmítat jakékoliv možnosti podpory, to by nikoho z našich kandidátů nenapadlo od jakýchkoliv extremistických uskupení. Ale tak bude to takový čestný souboj s dobrým pocitem, že v tom obvodě Senát svého demokratického senátora prostě nestratí.
3: Hodně sledované jsou samozřejmě volby v Praze, které jsou de facto krajskými volbami. Je zatím sečteno málo hlasů, něco přes 16%, ale v tuto chvíli Starostové a nezávislí jsou na prvním místě. Pokud by to tak dopadlo hypoteticky, budou ti primární nebo ti první, s kým budete jednat o koalici, ti na dalších místech, tedy Spolu pro Prahu a Praha sobě?
8: Jsou to přirození partneři a my od začátku říkáme, že ta jednání povedeme s Piráty. Od začátku jsme odmítali jakékoliv výzvy, které třeba přicházely od Pirátů, abychom někoho z případné spolupráce vylučovali. My jsme jim jako Starostové odpovídali, pojďme raději společně vyloučit hnutí ANO, protože ta konstelace bude taková, abychom bez něj byli schopni v Praze vládnout a pojďme se pokusit o nějakou racionální dohodu. Za prvé říkám, za nás budou opravdu vyjednávat naši pražští politici. Neříkám, že nebude moje konzultace s předsedy daných stran, ale my jsme hnutí, kde dáváme velkou důvěru našim lokálním politikům.
3: Že do toho skáču, ta konzultace se dá čekat třeba ještě v průběhu noci na zítřek? Vás předsedů stran?
8: Nevylučoval bych to, tak my jsme vždycky, ať už to byl Petr Fiala nebo teď Martin Kupka, tak jsme vždycky ten telefon zvedli po všech typech voleb a konzultovali jsme spolu, jak vidíme výsledky a dívali jsme se na to, kde bychom třeba už v brzkém příštím týdnu mohli společně podpořit nějakého senátního kandidáta, kde by tohle dávalo smysl. Určitě tomu nebude jinak ani teď. Budeme vyčkávat, jak dopadneme. Já jenom za Starosty bych chtěl říci, nejenom Praha, kde jsme měli 8% a teď atakujeme vítězství a naším cílem bylo dostat se někam ke 20%, i tohle je splněno, ale jsou další zajímavá města. My jsme v Pardubicích neměli žádného zastupitele. Máme tam dvojciferný výsledek. V Budějovicích jsme neměli žádného zastupitele a jsme tam na jednom ze tří prvních míst. V Olomouci jsme na druhém místě a možná budeme usilovat i o ten primátorský řetěz a v Brně kandidujeme společně s lidovci a tam zatím vedeme. A nestratili jsme ani venkov, takže za mě zatím ta situace vypadá pozitivně.
1: Ještě, pane předsedo, kdybychom vám chtěli to jednání s vašimi politickými kolegy zjednodušit a vy jste se mohl teď zeptat šéfa lidovců Jana Grolicha na něco, co by to bylo?
8: No tak Jana Grolicha bych se teď v této chvíli zeptal na to, kdy se sejdeme, abychom se bavili o tom, jak budeme společně vyjednávat v Brně, protože to je naše společná koaliční kandidátka a tam nejenom, že bychom měli, tam dokonce musíme sdílet taktiku a mít samozřejmě jednotný postup.
1: Jan Grolich odpovídá, dobrý večer.
9: Dobrý večer, rád vás slyším a já samozřejmě za chvilku odjíždím do Brna a věřím, že budu už součástí teďka těch prvních jednání, jinak to samozřejmě nechám na kolezích a věřím tomu, že hlavně podle těch průběžných výsledků se podaří v Brně a doufám, že i v Praze poskladat koalice tak, aby v něm nebylo hnutí ANO.
1: A my ještě poděkujeme.
8: Tak vidíte, už jsme si nemuseli ani volat, máme na věc úplně stejný pohled a já gratuluju a zdravím pana kolegu Grolicha.
1: No a máte tady taky médium, které vám ten kontakt umožní, takže taky děkujeme za poděkování. Vít Rakušan, děkujeme za rozhovor.
8: Díky.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
8: Díky, hezký večer.
1: A vracíme se k čerstvě zvolenému senátorovi Janu Grolichovi. Tak jak to bude teď s vámi a s hejtmanstvím?
9: Tak já samozřejmě jsem už říkal dopředu, že počítám s tím, že vyzkouším ty funkce dělat vedle sebe. Zjišťoval jsem si to u kolegů, kteří vlastně v Senátu jsou, a je velké množství senátorů, kteří vedle toho mají nějaké civilní zaměstnání, a je taky dobré říct, že jsou tady hejtmani za hnutí ANO, kteří dokonce vedle toho dělají funkci poslance. Vyzkouším to, vyhodnotíme si to po nějakém čase, jestli to se takhle dá zvládat nebo ne.
1: A vy počítáte s kandidaturou ve sněmovních volbách za 3 roky?
9: To jsem také říkal dopředu, tady všichni už dopředu věděli, že budu senátorem, všichni počítají s tím, že za 3 roky se stanu i poslancem. Já jsem strašně rád, že mi takhle všichni fandí, ale musíme počkat, co ukáže ten čas, jaký se může stát, že
3: já do toho vstoupím a možná doplním Jana Pokorného, on nenaznačoval, že byste byl poslancem, on se ptal, jestli budete kandidovat, to je přece jenom jiná otázka, jak o tom uvažujete v tuto chvíli?
9: Já jsem to říkal dopředu, proto na mě to bylo jedno z témat, kvůli kterým na mě útočilo hnutí ANO, že jsem říkal dopředu, že pokud budu předsedou parlamentní strany, tak samozřejmě musím kandidovat ve sněmovních volbách, a ANO, může se stát, že pokud se stanu poslancem, tak bych byl senátorem na 3 roky, ale zároveň říkám, pokud má smysl být primátor na 4 roky, ministr na 4 roky, hejtman na 4 roky, tak si myslím, že má smysl být i senátorem na 3 roky.
3: V průběhu našeho speciálního volebního vysílání, tedy volebního vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus řada politologů, když hodnotila předvolební kampaň, tak oceňovala tu vaší, ten klip, tu písničku Má leckdo v hlavě, samozřejmě i vaše alter ego pana Kšiltovku. Máte už Kšiltovku ty senátore a bude pokračovat tenhle ten styl komunikace i v Senátu?
9: Tak Kšiltovku ty senátore už mám, to jsem dostal od týmu, takže si myslím, že brzy bude vidět na sociálních sítích, a já obecně říkám, že pokud já budu jako aktivní politice, tak se pana Kšiltovky nezbavím. On tu práci prostě bude dělat tak dlouho, dokud mě z té politiky nedostane.
3: V té kampani to vypadalo na sociálních sítích vlastně na velký souboj vás a představitelů hnutí ANO. Tohle také bude pokračovat?
9: Tak důležité je říct, že my jsme nenatočili ani jedno útočné video, ani jako jednu reakci jako první. My jsme vždycky reagovali na to, co udělal některý z představitelů hnutí ANO nebo jiných vládních stran, a ukázalo se, že přestože z toho udělali ten senátní obvod, na který byla upřena největší pozornost, sami mě označili o ten senátní obvod za pro ně nejdůležitější, tak za mě je skvělá vizitka to, že ten výsledek je takový, že hnutí ANO tam má poloviční výsledek než já osobně, nebo než je ten náš, a myslím si, že to krásně ukazuje to, že tou nějakou normální slušnou politikou a dobrou komunikací jsme schopni opravdu oslovit i voliče hnutí vládních stran. Ten rozdíl je tak markantní, že je zjevné, že mě volili i voliči vládních stran.
1: Jaká byla soupeřka Petra Absolonová?
9: Myslím si, že se toho zhostila relativně dobře, ale důležité je říct, že já jsem vůbec nekandidoval proti Petře Absolonové, já jsem kandidoval proti čelním představitelům hnutí ANO a jejich marketingu, který do dneška byl označován za ten nejlepší, ale ukázalo se, že totálně selhal, protože s těmi našimi reakcemi na ty jejich útoky, které my jsme řešili s nějakou lehkostí, nadhledem, s humorem, tak na to prostě ten jejich marketingový tým vůbec neumí reagovat a vůbec si s tím neumí poradit. A my samozřejmě počítáme s tím, že s tím budeme pracovat i do budoucna.
1: A kdybyste nás zkusil zavést, pokud chcete, tedy do zákulisí toho, jak jste připravovali ty reakce, tak si představíme tedy, že na sociálních sítích se objeví nějaké reelsko nebo nějaké video nebo něco, co je namířeno proti vám nebo co souvisí s vámi. Jak to vypadá? Vy jste ten, který udá dramaturgii toho protiklipu nebo toho protivystoupení? Nebo jak jste to měli?
9: Bylo to různě, my máme v týmu jako hodně kreativních lidí, nebo několik kreativních lidí, někdy ten scénář byl vyloženě můj nápad, někdy to byl nápad některého z kolegů, někdy jsme to korigovali, že třeba přišli s nápadem, který jsem si třeba řekl, že už je trochu moc, nebo že nezapadá do toho stylu komunikace, který jsme nastavili, takže byla to taková společná práce, ale některé scénáře nebo to pojetí té reakce bylo čistě na mě.
1: Děkujeme za rozhovor. nově zvolený senátor, předseda Lidovců Jan Grolich. Mějte se hezky.
9: Já děkuji za rozhovor a hlavně děkuji všem posluchačům za tu velkou podporu, kterou mi dali.
1: Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, volební studio. Posloucháte Petra Hartmana, který zareaguje na to, co říkal Jan Grolich.
2: Tak to, že se mu daří, tak je zřejmé z výsledku těch senátních voleb, takže už z hlediska Jana Grolicha a také KDU ČSL jde o to, aby se to přeneslo na tu celostátní úroveň, na úroveň volebních preferencí do sněmovních voleb, protože tam neustále i noví lidovci jsou na podobných číslech jako ti staří. To znamená, že oscilují kolem 3% a to nestačí jak pro průnik do poslanecké sněmovny, tak to nestačí pro dobrou vyjednávací pozici při vyjednávání o nějaké třeba předvolební koalici. Takže ten cíl, když nastupoval Jan Grolich, byl zřejmý. On se musí etablovat v té celostátní politice, což se mu nyní tedy podařilo tím, že se stal senátorem a nyní tedy má další úkol, a to znamená zvednout preference KDU ČSL na té celostátní úrovni.
1: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a my jsme teď ve spojení s předsedou občanských demokratů Martinem Kupkou. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
1: Jaké je základní hodnocení toho dosavadního průběhu těch dosavadních výsledků voleb, jak do obecních zastupitelstev, tak do třetiny senátu optikou ODS?
10: Příznivé, protože zejména v případě senátních voleb se ukázalo, že spolupráce současných opozičních stran opravdu dává české veřejnosti jistotu, že senát zůstane jako jasná pojistka demokracie a hráz před pravidelnými útoky současné vládní většiny na ústavní instituce, na soudy, na média a podobně. Tak to je pozitivní věc. Zdá se, že z našich kandidátů by do druhého kola jich mohl postoupit 9. Uvidíme, jak se sečtou hlasy v těch pražských a brněnských obvodech. A co se týče těch dalších kandidátů, které jsme podporovali, tak někteří z nich dokonce postoupili z prvního kola a v dalších případech to budou také kandidáti právě druhého kola, jich také 9. Takže tohle je jednoznačně pozitivní zpráva. Co se týče těch měst, kde občanští demokraté uspěli, tak v některých případech jsme si tam přišli pro podporu pro současné vedení radnic, ať už je to třeba Jihlava nebo Znojmo, ale přečíslili jsme dosavadní výsledky v Teplicích, potvrdili jsme a posílili jsme v Trutnově velmi dobrý výsledek v Havlíčkově Brodě, v Klatovech, v Litoměřicích, skvělý výsledek v Kutné Hoře a v dalších mnoha městech. A samozřejmě teď sledujeme, jak se sečtou hlasy v těch největších městech.
1: A pane předsedo, dá se tohle, o čem mluvíte, nějakým způsobem zhmotnit v ještě efektivnější spolupráci nynějších opozičních stran?
10: Já věřím, že třeba právě v těch velkých městech bude možné vytvořit koalice s těmi stranami, které jsou na úrovni sněmovní v opozici. Uvidíme, jak se to podaří poskládat. To klíčové slovo, to rozhodnutí samozřejmě musí udělat v těch jednotlivých místech, protože jde o to, aby tam dokázali zajistit stabilní vedení města, naplnit program, se kterým oslovili voliče před volbami. Ale to je jedna rovina té možné spolupráce a určitě budeme rozvíjet spolupráci i na sněmovní úrovni. Ta se také v těch předchozích měsících dařila a pro mě je důležité, aby lidé mnohem víc viděli, jaké konkrétní věci, jaká konkrétní řešení jako alternativu vůči současné vládní většině nabízíme. Nejenom v odporu proti tomu dramatickému schodku na příští rok 386 miliard korun, ale představujeme například reformu pro vzdělávání, představíme reformu pro zdravotnictví, daňovou reformu. V minulém týdnu jsme představili dvě důležité věci, zrychlení odpisů a také investiční fond národ sobě. Tohle jsou také důležité věci pro to, aby ekonomika rostla.
1: A ještě kdybych se měl zastavit u té případné efektivnější nebo zintenzivněnější spolupráce mezi opozičními stranami, tak to řeknu takhle. Jak vzdálená myšlenka je vám v tuto chvíli ta, kterou bych popsal titulkem Spolu 2?
10: Tady je na druhou stranu potřeba říct, že řada voličů nám vyčítá, že jsme v té předchozí koalici ztratili něco ze svých tradičních návrhů, museli jsme udělat kompromisy. Nepochybně v té budoucí vládě také budou muset její aktéři udělat kompromisy, ale teď je důležité za mě, abychom dokázali předložit veřejnosti ten návrh našich řešení a určitě o nich budeme mluvit i s našimi partnery v rámci současné opozice.
3: Já se vrátím přece jenom ještě ke stále průběžným výsledkům letošních komunálních voleb. Vy jste vyjmenovával města, kde ODS posílila. Na druhé straně, když se podíváme na největší města, tak to vypadá, že ztratíte post primátora v Ostravě, ztratíte post primátorky v Brně. Ani v Praze, byť tam je sečteno necelých 19% hlasů, ale ani v Praze kandidátka Spolu pro Prahu vedená vaším místopředsedou Tomášem Portlíkem není v tuto chvíli na prvním místě. Co z tohohle plyne pro ODS?
10: Co se týče té Ostravy, tam bych určitě nepředbíhal, protože my jsme získali to primátorské místo z mnohem horšího výsledku v předchozích volbách. Ten výsledek 18,6% při sečtení zhruba 66% je jednoznačný úspěch v obvyklé baště hnutí ANO. Tak tohle je třeba jeden právě z těch povzbudivých výsledků. V tuhle chvíli je v Praze sečteno necelých 22% a jestli to dobře počítám, tak na stan ztrácíme něco kolem 1,4% a budou se sčítat i ty větší volební okrsky. Tady je opravdu předčasné říkat, jak to ve výsledku dopadne. V Brně se můžeme podílet na vedení města, tady bude záležet na těch povolebních vyjednáváních, stejně tak jako na dalších místech v České republice. Za mě ale, jak ten výsledek samotných komunálních voleb v porovnání s těmi výsledky před 4 lety vychází příznivě, samozřejmě ještě nemám k dispozici všechny statistiky, kde jsme posílili, kde jsme třeba naopak oslabili, ale troufnu si tvrdit, že a navíc to hodnotím i osobně. V některých případech mě ty úspěchy těší, protože jsou potvrzením toho, že tam, kde se dařilo dělat dobrou politiku a oslovovat veřejnost, táhnout za jeden pro vás, tak tam ODS uspěla a navíc je to tak, že tam za námi jsou obrovské výsledky konkrétní práce, kterou voliči ocenili. A chci při téhle příležitosti taky poděkovat všem voličům, kteří přišli k volbám. Nejenom těm, kteří nám dali hlas, těm děkuju zvlášť, ale všem, kteří prostě k volbám přišli, já chci zároveň poprosit, aby nevynechali druhé kolo senátních voleb, pokud tam druhé kolo u nich v jejich senátním obvodu bude probíhat. Je to důležité, aby Česká republika v Senátu dál měla protiváhu té současné vládní většiny ve sněmovně. A je také důležité, aby Senát dál fungoval jako jasná pojistka demokracie a svobody v České republice.
11: Tohle se obvykle říkává na závěr rozhovoru, tudíž vám za něj děkuji. Martin Kupka, předseda občanských demokratů, byl hostem volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hezký večer.
10: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký večer všem vašim posluchačům.
11: No a teď zakončíme naše výpravy za reportéry po celém Česku. V Plzni vývoj sleduje Lukáš Milota. Dobrý večer, Lukáši.
12: Dobrý večer. Po sečtení nějakých 80% hlasů tak dlouhodobě dominuje hnutí ANO s nějakými 33%. Druzí jsou průběžně STAN se 17%, třetí ODS 15% a do zastupitelstva v tuto chvíli míří ještě koalice nebo uskupení pro Plzeň, koalice Chceme Plzeň a Piráti, kteří jsou tak nějak plus minus kolem 5%, tak tam to kolísá. Já jsem teďko ve štábu dominujícího hnutí ANO. Primátor dosavadní Roman Zarazický mi řekl, že je připravený pokračovat v té současné koalici, tedy ANO, STAN pro Plzeň a případně tedy Pirátů, pokud se dostanou, ale nepreferuje ji, protože už ho prý kontaktovali i další partneři, kteří se dostali tedy nebo míří do toho zastupitelstva. Koalici bych chtěl mít vyjednanou buď o víkendu, nebo v průběhu příštího týdne. Mluvili jsme i s lídry těch dalších, tedy průběžně druhého STAN, ale Štolar, lídr, řekl, že by rozhodně si nepřáli, aby vznikla koalice ANO, ANO a ODS, takže jsou připraveni tedy také pokračovat v tom vedení s těmi současnými partnery. No a lídr ODS Lukáš Hegner, tak ten zase řekl, že jsou připraveni jednat se všemi demokratickými stranami. Průběžné sčítání hlasů v Ostravě sleduje naše reportérka Andra Brtníková.
13: Tak v Ostravě je sečteno téměř 70% okrsků a průběžné výsledky opravdu ukazují na první místo pro vládní hnutí ANO. Na druhém místě je uskupení ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků. Přitom dosud krajské město vedl právě primátor za občanské demokraty Jan Dohnal. Velmi zajímavé výsledky přišly ze sousední Karviné z okresního města. Tam přesvědčivě zvítězilo sdružení Žijeme pro Karvinou, za kterými stojí v regionu velmi známé tváře z bývalé SocDem. V tom 41 členem zastupitelstvo toto sdružení získalo 30 mandátů. Vládní hnutí ANO bude mít pouze 7 zastupitelů a uskupení, ve kterém se spojují STAN, ODS, Piráti a TOPka, tak to v té Karviné obsadí pouze 4 křesla. Takovou určitou pozornost určitě poutá drtivé vítězství dosavadního primátora v Karviné Jana Wolfa. Ten čelí trestnímu stíhání v souvislosti s korupční fotbalovou kauzou. Jan Wolf ve volbách přitom získal 8310 hlasů.
11: Tolik Andrea Brtníková, děkujeme za to. A ve volebním studiu je s námi stále komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Kdybych se vrátil, Petře, ke slovům předsedy ODS Martina Kupky, kdybychom si řekli sečteno a podtrženo, vypadá to tak, že občanským demokratům nezbývá, než upírat svoje naděje ku Praze?
2: No, mně se právě na komunálních volbách líbí, jak si vždycky tam najde každý své a jak si zdůvodní, že je úspěšný. A když se na to podíváme z pohledu Občanské demokratické strany, tak ona měla 3 primátory ve 3 největších městech v republice, byť nutno dodat, že v Ostravě k tomu přišli jak slepý k houslím, kdyby tam pan Macura se nerozhádal s vedením hnutí ANO a neopustil ANO, tak ho tam neměli, ale měli 3. V Ostravě a v Brně podle těch výsledků velmi pravděpodobně téměř jistě primátory mít nebudou. A teďka je otázka Prahy, kdy se hovořilo z pohledu právě celostátní politiky, že charakter voleb v Praze, těch komunálních, má nejblíže k těm volbám sněmovním, tak se také hovořilo o tom, že jestli někde dominuje ODS a TOP 09 nebo má nejsilnější voličské zázemí, tak je to Praha. A pokud nedokáže koalice Spolu pro Prahu, což tvoří ODS a TOP 09, v Praze zvítězit, ještě hodně před volbami se hovořilo o tom drtivě zvítězit, nyní asi už můžeme přejít k tomu zvítězit, tak to rozhodně nebude možno považovat za úspěch, byť samozřejmě pak záleží na tom povolebním vyjednávání a nelze vyloučit, že by třeba nakonec ODS neměla primátora, ale není to zdaleka jisté a myslím si, že to není dobrý výsledek pro ODS a že to je další důkaz toho, že ODS po té prohře v těch sněmovních volbách sice vyměnila předsedu, ale že zatím se jí nepodařilo působit na voliče natolik přesvědčivě, aby získávala zpět tu důvěru a výsledek v Praze to může potvrdit.
11: A pochopil jsi ze slov Martina Kupky, že ten projekt, řekněme pracovně Spolu 2, není oživitelný?
2: No já si myslím, že v tuto chvíli je zbytečně oživitelný, protože by se neměl oživovat a měl by se případně oživit až v nějaké kratší době před sněmovními volbami, kdy bude jasné, jak na tom jsou třeba lidovci, TOP 09, ODS a další, a kdy bude jasné, že je potřeba zvolit nějakou taktiku, pokud chcete být úspěšní v těch volbách. Představitelé stran právě té bývalé trojkoalice Spolu to pochopili před těmi posledními, ale před posledními sněmovními volbami, kdy se spojili a kdy jim to umožnilo vyhrát. Byť kdo si pamatuje, tak ještě před těmi volbami pár měsíců se hovořilo o tom, jaký to bude souboj mezi Andrejem Babišem a Ivanem Bartošem a že Petr Fiala je to akademik a naprosto nevýrazný člověk, který nemá šanci na úspěch a on právě tím, že dokázal vytvořit ten projekt Spolu, tak dokázal v těch volbách uspět a stát se premiérem. Takže já si myslím, že pro volby typu komunální, sněmovní, to nemá, teda krajské, to nemá vůbec žádný smysl, tak to vytvářet po celé republice koalici Spolu 2. Ale že z hlediska, až se budou blížit sněmovní volby, tak to může být veře.
11: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Blíží se 20. hodina a s ní další zprávy a i po těch výše zmíněných zprávách vás čeká pokračování dnešního volebního maratonu. Uslyšíte další rozhovory a další analýzy. Je 20 hodin. Zprávy a Jana Gulde.
4: Většina menších obcí už zná výsledky komunálních voleb. Německo ponechá po americko-ruské dohodě o naftě v platnosti všechny sankce vůči Moskvě. Judista Krpálek vybojoval bronz na mistrovství světa. Česko na šampionátu získalo dvě medaile. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Většina menších obcí už zná výsledky komunálních voleb. Nejvíc mandátů zatím získali nezávislí kandidáti. Volebním komisím zbývá zpracovat necelých 15% okrsků. Téměř hotovo už mají například na Žďársku nebo v okrese Praha Západ. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
14: Většina okrsků už je sečtených i třeba na Bruntálsku nebo na Litoměřicku. Nejvíc práce ještě čeká komisaře ve velkých městech. Finální výsledky by tam měly podle statistiků být až ráno. Podle prognózy už je ale jasno třeba v Plzni nebo v Olomouci, kde vyhrálo hnutí ANO. V Praze po sečtení pětiny hlasů vede hnutí STAN. Těsně za ním je ODS s TOP 09. V Brně zas v průběžně vedou lidovci ze Starosty. Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Některé obce měly před volbami obavy z účelového přihlašování voličů. Například v Chožově na Lounsku si před hlasováním zhruba 30 lidí přihlásilo trvalý pobyt do zdevastovaného statku. Situaci tam sledovala reportérka Kateřina Kučerová.
15: Sdružení nezávislých kandidátů vedené dosavadním starostou Jaroslavem Koupkem získalo 6 z 9 mandátů a bude mít v zastupitelstvu většinu. Uskupení, které vedení obce spojovalo s přihlašováním nových voličů, nezískalo žádný mandát. Podle zapisovatelky komise Milady Hojerové přišlo volit 280 z 440 voličů, tedy zhruba 60%. Hlasování i sčítání se podle ní obešly bez problémů. Z Chožova na Lounsku Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Jasno už je taky o některých senátorech. Svůj post obhájil například senátor TOP 09 Jan Grulich. V obvodu Rychnov nad Kněžnou byl jeho jediným vyzývatelem poslanec hnutí ANO Petr Sadovský. Ve vysílání Radiožurnálu Grulich popsal své priority na dalších 6 let.
16: Můj úkol se asi moc nezmění, protože jsem se věnoval hlavně vzdělávání školství a práci ve výboru pro školství, vzdělávání, petice, lidská práva a doufám, že to bude takhle pokračovat.
4: Svůj mandát obhájil taky Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko v obvodu Strakonice. Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka ze STAN. Německo ponechá v platnosti sankce proti Rusku a bude dál podporovat Ukrajinu. Vláda v Berlíně tak reaguje na včerejší dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou o dodávkách ruské nafty. Trumpův krok ostře kritizovali opoziční demokrati v americkém senátu, kteří ho označili za zradu Ukrajiny, evropských spojenců a americké bezpečnosti. Kyjev dohodu považuje za zbytečný ústupek, který jen umožní dál financovat ruskou invazi. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky na síti X pochybnil, že Moskva má přebytky nafty, které by mohla dodat na světové trhy. Jihomoravští policisti dál hledají 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Radiožurnálu to řekl policejní mluvčí Petr Vala.
17: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
4: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Jeho fotografie je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158.
18: Sport. Výprava českých judistů přiveze z mistrovství světa v Baku dvě bronzové medaile. Na úspěch Renaty Zachové navázal ziskem své 6. medaile ze světových šampionátů Lukáš Krpálek, který v boji o bronz porazil Fina Pumalainena. Pokračuje Krpálek.
19: Pro mě bylo obrovskou motivací vybojovat pro Českou republiku dvě bronzové medaile z tohoto šampionátu. Já bych chtěl hrozně moc poděkovat Renči a pogratulovat ještě jednou za to, co se nám povedlo. A je to sice velký závazek do budoucna směrem k olympiádě, ale na druhou stranu zase velká motivace do pokračování v té stejné práci.
18: Fotbalisté Bohemians porazili v 10. kole Baník Ostrava 1-0. Jediným úspěšným střelcem v souboji sousedních týmů v tabulce byl Aleš Čermák. Plzeň už odpoledne porazila Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D1 před Přerovem je na silnici 4 za Vimperkem. Na D1 z Brna do Ostravy pozor na nehodu za sjezdem na dálnice do Zlína a Uherského Hradiště. Na kilometru 269 havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky v jízdním pruhu. Opatrně projedete. Na nehodu pozor je na silnici 4 ze Strakonic do Prahy. Za Vimperkem auto srazilo zvěř. Na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce. V Ostravě nehoda na přivaděči k dálnici D1. Za sjezdem z Mariánskohorské ulice na kruhovém objezdu dvě osobní auta projíždí se pomaleji. Na silnici 26 z Domažlic do Horšovského Týna havarovala dvě auta u odbočky do Meclova, projíždějte opatrně. A na silnici 20 z Písku na Prahu a Plzeň za sjezdem na Krašovice na kilometru 159,5 stojí porouchané vozidlo, zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, hlavně v Čechách místy přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
11: Dobrý večer, ve 20 hodin a 7 minut stále sledujeme průběžné výsledky voleb do obecních zastupitelstev a obměňovacích do 1/3 senátu. Přinášíme také rozhovory s hlavními aktéry, s vítězi i poraženými. No a za chvíli se podíváme do některých volebních štábů.
6: Volby 2026, volební speciál.
11: A začínáme v hnutí ANO. Slovo má reportérka Daniela Brichtová.
21: Hezký večer z volebního štábu hnutí ANO. Členové vedení při svých příchodech mluvili o tom, že v Praze by chtěli získat 22% hlasů. Místopředseda hnutí Karel Havlíček mluvil o tom, že je potřeba hlavně vyměnit vedení na magistrátu hlavního města. ANO je už dvě volební období po sobě v opozici. Kandidátku v Praze vede Jan Hušbauer, který na postu lídra vyměnil Ondřeje Prokopa. My tady na Pražském Chodově stále čekáme, až přijde premiér Andrej Babiš a také na tiskovou konferenci k výsledkům. Co se týče senátních voleb, tak po sečtení 3/4 okrsků kandidáti hnutí ANO postupovali ve 14 případech. Podle Karla Havlíčka by byl mimořádný úspěch, kdyby postupovalo 15 kandidátů. Hnutí ANO v senátu obhajuje jeden mandát a v současnosti má třetí nejsilnější klub. A dění ve volebním štábu SPD shrne kolegyně Adéla Burešová.
22: Tady před chvílí začala tisková konference hnutí SPD. Jeho předsedové jsou z těch předběžných výsledků celkem zklamaní. Za úspěch totiž považovali hlavně druhé kolo senátních voleb. Tam se ale ani jeden z jejich 17 kandidátů nedostal. Zastoupení budou mít nicméně ale ve většině krajských měst. Třeba obhájili některé posty v Ústí nad Labem a úspěch mělo hnutí taky v Karlových Varech, kde měli taky zastoupení, nicméně doposud v opozici. Naopak podle předsedy SPD Tomia Okamury nemá hnutí velkou podporu třeba v jižních Čechách. V Českých Budějovicích podle těch předběžných výsledků nepřekročilo tu 5% hranici a stejně těžkou pozici má SPD taky v hlavním městě, kde má menší podporu než ostatní strany, včetně těch koaličních. Úspěch proto bude podle Okamury hlavně obhájení 3 současných mandátů na magistrátu. A co se teď děje ve štábu motoristů, to ví kolega Jakub Vik.
23: Právě teď tady čekáme na motoristickou tiskovou konferenci, už je tady připravená u pultíku a u banneru, začít by měla ve 20 hodin a 15 minut. Co zatím můžeme odpozorovat z naší novinářské místnosti, tak atmosféra mezi politiky motoristů je, řekněme, lehce pozitivní a zároveň taky poklidná. Předseda strany Petr Macinka už například vyzdvihnul zvolení prvního zastupitele motoristů v komunálních volbách vůbec, a to v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště taky prezident Petr Pavel. Motoristé mají našlápnuto na dobrý výsledek třeba taky v Ostravě, kde nejspíš získají několik křesel v zastupitelstvu. Naopak v Praze to zatím vypadá pro ně neslavně, bez mandátu. Předseda Macinka už uznal pravděpodobný špatný výsledek v hlavním městě. Poukázal taky na to, že pro mnoho členů strany jsou současné volby politický začátek. Do senátu motoristé žádného kandidáta nepostavili. A do dalších štábů se vydáme krátce po 8:30. Jakub Vik, Radiožurnál.
3: Posloucháte stále speciální volební vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se teď zaměříme konkrétně na výsledky komunálních voleb v Brně, tedy ve druhém největším městě České republiky. Jsou to zatím stále ještě neúplné výsledky, protože aktuálně v Brně je sečteno něco přes 40% volebních okrsků. Na prvním místě jsou Lidovci a Starostové s necelými 26%, na druhém místě Hnutí ANO s 18,5%, třetí ODS, TOP 09 a Nezávislí s necelými 18%. My bychom měli být ve spojení s naším brněnským specialistou, reportérem i redaktorem podcastu Brněnská jedenáctka Tomášem Kremrem. Hezký večer opět ve vysílání.
0: Krásný večer.
3: Ty výsledky tedy vypadají tak, že příští primátor by mohl být od Lidovců a Starostů. Je to překvapení?
0: Je to velké překvapení, respektive pro ty, kteří brněnskou politiku sledují v těch posledních týdnech, možná není, protože ono v těch nějakých průzkumech a potenciálech Lidovci a Starostové vycházeli opravdu vysoko a to mám informace i od Lidovců a Starostů, tak oni si opravdu věřili na toho primátora. Nicméně pro samotné Lidovce, protože lídr té kandidátky je Lidovec Jakub Hruška, místní starosta tady městské části Kohoutovice, tak pro ně to je historický úspěch, protože oni nikdy v Brně nevyhráli. Tohle je, dá se říct, že to bude zcela jistě jejich první vítězství, tentokrát teda společně i s hnutím STAN v koalici předvolební.
3: My jsme před necelou půl hodinou mluvili s předsedou Občanské demokratické strany Martinem Kupkou. Ptali jsme se ho na to, co říká výsledku Občanské demokratické strany, protože ono to vypadá, že ODS v Brně přijde o post primátora. Aktuálně podle těch průběžných výsledků je Občanská demokratická strana až na třetím místě. Co za tím výsledkem stojí? Je to dáno tím, že pro voliče ODS nebo potenciální voliče ODS nebyla vybrána dobře lídrině, tedy Kamila Zlatušková, nebo v tom hraje roli hodnocení předešlého působení, kdy tedy v čele města byla Markéta Vaňková, primátorka za ODS, nebo se do toho mohou propisovat třeba i skandály okolo Pavla Blažka, který byl donedávna předsedou brněnské ODS. Co podle vás zatím je?
0: Já si myslím, že to je kombinace toho, co jste zmiňoval, a možná i to, že to jsem tak měl možnost sledovat tu kampaň ODS, která tady kandidovala ještě v TOP 09 a vlastně pár nezávislých, protože lídrině ODS i Kamila Zlatušková je vlastně nezávislá, není členkou žádné z těch stran, když je navržená s stranou ODS. Tak její kampaň nepřišlo mi, že byla až tak výrazná, až tak silná. Jiné strany si myslím, že se snažili výrazně, takže možná i to je jedna z těch odpovědí, ale vlastně to, co všechno jste zmiňoval, tak si myslím, že určitě hrálo roli. My jsme s Kamilou Zlatuškovou malou chvíli mluvili, protože ona přišla sem do volebního štábu do jedné z brněnských restaurací, kde ODS pravidelně sleduje výsledky voleb a tady teda není moc dobrá atmosféra, protože takzvaně věřili si z ODS na mnohem lepší výsledek. Teď Kamila Zlatušková před pár minutami komentovala, že by se jí líbilo, kdyby to její uskupení ODS dokázalo ještě předběhnout hnutí ANO, dostat se z toho třetího místa na druhé. Tam je, ANO má nějakých 18%, dejme tomu ODS 17%, nám se to ještě může stát, ale sama říkala, že se víceméně s tou funkcí primátorky rozloučila, byť tedy řekla, že jí nabídku dělat primátorku dostala od minimálně tedy opozičního hnutí ANO, které řeklo, že by jako bylo ochotné jít do koalice s ODS a dát Kamile Zlatuškové ten hlavní post, ale ona od začátku tvrdí, že s hnutím ANO vůbec nechce vládnout, takže to odmítla.
3: Do brněnského zastupitelstva má šanci se dostat i uskupení Zalužánky, což už z názvu plyne, že souvisí s úvahami o fotbalovém stadionu pro zbrojovku Brno právě na tradičním místě, kde je chátrající zbytek bývalého fotbalového stadionu. Ty výsledky voleb a to, že Zalužánky se dostaly do zastupitelstva, naznačuje, že zbrojovka se dočká brzy nového stadionu?
0: To si vůbec nemyslím, protože to bude jako výrazně složitější debata, kterou nedokázali vyřešit ani zastupitelé v tom končícím volebním období, ale myslím si, že právě to, že se kolem toho stadionu strhla taková mela a nakonec se nepovedlo té současné koalici před volbami schválit jakoukoliv dohodu se majitelem zbrojovky o tom, že by mu předali ty pozemky a celý ten stadion a on by tam za své peníze poskladal stadion nový, tak to si myslím, že má opravdu, že mobilizovalo fotbalisty mobilizovalo to, ty voliče hnutí za Lužánky, kteří teď zdá se mají velkou šanci se do toho zastupitelstva dostat, když jenom spár zastupiteli. A záležitost teď bude velmi i na tom, jestli se dostanou do koalice, protože, a zmiňovalo to tady teda i Kamila Zatučková jako kandidátka ODS, že čeká, co řeknou zatím vítězní lidovci, jestli si je přizvou do koalice, anebo ne. A potom si taky budou moct vybírat, protože pokud budou platit jejich proklamace před volbami, tak ani lidovci, ani ODS nebudou chtít jít s hnutím ANO, ale zelení, kteří by mohli být zastupitelství, Piráti a Zalužánky, to jsou všichni tři potenciální koaliční partneři pro lidovce i ODS. Takže pokud bude tahle nová vláda vznikat na tom půdorysu, tak se tam můžou teoreticky dostat i zástupci hnutí Zalužánky. A teoreticky to může trochu přiblížit ten fotbalový stadion, ale nemyslím si, že to bude takhle jednoduché.
3: Říká náš reportér, brněnský reportér Tomáš Kremr. Zatím díky, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
1: A pokračuje volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se za chvíli podíváme do hlavního města Prahy za naším redaktorem Dominikem Kučerou, pokud jsme s ním ve spojení, protože v Praze je sečtených přes 20% okrsků. Někteří kandidáti na primátora už se vyjádřili k možným koalicím. Ptáme se tedy Dominika Kučery, přejeme dobrý večer.
5: Hezký večer.
1: Jaké strany zatím vedou v tom průběžném sčítání hlasů do pražského zastupitelstva?
5: Podle dosavadních výsledků vedou Starostové a Nezávislí s více než 22% hlasů. Druhé v pořadí je Spolu pro Prahu, které má asi 21% hlasů. Praha sobě má necelých 17%, za ní je hnutí ANO, které má necelých 16% hlasů. Pátí v pořadí jsou Piráti s necelými 10%, to jsou průběžné výsledky.
1: A jak by mohly vypadat eventuálně budoucí koalice podle dosavadních vyjádření lídrů tedy?
5: Několik lídrů se vyjádřilo k možné podobě povolebních vyjednávání. Petr Hlaváček, kandidát na primátora z hnutí STAN, uvedl dnes ve volebním štábu, že si nedovede v hlavním městě představit koalici s hnutím ANO. Dále Starostové a Nezávislí odmítají spolupráci s SPD a motoristy. Podle Hlaváčka by měla povolební vyjednávání začít v pondělí. Lídr Prahy sobě Adam Scheinherr podle dosavadních vyjádření považuje průběžný výsledek za slibný a zvažuje koalici se Spolu, STANem a Piráty. Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová z Pirátů ve volebním štábu řekla, že ideální koalicí by byla spolupráce Pirátů s hnutím STAN a Prahou sobě. Někdejší šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že by v Praze chtěl koalici bez ANO a SPD. Podle lídra pražské ODS a kandidáta na primátora Tomáše Portlíka jsou úvahy o koalicích předčasné. Uvedl, že je velmi skeptický k možnosti společného vládnutí s hnutím ANO.
1: Jaká byla v hlavním městě volební účast?
5: Průběžná volební účast je v Praze 41,5%. V minulých volbách to bylo 43,9%. Z městských částí byla tehdy nejvyšší účast v Křeslicích a Březiněvsi, kde dosáhla nad 68%. Naopak nejnižší volební účast v roce 2022 zaznamenala Praha 14, a to necelých 37%.
1: A Dominiku, v Praze se volí taky ve třech obvodech do horní komory parlamentu, do Senátu. Jak to tam průběžně vypadá?
5: V obvodu Praha 9 vede s více než 43% David Smoljak za STAN. Sečtených tam je asi 15% okrsků. V obvodu Praha 1 je sečtených přes 7% okrsků a tam vede Jiří Padevět z hnutí STAN s více než 50% dosud sečtených hlasů. V obvodu Praha 5 vede Václav Láska z hnutí SEN 21 s více než 30% hlasů. Tam je sečteno přes 30% okrsků.
1: Tolik reportér Dominik Kučera a situace v hlavním městě České republiky po volbách do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Dominiku, díky, hezký večer.
5: Naslyšenou.
1: Když zůstaneme, Petře Hartmane, v Praze, tak to je STAN, ODS a TOP 09, Praha sobě, pak na čtvrtém místě hnutí ANO a na pátém zatím Piráti, kteří nedosáhli ani na tedy dvouciferný výsledek, mají něco málo pod 10%. Co tam vznikne, pokud bychom měli tato čísla brát vážně a dávat jim nějakou logiku?
2: Tak já bych je úplně vážně zatím nebral, protože skutečně sečteno je málo, ale až to bude sečteno a bude jasno, kdo kolik mandátů má, tak pak budou různé matematické modely, které teoreticky budou dávat většinu v tom zastupitelstvu a pak uvidíme, jak se k tomu postaví jednotliví představitelé těch stran a hnutí, myslím, na té pražské úrovni, protože ono se zde neustále hovoří o tom, že třeba do toho vyjednávání mohou nějak zasahovat představitelé těch stran na úrovni předsedů těch stran, ale většinou to tak nefunguje, že oni mohou mít nějaký svůj názor, ale pak ta realita toho zákulisního vyjednávání a těch dohod, které někdy bývají učiněny i dopředu ještě před volbami, nějaké předběžné, bývá jiná, může být v rozporu s tím přáním těch předsedů jednotlivých stran, a pokud nejste dost důslední a nezajdete tak daleko, že třeba když vás ti lidé neposlouchají, tak je vyloučíte ze strany, jak se to stalo třeba lidem z hnutí ANO v Brně, tak někdy jste bezmocní. Tak já jenom tím chci říct, že až budou ty výsledky, tak podle mého názoru nelze úplně vyloučit to, že by třeba ODS a TOP 09, kdyby měli možnost si vybrat spolupracovat s právou sobě a Piráty na jedné straně nebo na druhé z hnutí ANO, tak já si myslím, že by nebylo úplně velkým překvapením, kdyby dali přednost hnutí ANO.
1: Jaký by to mělo dopad na celostátní politiku?
2: No, na celostátní politiku by to mohlo mít dopad v tom, že třeba před volbami jsme byli svědky toho, že na jedné straně jsme měli plakáty, kde hnutí ANO slibovalo, že peníze Prahy zůstanou Pražanům, a na druhé straně jsme měli vyjádření představitelů vlády, že Praha má na účtech příliš mnoho peněz a že možná by také část z nich mohla být přesměrována do státního rozpočtu a podobně. A pak je tady ještě jedna taková kuriozita, že pokud jste procházeli Prahou a viděli jste různé poutače, nebyly to přímo billboardy, jak hnutí ANO, tak Spolu pro Prahu, tak když jste úplně nezamířili na ta

0: tak do toho budou muset přibírat Prahu sobě a Piráty, tak tam už nějaké problémy očekávám.
1: V tuhle chvíli matematicky by ta dvojkoalice pravděpodobně stačila, ale tak, jak tady několikrát zaznělo a připomíníme to, sečteno je zatím stále málo méně než 30% volebních okrsků.
2: Teď už 30% dokonce. Než to dopověděl, tak to naskočilo. Další průběžné výsledky a Eliška Zábrocká.
3: Je jasné, že Česko bude mít už po prvním kole senátních voleb nejméně 4 nové senátory, Jana Grulicha z TOP 09, Jana Grulicha z KDU ČSL, Jana Sobotku z Hnutí STAN a Tomáše Fialu z Hnutí Naše Česko. Přidat se k ním ale může ještě kandidát starostů na Děčínsku Zdeněk Linhart, teď má 52% hlasů. Sečteno je aktuálně v senátních volbách už necelých 90% okrsků, jisté ale je, že k volbám ve více než 20 volebních obvodech půjdou lidé i další týden, tentokrát budou ve druhém kole senátních voleb vybírat ze dvou kandidátů. Dnes a včera se hlasovalo taky v komunálních volbách. Připomenu, že ve dvou největších městech zatím vítězí starostové, v Praze před ODS a TOP 09 a v Brně STAN společně s lidovci poráží hnutí ANO. Hnutí premiéra Andreje Babiše průběžně vede v 6 krajských městech, v Ostravě, v Olomouci, v Pardubicích, ve Zlíně, v Karlových Varech a taky v Plzni. Pojďme se podívat třeba do Ústí nad Labem, tam drtivě s více než 50% vede jedno Ústí. Druhé hnutí ANO má jen 16% hlasů. Připomínám, že všechno jsou ale teprve průběžné výsledky, naopak konečné už jsou ve většině menších obcí. Přehledně je najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
4: Volby 2026, komunální a senátní.
2: No a konečná je to i pro dlouholetého vsetínského starostu Jiřího Čunka z KDU ČSL, který v těch nynějších komunálních volbách neobhájil funkci a nebude se ucházet o žádný post ve vedení města. Připomeňme, že Jiří Čunek vedl kandidátku Vsetín srdcem a rozumem, kterou sestavili lidovci s nezávislými v komunálních volbách, ale skončili druzí. Před sečtením posledního volebního okrsku ve městě měli přes 16%, ale volby tam vyhrálo nové hnutí VS21, které získalo přes 40%. Tento výsledek byl pro Jiřího Čunka překvapením. Pro Petra Hartmana taky.
0: Tak neznám detailně situaci na Vsetínsku, ale je zřejmé, že politici, když jsou v politice dlouho, tak se přece jenom dříve nebo později, u Jiřího Čunka to bylo spíše později, okoukají a že zkrátka vývoj se nedá zastavit a že to bylo patrné i z toho, jak Jiří Čunek uspíval nebo neuspíval uvnitř KDU ČSL. On kdysi byl považován za jednu z velkých nadějí KDU ČSL, byl předsedou, pak tedy musel odstoupit trochu do pozadí, ale stále se spekulovalo o tom, když se hovořilo, kdo by mohl lidovce pozvednout, tak se hovořilo o Jiřím Čunkovi. Pak když jsme se podívali třeba i na výsledky krajských voleb, tak už to také nebylo ono. Takže zkrátka postupný ústupek nebo ústup ze scény. A dá se říci, že tady v tomto bude pro Jiřího Čunka konečná, ale stále je senátorem a je velmi úspěšný v těch senátních volbách, kdy dokáže vyhrávat v prvním kole. Takže myslím si, že to úplně definitivní konec Jiřího Čunka zatím ještě není.
1: Já se ještě vrátím k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu této půl hodiny, tedy k prozatímním nebo průběžným výsledkům v Brně ODS a TOP 09 až na třetím místě. Co je podle Petra Hartmana důvodem?
0: Já si myslím, že už to zaznělo, že tam jsou důvody mnohé. Jeden může být ten, že třeba lidé nebyli úplně spokojeni s tím, jak ODS vedla Brno, jak tam se objevovaly různé problémy, aféry, skandály a pak si myslím, že také roli může hrát to, že když vy si vyhodnotíte, že chcete třeba jinou tvář do čela té kandidátky, někoho, kdo není považován úplně za, teďka to možná řeknu, ošklivě kovaného ODSáka, tak můžete docílit toho, že ti, kteří volili ODS, třeba nemají takovou motivaci přijít těm volbám. A když kalkulujete s tím, že byste vedle těch stávajících podporovatelů mohli na tvář nové lídrině zlákat jiné voliče, tak ti si řeknou, proč bychom volili ODS, když můžeme třeba podpořit lidovce se starosty a nezávislými. Takže možná to také hrálo určitou roli a pak uvidíme samozřejmě, jak se dál bude vyjednávat, protože já znovu opakuji, ono je hezké vyhrát, mohli by o tom vyprávět občanští demokraté v Plzni před 4 lety, kdy vyhráli, kdy počítali s tím, že budou mít primátora a pak se sformovala koalice proti ním a primátora mělo hnutí ANO a ukazuje se, že v Plzni asi si primátor hnutí ANO nevedl špatně, protože tam velmi pravděpodobně

0: mě svůj post obhájí, a tak uvidíme, jak ta vyjednávání budou probíhat a budou probíhat i v Brně. Bylo by to možná trošku šokující, kdyby skutečně nakonec se ten vývoj povolebního vyjednávání v Brně posunul tím směrem, že hnutí ANO by tlačilo právě na ODS a na její lídrni, že z ní udělají primátorku a že ona by nakonec podlehla, přijala to, ale myslím si, že to není příliš pravděpodobné, že ona sama to vylučuje, popírá, takže tam asi tímto směrem to nepůjde.
1: Když jsme se bavili o té interpretaci výsledků, tak ale dá se říct, když to vezmeme nahoru, dolů, zleva, doprava, obecní zastupitelstva, senát, že Starostové a nezávislí jsou úspěšní v těchto volbách?
0: No, já o senátních volbách bych zatím nemluvil, protože skutečně oni hodně postoupili do druhého kola a pak bude záležet, jak tam uspějí, a já si myslím, že u těch senátních voleb je to komplikované z jednoho důvodu, za což byly ty strany opozice chváleny, že oni někde postavili společného kandidáta, ale pak je problém, když postoupíte do druhého kola a proti vám jde třeba kandidát hnutí ANO. A teďka tam propadly hlasy v tom prvním kole pro, dejme tomu, kandidáta SPD a někoho ještě, kdo také koho nelze považovat za nějakého příznivce opozice. A teďka je otázka, zda tito neúspěšní kandidáti vyzvou své voliče, aby třeba podpořili někoho, kdo tam kandidoval za hnutí ANO. Zda to tedy ty voliči poslechnou a zda přijdou. Tím chci říct, že pokud se nepodaří zmobilizovat těm, kteří postoupili do druhého kola a nemají v tomto směru kde brát voliče, aby přišli, kteří třeba v prvním kole nebyli, aby je podpořili, tak to mohou mít složité. Takže já bych ještě byl opatrný z hlediska úspěchu Starostů v těch senátních volbách. A co se týče těch voleb komunálních, tak už z toho názvu vyplývá, že Starostové a nezávislí by měli být úspěšní především v těch komunálních volbách, v těch menších městech, obcích a tak dále, protože když oni vznikali a stále ještě, když se podíváte i na lidi, kteří se dostali do té celostátní politiky, třeba na té sněmovní úrovni, tak to z velké části jsou bývalí Starostové, takže oni, pokud mají dlouhodobě fungovat na české politické scéně, tak musí být úspěšní v těch komunálních volbách, musí mít dále ty své starosty a asi velmi pravděpodobně se jim to v těch menších obcích daří.
1: Být starostou anebo být členem hnutí, kde je substantivum starosta, je zřejmě nosné pro řadu těch obecních voleb, protože když se podíváme na obecní volby v Liberci, tak podle relevantního propočtu tam vyhrají Starostové pro Liberecký kraj, mají 28,14%, druhý lepší Liberec má zatím 22%. I tohle je jedna ze zpráv, která zazněla ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ty další už jsou za dveřmi, zbývá do nich jenom pár vteřin a pak budeme ve volebním studiu dalšími rozhovory pokračovat. Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Oba volební dny se v Česku obešly bez větších problémů. Policie řešila několik případů nepovoleného ovlivňování voličů nebo nevhodného chování volebních komisí. První výsledky zveřejnili statistici už 28 minut po uzavření volebních místností, tedy o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. A podrobnosti přidá redaktorka Anna Millerová.
3: Nejrychlejší byla komise z Miskovic na Kutnohorsku. Spočítat musela 343 hlasů. Tisící okrsek byl podle statistiků sečtený 15 hodin a 13 minut. Nejpomalejší je jako tradičně Praha. Aktuálně tam komisaři sečetli asi 30% hlasů a jednu z nejvyšších volebních účastí mívají tradičně v Chile na Rokycansku. V druhé nejmenší obci v Česku tentokrát k urnám dorazilo 18/21 voličů. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Někde už je jasno taky o senátorech. Jiří Čunek z KDU-ČSL křeslo starosty ve Vsetíně neobhájil a nebude se ucházet o žádný post. Na Vyškovsku se pak senátorem stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Svůj mandát obhájil taky Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko v obvodu Strakonice. Senátorem ve volebním obvodu Trutnov bude opět Jan Sobotka ze STAN. Policisti dál prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl taky modrý batoh z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm, má tmavé krátké vlasy. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. A železničáři od zítřka omezí provoz na trati mezi Prahou a Benešovem. V úseku mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany budou vlaky jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje nahradí kyvadlová autobusová doprava. Omezení potrvají do 3. listopadu. Sport. Fotbalisti Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 v Praze a také u Přerova. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem od Čestlic na 8. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Je to s opatrností průjezdné. Na D1 je nehoda také na trase z Brna do Ostravy. Za sjezdem na Zlín a Uherské Hradiště na kilometru 269 havarovalo několik vozidel po nárazu do pneumatiky. Na místě policie projíždějte opatrně. V Litoměřicích na silnici 15 do Terezína havarovala dvě auta na Tyršově mostě. Je to průjezdné, doporučujeme ale opatrnost. Následky nehody překážejí u Vodňan na Strakonicku. Na silnici 20 do Protivína u odbočky na Strakonice auto srazilo zvěř, stojí v jízdním pruhu a musí se objíždět. A v Praze pozor v Patočkově ulici ve směru z centra. Před křižovatkou s Bělohorskou u Břevnovského kláštera havarovala dvě auta, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, ty ale později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte volební speciál, moderují Tomáš Pancíř a Jan Pokorný.
1: Dobrý večer, ve 20 hodin a 34 minuty po 14. hodině začalo volební studio, chvíli poté, co se zavřely volební místnosti a skončily volby do obecních zastupitelstev a do 1/3 senátu.
4: Volby 2026, volební speciál.
1: A podívejme se teď prostřednictvím našich reportérek a reportérů do volebních štábů stran nynější opozice. Začíná reportérka Jana Čermáková ve štábu Občanské demokratické strany.
6: Dobrý večer. Za jednoznačný úspěch označil předseda ODS Martin Kupka fakt, že 9 kandidátů strany do Senátu postupuje do druhého kola. Už dřív řekl, že by rád, aby ODS obhájila svých 5 mandátů, udržela si v Senátu svou pozici nebo ještě lépe posílila a předsedou zůstal Miloš Vystrčil z ODS. Průběžné výsledky komunálních voleb nechtějí zástupci ODS zatím blíž komentovat s tím, že je sečtená jen malá část hlasů. Kupka jen řekl, že považuje za pravděpodobné, že v Praze bude možné sestavit koalici bez hnutí ANO. No a jak to teď večer vypadá ve volebním štábu hnutí STAN, řekne reportér Vojtěch Tomášek.
7: Ve štábu starostů už padla tma, rozhodně ale ne splín. Průběžné výsledky totiž vypadají pro starosty velice slibně. V podstatě všude, kde postavili kandidáta na senátora, postoupili do druhého kola. Předseda jejich senátorského klubu Jan Sobotka získal mandát dokonce rovnou v prvním kole. S napětím samozřejmě starostové sledují sčítání v Praze, kde to zatím vypadá na jejich vítězství, na růžově nasvícených chodbách historického domu tady na Malé Straně. Je tedy kromě té radosti cítit ještě i napětí. Právě v hlavním městě by starostové rádi pokračovali ve vedení metropole a samozřejmě by taky rádi poprvé v historii získali post pražského primátora. Je znát, že je tu velmi odlišná atmosféra než před 4 lety. I tehdy jsem měl příležitost být právě ve štábu starostů. Starostové se v roce 2022 vzpamatovávali z kauzy Dozimetr a ten volební výsledek tomu i tehdy odpovídal. Uvidíme tedy, jak tady dopadne to konečné sčítání. Teď míříme do štábu Pirátů za kolegyní Lauru Hajkovou.
8: V prostorách Trojského pivovaru v Praze 7 je teď už atmosféra spíš neformální. Lídři strany dávají individuální rozhovory a baví se svými příznivci. Česká pirátská strana už za sebou má první tiskovou konferenci. Předseda Zdeněk Hřib nejdřív poděkoval voličům a členům štábu a následně ocenil, že by podle dosavadních výsledků měli mít Piráti své zástupce ve všech krajských městech a většině statutárních. Piráčtí kandidáti podle něj každou chvíli zahájí povolební vyjednávání. Zdeněk Hřib doufá, že Piráti budou součástí liberálních koalic. Jako příklad zmínil Ústí nad Labem, kde chtějí odstavit od moci hnutí ANO. Společně s jedničkou pražské kandidátky Terezou Nyslerovou promluvil o tom, že by si v hlavním městě ideálně představovali vládu s hnutím STAN a Prahou sobě. Na souzení výsledků z Prahy je podle nich ale ještě brzo. Další tisková konference právě k dění v metropoli má začít o 20:30. Od pirátského štábu předávám slovo kolegyni Tereze Hipšerové do štábu TOP 09.
9: Ve štábu TOP 09 skončila před chvílí tisková konference, na které předseda strany Matěj Ondřej Havel zopakoval, že průběžné výsledky voleb vidí pozitivně. Hlavně v případě těch senátních, protože senátor Jan Grulich obhájil svůj mandát v Rychnově nad Kněžnou už v prvním kole a senátor Tomáš Třetina ve Znojmě postoupil do druhého kola. Třetina poděkoval voličům, ale upozornil, že vyhráno ještě nemá. Třetí kandidát, publicista Zdeněk Šarapatka, by naopak podle průběžných výsledků do druhého kola nepostoupil. Tady ve štábu nám řekl, že pokud neuspěje, po třetí kandidovat už neplánuje. V komunálních volbách Havel vyzdvihl například výsledky v Hradci Králové, kde TOP 09 získala o desetinu víc hlasů než při minulých volbách, nebo v Českém Brodě a Nymburce. Podle Havla ukazují, že se strana dokáže vrátit i do míst, kde dříve chyběla, nebo posílit stávající pozici. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
10: Vracíme se zpátky do studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pokračuje naše speciální volební vysílání a my už bychom měli být také ve spojení s naší ostravskou reportérkou Andreou Brtníkovou. Hezký večer.
11: Pěkný den z Ostravy do Prahy.
10: Jak vypadá aktuálně boj o Ostravu, tedy sčítání výsledků v Ostravě? Na jakou koalici to vypadá?
11: Tak to, Tome, ještě nemám vůbec odvahu říct, ale je jasné, že hnutí ANO tady v Ostravě míří k vítězství, ale na bouřlivé otevírání šampaňského to rozhodně nevypadá. Ono tady už máme sečteno přes 80% okrsků a hnutí ANO má 27%. Druhé místo je uskupení v čele s dosavadním primátorem za ODS Janem Dohnalem, to má 19%. Lídr ANO Richard Vereš už avizoval v tom volebním štábu, že hned zítra zahájí koaliční jednání. Ta nálada v tom štábu je, řekněme, napjatá. Oni s průběžnými výsledky totiž sledovali na obrazovce i prohraný zápas Baníku Ostrava a to nedopadlo úplně nejlíp, to víme. Kandidát na primátora Richard Vereš avizuje, že určitě bude záležet na tom, kolik těch menších uskupení překročí 5% hranici a jak se pak ty mandáty přepočítají a jak pak to ta kombinatorika vlastně umožní to, na co ty se ptáš, jo, vytvořit tu možnou koalici. Já jsem se třeba dívala, tak zatím to vypadá, že tady v Ostravě by tu 5% hranici nemuselo překročit ani SPD. To, že ty výsledky jsou horší pro ANO než minule, tak Richard Vereš vysvětluje tím, že ANO je u vlády a taky, že teď nemají primátora a cituji, proto teď nemuseli být na té městské úrovni tak vidět.
10: Mimochodem, když jsi mluvila o Baníku Ostrava, tématem v Ostravě je budoucí stadion pro Baník na tradičním místě na Bazalech. Jak ty výsledky voleb vypadají směrem právě k tomu, jestli bude nebo nebude ten stadion stát v dohledné době?
11: Tak to já si vůbec neumím představit, jak by to bylo v každém případě, že současný pan primátor Dohnal je velkým fanouškem a příznivcem té stavby, ale ona postupně jaksi se zvyšovala její cena. Já si myslím, že něco bylo do voleb, nějaká prohlášení a nějaká proklamace a pak se bude muset udělat čistá čára podle toho, jak vyjdou ty koalice možné.
10: Možná podle toho, jak Baník také bude hrát, pokud bude prohrávat,
11: tak
10: možná nepotřebuje větší stadion, ale teď
1: vraťme situaci, kdy výsledky fotbalu ovlivňují výsledky voleb a naopak.
10: Vraťme se k politice, respektive já vlastně zůstanu u spojení politika fotbal, protože se chci zeptat na Karvinou. Tam voliči podrželi dosavadního primátora Jana Wolfa, který se celostátně hodně proslavil v poslední době právě kvůli fotbalové aféře s ovlivňováním zápasů. Jaké to, že vyhrál, může mít dopady?
11: No, to jeho vítězství Jana Wolfa a jeho sdružení, které vede, je opravdu drtivé. V Karviné je zastupitelstvo 41 členů a on získal 30 mandátů. On má pohodlnou většinu, on vůbec nemusí tyhle ty otázky, co jsme řešili před chvíli, on nemusí vůbec s nikým nic dohadovat, on prostě teď už bouchá šampaňské. Mimochodem, já jsem se mu pokoušela dovolat, nejde to ani mluvčí, se nedovolá, že mluvčí jen poslala takovou reakci, kdy on, jak se řekl, děkuje voličům a že má mandát, aby pokračoval v rozvoji. Ani slovo o žádných těchto kauzách tam nenajdeš. Ale tebe jako vystudovaného právníka může zajímat právě to, co to vlastně znamená do budoucna, protože já jsem tady odchytila našeho pana politologa Lukáše Vomlelu a zhodli jsme se na tom, že ten případ opravdu otevírá zajímavou právní a politologickou otázku. Pokud by totiž Jan Wolf byl soudem, a teď musíme říct pravomocně odsouzen, pravomocně k nepodmíněnému trestu a pokud by se to teda všechno stihlo v těch 4 letech toho mandátu, no tak by potom podle zákona o volbách zastupitelstvo mělo řešit zánik mandátu a pokud by tak neudělalo, tak by do toho zřejmě vstoupil kraj prostřednictvím krajského úřadu. To je takové pole neprobádané.
10: To znamená, že ani drtivé vítězství ve volbách nemusí znamenat, no, že někdo zvládne celé volební období ve funkci primátora.
11: Ale je tam hodně
10: ale, kdyby. Jo, jako... Přesně tak, ano, je to jasné a myslím, že i posluchači to vnímali.
11: Nepotrest ještě. Mhm.
10: Zeptám se ještě na senátní souboje v Moravskoslezském kraji. Na jaké senátní duely to v tuto chvíli vypadá?
11: Tak v Karviné tam jednoznačně postoupili do druhého kola současná starostka Orlové Lenka Břiškovská, hnutí ANO, ta získala 34% hlasů, druhým Petr Kazík, ten je podporovaný takovým uskupením Osobnosti pro kraj, ten má zisk přes 14%. Potom máme Frýdecko-Místecko, tak tam postoupili dosavadní senátorka paní Helena Pešatová, ta získala 38% hlasů a pak, to je taky zajímavost, bývalý primátor Frýdku-Místku Petr Korč, ten má zisk 30%, takže to není tak těsné. A právě Petra Korče, zastupitela letos v červnu, odvolali z funkce primátora. Tak ta jeho kandidatura do Senátu vlastně přichází po takovém výrazném sporu na té místní politické scéně. No a teď tady s napětím čekáme, jak dopadne Ostrava. Tady je souboj lékaře, známého lékaře, porodníka Ondřeje Šimetky a náměstkyni primátora Lucí Baránkovou-Vilemovou. Tak tam zatím to vypadá, je to takové, že pan Šimetka, ten zatím má přes 45% a paní Baránková-Vilemová přes 30%, ale ještě není sečteno.
10: Samozřejmě dál to bude sledovat naše reportérka Andrea Brtníková. Zatím díky, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Můžeme se na chvíli zastavit ve volebním obvodě číslo 9, Plzeň město. Tam už je evidentní, že do druhého kola obměňovacích voleb do třetiny senátu postupuje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka, který kandiduje za hnutí STAN, a Lucie Kantorová z hnutí ANO. Karel Řehka má zatím při sečtení téměř 92%, 32% hlasů. Jeho soupeřka Lucie Kantorová z hnutí ANO 28% hlasů plus minus desetina. Jaký je to politický talent, tento generál Řehka, Petře?
0: Nevím, jaký je politický talent, ale podařilo se mu vytěžit z té všeobecné známosti, protože on, když byl náčelník generálního štábu, tak samozřejmě se objevoval mnohdy v médiích, někdy pronášel výroky, které nebyly pochutí některým politikům, zvlášť ministryní obrany. Řešily se ty jejich spory, řešily je, dá se říci, premiéry, prezident a podobně. Takže to je strašně důležité, když kandidujete do Senátu. Pak tam bylo zajímavé, že tedy kandidoval v obvodu, kde nezafungovala ta dohoda mezi ODS a starosty, protože tam byl dlouholetý senátor Lumír Aschenbrenner za ODS, který tedy už je nyní zřejmé, že ten mandát neobhájí a rozhodně z toho nebyl nadšený, že dostal takovéhoto soupeře. Takže uvidíme také, jaká bude jeho reakce. Zda se přesto přenese, zda třeba vyzve své příznivce, aby šli podpořit Karla Řehku, nebo zda se třeba nebude vůbec vyjadřovat. Takže uvidíme, ale je to zajímavé a je to potvrzení toho, že vy, když využijete to momentum, kdy jste velmi populární, tak máte skutečně v těch senátních volbách velkou šanci a stávalo se to i v minulosti lidem, kteří třeba předtím nebyli nějak celostátně známí, ale z nějakého důvodu se proslavili a pak se do toho senátu dostali a pak samozřejmě na nich záleželo, nakolik jsou schopni si tu popularitu udržet, tu pozornost, jak pracují a zda ten mandát obhájit, protože jsme byli svědky toho, že někdo vylétl jako kometa a pak za těch 6 let zase zhasl a ten mandát neobhájil.
1: Tak vzpomínáme si, ale už je to fakt pro pamětníky, například Václava Fischera z cestovní kanceláře Fischer, který vlastně uspěl taky v prvním kole a pak uplynul jeho mandát. A...
0: No a s odstupem doby to vlastně je ke cti mu, že tak to uspěl, i když to bylo dopředu zřejmé, že tam nic nezmůže a že to byl člověk, který neměl zkušenosti s politikou, ale právě to, že uspěl, tak zabránilo tomu, aby ODS a sociální demokracie tehdy prosadili ústavní změny, protože neměli proto potřebnou většinu v Senátu. Takže to jsou takové kuriozity, že na první pohled nesmyslný úspěch pak dává s odstupem doby docela smysl a byla to možná shoda okolností, ale vyšla.
1: Poslechněme si zase průběžné výsledky. Poprosím Elišku Zábrockou.
12: Zatímco většina malých obcí už zná své zastupitele, pokud nekoukněte na web i rozhlas, tak z větších měst nám výsledky komunálních voleb stále přicházejí. V Praze stále vede hnutí STAN, má zatím 23% hlasů, těsně v závěsu je ODS a TOP 09 se zhruba 21%. Třetí je Praha sobě, má asi 17%. Komise tady v hlavním městě sečetly, ale zatím jen kolem 40% hlasů. V Brně tam se sčítá o něco rychleji, známe výsledky od víc než poloviny voličů. Ve vedení jsou Lidovci společně se Starosty, mají 26% hlasů. Druhé hnutí ANO má kolem 18%. V těsném závěsu na třetí příčce je sdružení ODS, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Pojďme se podívat ještě někam, kde vládní hnutí ANO vítězí, to je třeba Olomouc, tam poráží se 26% Starosty, podobně je na tom v Karlových Varech nebo Ostravě. No a ještě jednou připomenu, že všechny výsledky, konečné i průběžné, jsou přehledně na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
4: Volby 2026, komunální a senátní.
1: I tady ve volebním studiu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus po očku sledujeme televizní zpravodajství, jinak se samozřejmě hlavně věnujeme tomu našemu rozhlasovému. Takže teď tam vidíme záběry z tiskové konference KDU-ČSL úspěšného nově zvoleného senátora, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Je zajímavé, v čem jsou tedy dámy i pánové odění. Jan Grolich má tričko vítěz senátorních voleb a ostatní mají trička s nápisem nejhorší senátorní volby,
10: kampaň
1: ever. Že tam mají to slovo senátorní, to je možná reakce na něco, co nám uniklo.
0: Tak nevím, mě to teda uniklo, nevím, jestli to někdy bylo, nebo jestli je to nějaká náhoda, nebo nějaká provokace, nebo záměr, ale je tam, spíš mě zaujalo to, že tam bylo něco ve stylu jako naděje začíná, nebo něco, že si Jan Grolich uvědomuje, že to není konečný proces, že je dobré slavit, ale že je třeba to posouvat dál, jak už jsem o tom mluvil, na tu celostátní úroveň a pokud to něco dovede, tak dovede být dobře připraven na úspěch. Že on, když ten úspěch má, tak okamžitě to komunikuje směrem k veřejnosti. Ukázalo se to na sjezdu KDU-ČSL, kde samozřejmě se dalo s 99% počítat s tím, že uspěje, ale okamžitě vyjeli noví Lidovci a pořád se komunikovali noví Lidovci. Byť se nekomunikovalo, co noví Lidovci konkrétně chtějí dělat a řekl bych, že v některých věcech to není známo dodnes, ale jak se ukazuje v současné době a v současné politice jsou takovéto věci velmi důležité a když on bude vytvářet ten pocit, že prostě naděje začíná, že je tady někdo, kdo nastupuje a přináší tu naději, tak to je první předpoklad toho být úspěšný.
10: Mimochodem, když jsme mluvili živě v našem volebním studiu právě s Janem Grolichem, mě zaujalo i to, jak on zdůrazňoval, že na Vyškovsku, kde tedy se stal v prvním kole senátním kandidátem, pro něj zjevně museli hlasovat i voliči současné vládní koalice. To je zajímavý postřeh, na kterém zjevně také bude dál stavět.
0: No, bude na tom stavět, uvidíme, zda to potvrdí čísla, protože nevíme, jaká byla účast a zda skutečně to bylo nutné, aby hlasovali někteří příznivci současné vládní koalice, ale on...
10: Pardon, účast byla necelých 53%. No,
0: tak to už je velmi pravděpodobné, že tomu tak bylo. A on podle mě reaguje také na to, že skutečně si je vědom toho, že byl v současné době tak říkajíc vybrán jako ten terč z pohledu hnutí ANO, že možná přece jenom trošku obavy rostou z toho, že by se zde mohl vyprofilovat nějaký silnější soupeř, který alespoň z hlediska té opozice umí stejně dobře, možná v některých věcech i lépe marketing, než hnutí ANO, což v minulosti jsme byli svědky toho, že to nešlo, že se to nedařilo, že se o to pokoušel třeba Petr Fiala a tak dále. Nebyla to jejich parketa, nebyli v tom přirození, bylo vidět, že je to strojené, že to je hrané a na lidi to nezabíralo, ale nyní, když jsme sledovali tu kampaně na Grolicha, o které hovoří, že byla nejhorší ze všech a navždy, tak je zřejmé, že ta kampaň velmi dobře zabírala, fungovala, že si myslím, že to může vyvolávat určité obavy v řadách hnutí ANO i směrem k té celostátní politice, směrem k těm sněmovním volbám, protože pokud nebudou předčasné, tak přece jenom do nich je ještě dostatečný čas a dostatečný čas k tomu, aby Jan Grolich pracoval na tom, aby postupně rostl. Tak uvidíme, i když se značkou KDU ČSL, byť se označí jako noví lidovci, to není úplně jednoduché.
1: Dobře, ale Jan Grolich vypadá velmi autenticky, vypadá, že je mu v tomhle prostředí marketingově politickém dobře, jestli to můžeme takhle na dálku hodnotit, protože i ty záběry na představitele KDU ČSL, tak vlastně z nich sršela taková hravost, nadhled a usmívali se i ti, kteří běžně jako se brali velice vážně. Takže možná tady hnutí ANO našlo svého mistra v tom politickém marketingu.
0: No, když jsme viděli ty záběry, tak se usmívali a usmívali se, ale ne ti tradiční staří lidovci, protože tam většinou byli mladí lidé. Takže tam je i vidět
10: ale
0: to.
10: Ale vedle Jana samozřejmě Grolicha stál Marian Jurečka.
0: Toho považuji za relativně mladého z pohledu tradičních lidovců, takže to je také ten rys i na tom sjezdu KDU ČSL, to bylo vidět, že on byl obklopen skutečně velmi mnoha mladými lidmi, kteří byli nakaženi stejným elánem a stejným optimismem jako Jan Grolich, takže oni velmi dobře v tomto směru pracují a vystupují. Takže není náhoda, že právě když byly záběry například na televizní obrazovce, takže okolo něj byli většinou mladí lidé, včetně prvního místopředsedy strany pana Činčily.
1: Mhm. Když se podíváme na situaci, která je v Ústí nad Labem, protože pravděpodobně za chvíli bychom měli mluvit s Tomášem Vohryskem, s lídrem hnutí Jedno Ústí, tak tam je vlastně taková sedmikandidátka, která vyhrála a připravila hnutí ANO vlastně o tradiční úspěšnou radnici.
0: Ano, je to velký úspěch. Nejsem samozřejmě znalec Ústí a detailně jsem to tam nesledoval, ale nečekal jsem, že zrovna v tomto regionu a v Ústí nad Labem bude ANO tak málo úspěšné. A když si promítnete, že vlastně tam máte i hejtmana, že jste měli primátora a že se zdálo, že v Ústí není úplně těžké, aby hnutí ANO vítězilo v různých typech voleb. Ostatně nebyla v minulosti náhoda, byť to Andrej Babiš vydával za to, že chce se postavit tenkrát Ivanu Bartošovi, tak on před mnoha lety kandidoval v Ústí nad Labem v těch sněmovních volbách. Tak to také naznačovalo to, že si je vědom toho, že zkrátka Ústí nad Labem je zrovna oblast, kde hnutí ANO se těší silné podpoře, tak ty komunální volby to nepotvrdili, tak uvidíme, zda se ta situace bude opakovat i v těch případně dalších volbách, ať už krajských nebo potom sněmovních.
1: Jak už se říkalo v legendárním filmu Vrchní prchní, Ústí není Praha. Tak si poslechneme, teď jsme ve spojení s mužem, který je lídrem té sedmi kandidátky Jedno Ústí, jmenuje se Tomáš Vohryska. Zdravím vás ve volebním studiu Radiožurnálu a Plusu.
13: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ta vaše sedmi kandidátka drtivě vyhrála, připravila hnutí ANO o tradiční baštu. Vy jste získali přes 58%. Na čem jste to...
13: 51, zatím se počítá.
1: 51, no. promiňte, překoukl jsem se. Na čem jste postavili svoji kampaň?
13: Tak my jsme to postavili na tom, že jsme vlastně v rámci Ústeckého jara objeli celé Ústí a ptali jsme se Ústečáku, jak jsem tam žije, co by chtěli. A potom jsme v podstatě zpracovali ten program, který s námi napsali Ústečáci, prezentovali jsme to a objeli jsme znova celé město v rámci kam tour naživo a tam jsme vlastně řekli, jakým způsobem to město změníme, představili jsme programové priority. Máme samozřejmě, jak jste zmínil, sedmi koalici, sedm stran a hnutí, včetně nezávislých kandidátů, která zaštítila demokratické opoziční strany které vlastně se shodly na tom, že chtějí pustit nějakou změnu. A spustili jsme kampaň, která byla vidět, která byla řízená, která nalákala, nebo bylo kvanta dobrovolníků, kteří nám v tom pomohli, zapojili se komunity lidí a v podstatě jsme v lidech vyvolali naději, že změna je možná a opravdu přišli k těm volbám a dali nám přes 50% hlasů, což si myslím, že je ústí historický úspěch a pro nás to je velký závazek a samozřejmě s pokorou přijímám to, že budu řídit pravděpodobně tohle město v další 4 roky, tak abychom to Ústí nad Labem dostali z té nechválně poslední pozice mezi krajskými městy někam venš.
10: Na webu Jedno Ústí v sekci Vohryska primátorem je na začátku váš citát: Ústí není hnusné město, je to město, o které se léta nikdo nestaral a dá se to změnit. Tak jak se za 4 roky změní Ústí nad Labem?
13: Tak my to říkáme v tom našem programu, máme to tam celkem podrobně popsáno, říkáme i, které věci se stanou v jakých časech, co doručíme do půl roku, co zrealizujeme do 2 let, říkáme, že nám občané můžou každý půl rok dávat vysvědčení, chceme sledovat počty lidí, protože Ústí nad Labem je jediné krajské město.
10: Pardon, že do toho skáču, já tomu všemu rozumím, ale blíží se za chvíli zprávy. Co bude to nejviditelnější, na čem obyvatel Ústí nad Labem nebo ten, kdo tam přijede, pozná nejdříve, že je v Ústí něco jiného?
13: Takže nebude mít subjektivně nepříjemný pocit, že prochází centrem a veřejným prostorem. Veřejný prostor musí být tak, aby se tam lidé cítili dobře a aby se tam rádi vraceli. To je prostě základní věc. A to my to postavíme, ale samozřejmě těch věcí máme mnohem víc. Když teda jste mi říkala, že mám být rychlej.
1: Poslední otázka. Chcete vládnout sami?
13: My máme koordinační radu v rámci koalice a tohle projednáváme dohromady, takže já samozřejmě předpokládám, že asi nám to stačí, aby jsme vládli sami, ale budeme to ještě definitivně řešit v koordinační radě a dáme to vědět.
1: Tak to byl Tomáš Vohryska, bezpartijní, který vedl 7 kandidátku Jedno Ústí, která v Ústí vyhrála. Tak děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré a hezký večer.
13: Děkuji a děkuji Sečákům za hlasy. Hezký večer.
1: Posloucháte Radiožurnál a Český rozhlas Plus, volební studio. My se po zprávách podíváme pravděpodobně ze záznamu na tiskovou konferenci Hnutí ANO, protože za chvíli premiér Andrej Babiš a předseda Hnutí ANO řekne svůj asi základní postoj k výsledkům voleb tohoto hnutí. Kdybychom to chtěli říct, Petře, aniž bychom tě chtěli vkládat do úst Andreji Babišovi 1-2 větami, jakou očekává, že bude mít premiér reakci?
0: Tak já si myslím, že bude mít reakci podobnou, jakou mají předsedové dalších stran. To znamená, že bude hledat ta pozitiva, bude se snažit hovořit o tom, v čem Hnutí ANO bylo úspěšné. Ostatně slyšeli jsme to už od Karla Havlíčka, že si vypomohl úspěchem v Plzni. Určitě zmíní asi úspěch v Ostravě. Bude hovořit o kandidátech v těch senátních volbách, kteří s velkou pravděpodobností, nebo někteří už naprosto jistě postoupili do druhého kola, takže si myslím, že tam moc sebekritiky nebo poraženectví nebude.
1: Porovnáme to potom s tím, co Andrej Babiš říká. Teď stojí na tiskové konferenci u řečnického pultu, vedle něj je místopředseda Hnutí ANO, ministr Karel Havlíček. No a to byla další informace volebního studia Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Jak už to bývá, před námi jsou další zprávy, protože se blíží celá hodina. Tentokrát to bude hodina 1.20. Připomínám, že posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je 21 hodin. Jana Gulda a zprávy.
14: Češi si v prvním kole zvolili minimálně 4 senátory, většinou mandát obhájili. Ukrajina by měla podle Donalda Trumpa vyměnit prezidenta. Fotbalisti Jablonce porazili zbrojovku Brno a posunuli se na 4. místo ligové tabulky. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
15: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
14: Česko už zná 4 senátory zvolené v prvním kole voleb. 3 z nich svůj mandát obhájili. Nově v horní komoře parlamentu usedne jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Na Vyškovsku porazil už v prvním kole kandidáty Hnutí ANO a Přísahy. A podrobnosti přidá reportérka Anna Millerová.
16: O senátorovi už je jasno taky v obvodu Trutnov.
3: Mandát tam podle prognózy obhájil Jan Sobotka ze STAN. Stejně úspěšný byl na Rychnovsku dosavadní senátor Jan Grulich z TOP 09. Na Strakonickou pak voliči dali znovu podporu Tomáši Fialovi z Hnutí naše Česko. Komisím teď zbývá zpracovat necelých 10% senátních okrsků. Nejdéle jim to bude trvat ve velkých městech. Třeba v obvodu Praha 1 je zatím sečteno jen 13%. A podrobněji se na výsledky voleb zaměříme po zprávách. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Komunální volby v Prostějově vyhrálo uskupení Na rovinu Hnutí ANO, které zvítězilo v předchozích dvou hlasováních v letech 2018 a 2022, skončilo letos druhé. Podrobnosti má reportérka Barbora Taševská.
16: Hnutí ANO v Prostějově přišlo ve srovnání s hlasováním před 4 lety o 3 mandáty. Dosavadní primátor a lídr hnutí František Jura v reakci na výsledek uznal porážku s tím, že musí respektovat voliče. Nicméně i přesto, že hnutí skončilo druhé, ještě dnes začne vyjednávat se svými současnými koaličními partnery. Těmi jsou ODS a hnutí PVčko, které se i letos dostali do zastupitelstva. Vyjednávat už dnes začne také vítězné uskupení Na rovinu složené ze Starostů a nezávislých, Zelených a TOP 09. K jednání o případné radniční koalici vyzvalo ODS. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
2: Někde jsou šance politických subjektů stále vyrovnané, třeba v Kladně, kde je taky náš reportér Richard Webs.
17: O první místo tady těsně bojuje uskupení Volba pro Kladno současného primátora Milana Wolfa s více než 29% hlasů. Necelé procento za ním je uskupení Kladeňáci v čele s opoziční zastupitelkou Anou Gamanovou. Sečteno je momentálně podle dat Českého statistického úřadu zhruba 95% volebních okrsků. Z Kladna, Richard Webs, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval včera ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
18: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
2: V minulosti to přitom byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnara z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů, je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Informace o něm volejte na linku 158.
19: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gól vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil.
20: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou, vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď jsem Jablonce.
19: Jablonec se v neúplné tabulce posunul na 4. místo za Mladou Boleslav, která v Plzni prohrála 0-3. Hradec Králové utrpěl druhou porážku za sebou. Nováčkovi Artisu Brno podlehl 2-4. Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Přerovem a překážka na D11 za odbočkou na Městec. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice do Zlína a Uherského Hradiště. Na kilometru 269 několik vozidel narazilo do pneumatiky v jízdním pruhu. Projíždějte opatrně. Na D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Městec Králové. Na 46. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta a blokuje tam odstavný pruh, na místo jede policie. U Vyškova čekejte překážku za sjezdem z dálnice D1 exitem Vyškov Západ na kilometru 226. Před křižovatkou stojí nepojízdný autobus a částečně omezuje průjezd. A u Vodňana na Strakonicku pozor na silnici 20 do Protivína. U odbočky na Strakonice auto srazilo zvěř a překáží v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později pak ale začnou ubývat a bude se vyjasňovat. A nejvyšší teploty zítra 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18 a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Než vyjedeme do ciziny, zvláště do zemí nedemokratických, kde platí jiné zákony a zvyklosti než u nás, je dobré se s nimi předem seznámit. Vyhneme se tak nepříjemnému nedorozumění nebo i trestnímu postihu. Jsou ale lidé, kteří do takových zemí míří se záměrem, o němž vědí, že se místnímu režimu líbit nebude a počítají s tím, že mohou skončit i ve vězení. V následující hodině připomeneme jeden z nejznámějších případů uvěznění Čechů v zahraničí. Na začátku roku 2001 se Ivan Pilip a Jan Bubeník stali vězni kubánského diktátora Fidela Castra. Jak na tuto událost po 25 letech vzpomínají její hlavní aktéři? A jak může český stát pomoci svým občanům uvězněným v cizině? Zaujatý poslech druhého dílu seriálu Unesení uvěznění zajatí přeje Naděja Revláková.
15: Slavné únosy.
21: Už od pátku zadržují kubánské úřady ve středisku cizinecké policie v Havaně poslance České sněmovny za Unii svobody Ivana Pilipa a dalšího českého občana Jana Bubeníka. Ti byli na Kubě na soukromé cestě.
6: V ozvěnách dne z neděle 14. ledna roku 2001 komentoval zadržení obou cestovatelů mluvčí ministerstva zahraničních věcí Aleš Pospíšil následovně.
22: Co je zatím zarážející, od kubánské strany nemáme sebe menší informaci. Z těch neoficiálních zdrojů víme, že údajně mělo dojít k jejich zadržení pro narušení pobytového režimu, tak jak ho kubánská strana vnímá. To znamená, z největší pravděpodobností se pan Pilip s panem Bubeníkem sešli s kýmsi, kdo je veden nějaké kubánské vládní či černé knize, či je tedy na indexu, co by osoba protikastrovsky zaměřená.
6: Ona protikastrovsky zaměřená osoba byly ve skutečnosti dva kubánští disidenti. Podpora místního disentu měla a má různé formy. Jednou z nich byla také jejich návštěva přímo na Kubě. Ivan Pilip, který byl v té době poslancem parlamentu České republiky za Unii svobody, takovou návštěvu tehdy nepodnikl poprvé.
23: Na mě se obrátil Freedom House, což je nezisková organizace, která se zabývá stavem demokracie v různých zemích po světě, hodnotí je nějak, podporuje programy, které mají pomoci demokracii upevňovat nebo naopak pomáhat lidem, kteří o ní bojí v zemích, kde není, tak aby jaksi měli nějaké zázemí. Takže oni mě oslovili už rok nebo dva předtím a já jsem tam tehdy byl na 14 dní na podobné misi s Pavlem Datinkou, tehdejším taky už ex-ministrem za ODA, a setkali jsme se s řadou disidentů, kromě jiných zcela vrcholovými, řekněme, jako byl Osvaldo Pajá, který byl za nějakou dobu na to dokonce zabit tím režimem při zinscenované autonehodě. Ale tehdy se nic nestalo. Myslím, jako, že jsme nebyli zatčeni, nebyli jsme perlustrováni policií, nic takového. Potom se tedy za ten, nevím, jestli to byl rok, rok a půl, se tedy ozvali znovu s tím, že hledají další dvojici.
6: A volba padla na Jana Bubeníka, známého studentského aktivistu z dob sametové revoluce.
24: Ivan i já jsme byli vlastně aktivní po revoluci v tom, že jsme, já tomu říkám, vyváželi demokracii a naději do zemí, které třeba ještě tak daleko s tou demokratizací nebyly. Já jsem byl třeba v Zimbabwe, v Jižní Africe, v Bulharsku, a protože se cestovalo tenkrát ve dvojici a byli to lidé ze střední východní Evropy, kteří nějakým způsobem participovali na té změně systému a na vytváření nového, tak my jsme se potkali a s Ivanem jsme se domluvili, že by nás to zajímalo vlastně spolu tam vyjet, a ten cíl, což bylo, řekněme, nějaký vývoz solidarity a toho, že ten západ na ty lidi, kteří jsou otevřeně proti kubánskému kastrovskému režimu, že se oni nezbláznili, že o nich víme, a případně jim dodat odvahu a udělat tam takové bytové semináře na témata transformace.
6: Ivan Pilip s Janem Bubeníkem odcestovali nejprve na Floridu, kde od americké neziskové organizace Freedom House, která monitoruje dodržování lidských práv ve světě, převzali počítač, léky či knihy, aby je kubánským disidentům předali.
7: Pak se na základě turistického víza přesunuli do Havany. Odtud do města Ciego de Ávila, kde se setkali s nezávislým novinářem Antoniem Femeniasem a lidskoprávním aktivistou Robertem Valdíviou. To bylo 11. ledna 2001 v podvečer.
24: Ráno, po tom večeru, kdy jsme se potkali s dvěma ze tří disidentů v tom městě Ciego de Ávila, jeden z těch lidí doma nebyl, potkali jsme se se dvěmi a ráno nám vlastně vybrali to auto s těmi léky a s tím počítačem.
8: My jsme počítali s tím, že i když setkávání se s občany Kuby i s jakýmikoliv názory je zcela v souladu se zákonem, takže v realitě to může být nějakým způsobem sankcionováno, že ta státní moc proti tomu může zasáhnout. My jsme mimochodem tehdy byli varováni, než jsme vyjeli, že ten program je narušován, protože my jsme samozřejmě nebyli jediní, kteří ten rok vyjeli. Ta instituce, a nejen tato, ona tenhle program podobný dělá víc institucí mezinárodních, tak vyjelo víc takovýchto dvojic nebo skupin nebo jednotlivců. A měli jsme informace, že několik z nich bylo vyhoštěno. Takže jsme počítali s tím, že to se jako stát může, ale že to dopadne až tak dramaticky, jak to dopadlo, tak to jsme netušili, nebo považovali jsme tu hrozbu, to riziko za velmi nízké.
7: K zatčení došlo hned druhý den po návštěvě prvních disidentů. Tehdy oba čeští občané stále ještě počítali s tím, že se naplňuje varovný scénář, který povede k jejich vyhoštění.
24: Zatčení proběhlo v jediném hotelu provinčního města pro cizince, kde při snídani řekli, že bychom se měli dostavit ke stolu člověka v uniformě, který tam měl napsáno vztahy s hosty, ale byl to teda policajt, který tam vlastně monitoroval. Já si myslím, že to bylo trochu jako náhodná shoda okolností, kde takhle prošpiclovaný stát měl už zprávu ten druhý den ráno, že k těm dvou disidentům, kteří určitě jsou sledováni uličními výbory, možná nějakými jejich estebáky, že tam šli dva lidi, kteří nevypadají úplně jako Latinos. My máme skoro oba dva ke dvou metrům, jsme výrazně světlejší než to obyvatelstvo, takže tam nějaká zpráva si proběhla a já si myslím, že v tu chvíli prostě lustrovali v tom hotelu. Jako udělali jsme jim to podle mě velice jednoduchý, že jsme zůstali v jediném hotelu pro cizince. Když jsme se pak třeba bavili s lidmi Člověka v tísni, tak ty, když podobné věci dělají, tak právě jeden z pokynů takové aspoň malé konspirace je to, že vlastně odjedou ty lidi na večer do jiného města, než se třeba potkají s těmi disidenty. To jsme trošku vyčítali Freedom Houseu, že nás nevybavili aspoň jako základními pravidly toho, tak abychom to tomu režimu úplně nezjednodušili.
8: Ale zase přiznejme si jednu věc, jako kdybychom tam nespali, tak my jsme měli naplánovanou tu schůzku na druhý večer s širším počtem těch disidentů a pokud oni měli informace, což tedy zjevně měli, protože šli na jisto, tak by k tomu začení došlo prostě večer. Mohli jsme teda mít tam volný den navíc, ale myslím si, že by k tomu došlo. Nicméně Honza byl tehdy optimista. Já jak jsem viděl, samozřejmě v nějakým profízlovaném státě, když sedí policajt v hotelu, kde jsou cizinci, tak to nemusí být nic divného, ale ve chvíli, kdy si nás jako zavolal, že musí ověřit, jestli máme v pořádku pasy, tak jsem říkal, tady něco jako není v pořádku. Tohle nebude náhoda, tohle nebude běžná kontrola. A nebyla.
7: A jak to pokračovalo dál potom? Kdy vám došlo, že to bude horší a horší a horší?
24: Nejdřív to vypadalo v podstatě jak až satiricky. Já bych řekl, jak když Švejka zatýkal Wachmeister v Putimi, to jsme se ještě jako smáli, protože si vzali vlastně brýle, kreditní kartu a telefon a takhle si je dal na dvě hromádky a říkal, že to je standardní vybavení členů CIA a to jsme teda vlastně na sebe podívali a opravdu jsme vyprskli smíchy a to jsme si říkali, to až budeme vyprávět kamarádům, tak se zasmějeme. Ještě když jsme potom, že nás budou eskortovat do havanské věznice, buď nějakým Antonem, který přijede asi za 3 dny, a nebo my jsme tam měli půjčený auto, jako z půjčovny, že nám tam dají svoje dva vesnický policajty a že se sami odřídíme tím autem jako do Havany. Tak to ještě furt vypadalo, když jsme těm policajtům kupovali oběd, protože neměli směnitelný pesos, tak to ještě furt vypadalo jako zajímavý, byť komplikovaný výlet.
9: Ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo ostrý nesouhlas se zadržením dvou českých občanů na Kubě. Protest proti postupu tamních úřadů předal kubánskému zástupci náměstek šéfa české diplomacie Hynek Kmoníček.
11: My věříme, že do dnešního večera, kdy uplyne 72 hodin, po kterých by měla se kubánská strana jasně vyslovit o svém dalším postupu, bude s českým ministerstvem zahraničních věcí oficiálně komunikováno názor kubánské strany, čeho se měli oba dva zadržovaní dopustit a co z toho z pohledu kubánské strany vyplývá.
9: Spekuluje se o tom, že se Ivan Pilip a Jan Bubeník setkali na Kubě s představiteli tamní protikastrovské opozice. Podle Kmoníčka je pravděpodobné, že se celá záležitost vyřeší vyhoštěním našich občanů z Kuby.
23: Nás odvezli do věznice pro cizince, kde byli spíš takový jako nějaký drobný zlodějíčci, prostitutky, obchodníci s drogami. A myslím, že to byla doba, kdy sami přemýšleli, jak mají v tom případě postupovat, protože nám teda návštěvu diplomatickou umožnili, to je třeba velký rozdíl oproti těm některým jiným případům, zejména tomu případu poslednímu pana Darmozala ve Venezuele, který byl v podstatě řadu měsíců úplně ve spojení. A potom tedy jsme tam byli asi 3 dny a tam se čekalo, jakým způsobem se to vyvine a potom tedy nás převezli dál, teda my jsme doufali, že nás vezou na letiště, ale byli jsme dovezeni do vězení, které se jmenuje Via Marista a je to vlastně jedno z výslechových center a vazební věznice kubánské tajné policie.
9: Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou na Kubě před soud. Tamní úřady označily oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. České ministerstvo zahraničí se rozhodlo předat kubánskému chargé d'affaires Davidu Pavlovičovi už druhou protestní notu, ve které požadují jejich propuštění. Kubánské úřady zatím k případu Pilip Bubeník mlčí. O celé kauze dnes obšírně informuje také kubánský deník Granma. Ivana Pilipa a Jana Bubeníka list označuje za proamerické agenty, kteří porušili status turistů a podporu kubánské disidenty. Postup českého ministerstva zahraničních věcí v této záležitosti deník označil za zpupný a arrogantní.
0: V roce 2001 vládl Kubě už víc než 4 desetiletí Fidel Castro. Komunistický režim přežil pád sovětského bloku i hlubokou hospodářskou krizi 90. let a nadále tvrdě potlačoval opozici i občanské svobody. Česká republika přitom patřila k nejvýraznějším evropským kritikům porušování lidských práv na Kubě. Opakovaně předkládala v OSN rezoluce odsuzující havanský režim a otevřeně podporovala kubánské disidenty. Což vztahy mezi Prahou a Havanou přivedlo na bod mrazu. Právě v této atmosféře se na Kubu vypravili Ivan Pilip a Jan Bubeník. Po jejich zatčení kubánské úřady s českou diplomací téměř nekomunikovaly. Výjimkou byly kontakty s představiteli českých komunistů. Oficiální vysvětlení zadržení přicházela jen velmi kusá a skutečné motivy zůstávaly nejasné. Mnozí diplomaté i pozorovatelé se ale domnívali, že zatčení bylo odvetou za dlouhodobou podporu kubánské opozice ze strany České republiky a varováním před další kritikou režimu. Schůzky zahraničních politiků s kubánskými disidenty sice nebyly ojedinělé, tentokrát však Havana zvolila mimořádně tvrdý postup. Dnes proto mají všichni zúčastnění ještě další vysvětlení. Jeden z jimi navštívených disidentů totiž okamžitě po jejich zatčení informoval rádio Martí.
23: Což je vysílač z Floridy, který je něco, co bylo pro Československo, řekněme, svobodná Evropa, volá z Ameriky. A on šel, zavolal do toho rádia Martí a řekl, že v Siegul a Ávila byli zatčeni 2 Češi, jeden z nich poslanec. A podle mě všechny ty věci tomu nasvědčují. To byla akce, která vlastně vedla k tomu, že v té Havaně, v té centrále se o tom dozvěděli vlastně dřív z toho rádia, který samozřejmě monitorovali, než zhlášení té tajné služby, která nás mezi tím vezla.
4: On zavolal taky na českou ambasádu.
23: Dokonce na českou ambasádu.
4: Ano, a česká ambasáda zavolala na ministerstvo zahraničí. Jo. Ministerstvo zahraničí, protože o tom nic nevěděli, zavolali na ministerstvo vnitra, který o tom taky nevěděli. A z toho vznikla právě taková paranoia, že to je nějaká provokace. A v tu chvíli se tím začal, protože Castro žádné jako informaci neměl. My už jsme byli v Havaně, oni o tom nevěděli a už to bylo venku, už to bylo na rádio Martí. To vyvolalo takovou alergickou reakci, že to není řízený.
0: A jako by to nestačilo, Kubu čekala jedna z nejvýznamnějších mezinárodních akcí posledních let. Na jaře 2001 měla hostit zasedání Meziparlamentní unie. Do Havany se chystali poslanci z celého světa a Castro si jen stěží mohl přát, aby pozornost mezinárodního společenství přitáhla právě kauza 2 zadržených Čechů. Tím spíš, když je jedním z nich poslanec.
23: Pro tu Havanu to byl diplomatický úspěch, protože samozřejmě ten režim jako moc pod mezinárodních akcí se tam ze zjevných důvodů nedává, ale tohle se mu podařilo prosadit. A najednou jako vlastně dva měsíce předtím byl zatčen poslanec. Takže oni měli pocit, že to může být nějaká provokace, protože Česká republika vůči Kubě hrála tehdy velmi tvrdou roli. Ve spolupráci se Spojenými státy velmi intenzivně podporovala disent, takže tam podle všeho vzniklo podezření, že Česká republika je nějak zapletená do toho, aby Kubě zkazila takovou radost, že tam má meziparlamentní unii a vyvolala provokaci, která se má obrátit proti Kubě. Takže celý ten průběh daleko víc působil tak, že oni jako mohli uvažovat o tom, jak moc nás jakoby strestat, řeknu to tak, ale zároveň jak z toho se teda dostat. Proto oni taky řada těch věcí, které hledali, řada těch výslechů potom jako mířila k tomu, že se snažili dokázat, že to nebyla žádná náhoda, že nás zatkli, ale že už nás dávno sledovali a že moc dobře věděli, co máme za ruku.
1: Zasedání Meziparlamentní unie se měla účastnit i česká delegace a to dávalo České republice další argumenty v diplomatickém boji o návrat českých vězňů.
3: Místo předsedkyně poslanecké sněmovny za ČSSD Petra Buzková se má začátkem dubna zúčastnit v Havaně zasedání Meziparlamentní unie. V situaci, kdy jsou dva čeští občané

0: Senátu Michal Žantovský. Ten dokonce doporučuje, aby se dubnového zasedání na Kubě nezúčastnila žádná z demokratických zemí.
1: Zaznělo v ozvěnách dne 16. ledna 2001, tedy 4 dny po zatčení obou pánů. Ti o tom, co se u nás i ve světě děje okolo jejich zadržení, mezi tím vůbec neměli tušení.
2: Asi po 10. dnu, kdy jsme opravdu nevěděli, jestli někdo ví, co s náma vůbec je. Jako když jsme jim řekli, že bychom rádi mluvili s někým z ambasády, tak se nám smáli a říkali nám, vy si nepamatujete, jaký to bylo u vás? My si s váma budeme dělat úplně, co chceme. Jo, to musím říct, že když si člověk vzpomněl na tu totalitu a jak vlastně opravdu ty režimy s životem člověka zacházely, jak život člověka nemá žádnou cenu pro ten režim, tak to musím říct, že občas jako strká jsem si ruce do kapsy, aby neviděli, že se mi začali třást.
1: První dny panovalo kolem případu téměř úplné ticho. Kubánské úřady české diplomacii dlouho nezdělili ani důvod zadržení. Pak přišla ostrá propaganda. Kuba označila oba Čechy za americké špiony a následně se několikrát změnila právní kvalifikace jejich údajného provinění. Nejprve jim hrozilo stíhání za činnost proti bezpečnosti státu a podněcování k povstání, za což by ve vězení mohli strávit řadu let.
3: Určitě platí to, že ta nejistota byla značná, protože každému, kdo trochu zná podstatu těchto režimů, tak je jasné, že to, co píše se v zákonech, je v zásadě k ničemu a že ten, kdo rozhoduje, není nějaký nezávislý soudce, ale stranický tajemník. V tomto případě teda ten nejvyšší, protože tou kauzou se zabýval přímo Fidel Castro, který byl tehdy šéfem Kuby. A my jsme věřili, že bude nucena Kuba ustoupit a nebude riskovat až tak velký jaksi mezinárodní skandál a postupovat proti tomu tlaku, který tehdy byl, aby nás opravdu uvěznila na delší dobu na základě nějakého rozsudku. Ale že to nebezpečí bylo, ukazuje fakt, že na základě stejného zákona, na základě kterého jsme my byli nakonec obviněni, a mimochodem ten zákon byl aplikován poprvé v našem případě, a nakonec tedy nebyl použit, protože k žádnému soudu nedošlo, tak na základě tohoto zákona, tohoto paragrafu byl o pár let později odsouzen Američan, který přijel s podobným programem nebo v rámci podobného programu, akorát zaměřeným na židovskou diasporu, Alan Gross, a zůstal ve vězení 4 roky.
1: A v jakých podmínkách trávili oba pánové odděleně svůj čas v kubánské věznici?
2: To je opravdu celá, já nevím, 3x2 metry, kde hnedka, jak vejdete, tak tam je vlastně jako sprcha se záchodem, je to vlastně jenom díra do země a kus drátu, z kterého 2x denně na 10 minut teče voda, aby propláchla ten systém. Jsou tam vlastně 4 takový kovový pryčny, jenom na řetízku přišroubovaný ke zdi. Nemáte tam denní světlo, jsou tam jenom takový průduchy, kterýma se pouští vzduch. Já jsem tam měl 2 spoluvězni, nevím, jak jsi na tom byl ty.
3: Střídalo, on se střídalo přece.
2: Jo, a nedali žádnou knížku, nic takového. Na mě aspoň teda praktikovali spánkovou deprivaci, protože vždycky, když jsem usnul, tak mě probudili a vodili nás na mnohahodinový výslechy, kde prostě od jako dobrýho policajta až po toho, že nám vyhrožovali, že tam prostě skončíme na desítky let, tak jako chtěli, abychom se přiznali k tomu, že jsme CIA a že jsme tam šli rozvracet tu zemi a tak dále. No a nakonec těsně předtím, než k nám pustili diplomata, tak mě vzali, odvedli mě krstu věznici do auta, který vlastně neměl žádnou sedačku, takový jako plechový ven. A hodinu se mnou s houkačkou jezdili po Havaně, aby mě potom někdo do takového areálu, kde byly bílý plášť, jak jsem si říkal, něco jako nemocnice. Dali mě tam do plastové sedačky, vyšla sestřička s takovou skleněnou stříkačkou ruskou, kterou, když já jsem začínal v 80. letech studovat medicínu, tak nám už ukazovali jako muzeální kousek, který se dřív převařovával, sterilizoval. No tak tam mi odebrali krev, zase mě hodili do toho auta, zase se mnou hodinu. V podstatě to bylo jenom takový jako psychologický nátlak k tomu, abychom prostě podle nich řekli, co si přáli.
1: Řekli jste?
2: No my jsme neměli jako možnost se přiznat k tomu, že jsme CIA, protože jsme nebyli.
1: V minulém dílu této série komentovala situaci unesených Čechoslováků v Angole Eva Tomanová, policejní vyjednavačka z útvaru rychlého nasazení. Požádala se mi o srovnání, jak je na tom psychicky člověk unesený a ten, který je vězněný státní mocí.
4: V určitém ohledu je to hodně podobné, je to o tom, že vy vlastně jste odkázaný totálně na vůli úplně jiného člověka nebo vůbec i teda vlastně nějakého státního aparátu, jste úplně v moci někoho cizího, nemáte přístup k informacím nebo omezený nebo takový jenom od jednoho člověka, který k vám přijdou ty informace, nemůžete vlastně rozhodovat o svém životě vůbec o ničem, v tom je to vlastně hodně jakoby podobné.

0: To znamená, že ta práce s tou bezmocí, ta práce na nějakým tom jakoby denním rituálu, v tom, jak si zaměstnat tu hlavu, pokud ten člověk není na samotě, ale má možnost komunikovat s někým jiným, tak fungovat v tom sociálním prostředí, zorientovat se v tom sociálním prostředí, v kontaktu s jinými vězni, což si myslím, že jako funguje jako velice dobře, pokud tam ta možnost je. Je možnost nějaké jako konzulární návštěvy, ale problém je v tom, že pokud ten člověk je zadržován státem, který jako nekomunikuje s Českou republikou, tak se může klidně stát, že i ta konzulární návštěva prostě není možná, nebo dlouhou dobu není možná. No, takže tam je potom jako velký problém. Ta bezmoc, že vám jako ani nikdo nemůže pomoct, a to samý ta bezmoc na straně té rodiny. Už je to u těch únosů, co jsme se bavili předtím, a teďko u těch vězněných lidí. To je strašná bezmoc, protože vy vlastně hrozně rádi byste něco udělali. Oslovujete různý kontakty, různý organizace a vlastně se vám vrací zpátky, že nic dělat nejde. A ta bezmoc, jako pracovat s tou bezmocí, to je hrozně náročný.
1: Jak náročné je pro příbuzné vězněných jen pasivně čekat, potvrdili i rodiny kubánských vězňů. Týden v České republice 20. ledna.
2: Do Havany poletí také manželka poslance Ivana Pilipa s bratrem Jana Bubeníka. Podařilo se jim získat vstupní víza. Lucie Pilipová doufá, že se s manželem co nejdříve setká.
3: Já pevně věřím, že budeme moci se k mému muži a k Honzovi Bubeníkovi dostat velmi rychle. Já věřím, že se nám to možná snad podaří záhy po příletu. A já věřím, že kromě našich rodin, které nás strašně podporují, tak i všichni posluchači a všichni lidé, kteří chápou, jak je to pro nás těžká situace, tak nám budou taky oporou.
0: Já si jako dokážu představit, že to pro ně muselo být ohromně jako pozitivní. To, že tam toho člověka nejenom, že vím, asi předpokládám, že na mě čeká, nebo že mě má rád, nebo že za mě bojuje, ale ještě ho tam jako fyzicky vidět, nebo poslat dopis, nebo mít nějakou možnost nějakého kontaktu a vidět, že mám tu podporu jako reálně, že musí být ohromně cenný pro ně.
1: A co Lucie Pilipová svému muži do vězení přivezla? To už 21. ledna telefonovala z Havany.
3: Já jsem předala nějaké obrázky od dětí, knihy, ponožky, spodní prádlo a tak dále. Oni jsou, bych řekla, ve velmi dobré kondici, jak fyzické, tak psychické, a věří, že tato situace opravdu musí skončit velmi brzy.
1: Přítomnost rodin má pro vězně skutečně velký význam, což potvrzují i slova Ivana Pilipa těsně po návratu z Kuby, kdy byl společně s Janem Bubeníkem hostem pořadu Radioforum.
4: Pro mě bylo strašlivě cenným, jak se rozhodla za mnou přijít moje manželka, a to, že tam byla, to, co všechno pro vyřešení věci dělala, jak okolo té věci prostě se pohybovala, to pro mě byla mimořádná věc.
1: Mezi věcmi, které Lucie Pilipová svému muži předala, byla také kniha Hrabě Monte Cristo, kterou se mu při našem setkání v rozhlasovém studiu připomněla.
5: Jo, to mi přivezla, no to byla moje oblíbená kniha v dětství a byla teda jako tematicky byla blízká, že jo. I když myslím, že ten Edmond Dantes tam byl asi 13 let, tak to jsme nakonec proti němu dopadli ještě poměrně dobře.
1: Jste si ji tam četl?
5: Jo, já jsem si tam teda nakonec, mě pak nosili i nějaké knihy z knihovny, takže četl jsem třeba některé knihy Fidela Castra, abych s nimi pak mohl s tím vyšetřovatelem jako o nich polemizovat, protože oni měli toho jednoho hodného, jednoho zlýho, že jo. Ten jeden byl jako takový intelektuálštější a vedl se mnou ty diskuse o podstatě svobody a jakože sociální jistoty, které dává kubánský režim, vlastně jsou důležitější než nějaká pofiderní svoboda volit politické strany a podobně. A ten druhý zase, ten byl ten zlý, a to byl asi jedinkrát, kdy jsem se jako při výslechu rozesmál, protože štěstí nepochopil proč, protože říkal, co vy můžete tady na náš režim kritizovat, podívejte se na mě, myslíte tady, kdyby tady nebyl Fidel Castrojeho režim, že bych někdy vystudoval vysokou školu? Jsem říkal, no asi ne. Ale ten první teda byl zase naopak, ten byl opravdu jako chytrý, školený a nejenom nařvaný, a ten mi jako nosil nějaký knihy a vlastně ocenil, že jsem si je přečet, a pak byl smutný teda, že jsem z toho nevyvodil ten závěr, že jak to vlastně myslí dobře.
1: A vy jste měl taky nějaký takový, co vám třeba přivezl váš bratr?
6: Já myslím, že bratr mi přivez knížku od Michala Vývega. A předtím, než přijel, tak po pár dnech mě vlastně taky nechali číst nějakou knížku a taky jsem četl vlastně knihu o prvním zatčení Fidela Castra, a on se obhajoval sám, Udělal jsem si výpisky a při tom výslechu s tím člověkem jsem tam právě používal některé ty věci a on tak jako na mě koukal a říkal, co tím myslím. Říkám, no já se obhajuju, tohle to říkal váš prostě šéf. Já mám stejnou zkušenost jako Ivan, že vlastně on tam na mě často křičel, proč se tady jako pokoušíme jako nějak ingerovat do jejich režimu, který má takovouhle dobrou porodnost a na rozdíl od toho režimu, který oni tou revolucí zapudili, takže dneska třeba lidi jako skoro všichni umějí číst. Já jsem říkal, to je jim to ale platný, když tady máte jenom jedny nominy, jo? Když nemáte co číst. No ale tak byla tam párkrát takováhle výměna, ale byl jsem rád, když jsem vlastně mohl v ty momenty, kdy na mě nekřičeli na té výslechové místnosti, trošku unikat třeba právě do literatury a odvíst ty myšlenky někam do jiného příběhu. To pomáhlo.
7: Posloucháte sérii Tématu Plus o únosech a věznění Čechů a Čechoslováků v zahraničí. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: S Ivanem Pilipem a Janem Bubeníkem hovoříme o jejich věznění na Kubě po návštěvě místních disidentů v roce 2001 i o tom, jak se k případu postavili nejvyšší představitelé našeho státu. Týden v České republice 20. ledna.
2: V polovině týdne přišla z Kuby nečekaná zpráva. Ivan Pilip a Jan Bubeník půjdou před soud. Tamní úřady označili oba české občany za agenty Spojených států, kteří se na Kubě věnovali udržování podvratných styků. Poslanecká sněmovna se rozhodla vyslat na Kubu 6členou delegaci, kterou povede místopředsedkyně sněmovny sociální demokratka Petra Buzková. V týmu vyjednavačů jsou kromě šarmantní Buzkové zástupci všech 5 parlamentních stran.
1: Snahami dostat Ivana Pilipa a Jana Bubeníka z kubánského vězení tehdy žila celá republika. Během jediného měsíce vyšlo o jejich případu na 2500 novinových článků. Ozývaly se i hlasy, že nebýt Ivan Pilip známým politikem, takovou pozornost by jeho osud nejspíš nevzbudil. Vždyť v zahraničních věznicích tehdy byli i další čeští občané. Na tom bylo něco pravdy. Případ Pilipa a Bubeníka byl ale výjimečný nejen tím, kdo byli, ale také okolnostmi jejich cesty. Přijeli na Kubu podpořit tamní disidenty a právě to se stalo důvodem jejich zadržení. Vedle toho se objevovaly i různé nepodložené spekulace, které se snažily jejich motivace zpochybnit. Například, že skutečným cílem jejich cesty byl obchod se zinkovými doly nebo nákup koní. A Ivan Pilip vzpomíná v souvislosti se snahami svých kolegů dostat ho z kubánského vězení ještě na jednu zajímavou okolnost.
8: Pokud jde o tu aktivitu, tak ministerstvo zahraničí pracovalo velice dobře, si myslím, že dělalo, co mohlo. Pokusila se o lecos i skupina politiků dalších, ale bylo to složité, protože já jsem byl, nejen že jsem byl poslanec, ale já jsem byl jako opoziční poslanec a jeden z nejtvrdších kritiků vlády, která tehdy vládla, takže vlastně ty kroky musely být vůči někomu, kdo vlastně byl politicky, vlastně nepřítelem té, silné slovo, soupeřem té vládní garnitury.
1: Příběh zadržení Ivana Pilipa a Jana Bubeníka je pozoruhodný hned z několika důvodů. Ukazuje, jak snadno se může člověk v zemi s autoritářským režimem ocitnout ve vězení za něco, co je v demokratických státech zcela běžné, a že mu za to mohou hrozit i dlouhé roky za mřížemi. Zároveň je to zajímavý příběh diplomacie o tom, jak jednat s diktátorským režimem, který navíc odmítá komunikovat.
2: Tento týden jsme se dozvěděli, co vlastně Fidelu Castrovi tak moc vadí na Ivanu Pilipovi a Janu Bubeníkovi. Oba Češi, kteří po schůzce s kubánskými disidenty skončili v Havaně za mřížemi, jsou obviněni z přípravy povstání proti tamnímu komunistickému režimu. Vyšetřování potrvá minimálně 60 dní a pokud dojde k soudu, mohou se Pilip s Bubeníkem stát politickými vězni Ostrova svobody až na 10 let. Kubánský režim původně tvrdil, že se s námi začne bavit, až se za údajné kontrarevoluční aktivity Pilipa a Bubeníka omluvíme. Prezident Václav Havel, který si s totalitním režimem užil své, o tom ale nechce ani slyšet.
9: Já se nemám co omlouvat, ani Česká republika nemá žádný důvod k omluvě.
1: Zaznělo v pořadu Týden v České republice 27. ledna, tedy 2 týdny po zatčení obou cestovatelů. Mohlo by se zdát, že případ zamrzne na hranici, kterou ani jedna strana nemíní překročit. A tou hranicí je omluva. Havana na ní trvá a Česká republika se omluvit nehodlá. Jenže krátce na to nastal zvrat.
10: K překvapivému kroku se odhodlal šéf Senátu Petr Pithart. Odletěl na Kubu, aby vyjednával o osudu údajných amerických agentů. Těmi režim Fidela Castra označil dva české občany, Ivana Pilipa a Jana Bubeníka.
11: Cílem mise je co možná uspíšit propuštění obou našich zadržovaných občanů. Jsem přesvědčen, že jednání určitě nebudou snadná. Jsem však pevně odhodlán hájit práva našich občanů, jakož i zájmy České republiky. Zároveň jsem však ochoten pozorně vyslechnout argumenty kubánské strany.
10: Řekl Petr Pithart těsně před odletem rozhlasové stanici BBC.
1: Vstupuje další hrdina příběhu vězněných Čechů na Kubě. Předseda Senátu Petr Pithart, který se 29. ledna na Kubu vydal na základě osobního pozvání Fidela Castra. Jak je možné, že na rozdíl od jiných politiků dostal Petr Pithart takový prostor?
12: To bylo dáno tím, že já jsem se choval právě jako ten, kdo jede ty dva vysvobodit a ne jako ten, který je přichází kárat za to, jaký mají režim. Ti naši státníci, moji kolegové, psali na Kubu protestní dopisy a láli Castrovi a Kubě. A já jsem napsal dopis, ve kterém nic takového nebylo. Naopak, vaše excelence, uvědomí si vaše obrovské autority, kterou máte v zemi, obracím se na vás. A takhle jsem to psal. A se mi tam vloudila větička, kterou jsem sama. Kdybych měl příležitost, tak bych vám na to, že ti dva nebyli agenti tajných služeb amerických, tak bych vám na to dal svoji ruku. No a to on se toho chytil a napsal mě dopis, ve kterém mě zve, ne, že si mám jet pro dva zadržené, ale prostě, že se mnou chce to projednat. No, takhle to bylo.
1: Petr Pithart na Kubu tedy vyrazil a čekal, až ho Fidel Castro přijme. A čekal. A čekal.
6: Potom, co Petr Pithart tam týden byl, tak vlastně se s náma potkal první den, byť vlastně separátně, pod dohledem. Pak tam přišel za týden a to byl vlastně velice smutný a říkal, kluci, já jsem vás zklamal, protože on mě Castro ještě nepřijal. A já budu muset prostě odjet, protože jako to už tady nemůžu čekat. A já jsem mu říkal, to bude dobrý a v podstatě jsem říkal, ježišmarja, tak to máme teda pech. A Petr odjel a vlastně potom na cestě, na letiště mu přehradili cestu a odvedl ke Castrovi.
1: Po 6 dnech 3. února se tedy Petr Pithart konečně dočkal a dostal příležitost, která měla rozhodnout o dalším osudu vězněných Čechů.
12: My jsme se bavili prostě, pošťuchovali jsme se, dráždili jsme se. Já jsem musel udržet rovnováhu toho rozhovoru. Když mluvil 3 minuty on, tak jsem pak 3 minuty mluvil já. A v obráceně prostě, já jsem furt měl na vědomí, proč tam jsem. Aby ty dva pustili, že musím přijít na to, proč zrovna je dva tam drží a na základě toho potom nějak vyargumentovat. Já jsem mu tvrdil, že prostě nejsou agenti, že jsem jako disident zažil desítky takových návštěv, kdy přijížděli mladí lidé, idealisté, přiváželi nám literaturu, taky rozmnožovací techniku, když bylo potřeba léky. A já si říkal, to přece nebyli žádní agenti, to byli prostě obětaví lidé, kteří riskovali jako tyhle ti dva, to nejsou žádní agenti, no. Tak Castro věděl, že já to nevím určitě, jestli nejsou agenti. Já jsem zase věděl, že on to taky neví určitě, ale oni se jich potřebovali zbavit. Co tam s nima? A já jsem se vhodně nachomítl a tou jistou zdvořilostí jsem si ho získal.
1: Na návštěvu se obvykle nejezdí s prázdnou. Platí to i tehdy, když vás čeká jednání s diktátorem. Co tedy Petr Pithart Fidelu Castrovi přivezl?
12: Dárky se dávají nakonec, že jo? Jenomže po 3 hodinách pořád ještě nepřišla řeč na ty dva, tak jsem se rozhodl, že mu ten dárek jako nepřípadně dám teď, abych to pro Boha nějak vedl k tomu, kvůli čemu tam jsem. Tak jsem mu říkal, Vím, že jste strávil mnoha léta ve vězení a slýchávám, že zpravidla političtí vězňové si udělají z chlebové díže figurky a nechají je stvrdnout a hrajou šachy. Tak já se vám taky přivez takové šachy. A teď jsem to vyndal a říkal jsem, ale to nejsou ze skla. A on říkal, no, já přece vím, co je český křišťál. Takže jo, takhle jsme špičkovali se a udělal mu to velikou radost teda, aspoň dělal, že. No, byla to intelektuální souboj velmi jemnými kordy, kterým jsme se nesměli jeden druhého zranit a dotknout se jeho nebo jeho země. No, nesměli jsme se vzájemně urazit. Bylo to prýma. Mohl bych to zkoušet i jinde. Netušil jsem, že mám tyhle ty schopnosti, no.
1: Po několika hodinách konečně zaznělo i to, kvůli čemu předseda Senátu přijel.
12: On potom říkal, ať už jsou pryč, užili si světové slávy dost. Ať už jsou ty kluci pryč. Já jsem říkal, ano, ano, ano. Konečně to řekl a dodal, ale nemyslete si, že vám je posadím do letadla. Já jsem říkal, no to mě v životě nenapadlo, to by bylo ukázalé a tak trochu kýčovité. No, to jsem rád, že to chápete. Takže já jsem přijel do Prahy v tom tunýlku na letišti. Tam byly desítky kamer na mě upřených a já jsem nemohl říct, pustí je, protože to byla dohoda.
13: Šéf Senátu Petr Pithart se kolem 21. hodiny vrátí ze své havanské mise. Až včera se mu podařilo sejít s kubánským prezidentem Fidelem Castrem. Na situaci Ivana Pilipa a Jana Bubeníka to však nic nezměnilo, informuje Helena Šulcová.
14: Jednání Petra Pitharta s Fidelem Castrem trvalo 6 hodin. Šéf českého senátu měl z rozhovoru dobrý pocit a doufá, že přispěje k propuštění Pilipa s Bubeníkem.
15: Já v to pevně věřím, ale to je asi všechno, co vám mohu říci, protože prosím pěkně, abychom měli všichni na mysli právě ty dva, kteří jsou dosud ve Vilemaristě a abychom jaksi trochu krotili svoji zvědavost.
12: Já jsem musel dělat, že na něj nevíme žádný nátlak. To bylo neobyčejně nepříjemné, to se skání s těmi novináři. Oni čekali, že za mnou přijdou ti dva, anebo když nepřišli, takže já řeknu, kdy budou puštěni. A to byla tichá dohoda, že já to neřeknu. Aby nevznikl dojem, že tlak na Castra způsobil, že je pustili.
6: Potom nám dali vlastně poprvé šanci, asi to bylo 21. den, mám pocit, co jsme byli zavřený, tak nám dali šanci se potkat s Ivanem a řekli, že máme jednu šanci na to napsat omluvný dopis kubánskému lidu.
16: Že mají právo si jako mít svoje zákony a vyžadovat je. Propagandistická věc v podstatě, takže jsme nad tím sice jako přemýšleli, ale na druhou stranu takovýhle papír podepsaný pod nátlakem vězení, tak se nám stala jako vlastně bezcenný, že byla to otázka jenom propagandistické hry a tím to vlastně skončilo, že?
6: Tak no, jako oni nás odvezli nás na ministerstvo zahraničí, vrátili nám naše civilní oblečení, oholili nás, jo, a tam najednou byl minister zahraničí, který přečet ten dopis. A bylo tam 6 velvyslanců z Evropy, 6 z Latinské Ameriky, kteří se nás mohli zeptat, jak se o nás tam jako pečují, tak my jsme řekli, že dobře. Tak vlastně jsme se odebrali do salonku na tom ministerstvu zahraničních věcí, dali nám tam kubánský kafe, dokonce nám nabídli doutník a čekali jsme, co se bude dít a řekli, nastupte do auta. A my jsme nevěděli kam a řekli, že nás odvezou na letiště a přesto, že jsme měli letenky zpátky přes Spojené státy, tak nás posadili na letadlo do Madridu, ale já musím, že bych klidně plaval.
13: V úterý ve 3 hodiny ráno se zrodila nečekaná informace. Poslanec Ivan Pilip a někdejší studentský vůdce Jan Bubeník jsou na svobodě. Po 25 dnech strávený v havanské věznici Villa Marista byli propuštěni a okamžitě nasedli do letadla směřujícího domů.
1: To bylo 6. února 2001. A jak zachytil rozhlasový mikrofon jejich první slova po návratu? Ivan Pilip.
17: Počítali jsme s tím, i moje žena a někteří blízcí spolupracovníci byli upozorněni, že se může stát, že můžeme být začleněni policií. Počítali jsme však s tím, že to bude maximálně na několik dní a velmi jsme doufali, že to je varianta, která se nenaplní.
1: A Jan Bubeník.
18: Já si osobně přivážím poznatek toho, že nikde na světě se nedostane lidských práv bez určitých obětí a strašlivě si vážím těch lidí, kteří se tomu věnují celý život na Kubě, s touto realitou nakládají a jsou jí dotčeni každý den.
1: O 25 let později mi popsal Jan Bubeník své dojmy z propuštění i v rozhlasovém studiu.
6: Potom bylo hrozně zajímavé, když jsme se dostali ven, kdo všechno vlastně vyjadřoval nám podporu po celém světě. Vím, že prostě lidé, já nevím, z katolické církve, od prezidenta Havla, řada lidí prostě zkoušela svoje kontakty a bylo to úplně úžasné, kolik jako solidarity, kolik lidí se pokoušeli něco pro nás dělat, ale myslím si, že bez té osobní angažovanosti a bez osobního vlastně politického rizika Petra Pitharta bychom tam mohli trávit daleko delší čas.
1: I když vlna solidarity byla obrovská, ať už je z nejvyšších politických kruhů, tak i mezi obyčejnými lidmi, zaznívaly a dokonce stále zaznívají i hlasy opačné.
8: A mě do dneška i diskusích na sítích takový ty lidi z toho světa extrémistů, radikálů, proruských skupin, antidemokratických bloků, tak píšou, měl jsi zůstat na Kubě, škoda, že tě tam nezavřeli. A do dneška, 25 let poté, je to pro ně červený hadr. A to je taky strašně jako vypovídající o celém tom příběhu.
1: I s tím musí počítat lidé, kteří se rozhodnou jednat v podobných situacích. Ať jsou jejich pohnutky jakkoliv ušlechtilé, vždycky se najde někdo, kdo je spochybní. Vedle různých nepodložených spekulací zazněla ale i jedna věcná námitka, která si zaslouží pozornost i dnes. Nemohli Ivan Pilip a Jan Bubeník svým, byť dobře míněným jednáním, ohrozit právě ty, za nimiž na Kubu přijeli, tedy tamní disidenty?
8: Pro ty lidi to byla nějaká možnost, jak si slyšet o tom, co se děje ve světě, cítit nějakou solidaritu a podporu. Co my jsme dělali, třeba bylo, že jsme dělali takový jakoby bytový semináře o tom, jak vlastně ty transformace probíhaly, protože oni tam samozřejmě neměli žádné detailní informace o změnách ve střední a východní Evropě po roce 90, tam poslouchali oficiální propagandu. Takže já myslím, že tahle ta kritika byla neoprávněná, pro ty lidi to bylo pozitivní. No a že ten program jakože občas při něm někoho zatkli nebo vyhostili, no tak bylo. No, mimochodem mezi vyhoštěnými byl třeba Karel Schwarzenberg, který tam přijel v rámci podobné mise a dopadl tedy o něco lépe, protože byl odpočen hned na letiště a poslán zpátky stejným letadlem.
1: Co ta publicita, kterou ten případ měl, byla spíš pozitivní, nebo to bylo zas to riziko, které mohlo přinést nějaký vztek režimu vůči těm disidentům?
8: Ne, disidenty to vůbec neovlivnilo, to se týkalo nás tady, ale ty disidenti byli nějakým způsobem perzekuováni tím režimem a jestli za nimi někdo přijel nebo nepřijel. To mimochodem bylo vidět i na tom, že ten zatčený toho to nějak jako zvlášť nevyděsilo, že se s náma sešel. On prostě věděl, že je pod dohledem a že ten režim, když bude chtít, takže ho zavře a že tu záminku si vždycky najde.
1: Oba pánové měli za sebou zkušenost, na jakou se nezapomíná, a řekla bych, že člověk právě netouží potom si ji zopakovat. Zajímalo mě proto, zda se i v dalších letech raději podobným rizikům vyhýbali, či nikoliv.
6: Já v tuhle tu chvíli se 4 dětma podnikám daleko míň takovýchhle věcí. Jsem stále napojen na organizace, které podporují disidenty a lidská práva, ale další výlety jsem už neabsolvoval.
1: Za to Ivan Pilip, který mimo jiné působí jako ředitel mezinárodních vztahů na nadace Kasla, zaměřené na podporu demokratických změn v zemích Latinské Ameriky, má cestování do rizikových zemí přímo v popisu práce.
8: Nemyslím si, že někam jet je samo o sobě riziko. Já jsem v rámci té činnosti naší nadace byl v mnoha zemích, kde to bylo problematické, v Ekvadoru za prezidenta Koreje, kde taky nebyla zrovna demokracie, v Bolívii jsem navštěvoval tamní v době ještě Evo Moralese opozičníky, který byli hlídány policií, tak jsem jako taky byl nervózní, jsem šel do domu, kde předtím stál policejní vůz, ale oni říkali, ne, ty jsou tady kvůli němu, ty tady nejsou kvůli tobě. V Nikaraguji mě jednou málem vyhostili, protože jsem tam byl v kontaktu s tou místní opozicí a tehdy tam byly velké perzekuce po roce 2018 a už mě zastavili na letišti a ptávali se mě, co tam jedu dělat, a tam to teda naštěstí dopadlo tak, že mi řekli, že tedy
16: berou moji historku, že tam jedu za obchodem, ale že pokud se s někým setkám, takže mě okamžitě vyhostí, teda tady bylo rozhodně, že ženu vyhostí, ale takže tomu nedošlo, protože schůzky jsem teda časem i zrušil a ty dvě, které jsem nechal, tak ta jsme jich udělali opravdu hodně konspiračně, ale myslím si, že zkrátka určité riziko, když člověk chce ovlivnit ty věci na světě nějak, no tak nějaké riziko jako se nese, tak jako i když člověk zaujme tady nějaký občanský postoj, no tak ho to třeba může něco stát, třeba nějaké sympatie, třeba nějaký pracovní postup, třeba nějaké vytvoření si nepřátel, ale tak já myslím, že pocit svobody a toho, že ji podporujeme i jinde kolem nás, to stojí.
1: A je nějaká rada opravdu pro lidi, kteří skutečně chtějí aktivně někam vyrazit po těch vašich mnoha zkušenostech? Je třeba něco, na co se opravdu dát pozor? Zkrátka, co je lepší nedělat nebo mít u sebe? Cokoliv, třeba máte tipy.
16: Myslím, že když člověk do nějaké takové země jede, která není demokratická, takže obecně, i kdyby tam nejeli za těmito programy, tak je dobré vzít v úvahu, že skutečně tam hodnota lidského života nebo svobody jako je nulová, že tam je zájem jenom té vládnoucí vrstvy. Takže je nutné tohle vzít v úvahu, že tohle nebezpečí může být, ale je v různých zemích různé a určitě každý, kdo by něco takového dělal, tak jede v rámci programu nějaké instituce, která vesměs ta rizika zná, je schopná je nacenit. Samozřejmě nelze odhadnout všechno, pak se to může zvrhnout leciak a můžou se stát různé věci, které jsou i vážnější, ale přesto by to nemělo lidi, kteří takto působit chtějí, odrazovat od toho, aby nějakou míru solidarity a podpory jiným vyjádřili.
1: A Jan Bubeník k jeho slovům dodává.
6: Pomáhat má smysl, já souhlasím s Havlem, že lidská práva jsou univerzální hodnota a kvalita a myslím si, že my máme pomáhat vyvážet tu naději na to, že někdy můžou mít důstojný život. To byla moje motivace, proč jsem jezdil do Zimbabwe, proč jsem jezdil do Jižní Afriky, pomoct vlastně ten režim z apartheidu, z jiného typu totality dostat do nějaký plurality demokracie a myslím si, že lidi můžou pomáhat různými způsoby, každý tak, jak na co si troufá a na co má. Někdo může posílat peníze přes nadace anebo neziskový organizace, může posílat peníze přes Člověka v tísni. Když chcete, tak můžete být dobrovolníkem, můžete, když máte jazykový nebo jiný vybavení, tam jít třeba pomáhat, nebo nějakým způsobem se zapojit i třeba tím, že podepíšete nějakou petici, anebo že prostě budete apelovat i na svoji vládu, tak aby prostě se angažovala v tom, že třeba Česká republika právě byla zpravodajem o stavu lidských práv, nebo spíš absence těch lidských práv na Kubě v OSN, čili každý může nějakým občanským postojem k tomu přispět.
1: Ivan Pilip a Jan Bubeník se vrátili domů. Česká diplomacie v čele s Petrem Pithartem dokázala vyjednat jejich propuštění a Fidel Castro měl možnost spor uzavřít, aniž by před světem ztratil tvář. Jediným skutečným poraženým tak zůstává samotná Kuba. Dnes už jí sice nevládne žádný Castro, komunistická strana si však moc pořád pevně drží a země se propadá do stále hlubší hospodářské a společenské krize.
16: Co mě mrzí, že když jsme odcházeli, tak jsme si říkali, za 5 let jsme tady zpátky, bude to úplně jiná Kuba. Je to 25 let a ta Kuba je úplně stejná, ještě horší možná, takže to je ta odvrácená stránka věci, snad se to brzy změní.
1: Případy Čechů vězněných v zahraničí z politických důvodů jsou ojedinělé. Podle Pavla Peška, ředitele konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky, jsou ale v zahraničí ročně zadrženy desítky nebo i nižší stovky českých občanů. Nejčastěji z důvodů, za které by byly trestně postižitelní i u nás.
19: Kategorie těch opravdu nejvážnějších zločinů, jako vraždy nebo drogová trestná činnost. Tam hovoříme asi opravdu o jednotkách případů. Mezi ty nejběžnější důvody zadržení jsou standardní taková ta běžná kriminalita, jako například různé krádeže v obchodech, či nějaké výtržnictví, či třeba popíjení alkoholu na veřejnosti, tam, kde je to jako kdyby zakázáno. Prostě taková ta nejběžnější kriminalita, která je samozřejmě z logiky věci i nejčastější.
1: Ať už se ve vězení člověk ocitne z jakékoliv příčiny, je určitě dobré vědět, na co má nárok ze strany Českého zastupitelského úřadu.
19: Od Českého zastupitelského úřadu může minimálně čekat tu základní konzulární asistenci. Občané v první řadě musí požádat. Když nepožádají o asistenci, tak fakticky ani ten stát, který je zadržel, ta policie, která je zadržela, tak podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích nemusí a neměla by zastupitelský úřad informovat. Ale pokud ten občan v tom vězení nebo v té zadržovací vazbě projeví zájem o pomoc a o informování zastupitelského úřadu, tak by ten stát měl zastupitelský úřad informovat. A na revanš zastupitelský úřad by měl poskytnout tu asistenci ve smyslu například zajištění nějaké právní pomoci nebo respektive prověření, že ten stát toho právníka alespoň ex offo poskytl, popřípadě zajistit nějakého soukromého právníka, ale nikoli za prostředky zastupitelského úřadu nebo českého státu, ale třeba za prostředky právě toho zadrženého nebo jeho rodiny, příbuzných, známých.
1: A pokud se Čech dostane v zahraničí opravdu do vězení už, má na něco nárok? Může si jako občan České republiky činit nějaké nároky?
19: Má nárok na to, aby s ním bylo zacházeno stejně jako s ostatními vězni. Čili ne tak, jak by s ním bylo zacházeno v české věznici, ale tak, jak je standard v té věznici, ve které sedí. Takže je logické, že prostě ty standardy se liší. A úkolem České ambasády nebo Českého zastupitelského úřadu je, aby dohlížel na to, že ty podmínky jsou stejné, jako mají všichni ostatní vězni, že ty podmínky nejsou horší, že v případě, že ten občan třeba trpí nějakými zdravotními problémy, že je mu zajištěna adekvátně opět místně obvyklá lékařská pomoc. A také samozřejmě, že má zajištěného právníka. A zároveň by bylo dobré také dohlížet na to, aby ten člověk měl zajištěného i tlumočníka. V praxi by ta země měla toho tlumočníka zajistit. Ale mnohdy prostě ta praxe nebo ta realita je taková, že kdybychom trpně čekali, až ta třetí země zajistí tlumočníka, tak ten člověk se soudního procesu například vůbec nedočká. Protože buď je ten přístup je laxní, anebo prostě ten tlumočník do češtiny v té zemi objektivně není. A proto flexibilně na ad hoc bázi samozřejmě ambasáda může pomoci s tlumočením, že třeba pošle konzula, pošle pracovníka zastupitelského úřadu, který vládne oběma jazyky, nebo třeba vládne aspoň angličtinu a tím místním jazykem, prostě když ten český občan prostě třeba mluví anglicky, tak aby nějakým způsobem se ta procedura pohnula kupředu a to vyřešení se přiblížilo. Takže pokud by se mi zeptala na tlumočení, standardně to povinností není, ale v praxi i v zájmu toho českého občana ten zastupitelský úřad ty neoficiálně tlumočnické služby poskytuje, byť samozřejmě ten člověk na tom zastupitelském úřadě není oficiálním soudním tlumočníkem.
1: A co třeba kauce?
19: Kauce určitě neplatíme, nehradíme jako český stát. Co můžeme zprostředkovat je samozřejmě převod těch peněz, například třeba od rodiny, od manžele, manželky, nebo od nějakých prostě osob v České republice, které by ty peníze nebo ty finanční prostředky zajistily a my pak můžeme zajistit třeba ten transfer nebo poradit, jakým způsobem co nejrychleji prostě provést ten transfer finančních prostředků na ten příslušný účet pro účely té kauce.
1: A slovy Pavla Peška z konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí uzavíráme dnešní druhý díl série Unesení, uvěznění, zajatí, příběhy Čechů zadržených v zahraničí. V příštím dílu se opět vrátíme k únosům. Dívky v Pákistánu, novináři v Iráku či pozorovatel OSN v Gruzii. Za jakých okolností se člověk může stát obětí únosu a jak z něho ven? Uslyšíte ve třetím dílu Tématu Plus.
7: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO. V Českých Budějovicích uspělo hnutí Naše Česko. Eritrea tvrdí, že ji Etiopie vyhlásila válku. Judista Krpálek přidal druhou medaili pro Česko na mistrovství světa v Baku. Vybojoval bronz a zítra bude proměnlivá oblačnost. Místy s přehánkami. Později se začne vyjasňovat. Teploty do 18 stupňů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Vítězem komunálních voleb v Olomouci je stejně jako před 4 lety hnutí ANO. V 45 členem zastupitelstvu bude mít 13 křesel. Druzí skončili Starostové a nezávislí. Třetí uskupení pro Olomouc. Hnutí ANO oproti minulým volbám ztratilo 3 mandáty. Lídrině kandidátky Miroslava Ferancová přesto výsledek nepovažuje za neúspěch.
20: Samozřejmě, že jsme chtěli obhájit ten počet mandátů, ale jsme rádi i za to, jak to dopadlo. Je tam hodně stran, které získali podobný počet mandátů, takže ten mix může být všelijaký, ale já doufám, že se nám teda podaří poskládat opět úspěšnou koalici, tak jako v minulosti, a vlastně zůstaneme jako vedoucí síla na radnici.
0: Do olomouckého zastupitelstva se dále dostali lidovci, ODS a zástupci hnutí Společně. Milujeme Olomouc a kandidátka SPD Svobodní a Trikolora. Komunální volby v Českých Budějovicích ovládlo hnutí Naše Česko jeho českého hejtmana Martina Kuby. Od voličů získalo téměř 30% hlasů. Naše Česko uspělo i v dalších jeho českých městech, například v Táboře nebo Strakonicích. Podle Martina Kuby má hnutí výsledky i za hranicemi jeho českého kraje.
21: Na nové začínající hnutí, když někde kolegové dosáhnou prostě 10-12%, tak to jsou poměrně hezké výsledky. Dělá mi radost i pohled na Ústí nad Labem, kde jsme byli součástí takové velké koalice a vypadá to, že ta koalice po letech zbaví Ústí toho minulého vedení a nastoupí na radnici. Tam my jsme toho součástí.
0: Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Dnes o tom informovali agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158. Judista Lukáš Krpálek vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. V závěrečném souboji zdolal dvěma bodovanými technikami před časovým limitem Fina Puumalainena. České judo tak po 45 letech získalo na šampionátu dvě medaile. Před Krpálkem vybojovala bronz Renata Zachová. Úspěšné mistrovství hodnotí trenér Petr Lacina.
22: To je úžasná pohádka, dvě medaile z mistrovství světa. Renča podala, myslím si, že ve své kariéře zatím svůj nejlepší výkon. A Lukáš to v podstatě napodobil. Tihle dva můžou být vzorem pro nás, pro všechny, pro naší společnost. Ne kvůli té medaili, ale kvůli jejich pracovitosti píly a kvůli jejich psychické i fyzické odolnosti.
0: Basketbalisté Slávie NBK uhájili po šestém kole ligovou neporazitelnost. Na domácí palubovce na Královce deklasovali dosud suverénní Pardubice 105-60. Hradec Králové porazil Děčín 99-93 po prodloužení a Opava zvítězila na palubovce USK Praha 97-88.
23: Překážka na D1 za Souticemi a nehoda na D7 za Bytozevsí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce za Trhovým Štěpánovem. Na kilometru 58,5 leží na vozovce v levém pruhu dřevěný špalek. Bezpečně se vyhněte. Na D7 z Chomutova do Prahy pozor za Bytozevsí. Na 57. kilometru havarovala 4 osobní auta. Na místě to vyšetřuje policie a zpomaluje se tam. Neprůjezdná zůstává silnice 54 z Kyjova do Slavkova u Brna. Ve Strážovicích zasahují záchranáři u požáru. Objížďky jsou možné přes Sobůlky a Věteřov nebo Stavěšice a Dražůvky. A v Praze překáží nehoda v ulici v Botanice. V křižovatce s Preslovou se střetlo osobní auto s motorkou, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví i přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přeháňky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
24: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Pro mě je u Václava Havla podstatná myšlenka interakce svobodných lidí. To, že vzniká něco nového a životaschopného mezi lidmi v určitých chvílích, ve kterých se přestanou bát, začnou se starat o ty druhé a vytvářet veřejný prostor, ve kterém je každý součástí něčeho, co ho přesahuje. To platilo tehdy a platí i dnes, říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus. Jak chápe Havlovu nepolitickou politiku a co dnes znamená žít v pravdě? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dobrý poslech přeje Světlana Vitová.
24: Osobnost Plus.
2: Až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu, řekl Václav Havel v roce 2011. Platí to?
3: To jste si na mě připravila hned na začátek. Hádanku. No, bylo by krásný, kdyby to platilo.
2: Poznáme to, až to bude nejblbější takzvaně.
3: Teďka je to hodně blbý. Myslím, posledních 5-10 let, od polovičky 10. let je to hodně blbý.
2: Takže by se to mohlo začít obracet k lepšímu, nebo tu naději zatím nevidíte?
3: To, co bylo pro mě důležité v 80. letech, kdy pro mě Havel byl velkou inspirací, bylo právě to, že jsme nevěděli, kdy se to obrátí k lepšímu. Dokonce mnoho z nás si myslelo, že se to neobrátí k lepšímu do konce našich životů, rozumíte? A on vlastně dal jakousi naději, že se dá žít smysluplně i v té situaci, když na té politické vrchušce je to úplně zablokovaný, tak to byla jako důležitá věc. Občas si na to vzpomínám dneska, protože se mě občas dají ty geopolitická, ale vlastně evropská a částečně česká situace hodně jako zablokovaná a že to jde směrem, kterým se mě nelíbí. A vzpomínám si na to a často řeknu před studenty. A studenti mě říkají, no ale to je strašně pesimistický. Vy vlastně byste rezignoval na to měnit tu politiku a čekal byste jenom. Takže ta analogie je asi zrádná, protože tehdy nám, já jsem nedávno taky řekl to, že tehdy jsme to taky mimo jiné řešili, takže jsme se přestali dívat na televizi a poslouchat rozhlas. Rozumíte, když nastoupil Černěnko po Andropovovi v roce 85 nebo 84 a zdálo se to úplně beznadějný. A vlastně to bylo nejrozumnější řešení. Jo? A studenti na mě začali volat, no jo, ale to byste úplně rezignoval. Jako musíte přece sledovat, co se děje, abyste mohl zasáhnout.
2: Já říkám, jak máme zasáhnout. A to naději dneska vidíte, že se to zlepší?
3: Právě, že ji moc nevidím nějak konkrétně, ale pořád občas jsou jako, jak bych to řekl, občas něco stane, co mě jí dá, jo. A takže úplně to nevzdávám.
2: Těm, kdo to myslí s demokracií vážně, podle Václava Havla váže ruce, zatímco těm, kdo ji neberou vážně, umožňuje téměř cokoliv. Která skupina má podle vás v současné době navrch ve světě a v Česku?
3: No spíš teda váže ty ruce za zády a jako například, abychom to řekli konkrétně, protože čím víc se odbourává těch pojistek ústavních, čím víc se zjednodušuje ten proces vládnutí, aby ta výkonná moc mohla dělat to, co chce, protože ona to slibovala, vlastně často ti populisté to slibují těm voličům, říkají, podívejte se, ta politická třída, jako kterou chceme svrhnout a budeme jednat jménem toho lidu, tak vlastně jim slibuje, že to bude rychlejší, že to bude účinnější, a řada těch populistů jsou vlastně podnikatele, takže jak my budeme řídit ten stát jako firmu, jo, bude to účinný a tak dále. Na tom řekl bych, že to nelze odmítat úplně paušálně, jo, že určitě jako v něčem by se ta politická moc mohla poučit z účinného fungování jako jiných jako institucí, třeba i těch privátních, ale ve chvíli, kdy se to vezme do slova a začnou se odbourávat ty ústavní pojistky, které jako například nutí tu většinu danou, aby brala v úvahu práva menšin a té politické menšiny dané a aby vlastně pokračoval ten proces, kterým ta daná politická menšina se příští volby znova může ucházet o mandáty, popřípadě o tu výkonnou moc, tak to prostě začíná být vážný. Jo? Teďka vidíme a navíc je ten svět globalizovaný a ti národní konzervativci od sebe opisují. Že jo? Tak uvidíme, teďka budou budou volby do kongresu ve Spojených státech a mnoho těch mých kamarádů amerických, kteří jako jsou proti Trumpovi, tak se obávají, že on, když to prohraje, když to ta republikánská strana prohraje, že prostě bude dělat všechno pro to, aby zneplatnil ten výsledek. Podobně jako se to jeho fanoušci pokusili udělat v tom...
4: 6. ledna tehdy, když byly volby.
3: Ano, přesně. Takže tohle je to největší nebezpečí, to naštěstí, aby to tak nevypadalo, že to tak myslím, naštěstí to u nás ještě nehrozí. Jo. Já si myslím, že to už... Ale jak říkám, ti národní konzervativci od sebe opisují, takže všichni teďka máme upřeno, i Trumpovci, i protitrumpovci máme upřeny, budeme mít v listopadu upřený zraky, co se děje v Americe.
4: Když už mluvíte o Americe, jakou zprávu o Spojených státech nám výsledky těch voleb řeknou?
3: To bude právě jeden ze zdrojů, buď to beznaděje nebo naděje. No. Zdá se mně. Už jste zřejmě posluchači pochopili, na které straně stojím. Takže pokud ta republikánská strana prohraje, alespoň v té sněmovně reprezentantů, v Senátu to bude těžší samozřejmě, tak to bude velmi nadějná zpráva, že třeba se to za dva roky změní a tak dále.
4: Donald Trump slíbil, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000, i když neřekl, z čeho a jak je zaplatí. Co tomu říkáte?
3: No je to strašný. Jako já myslím, že to je už úplně mimo čáru. Jo, my to často vlastně se o tom bavíme, jakože to je nějaký jeden návrh vedle ostatních, aniž bychom si uvědomovali, že to porušuje principy ty demokracie. On nemůže přece někdo. Jako ta demokracie je založena na tom, že ti občané volí na základě svého přesvědčení nebo zájmu, ale ne určitě na základě toho, že se někdo pokusí podplatit, jo, aby je platil. Takže je to úplně mimo pravidla liberální demokracie, to, co on řekl.
4: Když mluvíme o demokracii, s čím si demokracii spojoval Václav Havel a s čím si ji spojujeme dneska my?
3: My, tak jak jsem to předvedl i teďka já, se hodně bavíme o tom procesu volebním a o těch politických stranách a tak dále. A samozřejmě Václav Havel, a to byl možná jeden ze zdrojů té naděje v 80. letech, kdy to bylo úplně beznadějný, a to byl ten citát z té diskuse, kterou jsem vedl o Halovi přednedávnem, kterým jsme zahájili ten rozhovor. V těch osmdesátkách vlastně to nemohlo tu naději klást do těch politických stran a do politického procesu, protože ten byl z definice jako neexistoval vlastně žádný demokratický politický proces, kterým by soutěžili strany. Takže tu naději vložil do tomu, čemu říkal, a my jsme to po něm opakovali, občanská společnost, a tím nemyslel, samozřejmě dneska už je to pro novou generaci, když se o tom bavíme, a zase ze studenty, tak je to takový posunutý, protože oni vidí jako nevládní organizace, celý ten sektor se zprofesionalizoval, jo, ale tehdy, když se řeklo občanská společnost v druhé polovině 80. let, když se toho začalo toho termínu používat, tak se tím vlastně myslelo to, co, o čem je ten citát, že lidé prostě se
4: přestanou bát.
3: Propojí, přestanou se bát a nemusí to být nutně disidenti, jo, já jsem to potom v tom rozhovoru vysvětloval, že já jsem nebyl žádný disident, já jsem se pohyboval spíš v alternativní kultuře, která byla tak na pomezí mezi tím oficiálním a neoficiálním. A často lidé v oficiálních institucích se najednou rozhodli uspořádat nějakou akci, která implicitně trošku podvracela principy toho režimu. A takovýchhle akcí bylo čím dál tím víc v 80. letech a byly založeny na nějaké dobrovolné sdružení těch lidí, které bylo úplně nezištný, a že se domluvili, že něco uspořádají. A uspořádali to a vzniklo jakási enkláva, nebo jakýsi, jak říkával Fedor Gál, myslím, ostrůvek pozitivní deviace, který se trošku vychýlil a dal nám právě tu naději, že všechno není úplně tak strašný, jak se nám zdá, když si otevřeme televizi. A že ještě můžeme spolíhat na nějakou důvěru mezi náma, mezi pár lidma, kteří jsou schopni prostě provést něco smysluplného. Takže to byla ta občanská společnost tehdy. Dneska je to posunutý do té profesionalizace, ale ta idea podle mě tam je pořád, že bude něco, co nejsou ani ty politické strany, nějaká aktivita a smysluplná aktivita, třeba skupinová, která se neredukuje ani na politické strany a jejich programy a členství v nich, ani na privát, jo? Ani na korporát, ani na privátní zájmy.
4: A jak silná je dneska občanská společnost, ta neprofesionální, když mluvíte o tom, že dneska už je to trošku jinak, než to bylo dřív, tak vidíte mezi lidmi tu snahu nebát se, zastat se těch slabších?
3: No, vidím ji, je jí čím dál tím mál, čím dál tím míň, jo? Nebo mám asi takový pocit, je to hodně subjektivní. A často je to spíš tak, že je nějaká kotva, která je přece jenom profesionální, že někdo dostane nějaký grant. Jo? Je to součástí toho, čemu se říká prekariát. Obzvláště mladí lidé, kteří jsou schopni získat nějaký grant na nějakou smysluplnou činnost a potom na sebe navázou lidi, kteří už za to žádný peníze nemají a oni samozřejmě třeba za to mají jenom velmi malý peníze. Takže to je spíš taková ta mezipoloha mezi tou úplnou profesionalizací, kdy ty lidi se tím můžou živit a tím úplně nezištným jakýmsi dobrovolnictvím, jo. Tahle poloha existuje a taky myslím, že mě dává hodně jako naděje, že to není všechno úplně ztracené.
2: Vy jste před 5 lety říkal, že nemáte pocit, že by se pojem demokracie v Česku vyprázdnil, ale že si většina lidí jednoduše zvykla, že demokratické instituce v zemi fungují. Je to stejné i v roce 26, že máme pocit, že všechny instituce fungují a že to vlastně tohle je pro nás ta demokracie?
3: Já jsem ještě, právě já jsem byl takový kritik toho, řekněme tomu antibabišovského tábora ještě v tom minulým Babišově období, protože jsem měl pocit, že ty instituce fungují a že ten tábor zvedá tu kartu obrany demokracie proti té tehdejší Babišově vládě jako účelově vlastně, aby se potom mohla dostat k moci ta velmi různorodá, že koalice tehdy, vzpomeňme si, od Pirátů, liberálních až po konzervativce. Takže jsem trošku kritizoval, ne trošku, hodně jsem kritizoval, že nás zbytečně prostě zavádějí do nějaký obrany demokracie ve chvíli, kdy ještě ty základní instituce fungují. Musím vám popravdě říct, že pořád si myslím, že instituce fungují, ale že jsem začal mít trošku obavu. Určitě tušíte proč. Jo? Ne ani tak kvůli Andreji Babišovi, který se může obrátit na jakoukoliv stranu, ale spíš kvůli těm dvěm dalším stranám, které jsou v té vládě.
2: Vidíte ve společnosti shodu na základních hodnotách, na tom, kam chceme patřit, kam míříme, nebo jsme jako společnost nedokázali tuhle schodu najít?
3: To se velmi prostě všechno začalo být hodně zmatený po té, co poprvé nastoupil Trump do funkce, protože dřív to bylo takový jako jednoduchý. Lidi, kteří obhajovali liberální demokracii, tak většinou byli pro Evropskou unii a pro Spojené státy a ta obrana demokracie byla spojena s nějakou geopolitickou loajalitou, jo, k Evropské unii nebo ke Spojeným státům. To ostatně taky symbolizoval Václav Havel. Ale tím nástupem Trumpa k moci a tím, že vlastně v té Americe získal moc proud, který vlastně podkopává tu liberální demokracii, tak se to všechno popletlo. Takže ti Atlantisté naši teďka se vlastně sami rozštěpili. Já slyším občas ty Atlantisty, který jako vlastně někteří váhají, někteří jsou pořád s Amerikou, a i když je tam ten Trump, no a někteří ti liberálnější samozřejmě jsou zhrození a spíš se teďka soustředí na záchranu Evropské unie.
2: Václav Havel mluvil taky o tom, že by lidi měli žít v pravdě a nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nich děje. Jak si život v pravdě v dnešní době umělé inteligence, dezinformací, sociálních sítí představujete? Jde to?
3: Je to jako obtížný právě kvůli těm věcem, co jste zmínila. Jako já pořád věřím na to, co jsem se naučil v těch osmdesátkách, jako přímý kontakt s lidma, jo, protože je to pravda, že ty sítě nás úplně obzvláště jako algoritmy a AI, když se to, že to skutečně hrozí úplným nějakým odcizením, že se všichni začneme pohybovat v těch bublinách, v kterých v podstatě ztratíme kontakt. Jo? S realitou, ztratit kontakt s realitou vlastně znamená ztratit kontakt s ostatníma lidma, jo? Bezprostřední. Jo? Že se někomu podíváte do očí, něco mu řeknete a on se na vás usměje a máte pocit, že si rozumíte. To je strašně důležitá věc, takže čím dál tím. Já myslím, že jediná obrana je obnovovat ty mezilidské kontakty, které jsou bezprostřední, právě jako třeba jako pořádat. Já čím dál tím víc se zúčastňuji nějakých akcí třeba na univerzitě, které nejsou právě součástí nějakého grantu, kde se lidi jenom sejdou, že chtějí besedovat o nějakým tématu, který zajímá. Nic za to nemají, nikde se to nevykazuje. A to jsou ty setkání a situace, které nám jako umožňují, které jako umožňují žít v pravdě, umožňují žít v pravdě v tom smyslu, že jste napojeni na nějakou realitu, která je žitá váma a těma ostatníma lidma, zatímco ty sítě, algoritmy a AI nás skutečně odvádí do nějakého divného světa, kde já teda už nechci žít a nechci, aby tam žili moje děti.
2: Podstatná je pro vás Havlova myšlenka o interakci svobodných lidí, která vede k tomu, že člověk je nakonec součástí něčeho, co ho přesahuje. Vy máte pocit, že jste součástí něčeho, co vás přesahuje?
3: Mám, já mám obrovské privilegium, že učím a že mě nikdo zatím nevyhazuje, já už jsem v důchodovém věku. A je to obrovský privilegium, že se setkávám jako s mladýma lidma, s kterými bych se normálně nesetkával, když už bych byl v důchodu, a že můžu komunikovat, že můžu pořád žít nějakým životem a přemýšlet o tom životě taky, protože ta univerzita je o tom, že přemýšlíme o tom, co se děje, učíme se o tom přemýšlet, a to je obrovský privilegium, kterýho si velmi vážím.
2: A kdy jste vy poprvé zaznamenal Václava Havla a co jste si o něm myslel? Protože já jsem četla v jedné vaší knížce, že vy jste býval přesvědčeným komunistou a najednou jste člověkem, který tu obhajuje Havla.
3: Já jsem byl pionýrem, jo? Já jsem z komunistické rodiny, takže jsem byl vychovaný v komunistické víře a samozřejmě během té vysoké školy se to začalo jako proměňovat, až jsem skončil teda. Potom, když jsem skončil tu vysokou školu, tak už jsem nenastoupil na nějaký profesionální zaměstnání a spíš jsem tak jako se právě pohyboval v té alternativní kultuře. A já myslím, že někdy na konci té vysoké jsem poprvé četl Moc bezmocných a že mě to někdo jako v samizdatu dal nebo půjčil, tehdy se to půjčovalo, nedávalo, že to byly cenné věci a že jsem najednou měl pocit, že on tam právě popisuje to, co žijeme. Ne jako když já jsem nebyl disident,

0: štěpit se na ty tábory, kdo na ty uctívače a antiuctívače, občas nám to hrozí, obzvláště s Václavem Havlem, ale spíš bychom se měli učit přemýšlet o životě a světě s ním a poučovat se nejenom z jeho kladných stránek, ale i z těch záporných. On prožil několik období, já si vzpomínám, a v každých reagoval, jako na něm bylo podle mě silný právě to, že byl schopný reagovat na duch času. Jo? Změnila se, nebo já jsem byl jednou překvapený, jsem diskutoval o Havlovi s Alenou Wagnerovou, spisovatelkou, která byla součástí té skupiny 36. A ona mě popisovala nějaký text svého Václava Havla z konce 50. let a vysvětlovala mě, jak obrovský inspiroval ten text, jo. A inspirovali úplně něčím jiným, než mě inspirovala Moc bezmocných v polovičce 80. let. Tak to byla jeho, myslím, síla taky v tom, že žil dlouho, prožil asi tři epochy, můžeme říct, nebo dvě minimálně. A to na něm bylo velký, že byl schopný reagovat na proměnu času nějakou novou odpovědí.
1: A jak chápete jeho pojetí nepolitické politiky?
0: Zase to souvisí s tím, už jsem se toho tady dotkl, že ta občanská společnost je něco, co není ani dnes už profesionální zase politika nebo politika politických stran, ani biznis, jo, ani nějaký privátní zájmy, že to je nějaká třetí jako zóna, v který ty lidi jako nemusí být úplně ideologicky vyhranění, že jo, můžou se tam setkat lidi jenom na základě toho, že chtějí pomoci nějaké věci, oni si myslí, že ve veřejným zájmu, ani tam nesledují ty zištní zájmy. Jo, to je ta nepolitická politika a v tomto smyslu někdy to je právě chápano, ti kritici to chápou tak, že samozřejmě, že byly tam formulace, obzvláště v Moci bezmocných, které vysloveně napadaly systém politických stran. A toho se tehdy právě v Moci bezmocných on píše, že ani ta pluralitní, jo, západní realita, že i ta pluralitní západní realita politických stran je jako neudržitelná, že třeba to nějak překonat. Je pravda, že tam byly tyhle radikální názvuky, ale v druhé polovině 80. let už Havel jako předpokládal, že pokud se něco změní, tak nastoupí nějaká standardní jako politická demokracie v tom smyslu, jak se potom nastolila v 90. letech a chápal tu nepolitickou politiku jako předpolitickou činnost té občanské společnosti, třeba obhajobu lidských práv, která je založena spíš na morálních principech nebo nějakých ústavních principech, která vytvoří ve chvíli, kdy jakoby zvítězí, tak vytvoří pole, na němž se může rozvinout potom ta politická činnost ve vlastním slova smyslu. Jo? Politické strany, její soutěž, volby a tak dále. A to je prostě podle mě gro té nepolitické politiky, nikoliv něčeho, co by šlo proti politických stranám, někdy Václav Klaus to takhle definoval, ale něco, co připravuje půdu pro to, aby ta skutečně politická demokracie stran se mohla rozvinout.
1: Když se podíváte na Václava Havla kriticky, vidíte nějakou zásadní politickou chybu, kterou ve své kariéře udělal?
0: Já jsem určitě patřil právě k těm, kteří nikdy nechtěli Václava Havla uctívat, ale chtěli s ním přemýšlet o světě a tudíž jsem taky kritizoval některé věci a byl jsem velkým kritikem jeho zahraniční politiky, musím se přiznat. Ne proto, že bych odmítal ty ideály, jejich jménem některé ty své kroky obhajoval, to znamená lidská práva a šíření demokracie, ale protože příliš úzce navázal na jednu hegemonní moc té doby, a to je na americkou moc. A potom ztráceli ta univerzální práva, tu univerzalitu, kterou vlastně i v jeho pojetí měli mít, jo? Že najednou bylo jasný, že selektivně vybírá, jo? Jaký porušování lidských práv kritizuje. Jo? Já jsem třeba měl kamarády, kteří byli jeho obdivovatelé v akademické sféře západní akademiky a oni se mě ptali, já nevím, po 2003, 2004, po invazi Iráku, kterou teda podporoval, já jsem myslel, že to byla hloupost a pořád si to myslím a myslím, že to, co se stalo, to bylo svržení Saddáma Husajna 2003, že potvrdilo to ten můj soud, takže to byla jedna z těch chyb, ale i poté byla možnost ještě nějak, ne se to třeba zříct z toho rozhodnutí, ale ti mi přátelé se mě ptali, proč nekritizuje zacházení s těmi zajatci v té válce proti teroru, například tu základnu Guantanamo Bay, mučení těch zajatců a tak dále. Ptali se mě, teď on by to měl říct tomu George W. Bushovi, že toto nejde. A Václav Havel mlčel. A to mě teda mrzelo, musím říct.

0: Říká politolog Pavel Barša, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Současná vláda deklarovala, že přechází v zahraniční politice od hodnotové k pragmatické. Jak tomu rozumíte?
2: Jenom z toho vyjádření by mě to nevadilo, protože druhá věc, kterou jsem Václavu Havlovi vytýkal, bylo to, že ty zahraničně politické volby jako prezident hodnotil čistě morálně, bez, což znamená jako, že si řekl, ano, Saddam Hussein je tyran, musíme svrhnout tyrana, a nekladl si politickou otázku. Co se stane, až se svrhne Saddam Hussein? Jo? Co tam bude? Přispěje to k dodržování lidských práv, anebo statisíce lidí budou obrány o ta nejzákladnější práva, protože budou žít najednou ve válečném chaosu? To byla moje kritika, a z tohoto hlediska čistě hodnotová politika, pokud by byla pojata tak, že prostě budeme dělat všechno, o čem si myslím, že je to správně, aniž bychom si kladli otázku po důsledcích toho, co budeme dělat, je špatně. Jo? A pragmatismus, pokud pragmatismus záleží, klaďme si otázku, co způsobí náš politický čin. To je to, jak si klade, jak by měl rozhodovat politik. Jo? Rozhoduju o něčem, takže je to vázaný na zájmy, ale myslím si, že v té karikatuře obávám se, že tato vláda to chápe. Tato vláda, která jako řada z jejich členů vyjadřují právě obdiv k Donaldu Trumpovi a tomuhle proudu politiky, to chápe trošku jinak. Jo? Oni to chápou prostě tak, že se nebudeme prostě řídit vůbec nějakými univerzálními hodnotami a budeme hájit naše národní zájmy. A to je něco, v čem pořád zůstávám Havlovcem, že jako dobrá politika by měla být umět propojit, jo? Ty hodnoty univerzální a národní zájmy, nebo zájmy toho kolektivu, jehož jménem je prováděna. Takže obávám se toho, že to bude ta karikatura té pragmatické politiky. Skutečně dobrá pragmatická politika by měla mít zároveň nějaký univerzální horizont těch hodnot, protože když popřeme ty nejzákladnější hodnoty jako lidská práva, tak potom ztrácí ta politika svůj skutečný smysl.
0: Bývalý prezident Spojených států Bill Clinton v rozhovoru pro Český rozhlas u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla prohlásil, že by se nám teď Havel zatraceně hodil. Myslíte si, že by svět vypadal jinak, nebo že by naše společnost byla jiná, kdyby tu Václav Havel ještě byl?
2: Bylo by to krásný, kdyby Bill Clinton měl pravdu. Nevím úplně, spíš bych pochyboval, musím říct, o tom, protože jedna z posledních věcí, kterou Václav Havel udělal, možná, že bych to neměl říkat, ale nebo si na to vzpomínat, bylo tehdy, když bylo arabské jaro, a tak začal vyzývat už jako soukromá osoba, samozřejmě, ale s velkým morálním kreditem, ke svržení Kadáfího v Libii. A byla to podobná situace, řekl bych, jako s tím Saddamem Husajnem, že si vůbec nekladl otázku, co v té Libii nastane. Co nastalo, samozřejmě víme dneska. Nastala prostě občanská válka, dodnes vlastně není monopolizována moc v Libii, takže obávám se, že Bill Clinton neměl pravdu.
0: Říká Pavel Barša, politolog, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
2: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
1: Havel se ptá Peroutky.
3: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
4: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast, a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
3: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Smetanův pozdrav z nebe.
1: Starý muž sedí uprostřed parku, v těsném sousedství zámku, jež nese výraznou stopu architekta slovenského génia Dušana Jurkoviče, jenž se na počátku 20. století výrazně podílel na jeho úpravě. Starý muž si pravou rukou podpírá tvář ověnčenou plnovousem. Zamyšleně hledí, jakoby do dálky. A to již od roku 1954. Tehdy totiž v tomto parku slavnostně odřeli sochu zakladatele české národní hudby Bedřicha Smetany. A před touto sochou, jejímž autorem je novoměstský rodák, akademický sochař Josef Marek, právě stojím. A pak náhle, jako bych zaslechl hudbu. Veselou, mladistvou.

0: Hluzina Polka. Autor Bedřich Smetana. Klavír Věra Řepková. Nezapomenutelná propagátorka Smetanova díla. Především ale vynikající klavíristka. Otázka zní, co má společného Nové město nad Metují, město pro svůj malý vhled přezdívané český Betlém společného s Bedřichem Smetanou a jeho Hluzinou Polkou. Konec konců, když se tu hudební genius, autor Prodané nevěsty, Libuše či symfonické básně Má vlast ani nenarodil. Touto výsadou se může chlubit pouze nedaleká Litomyšl. Jenomže, otevřeme se nyní knihu s názvem Nové město nad Metují a jeho kraj. Jeden z autorů knihy, Jaroslav Moravec, ve stati z roku 1940 píše s typickým dobovým patosem.
1: U nás žije už málo pamětníků 50. a 60. let minulého století. Už se skoro všichni odstěhovali ke všem svatým na starý náš hřbitov. A s nimi pomalu mizí i vzpomínky na kdysi velkou a rozvětvenou rodinu Smetanů v našem městě, jejíž příslušníci, pokud u nás žili, odpočívají také již dávno blízko starobylého hřbitovního kostela. A přece to byl rod, který byl nejbližší velkému českému člověku, géniu naší hudby, nesmrtelnému Bedřichu Smetanovi. Rod jehož členové poplných 50 roků nepřetržitě byly sládky na zámeckém pivovaře.
2: No tak ono to začalo vlastně tím, že v Novém městě byl zámecký pivovar, vrchnostenský pivovar, do kterého roku 1818 přišel František Smetana se svou první manželkou a se svou rodinou. Ta manželka mu tam umřela v Novém městě, ale on asi hnedka 3 měsíce poté se znovu oženil, vzal si nějakou Barboru, která pocházela z Miletína a s tou měl 2 dcery, nějak záhy po sobě. A ta Barbora na jaře v roce 1823 opět otěhotněla.
0: To byl někdejší ředitel Novoměstského muzea, archivář, historik, nespracovník Národního památkového ústavu v Josefově a především velký znalec novoměstské historie Jiří Hladík. Zápět ještě dodá, že na podzim roku 1823 se paní Barbora za Svobodná Linková stěhuje s manželem a dcerami do Litomyšle. Tady se jim 2. března 1824 narodí syn Bedřich, budoucí hudební skladatel. Pochtěn bude jako Friedrich. Jak Jaroslav Moravec ve vzpomínané knize o Novém městě nad Metují rovněž uvádí, Bedřichův otec František, úspěšný podnikatel, který svou rodinu dovedl dobře finančně zabezpečit, měl umělecké sklony.
1: František Smetana byl na svoji dobu vysoce vzdělaný a pokrokový muž. Když k nám přišel, našel tu již u nás prostředí, které se jemu, vášnivému muzikantovi a člověku všímajícímu si všeho dění své doby, neobyčejně zamlouvalo.
0: František Smetana tedy i se svou rodinou, jak už víme, odešel do Litomyšle. Tam se mu také, jak už rovněž víme, narodil syn Bedřich. Novoměstský zámecký pivovar však o Smetanu tak jako tak nepřišel. Pivovar, jak podotýká Jiří Hladík, převzal synovec Bedřichova otce Františka, a tedy i Bedříků bratrnec. Jmenoval se Václav.
2: Jednak to byl velmi podnikavý člověk, který v tom Novém městě koupil několik nemovitostí, velice se mu dařilo, stal se dokonce pak i pošmistrem. Byl tam 40 let, měl spoustu dětí s manželkou a první jeho dcera se jmenovala Aloisie.
0: Dodejme, že se Aloisie říkalo Luisa. Luisa, Luisina Polka. Může mi tato skladba něco společného právě s neteří Bedřicha Smetany? V Národním muzeu mám šanci spatřit, jak se říká na vlastní oči, autograf této skladby, tedy partituru, klavírní verze a základní údaje, psáno německy. Místo vzniku Nové město nad Metují. Začátek kompozice srpen 1840. Dokončení skladby září 1840. A pak ještě připsaná Smetanova slova.
1: Tato polka, aniž bych se chtěl chválit, má sotva sobě rovné. Takt za taktem je přívětivá, krásná. Žádnou svou skladbu nemohu častěji hráti, protože se mi potom již protiví. Ale tuto polku mohu hráti ustavičně a necítím přitom žádné znechucení a nikdy mě neomrzí.

0: Znovu se do Luziny polky zaposlouchejme. Je jakoby plná mladistvé radosti, optimismu. Když tuto polku, kterou znalci dodnes považují za nejúspěšnější skladbu, Smetanova mládí autor psal, bylo mu teprve 16 let. A touto skladbou naplno vyjádřil svůj cit. Svůj cit ke své o rok starší neteři Luize. Dívám se nyní na její portrét. Hezká podlouhlá tvář, jakoby orámovaná hustými tmavými vlasy. Velké a bystré tmavé oči. Vážná ústa. Portrét Luizy Smetanové můžeme najít nedávno vydané a vpravdě jedinečné knize. Její autoři Olga Mojžišová, přední česká muzikoložka a dlouholetá vedoucí muzea Bedřicha Smetany. A pak historik Západočeského muzea v Plzni Tomáš Bernhard. Jde o první díl kritické edice studentského deníku Bedřicha Smetany. První kompletní vydání tohoto unikátního pramene k ranému období Smetanova života. V rozhovoru, který Olga Mojžišová poskytla před časem pro známý web Opera Plus, Gabriele Špalkové mimo jiné říká, citujeme.
1: V denících čteme autentické zápisky bez autocenzury a Smetana je pro čtenáře najednou docela obyčejný kluk se svými radostmi i starostmi teenagera poloviny 19. století.
0: Deník začíná datem 1840. V té době je Bedřichu Smetanovi 16 let. Deník píše, což v jeho době nebylo nic neobvyklého, německy. V knize Bedřich Smetana deníky se můžeme dozvědět.
1: V době, kdy začal deník psát, měl již Smetana za sebou 10 let školní docházky, 4 roky hlavní školy a 6 let nepříliš úspěšného a stále ještě nedokončeného studia na gymnáziu. Na podzim 1829 nastoupil v rodné Litomyšli do nižšího oddělení první třídy chlapecké školy u piaristů, ale její vyšší oddělení v dalším školním roce tu již nedokončil, protože se v létě 1831 přestěhoval do Jindřichova Hradce. Zde vychodil druhou a třetí třídu hlavní školy a v roce 1833 své základní vzdělání ukončil.
0: Na podzim téhož roku nastupuje Smetana na Jindřichohradecké gymnázium. První ročník zvládne s dobrým prospěchem. V druhém však propadne ze všech předmětů a na konci roku již není vůbec klasifikován. A důvod? Olga Mojžišová v knize Deník uvádí.
1: Důvodem mohla být dlouhodobá absence následkem nebezpečného úrazu, který utrpěl neopatrností při klukovské hře. Vážně jej poranil v obličeji výbuch láhve se střelným prachem, kterou si s kamarády vyrobili.
0: Traduje se, že bezprostředně po výbuchu si Bedřich omyl zraněnou tvář vodou z rybníka. Následoval bolestivý zánět, který zasáhl horní a dolní čelist, včetně spánkové kosti. A výsledek? Zpomalení růstu pravé strany obličeje, asymetrická tvář. V pozdějším věku bude Smetana tento svůj handicap maskovat plnovousem, ale zpět k jeho studiu. Vystřídá ještě několik škol. Na akademickém gymnáziu v Praze jeho řediteli Josefu Jungmanovi oznámí, že se školou končí, protože se chce už věnovat jen a jen hudbě. Do deníku si zapíše. S pomocí boží budu jednou v technice listem, v komponování Mozartem. Hudba provází Bedřicha Smetanu od šťastného dětství. Jak se můžeme dozvědět i z českého hudebního slovníku, bylo to hlavně díky jeho již několikrát zmíněnému otci Františku Smetanovi.
1: K jeho zálibám patřilo i amatérské muzicírování v domácím kvartetu. Bedřichovi, který už od útlého dětství projevoval mimořádné hudební vlohy, dal již ve 4 letech první hudební základy. Jeho další výuku ve hře na housle a posléze i na klavír převzal učitel Jan Chmelík. V 6 letech Smetana poprvé veřejně vystoupil jako zázračné dítě na Akademii litomyšlských filozofů. Patrně z roku 1831, tomu bylo 7 let, je i fragment jeho první dochované skladbičky Galop D-dur.
0: Hudebně se Smetana intenzivně vzdělával i v čase jeho poněkud chaotických studií na středních školách. Rovněž už také komponoval. Nás však nyní zajímá rok 1840. 16letý špatný student pražského akademického gymnázia Bedřich Smetana odjíždí na prázdniny do Nového Města nad Metují, do města spjatého hlavně s jeho rodiči a dalšími členy široce rozvětveného příbuzenstva. A právě tehdy tu potkává svou o rok starší neteř Luizu. Pokračuje historik Jiří Hladík.
2: Ta Luisa měla ještě sestru Augustu, ta byla o něco mladší, takže s těmi děvčaty tam asi toho prožíval spoustu, jako takový ty, dneska bychom řekli teenageři, že jo, tam určitě dělali spoustu blbostí a hloupostí, ale taky spoustu zajímavých činností, protože jsem se dočetl, že 15. srpna 1840 hrál na kůru houslové solo při bohoslužbě v klášterním kostele. A ta Luisa ještě s jedním místním zpěvákem tam u toho zpívali.
1: Zápis ze Smetanova studentského deníku. Při střelecké mši zpívala Luisa duet ze stvoření se Šejvánkem. Večer ples v zámeckém sále. Neblahý večer.
0: Šejvánek, křestním jménem František, byl profesí písařem na Novoměstském panství. Ovšem proč Bedřich Smetana píše v souvislosti se zámeckým plesem o neblahém večeru? Cítil smutek nebo snad dokonce žárlivost? V zápisu ze stejného dne se to totiž naplno vyznává a citujeme doslova: bez Luisy nemohu být. Co o Luise Smetanové vlastně víme? Jak už zaznělo, byla dcerou Bedřichova bratrance Václava Smetany. Rovněž i ona vládla hudebním nadáním. Václav Holtknecht v knize Bedřich Smetana píše:
1: zdála se mu milá, hezká a dobře zpívala. V mladé společnosti byla nejpřednější, jak při zábavách, při nichž především ona udávala tón, ale byla také asi nejmilejší. Ti alespoň, kdo ji pamatovali, oni vyprabovali, že Lojzička, jak se jí říkalo po domácku, byla dívka velmi milá, sprostá, jak se tehdy říkalo tomu, kdo se nevynášel nad jiné. S každým uměla pěkně pohovořit a stále byla dobré, veselé a živé mysli.
0: Ze Smetanova deníku je patrné, že Bedřich tehdy o prázdninách roku 1840 vyhledával různé možnosti, aby mohl být Luise, a tedy i jim přátelům, co nejvíce na blízku. Třeba i tak, že společně podnikali dlouhé vycházky do okolí.
1: 10. září 1840 navštívili jsme Adršpach, Broumov, Polici, kam jsme museli vystoupat přes Polickou horu, Hronov, Náchod a tak dále.
0: Chodit pěšky a třeba i velmi dlouhé trasy bylo tehdy docela běžné, což Jiří Hladík potvrzuje v souvislosti s jinou cestou Bedřicha Smetany do Nového Města nad Metují. Odehrála se ještě před rokem 1840.
2: Vlastně už rok předtím, v roce 1839, přišel Bedřich se svým kamarádem z Prahy pěšky do Nového Města a údajně jenom prý, proto bylo to v červnu, aby stihnul oslavit svátek ty Aloisie, která slaví, já jsem se dneska díval do kalendáře, takže Aloisie je 21. června, jo, takže ten svátek tam byl už tehdy před tou dobou.
0: Další Smetanův zářijový zápis v deníku týká se návštěv městečka Šechtice na Benešovsku.
1: Odpoledne jsme byli v pivovaře. Po oba dny sklízela Luisa se svým krásným zpěvem obrovský potlesk. Úterý 22. byl můj nešťastný den. Oni zase jeli do Nového Města.
0: Takže opět loučení s Luisou. Nicméně Smetanovo okouzlení trvá. Až své pocity vyjádří, jak už víme, hudbou. Ovšem originál skladby se, jak potvrzuje historik Jiří Hladík, nedochoval.
2: Písemně je to doložené, že ta polka vznikla, ale nedochovala se. A to jsem se na to ptal i bývalého ředitele lidové školy umění nebo základní umělecké školy v Novém městě, který jako klavírista potom strašně prahnul, aby to někde objevila. Nepodařilo se to doposud. A je otázka, zda někdo to se to někdy podaří objevit. Ale co se dochovalo a co tady můžeme obdivovat do dneška, tak to je ta Luisina polka, kterou pod dojmem těch svých milostných citů té Luise Bedřich věnoval právě té své lásce novoměstské.
0: První láska Bedřicha Smetany zůstala neopětovaná. Podle některých zdrojů se Luise, její mladší strýc, příliš nelíbil. Ovšem ze Smetanových deníků můžeme zjistit, že Smetana, který z Novoměsta odjel do Plzně, kde konečně maturoval, netruchlil, pokud vůbec truchlil, dlouho. Olga Mojžíšová uvádí.
1: V Plzni začal Smetana peripetie svých studentských lásek zaznamenávat s narůstající intenzitou přibližně od května 1841. To se promítalo i do obsahu deníku. Pasáže odrážející intenzitu jeho citů postupně nabývaly na objemu a tím se zkrátila časová období v příslušných sešitech. Z rozsahu a povahy zápisků lze celkem zřetelně sledovat hloubku a opravdovost těchto Smetanových citových vazeb a tím i proces jeho emocionálního vyzrávání. Během 3 let v Plzni se předmětem jeho zájmu staly 3 dívky.
0: Byla to Eliza Golerová, Klára Klocová a konečně skvělá klavíristka Kateřina Kolářová, budoucí první žena Bedřicha Smetany. Sňatek uzavřou 27. srpna 1849. Bohužel, o 10 let později Kateřina podlehne tuberkulóze. Ještě předtím manželům zemřou 3 z jejich 4 dcer. Bedřich Smetana nyní působí jako pedagog ve švédském Göteborgu. Složí to mimo jiné 3 symfonické básně. Je to například Richard III. Na námě tragédie Williama Shakespearea.
1: Za letního pobytu v Čechách se Smetana seznámil s dcerou bývalého ředitele panství v Obříství, 19-letou Bettinou Ferdinandiovou, jejíž starší sestra byla manželkou jeho bratra Karla. Ještě před odjezdem do Švédska se s ní zasnoubil a 10. července 1860 se stala jeho druhou ženou.
0: Citovali jsme z českého hudebního slovníku. Smetana se pak vrací do Čech. Hodně komponuje, hodně koncertuje. V Prozatímním divadle jsou uvedeny 2 jeho opery. Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta. Stává se prvním kapelníkem Prozatímního divadla. Aktivně se účastní společenského života. 16. května 1868, kdy se pokládají základní kameny Národního divadla, pronese dnes již slavné heslo. V hudbě život Čechů. Přichází rok 1870. Smetanův zdravotní stav se prudce zhorší. Ztratí sluch. Nemoc postupuje. Navzdory tomu, jak se můžeme dočíst i v českém hudebním slovníku, nepřestává komponovat.
1: Hluchota neochromila Smetanovy tvůrčí schopnosti a na jeho další tvorbu měla paradoxně pozitivní dopad. Nyní se v ústraní venkova mohl soustředit na komponování. V posledním 10letí života tak vytvořil téměř 1/3 celé své tvorby. Bezprostředně po ohluchnutí obrátil pozornost k symfonické básni a své osobité pojetí tohoto žánru završil cyklem Má vlast.
0: Kdo ví, zdali se Smetana s Luisou ještě někdy potkal. Luisa se vdala 4 roky před Smetanovým prvním sňatkem. Jejím mužem se stal soudní úředník František Kretší z Nechanic u Hradce Králové. Měli 2 syny. Jaroslav Moravec v knize Nové město a okolí píše.
1: Po ovdovění žila nějaký čas jako klíčnice na kterém si zámku v Bavorsku. Pak se však vrátila do svého rodného města A tady také ve svém 60. roce dne 10. května 1883 zemřela. Raněna mrtvicí při mši o 9. v klášterním kostele, kde seděla právě v rodinné staré kostelní lavici.
0: Bedřich Smetana odešel z tohoto světa o rok později. Nerodil od Luizy, měl velmi těžké umírání. Smrt si pro něho, plného bolesti, přišla do ústavu pro choromyslné. Bylo to 12. května 1884. Láska odešla, život uhasl, hudba zůstává. Také socha v městě je o mladosti v českém Betlémě. V Novém Městě admetují. Zůstává rovněž dodnes slavná Luizina polka jako Smetanův pozdrav. Pozdrav z hudebního nebe.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Smlčí-li spisovatel pravdu, lže. Prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Radiokniha.
2: Dům, který pamatuje velké dějiny a lidé, kteří s nimi museli žít. O tom je román Dům pod náměstím. Markéta Hejkalová v něm popisuje historii obchodu na malém městě na Vysočině. Zaznamenává jeho prosperitu, válečnou dobu, znárodnění, ale také nové začátky po roce 1991. Dům je tak symbolickou nadějí, že se podaří smířit přítomnost s minulostí.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
4: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
3: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
4: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
3: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
4: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
1: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V čele Senátu by Miloš Vystrčil rád pokračoval. Premiér Babiš označil rusko-americkou ropnou dohodu za velkou facku pro Evropu. Fotbalisté Ostravy prohráli v Šancelize na hřišti Bohemians a zítra bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Řekl to ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
6: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se nám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového. A co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
5: Horní komoru vede Vystrčil od roku 2020, kdy nahradil zesnulého Jaroslava Kuberu. Senátoři ho pak do funkce znovu zvolili už 3x. Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradisku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny 3 železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje Správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů, pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička.
7: jsme to očekávali, ale to se založí, to ničem nevede, jako jo, to bylo prostě úplně zbytečné, tady toto, protože stejně Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné.
5: Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh s obrázky planet, je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství světa, svou celkově 6. světovou medaili. V duelu o 3. místo kategorie nad 100 kg v Baku porazil Fina Puumalainena. A fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v 10. kole šance ligy na hřišti pražských Bohemians 0-1. Během téměř 3týdenní reprezentační přestávky odehráli i přípravný duel v Katovicích. Trenér Baníku Roman Skuhravý nebyl s výkonem na hřišti Bohemians oproti prezentaci v přípravě spokojený.
8: Opravdu jsem čekal, že po těch 3 týdnech a hlavně po tom minulým týdnu, po tom zápase, kdy jsem to tam viděl, agresivnější výkon. A to byl vlastně náš life motiv jako přípravy. Chceme servát o každý metr. Bez balonu to tam bylo, ale s míčem to bylo hodně nesebevědomé.
5: V dalších sobotních zápasech Zbrojovka Brno doma podlehla Jablonci 0-1, Hradec Králové Artisu Brno 2-4 a Plzeň před vlastními fanoušky zdolala Mladou Boleslav 3-0.
9: Nehody na D7 má také úplas na Plzeňsku. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy se za sjezdem na Hrušovany na 71. kilometru střetla 2 osobní auta při kolizi se zvěří. Přijet museli i záchranáři, v místě se zpomaluje. Dále na D7 směrem do Prahy opatrně zabito ze vsí. Na 57. kilometru havarovala 4 osobní auta, už ale projedete bez výraznějšího zdržení. Na silnici 27 z Plzně do Žadce zpomalte za Plasy. Policie tam vyšetřuje nehodu. Srážku osobního auta se zvěří, průjezd je omezený. A na silnicích se místy tvoří mlhy. Hlásíte nám je například ze silnice 16 mezi Jičínem a Novou Pakou. Náš zpravodaj tam doporučuje výraznější osvětlení.
10: Zadní mlhovky, jako je to lepší je mít prostě, no.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 9 až 5 stupňů při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví přízemní mrazíky. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přehánky. Později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: O dění v Rusku, o nepokojích ve Španělsku, o budoucnosti umělé inteligence. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v sobotu, vám přeje Petr Hartmann.
1: Názory a argumenty.
11: Jednání zástupců Spojených států amerických, Ukrajiny, evropských zemí a NATO v Miami o ukončení války Ruska proti Ukrajině skončila předčasně. Souvisí to s překvapivou dohodou prezidentů USA a Ruska o dodávkách ruské ropy na americký a na světový trh. Není to jediný krok, kterým se vládce Ruska snaží upevnit svoji moc. Další příklad týkající se výchovy dětí nabízí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
12: Ruský prezident Vladimir Putin se u příležitosti Dne učitelů setkal s vybranými pedagogy základních škol i mateřských školek. Poděkoval jim za jejich práci a za to, že, cituji, vychovávají nové bojovníky pro takzvanou speciální vojenskou operaci. Citoval také známý výrok básníka Fjodora Tютчева, podle kterého se Rusko nedá rozumem pochopit, lze v něj pouze věřit. Učitelky zase děkovali Vladimiru Putinovi za obnovení moci a prestiže Ruska. Zaujala vychovatelka Petrohradské mateřské školy Maria Moreva, která dlouze vyprávěla ruskému prezidentovi, jak vychovává ze svých svěřenců budoucí inženýry. Jak předškoláci vyrobili model fabriky, jak se seznámili s profesemi lidí, kteří zde pracují a jaké přístroje zde používají. Zajímavé je to kvůli tomu, že podobná setkání jsou přirozeně pečlivě naplánovaná a zrežírovaná. Jen tak náhodou by o tom vychovatelka ze školky nemluvila. Spojitost to bude mít s proslovem Vladimira Putina z roku 2024, ve kterém dal za úkol vládě připravit milion specialistů dělnických profesí. A jejich výchova tak zjevně začíná již v mateřských školkách. Ve stejný den se do debaty zapojil i ruský ombudsman Valerij Fadějev. Ten prohlásil, že školní osnovy v exaktních vědách by se měly zredukovat. Ty kurzy jsou přeplněny zbytečnými informacemi. Matematika, fyzika, chemie. 20 nebo i 30% by se dalo škrtnout, prohlásil Fadějev. Dokonce vyzval k tomu, aby se matematika vyučovala podle učebnice Andreje Kyseliova, která poprvé vyšla ještě před rokem 1917. Podle Fadějeva je nejlepší a není potřeba vymýšlet nic nového. Může to znít jako další ruský bizár. Pro rodiče dětí to má ale konkrétní následky. Po 9. třídě stále větší počet žáků nepokračuje k maturitě, ale přechází do učilišť a technických středních škol. V loňském roce to bylo 63% deváťáků, o 20% více než před 5 lety. A věru to není tím, že by děti náhle začaly toužit po kariéře soustružníka. Ale protože stát zvýšil požadavky na pokračování studia. Nyní v řadě škol musíte mít nadprůměrné studijní výsledky a ještě musíte bodovat ve školních olympiádách. Totéž se týká i vysokoškolského studia, kde dlouhodobě klesá počet bezplatných míst a ještě z nich část seberou děti účastníků takzvané zvláštní vojenské operace. Za to Vladimir Putin bude mít svůj milion dělníků v továrnách.
11: To byl Ondřej Soukup. Španělé na řadě míst minutou ticha uctili památku 87-leté ženy. Jejíž nucené vystěhování a s tím související úmrtí zažehlo v zemi protesty za dostupné bydlení. Hlavní španělské odbory na základě této tragické události svolali na 11. listopadu generální stávku za vyšší platy a právě za dostupné bydlení. Slovo má publicistka Leona Šmelcová.
13: Marie Carmen Abascal by asi nikdy nenapadlo, že na sklonku života vyvolá ve Španělsku politické a společenské zemětřesení a stane se symbolem krize, která v zemi doutnala už dlouho. 87-letá seniorka si přála jedno – zůstat doma, v bytě, kde strávila posledních 70 let. Jenže dům změnil majitele a nájem, který byl roky nízký, začal prudce růst. Z částky odpovídající zhruba 12 tisícům korun měsíčně se měl vyšplhat na 65 tisíc. Pro ženu na prahu 90 něco naprosto nedostupného. Následovaly výzvy k vystěhování, jimž žena v uplynulých 6 letech několikrát odolala. Koncem září už to ale nedokázala. Dramatické záběry téměř nemohoucí seniorky, kterou policisté vynášejí z domu na nosítkách, obletily celé Španělsko. A šokujícím způsobem obnažili problém, který se dotýká milionů lidí. Bydlení je stále méně dostupné, nájmy rostou, jen v Madridu za poslední dekádu o více než 80%. A vlastní byt je pro mnohé téměř nedosažitelným snem. Obraz staré paní obklopené policisty vyvolal protesty po celé zemi. Do ulic vyšly statisíce lidí, v neděli se uskuteční generální stávka. Socialistická vláda Pedra Sancheze se pokusila reagovat. Navrhla opatření na ochranu nájemníků, na omezení nákupu bytů investičními fondy proti spekulacím a vystěhovávání i na regulace některých forem pronájmu. Balíček však v parlamentu těsně neprošel. Premiér proto z kraje týdne udělal to, co už ve své politické kariéře několikrát předvedl. Zariskoval a vyhlásil předčasné volby. Ty se uskuteční na konci listopadu. Navenek sází na téma, které by levici mělo pomoci – bydlení. Chce mobilizovat voliče kolem problému, který zasahuje stále větší část společnosti. Podle odhadů Španělské národní banky bude do 2 let v zemi chybět až 1 000 000 bytových jednotek. Zároveň je to ale riskantní tah. V průzkumech vede konzervativní lidová strana a podporu získává i stále silnější Vox. Tentokrát je navíc ve hře, že se lidová strana spojí právě s touto krajně pravicovou partají. Ve Španělsku jde o citlivou otázku. Kvůli zkušenosti s diktaturou generála Franka představovala krajní pravice dlouho větší tabu než v řadě jiných evropských zemí. To se ale mění. Vox už Španěli tolik neděsí jako před několika lety a témata jako migrace mu přinášejí stále větší podporu. Sanchez vstupuje do voleb oslabený. Vládu zatěžuje červencová migrační krize v Ceutě i vyšetřování několika lidí z premiérova okolí, včetně jeho manželky. Jenže tohoto premiéra není snadné odepisovat. Už několikrát to vypadalo na Sanchezu v politický konec a přesto se dokázal vrátit. Ostatně svou cestu plnou politických pádů a návratů popsal i v knize s příznačným názvem Manuál k přežití. Teď znovu sází všechno na jednu kartu. Ať už ale volby dopadnou jakkoliv, Sanchezovu vládu bude provázet jedno jméno – Marie Carmen Abascal. Ta se totiž domů už nevrátí, i když majitelé bytu před pár dny ustoupili a změnili smlouvu. Ve středu, sotva 2 týdny po vystěhování, zemřela v madridské nemocnici. Její poslední dny připomněly, jak nedostupné může být bydlení, jedna ze základních lidských potřeb, a jak ničivá je nejistota, když člověk neví, kde bude moci žít. Příběh ženy, kterou ještě před několika týdny téměř nikdo neznal, ale odhalil i druhou tvář společnosti, solidární a empatickou. A připomněl, že někdy stačí příběh jediného člověka, aby se dali do pohybu věci, které se dlouho zdály neměnné.
11: Hovořila Leona Šmelcová. Izrael si tento týden ve středu připomněl 3. výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023. Toto datum je považováno za nejkrvavější den v dějinách země. Pochopitelně existují i další podobné události, kterým však není věnována taková pozornost. Na jednu z nich upozorňuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
14: Blízký východ posledního století je zónou mnoha masakrů. Jednotlivé případy se liší v řadě ohledů, mimo jiné i v tom, jaká se jim věnuje pozornost. Například masakry syrských drůzů západní média příliš nezaujaly. V červenci roku 2025 se v jižní Sýrii v oblasti Suvejdy odehrály krvavé střety mezi místními beduíny a drůzy, přičemž z rozpoutání nepřátelství se obě strany obviňovaly vzájemně. Situaci přijeli vyřešit jednotky tehdy nového syrského režimu Ahmada Shari. Jejich příslušníci se místo toho zapojili do vražd, znásilňování a drancování, vesměs namířených proti drůzům. Výsledkem bylo až 2000 mrtvých, bylo to více než třeba 7. října 2023 po útoku Hamásu na jižní Izrael. Některé vesnice zůstávají opuštěné. Mediální pozornost byla tehdy upřena jinam a dnes už se o situaci v druzských oblastech Sýrie prakticky vůbec nemluví. Vnitroarabské násilnosti většinou nejsou pro média zajímavé a západní státy navíc nestojí o špatné zprávy o Sýrii, protože by jim zkomplikovaly vztahy s novým syrským režimem. Mají zájem na tom, aby byl v oblasti klid a nově také, aby přes Sýrii mohli vést do Evropy plynovody a ropovody, které by obcházely Hormuz. Ahmad Shara získal tedy nečekanou imunitu před kritikou. Média o konfliktu referovala jako o spontánních a lokálních střetech. Drůzové v Suvejdě ale věří, že se jednalo o plánovaný záměr. Masakrům by předcházela mnohaměsíční mediální protidrůzská kampaň, která připravovala půdu pro zásah proti nepohodlné menšině. Příslušníci syrských bezpečnostních sil byli většinou bývalí příslušníci sunnických povstaleckých skupin, kteří mohli mít problém s heretickou sektou, jako jsou drůzové. Událostem Suvejdě předcházely masakry Alavitu na pobřeží v západní části Sýrie a částečně se to týkalo i některých křesťanských komunit. Nový režim usiluje o vytvoření jednotné centralizované Sýrie, proto také vyvíjel tlak na syrské Kurdy. Ti se nedávno po ztrátě americké podpory a vlastních chybách podrobili centrální vládě a souhlasili se začleněním svých jednotek do národní armády. Kurdští a druští představitelé byli prý dlouhodobě v kontaktu, i když žijí na opačných koncích země. Teď už ve snaze o autonomii zůstali jen drůzové. Jsou to příslušníci náboženské sekty, kteří žijí v horských oblastech východního Středomoří, zejména v Sýrii, ale také v Libanonu, Jordánsku nebo Izraeli. Tradičně se snaží udržet si místní mocnosti od těla, nemíchají se do konfliktů a snaží se žít po svém. S Asadovým režimem žili v napětí a mnozí z nich vítali pád jeho režimu, i když to znamenalo příchod bývalých džihadistů k moci. Loňské masakry v Suvejdě, velmi váhavý přístup Šarovy vlády k vyšetřování zločinů a potrestání viníků, stejně jako odmítání vládních elit odejít z obsazených vesnic, způsobili u drůzů velký mentální obrat ve vztahu k režimu Ahmada Šary. Ujalo se mezi nimi přísloví, podle kterého Ahmad Šara sice bliká doleva, ale zahýbá doprava. Část druzských představitelů v Sýrii se obrací o pomoc na Izrael, kde žije jiná část druzské komunity. Tato část syrských druzů tvrdí, že jejich prioritou je teď bezpečnost a to jim prý zajistí jen Jeruzalém. Dokonce mluví o tom, že by chtěli být přičleněni k Izraeli, ale pro izraelskou stranu by to asi bylo příliš velké sousto. Suvejda je od společných hranic příliš daleko. To vše je součástí otázky, jak bude vypadat Sýrie budoucnosti. Nejdříve tvrdá centralizovaná diktatura a pak rozpadlý stát ve vícenásobné občanské válce. Ahmad Šara chce znovu jednotný stát, v čemž ho podporuje Turecko. Izrael dává přednost decentralizované Sýrii menšin, včetně druzské autonomie na jihu. Paralelně s tím se odehrává mentální proměna u drůzů na Golanských výšinách, oblasti, kterou Izrael dobyl na Sýrii v roce 1967 a anektoval v roce 1981. Tamním drůzům nabídl občanství, jako mají izraelští drůzové v Galileji. Ti se vždy považovali za Izraelce a vstupovali do jeho ozbrojených složek. Jenže golanští drůzové dlouho odolávali a ponechávali si syrskou identitu. Spokojili se s trvalým pobytem, který jim zajišťoval většinu výhod, včetně zdravotních služeb. Po událostech, jako byl masakr v Suvejdě, i golanští drůzové začali uvažovat o Sýrii i Izraeli jinak. Mimo jiné rychle narůstá počet žádostí o izraelské občanství. Golanští drůzové nicméně nadále sní o otevřených hranicích a o tom, že budou jednou moci přecházet přes hranice Izraele, Libanonu a Sýrie za příbuznými. Prozatím v Izraeli jednají o záměru nahradit chybějící pracovní sílu právě drůzskými zájemci ze Sýrie. Identita drůzů v Sýrii i na Golanech se v posledních letech značně proměnila. Přesto drůzský symbolický 7. říjen zůstává stranou pozornosti.
11: Upozorňuje Jan Fingerland.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Společnost zaměřená na výzkum a vývoj umělé inteligence zveřejnila rozsáhlou sbírku matematických výpočtů vygenerovaných interním modelem. Zjištění na jednu stranu odhalují, čeho jsou nejpokročilejší modely umělé inteligence schopny dosáhnout, ale zároveň vyvolávají otázku, do jaké míry se výsledky opírají o práci skutečných matematiků. Překotný vývoj také vyvolává obavy, že firmy technologii vyvíjejí rychleji, než se změně dokáže přizpůsobit nejenom akademické prostředí. Více už odborník na umělou inteligenci Filip Dvořák.
15: Umělá inteligence se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu. Pokud chcete veřejnost přesvědčit, že vaše firma vyvíjející umělou inteligenci má hodnotu 2 bilionů dolarů, musí se o vás mluvit. V posledních týdnech to podle světových médií prakticky každý den vypadá, že lidstvo stojí na pokraji vyhnutí, které způsobí umělá inteligence, nad níž jsme ztratili kontrolu. šéf firmy Anthropic Dario Amodei v září varoval, že by roj agentů umělé inteligence mohl do roka ovládnout internet. Situace ale není taková, jaký občas líčí média. Strach z umělé inteligence přitahuje pozornost veřejnosti a ta obratem ovlivňuje, jakou váhu umělé inteligence přikládají politici i investoři. K vyhlazení lidstva vinou umělé inteligence nejspíš nedojde. Dnešní umělá inteligence stále potřebuje člověka, aby ji kontrolovala a opravovala. Sama sebe totiž zkontrolovat nezvládne. Přesto jsme se ocitli v historickém okamžiku. Posledních pár let jsme umělou inteligenci hlavně učili, dokud se nám do ní nepodařilo nacpat kolektivní know-how celého lidstva. Veškeré dosavadní vědění máme najednou na dosah dobře položené otázky. A posunuli jsme se dál. Podle odhadu společnosti Deloitte letos připadnou na používání umělé inteligence 2/3 výpočetního výkonu, který věnujeme celé umělé inteligenci. Víc energie už tedy pálíme na to, abychom umělou inteligenci používali, než abychom ji učili. To je skvělá zpráva. Zapomněli jsme ale na jednu věc. Jazykový model je statistický souhrn všeho, co jsme mu dali přečíst, včetně našich omylů. Chybuje proto stejně jako lidé, z jejichž textu sám vznikl a sám se bez principu zkontrolovat nedokáže. Ověřit, že je odpověď správná, je totiž úplně jiná matematika, než ji vymyslet. Je to úloha logického dokazování krok za krokem. Grafické čipy, na který dnešní umělá inteligence běží, jsou stavěné spíše na násobení obřích matic a proto tu úlohu se vůbec

0: válku mezi dvěma jadernými mocnostmi kvůli chybě, kterou stroj sám odhalit nedokázal. Umělá inteligence zlepšuje schopnosti všech, tedy těch, kdo svůj potenciál využívají k nekalé či kriminální činnosti. Útočníkovi stačí najít jehlu v kupce sena. V tom jsou jazykové modely skvělé. Obránce ale musí vědět, že tam žádná další jehla nezůstala. To je výrazně těžší úloha a statistika ji nedokáže dobře řešit. To umí jenom logika. Ubránit svá data musí firmy, instituce i stát, který drží citlivé údaje o občanech, jejich majetku a bezpečnosti země. Státy si to začínají uvědomovat, zatím pomalu, ale sílící tlak nepřátelských zemí na destabilizaci fungujících systémů nás všechny donutí bránit se efektivně. Odpovědí je další vývojový krok, neurosymbolická umělá inteligence. Spojuje jazykový model, který navrhuje, s logikou, která ověřuje. Model čte a hledá souvislosti, logika rozhoduje, co z toho lze skutečně doložit. Teprve tak z umělé inteligence dostaneme spolehlivou funkcionalitu a nejen přesvědčivé odpovědi. Agenti postavení na takové umělé inteligenci usnadní rutinní práci, urychlí testování, výzkum, zkrátí všemožné lhůty a budou chránit strategické informační systémy před útoky, které jsou díky umělé inteligenci mnohonásobně silnější. Evropa je zatím v nevýhodné pozici. Obří výpočetní centra pro umělou inteligenci tu teprve vznikají a na amerických čipech a cloudech jsme závislí. Zatím. Česko se o jedno z evropských center uchází s projektem na Zbraslavi. I kdyby uspělo, s americkými giganty se velikosti měřit nebudeme. Naše šance je jinde. Ověřování nepotřebuje obří datová centra. Vystačí si s obyčejnými procesory. Potřebuje lidi, kteří rozumí logice a matematice. A ty české univerzity vychovávají. Vznikají tu i mladé firmy, které umělou inteligenci nasazují tam, kde jde o bezpečnost státu a lidí. Role člověka zůstává klíčová. Dnešní umělou inteligenci můžeme přirovnat ke šroubováku nebo ke kladivu. Zkoušíme, k čemu všemu se hodí, většinou se to daří, občas ale šroubovák sjede a zarazí se nám do ruky. Jenže u kladiva víme, že jsme se uhodili. Jazykový model se mýlí stejně sebejistě, jako má pravdu, a chyba se často pozná, až když jsou letadla ve vzduchu. Když podáme k ruce logiku, která ho zkontroluje, bude nám umělá inteligence především pomáhat, a to i při naší ochraně a bezpečnosti.
1: To byl Filip Dvořák. Jedním z témat kampaně před komunálními volbami byla v řadě měst a obcí dostupnost bydlení. Tu často komplikuje skutečnost, že byty se stávají vhodným prostředkem pro investice. Na toto téma vám nabízíme opakování příspěvku komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
2: Dlouhé období nízkých úrokových sazeb a nekonečného růstu cen bytů udělalo z nemovitostí svatý grál investorů, na kterém se nedalo prodělat. Co na tom, že výnos pronájmu v nejžádanějších částech republiky nepokryl ani hypotéku, natož aby přinesl vyšší zhodnocení než například akcie. Sázka na nemovitost byla především sázkou na samotný nekonečný růst cen. A až na výjimku několika let po světové krizi v roce 2008 tato spekulace vyšla. Teď se ale zdá, že se zásadně mění trh. Přestože se meziroční inflace pohybuje kolem 2%, centrální banka drží úrokové sazby aktuálně na 3,75%. Dlouhé peníze jsou na finančním trhu ještě minimálně o 1,5 bodu dražší. Cena hypotéky se tak drží kolem 5% a na rozdíl od minulosti už nepřevažuje názor, že úrokové sazby zase výrazně klesnou. To má dva následky, které se začaly projevovat do českého trhu. Za prvé i přes nedostatečnou nabídku zpomalil růst cen bytů. Poslední údaje Českého statistického úřadu ukazují, že se index cen bytových nemovitostí zvýšil v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 8,6%. Už po třetí tak došlo k mírnému zpomalení růstu z maxima ve výši 10,8%, který se odehrál v loňském třetím kvartálu. Nejde o to, že by plošně klesaly ceny. Nicméně zpomalení jejich růstu už vypadá jako trend a ne jako jednorázová výjimka. Z dalších údajů navíc vyplývá, že se prodlužuje doba prodeje a že prodávající musí akceptovat slevy. Na rozdíl od cen nemovitostí při prodejích se zdá, že nájemné roste, a to napříč celou republikou. Majitelé bytu nemusí schánět nájemce dlouho a nemusí zlevňovat. Nejvíc podle zkušenosti realitních kanceláří roste cena za pronájem v místech, kde bylo doposud bydlení, tak říkajíc, levné. Přestože Praha a Brno zůstávají stále nejdražšími

0: jestli rozdíly se nyní snižují. Nutno dodat, že ceny nemovitostí dlouhodobě rostly daleko vyšším tempem než nájemné. Co se dá očekávat dál? Nový stavební zákon, který má zjednodušit procesy a výrazně zkrátit povolování staveb, má nabíhat postupně v následujících 2 letech. Proti tomu jde vývoj na finančních trzích, kde dlouhé peníze oscilují nad 5% a nezdá se, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně. Což znamená také, že cena hypoték hned tak neklesne. Koupě nemovitosti zůstane i přes pomalejší růst jejich cen stále finančně náročnou záležitostí, zejména v místech s vysokou poptávkou. Nedostatečná nabídka levných bytů požene dál ceny nájmů, a to plošně. Protože ne každý bude mít na to bydlet v žádané oblasti, bude se snažit získat nájem alespoň v dostupné vzdálenosti. Tato kombinace poněkud mění současný směr investičního uvažování, který byl založen na nákupu a následném prodeji bytu, jejichž cena výrazně rostla. Čistě teoreticky by investice do bytů v poměru k nájmu mohla dávat daleko větší smysl už nyní a mohla by se přiblížit k některým lokalitám, kde je i dnes lepší poměr ceny k nájmům než třeba v metropoli. Na druhou stranu je tento výhodnější poměr dnes vykoupený tím, že tamní skladba nájemníků výrazně zvyšuje riziko investice. To by v případě plošného zvyšování nájmu a stejně tak plošné nebo větší stagnace cen odpadlo. Největší brzdou investic do cihel tak nejsou jenom drahé peníze, ale otázka budoucího zdanění, o kterém bez bližších informací hovořila ministryně financí Alena Schillerová.
1: Tolik opakování komentáře Julie Hrskové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Nová Dům pod náměstím. Díl první. My, domy, žijeme déle než lidé, někdy i stovky let. V tom se lišíme, ale v něčem se vám, lidem, zase podobáme. Stejně jako vy, ani my si nepamatujeme chvíli, kdy jsme se octli na světě, ani co bylo před námi. To, co se stalo před první písemnou zmínkou, se nepočítá. Ta pro nás domy znamená totéž, co pro vás lidi rodný list. Doklad, že jsme na světě a že z něj nemůžeme jen tak zmizet. Podobáme se lidem i v jiných věcech. My domy máme okna a těmi pozorujeme, co se kolem nás děje. Někdy se mračíme a jindy usmíváme. A máme dveře. A vy jimi vcházíte dovnitř, do vlastních i cizích životů.

O domě kousek pod náměstím poprvé napsali v roce 1695. Mladá vdova Marie Alžběta Jeníková, rozená z Levenfelsu, ho prodala Jindřichu Františku Klobásovi. Když lidé svůj dům už nepotřebují, vymění ho za větší nebo novější. Takové zacházení s lidmi se odsuzuje, ale s námi domy se tak jednat může a nikdo se proti tomu nestaví. Naštěstí si opuštěné domy stejně jako opuštěné lidi najde někdo jiný, komu přinesou štěstí a radost. Marie Alžběta Jeníková ke mně nechala přistavět v zadní části konvent. Ve městě se měl totiž usadit nový mnišský řád. V kvelbu do ulice dala postavit regály pro budoucí lékárnu. Ale mniši se do domu nenastěhovali. Radní napřed nechtěli o bosých augustiniánech ani slyšet. K čemu budou měšťanům žebraví mniši? Sami mají málo. Nakonec je přijmout museli, ale než aby je ubytovali u Marie Alžběty, radši je strčili do Zvoníkova domku u řeky, kousek od kostela svaté Kateřiny, a později jim na náměstí koupili dům, kterému se říkalo U zlatého beránka. Domy, co mají jména, se na nás bezejmenné vyvyšují. Musím ale uznat, že tenhle je vyšší než já a nad vchodem z omítky vystupuje chundelatý, zářivě zlatý beránek. Kvůli tomu ale radnice dům nekoupila. Jenom úplnou náhodou patřil švagrovi pana purkmistra. Peníze se mu hodily, protože zrovna kupoval hospodu na horním předměstí. Marii Alžbětu to už netrápilo. Dům i s novým zadním traktem prodala a vdala se za stavitele konventu. Odstěhovali se snad až do přístavního města Terstu. Svatoš jim tam prý postavil veliký dům, aby se do něj vešli nejenom oni dva, ale také děti, které spolu měli, i když ani jeden už nebyli nejmladší. Ale možná ty děti nebyly jejich vlastní, jen manželé poskytli domov sirotkům. Nebo se to celé přihodilo ještě jinak. Co se stalo před první písemnou zmínkou, to se nepočítá. Ale po ní už ano. Od Marie Alžběty mě koupil Jindřich František Klobása. Podle jména by to měl být řezník, ale on vyráběl kočáry. Koupil mě proto, že stojím kousek od dolní brány a on se nechtěl s novými kočáry kodrcat přes celé město, až je poveze zákazníkům do Prahy nebo dokonce do Vídně. Navíc mu padl do oka konvent. Tam si zařídil dílnu a nahoře v patře byt. S lékárnou si rady nevěděl, ale konšelého přemluvili, ať ji provozuje. Má přece 3 dcery a ty se od mnichů snadno naučí míchat lektvary a masti. Napřed se zdálo, že mě s Klobásovou rodinou čeká veselý život. Na dvoře řechtali koně, v dílně se sušilo, máčelo, ohýbalo a lakovalo dřevo a taky tam zvonili peníze. V patře vonili obědy paní Klobásové a v lékárně každou chvíli zacinkal zvonek na dveřích. Ku podivu tam spíš než staré babky chodili mladí muži. Dcery mistra Klobásy byly hezké a veselé. Ale pak ta nejmladší, nejhezčí a nejveselejší, Dorotka, s jedním mladým mužem otěhotněla. Možná ho poznala dřív než v lékárně. Ke vší smůle to byl příbuzný Marie Alžběty, mladý pan baron Skrupé. Doročina matka paní Klobásová si myslela, že je to velké štěstí. Z Doroty bude zámecká paní. Tak dlouho do manžela hučela, až zapřáhl koně do svého nejhezčího kočáru a vypravil se do Krupé. Co u nás hledáte, pane mistře? Přivítal ho starý hrabě na schodech do takzvaného zámku, co nebyl o nic větší ani výnosnější než kdejaký statek v okolí. Dál ho nepozval. Měl Klobásovi za zlé, že koupil dům Marie Alžběty moc levně, za hubičku, jako by to byly jeho peníze a jeho starost. Přišel jsem kvůli našim mladým, řekl mistr Klobása rázně. Nebylo mu příjemné, že s ním nějaký pán z Nemanic mluví na schodech jako s pacholkem. K
Kvůli našim mladým? Zeptal se hrabě jízlivě, protože otcina už o té Lapálii věděl. A co pak by s nimi mělo být? No přece... Vážený měšťan a vyhlášený mistr Kočárník zrudl jako žáček, který nezná odpověď. Tímhle se to snad nějak srovná. Vytáhl hrabě z kapsy obyčejný a už na pohled poloprázdný plátěný pytlík, vtiskl mu ho do ruky a zavřel za sebou dveře. Mistr Klobása si zlost a hanbu vylil na chudácích koních. Štval je celou cestu domů jako zběsilý. Sotva vjeli uhnaní koně do dvora, věděl jsem, že je něco špatně. Ale jak moc špatně, to jsem netušil. My domy máme zvláštní schopnost, o níž lidé nevědí. Jakmile dovnitř vejde někdo nemocný nebo nešťastný, poznáme to. V nejskrytějším koutě nám z toho začne praskat zeď nebo bujet plíseň. Ale toho si nikdo nevšimne a my těm nešťastníkům nemůžeme nijak pomoct. Jen si přát, aby se všechno dalo zase do pořádku. Ale to se bohužel vždycky nepodaří. Mistr Klobása i Dorotka se nejvíc báli, co na to matka. Čekali výčitky, křik, slzy. Ale paní Klobásová neřekla ani slovo. Už nikdy. Přestala mluvit, potom spát, potom jíst a pít a začátkem prosince umřela. Nedočkala se Vánoc ani svatby. Dorotka se přece jenom vdala. Sice se pro ní nenašel nikdo lepší než vdovec Vlkovský, ale Dorotčin chlapeček nepřišel na svět jako nemanželský parchant a při křtu dostal jméno Vojtěch. Vlkovský měl 4 děti a bydlel v chalupě na spadnutí. My domy mezi sebe takové vesnické hrouceniny ani nepočítáme, ale právě tam se od nás odstěhovala radost. Do Šenkliv. Po několika letech po smrti mistra Klobásy mě dcery prodali městu. Patřil ke mně i sousední horní dům a hospodářský dvůr za hradbami.

0: Následujícího roku do města vtrhli saští a pruští vojáci. Obsadili klášter a město mnichům konečně postoupilo konvent, který pro ně před mnoha lety nechala postavit Marie Alžběta. Mniši si mě nedůvěřivě prohlíželi. Z kláštera museli odejít okamžitě, ale sem se hned nastěhovat nemohli. V konventu zbyla spousta nepořádku po kočárové dílně, lékárna byla spustlá, bylinková zahrádka plná plevele, všechno se muselo vyčistit a vyklidit. A ke všemu zmatku se před kvelbem objevil ten malý kluk. Otevřel mu bratr Ignác a neměl to srdce poslat ho pryč. Co tady hledáš? Mistra Klobásu, pípl kluk. Krčil se přede dveřmi bosý, špinavý, rozcuchaný a vyděšený. A co mu chceš?
1: Posílá mě za ním maminka, řekl Vojta a pěstičkou si utřel slzy, které se mu draly do očí.
0: Viděl, že mu zamračený mnich v hnědé kápi nevěří a ani se mu nedivil. Takový umouněný kluk si jistě nejde objednat povoz. Maminka Vojtovi vypravovala, že jeho dědeček je vyhlášený řemeslník, vyrábí kočáry, dokonce i pro císařský dvůr ve Vídni. Chystala se za ním s Vojtou už dlouho na návštěvu, ale pořád nebyl čas a maminka se také bála setkání se zlostnými staršími sestrami. Ale pak se stala strašná věc. Maminka zmizela. Že prý se u chléva propadla do tůně v mokřadu zarostlém kopřivami, kam měl Vojta zakázáno chodit. A pak se rodina nakazila zlou nemocí, úplavicí, a tatínek a tři sourozenci na ní umřeli. Přežil jenom nejstarší bratr a Vojta. Na chalupě v Šenklifech spolu hospodařili docela dobře jen do té doby, než si nejstarší přivedl zlou ženu a ta Vojtu vyhnala. Táhni si po svých.
1: Kam mám jít?
0: Někam, kde na tebe čekají. Mistr Klobása zemřel už před rokem, řekl mnich a váhavě si kluka prohlížel. Umíš něco? Otázka Vojtu zaskočila. Vždycky dělal, co mu kdo řekl, ale jestli něco umí sám od sebe? V tom zaslechl maminku, jak mu něco šeptá do ucha. Znám rostliny a vím, jak působí, které jsou léčivé a které jedovaté, řekl nakonec hlasitěji. A kde ses to naučil, vyptává se Ignác dál.
1: Od maminky, zašeptal Vojta.
0: Máš štěstí, přišel jsi zrovna v pravou chvíli, řekl Ignác, jako by o Vojtovi všechno věděl, jako by z jeho uhýbavých pohledů nebo kuňkavých odpovědí vyčetl, že ho vyhnali z chalupy a on nemá kam jít. Právě jsme se nastěhovali sem do nového obydlí, protože klášter nám obsadili vojáci. K domu patří i bylinková zahrádka a lékárna, ale obě jsou spustlé a my je musíme obnovit. Dokážeš to? Konečně otevřel dveře a pustil Vojtu dovnitř. Úzkou chodbou vyrazil do nitra domu. Vojta se za ním rozběhl, aby se mu Ignác ve tmě nestratil. Za chvíli, která Vojtovi připadala nekonečná, přece jen vyšli znovu na denní světlo. Vojta uviděl hradby a k ním přilepené přístřežky, chlívky, kurníky, kůlny a také zahrádku. Neširoký pruh země u hradeb, kde se jedna přes druhou tísnily a bujely všechny možné rostliny a byliny. Vidíš, jak to tady vypadá, zavrtěl mnich pohoršeně hlavou. Úplná spoušť. Vojta se k houští sklonil a ulevilo se mu, protože některé bylinky poznal. Peliněk, libeček, meduňku, mátu, bazalku, šalvěj, dobromysl, anděliku. Tak co, dokážeš to? Zeptal se mnich znovu a vrhl na něj zkoumavý pohled. Naučím se to, odpověděl Vojta, i když úplně jistý si nebyl. Bratr Ignác asi také ne. Přesto odvedl kluka do refektáře, seznámil ho s ostatními mnichy, nabral mu do misky trochu kaše a ukázal v komoře kout na spaní. Já, dům, jsem se cítil tak dobře, jako už dávno ne. Konečně jsem byl pro někoho útočištěm. Pro malého kluka, který si tu svou historku nejspíš vymyslel, co by takový umouněnec mohl mít společného se zámožným mistrem Klobásou?
1: Ale my domy stojíme, kde si nás lidé postavili. Nemůžeme vědět, co se děje ve vesnicích kolem města. Mniši v domě pod náměstím nakonec zůstali dlouhou dobu a Vojta s nimi. Vyplel záhony a začal poznávat všechny byliny, i ty, které od maminky neuměl. Pomáhal v lékárně a brzy dokázal sám míchat masti i lektvary. Naučil se číst a psát česky i latinsky a o mnoho let později, když mniši při klášteře zřídili gymnázium, tam dokonce vyučoval. Stal se z něj vážený pan profesor. Už dávno neměl nouzi ani hlad. Dokonce pomáhal bratrovi a jeho dětem, kteří bydleli v Šenklifech v chalupě na spadnutí. Pokaždé, když mě míjel, se ale na chviličku zastavil a zadíval se na mě. Na první pohled nejsem nijak velkolepý a v uliční řadě by mě mohl leckdo snadno přehlédnout. Jsem užší než ostatní, pod obloukovým štítem mám dvě maličká půdní okénka a o kus níž dvě větší okna do parádního pokoje a mezi nimi výklenek se soškou svatého Martina na bílém koni. A dole dveře. Malému Vojtovi kdysi připadaly obrovské a těžké a za nimi ho čekal nový život. Vojta se na mě vždycky usmál a já jsem se na něj usmál taky. Lidé si myslí, že my domy se nesmějeme. Není to pravda. Já se směju vždycky, když mi do oken zasvítí slunko a moje světlonce šedivá fasáda zezlátne. Ale můj úsměv ani zlaté odlesky nikdo jiný než Vojta neviděl.

Že praví mniši augustiniáni mě v roce 1746 prodali Dorotě Tencianové. A začalo skoro 150 klidných, ale taky nevýrazných roků. Majitelé se rychle střídali a jejich povolání také. Pekaři a řezníci a hokináři a krejčí, každý ve mně provozoval svou živnost. Ale nikomu jsem k srdci nepřirostl natolik, aby ve mně dlouho vydržel a aby mě začal přestavovat a měnit k lepšímu. Ani mě z těch let nikdo neutkvěl v paměti. Když v roce 1887 vzal za mou kliku Jan Veselý, nenapadlo mě, že šedivé časy končí. Jan Veselý bydlel v sousedním domě. S manželkou a syny tam pletli ponožky a pak je prodávali. Uživili se, ale žádná sláva to nebyla. Jejich dům byl sice při pohledu z ulice o maličko větší, ale na rozdíl ode mě neměl zadní trakt. A právě ten Veselý potřebovali, aby mohli rozšířit výrobu a konkurovat Málerovi. Josef Máler si hned, jak to Židům povolili, otevřel hokinářství a vinopalnu a brzy k ním přidal i tkalcovství a koupil další dům. Janu Veselému bylo 45 let. Věděl, že když se nerozhodne teď, neudělá to nikdy. Až do smrti bude doma štrikovat ponožky a rukavice a závidět Málerovi. Po dlouhém smlouvání koupil od řezníka vodičky napřed zadní trakt a potom i přední dům do ulice. A když si plácli a celý dům byl jeho, cítil se najednou jako v pasti. Musel nakoupit stroje. 50 pletacích strojů. Počítal, za kolik by se dal pořídit jeden, a když to číslo vynásobil 10 a pak ještě 5, zamotala se mu z té závratné cifry hlava. Měl sotva na polovinu a víc se zadlužovat nechtěl. Ale už se rozhodl. Vypůjčil si, nakoupil stroje, rozmístil je dole v konventu i v patře nad ním a najal ženské z města, které chodili do dílny na celý den. Už mu nestačily ty, které si po okolních vesnicích přivydělávali pletením příze. A v kvelbu do ulice ponožky prodával. V klapotu strojů si ženské povídali nejenom veselé zprávy, ale i ty smutné, kterou manžel bije a čí mužský všechno propije a ve zvířeném prachu nemohli často popadnout dech a nevěděli, jak vyjdou do příští výplaty. Ale výrobě se dařilo. K ponožkám a rukavicím přibývalo dámské i pánské spodní a noční prádlo, vesty, kamaše. Dílna rostla, měnila se ve fabriku. Továrna Jan Veselý. Pletařská továrna Jan Veselý. Veselý a synové. Málerova továrna byla pořád ještě o několik kroků před nimi, i když už ne o moc. Máler si postavil honosnou vilu a kudy chodil, tudy sliboval, že uspořádá koncert, který bude dirigovat jeho slavný jmenovec a příbuzný. Přijede hned, jak bude mít čas. Jan Veselý neměl vilu ani výběrové příbuzenstvo, za to se rozhodl kandidovat do městského zastupitelstva. Kdyby ho zvolili, měl by z první ruky zprávy, kde budou ke koupí jaké pozemky, až se továrna rozroste ještě víc a dva obyčejné městské domy jí už nebudou stačit, ani když jeden z nich má neobyčejně rozlehlý zadní trakt. Veselý sice dával práci a živobytí možná polovině chudých rodin z města, ale do zastupitelstva se nedostal. Volili muži. A ti Veselého rádi neměli. Jejich ženské držou v továrně, místo aby se doma starali o děti a o plotnu. A co za to mají? Almužnu, kterou chlap dokáže propít za dva večery.

Na neúspěch v obecních volbách Jan Veselý brzy zapomněl. Nejmladší syn Hynek studoval ve Vídni. O prázdninách se s kamarádem vydal do Brixenu. Domů napsal, že chtějí putovat na místo, kde ve vyhnanství žil a trpěl Karel Havlíček Borovský. O tom měl otec Veselý své pochybnosti. Podezříval syna, že víc než utrpení národního mučedníka ho láká dobrodružná cesta na jih, opojné víno a snědé krasavice. Kdyby se Hynek chtěl vypravit do Anglie na obhlídku továren, hned by mu poslal peníze na vlak. Ale do Brixenu, ať si jde po svých a za své. Hynek si na cestu koupil levné barvené ponožky a rozedřel si nohu do krve. Zrovna on, syn jednoho z největších výrobců kvalitních pletených ponožek v monarchii. Do města se sotva dobelhal, ale nenapadlo ho jít k doktorovi. Myslel si, že to přejde, když si den, dva poleží a odpočine. Ale rána se zanítila a celé tělo zachvátila sněď. A než kamarád konečně sehnal doktora a zatelegrafoval Veselým, bylo už pozdě. Rodiče spěchali do Brixenu pro Hynka, ale v márnici na ně čekalo už jen jeho mrtvé tělo. Jan Veselý si dlouho vyčítal, proč Hynkovi cestu nezakázal a proč mu na ně neposlal aspoň nějaké peníze a proč ho nepřipoutal k továrně jako dva starší syny, proč ho nechal studovat až ve Vídni, daleko od domova. Věděl proč. Už dva synové byli na vedení jedné továrny moc. Se třemi by to prostě nešlo. Výčitky nebyly k ničemu, ale on se jimi utrápil a za dva roky umřel. Továrnu neštěstí nepoznamenalo. Rostla a rostla. Každý den vozili na nádraží zboží a podráze je pak posílali do všech koutů monarchie, od Terstu po Lvov. Ale já, dům, jsem cítil, že se mnou už nepočítá. Nové pletací stroje a dělníky nebylo kam vmáčknout. A i kdyby mě chtěli rozšířit a kus přistavět, neměli kam. Další domy v ulici pod náměstím na prodej nebyly. Václav s bratrem Antonínem nechali vybudovat moderní strojovou barevnu, aby už nikdo nemusel umírat kvůli nekvalitně obarvené ponožce. Bratři probírali plány nové továrny. Václav věděl přesně, co všechno potřebují. Přádelnu a pletárnu, kotelnu se strojovnou, menší administrativní budovu s ředitelskou pracovnou a dvěma kancelářemi, vrátnici a domek správce. Antonín zase věděl, kde musí továrna stát, co nejblíž u nádraží. Pozemek si vyhlédli, ale se sedlákem už druhý rok marně jednali o prodeji. A stavitel Podzimek zase věděl, že nová továrna bratří Veselých musí být aspoň o maličko větší, modernější a vůbec lepší než ta Málerova, i když tuhle podmínku nahlas nikdo nevyslovil. Mluvili o nové továrně celé večery, ale dokud neměli pozemky, museli se pořád spokojit se mnou a se svým původním domem nade mnou. Dokonce už začali uvažovat, že by oba domy spojili a zastřešili dvůr. Ale pak jim z ničeho nic městská rada prodala pozemek, který byl k nádraží blíž než v pole neústupného sedláka. Začalo se stavět. Bylo jasné, že továrna se bude nejpozději za rok stěhovat. Myslel jsem si, že Václav a Antonín zůstanou v nás dvou sousedních domech kousek pod náměstím bydlet. Oba bratři se totiž oženili a narodili se jim děti. Jejich manželky si ale vymysleli, že se jim bude mnohem lépe bydlet ve vile se zahradou, kde budou mít děti víc vzduchu a světla. Pořád štěbetali o tom, že teď budou mít konečně přesně takový domov, jaký potřebují. Jako bych jim já dobrý domov nenabízel. Nechali si postavit romantickou vilu s výklenky a arkýři. Zdobily ji dvě věžičky, každá jiná. Jedna byla oblá a bezpečná jako paní Lidunka a druhá štíhlá a vznosná jako paní Magdaléna. Dovnitř vedly dva oddělené vchody a na zahradě stály dva vyřezávané dřevěné altánky. Vila stála kousek od továrny a přitom skrytá za rohem, aby nepadla hned každému do oka.
V roce 1901 si mě koupili staří manželé Zajícovi, ale ti s žádnou živností nezačali a krátce po sobě zemřeli. Zdědili mě jejich 4 děti. Ty se nakonec kvůli mě pohádali. Několik let spolu nemluvili a já jsem zel prázdnotou. Poprvé po několika staletích mě potkal nejsmutnější osud nás domů. Nikdo se o mě nestaral, v zimě nezatápěl v kamnech, nevětral, aby se mi do koutu nedala plíseň, nevyměňoval tašky, které odnesla vichřice. Ještě pár let a bylo by po mně. Člověk, o kterého nikdo nestojí a nedbá, taky brzo umře, i když ho žádná nemoc nerozežírá.

Román Markéty Hejkalové Dům pod náměstím upravila pro rozhlas Blanka Kostřicová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkoval Zdeněk Bureš. Spolupracoval zvukový mistr Michal Dedia Naboro.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Laboratoř.
2: V jakém psychickém stavu jsou za války děti? Odkud se v lidech, kteří prožili trauma, třeba právě válečné, bere odolnost? A co s námi válka dělá?
3: Válka nám bere nějakou jistotu, může nám brát naší naději nebo důvěru v něco, o čem jsme si mysleli, že je trvalé.
4: I ve válce je důležité, aby lidé, kteří jsou to válkou postiženi, se navzájem podporovali.
5: Válka nás může traumatizovat, což má dlouhodobé dopady na duševní zdraví a otázka zní, jak to udělat, aby k tomu nedocházelo.
0: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Češi si zvolili své obecní zastupitele. Ve velkých městech se hlasy ještě sčítají. Už po prvním kole senátních voleb může mít Česko 6 jistých senátorů. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů. Je neděle 11. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Volební komise dál sčítají výsledky komunálních voleb. K urnám podle stále ještě průběžných výsledků dorazilo zhruba 48% voličů. Detaily přidá redaktorka Eliška Zábrocká.
7: Sečíst zbývá asi 1,5% okrsků, a to ve velkých městech. Vůbec nejrychlejší byla letos volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku. První výsledky zveřejnila 28 minut po uzavření volebních místností, tedy o minutu dřív než při minulých komunálních volbách. Ty letošní byly podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce bez větších potíží.
8: Nedošlo k ničemu extrémně nestandardnímu. Za ministerstvo vnitra mohu tyto volby zhodnotit jako vlastně klidné.
7: Asi největším překvapením komunálních voleb je výsledek v Ústí nad Labem, kde poprvé v historii vítězné uskupení Jedno Ústí získalo přes 50% hlasů. Druhé je tam hnutí ANO se 16%. Výsledky voleb průběžné i konečné jsou na našem zpravodajském serveru i rozhlas. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
6: V komunálních volbách v hlavním městě zatím nejsou sečteny všechny hlasy. Ve volebním štábu Prahy sobě sleduje čekání na konečný výsledek reportér Petr Kastner.
9: V hlavním městě je teď sečteno skoro 87%. Na prvním místě je s 23% hnutí STAN, na druhém koalice Spolu pro Prahu, která má necelých 22%. Praha sobě je aktuálně třetí s průběžným ziskem přes 17%. Její lídr Adam Scheinherr předpokládá, že se zástupci STAN a Spolu se sejde zítra. V případě společné koalice by měl zájem o gesci dopravy. Do zastupitelstva hlavního města se podle současných výsledků dostane taky hnutí ANO. Naopak SPD je zatím pod 5% hranicí. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
6: V Brně je po sečtení více než 94% okrsků jasné vítězství koalice lidovců a starostů. Získali přes 27% hlasů a vyhráli v Brně poprvé. Lidovecký lídr Jakub Hruška proto už další strany pozval k povolebnímu vyjednávání. Sleduje to reportér Tomáš Kremer.
10: Do štábu lidovců a starostů už přijeli zástupci dalších stran, které se v Brně dostali do zastupitelstva, jenom kromě opozičního hnutí ANO, které tentokrát skončilo třetí. Druhá a dosud vládnoucí ODS a TOP 09 uznala porážku a chce s lidovci ve spolupráci pokračovat, i když ODS přijde o primátorský post. Vítěz voleb si taky mohl vybrat, jestli chce do vlády v Brně přibrat i nyní opoziční zelené a piráty, anebo nové hnutí za Lužánkami. A právě před malou chvílí lídr lidovců Jakub Hruška oznámil, že se všemi těmito stranami kromě ANO vyjednává a že právě s nimi by měla vzniknout nová vládnoucí koalice. On sám má být novým brněnským primátorem. Z Brna Tomáš Kremer, Radiožurnál.
6: V Ostravě obhájilo vítězství v komunálních volbách hnutí ANO. Získalo ale méně mandátů než před 4 lety. V moravskoslezské metropoli posílilo hnutí STAN a koalice Srdcova, složená z ODS, lidovců, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Uspěli i motoristé.
11: Já jsem to dneska i kolegům tady připomínal, že bychom se měli více usmívat, protože jsme zvítězili v těch volbách. Je to možná o jednotky mandátu méně, než jsme předpokládali.
12: Říká kandidát hnutí ANO na ostravského primátora Richard Vereš. Koalice na vládním půdorysu hnutí sestavit nemůže. SPD bude v zastupitelstvu chybět. Výsledek hodnotí lídr SPD Petr Harvánek.
13: Budu v tomhle hodně kritický, takže samozřejmě nejsem spokojený.
12: Koaliční jednání chce vítěz voleb zahájit v pondělí. Výsledek nabízí i variantu, která by hnutí ANO poslala do opozice. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
6: Česko může mít po prvním kole senátních voleb až 6 jistých senátorů. To by bylo nejvíc v historii. Šanci postoupit z prvního kola má v Praze 1 zatím Jiří Padevět za STAN. Do horní komory už se ale během dne jasně dostalo 5 kandidátů.
14: Obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
15: Po 44 letech doktorování ve Strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
14: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grulich.
16: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
14: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhardt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
6: Americký prezident Donald Trump vyzval k výměně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten kritizoval v pátek ohlášenou dohodu mezi Ruskem a Spojenými státy, která umožní dodávky ruské nafty na světové trhy bez hrozby amerických sankcí. Zelenský takový ústupek označil za projev slabosti. Trump ho obvinil z toho, že se nechce s Ruskem dohodnout.
17: Navrhuji, aby si našli nového vůdce, který dokáže uzavřít dohodu, protože tenhle mohl uzavřít spoustu dohod, ale z nějakého důvodu to nikdy neudělal. A půjdu ještě o krok dál. Kdybych byl prezidentem, ta válka by se nikdy neodehrála. Ta válka by nikdy nezačala. Neexistoval jediný důvod, proč válka mezi Ukrajinou a Ruskem vypukla. Vypukla kvůli neschopnosti.
6: V minulosti to přitom byla Moskva, která odmítala jakoukoliv dohodu o příměří nebo si kladla nesplnitelné podmínky. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil v pátek ze školy domů, pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
18: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
6: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by také měl mít modrý batoh s obrázky planet. Jeho fotografii najdete na serveru iRozhlas. Chlapec by mohl být podle policie v ohrožení života, protože může trávit už druhou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. A judista Lukáš Krpálek vybojoval svou čtvrtou medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil dvěma bodovanými technikami Fina Puumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné kariéry.
19: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat pátý místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezona pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych v tom chtěl pokračovat.
20: Požár na D1 za Devíti kříži a nehoda na D5 za Plzní. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte komplikace za odbočkou na Domašov. Na kilometru 173 hoří velmi intenzivně vozidlo. Plameny šlehají vysoko, je tam hodně kouře. Na místo jedou hasiči, budou tam zasahovat a je možné, že provoz bude zastavený. A poslední exit by v tom případě byl 168 km sjezd na Domašov. Na dálnici D5 pozor na nehodu za Plzní ve směru do Rozvadova. Před sjezdem na Zbůh a Nýřany v omezení. Na 92. kilometru osobní auto srazilo divoké prase a průjezd je omezený, jede se pomaleji. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici. Před Zdíchovským tunelem směrem do centra havarovala dvě osobní auta. S opatrností projedete. Záchranáři zasahují u Dukovan na Třebíčsku. Na silnici 152 do Moravského Krumlova havarovalo osobní auto. Projedete Kyvadlově jedním pruhem. A opatrně u Čejkovic na Hodonínsku. Na silnici do Mutěnic auto sjelo do příkopu. Na místo jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Během noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na 3 stupně a výjimečně se objeví přízemní mrazíky. Přes den čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy. Hlavně v Čechách se místy přidají přehánky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 18 a na horách většinou kolem 5 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Právo na nedigitální život, problematické dotace do startupů, AI agenti na Wikipedii a další matematické rebusy vyřešené umělou inteligencí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
0: Online Plus.
1: U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
21: Ahoj Davide.
1: Umělá inteligence řeší jeden matematický problém za druhým. Americká OpenAI zveřejnila sadu více než 370 dosud nevyřešených matematických rébusů, jejichž řešení našel zatím neveřejný AI model firmy. Společnost tak navázala na nedávné oznámení, že se jejímu modelu podařilo vyřešit tzv. Navier-Stokesův problém, který patří mezi tzv. Problémy tisíciletí. Tehdy oznámení přineslo kontroverzi, když matematik Tristan Buckmaster prohlásil, že OpenAI nejspíš vycházela i z jeho práce a odmítla mu přiznat zásluhy. Firma teď říká, že se poučila. Začala spolupracovat s nezávislou poradní komisí složenou ze známých matematiků, kteří mají AI firmám radit, jak při řešení matematických rébusů postupovat odpovědně a podle vědeckých pravidel. Nové výsledky tak OpenAI například zveřejnila, včetně odkazů na zdroje, ze kterých modely čerpali. Petře, vypadá to, že opravdu matematici skoro přijdou o práci, že všechny dosud nevyřešené matematické rovnice a problémy za ně vyřeší AI modely. Myslíš, že to takhle opravdu bude, že ta umělá inteligence, to svou velkou silou výpočetní, že prostě je schopná rozlousknout matematice všechna zbývající tajemství?
21: Myslím, že by to tak být mohlo. Všechno to je samozřejmě hodně silné slovo, jasně, ale zdá se, že by jich mohlo být opravdu hodně, že hodně těch problémů, které se dosud pokládaly za obtížně řešitelné, je možné zvládnout odlišnou technikou, než kterou na to jdou lidé, čili nikoli logickou úvahou, postupnou konstrukcí jedněch výroků, které vyplývají z jiných, ale hrubou výpočetní silou, která vyzkouší všechny možnosti, ať dávají smysl nebo ne, a jedna z nich možná často zapadne na své místo a je řešením toho problému.
1: My jsme o tomhle problému vlastně a o tom, jak tedy AI v matematice a i v dalších vědeckých oborech pomáhá nebo někdy možná trošku škodí, tak my jsme o tom mluvili minulý týden, tak pokud chtějí naši posluchači si tu debatu poslechnout vlastně detailněji, tam jsme šli do většího detailu, mnohem většího detailu, tak doporučuji najít si minulé vydání Online Plus třeba v archivu Českého rozhlasu na internetu a poslechnout si. Ale tady vlastně mě přišlo zajímavé to, že OpenAI tedy po tom původním trošku průšvihu s panem Buckmasterem, tak řekla, že se tedy poučila, že začala pracovat s poradní komisí matematiků, že postupuje odpovědně. Nevím, jestli jsi měl příležitost projít si vlastně všechny ty vyřešené problémy, nebo je částečně vyřešené, protože údajně ta sbírka není úplně vlastně plná jenom vyřešených problémů, ale jsou tam i některé otevřené žádné ještě otázky. Tak nevím, nakolik jsi měl možnost si to prostudovat nebo prohlédnout, ale vypadá to, že se OpenAI tedy poučila podle tebe a že začala třeba přistupovat k tomu řešení matematických rovnic a problémů nějak zodpovědněji, že více uvádí zdroje, odkazuje na třeba právě matematiky z nichž nebo z jejichž práce ty modely vycházely a podobně?
21: To asi ano, ale to není ten hlavní problém vlastně. Hlavní problém spočívá v tom, že v matematice velmi často nejde ani tak o ten samotný výsledek, ale o cestu k němu. A je důležité říct, že to není proto, že by matematici si chtěli užít tu krásu hledání odpovědi na těžkou otázku, i když to taky samozřejmě. Ale to by nebyl postačující důvod. Důvod, proč k tomuhle být skeptický, opatrný, spočívá v tom, že když se budou problémy řešit tou cestou přeskoků, kterou je schopna poskytovat umělá inteligence, tak přestaneme rozumět té budované cestě. Vlastně se nám ztratí. To, co potřebujeme, je kontinuita, souvislost těch matematických myšlenek, nikoli izolované odpovědi na problémy. To pak vypadá velmi efektně, že ty problémy se vyřešily, ale nepřináší to ten druh poznání, který je typický pro tvůrčí matematiku a který je potom základem logického uvažování v mnoha jiných vědních oborech.
1: Já teď použil jeden pojem a mně přijde, že to vlastně možná vyjadřuje tenhle ten rozpor poznání versus ta hotová řešení. Vlastně tady asi nejde úplně o to samé a chápu matematiky, že se v tomhle tom vlastně trošku obávají toho, co ta umělá inteligence vlastně přináší. Mimochodem, ta poradní komise nezávislá ve svém stanovisku řekla, že to řešení matematických problémů pomocí umělé inteligence nepodporuje a že žádá AI firmy, aby přestaly své modely testovat na těch matematických problémech, aby vlastně ty matematické rebusy přestaly využívat jako určitý benchmark, nějaký test prostě výkonu těch modelů. Ale přesto ta komise říká, že se prostě musí smířit s tím faktem, že to takto je a že radši, než by vlastně jenom třeba na to nadávala nebo byla nějak negativní, tak se pokusí nějakým způsobem přispět k tomu, aby když už se ty modely testují na těch matematických problémech, tak aby to k něčemu bylo. Co říkáš na tohle stanovisko?
21: Já myslím, že je to smíření s realitou. Nedá se příliš předpokládat, že vedoucí AI firmy se na dobro zřeknou toho, aby svým modelům předhazovali složité matematické problémy a dívali se, jakým způsobem si s nimi poradí. Na to je to příliš lákavá a příliš důležitá výzva. Takže asi nezbyde nic jiného, než najít nějaký kompromis mezi tím, jak by se matematika měla vyvíjet podle matematiků a mezi všemi těmi novými impulzy, které do toho vnáší umělá inteligence. Konec konců sami tvůrčí matematici, a to bylo vidět i v tom případě kolem Navier-Stokesovy rovnice, dneska umělou inteligenci používají jako jeden z nástrojů, který jim pomáhá ta tvůrčí řešení najít, hlavně u tak komplikovaných problémů, které odolávaly desetiletí, možná staletí.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: AI agenti OpenAI se pokoušejí používat Wikipedii. Nadace, která online encyklopedii provozuje, zveřejnila výsledky svého šetření o aktivitách AI agentů firmy OpenAI na svých stránkách. Zjistila tři různé dopady AI modelů na Wikipedii. Agenti se podle ní pokoušeli zapisovat informace do stránek. Nešlo ale o stránky, které jsou veřejně dostupné, nýbrž stránky v takzvaném pískovišti, tedy v testovacím rozhraní, ve kterém si kdokoliv může zkoušet, jak psaní hesel pro Wikipedii funguje. AI modely se na Wikipedii také snažili zneužít službu Etherpad, která slouží k psaní poznámek a jejich sdílení, a do třetice stahovali obsah milionů stránek online encyklopedie. Podle nadace přitom nadměrně zatížili servery, což patrně přispělo mimo jiné k problémům s nedostupností Wikipedie letos na jaře. Wikipedii trápí zejména nárůst agentického provozu, který Wikipedii zvyšuje náklady. AI firmy nedělají dost pro zabezpečení svých systémů a ochranu ochranu veřejnosti před škodami, které působí, kritizuje nadace. Petře, to je vlastně taková prověrka, kterou si myslím už udělal skoro snad každý větší provozovatel nějakých online služeb, jestli mu tam AI agenti nějakým způsobem nepronikli, jestli ty modely se nepokoušeli nějakam vniknout do jeho systému nebo je použít k něčemu jinému, protože tahle vlna se spustila samozřejmě potom dnes už velmi asi proslulém problému nabourání služby Hugging Face. A i Wikipedie tedy našla nějaké stopy agentického provozu. Prověřovala tedy opravdu pouze agenty firmy OpenAI, ale řekl bych, že další ty velké firmy na tom budou velmi podobně. Když se vrátím k těm třem vlastně způsobům využívání Wikipedie prostřednictvím tedy nějakých agentů, tak byly tam nějaké pokusy o zapisování informací do stránek, ale jenom do těch testovacích stránek, což mi přišlo zajímavé. Říkal jsem si, že opravdu agenti by byli možná dost dobře použitelní pro to, aby se snažili nějakým způsobem manipulovat třeba obsah Wikipedie, ale zdá se, tedy alespoň podle Wikimedia Foundation, že to nedělají. Překvapilo tě to, že to nedělají, že zkouší to pískoviště, k čemu jim to vlastně může být?
21: Nevím. Ono hledat v činnosti těch agentů nějakou cílenou lidskou logiku je často zavádějící. Nemusí to z našeho pohledu dávat žádný dobrý smysl. Podle mě je to osahávání terénu, zkoumání možností. Ale nepřekvapilo mě, že zatím k těm průnikům nedošlo, protože přece jenom i ty modely, které volně se toulají internetem, kde by neměly, tak pořád ještě mají v sobě zabudované nějaké meze, nějaké ochrany, guardrails, jak se tomu říká. Očividně ale nedostatečné. Mně celá ta situace začíná připomínat špatně vychovaného psa, který si volně pobíhá parkem, strká nos a tlapky kamkoliv se mu zlíbí a jeho majitel tam chodí dokola, ubezpečuje, že pejsek je hodný a že se ho nemáme bát a že nám nemá vadit, když nám občas umaže kabát. A to není dobrá situace, není to rozhodně stav, ve kterém by to mělo zůstat.
1: No, to máš pravdu. Já jsem právě přemýšlel o tom, že těch různých právě případů, kdy AI modely dělali něco, co se nepředpokládalo, kdy někam pronikli, něco použili jinak a podobně, tak těch případů samozřejmě přibývá, jak se na ně postupem času přichází. A všechny ty velké firmy vždycky říkají, ano, to se stalo, my to prošetříme, přijmeme nějaká opatření a podobně, ale mně přijde, že za to vlastně nějak jako neberou odpovědnost úplně, že neodškodňují například ty provozovatele těch webů nebo služeb, že vlastně se úplně vyhýbají tomuto tématu, protože asi by to pro ně bylo docela velké riziko, že by po nich pak každý chtěl třeba nějaké odškodnění. Ale ta odpovědnost mi přijde, že se tak jako jaksi zamazává někam dostracená. Přitom mi přijde, že by tu odpovědnost ty AI firmy za chování, zase používáme tedy termín, který se používá pro člověka, ale dejme tomu, takže za chování těch AI agentů, AI modelů by prostě tu odpovědnost podle mě mít měli. Co myslíš?
21: No on to po těch AI firmách taky zatím nikdo moc nechtěl. Není nikde na ně vyvíjen příliš velký tlak, aby proti tomu něco dělali. Ve Spojených státech by patrně podle dosavadních historických zkušeností to bylo formou žaloby a soudního procesu, v Evropě pravděpodobně spíš stanovení nějaké obecné právní normy, která by to vymezovala a zakazovala. Neděje se to ale ani na jedné ze stran Atlantiku. Nejspíš proto, že by je to všechno velice nové a že na to ještě nikdo nestihl rozsáhleji reagovat. Ale mělo by k tomu dojít, protože ten pes volně si pobíhající internetem je příliš velký, ťape všude a dříve či později způsobí nějakou velkou škodu.
1: No a kdyby ty firmy někdo volal opravdu k odpovědnosti, ať už třeba tou soudní cestou, nějakou žalobou na náhradu škody nebo něco podobného, nebo regulační, tak by asi tedy byly nuceny přitvrdit v těch svých bezpečnostních opatřeních a třeba bychom se z tolika případy jaksi volně se potulujících AI agentů nesetkávali tolik. Tak jsem zvědavý, jestli k tomuhle opravdu dojde, protože ta současná situace vypadá, že není úplně udržitelná. No, uvidíme.
0: Online Plus Davida Slíška.
1: Český stát v uplynulých několika letech investoval do podpory startupů přes 900 milionů korun. Nekontroloval ale, jak byly tyto peníze využity. Ve své zprávě to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad.

0: přiznalo, že si je vědomo určitých nedostatků v nastavení podpory startupů v minulosti. Tak Petře, samozřejmě tohle je taky trošku technologické téma, byť se týká více financí a podpory právě nějakých těch mladých technologických firm v České republice. Mě na tom vlastně poměrně fascinuje, že se tady vynaložilo nějakých více než 900 milionů korun z různých zdrojů, jak tedy z českých peněz, tak z různých programů Evropské unie. A nikdo moc nekontroloval, jestli se teda využili k něčemu pořádnému nebo nevyužili, ani nechtěl od těch firm žádné jaksi informace. To mně přijde opravdu dost neuvěřitelná věc. Ale když se podíváme na to, jakým způsobem tedy český stát podporuje české startupy, víc takto obecně, myslíš, že ta dotační cesta je správná, nebo že by ta podpora třeba mohla probíhat nějakým jiným způsobem?
1: Ta dotační cesta má ten problém, že velmi často vede přesně k tomuto typu výsledku, o kterém tady mluvíme. Efektivní vynaložení těch poskytnutých peněz se dá těžko sledovat a ještě hůře vymáhat. Ten případ, o kterém mluvíme, zřejmě má nedostatky i v té formální stránce, že chybí výkazy, ale i kdyby nechyběly, i kdyby to papírově všechno bylo v pořádku, tak pořád by to ještě mohlo znamenat, že ty peníze nebyly vynaloženy rozumně, jenom že si někdo dal trochu více práce s tím, aby ty papíry napsal tak, jak se napsat mají. Čili to není sama o sobě žádná záruka. A máš pochopitelně pravdu, že stát by mohl podporovat startupy různými jinými způsoby, daňovými úlevami třeba, zjednodušením byrokracie, zavedením nějakého nového režimu začínající společnosti, u které se počítá s tím, že nemá účetní a nemá lidi na vykazování všeho možného, vytvořit pro ně prostě nějaký zjednodušený model úředního fungování. To není moje fantazie, takové metody se používají v mnoha evropských zemích, stačilo by je odtamtud obsat a převzít.
0: No, drobnou nadějí je v současnosti projednávaný tedy návrh startupového zákona, nebo chystaný spíš tedy návrh startupového zákona, který by právě některé z těchto možností měl přinést. Uvidíme, v jaké formě nakonec v Česku tedy projde a co z něj tedy nakonec bude. Už máme informace o tom, že některé ty poměrně zajímavé věci, které v něm původně byly, tak možná neprojdou a je proti ním nějaká opozice a podobně, tak ale to necháme na politicích. Budeme doufat, že tedy ta podpora bude nejenom peněžní a pokud bude peněžní, tak ji bude tedy někdo i trošku kontrolovat.
2: Online Plus Davida Slíška.
0: Každý má právo na život nezávislý na digitálních službách. Nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace, a to bez jakékoliv újmy. Tak zní věta, kterou chce skupina českých senátorů doplnit do Listiny základních práv a svobod, která je součástí českých ústavních zákonů. Příslušný návrh zákona prošel prvním čtením a Senát jej poslal k projednávání do ústavně právního výboru. Na prodebatování ve výborech také schválil lhůtu 120 dnů. Navrhovatelé zákona argumentují, že stát nemá svým občanům přikazovat, jakou formou s ním musí komunikovat, a má nechat tuto volbu na nich. Kritizují například povinné zřizování datových schránek pro podnikající fyzické osoby. Máme výzkumy, které říkají, že 20% obyvatel všech věkových kategorií digitálně žít nechce, říkají také. Nejde přitom jen o to, že by digitální nástroje neměli lidé používat. Někteří nechtějí zanechávat digitální stopu nebo chtějí mít svá data bezpečí, zní další argument navrhovatelů. Petře, tohle je vlastně teď senátní tedy aktivita. Je to návrh zákona, který má před sebou ještě samozřejmě dalekou cestu a možná technicky připomenu, že změny ústavy a ústavních zákonů vždycky se tedy schvalují tou větší většinou v českém parlamentu, takže najít tam tu schodu je obvykle velice těžké a není to jednoduché prosadit. Ale tohle je poměrně jednoduchý zákon asi a tedy má vkládat jednu větu do Listiny základních práv a svobod. Co na ten návrh říkáš? Myslíš, že je potřeba tohleto stanovit a dát to vlastně opravdu do ústavního pořádku České republiky?
1: Já bych to rád trochu rozlišil. Myslím si, že požadavek, aby občané měli právo používat služby, které jsou nedigitální,

0: digitální, komunikovat nedigitálně se státem, pokud si to přejí, je oprávněný a že by se měla taková věc zachovat, ať už z respektu k těm, kteří z jakéhokoliv důvodu si to tak přejí, tak i z nějakých bezpečnostních důvodů ukotvení fungování státu v souvislosti s dosavadní minulostí. Všechno překlopit do digitální podoby má svoje rizika. Ale nejsem si jist, a to je to rozdělení, o kterém jsem mluvil, jestli dává dobrý smysl tohle nastavit jako ústavní zákon, zasahovat kvůli tomu do listiny základních práv a svobod, která taky představuje nějakou historickou kontinuitu s minulostí. Mám za to, že právní norma na úrovni obyčejného zákona by to mohla vyřešit taky a nevím vlastně, jestli náhodou už něco takového nemáme, takže trochu mi to připadá jako hra o politické body.
1: No tak ono, kdyby to byl normální zákon, tak se dá mnohem jednodušeji případně měnit, doplňovat, aktualizovat nebo nějakým způsobem vlastně nahradit jiným zákonem, takže já to čtu tak, že vlastně ti navrhovatelé chtějí, aby právě nebylo tak jednoduché případně vlastně změnit tenhle ten návrh a změnit třeba právě ta pravidla a zase je třeba zrušit nebo něco podobného, ale chápu vlastně i to, co říkáš, že by to možná nemuselo se dávat právě do listiny základních práv a svobod. Co říkáš vlastně na ty argumenty, které používají ti navrhovatelé, že tedy myslíš opravdu, že stát nemá říkat lidem, jakým způsobem s ním mají komunikovat, protože zase při digitalizaci těch státních služeb se hodně argumentuje tím, že když se zruší to papírové posílání, tak se ušetří spousta peněz, všechno je pak jednodušší. Všichni stejně už skoro, nebo skoro všichni už mají nějaké chytré telefony nebo připojení k internetu, počítače a podobně, tak proč to neudělat povinné? Myslím, že tohle to neobstojí, tenhle argument.
0: Myslím si, že stát má plné právo říct lidem, jakou formu komunikace preferuje a doporučuje. Ale řekl bych, že v současné době ještě není vhodná chvíle na to, aby se nedigitální způsoby komunikace se státem zrušily. To se může stát někdy v budoucnu, prostě proto, že zájem o ně se zcela vytratí. Možná ano, možná ne, ale je na to brzy a v tuhle chvíli lidé, kteří z nejrůznějších důvodů o tohle nestojí, představují docela výraznou skupinu a nebylo by asi dobré jim to nutit proti jejich vůli.
1: Ty jsi říkal, že stát by mohl říct občanům, jaký způsob komunikace preferuje. Mimochodem vlastně ta druhá část, nebo ta druhá věta v rámci toho návrhu, tedy nikdo nesmí být veřejnou mocí nucen k využívání elektronické komunikace a to bez jakékoliv újmy, tak podle navrhovatelů míří třeba na to, že stát řekne, když budete podávat nějaká podání elektronicky, tak budete platit třeba méně za to podání, za nějaké kolky nebo něco podobného. Takže vlastně oni jdou i proti tomu nějakému zvýhodňování elektronické komunikace na úkor vlastně té papírové nebo jiné tedy komunikace se státem. Myslíš, že i tohleto je tady dobré?
0: To neumím posoudit a je klidně možné, že takovouhle otázku bude nakonec řešit třeba ústavní soud.
1: Dobře, to je možné, že ten zákon tedy na své dlouhé pouti, která určitě ještě před ním je, tak dojde až k tomu ústavnímu soudu. Konec konců je to ústavní zákon, takže by to asi
0: i kdyby nebyl.
1: I kdyby nebyl, to je pravda. Ale dávalo by to možná logiku, aby někdo posoudil, jestli prostě tohle to má co v českém ústavním pořádku dělat. No, jsem na tu debatu hodně zvědavý kolem tohoto zákona. Původně se mluvilo i o uzákonění používání hotovosti a o tom, že se uzákoní v ústavě i česká koruna, tak tyhle věci, pokud vím, tak aspoň zatím z toho senátního návrhu tedy vypadly, ale zůstal pouze tento život nezávislý na digitálních službách. Myslím, že kolem něj bude velká debata, že o něm ještě uslyšíme. Petře, každopádně tobě pro dnešek děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Zdražování v Česku se v září vrátilo vysoko na 2%. Způsobily to především ceny nafty a benzínu, které kvůli jejich růstu už týden reguluje vláda. Co se bude muset změnit, aby se ceny pohonných hmot vrátily zpět do přijatelných mezí? Jak se Česku vyplatí vládní regulace? I na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je ekonom Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
2: Benzín a nafta zdražují a situaci řeší nejen trhy, ale také politici. Česká vláda před týdnem přijala balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot.
5: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám.
2: Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně stropuje marže obchodníků Přihodil, ale navíc také mimořádnou daň vůči rafinériím, což je podle opozice příliš silná regulace.
6: Nesouhlasíme s tím stropováním cen, protože tím vlastně vláda určuje cenu, kde někdo může být pod tou cenou a mohl by nabízet levnější ceny a někdo by mohl být nad tou cenou. Takže z těch tří opatření, který vláda dělá, my jsme navrhovali tu jednu, a to je snížení spotřební daně.
2: Vládní opatření kritizují také prodejci pohonných hmot, kteří upozorňují, že vysoké ceny nejsou způsobeny nepřiměřenými maržemi čerpacích stanic, ale především cenami ropy a hotových paliv, tedy geopolitickou situací, rafinérskými maržemi a globálním nedostatkem nafty.
7: Kabinet zavádí regulace v okamžiku, kdy sám říká, že na vině za vysokými cenami nejsou čerpací stanice, ale že je to mezinárodní situace a díky ní vysoké rafinérské marže.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů většina čerpacích stanic už pracuje s maržemi, které se do limitu vejdou. Výraznější dopad tak může být především u dražších stanic, například na dálnicích. Cena podle něj vysílá ale důležitý signál o nedostatku. Pokud je například málo nafty, vyšší cena omezuje spotřebu. Stát podle této argumentace cenový signál potlačuje, namísto toho, aby nechal trh přirozeně reagovat. My víme, že po jarní vlně zdražování se v červnu a červenci zdálo, že se ceny pohonných hmot vrátily do takových, řekněme, normálních kolejí. Jenže geopolitická situace se opět zkomplikovala, ceny ropy a zejména ropných produktů zamířily opět vzhůru a už v srpnu byly meziročně dražší o čtvrtinu, 26%. A v září se pak cena benzínu zvýšila o dalších 5% a nafta zdražila o dalších zhruba 7%. Potvrzuje se tak, že letošní rok je u paliv hodně nepředvídatelný. Připomenu, že nafta stála v lednu necelých 33 korun a koncem září atakovala 50 korunovou hranici za 1 litr.

0: Aleši Rode, my už týden vidíme, jak na trh působí vládní regulace. Jaký je jejich efekt?
1: No, já bych po tom týdnu rozlišoval tři věci. Tím prvním je snížení spotřební daně z nafty. To má mechanicky poměrně jasný efekt, který byl dobře popsaný. Při plném promítnutí je to nějakých 2,35 koruny na litr. Druhý je ten strop marže na 2,50. To jste tam víceméně popsal, takže to nemusím opakovat. Drtivá většina pump tohle splňuje a opatření povede k omezení nějakých lokálních extrémů. Přesně jsou to nějaké dálnice nebo nějaké více koncentrované trhy, kde není taková konkurence a někdo tam prostě mohl tu cenu na tom podkonným minimálním trhu určovat. No a třetí věc je ten samotný vývoj trhu. V den, kdy natáčíme, tak ta maximální cena je stanovena na nějakých 46 korun a 7 haléřů u naturálu a 47,97 u nafty. Právě tyhle maxima ukazují, že ten český strop není pevná cena. Každý den to kopíruje velkoobchodní trh a to je ta lepší varianta, kdy ten strop není jednoznačně určený na nějaké tvrdé hranici, ale reaguje na ty velkoobchodní ceny, protože to jsou právě ty, my jsme jako ten price taker, my přejímáme tu cenu a to jsou ty, na které my musíme reagovat.
0: Takže máme už po těch prvních dnech regulace jasný důkaz o tom, že ta vládní opatření skutečně snížil ty ceny výrazně oproti tomu scénáři, kdyby vláda neudělala nic.
1: No, u toho samotného stropu marže zatím ne, tam víme, že on zabránil prodej nad administrativně stanovenou maximální cenu, ale nevíme, jaké ceny by stejné pumpy měly bez regulace. U spotřební daně je ta situace o mnoho jednodušší, tam to snížení daně odpovídá tomu, co vidíme na trhu. Probírali jsme to tady už několikrát, ten český trh je skutečně poměrně hodně konkurenční a tím pádem, pokud jeden, a my víme, že stát to minimálně dobře kontroluje u čerpacích stanic, které vlastní tu cenu sníží, tak ho kopírují i ostatní. Takže ten cenový efekt lze oddělit poměrně dobře. U toho maržového stropu, jak jsem říkal, po týdnu žádné velké kauzální závěry nedělejme. Tím, že ten náš strop je flexibilní a právě se počítá jako ne podle nějaké absolutní pevné ceny, ale ten základ se mění podle velkoobchodních cen a právě i podle té kotace plac, která je pro nás velmi důležitá na té rotterdamské burze, takže víme, že když zdraží skutečný vstup, tak maximální cena může růst a ten trh může reagovat zvýšením ceny a nehrozí nedostatek, tak to je ekonomicky podstatně méně nebezpečné, než zmrazit cenu bez ohledu na trh, ale jinak, kdybychom chtěli vytvořit nějaký model na to, aby jsme popsali ty jednotlivé důsledky, tak bychom určitě potřebovali mikrodata jednotlivých čerpacích stanic, pak bychom vytvořili experimentální skupinu pump, které měly před regulací marži na 2,50, kontrolní skupinu pump a pak bychom sledovali nějaké jako cenové diference po tom 1. říjnu. Jo. Je to typický model prostě diff and diff, jak se říká. Bez takové analýzy není korektní říct, kdo a co způsobilo pokles ceny, ale samozřejmě bychom jej u nás v týmu zvládli udělat takový model a samozřejmě je zvládnu i na ministerstvu financí, takže když budou chtít, tak si dobře spočítají a vyhodnotí, jaký faktor hrál při tom změně ceny, jakou roli ten rozklad těch efektů se dá udělat.
0: Když se tedy podíváme, aby to posluchač měl jasné, na tu rovnici, jejíž výsledkem je cena, například 1 litru nafty, tak jsou tam proměnné, jako je světová cena toho produktu, rafinérská marže, kurz koruny, protože nakupujeme samozřejmě v dolarech, daně, doprava, marže samotných čerpacích stanic. Která z těch proměnných je vlastně nejdůležitější pro tu konečnou cenu? Co to nejvíce ovlivňuje?
1: Já bych na první místo 100% dal evropskou cenu hotové nafty. To znamená toho produktu, který můžete v cisterně přivést a zavést ho po tu čerpací stanici. A jak jsme tady už párkrát říkali, u průměrné čerpací stanice se to dělá jednou až dvakrát týdně. Někdy se to dokonce dělá každý den, když tam ty zásobníky jsou malé a je tam velký výtoč. Na první místo 100% evropskou cenu hotové nafty. to znamená nejenom ropu.
0: Ale tu moc ovlivnit nemůžeme.
1: Ale i tu rafinérskou marži a crack spread, jak jsem říkal, tu my přejímáme, nemůžeme ji úplně moc ovlivnit. I u nafty dovážíme nějakých přes 40% do České republiky, takže není to o našich rafinériích tady v České republice. Druhá je kurz koruny, na ten se často zapomíná, ale ten opravdu významně prostupuje do té ceny. A náklady dopravy, pojištění a logistiky, to znamená vlastně tohle je ta druhá taková ta operativní složka a třetí jsou samozřejmě daně, to znamená spotřební daň a DPH.
0: Prodejci pohonných hmot namítají, že vláda řeší problém na špatném místě, jak jsme slyšeli Ivana Indráčka. Má tedy ten cenový strop vůbec ekonomické opodstatnění nebo jde především o politicky dobře viditelné opatření?
1: Já bych řekl, že obojí a samozřejmě se do toho promítá i to, že okolní státy reagují, to opatření zavádějí, takže ono jako zůstat, stát opodál a vysvětlovat voličům, kteří volají a stěžují si a víme, že současná vláda je hodně responsivní, co se týče prostě těch mikrodat a reakcí na sociální sítě a požadují, aby vláda něco udělala, tak oni logicky jako něco udělat mohou. Ten plošný pokles ceny o několik korun, strop marže sám o sobě nevytvoří, protože hlavní problém skutečně nevzniká u pump a bavili jsme se tady o tom, že ta standardní marže je pod tím stropem. Ekonomické opodstatnění může mít jako pojistka proti tomu, aby mimořádná situace vedla v těch některých lokalitách nějakým mimořádným
0: přirážkám. A omlouvám se, že vám do toho skáču. Jsme v té mimořádné ekonomické situaci, máme nějaký, dejme tomu, cenový šok, který nastal, protože připomenu, v lednu nafta stála 33 korun, vypadalo všechno poměrně růžově, pak během roku zdražila o téměř 20 korun.
1: Když se podíváme na data a na to, jak se to propisuje do inflace, o tom možná ještě budeme hovořit, tak prostě tam vidíme, že ten efekt nelze podceňovat a že může způsobit ten sekundární impuls k tomu, že se začne jako propisovat do cen zboží a služeb, konec konců. Už jenom to, že ten samotný index spotřebitelských cen vyšel tak, jak vyšel v září, tak je nám jasné, že se to děje. Na druhou stranu ta schopnost absorbovat ten šok u té nafty je poměrně velká. A český průmysl, česká ekonomika tyhle šoky umí absorbovat poměrně dobře. Jsou na to i nějaké empirické evidence, které ukazují, že skutečně si dokážeme poradit s lečím. Ono to hodně souvisí i s tím, že ta doprava, a zejména ta nákladní doprava, o které se bavíme, je velmi mezinárodní. My jsme otevřená ekonomika, vyvážíme hodně do zahraničí, to všichni vědí. To znamená, že vy s tím kamionem, který naložíte, jedete do Španělska a zpátky, nebo jedete do Belgie, pak zajíždíte do Terstu prostě a pak jedete zpátky do České republiky a přejedete spoustu krajin, ve kterých můžete tankovat. Samozřejmě už na to dneska existují optimalizační modely, které ten kamion navedou přesně prostě na konkrétní pumpu, kde natankuje a spočítají, že se vyplatí natankovat jenom půl nádrže, protože dojede ještě k levnější pumpě v Itálii a tam může natankovat a prostě ta optimalizace tam probíhá. Takže ta nákladní doprava, která tvoří velmi významnou logistickou nákladovou položku u toho českého průmyslu, je schopná na ty ceny reagovat a není vázaná jenom na ten lokální trh, tak jako třeba ve Velké Británii, která je ostrovem, takže tam je tato reakce omezena.
0: Když jsme u Evropy, já musím připomenout, že česká vláda není v boji proti vysokým cenám pohonných hmot osamocena. Německo snižuje daně, spolková vláda si od takzvaného tankrabatu slibuje celkové snížení o 17 centů za litr, tedy asi o 4 koruny a platit má do konce roku. Rakousko to kombinuje daňovou úlevu s omezením marží, jejich Spritpreisbremse, tedy brzda cena pohonných hmot, by měla zlevnit naftu o 3 koruny. Polsko to obnovilo program ceny paliva nižej, který bude fungovat také do konce roku. Stát snižuje DPH na pohonné hmoty z 23% na 8, snížil spotřební daň, zároveň stanovuje maximální maloobchodní ceny benzínu, nafty pro všechny čerpací stanice a státu pomůže zaplatit nový odvod z mimořádných zisků rafinérských společností, ty náklady, které s tím má. Slovensko, pozor, to zatím pouze zlevňuje veřejnou dopravu a do cen nijak nezasahuje. A Maďarsko po té smutné zkušenosti z jara se cenovému stropu vyhýbá a volí adresnou pomoc, kdy vybrané domácnosti, jich přibližně milion, dostane jednorázovou kompenzaci 20 000 forintů a zemědělci dostávají zpět část spotřební daně. Když se tedy podíváme kolem nás, tak máme jakousi laboratoř, kde vidíme několik opatření. Které z nich se vám líbí nejvíce?
1: Ty opatření jsou většinou dvojího druhu, buď jsou velmi cílená a adresná právě na ty, které nejvíc
0: zasahují. A potom ekonomové často volají.
1: Přesně tak, to je ten maďarský model, ale zároveň je třeba si uvědomit, že tato opatření jsou velmi pomalá a drahá v tom, že potřebujete dobře vydefinovat ty adresáty a nějakým transitovat tu pomoc tak, abyste odfiltrovali podvody a zbytné věci. Na druhou stranu ta nejjednodušší akce je nějaký jednoduchý cenový strop nebo jednoduchá daňová úspora, která vlastně přerozdělí ty peníze od těch, kteří nejezdí, k těm, kteří jezdí, promítne se to do ceny, poruší to ten cenový signál a říká, nebojte se, používejte ten vzácný statek dál, jak jste byli zvyklí, nereflektujte cenu, my vám to zkompenzujeme. No tak když bychom si měli vybrat, tak bychom určitě jako ekonomové volili to první opatření, byť chápeme jeho politickou složitost i administrativní složitost, ale ten váš výčet byl podle mě jako největším odůvodněním toho, proč česká vláda nesedí se založenýma rukama a proč prostě reaguje na tenhle podnět tím, že také něco dělá. V tomhle úhlu pohledu bych řekl, že česká vláda udělala dobře dvě věci. Za prvé, že to časově omezila, byť já bych nevylučoval, že tam budeme svědky nějakého prodloužení. Říká, není to stálá věc, děláme to dočasně v reakci na nějaký šok. A za druhé, že do toho stanovení maximální ceny dala tu velkou obchodní cenu, která se flexibilně mění, protože trh může reagovat na zvýšení produktu hotové nafty zvýšením cen. To je podle mě velmi důležité. No a teď zpátky k té vaší otázce. Já osobně jsem většinou kritikem podobných opatření, ale když už je děláme, tak je můžeme dělat nejlíp, úplně blbě, nebo nějakou střední cestou. A česká vláda udělala tu střední cestu, která, když skončí v říjnu a prohlásí se situace za úspěšnou, tak bude jenom pak na nějakých ex post analýzách, nakolik se to skutečně do toho promítlo. Ale ten náklad, který my neseme, protože to naše opatření není úplně drahé, co se týče výdajů státního rozpočtu.
0: Tak něco přes miliardu.
1: Něco přes miliardu měsíčně. Miliardy. Je to hodně peněz, ale v tom relativním...
0: A vyplatí se to tedy podle vás?
1: Já bych neříkal, že se to vyplatí, protože si nemyslím, že to nějak dramaticky změní chování těch lidí a že i kdyby jsme měli zhruba o ty 2 nebo 3 koruny dražší pohonné hmoty, tak by se zhroutil svět. To se určitě nezhroutí. Teď mi budou zase někteří říkat, že si neuvědomuju cenu peněz. Uvědomuju, ale data a reálné mzdy, které rostou významně, mě a přepočet, kolik litrů nafty nebo benzínu si můžeme koupit v porovnání s nějakými lety 2015-2010. Už jsme to tady měli, vidíme, že jsme si nějak dramaticky nepohoršili a tím pádem by to jako společnost určitě unesla.
0: Ale vy sám jste to řekl, že už to vidíme v tom předběžném odhadu zářijové inflace od Českého statistického úřadu, která vystoupila ke 2,5%. Drahá nafta se propisuje v dopravě, v potravinách, ve stavebnictví, v zemědělství. Jak silně se ta zvýšená cena pohonných hmot může propsat do české inflace? Máme se připravit na to, že příští měsíce bude inflace vyšší a máme se připravit také na to, že Česká národní banka například na svém listopadovém zasedání zvedne ke zvýšení úrokových sazeb, aby opět krotila, dejme tomu, trh, aby ty ceny nerostly tak prudce?
1: Já myslím, že bude hodně záviset právě na říjnové inflaci, ale pokud se tenhle trend protvrdí, tak bych vůbec nevyloučil zvýšení sazeb. Konec konců bankéři to říkají dost transparentně a není to nějaké jednání.
0: Což je zase pro ekonomiku taky problém.
1: No jasně. A tím pádem...
0: A je to balancování, jestli máme zlevňovat naftu, anebo nechat spotřebitele, aby sám zhodnotil, zda ještě sedne do svého dieselového nebo benzínového auta, nebo zda pojede veřejnou dopravou. A jestli se nám to vyplatí nebo ne, vyplatí?
1: No tak ta hospodářská politika se tady v tom případě jako opravdu větví na ty dva cykly. Jako první je ta fiskální, kde vláda řeší cost benefit mezi politickým opatřením, které dobře prodám veřejnosti, zvlášť nezapomeňme, že o víkendu máme volby, byť municipální, ale velmi důležité pro politické strany. A k tomu ten fiskální náklad, který, jak jsem říkal, je relativně velmi malý k tomu, co stát standardně utrácí. A na druhou stranu je to ta měnová politika České národní národní banky, která dlouhodobě upozorňuje na to, že vládo, my vás vidíme, jak utrácíte fiskální peníze. Tyhle fiskální peníze zhoršujou náš inflační výhled a tím pádem, pokud budeme držet vysoké sazby nebo je dokonce zvyšovat, tak můžete částečně poděkovat i sami sobě. To znamená, tyhle dva světy jsou oddělené. Guvernér Michl se velmi významně vymezil proti vládě a myslím si, že se centrální bankéři nebudou podle těch svých modelů a dat rozpakovat ty úroky zvednou, což je pro zkrocení inflace dobře. Nikdo si nepřeje tu vysokou inflační periodu a my víme, že inflace přerozděluje bohatství mezi dlužníky a věřiteli a způsobuje řadu ekonomických problémů. Na druhou stranu s těmi ultravysokými úrokovými sazbami ekonomický růst nenastartujete. Proto by i vláda měla důsledně vyhodnocovat své výdajové chutě, tak, aby si řekli, je to opravdu ta nezbytnost, kterou platíme, nebo jenom utrácíme peníze a dáváme tomu ten přídomek, je to investiční, prorůstové a tak
0: a poprosím jednou větou. Je to tedy to nezbytné, ta regulace pohonných hmot, nebo bychom se bez ní obešli?
1: Obešli bychom se bez ní, ale je to politicky velmi nákladné rozhodnutí, které se nám tady lehko
0: velmi
1: říká.
0: Nákladné, velmi líbivé.
1: Udělat tu regulaci je politicky líbivé, neudělat to a akceptovat neustále dotazy voličů, proč nic neděláte, když Maďaři a Poláci a Němci a tak dále něco dělají, je politicky velmi nákladné. Proto ta teorie her vás často dovede do toho suboptimálního čtverce, který říká, vím, že to není úplně to ideální, ale udělám to, protože ostatní to dělají taky a já bych nesl zbytečně náklady svého neudělání.
0: Říká ekonom Aleš Roth, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Příčinu vysokých cen ropy a pohonných hmot vidíme v situaci v Hormuzském průlivu a na propustnosti ropy a plynu skrze tuto klíčovou energetickou tepnu. Politická prohlášení zatím nenaznačují, že by se situace v konfliktu s Iránem sklidnila, ale přeprava surové ropy přes Hormuzský průliv se výrazně obnovila. A agentura Reuters s odkazem na Kapler, to je přední globální datová analytická platforma, která poskytuje informace o komoditních trzích a také námořní přepravě, v reálném čase uvádí, že v září se vývoz ropy a dalších produktů ze zemí Perského zálivu mimo Irán dostal v průměru na 81% předválečné úrovně. Samotná surová ropa a kondenzátů, tam je to ještě více, je to 91% předválečné úrovně, ale rafinované produkty, ty jsou pouze na nějakých 60%. Spojené státy na konci uplynulého týdne naštěstí ustoupily od toho radikálního plánu, o kterém mluvil americký prezident Donald Trump, a to bylo zmrazit vývoz nafty pro zbytek světa. American, earlier today I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately. Americký prezident řekl, že Evropa slíbila urychleně uvolnit vlastní strategické rezervy. Podle čísel se tedy zdá, že to nejhorší v Hormuzu máme alespoň na chvíli za sebou. Jak to, že se to výrazně nepromítá vlastně do cen ropy a té zpracované ropy, tedy nafty? Protože ropa, Brent, je stále nad $100 za barel a my už se blížíme k těm předválečným číslům.
1: Na trhu pořád platí to riziko, takže ono nestačí, že ten tanker plopuje dnes, ale ten trh musí věřit, že bude bezpečně proplouvat i za týden a za měsíc. A tam ještě nejsme, protože už jenom v té otázce nebo v tom konstatování jste přečetl tolik jako faktorů, které se mísí dohromady, že prostě ta nejistota se do té prémie projevuje. Proto může na tom trhu zůstat i situace, kdy ta ropa Brent bude klesat, ale zatímco ta evropská nafta zůstane drahá. protože ten tlak na dieselový trh tady je a ten trh potřebuje nějaký výhled, že ta situace opravdu je na trajektorii sklidnění. Že
0: tam, a to zatím není.
1: A to zatím není, protože prostě nemám, když se zeptáte analytiků, kteří tohle analyzují 24/7, jestli mají důvěru v to, že za měsíc ode dneška bude všechno srovnané, budeme na předválečných úrovních a nebude hrozit žádné velké riziko, které to volatilně zase rozkmitá, tak mě řeknou, no takovouhle jistotu nemáme. Logicky proto se bude vždycky projevovat ta riziková prémie, jak na surové ropě, tak na jejím dovozu, tím pádem se nám bude promítat do pohonných hmot a zároveň bude platit, že ten trh bude napjatě očekávat každou tiskovou konferenci Bílého domu nebo každé ráno, kdy se probudíme a podíváme se na to, kolik rafinérií prostě v různých státech světa schytalo nějaký zásah nějakou raketou a omezilo to jejich výrobu, nebo jestli prostě nebylo přerušené nějaké potrubí, které pomáhá tranzitovat. No a tím pádem budeme pořád platit prémii za nejistotu.
0: Buďme optimisté. Řekněme, že už se ta situace začne zlepšovat. Za jak dlouho ten trh přestane tu hormuzskou rizikovou prémii vybírat? Za jak dlouho začne věřit? Co ho musí přesvědčit?
1: No, já jsem vždycky optimista, takže věřím, že tohle nastane i v důsledku jedné věci. Jednou jsme tady o ní, myslím, hovořili docela dlouho a to bylo, že pokud by naopak lidé přestali věřit, že se ta situace uklidní, tak by udělali ten technologický krok směrem k elektrifikaci
0: dopravy. Což konec konců už vidíme i v České republice, že elektromobily získávají na popularitě.
1: Vidíme to a samozřejmě pro ten biznis zpracovatelů ropy je důležitá ta nákladní doprava a pokud by ten cenový efekt, ten cenový šok byl tak velký, že by udělal výnosné přáhnutí na nějakou elektrifikaci nebo částečnou elektrifikaci vozového parku těch nákladních dopravců, tak by to mohlo s tím budoucím biznesem výhledově velmi zahýbat. Takže samozřejmě kartel OPEC i další tohle pečlivě sledují a nemůžou si prostě dovolit dlouhodobě tu situaci zachovat v tom, že si řekneme, no tak tohle nemám zapotřebí, přecházím do elektrifikace. Ale zpátky k vaší otázce, pokud se ta situace uklidní, tak samozřejmě se v řádu jako dnů až týdnů to začne projevovat na tom, že začne klesat ta světová cena ropy, od ní se budou odvíjet i ceny produktů ve zpoždění nějakých jednotek týdnů a můžeme se klidně dočkat toho, že se na konci roku ceny vrátí na tu úroveň, na které jsme byli hned na začátku a to bychom byli asi hodně optimističtí. Nicméně já nepředpokládám, že ta situace by se velmi dramaticky zhoršovala na tu úroveň, nad kterou jsme dnes. I konec konců zpátky k tomu vládnímu nařízení, i proto bylo oznámeno jenom do konce října.
0: Aleš Roth byl naším dnešním hostem, já za to moc děkuji.
1: Já moc děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Novým senátorem za Vyškovsko se stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Senátorem za Trutnovsko bude opět Jan Sobotka. Při prvním hurikánu letošní sezóny zemřeli ve Spojených státech 4 lidé. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli v Plzni a dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, později se vyjasní, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Senátorem v Trutnovském volebním obvodu bude znovu Jan Sobotka za STAN. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Svůj mandát senátora na Strakonicku obhájil Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko. V Senátu bude za obvod Rychnov nad Kněžnou znovu Jan Grulich z TOP 09. Na Děčínsku Zbyněk Linhart. Novým senátorem za Vyškovsko se stane jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grulich. Komunální volby v Jihlavě vyhrála koalice Tým pro Jihlavu. Trojice ODS, Lidovci a TOP 09 získala přes 37% a v 30členném zastupitelstvu má 16 křesel. Druhé hnutí ANO bere se 23% 10 křesel. Pět zastupitelů má STAN a po třech Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených a koalice SPD, Svobodní, Pro a Trikolora. Lídr vítězné koalice Petr Ryška z ODS chce být znovu primátorem a plánuje jednat s ostatními hnutími a koalicemi v zastupitelstvu.
4: Tak ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu a určitě nechceme spěchat, určitě se chceme pobavit do programu a určitě chceme právě, protože jsme zvyklí to, co slíbíme, splnit, takže chceme, aby se tam co nejvíce toho, co jsme slíbili, aby se do toho programu propsalo a samozřejmě i to bude hrát určitou roli.
3: Hurikán Isaias má ve Spojených státech nejméně 4 oběti. 2 lidé zemřeli na Floridě a další 2 ve státě Alabama. Úřady předem vyzvaly obyvatele pobřežních regionů k evakuaci. Hurikán na jihovýchodě Spojených států způsobil záplavy a rozsáhlé výpadky elektřiny. Podle televize NBC je stále bez proudu skoro 700 tisíc domácností. Hurikán Isaias už nad pevninou zeslábl. Předtím měl sílu hurikánu 2. kategorie z maximálních 5. Kvůli Velké Pardubické bude dnes uzavřená část silnice 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Řidiči tam neprojedou od 8 do 19 hodin. Komunikace má totiž sloužit jako dočasné parkoviště pro návštěvníky dostihového závodu. Vjezd bude ale možný pouze od Draškovic. Výjezd směrem na Hradec Králové. Na dopravu v okolí závodiště bude také dohlížet policie. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dita Holečková.
5: Za policii bychom rádi požádali řidiče, aby respektovali dopravní značení, dbali pokynů policistů a pořadatelské služby. Řidiči, kteří nemíří na Velkou Pardubickou, pokud mohou, ať se okolí závodiště v neděli vyhnou, a návštěvníci, ať jednak vyrazí s dostatečným časovým předstihem a současně jsou při příjezdu i odjezdu trpěliví, schovývaví a ohleduplní k ostatním.
3: Přímý přenos dostihového závodu začne v 15:30 na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte přímý přenos. Fotbalisté Mladé Boleslavy v ligovém duelu v Plzni neskórovali a odvezli si porážku 0-3. Už po 2 minutách rozhodl domácí útočník Kristof Kabongo, který na jaře oblékal dres Středočechů. Duel hodnotí trenér hostů Aleš Majer.
6: Výkon byl dobrý, ale víme všichni, kde se rozhoduje fotbal, a to je v pokutových území a tam jsme dobrý nebyli. Takže když nejste dobrý v pokutových území a ještě v Plzni, která i když teď měla nějaký horší období, tak pořád je to vynikající tým náš český, tak samozřejmě vás domácí za to potrestají.
3: V dalších sobotních zápasech Bohemians zdolali Ostravu 1-0, Jablonec vyhrál na trávníku Zbrojovky Brno 1-0 a Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2. Dnes je na programu zbývající trojce utkání 10. kola. Liberec ve 13 hodin nastoupí proti Slovácku, v 15 hodin začne duel Teplice-Olomouc a program uzavře souboj Sparty s Pardubicemi s Výkopem v 18 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy, na Radiožurnálu uslyšíte reportáž. Tážní vstupy.
7: Neprojezdná D1 za Ostrovačicemi a překážka na D6 za Prahou. Dálnice D1 z Brna do Prahy je neprojezdná za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 provoz blokují zřejmě následky nehody. A poslední volný je sjezd na Ostrovačice na kilometru 178. Objíždět můžete po silnici 602 přes Říčany a Domašov. A prakticky na stejném kilometru jen ve směru z Prahy do Brna na D1 stále zasahují hasiči u požáru kamionu. Na kilometru 172 se projíždí na Brno pouze levým pruhem, kolona se teď už netvoří. Dálnice D1 ještě jednou za Brnem ve směru do Prahy. Na kilometru 184 se uklízí po nehodě osobního auta, které srazilo divoké prase. Tam je zabraný pouze odstavný pruh. A na D6 opatrně za Prahou ve směru do Karlových Varů. Za sjezdem do Hostivice na druhém kilometru ještě může ležet na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky, později začnou ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a možná i třetinu senátorů. Švédská akademie věd oznámila, kdo letos obdrží Nobelovy ceny. Tento týden uplynuly 3 roky od útoků teroristické skupiny Hamás na Izrael. A Václav Havel by se tento týden dožil 90. Jaké speciální přání dostal? Nejen o tom bude Týden plus. Dobrý poslech přeje Tereza Chlubná.
9: Týden plus.
8: V sobotu 10. října ve 14 hodin se zavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Voliči vybrali své zástupce do obecních zastupitelstev a v prvním kole volili i do části Senátu. Do uzávěrky tohoto pořadu do sobotní 22. hodiny se stále čekalo na výsledky ve větších městech. O výsledcích v menších obcích už ale bylo většinou rozhodnuto, stejně jako o prvním kole ve volbách senátních. Volební dění sledovala redaktorka Eliška Zábrocká z domácí redakce a moderátor Tomáš Pancíř se jí ptal, jak volili voliči v Praze.
10: Tak tady platí, že výsledky jsou zatím průběžné, podle nich ale vedou starostové, mají asi 23% hlasů. Těsně druhá je ODS a TOP 09 s 21%, třetí pak je Praha sobě, má 17% hlasů. Starostové vedou tentokrát společně s Lidovci taky ve druhém největším městě v Brně. Tam mají ještě víc, konkrétně 26% hlasů, druhé je tam hnutí ANO s 18%. V obou městech jsme ve sčítání, ale stále teprve zhruba v polovině.
11: A kde je naopak ve vedení vládní hnutí ANO?
10: Je to mimo jiné hned 6 krajských měst, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary a Plzeň. I tady platí, že nejsou výsledky ještě zdaleka konečné. Zajímavé je to ale třeba v Ústí nad Labem, kde má většinou hnutí ANO velkou podporu, tak tam drtivě s více než 50% vítězí jedno Ústí a druhé ANO má jen necelých 16% hlasů.
11: A pravděpodobného budoucího primátora Ústí nad Labem jsme před chvílí měli v našem živém Přesně vysílání. Tak. Někteří voliči vybírali také senátory. Tam už je rozhodnuto?
10: Je jasné, kdo vyhrál hned v prvním kole a kde budou lidé muset do voleb příští týden taky. V horní komoře znovu usedne Jan Grulich z TOP 09 z obvodu Rychnov nad Kněžnou, Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko za Strakonicko, za Trutnovsko je to Jan Sobotka z hnutí STAN a nově za obvod Vyškov bude v Senátu předseda Lidovců Jan Grulich. Stále čekáme na výsledky z Děčína, tam by mohl také z prvního kola postoupit kandidát starostů Zbyněk Linhart. Má v tuto chvíli 52,5% hlasů, sečteno je tam asi 90% volebních okrsků. Ve všech zbylých 22 volebních obvodech budou muset lidé k urnám i příští týden, kde budou ve druhém kole senátních voleb vybírat mezi 2 kandidáty. No a připomenu ještě volební účast, ta nebyla a není ničím překvapivá, v senátních volbách je kolem 42% a v těch komunálních o něco větší, kolem 48%.
8: O volebním dění podrobně informovala redaktorka domácí redakce Eliška Zábrocká. Miloš Vystrčil z ODS by chtěl pokračovat ve funkci předsedy Senátu. Řekl to v sobotu ve volebním štábu občanských demokratů. Dodal ale, že výsledky k tomu musí vytvořit podmínky. Cílem ODS je v Senátu podle Vystrčila obhájit 5 mandátů.
12: Samozřejmě, kterýkoliv mandát navíc je úspěchem. Pokud se vám nepodaří všechny mandáty obhájit, tak samozřejmě to nebude úspěch. To neříkám nic nového a co se týká komunálních voleb, tam bych byl velmi rád, kdybychom byli zastoupeni v co nejvíce statutárních městech.
8: Občané Prahy vybírali zastupitele do příslušných městských částí a taky do zastupitelstva hlavního města. O post pražského primátora se uchází třeba dosavadní místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer z hnutí ANO, nebo lídr koalice Spolu pro Prahu Tomáš Portlík z ODS. Ten by chtěl v Praze složit koalici.
13: Já jsem říkal, že si nejdu pro funkci, ale především pro zodpovědnost a pro mě je osobní ambice to, aby se podařilo prostě Prahu rozlíbat, aby se využil ten potenciál a prostě zkrátka všechno to, co jsem říkal v rámci té volební kampaně.
8: Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech stabilně a prakticky bez front. Digitální a informační agentura odhaduje, že se digitálním dokladem prokázalo víc než 100 000 voličů. Velkou pozornost vyvolalo v tomto týdnu také nečekané rozhodnutí prezidenta Petra Pavla, který původně oznámil, že k volbám vůbec nepůjde. Nakonec ale svůj postoj změnil a hlasovací lístek přece jen v obci Černouček do urny vhodil. Původně Pražský hrad oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože je na soukromé zahraniční cestě. Za to byl prezident kritizován koalicí i opozicí. Později uznal, že to byla chyba.
14: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti. A já tu věc tímto považuji za uzavřenou. Jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a jsem rád, že jsem mohl i kolobám a dát tím občanům najevo, že by měli taky.
8: Po volbách prezident Petr Pavel odjel zpět do Maroka, kde tráví dovolenou na motorkách. V Černoučku zároveň vůbec poprvé v historii získali v komunálních volbách mandát vládní motoristé.
2: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Izrael si tento týden připomněl třetí výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023, po nichž Izrael spustil válku v pásmu Gazy. Tam navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následné izraelské bombardování a pozemní operace v pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80% obětí byli civilisté. Z Tel Avivu o výročí informovala naše zpravodajka Jana Karasová.
15: S velkými fotkami bývalých rukojmí si masakr minutou ticha připomněli desítky lidí v centru Tel Avivu. U Tel Avivské pláže nižší stovky lidí demonstrovali za nezávislé vyšetřování a změnu vlády. Tel Avivem taky projel protestní konvoj mířící do míst u pásma Gazy, která útok Hamásu zasáhl nejvíc. Památku obětí tam přišli uctít i někteří opoziční politici. Premiér Benjamin Netanyahu vystoupil už v pondělí na oficiální státní ceremonii a prohlásil, že Izrael dopadne všechny zbývající útočníky i lidi zapojené do držení rukojmí. Izraelská armáda teď kontroluje asi 2/3 území pásma Gazy a za poslední 3 roky tam ve válce podle OSN zabila 74 tisíc lidí.
8: Dodala zahraniční zpravodajka Jana Karasová. Výročí útoků Hamásu na Izrael komentovala v našem vysílání Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Moderátor Vladimír Kroc se jí ptal, jak se Izrael za tu dobu změnil.
16: Ten 7. říjen měl výrazný dopad na izraelskou společnost i na izraelskou politiku a vidíme, že to je Izrael, který je, jak říkají sami Izraelci, velmi silně traumatizován tím, co se stalo. A vlastně myslím, že se to odráží v několika věcech. Část Izraelců mnohem méně důvěřuje izraelským institucím, včetně armády, že vlastně je dokáží ochránit, že dělají politiku, která je v zájmu vlastně všech Izraelců. To samozřejmě směřuje konkrétně na vládu Benjamina Netanyahu a myslím si, že Izrael je mnohem takový uzavřenější a není příliš jaksi nakloněn k nějaké ideje diplomatických jednání a řekněme možnosti mírového řešení. Takže je to společnost, která se opravdu jaksi vyrovnává a zatím bych řekla ne úplně úspěšně s tím traumatickým zážitkem a vlastně to, že Benjamin Netanyahu a jeho vláda neumožnili vyšetřování toho, co se vlastně stalo ten den a co se stalo předtím, kde se staly ty chyby, tak to samozřejmě ještě jaksi prohlubuje aspoň u některých ten pocit vlastně beznaděje.
17: Kromě toho, že premiér Benjamin Netanyahu odmítl to nezávislé vyšetřování, tak také odmítl přijmout vinu za selhání bezpečnostních opatření. Jak to ovlivnilo jeho popularitu?
16: je právě zajímavé, že opravdu zatímco z těch bezpečnostních složek ty špičky odstoupily prakticky všechny, tak na té politické úrovni tu zodpovědnost nepřevzal nikdo a pochopitelně to jaksi ovlivňuje tu náladu v Izraeli a ten pocit, že prostě ti politici nejsou připraveni tu zodpovědnost přijmout, což se v minulosti stalo a dělo, ať už můžeme třeba zmínit Goldu Mayerovou nebo i jiné izraelské politiky. Takže je to samozřejmě velké téma pro izraelské volby a možná to jedno z hlavních témat, jak je to možné, že prostě se toto nevyšetřilo a jak je možné, že k tomu vůbec došlo.
17: A dají se parlamentní volby, které budou za necelé 3 týdny, chápat jako referendum o Netanyahuovi?
16: Částečně ano. Nejsou to první volby, které budou referendem. Ono to vlastně, by se dalo říct, bylo téma i voleb předchozích, kdy Izrael vlastně ve 2 letech měl patery předčasné volby. A opět je to o tom, jestli tedy Benjamin Netanyahu bude vítězem, nebo jestli bude schopen dát dohromady koalici a jestli tedy bude pokračovat ta jeho více než 19-letá kariéra premiéra. A mnozí Izraelci prostě opravdu mají pocit, že pokud se tak stane, že Izrael půjde směrem, který pro ně bude naprosto, naprosto nepřijatelný, takže mnoho Izraelců vnímá ty volby, které budou za 3 týdny jako zcela zásadní vlastně pro budoucnost Izraele.
17: A co napovídají průzkumy veřejného mínění?
16: Je to velmi vyrovnané. Sice strana Likud není v tuto chvíli nejsilnější, je druhou nejsilnější. Na prvním místě je nová strana, která se jmenuje Yashar a dalí dohromady Adi Eisenkot, což je vlastně bývalý náčelník generálního štábu. Nicméně, co je důležitější, je vlastně to, jak se potom ty koalice budou schopny poskládat. A v tuto chvíli vlastně ty strany, které deklarují, že půjdou s Benjaminem Netanyahuem a ty strany, které deklarují, že nikdy nepůjdou s Benjaminem Netanyahuem, tak jsou víceméně ty počty vyrovnané. Takže to bude velmi, velmi napínavé, jak ta jednání po těch volbách budou probíhat.
8: Dodala Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Tento týden se postupně udělovaly letošní Nobelovy ceny. Ocenění putovala do rukou laureátů za fyziologii a medicínu, fyziku, chemii, literaturu i mír. Ocenění si nobelisté převezmou v prosinci. Kromě zlaté medaile získají i finanční odměnu v přepočtu asi 26 milionů korun. Nobelovu cenu za lékařství si letos rozdělí 3 vědci. Němci Peter Hegemann, Georg Nagel a Američan Carl Dicerot vyvinuli buněčné vypínače ovládané světlem. Položili tak základy takzvané optogenetiky. Tématu se věnoval náš vědecký redaktor Martin Srb.
18: Je to nástroj, který umí zapínat nebo vypínat jednotlivé buňky v mozku, vysvětlil při vyhlašování cen Abdel El Manira z Nobelova výboru pro medicínu. Vědcům tu pomáhá mapovat, jakou funkci mají jednotlivé skupiny mozkových buněk a co se stane, když přestanou fungovat správně, dodává Anna Vedelová z Nobelova výboru. Díky tomu existují myší modely pro zkoumání demence, epilepsie a dalších nemocí.
8: A vědecký redaktor Martin Srb sledoval i letošní Nobelovu cenu za fyziku, kterou obdrží Belgičan Francis Halcen. Oznámila to švédská královská akademie věd. Ten je oceněný za speciální vesmírnou observatoř hluboko v antarktickém ledu.
18: Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii.
8: Dodal vědecký redaktor Martin Srb. Ve středu pak švédská královská akademie věd oznámila, že Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Akademie ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Nobelovu cenu za literaturu převezme N. Carsonová. Kanadskou autorku ocenila švédská královská akademie věd za inovativní propojení tradičních antických příběhů se současností. Podrobně Carsonovou a její dílo popsal kulturní redaktor Martin Hrnčíř.
7: 76letá Carsonová patří k nejoriginálnějším hlasům současné anglicky psané literatury, je básnířkou, esejistkou i překladatelkou a vystudovala klasickou literaturu. Antické Řecko pro ní ale není jen předmětem akademického zájmu, je to pro ní živý svět, ze kterého čerpá příběhy, obrazy i otázky, které se týkají také dnešního člověka. Kanadská básnířka vydala přes 20 knih a textů a v českém překladu vyšla zatím ale jen její nejznámější kniha, a to Autobiografie rudé. Vychází z řeckého mýtu o okřídleném netvorovi Gerionovi, kterého porazil bájný Herakles. V podání autorky je ale Gerion dospívající introvertní chlapec s láskou k fotografování a kromě toho se zamiluje i do charismatického a citově neukotveného Herakla. Carsonová z mýtu vytvořila román ve verších, který se odehrává v současnosti a zabývá se také tou první láskou, rozchodem i hledáním vlastní identity, a text přeložil pro české čtenáře Tomáš Gabriel.
19: Její výjimečnost spočívá zejména v tom, že dává dohromady několik žánrů zároveň. Ona je profesorkou staré antiky, dává dohromady eseje o překladu starých antických děl s moderní literaturou, s Beckettem, míší poezii, prózu, esej, všechno dohromady, aniž by to vypadalo nějak zvláštně. Píš to působí dojmem, že je to pohled na historii a literaturu v jednom.
7: Anne Carsonová patřila mezi favority Nobelovy ceny za literaturu už mnoho let a jak mi sám překladatel prozradil, tak se také tak trochu bál, že by ocenění dostala dříve, než tedy přeloží on sám tu knihu, protože by pak bylo komplikovanější obecně to celé zprávy. Knihu samotnou napsala autorka už v roce 1998 a už jen dodám, že součástí Nobelovy ceny je teď také vedle její zlaté medaile i finanční odměna, a to ve výši 12 milionů švédských korun, což je v aktuální tedy kurzu 26 milionů českých korun.
8: Dodal kulturní redaktor Martin Hrnčíř. A v pátek akademie oznámila, že Nobelovu cenu za mír získá Navanethan Pillaiová, známá také jako Navi. Jihoafrická právnička indického původu byla oceněna za své úsilí o prosazování míru a mezinárodního práva. V minulosti působila jako předsedkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a také jako soudkyně Mezinárodního trestního soudu v Hágu. Víc o ní řekl zahraniční redaktor Pavel Novák a moderátorka Daniela Vrbová se ho ptala třeba na to, jaké byly její právnické začátky.
20: Navi Pillaiová nastoupila do praxe po dokončení studií na Univerzitě provincie Natal v roce 1965, to znamená v době, kdy se plně uplatňovala politika rasové segregace, a ona byla dcera indických přistěhovalců, tedy nebíloška, a proto poznala důsledky rasismu na vlastní kůži.
21: Pillai became a lawyer.
20: Nobelův výbor v odůvodnění udělení ceny Pillaiové uvedl, že byla průkopníkem v právní praxi, čelila přitom hluboké diskriminaci, segregaci a vyloučení, a její pevné morální zásady jsou společným jmenovatelem od počátku právnické praxe, kdy obhajovala bojovníky proti apartheidu a také třeba pozdějšího prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandelu, až do pozdějších posuzování zásadních případů u mezinárodních soudů.
22: A jak se Navi Pillaiová dostala mezi mezinárodní právnickou elitu?
20: Ona se nejdříve po zrušení apartheidu stala soudkyní nejvyššího soudu Jihoafrické republiky, zase první nebíloška. Odtamtud ji prezident Mandela spolu s ministrem spravedlnosti nominovali do nově vzniklého Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Tam se dokonce stala předsedkyní toho tribunálu. V roce 2003 ji členské země signatáři smlouvy o mezinárodním trestním

0: Její zatím poslední rozhodnutí v právním případu bylo, když předsedala komisi OSN pro vyšetřování na okupovaných palestinských územích a loni ta komise vydala závěry, které říkají, že Izrael se dopustil na území pásma Gazy genocidy. Tehdy to Izrael odmítl a obvinil tu komisi, že se snaží šířit škodlivý obraz Izraele s cílem jej demonizovat, a také ministerstvo zahraničí Izraele napsalo na sítě, že kdyby byla cena za lži a nenávist, tak paní Navi Pelevová by byla jejím favoritem. V podobném duchu píší také izraelské noviny, tam veškeré zprávy o výběru Pelevové za letošní nositelku Nobelovy ceny tam vždycky připomínají, že ona byla hlavou té komise, která obvinila Izrael z genocidy.
1: A jak na oznámení o tom, že jí byla udělena Nobelova cena míru, reagovala sama Navi Pelevová?
0: Tak jak to bývá, tak sami ti laureáti to nikdy nečekají. Většinou se jim snaží Nobelův výbor dovolat, ale tady to jaksi nešlo. Ona byla na konferenci Norimberské fórum v Německu, asi měla vypnutý mobil, takže nebylo možné se jí dovolat a ona se to dozvěděla mezi kolegy na konferenci, kteří jí začali gratulovat a bouřlivě tleskat.
2: So my question is it true?
0: Nejdříve se ptala, jestli je to pravda, protože jako právnička a soudkyně si všechno musí ověřovat. A když jí všichni ujistili, že dostala Nobelovu cenu a ten potlesk neustával, tak ještě žertovala. Řekla, že kdyby jí tleskali ještě trošku víc, tak možná by se o cenu podělila i s Donaldem Trumpem. Ona narážela na to, že ta loňská laureátka, lídrině venezuelské opozice Maria Corina Machadová, odevzdala svoji pozlacenou medaili a také diplom americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za to, že zbavil její zemi diktátora Nicolase Madura. To asi Navi Pelevová neudělá, nenapodobí toto gesto, protože Spojené státy uvalují sankce na soudce Mezinárodního trestního tribunálu, protože ti zase vydali mezinárodní zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, a takže ta historie z minulého roku se rozhodně letos opakovat nebude.
3: Dodal zahraniční reportér Pavel Novák. Po víkendu v pondělí pak Švédská královská akademie oznámí, kdo získá Nobelovu cenu za ekonomii. Václav Havel by se tento týden dožil 90 let. Jeho odkaz si při této příležitosti připomněli a stále připomínají lidé po celé republice. Výstavy, debaty, koncerty, divadelní představení i vzpomínkové večery věnované jeho životu a dílu začaly už v září a pokračovat budou až do konce roku. Český rozhlas připravil v rámci projektu Slyšet Havla také mimořádný dárek. Bývalý americký prezident Bill Clinton natočil speciální zdravici, ve které Havlovi k nedožitým 90 zahrál na saxofon.
4: You know, I'm really honored.
5: Je mi ctí, že se můžu přidat k lidem v celé České republice a po celém světě při připomínce 90 let od narození mého přítele Václava Havla. Byl to jeden z nejinspirativnějších lídrů, se kterými jsem kdy pracoval. Vždycky budu vděčný, že jsem měl příležitost podporovat Českou republiku a její pučící demokracii a pak i její vedoucí roli v rozšíření NATO. Nikdy nezapomenu na tu noc před více než 32 lety, kdy mne Havel vzal do jazzového klubu v Praze. Po 30 letech jsem se tam vrátil. Pořád na něj myslím. Na to, jaký byl laskavý. Na všechno, co jsme spolu udělali. Byl to výjimečný člověk ve výjimečné době. Jsem rád, že teď můžu udělat to, co umím, abych uctil jeho narozeniny. Všechno nejlepší, příteli.

0: Tak všechno nejlepší, pane prezidente. A to už je z tohoto týdne plus všechno. Od mikrofonu se loučí Tereza Chlubná.
1: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete

0: penězům rozumět. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Komunální volby v Liberci vyhráli starostové pro Liberecký kraj a obhájili vítězství z roku 2022. Po sečtení všech hlasovacích lístků mají přes 28% hlasů. Druhé skončilo nové uskupení Lepší Liberec a na třetím místě je Hnutí ANO. Vítězné uskupení teď postupně jedná s dalšími partnery. Sešlo se s Hnutím ANO a koalicí Liberec otevřený lidem a Piráti. Na dnešní dopoledne má naplánovanou schůzku s Hnutím Lepší Liberec. Rusko-americká dohoda o dodávkách ruské nafty na světové trhy je podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO velkou fackou pro Evropu. Dohodu považuje za šokující vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump Evropě dlouhodobě vyčítal nákupy ropy z Ruska. Trump si od dodávek ruské nafty na světové trhy slibuje zlevnění pohonných hmot před listopadovými volbami do kongresu. Před několika týdny přitom podepsal zákon, který sankce naopak zpřísnil. Východoafrická Eritrea obvinila sousední Etiopii z vyhlášení války. Požádala Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovali o tom agentury AFP a Reuters. Země se z vypovězení války obvinují navzájem. Rostoucí napětí souvisí s povstáním v etiopském regionu Tigraj. Eritrejští vojáci tam v minulosti bojovali po boku etiopské armády. Teď ale Eritrea podle etiopské vlády podporuje naopak povstalce. A přes 100 ateliérů uměleckých škol a galerií se letos připojilo ke dnům otevřených ateliérů v Jihočeském kraji. Ještě dnes se lidé můžou setkat přímo s umělci a vidět je při práci. Kromě výtvarníků a řemeslníků se zapojili taky street artisti, šperkaři nebo keramici. Házenkáři Karviné zůstávají v novém ročníku domácí extraligy 100%. Druhý tým uplynulé sezóny porazil v šestém kole doma Kopřivnici 26-23 a vede tabulku o 3 body před mistrovskou Plzní. V sobotu taky Strakonice podlehly novému Veselí 29-33, Jičín Brnu 27-32 a Lovosice před vlastními fanoušky zdolali Frýdek Místek 29-27.
2: D1 za Ostrovačicemi už průjezdná a nehoda u Lovosic. Dálnice D1 z Brna do Prahy byla neprůjezdná za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 policie řeší nehodu. Dálnice stála, teď se to pomalu začíná rozjíždět. Kolona chvilku zabere, než se rozjede. Každopádně sjíždět z dálnice už nemusíte. D1 ve směru do Prahy je na kilometru 172 už průjezdná. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě stále zasahují hasiči u požáru kamionu. Tam už to bylo taky zavřené, je to teď průjezdné levým pruhem už bez kolony. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy vyšetřují nehodu na kilometru 184. Osobní auto tam srazilo divoké prase, zablokovaný je pouze odstavný pruh. A komplikace jste hlásili na silnici 247 ze Siřejovic do Lovosic. U křižovatky k dálnici D8 zasahují záchranáři u vážné nehody, ještě to může být neprůjezdné.
3: Bude tam teďka přistávat vrtulník, tak je to neprůjezdný. Je to křižovatka směrem na D8 a na Litoměřice. Směrem na Lovosice asi přes Lukavec.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, ráno ojediněle i mlhy, hlavně v Čechách se místy přidají přeháňky, později začnou ubývat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Obchodní domy komunistickému režimu sloužily jako výkladní skříně socialismu, které měly lidi přesvědčit o blahobytu, dostatku potravin i dalšího zboží a skvělém standardu života. Takovými symboly normalizačního konzumu byly například obchodní domy Kotva a Máj. Jak se nejen v nich nakupovalo, připomene Historie Plus z roku 2015.
0: Historie Plus.

0: Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
1: V Praze na náměstí Republiky byl dnes slavnostně otevřen nový obchodní dům Kotva. Zahájení provozu se zúčastnili člen předsednictva ústředního výboru a vedoucí tajemník městského výboru Komunistické strany Československa Antonín Kapek, předseda České národní rady Evžen Erban a další představitelé. Český ministr obchodu Josef Trávníček ve svém projevu zdůraznil, že obchodní dům Kotva nahradí asi 280 obchodů a pokryje téměř polovinu chybějící obchodní plochy v Praze. Obchodní dům Kotva patří k nejmodernějším v Evropě a svou velikostí se řadí mezi přední světové obchodní domy.

kalendáři bylo pondělí 10. února 1975. Sovětští kosmonauti Gubarev a Grečko už zase kroužili vesmírným prostorem kolem Země. Mladoboleslavská Škodovka rozvíjela spolupráci se sovětským Moskvičem a české noviny byly plné příprav na oslavy 30. výročí osvobození Československa rudou armádou a 105. výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Zpráva o otevření nového velkého obchodu v centru Prahy byla za těchto okolností doslova senzací. A za 2 měsíce se měl otevírat další velký obchoďák. Historické souvislosti, doplněné o pohledy architekta a odborníků na minulost, současnost i budoucnost maloobchodu, vám v dnešní Historii Plus nabídne David Hertl.

0: Jedním z výrazných symbolů takzvané normalizace poměrů v Československu po roce 68, tedy upevnění pozic lidí, kteří se prodrali k moci za souhlasu Moskvy po dubnu 69, byla výměna na postu prezidenta. Nemocného Ludvíka Svobodu vystřídal v roce 1975 Gustáv Husák. V onom roce se toho ale stalo daleko víc. Dokončena byla moderní nemocnice v Severočeském mostu, také nová chemička v Karloupech nad Vltavou, stejně jako zcela nový areál v řídelní kolonády v Karlových Varech, moderní a největší pražská pekárna v Michli nebo nová labská bouda. Konala se také třeba čtvrtá spartakiáda a ve jménu světlé budoucnosti došlo i ke světově unikátnímu přesunu děkanského chrámu v Mostě. Plánovači normalizace mohli na cestě ke šťastným zítřkům odškrtávat s úsměvem na rtech jednu položku za druhou, hovoří historik Martin Franz.
1: Je třeba si uvědomit, že se nacházíme v době, kdy roste poměrně rychle životní úroveň, zlepšuje se zásobování a zároveň se hodně investuje do infrastruktury, ale nejenom infrastruktury dopravní nebo třeba v zemědělské výrobě, ale hodně se investuje i do oblasti cestovního ruchu, do oblasti obchodu a podobně. Konec konců v roce 1974 se například otevřel proslulý hotel Intercontinental, ve své době zdaleka nejluxusnější hotel v Praze. A samozřejmě ta snaha zdůraznit ten obrat k růstu životní úrovně, ke snaze zajistit přinejmenším dostatečné zásobování obyvatelstva potravinami, ale i průmyslovým zbožím, se projevila právě i v podobě té výstavby velkých obchodních domů.
0: Napříč republikou se stavila dálnice, v Praze už byla v provozu jedna trasa metra a rychle se dokončovala další. Normalizační režim tak vysílal občanům jednoznačný signál. Socialistické Československo je dobré místo k životu. A naprostá většina obyvatel to také akceptovala. Právě do první poloviny 70. let se datuje mohutná populační vlna. V roce 1974 se v Československu narodilo vůbec nejvíc dětí od konce druhé světové války. Až později se jim začne říkat Husákovi děti. Bylo to období podnikových bytů, masově dostupných škodovek a levných novomanželských půjček. A když už jsou peníze, musí být i místo, kde je utratit.
2: Praha má ode dneška další nový obchodní dům. Jeho slavnostní otevření vám přiblíží redaktor Václav Klement.
3: Bílá páska uzavírající vstup do nového obchodního domu Máj byla právě přestřižena. Členové české vlády v čele se svým předsedou Josefem Korčákem se vydali na prohlídku nového obchodního centra, umístěného na jedné z nejživějších pražských tepen na Národní třídě. Tento moderní objekt byl vybudován za 22 měsíců a je osmým obchodním domem postaveným v této pětiletce na území republiky. V suterénu najdeme velkoprodejnu potravin a lahůdek, přízemí zboží denní potřeby, v prvním patře textil a oblečení pro ženy, ve druhém oblečení pro muže a děti. Třetí podlaží je zásobeno veškerým zbožím pro domácnost a ve čtvrtém je pak restaurace. Do všech poschodí zákazníky dopraví 13 výtahů a 9 eskalátorů. Obchodní dům Máj bude poskytovat 25 druhů nejrůznějších služeb, včetně zhotovování klíčů a zásilkového prodeje. Zákazníky tu bude obsluhovat přes 900 pracovníků a roční tržba by měla dosáhnout asi 600 milionů korun. Dneškem tak Pražané dostali hezký dárek k 30. výročí osvobození republiky sovětskou armádou. Jak jim bude sloužit? Na to se ptám ředitelky Ireny Friedmanové. Jakou vy máte v tuto chvíli představu?
4: Spíš přání, abychom sloužili dobře. Abychom v tomto novém obchodním domě, který má podmínky pro vysokou úroveň služeb, pro úplný volný výběr zákazníků a pro uskutečňování velice zajímavých služeb pro návštěvníky a současně dobré pracovní podmínky pro zaměstnance, věřím, že bude přijat spotřebitelskou veřejností a že jí bude sloužit dobře, protože od toho tu jsme.
3: To byla naše informace z dnešního otevření nového obchodního domu Máj v Praze na Národní třídě.
1: Jako jedním ze základních trendů toho vedení politického v první polovině 70. let byla podpora konzumu, zlepšování životní úrovně obyvatelstva, jak se to tehdy označovalo. Samozřejmě, že to reflektovalo do určité míry určitou, řekněme, ideologickou vyprázdněnost alternativy v podobě nějakého specifického životního slohu socialistického. Vlastně po tom roce 68 se jevily na jedné straně jako nebezpečné, protože nevyzkoušené, a na druhé straně se jevily jako, řekněme, příliš idealistické. Prostě ta ideologie i na základě čistky na tom přelomu 60. a 70. let se definitivně vyprázdnila. A to, co mohla nabídnout, byl obrat vlastně k té běžné životní úrovni, k tomu posilování konzumních prvků.
0: Obchodní domy Kotva a Máj, otevřené na jaře 1975, vydávala tehdejší propaganda za obchody evropského formátu. O Kotvě se například v dobovém tisku psalo jako o pátém největším obchodním domě v Evropě. Ve skutečnosti byly ale jen obvyklým doháněním ujíždějícího vlaku. Vždyť první obchodní dům, Bílá labuť, u nás stál už v roce 1939. A jak mi prozradil profesor Jiří Jindra z Vysoké školy hotelové v Praze, i Bílá labuť přišla až řadu let poté, co stavby obchodních domů začaly v polovině 19. století v západní Evropě.
5: Pařížské obchodní domy, aplikace v Milánu, v Neapoli, dokonce v Moskvě se zachoval jediný původní, to je ten GUM, to vlastně bylo postaveno na přelomu století a ten jeden z mála se zachoval v té původní zděné podobě, i když neobyčejně rozšířený, jsem ho viděl nedávno. Ale druhé takové období výstavby obchodních domů je po druhé světové válce. Myslím, že budeme mluvit o Evropě zejména. Amerika samozřejmě má ten vývoj nepřerušený válkou, takže tam ty velké obchodní domy vznikaly už ve 30. a 40. letech. V Evropě se to rozjíždí až spolu s přestavbou měst, to znamená přestavbou zejména anglických měst, německých měst, francouzských, nejvíce rozbitých. Obchodní domy vznikají nejprve samostatně v rámci tradice uprostřed měst, ale současně se rozjíždějí nákupní centra. Nákupní centra jsou asi nejtypičtějším znakem rozvoje obchodu po druhé světové válce. Tím prvním je samoobsluha a supermarket, které se v Evropě rozjíždějí také po druhé světové válce, a druhým charakteristickým rysem jsou nákupní centra.

0: Pokud jsme snad se stavbou obchodních domů tak trochu zaspali za světovým trendem, pak jejich vzhled rozhodně evropský, ne-li světový, byl, hovoří architekt Petr Klíma.
1: Byly to určitě zajímavé objekty a zůstávají mi dodnes. Máj i Kotva jsou co do architektonické hodnoty nebo kvality, tak jsou asi těmi nejlepšími zástupci architektury obchodních domů té doby u nás. U Kotvy je to prostorové řešení, konstrukce, dispozice, ten způsob, jakým se popasovali tvůrci manželé Machoninovi s tím zadáním, aby dokázali ten požadovaný objem dostat na ten poměrně stísněný pozemek do centra Prahy. Myslím, že v tom můžeme spatřit tu hodnotu dodnes. U Máje je to řešení obchodního domu coby kontejneru, kde se objevují první názvuky hnutí high-tech, kde se objevuje reflexe už českého meziválečného funkcionalismu. Můžeme teda mluvit třeba o fasádě Máje do národní třídy jako o prvních příznacích neofunkcionalismu u nás.
2: Pro český maloobchod to byl velký zvrat. Jestliže jsem říkal, že vůbec v Evropě jsou dvě revoluční vlny, to je samoobsluha a potom ta velká centra, tak v Československu to byly v první řadě obchodní domy. V té době, o které ní hovoříte, kdy skutečně za podpory teda řekl bych vlády a vládnoucí strany, se skutečně ty obchodní domy začaly budovat jako určitý ústupek lidu. A protože to nehrozilo žádnou diverzí, tak to bylo politicky neutrální a ty obchodní domy skutečně jsou velice zajímavé. Pochopitelně tyhle dva baráky patřily skutečně k velikým. Jestli zrovna Kotva byla pátá, nejsem si vědom, ale rozhodně do první desítky patřila. Bylo to i architektonicky velice zajímavé, dokonce architektonicky to bylo zdařilejší než provozně, ale to nemá být, prosím, pomluva. Myslím, že na tehdejší dobu to byly výborné domy. Máj byl takový spíš strohý, ale o to více umožňoval vnitřních dispozic. Ten totiž splňoval to základní pravidlo, že patro má být nepřerušené, že má mít možnost otevřít se pro lidi v co nejširším rozsahu.
1: Máj se, myslím, stal nejvíc publikovanou stavbou poválečnou naší v zahraničním tisku. Kotva možná nebyla tolik publikovaná, ale bez pochyby obstojí ve srovnání s architekturou soudobou v Evropě i ve světě. Přinesli do centra Prahy vlastně bezprecedentní prodejní plochu najednou. Zvlášť v případě Kotvy to tak bylo, těch 22 tisíc metrů čtverečních prodejní plochy, to bylo opravdu něco. A i proto byl ten dům očekáván s velkým napětím. Ta kapacita jeho byla na tu dobu neuvěřitelná, vystřídali se tam stovky tisíc lidí ročně a co do toho sortimentu, tak tam to bylo různé u těch obchodních domů. V síti Prior, kam spadala mimo jiné i Kotva a Máj, tak ten sortiment asi převyšoval šíří to, co jste běžně mohl dostat v menších obchodech, ale nejlepší nebo nejvybranější specializovaný sortiment byl třeba ve družstevních obchodních domech, jako byla třeba Družba, kde ta kvalita nebo ta úroveň byla zase o něco výš.
2: Ta doba ovšem není charakterizována jenom těmito dvěma obchodními domy, i když pro Prahu jsou a vůbec pro českou oblast jsou největší. Postupně vznikaly další velké obchodní domy v Bratislavě, v Brně, v Ostravě s určitým zpožděním. Byla dokonce zřízena organizace obchodních domů, která dostala název Prior a v podstatě vyjadřovala tu tendenci, chtěli být mezi prvními. A obchodní domy byly mezi prvními nejenom tím, že to byly velké prodejní jednotky, ale měly dvě výhody. Zaprvé do určité míry a určitou dobu vylepšenou strukturu prodeje, možnosti nějakých dovozů. Z našeho pohledu dnešního to bylo minimální, ale tenkrát to znamenalo hodně. Prakticky kromě Tuzexu bylo jediné místo, kde se nechalo něco nově koupit. A byl to nejenom sortiment, ale byla to úroveň obsluhy, snaha otevírat systém prodeje zákazníkům. To znamená, že na částech byly zavedeny třeba dílčí samoobsluhy a volné výběry. Volný výběr je něco, co ze začátku bylo spíš hrým názvem než nějakou realitou, protože zaměstnanci, kteří byli vázáni na to, aby se nic nestratilo, se snažili, aby se lidi moc k tomu zboží nedostali. Nicméně tam, kde bylo hodně zaměstnanců a kde bylo hodně zákazníků, tak ten přístup byl mnohem volnější. A lidi si v Čechách poprvé vyzkoušeli, co to je, když si mohou na to šáhnout a vyndat si to sami, si něco poměřit. Takže myslím, že ten nový systém prodeje, velká koncentrace možné nabídky a i připomněl bych velice dobré vystupování. Byli tam vybíráni zaměstnanci, kteří to v té době i brali jako čest, nějaké rozdíly platové tam byly, i když ne tak velké, aby to byl nějaký zásadní obrat. Prostě ty obchodní domy v 70. letech znamenají další přímo schod ve zlepšování, v rozvíjení malou obchodu.
0: Jenže Kotva, Máj i další obchodní domy a nákupní střediska po celém Československu se už za několik roků museli potýkat s problémem způsobeným souhrou několika nepříznivých faktorů. Jedním z nich byla skutečnost, že koncem 70. let se možnosti státu na podporu velkorysé sociální politiky vyčerpaly. Mírný hospodářský vzestup počátku 70. let se stal minulostí, hospodářství přešlo do stagnace a technologického zaostávání. O dalších faktorech hovoří historik Martin Franz.
3: Je pravda, že situace v druhé polovině 70. let se poměrně zřetelně zhoršila. Bylo to dáno celou řadou faktorů, mimo jiné tím, že na Československo naplno dolehly dopady energetické krize, které na západě byly vidět již o něco dříve. Bylo to dáno odlišnou konstrukcí cen ze strany Sovětského svazu jako hlavního dodavatele do Československa a těch cen na západě. A projevila se tam i řada dalších faktorů a hlavně se vyčerpal ten původní investiční potenciál z té první poloviny 70. let. A je třeba také říct, že to československé politické vedení se přece jen obávalo jít cestou nějakého výraznějšího zadlužování, jako k tomu došlo především v Polsku. Ale na druhé straně tím pádem ten hospodářský růst té první poloviny 70. let rychleji narazil na své limity. A v tom daném systému bylo jedině logické, že se objevily čím dál větší hospodářské obtíže, které nebylo těmi zaběhanými způsoby možno řešit. A samozřejmě k nějakým těm odvážnějším konceptům z konce 60. let se to normalizační vedení neodvážilo sáhnout.
0: Jak to ve skutečnosti bylo s těmi plnými obchody v letech socialismu, na to si vzpomíná i profesor Jiří Jindra. Dnes se totiž nejčastěji hovoří o tom, že v obchodech tehdy takzvaně nic nebylo.
2: No, bylo a bylo hodně a někdy bylo to, co lidi chtěli. Jo, no, v tom je asi ten problém, že totiž se vyrábělo ne podle toho, co chtěl obchod, ale podle toho, jaké byly plány výroby. A ze zahraničí se většinou koupilo něco jako spíš obchodně vhodnějšího, ale také ne vždycky, pač to byly výměnné akce RVAP, dovoz za valuty tvrdé prostě byl značně omezený. Takže speciálně v českých obchodech, myslím, vždycky zboží bylo. Toho, co se dobře prodávalo, nebylo zbytečně mnoho. Říkám to velice slušně. Ono totiž byly i případy, které jsem zažil obrácené, když jsem, tuším, že to byla začátkem 80. let, když se přijelo do Bulharska nebo zejména do Moskvy, tak tam skutečně měli v tom řeznictví jenom prasečí hlavu s citrónem. Ale myslím, že u nás v Československu takové výkyvy nebyly.

0: Obchodní domy Kotva a Máj, otevřené v krátkém období hojnosti v polovině 70. let, nejsou zajímavé jen svojí minulostí, ale také současností a budoucností. Otázku, nakolik jsou dnes funkční, jsem položil řediteli výzkumné a poradenské společnosti Inkoma GFK Tomáši Drtinovi.
1: Je to tak, že největší boom zažívali na přelomu 80. 90. let, kdy to v této zemi byl ten chrám, ta výkladní skříň buď té totality, která tam nabízela to zboží, které jinde nebylo, nebo to v podstatě bylo jediné místo, kde bylo všechno pod jednou střechou. To znamená, to zákazníky zajímalo, díky tomu měla Kotva a ostatní obchodní domy rekordní obraty. Kdyby dneska Kotva měla takový obrat, jako měla v roce 1993, tak by byla ráda za to. Takže obchodní domy samozřejmě od té doby ztratily, ale to se netýká jenom České republiky. Obecně v celém vyspělém světě obchodní domy bálčí s tím, že přicházejí nové formáty, které jsou mnohem modernější, schopnější flexibilně reagovat na to, co chce zákazník. A západní Evropa to zažila už v 80. letech, kdy přicházela nová moderní nákupní centra. K nám ta nová moderní velká nákupní centra přišla až na přelomu století. Takže u nás měly obchodní domy o trochu víc času, ale i tak samozřejmě je to nemohlo nepoznamenat. Oni s tím bojí, jak se dá. Snaží se modernizovat, někde se to daří, někde to poměrně nesmyslně blokují architekti tím, že prosadí vyhlášení architektonické památky, což je sice možná hezké z hlediska nějaké nostalgie, jak to vypadalo hezky moderně před 30 lety, ale tomu obchodníkovi to výrazně komplikuje to, aby byl konkurenceschopný, když vedle vznikne moderní komplex, který už odpovídá požadavkům doby. Takže je to složité a ty obchodní domy hledají cestu jak z toho. A i na západě vidíme, že většina těch obchodních domů je v problémech. Některé ale dokázaly se profilovat, oslovit nějakou cílovou skupinu, vytvořit nový koncept, který funguje, ale není to rozhodně většina obchodních domů. Těch cest jak z toho je řada, ale nikdy to není jednoduché. Někomu se to podařilo, pokud se podíváme na pražské DBK, tak ty prostě přestavili ten dům v rámci možností na nákupní pasáž, na koncept, který dneska odpovídá potřebám zákazníků. To znamená desítky značkových obchodů pod jednou střechou. Ale jsou koncepty, které to samozřejmě neumožňují tak jednoduše a podle toho pak vypadá i to, jak ty obchodní domy bojují dneska o dostatečný počet zákazníků.
0: Nad obchodními domy, kdysi výkladními skříněmi normalizačního režimu, nad jejich minulostí, současností a budoucností se spolu s vámi v dnešní Historii Plus zamýšlel David Hertl. A na závěr ještě připomínám, že nejen tento pořad, ale i další minulé pořady z cyklu Historie Plus můžete poslouchat také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/historie. Najdete tam řadu fotografií a často i zajímavé zvukové ukázky, které už se do našich pořadů nevešly.
2: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
3: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
2: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V Karlových Varech začnou jednání o nové povolební koalici. Husíové znovu zaútočili na letiště v Riádu, zemřelo nejméně 12 lidí. Fotbalisté Jablonce porazili zbrojovku Brno a v tabulce jsou čtvrtí. A dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami, později se začne vyjasňovat, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vítězem komunálních voleb v Karlových Varech je hnutí ANO. Získalo více než 26% hlasů. Druhé skončilo uskupení Vary Plus a třetí hnutí Karlovaráci. Vítězové voleb začnou dnes jednat o nové koalici. I tentokrát je chtějí sestavit především s uskupením Karlovaráci, říká primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
5: My jsme už říkali, že bychom rádi pokračovali v té nastavené spolupráci, to znamená, ANO se vlastně 8 let spojovalo vždy s Karlovaráky a budeme rádi, když v spolupráci budeme moct vést Karlovy Vary i další 4 roky. Rozhovory povedeme už teď o víkendu, takže já věřím, že bychom vlastně po víkendu měli vědět, jak by mohla případná koalice v Karlových Varech vypadat.
4: Obyvatelé Záhorovic na Uhersko-Hradišťsku v referendech odhlasovali, že v obci chtějí zachovat všechny 3 železniční přejezdy. Zrušení jednoho z nich zvažuje Správa železnic. Proto, aby vedení obce podniklo veškeré kroky pro zachování přejezdů, hlasovalo více než 92,5, respektive téměř 96% lidí. Výsledky obou referend jsou platné, protože se jich zúčastnilo zhruba 46,5% všech oprávněných voličů, pokračuje lidovecký místostarosta obce Jiří Milička.
6: My jsme to očekávali, ale to se založí, to k ničem nevede, jako jo, to bylo prostě úplně zbytečné, tady toto, protože stejně Správa železnic, jak nás informovali, 10 roků se s tím nic dělat nebude, tady s tímto záměrem, a po 10 letech buď se bude aktualizovat ten záměr, anebo se to hodí úplně k ledu, jo, takže bylo to úplně zbytečné.
4: Ve Volarech na Prachaticku lidé hlasovali o plánovaném obchvatu města a výkupu pozemků pro jeho stavbu. Referendum ale není platné kvůli nízké účasti. Při útoku jemenských povstalců Husíů na letiště v saúdsko-arabském Riádu zemřelo nejméně 12 lidí. Na místě je taky přes 300 zraněných, uvedl to tamní úřad pro civilní letectví. Letiště v metropoli Saúdské Arábie je po raketovém útoku ze sobotního odpoledne uzavřené a evakuované. Husíové na něj v poslední době útočí opakovaně. Po předchozích útocích tam tento týden zemřeli celkem 4 lidé, včetně jednoho pilota. Na obrazovky České televize se po 2 letech vrátila taneční soutěž Stardance. V prvním přenosu 14. řady se představilo 9 tanečních párů. Byla mezi nimi například zpěvačka Marta Jandová nebo kaskadérka Hana Dvorská.
7: Jsem to zkazila, ono, jsem měla asi trošku trému, chtěla jsem to mít rychle za sebou.
8: Říká kaskadérka Hana Dvorská, která společně s profesionálním tanečníkem Michalem Kurtišem předvedla Čaču. Jen symbolicky a s nohou v ortéze se na tanečním parketu představila herečka a režisérka Petra Nesvačilová, která kvůli zranění kotníků pár hodin před prvním kolem ze soutěže odstoupila. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Jablonce vyhráli v 10. kole šance ligy na hřišti Zbrojovky Brno 1-0. Jediný gól vstřelil v 85. minutě střídající útočník Antonín Růsek. Ten je odchovanec Zbrojovky a trefu proto neslavil, pokračuje Růsek.
9: To je normální, že vlastně je to vůbec můj první gól proti Zbrojovce a myslím, že by se to nehodilo, abych to nějak slavil. Mám tady k tomu úctu velkou. Vlastně vychovali mě k tomu velkému fotbalu tady, takže nebyl důvod a samozřejmě mrzí mě to vůči Zbrojovce, ale teď jsem Jablonce.
4: V sobotu taky Ostrava prohrála na trávníku pražských Bohemians 0-1. Hradec Králové doma podlehl Artisu Brno 2-4 a Plzeň porazila Mladou Boleslav 3-0. A fotbalista Patrik Schick je nejlepším střelcem nového ročníku německé Bundesligy. Český útočník se prosadil i v 5. utkání sezóny. Leverkusenu pomohl k vítězství nad domácí mohučí 4-3.
10: Nehody je na D1 za Ostrovačicemi a také za Brnem. Dálnice D1 z Brna do Prahy, pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 172 u ní stále zasahují záchranáři. Teď už ale jsou následky pouze v odstavném pruhu a už se také rozjela kolona, která se vytvořila během uzavření dálnice. Na D1 z Prahy do Brna na stejném kilometru 172 ještě